0: jak by mohla vyjádřit svou modlitbu. Jak tak myslela, jalovcový keř rychle vyrůstal před jejíma očima, bral na sebe divnou nadlidskou podobu a konečně zahovořil k ustrašené kočičce. Tvou modlitbou bude tvůj trest za viny. V pastoušce naříkal dnes ráno starý žebrák, že mu myšky z kývu chleba okusovaly. Běž tam, chytej je a trp. A z vysokého stromu rychle se nížil obyčejný jalovcový keřík. Minda se rozeběhla. V běhu našla u božích muk okoralou kůrku. Skoro v běhu ji rozkousala a nezastavila se až u pastoušky. Sedla na práh a poslouchala.
1: Ach, není nic platno, kočku si musíme opatřit, nebo nás myši snědí.
0: Myška zaškrábala na dveře. Šouravě štrachal se starý žebrák nácek otevřít.
1: Usmál se bezubými čelistmi do široka. A vydá, jako na zavolanou, na či či či či či či či.
0: Lákal Mindu, která hned vešla.
1: A jak pak ti budeme říkat?
0: Z kouta slamou pokrytého ozval se chraptivý hlas druhého žebráka, Matěje.
1: Inu, jak pak bychom jí říkali, než Minda? Stará Týnková, co tu před námi byla a tu zemřela, také měla kočku Mindu. Tak pojď, Mindo,
0: lákal nácek kočku na lavici.
1: O, Minda měla hlad a žízeň, jak by to žebrák Matěj uhodl a řekl. Dej jí napít vody, jistě má žízeň. K snědku bude mít dost myší, až ulehneme.
0: Nácek se zas tak šouravě zdvihl, našel v koutě pod okénkem hrnek s uraženým uchem, nabral vody a podal Mindě. Ta čichla, prskla, hlavičku zavrtěla.
1: Kde pak kočka a voda? Mlíčko, smetánku, sladěčkou kávu, ale vodu?
0: Čichla ještě jednou. Ale protože žízeň byla nesmírná, pila vodu. Nácek zhasl a šouravě šel si lehnout na slámu vedle Matěje se slovy.
1: Jen si, Mindo, pochutnej, v noci budeš mít hody, za to vedne hlad. My stěží pár lžic polévky pro sebe vyžebráme, ty se musíš najíst myší.
0: Zkroušená Minda se zavinula na tvrdou lavici v klubičko. Na prachové peřinky a nejvzácnější lahutky v zámku vzpomínala. Růžovými broskvemi házeli s výtušem jako kamením. Vinné hrozny nohama šlapaly. Hustou smetanu v křišťálových sklenicích po kolčákovi házeli. O, kdyby jí jen kapka, dvě, jen lžíce byla. Hlad. Měla strašlivý hlad. Tam u božích muk jen tu malou kurčičku našla. Vstala, protáhla se, čekala. Poslouchala a slyšela. Ve štěrbinách chaty zahrašilo to tichounce. Napřímila uši. Myší pach vdýchla. Ve žlutých očkách černá zornička se šířila. V myší říši rozčíleně přebíhala myší královna. Na špičce ocásku měla zlatou šupinu. Zlatem jí ouška svítila. Černým démantem strach v malých očkách se ukázal.
2: Dejte pozor, zvláště vy maličké, pozor dejte. Čichám, čichám kočičinu. Nácek s Matějem si povídali, že si musí kočku pořídit. Cítím ji, snad už je v jizbě. Stará Týnková také ji měla. A kočka znamená pro nás smrt. Pozor dejte, počkám tu jako jindy. Až se nasytíte, s kůrkou chleba, štipce mouky na mě nezapomeňte. Bylo ve vsi posvícení, Matěj koláče donesl.
0: nácek i husí stehínko. Najeste se, ale přineste i mě. Jen pozor dejte, čichám, čichám kočičinu. Starší myšky kývaly starostlivě hlavičkami. Však dávají pozor a dají pozor. Život je nebezpečný, ale krásný. Malé myšky však lehkomyslně rozběhly se až do prostřed jizby. Támhle pod stolem sousto masa leží. Pod lavicí drobty makových koláčů, sladkých, o tak sladkých. Hladová Minda neslyšně přeložila tlapky. Natáhla krk a v plavném skoku chytla první myš. Měla hlad, ale nepustila se do masíčka. Skočila ještě sem a tam a ještě támhle, doběhla i ty, které se uděšeně rozbíhaly k štěrbinám v izbě. Když myší nárudek vyplašila, snesla si na hromádku 6 malých myšek. Té noci nedopočítala se myší královna počtu svých poddaných. Hladověla, protože ani jedna z její družiny neměla času ničeho jí donést. Složila zlatá ouška ke spánku se slovy.
2: Ach, věděla jsem to, čichala jsem kočičinu.
0: Minda zatím spořádala jednu myšku za druhou. Řezník Dlabola neznal žertů. Když viděl, že se Alíkovi nechce zabrat a prázdný vozík táhnout, šlehnul ho párkrát bičíkem, až Alík zakňučel a hned se vozík hnul. Což na jatky s prázdnem toto ještě šlo, ale zpátky. Rozpůlené telátko Dlabola na vozík naložil a jen poručil. Alíku, hyje! Z vršku to šlo. Ale jak do městečka přijeli, třeba že řezník vzadu pomáhal, napínali se svaly Alíkovi k prasknutí do toho vršku. Když nemohl, švihl pán bičem a zas to šlo. Na samém vršku vykřikl Dlabola. Brrrr! Pod zadní kolo položil kámen a zašel do hospody. Hnedle vedle hospody, právě tam, kde Dlabola zastavil, byl kloboučník. Jeho výkladní skříň měla zrcadlové pozadí. A Alík se prvně viděl, jak vypadá. Jazyk měl vypláznutý, hrdlo vyprahlé, ale jak se tak do výkladní skříně díval, hned si pomyslil.
3: Brrr, zrovna tak vypadám jako Hektor řezníka Holečka v Podzámčí.
0: A hned si také vzpomněl, co Hektor od něj a od Kráčenky zkusil. Když takhle stál s vozíkem a jazykem vyplazeným, kolikrát mu papriky nebo pepře nasypali a měli radost, když on zoufale žízní začal vít. Alík, kdyby byl ještě jednou výtušem, jak těživ by zvířeti už neublížil. Teď to ví, co to znamená být v moci člověka. Pán tam v hostinci hrdlo zavlažuje, on tady na horkém chodníku ji v žízní nepojde. Konečně se dočkal. Vrávoravě vyšel Dlabola z hostince. Za ním šel hostinský v bílé zástěře a tmavé čepičce. Jak viděl Alíkův vyplazený jazyk, jen pár kroků se vrátil, plný hrnek čisté, studené vody podal a Alík hltavě pil. Pan hostinský šádek zdál se být Alíkovi tím nejhodnějším člověkem na světě. Teď už pán nepomohl. Klátil se vedle vozíku a jak Alík zvolnil krok, přešlehl ho bičem. Alík těšil se na jídlo. Kdyby tak bylo kus vařených mastných odpadků. Ale nebylo ničeho z toho. Jak pán maso do lednice uložil, lehl a hned spal. Paní sáhla po plechové bandasce na vozíku a nalila mu na misku trochu krve. Den ze dne bylo hůř. Čím dál tím více nakládal pán na vozík, čím dál tím míň potravy dostával. Kolikrát v noci dávno už Alík venku spával, serval se s vesnickými hafany o suchou kost a plesnivou kůrku. Hubl. Kosti divže mu z těla nevylezly a kopnutí bývalo odměnou za jeho práci. Co on už se natoužil, aby dobrý duch se ustrnul a do zámku v lidské podobě ho vrátil. Však by už nikdy psu, ani kočce, ani žádnému jinému zvířeti neublížil. Na své kůži zkusil, co to je švihání, výprasky, kopání. O, jak by byl hodný, jak by teď už poslouchal. Totéž Minda v pastoušce dobrému duchu slibovala. Po 3 měsících vyhubila myší nárůdek. Ani starší ostražité myšky jí neunikly. Tenkrát bývala syta. Ale přišly doby krutého postu. Myší královna jediná zůstala. A přece i jí přišla chvíle takového hladu, že vytáhla zlatá ouška ze štěrbiny, že zatřpitila se i zlatá šupinka na konci jejího ocásku a Minda zmocnila se posledního sousta v pastoušce. Hlad rošklebil na ní prázdné čelisti a hnali z pastoušky do vesničky. Sklepní okénko na statečku v úžlabině bylo pootevřeno. Protáhla se jako lasička a rovnou ke krajáči teplého mléka. Sotva 3krát jazyčkem olízla, hned tu byla hospodyně. Mokrým hadrem srazila ji od krajáče, holí šlehla do kožíšku, div kosti jí nepřerazila. Vedle kuřata vyváděli, Minda hladověla, po jednom skočila, ale svížný prud hospodyně přes oči jí šlehl, div oči neumřeli. Zlé, těžké doby. 1000krát vzývala dobrého ducha, ale pořád marně. Do rodného zámku vracel se po roce rytíř Raduš. Na stříbrné přilbici vlála bílá péra. Před padacím mostem zdvihl spuštěné hledí, jak zlý vítr po něm přejel před družinu. Jak bledou paní rytířku uviděl na nádvoří samotnou, hned se ptal. Kde pak je Vítuš a kde pak je Kráčenka a kde čarovný proutek tvůj? Podala mu mlčky nalomený proutek. Nebyl ebenově černý jako tenkrát, když jej podal, ale splesnivěl po obou koncích. Rytíř jej přece stisknul ve svých rukou. Ach, není Vítuš v zámku, ani Kráčenka, hlásila bledá paní rytířka. Ale ticho a mír nastěhoval se do našeho zámku. Přestalo vití psů a naříkání týraných koček. Rytíř Raduš kázal předvést 12 bílých koní. Stáli na nádvoří neosedlaní, bílí, bez jediné poskvrnky, se stříbrnou hřívou a nohama jako do poskoku připravení. Rytíř šel od jednoho ke druhému, každému něco pošeptal, potom poručil otevřít stříbrnou bránu a 12 běloušů se stříbrnými hřívami rozběhlo se 12 směry. Zapískal na zlatou píšťalku a z jeho dvorců přiběhlo 12 černých psů. Jen každý z nich měl na hřbetě zlatou čabraku a z nich každému něco zašeptal a oni se rozběhli 12 směry. Zahvízdal potřetí na zlatou píšťalku a 12 holubů bílých z jeho dvorců slétlo se na zlatou římsu. Všichni měli na hlavičkách stříbrné chocholky, v perutích leskla se jim zlatá pírka. Jeden po druhém slétl na rameno rytířovo, poslechl, co on zašeptal, a rozlétli se vysoko nad zámkem 12 směry. Všem rytíř zašeptal. Černý proutek už dobrého ducha nepřivolává, aby nám pověděl o našich dětech. Proutek plesnivý po obou stranách. Běžte, utíkejte, leďte, hledejte dobrého ducha. Hledejte a až najdete prostého, aby vám o dětech pověděl. Dobrý duch chodil neviděn a neslyšen zemí. Bylo to blízko před Vánoci. Sbíral dětská přání a touhy po světě. 11 bílých koní se stříbrnou hřívou marně hledalo. Jeden po druhém se vracel s nepořízenou. Jen 12. se ještě nevrátil. 11 černých psů se zlatou čabrakou marně hledalo. Vraceli se jeden po druhém s nepořízenou. Jen 12. se ještě nevrátil. 11 bílých holubů se stříbrnými chocholkami a zlatými pírky v perutích marně hledalo. Jeden po druhém zakroužil smutně nad zámkem a sedali na zlatou římsu. Jen 12. se ještě nevrátil. Rytíř chodil zámkem jako zlý vítr. Rytířka Bledule byla už bílá ve vlasech i ve tváři jako peří bílých holubů. Minul rok a den. Seděl rytíř Raduš na pavlánu porostlém vzácnými květinami. Díval se po svých zahradách, v nichž vyrůstalo překrásné ovoce se zlatými peckami. V nichž keře zelených, modrých a bílých růží připevněny byly ke stříbrným tyčkám zlatým líkem. Věděl, že Vítuš a Kráčenka byly zlé děti. Věděl, že muselo dojít k tomu, aby je dobrý duch potrestal. Ale když minul včera rok a oni se nevrátili, nevrátil se ani 12. kůň, ani 12. pes, ani 12. holub, věřil, že se již nikdy nevrátí. Zdvihl hlavu k rytířce, které kanuly z očí velké slzy. Co platno, že z každé se hned stala drahocená perla a že skutáleli se z klína a zaběhli do vysokých koberců, když ani Vítuš, ani Kráčenka už nikdy jich sbírat nebudou. Přinesl kolčák na drahocených mísách vzácné krmě, ale nikdo se jich nedotkl. Rytíř zdvihl k němu hlavu. Zítra ráno dáš celý zámek potáhnout černým suknem. Dáš ořezat všechny květy našich zahrad a v hodovní síni na černé sukno je rozhodíš. Dáš zvonit 3 dny a 3 noci v mých městech a vesničkách, ve všech kostelích a kaplích. Ve všech mých dvorcích dáš potáhnout černým suknem domy i zahrady na znamení smutku jistě už mrtvých mých dětí. Kolčák pravil. Minul teprve rok a půl dne, pane rytíři. Čekej do večera. Dnes časně z rána před mýma očima rozkvetl zlatými květy vzácný kaktus, který rozkvétá jen jednou za 100 let a vždycky je znamením velké radosti. Jen to dořekl, zacvakaly zlaté podkovy 12. bělouše na nádvoří. V jeho stříbrné hřívě zapleteny byly čerstvé květy růží. Jedním skokem přehoupl se přes pavlán, poklekl na přední nohy, zaržal radostně a rytíř rozuměl. Tvoje děti se dnes večerem vrátí. Odběhl do stáje mezi druhy. Kolčák sám donesl mu nejlepšího obroku. Než se rytíř vzpamatoval, zašustila bílá křídla posledního holuba. Zatřpitilo se v nich zlatými pírky a on slétl na rameno rytířovo. V zobáčku nesl čerstvý květ a pošeptal mu. Už jdou, již jdou, už se dotkli nohou tvých pozemků. Jdou a dobrý duch je napravil. Odlétl k holubníku se stříbrnou stříškou a kolčák sám nasypal mu hojně nejlepšího zobu. Rytíři nepřísluší, aby plakal. Proto Raduš jen rty stiskl, na kolčáka zavolal, pestré prapory dal vyvěsit. Rytířka Bledule s plným klínem nádherných perl stala, vyklopila je do drahocené nádoby a jak zaslechla radostné fanfáry, které věštily příchod dětí, její bledé líčko trošinku zrůžovělo. Všechna okna se sama otevřela. Zatřpitilo se v záři zapadajícího slunce zlaté tmelování, jemná hudba odkud si zazněla, sladkou vůní zaplavil se celý zámek. Několika skoky přiběhl poslední černý pes se zlatou čabrakou na pavlán. Vycenil bílé tesáky jako v úsměvu a zavrčel.
3: Vrrr, jdou obě děti rytíři a k radosti tvé a paní rytířky budou, vrrr.
0: Vykřikl a položil se paní rytířce k nohám. Vyběhl po mramorových schodech Vítuš s kráčenkou. A jak paní rytířka bledule oba k hrudi přitiskla, zrůžověla její líčka jako plané růže květ. Bílé vlasy se stály rázem zase černými jako kdysi a od té doby nejmenovala se už bledule, ale paní rytířka Růžička. Povídali děti, kolik vytrpěli, slibovali, že už rodičů svých nikdy nezarmoutí, řekli, že už vědí, jak rány a nadávky bolí, že vědí, co je bída a hlad a že už nikdy sebemenšímu zvířátku neublíží. Rytíř poručil, aby ve všech dvorcích k zámku patřících slavné hody pro všechny lidi byly vystrojeny. Velká hejna husí a kolebavých kachen rozdal ze svých dvorů, postřílet dal zajíců, koroptví a bažantů na celé vozy, na koláče zadělávali v ohromných dížích, ve všech jeho mlýnech, sehnal cukráře z celého okolí, dal otevřít velikánské kuchyně v přízemí zámku. Cukru, másla, vajec, čokolády a všelijakých dobrot na metráky tam kázal odvést. Kuchaři v bílých zástěrkách a bílých čepicích začali míchat, strouhat, krájet, válet, tlouc, třít, péct nejjemnější dorty a cukroví. Ve velikých strojcích zmrzlinu vyráběli, celé věže a zvířátka z ní tvořili. A děti z široka a daleka se jen ulizovali, když ty dobroty viděli. Což teprve, když okusili. Sudy medoviny ze svých sklepů dal vyvalit a celé 3 dny a 3 noci trvaly hody a radovánky. Vítuš a Kráčenka již nikdy ani člověku, ani zvířátku neublížili a byli se všemi dobrými kamarády. Paní rytířka Růženka už nikdy nezaplakala slzami bolesti. Jen někdy slzy radosti sjeli jí po růžových lících a ty byly tak krásné, že Vítuš a Kráčenka hvězdičku našli ve vysokých kobercích. Rytíř Raduš už nejezdil do bojů ani na výpravy. Byli spokojeně a šťastně živi a žijí snad ještě dnes za 9. královstvím a 10. říkem.

do świata. Jedną w lecie słoniczko tak krasnie świeciło, aż się z toho jednomu malemu čmeláčkovi zamotala hlava. Povídá, kdybychom to slunce na oblohu přibili, nemohlo by už nikdy se nikam schovat a bylo by hezky pořád. Něco na tom je, přidal se jeho nejlepší kamarád. Nahoře by to chtělo dva hřebíčky a dole by stačila lepenka. Slovo dalo slovo. Brzy na to se oba kamarádi vydali z rodného Brušovnova na dlouhou cestu za sluníčkem. Ten, co s tím nápadem přišel, se jmenoval Bzuk, ten druhý to byl Ťuk. Ťuk byl o hlavu menší, Bzuk o hlavu moudřejší. Oběma teď vykukovala z kapsy hlavička hřebíku. Kladí v konce Bzuk a Ťuk zase před sebou kutálel kolo lepenky. Šli a šli, až došli k rozcestníku. Jedna jeho šipka ukazovala doleva, druhá doprava. Na jedné byl nápis na kopec, na druhé na paseku. Sluníčko je nahoře, tak musíme jít na kopec, rozhodl Bzuk. To teda ne, prohlásil Ťuk. Musíme jít na paseku, protože tam sluníčko bydlí. Copak nevidíš, tamhle na stromě má svoje hnízdo. Ukazoval přitom na vysokou rozložitou borovici. Mezi větvemi skutečně vykukovalo sluníčko. Přesto se Bzukovi to, co Ťuk tvrdil, moc nezdálo. Podle něho nemělo sluníčko domov na žádném stromě, ale na obláčku. Začali se hádat, jak to opravdu je. Bzuk při té hádce strčil do Ťuka, Ťuk na oplátku do Bzuka, ten si to nenechal líbit a jak se tak strkali, jeden z nich, neví se který, strčil i do rozcestníku. V tom se jim cosi začalo sypat na hlavu. Pak jim něco zasvištělo kolem uší a najednou, kde se vzal, tu se vzal, u nohou jim ležel převrácený košík. Kdo mi ho schodil? Ozval se nad nimi rozlobený hlásek pilné včelky Alky. Jen na chvíličku si košík položila na sloupek rozcestníku a takhle to dopadlo. Byl plný pilu z vonavých kytiček a teď je prázdný, naříkala. Zahambení čmeláčci začali rozsypaný pil honem sbírat. Ťuk však ani při práci pusu nezavřel. A tak za chvíli i včelka Alka věděla, že čmeláčci chtějí přibít sluníčko na oblohu. Kroutila nad tím hlavou. Kdyby stálo sluníčko, stály by i sluneční hodiny, povídá. Jak by pak vychytráci broučci poznali, kdy je půlnoc a kdy poledne? V tom Alka zahlédla, jak je za kamenem pozoruje velký, tlustý sršeň. Honem se letěla schovat do květu nejbližší pampelišky. Marně však odtud dávala čmeláčkům znamení, aby taky rychle utekli. Proč bychom to dělali? Pomyslel si Bzuk. Vždyť ten strýček, co k nám právě přichází, je zřejmě hodný pán. Sršeň se mile usmíval a hned se dal z čmeláčky přátelsky do řeči. Nejvíc je potěšil, když je začal vychvalovat. Slyšel jsem, že chcete přibít sluníčko na oblohu. To je ale vynikající nápad.
a hned se nabídl, že čmeláčky ke sluníčku dovede. Prý ho často navštěvuje a je u něho jako doma. Vede k němu ale moc dlouhá cesta, upozorňoval a nejdřív pozval čmeláčky k sobě do chaloupky, aby se na tu pouť dobře posilnili. Bzuk se chtěl za sluníčkem vypravit rovnou, nebyl pro žádné zdržování, ale Ťuk prohlásil, že mu začíná hlady kručet v říšku, a tak pozvání přijali. Sršeň usadil čmeláčky v tmavé světnici. Počkejte tu na mě, kamarádičkové, uvařím vám v kuchyni čaj a připravím svačinu, sliboval. Čmeláčci čekali a začali mít dlouhou chvíli, rozhlíželi se kolem a vůbec se jim tu nelíbilo. Všude byl nepořádek a špína. Copak strýček nikdy neuklíží, divil se Ťuk. Třeba neměl čas, hájil Bzuk hostitele. A pak dostal nápad. Za to, že je na nás tak hodný, mohli bychom mu tady uklidit sami. Začal zametat a Ťuka donutil, aby se dal do utírání prachu. A při tom uklízení přišel Bzuk na to, že za pecí jsou ještě jedny dveře. Byl zvědavý, kam vedou, a tak se podíval klíčovou dírkou. Uviděl strejdu. Ten však ani nevařil čaj, ani nepřipravoval svačinu, ale brousil si žihadlo. Pak na chvíli přestal, vyzkoušel, jak je ostré, a začal brousit znovu. Bzuk ještě nikdy takové dlouhé a špičaté žihadlo neviděl. Dostal strach. Ťuku, je zle, povídá. Musíme i hned pryč. Chtěli utéct, ale dveře nešli otevřít. Sršeně zavřel zvenčí na závoru. Co teď? Čmeláčci si mysleli, že jim není pomoci. V tom ale závora zavrzala, dveře povolili a v nich se objevila udýchaná včelka Alka. Přišla čmeláky vysvobodit, tušila, že jsou v nebezpečí, protože dobře věděla, že sršeň není žádný hodný strýček. Musíme honem zmizet, špitla. Vzali nohy na ramena. Sršeň ale brzy přišel na to, že je světnice prázdná. Hned se za uprchlíky rozběhl a protože měl dlouhé nohy, čmeláčci záhy uslyšeli za svými zády jeho dupot. Přidejte, vybízela čmeláčky včelka Alka. Tom se ale vedle v mechu ozvalo. Pozor, dál už ani krok, jinak zapadnete, před vámi je tůň. Ten tenký hlásek patřil bílému hříbku. Neměl rád, když někdo někomu ubližuje, a tak jakmile se dověděl, proč ti tři tolik uhánějí, povídá, honem se schovejte pod můj klobouk. Stačili to naštěstí dřív, než se tu objevil sršeň. Ten nic netušil a tak utíkal dál. Těšil se. Ještě krok, ještě krůček a už je budu mít. Jenže sotva ten krok udělal, ztratil pevnou půdu pod nohama. Studená voda mu v mžiku sahla až po pás. Nohy se mu čím dál víc bořili do bahnitého dna, jen tak se z té tůně vyškrabal. Vracel se pak domů celý mokrý a zablácený, třásl se zimou i vztekem. Za to čmeláčkům bylo hej. Vyvázli z toho nebezpečného dobrodružství se zdravou a suchou kůží.
Pod pěknou bílou střechou s houbovou vůní jim nic nescházelo. Ani jim v tu chvíli nevadilo, že sluníčko je už zase za horami. Bylo toho všeho ten den na ně hodně. Usnuli ještě dřív, než jim včelka Alka a hříbek stačili popřát dobrou noc.

0: kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá táta, Jozífku?
1: Právě chtěl jíst,
0: ale když vás viděl za humny, vstal a nechal jídla být, odpověděl pravdomluvný.

Že Bůh vítal ho Jíra, ale že pak si nepřišel o chvílku dříve, mohli si s námi jíst. Právě dnes nám od jídla nic nezbylo, čím by jsme tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě něco neočekávaného. A co, povídej? Zabil jsem ti hada. A ten had měl hlavu tak velikou jako ta kýta, co máte na kamnech. Tlustý byl jako ta hus, co je na pícce. Bílé masíčko měl jako ty buchty, co jsou na mysníku. Dlouhý byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí v troubě. Krve ale bylo, co piva v těch dvou džbánech, co tamto pod lavicí stojí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se za svou nehostinnost zastyděl, žena musela jídlo a pití na stůl postavit a oba teprv hosta častovali.

0: jak Jonatán chytil na venkově blechu. Je ráno, sluníčko stojí už hezky vysoko na modré obloze, ale Šebestová spí a spí. Mach dokonce tiše chrápe, jako kdyby byla půlnoc.
1: A proč ne? Proč by si nepospali, když mají prázdniny?
0: Říká v kuchyni dědeček, ale babička zavrtí hlavou. Už toho naspali dost. Nakonec jim bude líto, že prospali takový krásný den. Jdi jim říct, že mají snídani na stole. A dědeček jde na dvůr, vyleze po schůdkách do špíchárku, kde mají Šebestová s Machem komůrku, vzbudí ty dva a když jim řekne, že Jonatán s Rekem si už dávno hrají u rybníčku a že se dnes půjde do lesa na houby, Mach s Šebestovou vyskočí z postelí, za chvíli se už míjí u pumpy a než bys řekl švec, sedí u snídaně. A Jonatán s Rekem přiběhnou celý udýchaní, Rek loudí u stolu, ale Jonatán si sedne na podlahu a drbe se, až dědeček řekne.
1: Pak se mi zdá, že Jonatán chytil někde blechu. To se stává. Rek to zažil kolikrát. Naštěstí pes je šikovné zvíře a umí si s tím poradit.
0: Jenže Jonatán si s tím poradit neumí. Nikdy se mu nic takového nestalo. Drbe se packu za uchem, tváří se hrozně nešťastně a když to trvá skoro 20 minut, povídá Šebestová. Snad mu s tím pro Boha pomůžem. Najít blechu není snad takový problém. Jdeme na dvůr, tam je lepší světlo. Ukáže se ale, že najít blechu není jen tak. Blecha se hledá strašně špatně, protože je malá jako blecha. A tak Mach a Šebestová hledají a hledají a jak tak hledají, přijde na dvorek vousatý chlap jako hora, je to pan Chuchvalec, přišel si půjčit od dědečka hoblík. Dědeček ho z dílny přinese, v tom ale vyjde z chalupy babička a povídá přísným hlasem. Tak co, sousedé, doufám, že jste to pytlačení pověsil na chřebík. A pan Chuchvalec, který je už na odchodu, kývne hlavou.
2: Tak, tak, paní Šebestová, po tom posledním maléru jsem dokonce prodal pušku. S pytlačením je na dobro konec, tak naschledanou.
0: A Mach s Šebestovou se za panem Chuchvalcem dívají a myslí si, tak takhle tedy vypadá pytlák, který tajně loví to, co pan Hajný v lese hájí. Podívejme se. A dál hledají Jonatánovu blechu, ale protože to hledání trvá už moc dlouho, dostane Mach nápad. Přinese ze špejchárku sluchátko, rozhlédne se, jestli jsou na dvorku sami a potom řekne. Prosím vás, my bychom si přáli, ať je ta Jonatánova blecha mnohem větší, aby se dala snadno najít. A ze sluchátka se ozve. Ale prosím, beze všeho, chcete velikou blechu, máte ji mít. A Mach s Šebestovou najednou vidí, že Jonatánovi stojí na zádech blecha velká jako Bernardín. Má dlouhé tenké nohy, těmi se odrazí a hop, přeskočí stromy a je ta tam. Páni, řekne Šebestová.

0: Estová kroutí hlavou. To teda byla blecha. A to už se za stromy ozve veliký křik, že z chalupy vyběhne babička a volá: u Janderů se něco stalo, rychle! A tak všichni pospíchají, křik je čím dál větší. Stará paní Janderová volá: pomoc, pomoc! Z návsi se blíží plno lidí, pan Všetečka, paní Tláskalová, pan Hovorka, babka Troničková a další. Všichni volají: co je, co se děje? Ale to už jsou všichni na dvoře, je tam stará paní Janderová, za křídlo drží podříznutou husu, z které kape krev do kastrolku, a vedle stojí ta ohromná blecha. Nikoho si nevšímá a pije tu husí krev, div se nezalkne. A pan Všetečka řekne: pane na nebi, to je ale kus. A všichni ostatní, kteří zůstali stát jako solné sloupy, křičí: jedeš, potvoro! A ženou se na tu ohromnou blechu. Ta ale klidně dopije krev, odrazí se, udělá hop, přeskočí kostel a je ta tam. Je to vůbec možný, aby blecha takhle vyrostla? Ptá se babka Troničková paní Janderové, ta ale řekne: a jak je drzá. Ale v tom se ozve křik od někud zdaleka. Pan Všetečka si dá ruku k uchu, řekne: to je uhajnejch. A všichni se otočí a běží. Pan Hovorka, paní Tláskalová, pan Všetečka, dědeček s babičkou, Mach s Šebestovou, Rex s Jonatánem a dokonce i paní Janderová s husou. A na dvoře uhajnejch, což je u lesa, vidíme boží dopuštění. Z prasečího chlívku se ozývá strašné kvičení. Paní Kačírková stojí mezi slepicemi, lomí rukama a vypráví, jak se ta ohromná blecha snesla kolem kostelní věže a vlítla otevřenými dvířky rovnou mezi čuníky. Ale to už vybíhá z domu pan Hajný Kačírek, drží loveckou pušku a volá: vylákejte tu blechu ven, já si s ní už poradím. A pan Hovorka se podívá na pana Všetečku, kdo z nich má větší odvahu. Pan Hovorka moc velkou odvahu nemá, a tak pan Všetečka vejde rázným krokem do chlívku, nikdo ani nedýchá, z chlívku se ozve: nezáde, už akci venku! A opravdu, blecha vyskočí na dvůr mezi drůbež, pan Kačírek vystřelí, trefí bohužel slepici, peří se rozlétne, blecha se odrazí, udělá hop, zmizí v lese a paní Kačírková řekne manželovi: ty jsi tomu dal. Blecha je tedy v lese, je od ní pokoj, ale celá vesnice si o ní u oběda povídá. Jak vypla u Janderů husí krev, jak po ní pan Kačírek střílel, ale nikdo nemá tušení, kde se ta ohromná blecha vlastně vzala. Tohle ví jenom Mach a Šebestová, kteří jsou touhle dobou už dávno po jídle a jdou do lesa na houby, což měli od rána v plánu. Mach s Šebestovou nesou košíky, stoupají do kopce a protože mají mladé nohy, dědeček s babičkou jim nestačí. Volají: počkejte na nás, nespěchejte tolik. A tak si Mach s Šebestovou sednou na pařez a uvažují, jestli je to správné, když si tu záhadu s blechou nechají pro sebe. Něco jiného jsou Janderovi nebo Kačírkovi, říká Šebestová, a něco jiného je dědeček s babičkou. A Mach říká: to je fakt, s těma bychom měli hrát na rovinu. Takže když dědeček s babičkou vylezou na kopec a sednou si na pařez, aby nabrali dech, Mach s Šebestovou jim všecko vyklopí, jak to s tou blechou vlastně bylo, vytáhnou sluchátko a dokonce předvedou, jak funguje. Mach poprosí sluchátko o 1/4 kila lesních jahod a když se pak v košíku z nenadání jahody objeví, babička vykulí oči a dědeček řekne: no ne, to jsou mi věci, v životě mi nenapadlo, že je něco takového vůbec možný. A krmí se přitom jahodami. A pak začnou sbírat houby, což by pravda nemuseli, sluchátko by to zvládlo samo, jenomže to by nebyla žádná hra, hledat houby je prýma zábava, uvidíte přitom tadyhle dva zajíce, tamhle 4 strnky, a tak všichni chodí po lese a hledají, a jak tak hledají, ozve se na jednu hlas babičky: pojďte sem, ale rychle, budete koukat, co jsem našla v křoví. A když se k tomu křoví všichni seběhnou, uvidí tu velikánskou blechu chycenou za nohu v železech. A dědeček řekne: chudák, ta dopadla, chytla se do pasti, kterou tu nachystal na slnky nějaký pytlák. A já se s váma vsadím, o co chcete, že vím, kdo ten pytlák je. Pytláci v noci obcházejí svý pasti, aby zjistili, co v nich uvízlo. Takže když si tady v noci počkáme, tak toho pytláka chytíme. A Mach s Šebestovou se na sebe podívají a řeknou: výborně, takže nás čeká napínavý noční dobrodružství, to je senzace. Potom spěchají všichni domů a zatímco babička smaží k večeři houby, dědeček s Machem a Šebestovou sedí u rybníčku, pozorují kachny a vymýšlejí plán, jak to nejlíp udělat, aby toho pytláka chytili. Což nebude tak jednoduché, říká dědeček, protože když nás náhodou uvidí, tak k té pasti vůbec nebůjde a bude dělat, že si jen tak vyšel v noci do lesa na procházku. A Mach řekne: no jo, co když ten chlap napřed prohledá celé okolí, jestli ho někdo nepozoruje? Ale v tom vykřikne Šebestová: už to mám, už vím, jak to uděláme. A při večeři ten svůj plán důkladně vysvětlí a babička jí řekne: poslouchej, to bych do tebe nikdy neřekla, že jsi tak chytrá holka. A potom večer, po televizních zprávách, když se začne stmívat a objeví se měsíc, vezme Šebestová sluchátko, udělá z babičky, z dědečka, z Macha a taky ze sebe čtyři sovy a ty sovy odletí k lesu, posadí se na strom, svítí očima a čekají, dokud se na cestičce neobjeví vousatý chlap jako hora. Blíží se blíž a blíž, vejde do lesa a míří vzhůru. Vůbec ho nenapadne, že ho někdo sleduje. Nemá ani tušení, že za ním od stromu ke stromu letí čtyři sovy, protože sovy létají docela tiše jako lehunký vánek. A potom se všichni ocitnou u toho místa, kde sebou mele chycná blecha. Na první pohled v tom křoví vypadá jako veliká tlustá srna. A ten vousáč vytáhne dlouhý nůž, který se zaleskne v měsíčním světle. V tom ale pozná, že to není srna, ale velikánská blecha, trochu se lekne, ale pak začne nadávat.
1: Jedna potvora, co děláš v mých železech?
0: Jenomže v tom okamžiku se ozve dědečku hlas. Ale, pane Chuchvalec, takže vy pytlačíte dál, jak vidím. A když se pan Chuchvalec výjevně otočí, vidí nejen dědečka, ale i babičku a Macha a Šebestovou. Vidí tolik svědků svého ošklivého počínání, že padne do borůvek na kolena a přísahá, že tentokrát pytlačil opravdu naposledy a opravdu to dodrží, což je pro celý revír veliké vítězství, kterého by bez Jonatána a jeho blechy nebylo.
2: Jednou, a to už je dávno, bydlilo v hezké vesničce u lesa malé hodné děvčátko. Lidé je měli rádi a usmívali se na ně, ale nejraději je měla maminka a tatínek a babička. Ta měla děvčátko tak ráda, že by mu byla všechno dala. Jednou mu koupila pěkný červený čepeček, tenkrát se takovému čepečku říkalo karkulka. A děvčátku se tolik líbil, že ho mělo stále na hlavě. Také mu hezky slušel. Když lidé viděli děvčátko stále jen s červenou karkulkou na hlavě, začali mu říkat červená karkulka. A brzo mu tak říkali i doma. Babička červené karkulky měla chaloupku v lese. Někdy přišla babička za karkulkou a někdy šla karkulka s maminkou do lesa za babičkou. Jednoho dne, brzo ráno, upekla maminka koláče a řekla karkulce: pojď, karkulko, doneseš babičce koláče. Vezmi si košíček, dáme do něho koláče a také láhev vína. Babičce není dobře a víno ji posilní. Nikde se nezdržuj a jdi hezky po cestě rovnou k babičce. Dej pozor, abys neupadla a nerozbila láhev. Karkulka vzala košíček a šla. V lese bylo ticho, jen ptáci zpívali. Karkulka si pěkně vykračuje a najednou, jak se cesta zatočila, stojí před ní veliký vlk. Karkulka se ho ale nebála, protože nevěděla, že to je zlé zvíře. Usmála se na něj a pozdravila.
3: Dobré jitro.
4: Dobré jitro, Karkulko. Kam pak jdeš tak brzo?
3: K babičce.
4: A co to neseš v košíčku?
3: Koláče a víno. Babička stůně. A maminka mě posílá, abych to babičce přinesla na přilepšenou. Ale musím dávat pozor, abych nerozbila láhev.
4: A kde bydlí babička, Karkulko?
3: Je, to už není daleko. Jde se pořád po cestě a za chvilku je vidět babičinu chaloupku. Rostou tam tři velké lípy.
2: Vlk si pomyslel, to je pěkné. Babička je sama doma, Karkulka k ní přijde a to bude dnes dobrá snídaně. Musím to chytře provést, abych je obě dostal. A nahlas povídá.
4: To jsi hodná holčička, Karkulko, že neseš babičce koláče a víno. Ale měla bys jí také natrhat květiny. Podívej, co jich tady na pasece roste.
2: Karkulka se rozhlédne a na pasece podle cesty je kytiček, jako když je namaluje. Sedmi krásky, pampelišky, modré chrpy, zvonečky. Položí košíček do trávy a trhá květiny a skládá je do kytice. To bude mít babička radost, říká si Karkulka. Potom popadne košíček a květiny a pospíchá, aby už byla u babičky. Vlk šel zatím rovnou k babiččině chaloupce a zaklepal na dveře. Babička se zeptala, kdo to je, a vlk řekl tenkým hláskem.
4: Karkulka.
2: Babička řekla, jen si, Karkulko, otevři, není zamčeno. Vlk otevřel dveře, vběhl do světnice a než se babička nadála, chlamst, a babičku celou spolkl. Potom si dal na hlavu babičin čepec, vlezl si do postele a čekal. Za chvíli přišla Karkulka. Dveře byly otevřené, tak vešla do chaloupky a pozdravila, ale babička jí neodpověděla. Karkulka postaví košíček a květiny na stůl a jde k babičině posteli. Jak to má babička ten čepec? Diví se Karkulka. Ani jí není vidět obličej a ty dlouhé uši.
3: Babičko, proč máš tak dlouhé uši?
4: Abych tě lépe slyšela.
3: A proč máš tak veliké oči?
4: Abych tě lépe viděla.
3: A proč máš tak velikou pusu?
4: Abych tě mohla lépe sežrat.
2: A vlk skočil z postele, rozevřel tlamu a chlamst. A chudáčka Karkulku spolkl. Potom si lehl znovu do postele, aby si odpočinul. Ale za chvíli usnul a chrápal. Až se všechno třáslo. A zrovna šel okolo myslivec. Slyší z chaloupky chrápání, poslouchá a myslí si, co to, že babička tak chrápe. Vejde do chaloupky a vidí v posteli vlk. Břicho má jako kouli a babička nikde. Že jí vlk spolkl. Vezme nůž, popadne vlka za břicho a šmik, šmik, břicho rozřízne a z vlka se najednou vykulí červená karkulka a za ní babička. Obě se chudinky ještě třásly leknutím a děkovali myslivci, že je zachránil. Babička snědla koláče a napila se vína a hned jí bylo lépe. A myslivec stáhl z vlka kůži. Měl radost, že zabil takového loupežníka a že babičku a karkulku vysvobodil.

Kdo chce v horách užít, nesmí mít hlavu na poli narostlou. Toho nevženeš v kožichu do vody. Chudobný život na horách tomu lidi naučil. Tam se věru měl hospodář co ohánět, aby uživil sebe a rodinu. Není proto divu, že u Henkajů na Kotárech nebylo valné radosti, když se jim narodil tuším 10. Ozéfek. Tatík byl namrzutěný, protože co s takovým ogarcem? Hledí jak bože můj a myslí si na mou dušu, slůvko nevydá. To už opravdu místo něho metr dřeva, hudroval tatík. Však i to poleno, když s ním šikovně břinkneš, dá hlas.

0: Ogar rostl a z ozevka se stal ozev. Však co ten snědl? Opravdu na co přišel? Jednou hlídal sad a tolik trnek sám spolikal, že nemohl najít vlastní čagan, jak si ho peckama zaházel. Jenže vidět na něm nebylo nic onačejšího. Kdyby člověk jak chtěl sojku krmil, sádla na ní nenaroste, naříkala nad ním mamka. Pravda, ani léty Ozefovi rozum nepřibylo, za to síly nadměrně. U muziky tancoval se zabitou sviní na hřbetě a když praštil do stolu, ulomil třísku jak ruku tlustou. Ale důvěřivý zůstal jak dítě, poschnilé niti bys ho na radhošť vyvedl. Nejraději ze všeho naslouchal vyprávění o zbojnici. Horal má už zboj od pradávna v krvi, však nespravedliví páni sami do toho lid fáněli. A Ozef Henkaj všem těm bohatýrským chýrům o zbojnicích uvěřil. S každým, kdo by jeho bratry osočil do krve, by se popral. A také na zbojnické poklady věřil, co je horalé do země zakopali. Zrovna ho rozpalovalo pomyšlení, že možná po těch pokladech denodenně chodí. A že bral povídačky o zakopaných penězích doopravdy, dál se ty poklady hledat a vykopávat. Ach, co se nahledal, co nakopal, ale nikde nic. Štěstí mu nepřálo. Kdysi se doslechl o jednom místě v pustém žlebu vysoko v horách, prý tam měl předčasy zbojník Gerlich zakopat velikou nůši dukátů, pravili staří lidé. To místo našel a dal se do kopání. V hoře byla tma jako v měchu, všady ticho, jen motika chvílemi skřekla obřidlici. Díry přibývalo pomalu a upachtěný Ozef musel odpočívat. Náhle zaslechl od dědiny ránu, jako by někdo strom podrubával. Pomyslel si, že to najisto někdo krade dřevo v modřínovém lese. Ale za chvilku zas to bůchání se ozývalo z druhé strany, jak z prázdné bečky. To se mu už nezdálo. A tak se začal motikou ohánět ze všech sil, aby ho někdo při té práci nepřistihl. Avšak bouchání přibývalo ze všech stran, jako by se k němu blížilo v kruhu. Na Ozefa vystoupilo horko a vlasy se mu postavily strachem na hlavě, že mu beranice spadla do vykopané jámy. A pfí! Zašustilo mu cosi kolem uší, jak kdyby se kudla zapíchla do buka, jenomže to nebylo v té tmě vidět. Jak se to zlověstné bouchání kolem Ozefa stahovalo, skočila na Ozefa taková hrůza, že už nedbal, vylezl z jámy, motiku zahodil a ten tam letěl žlebem k dědině. Rozbil si hubu, jak ve tmě narazil na suk starého smrku, pak ke všemu ještě ztratil botu, ale což bota, však ho ještě nezebe a na podzim si bude tu zbylou přezouvat z jedné nohy na druhou, jen aby si život zachránil. Sám nevěděl, jak málo živý doběhl k prvním chalupám. Trvalo několik dní, než se Ozef Henkaj po té příhodě vzpamatoval. Ale s hledáním pokladu stejně nepřestal. Jednou zas přišel do šenku, oči navrch hlavy, jaký, že se mu zdál sen. Zjevil se mu zbojnický kapitán a přikázal mu, aby šel o půlnoci na loučku, co je pod lesem, a tam pod osamělým stromem, aby kopal. Také ten strom Ozef ve snu dobře viděl, byl to buček. Ohýnek tam poskakoval, to jak se pod stromem poklad přesoušel. Ozef přiskočil a pod bučkem naschrabal kloboučkem dolary. Tak to břinčelo a blištělo všude po zemi samé peníze. Ale naráz bum, bác, Peníze zmizely v jámě. Poklad se propadl ještě o 100 roků hlouběji, než byl předtím. Takový podivný sen se Ozefovi Henkajovému zdál.
1: Však to mi stačí,
0: pravil Ozef Henkaj pokojně, když se mu smáli, kdeže má ty tulary, co pod bučkem naschrabal kloboučkem.
1: Že se hrabeš v papučách na bál, Ozefe,
0: posmívali se mu, ale on jim odpověděl. Což málo pokladů v zemi poostávalo?
1: Zbojnících dost ve skalách, v truhlách nebo v hrncích pozakopávali, jenom je najít.
0: A že ten sen byl pravý a že podle něj ty peníze zaručeně najde a vykope, jenomže sám to nesvede. Jestli prý by někdo šel s ním a pomohl mu kopat, že by se o peníze rozdělili. Dorážel na chlapy a tlačil na ně, ale ti se vymlouvali, že shledači pokladu nejsou žádné špásy a že by jim to mohlo přijít draho. Ale on tak dlouho zaváděl řeč, až starý Zakopčan a mladý Žingor přislíbili, že s ním zítra večer půjdou ten poklad vykopat. Jak se na druhý večer setmělo, chlapi se sešli do šenku, že se musí nejdříve na ten strach posilnit. Než si dodali dostatek kuráže, bylo k půlnoci. Pozbírali motyky a lopaty a že půjdou. Loučka nebyla daleko, ležela mezi dvěma svahy. Ozef Henkaj cestou strýci Zakopčanovi a mladému Žingorovi vykládal, jak se mají při kopání držet. Že nikdo nesmí povědět ani slovíčko, ani ohlédnout se nesmí, kdyby nevím co. Došli na místo a buček snadno nalezli. Stál tam jen jeden takový osamělý. Ozef zapálil svíčku a chlapi začali kopat. Bylo ticho, jenom potůček jim za zády žbluňkal na kamenech a kdesi daleko houkala sova. Chlapi pospíchali, až z nich teklo a jámy přibývalo. Najednou cink! Kdo si nešikovně, jako naschvál, udeřil krumpáčem po lopatě, až se to daleko rozlehlo. Ozef Henkaj se hrozně ulekl a jak vyskočil z jámy, schodil a zhasil svíčku. V té tmě vidí vrchy nad loučkou naráz jako v ohni. A z kopců, co si zvonilo jak řetězy, a z obou svahů se valila dvě ohnivá kola rovnou na loučku. Ozef přeukrutně zařval. O, běda! A dal se úprkem k dědině. Letěl, ani dechu nemohl pochytit a jen chrčel, ale strašlivý hluk za ním se blížil a blížil. Slyšel za sebou dupot, jako by někdo koně hnal a už se mu zdálo, že ho někdo kudlou lechtá pod žebry. Na lavičce přes potok, když se už sotva plantal, ho to dostilo. Až víc po hřbetě, že chudák spadl do vody a zle se vymáchal. Do hospody se sotva dobelhal. Tam už plno smíchu, všecko se vysvětlilo. Právě, že znali Ozefa, jak je na ty poklady, chtěli ho chlapi vytrestat. Na kopce nad loučkou vytahali stará kola od povozu, obalili je slámou a čekali, až strýc Zakopčanů křesne krumpáčem o lopatu. Na to znamení zapálili a kola pustili dolů po svahu. A aby to vypadalo ještě strašidelněji, řinčeli řetězy a utíkali za Ozefem Henkajovým až k dědině. To tím řetězem ho tak švácli, že spadl do potoka. Ozefa z toho jeho poblouznění za poklady skutečně vyléčili. Už se pravda nevydával do hor hledat zakopané zlaťáky. Víc si hleděl roboty na poli.
2: Pohádka o kazisvětu Milanovi. Milan byl úplně obyčejný chlapec, bydlel v obyčejném domě na obyčejném sídlišti a měl úplně obyčejné rodiče. Jenže i ten nejobyčejnější chlapeček měl nějakou neobyčejnou vlastnost. Náš Milan byl kazisvětem. Pokazil nebo rozebral na úplné kousky všechno, co se mu dostalo do rukou. Pokud byl Milan malý, nikomu to nevadilo. Malé děti jsou zvědavé a neskušené a proto se stává, že rozbíjí nějakou hračku nebo užitečný předmět. Později, když vyrostou, přestanou být kazisvěty a najdou si nějakou moudřejší zábavu. Jenže Milan rostl a čím byl větší, tím byl také větším a zkušenějším kazisvětem. Jeho starostliví rodiče z toho byli nešťastní a všechny cenné věci museli před ním skrývat nebo zamykat, aby je nerozbil. Největší problémy však nastaly, když Milan začal chodit do školky. Rodiče ho prosili na kolenou, aby tam nic nezničil a neudělal jim ostudu. Milan jim to slíbil, ale už první den rozbil všechny hračky, druhý den rozebral na pískovišti houpačky a klouzačku a nakonec třetí den rozbil na záchodě všechny splachovače. Tak se stalo, že děti si neměly s čím hrát a nemohly ani chodit na záchod, protože pokažený splachovač většinou postříkal a některé menší děti dokonce i v záchodě spláchl. Milana za trest vyloučili ze školky. Rodiče po této zprávě smutně seděli v kuchyni s hlavami v dlaních a přemýšleli nad svým osudem. Věděli, že s Milanem je nic dobrého nečeká, protože po letních prázdninách měl začít chodit do velké školy. Představovali si, co všechno se dá ve škole rozbít a rozebrat. Tatínek se postavil a začal řečnit. Když chodil do školy on, nikdo nemohl nic zničit, protože všude byla disciplína, pořádek a pravidelná docházka. Ale teď? Potom se uklidnil a opět si sedl. Nějak bylo, nějak bude, řekl si. Po prázdninách tedy rodiče koupili Milanovi aktovku, penál, sešity, tušky a pera a odvedli ho na první vyučovací hodinu. Tak se stal Milan školákem prvňáčkem. S veselým úsměvem mával svým rodičům a plný očekávání vstoupil do školy. Milanovi se ve škole líbilo. Učil se psát a číst, našel si mnoho nových kamarádů a co bylo nejdůležitější, stále objevoval nové a nové věci, které mohl rozbít. Nejprve rozbil svůj nový penál, takže se nedal zavírat, potom rozbil pero a tašku. Rodiče koupili všechno nové, ale po dvou dnech opět všechno zničil. Rodiče se rozlobili a řekli, že jestli ještě jednou všechno rozbije, bude si svoje věci nosit v pytli nebo plechovém kbelíku. Milan se lekl a od té doby se soustředil jen na ničení školního majetku. Začal nenápadně a skromně. Rozbil ve třídě všechny židle, stoly a školní tabuly. Všechny děti museli při vyučování stát a učitel psal křídou na stěnu. Když popsal všechny stěny a některé děti už plakaly únavou, protože je od stání bolely nohy, učitel dostal nápad. Zavolal školníka, aby opravil zničený školní majetek. Školník byl zuřivý stařec se sježenými vousy. S velkým křikem a hrozbami se pustil do oprav, přičem všechny děti museli stát v koutě a tiše ho pozorovat. Práce na opravách trvaly školníkovi týden, protože Milan mu v nestřežené chvíli vždy něco rozbil. Jednou vrtačku, jindy svářecí agregát, potom kladivo. Učitel celou dobu mlčky seděl za učitelským stolem, který mu školník opravil jako první. Držel si hlavu v dlaních a přemýšlel nad svým osudem. Po týdnu bylo všechno opraveno. Děti byly veselé, usměvavé a spokojeně se posadili do svých lavic. Veselý byl i učitel. Rozhodl se, že vyučování začne hodinou zpěvu, protože zpěv je výraz radosti. Děti se postavili, učitel jim jako dirigent dal znamení a třídou zazněla krásná píseň o ptáčcích, květinách a jaru, zpívaná dětskými hlásky. Píseň jako zurčící potůček nesla se celou školou. Ze třídy na chodbu a odtud do jiných tříd, zborovny, ředitelny, tělocvičny. Celá škola poslouchala krásnou píseň a před školou dokonce zůstalo stát několik starých babiček, které vzlikaly dojetím. Kazisvětu Milanovi se však píseň nelíbila. Zdálo se mu, že už dlouho nic nezničil a proto se rozhodl, že pokazí alespoň píseň o ptáčcích. Záměrně začal zpívat falešně, hrubým, bučivým hlasem, aby ostatní děti zmýlil. A to se mu podařilo. Nejprve se spletl Pišta, Milanův soused v lavici. Potom děvčátko stojící před ním a nakonec se zkáza nezadržitelně rozšířila i mezi ostatní děti. Píseň se najednou rozsypala. Marně učitel mával rukama a vyvaloval oči, aby našel falešného zpěváka. Ze třídy už nevycházel zvučící potůček, ale hrozivé kvílení a skučení, připomínající nějakou dobře vyhládlou, rozzuřenou masožravou šelmu. Staré babky od školy vylekaně utekly. Vyučování v ostatních třídách bylo přerušeno a ředitel se školníkem běhali po chodbách, aby našli původce celé hrůzy. Nakonec se jim to podařilo. Kazisvět Milan stál mezi dětmi a naprázno otevíral ústa, aby to vypadalo, že zpívá. Ředitel se školníkem však měli mimořádně vycvičený sluch. Milana odhalili, chytili ho a zavřeli do školní kotelny, aby už nic nemohl pokazit. Ředitel přikázal školníkovi, aby kotelnu hlídal a sám si sedl k telefonu, aby zavolal Milanovi rodiče, požárníky, policii a záchranku. Než všichni stačili přijet, Milan se v kotelně pustil do své oblíbené činnosti. Nejdříve rozbil kotel, potrubí pro teplou a studenou vodu a hlavní odvzdušňovací ventil, potom objevil elektrickou rozvodnou skříň, pojistky a hlavní ventily na plyn a vodu. I ty rozbil a protože stále ještě neměl dost, zničil i všechny stěny, dlažbu a hromadu uhlí. Kotelna byla celá rozbitá a s ní i škola, protože nefungovala topení, elektřina a netekla voda. Všechny děti se velmi radovaly. Vyběhly ze tříd, utíkali domů a křičeli hurá, hurá! Ředitel se školníkem stáli na chodbě a snažili se je zastavit. Přišla policie, požárníci, záchranka a nakonec i Milanovi rodiče. Ředitel se držel za hlavu, potom se zavřel v ředitelně a nikoho nechtěl vidět. Milanovi rodiče se dožadovali vysvětlení. Náš syn Milan, křičel tatínek, je obyčejný chlapec, který jen občas něco rozbije. Jenže nikdo ho neposlouchal a všichni se snažili zachraňovat pokaženou školu. Kazisvěta Milana za trest vyloučili ze školy. A protože ve všech školách se dozvěděli, jakým je Kazisvětem, nikde už ho nechtěli přijmout. Milanovi rodiče přemýšleli, že ho dají do polepšovny, jenže ani v polepšovně ho nechtěli. A tak jim nezbylo nic jiného, než držet Milana doma a dávat pozor, aby něco nerozbil. Milan nechodil do školy a proto se nikdy nenaučil malou násobilku, ani vyjmenovaná slova a číst uměl jen písmenka M, A, E a U. Sedával zavřený ve svém pokoji a vydával podivné, bučivé a kvílivé zvuky, dokud mu tatínek nebo maminka nedali něco zničit. Nuže, tak to dopadnou všichni kazisvěti a kazisvětky, milé děti.
3: Jak dědeček měnil, až vyměnil.

Koupal se bohatý kupec v řece, dostal se do hlubiny a tonul. Šel mimo stařík, sedláček, sivoušek, uslyšel křik, přispěchal a kupce z vody vytáhl. Kupec nevěděl, jak se staříkovi odsloužiti, pozval ho k sobě do města, pohostil ho skvěle a daroval mu kus zlata jako koňská hlava. Vzal zlato sedlák a šel domů a naproti němu koňař celé stádo koní žene. Vítej, staříku, odkud tě Bůh vede? Z města, od bohatého kupce. A co ti kupec dal? Kus zlata jako koňská hlava. Dej mi to zlato a vyber si nejlepšího koně. Vybral si stařík nejlepšího koně, poděkoval a šel svou cestou. Jde stařík a naproti němu pastucha voli žene. Vítej, staříku, odkud tě Bůh vede? Z města od kupce. A co ti kupec dal? Kus zlata jako koňská hlava. A kde je to zlato? Vyměnil jsem ho za koně. Vyměň mi koně za vola, kterého chceš. Stařík vybral si vola, poděkoval a šel svou cestou. Jde stařeček a naproti němu ovčák žene ovčí stádo. Vítej, stařečku, odkud tě Bůh vede? Od bohatého kupce z města. A co ti kupec dal? Kus zlata jako koňská hlava. A kde je to zlato? Vyměnil jsem ho za koně. A kůň kde? Vyměnil jsem ho za vola. Vyměň mi vola za berana, kterého chceš. Vzal stařík nejlepšího berana, poděkoval a šel svou cestou. Jde stařík a naproti němu pastýř žene vepře. Vítej, staříku, kde jsi byl? V městě u bohatého kupce. Co ti kupec dal? Kus zlata jako koňská hlava. A kde je to zlato? Vyměnil jsem ho za koně. A kůň kde? Vyměnil jsem za vola. A vůl kde? Vyměnil jsem za berana. Dej mi berana a vezmi si nejlepšího vepře. Vybral si stařík vepříka, poděkoval pastýřovi a šel svou cestou. Jde stařík a naproti němu podomní obchodník s košem na zádech. Vítej, staříku, odkud jdeš? Od kupce z města. A co ti kupec dal? Kus zlata jako koňská hlava. A kde je to zlato? Vyměnil jsem za koně. A kůň kde? Vyměnil jsem za vola. A vůl kde? Vyměnil jsem za berana. A beran kde? Vyměnil jsem za vepře. Vyměň mi vepříka za jehlu a vyber si, kterou chceš. Vybral si stařík nejpěknější jehlu, poděkoval a šel domů. Přišel stařík domů, přelézal přes plot a jehlu ztratil. Vyběhla stařenka naproti starouškovi. Ach, můj holoubku, já bych se tu bez tebe byla utrápila. Nu, vyprávuj, byl jsi u kupce? Byl. A co ti kupec dal? Kus zlata jako koňská hlava. A kde je to zlato? Proměnil jsem ho za koně. A kůň kde? Proměnil jsem za vola. A kde vůl? Proměnil jsem za berana. A beran kde? Proměnil jsem za vepříka. A vepřík kde? Proměnil jsem za jehlu. Chtěl jsem ti, stařenko, přinést ti dáreček. Přelézal jsem přes plot a jehlu ztratil. Nu, chvála Bohu, můj holoubku, že jsi ty sám se vrátil. Pojďme do jizby povečeřet.

A pohádkám je děti konec. Že byste ještě poslouchali dál, tak si poslechněte tuto pohádku bez konce, kterou také vždycky vypravovala dětem babička Bužiny Němcové, když žadonili o další pohádku. Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou se už zlaté slunečko za hory sklánělo a on ještě pásl za jedním potokem rozvodněným. I chtěl hnát domů, však přes potok byla jen úzká lávka, takže jen jedna ovce po druhé mohla přecházet. Počkejme tedy, až je přežene. Potom vám budu dále povídat. Už ty ovečky přešly? I co vás napadá? To bude hezky dlouho trvat, než přejdou. Ještě pořád nepřešly? Než přejdou, to už bude ráno. A pasáček je už ani domů nepožene, ale bude je na novo pást. A další pohádka bude taky až zítra.

0: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořiškích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. Kalcovali plátna, u sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly. Ale našlo se v čase poutí, bálů a pomláskových veselic v tom chudém kraji i cukrářské řemeslo. A o něm vám teď budeme vyprávět sladkou pohádku.
1: Tak jednou, tenkrát, když trhlo na hory 7 hubených let, stavěla prababička na stůl mísu polívky a za dveřmi se ozvalo vyspěvování. Kupte u mne paničky, tkaničky a pentličky, hřebínky a jehličky, zrcátka a špendlíčky a na myšky pastičky. Ve vsi potulného kramáře znali, říkali mu sklínkař. Na myši máme kocoura a na zrcátka a cingerlátka nejsou krejcary, broukla prababička. Viděla však na zápraží zmoklého a ušlého vandrovníka a pozvala ho na misku teplé polívky pro zahřátí. Sklínkař do sebe obrátil misku, vyblízal ji jazykem a ještě mu svítily oči hlady. Udělám navrch pár pliskánků, řekla prababička, když viděla, že by si i dědeček ještě něco smrsnul. Plotnu měla roztopenou a tak nastrouhala pár větších brambor do mísy, přilila do jánek kozího mléka, přisypala mouky, přisolila, třepla do těsta i vejciště, pošmírovala plotnu špekovou kůží a pleskla na ní lžící pár pliskánků. Jedlíci mohli nastavit dlaně. Sklínkař přehazoval teplý pliskánek z dlaně do dlaně a povídal, jak ho kde hostili a jak se kde poměl. Prý na horách pliskánek v kraji z bílý mouky řepánek. Řepánky prababička neznala. To jsou vdolky z bílý mouky, strouhanou řepou nadívaný a řepným syropem polejvaný, rozkládal vandrovník a chválil, jak ho pohostila mísou řepánků paní máma mlynářka při dolejším Labi. Pradědeček byl mlsná huba, prý až půjdete vandrovníčku zás tím řepným krajem při Labi, vzpomeňte si a přineste nějaký to řepný semínko i k nám. Pro dobré jméno svého chrámu potulný krmář nezapomněl a tak měl pradědeček v papírovém kornoutku špetku naděje na sladkou řepu a v dolech řepánek, až se ta sladká řepa urodí. Navezl trakař hnoje, nakypřil hlínu a vpustil jedno semínko na zkoušku, jestli řepa vzejde. A vzešla. Máš všeho dost, říkal jí pradědeček, slunce i deště jako v kraji, mastnou brázdu jako v kraji, tak koukej, ať rosteš pěkná, sladká a dusatá. Tak promlouval k řepě, když ji okopával motičkou či zaléval, když bylo deště málo. A přece jednou slyšel tenonké naříkání. Máš se jako komtesa na zámku, tak co fňukáš, zahovořil k řepě. A řepa odpověděla, pláču, protože tu nejsem doma, já se sem nepasuju. To nehovořila řepa, ale řepná panenka, co seděla řepě v chrástu. Každá kytička, každé bejlí má v Krakonošově království svou panenku Víličku, svou opatrovnici. Víličku, panenku, lehkonohou a podívej, dětku, jak já vypadám. Pradědeček vykulil oči na řepnou panenku. Kde pak, panenka, v řepném chrástu seděla tetka, široká jako mlinářka, tvář jako vdolky, pod cukínkou bříško jako soudek. Mám se tuze dobře, to ty jsi mě takhle vykrmil, hospodáři, plakala a po kulatých tvářích se jí kutálily slzičky jako skleněné kuličky. Až vypláču slziček jeden plný škopíček, třeba zhubnu, vzlikla a poručila, hospodáři, nastav na mé slzy škopek. Škopek? Pradědeček se ohlížel, jaký kde sehnat škopek na slzy pro takové pramalé stvořeničko. Tu uviděl pod stromem z kořápku holubího vejce. Nastavil z kořápku řepné piditetce pod tváře a chytal slzy. Z kořápka byla brzo plná té slané žalosti, již lidé říkají slzy. Nepláču slané slzy, ale sladké, jsem cukrová řepná Vílička a pláču sladký cukr. I toť by se tím dalo sladit kafe, mínil pradědeček. A jak byl zvyklý šetrnosti, honem běžel schánět další z kořápku pod holubí hnízdo. Než se s dalším pitiškopíčkem na sladké slzy vrátil, nastojte. V prvé skořápce slzičky stuhly a ze skořápky se vykutálelo vajíčko, průhledné jako sklo, jenže sladké. Je tuze krásné, řekl pradědeček. Bodeť ne, vzlikla řepná piditetka. Je vyplakaný stoužení po kráse. I prababička uznala, že takového poslíčka touhy po kráse škoda rozpustit v kafišti. Schovali vyplakané sladké vajíčko, co na to řekne sklínkař, až zase přijde nabízet třpitivé zbytečnosti. Sklínkař vzal pak to vyplakané sladké vajíčko mezi své okrasné zboží a příštím rokem se už hlásil, prodal bych 100 takovejch. Dejte se do takový výroby, pan tatínku, aby to bylo sladký a krásný, na nic k potřebě, jen tak pro potěchu. Řepné semínko měli, řepu zaseli. Aby nemuseli řepné panenky plakat do holubých skořápek své toužení po kráse, naučil se pradědeček vyrábět ze sladké řepy cukr a z cukerného roztoku vajíčka, krásná jako ze skla, a prababička je parádila.

0: přikrč hlavu. A ne, aby ti bylo špatně. Vojta se vsoukal za pilotovo sedadlo, sklonil hlavu, jak si pilot přál, a řekl: mně? A špatně? Kdepak? Maminka říká, že mám kachní žaludek. Oči mu přitom jezdily po věcech uvnitř letadélka. Nebylo jich tam mnoho. Několik páček, kruhový rychloměr a dvě destičky s čísly. Vojta se snažil uhodnout, k čemu to všechno je. Neuhodl nic, ale řekl si, že bude dávat pozor, jak s tím vším pan Hejduk zachází. Kachní žaludek, smál se pilot a vlezl do letadélka. No, to ti špatně nebude.
1: Vojto, křičela Aneška do dvířek kabiny, zapni si kabát, nahoře je zima.
0: Aneška byla rozčilená. Co se bude dít?
1: Vojta poletí letadlem.
0: Bytě se otočila na bosé patě.
1: To budou holky ve škole koukat, až jim to bude vypravovat.
0: No dobře, zabručel Vojta a začal si pomalu zapínat kabát. Zapnul jeden knoflík a pak druhý. Dál to nešlo. Dírky tam sice byly, ale knoflíky ne. To stačí, pomyslel si Vojta. Teď už mi zima nebude. Vojta si zapínal kabát odjakživa nerad. Maminka s ním měla velké trápení. Vojtovi bylo stále teplo, i když byla zima až praštělo.
1: Já nevím,
0: řekl Pepíček Slámů a z opatrnosti si taky zapnul kabát až ke krku. Ale asi je pravda, že nahoře nebude teplo. Pepíček sice nikam neletěl, ale jistota je jistota. Zima přece mohla být i dole. Kociánek zahafal, postavil se na zadní nohy a upředně hleděl na Vojtu. Čelisti měl pootevřené a přes jejich okraj mu visel červený jazyk.
1: Kociánku! Křičel Vojta, to nejde, ty tu musíš zůstat, už by ses do letadla nevešel.
0: Kociánek se tedy spustil na všechny čtyři a jazyk zasunul do tlamy. Ocas si srovnal do krásného kroužku a proběhl se dokola. Zafunil do několika děr a na nose mu uvízl kopeček helíny. Pilot Hejduk zapnul motor a obě vrtule se začaly otáčet. Nejdřív pomalu, ale pak se rozrejdili jako dva větrníky. Zavál od nich prudký vítr a než se zvedl sukni, Pepíčkovi odfoukl čepici a Kociánkovi spadl z nosu kopeček hlíny. Všichni tři od letadelka velmi rychle odskočili.
2: Aneška začala mít o Vojtu strach. Letadelko bylo sice malé, ale jeho vrtule vrčely jako celý roj sršňů.
1: Vojto, vykřikla Aneška a zdvihla malou pěst. Počkej, já to řeknu doma. Já bych do toho nešel, křičel Pepíček Slámů. Podívej, Káně ti se už třese břicho.
0: Břicho se však letadelku netřáslo dlouho. Pomalu se odlepilo od země a stoupalo výš a výš. Na chvilku zastínilo dětem slunce. Aneška s Pepíčkem sledovali jeho let s otevřenými pusami a hlavami zvrácenými nazad. Kociánek si sedl na zadek a tiše vyl. Snad si myslel, že Vojta uletí na dobro. Vojta zatím hleděl dolů na zem, která se pomalu vzdalovala. Motory letadla hučely, ale jinak byl v kabině i kolem dokola klid. Vzduch se zdál měkký a tichý. Vlídně nadzdvihoval letadélko stále výš. Pilot se ohlédl a spatřil Vojtovu rozářenou tvář. Usmál se také a pokynul rukou kupředu. Vojta zapomněl na Anešku, Pepíčka i Kociánka, kteří už byli docela malincí, a pohlédl dopředu na hlavice vrtulí. Spatřil, jak je pilot nevelkou pákou pomalu sklání dopředu. Letadelko nabralo rychlost. Země pod ním ubíhala vzad. Za několik chvilek byli nad městem. Nad Vojtovou školou se pilot Hejduk spustil hodně nízko. Hlavice vrtulí stály opět kolmo a letadélko Káně pomalu kleslo.

Dalo. Lopatky vrtulí rozháněly vzduch na všechny strany. Vojta se naklonil na stranu a upřeně hleděl na školní dvůr. Školník Vozáp tam právě zametal. Byl to zamračený chlapík a děti neměl příliš rád. Neustále na ně bručel a kde mohl, ohnal se po nich koštětem. Vojta viděl, jak školník Vozáp zdvihl hlavu a pozorně sledoval Káně, které se pomalu blížilo. Když vítr od vrtulí Káněte zavířil kolem školních komínů, praštil školník koštětem a upaloval do školy. Měl strach, aby si mu tahle potvůrka nesedla na záda. Vojta se smál, když viděl školníka uhánět přes dvůr, a mladý pilot se smál také. Bojí se Káněte, křičel Vojta do ucha. Pilot kývl hlavou a pohnul pákou. Letadélko začalo opět stoupat. Když už byli nad školou hezky vysoko, vyběhl školník Vozáp zase na dvůr a Vojta uviděl, jak jim hrozí pěstí. Já se ho nebojím, křičel Vojta do pilotova ucha. Pilot přikývl, že rozumí. Vojta si pak musel povolit oba knoflíky u kabátu. Tak ho pohled na školníka Vozába rozpálil. Pilot Hejduk ukázal na mráček, který měli po pravé ruce, a stočil letadélko k němu. Vrtule Káněte se zabořili do mlhoviny a Vojta v malé chvilce neviděl kolem sebe docela nic. Ztratila se země, zmizelo slunce, i druhý mráček byl ten tam. Vojtovi se tahle mlha ani trochu nelíbila. Nezabloudíme, zvolal hodně nahlas. Pilot se malinko pousmál a zakroutil hlavou, že ne, a opravdu za chvíli se z mraků vynořili a znovu vpluli do zářících slunečních paprsků. Zase se nad nimi ukázalo modré nebe a hluboko pod nimi země. Vojta musel několikrát polknout. Tak se mu létání líbilo. Já budu pilotem, ozval se znovu. To víš, odpověděl pan Hejduk. Tak se na všechno dobře dívej. A Vojta se díval. Už věděl, jak se zapínají motory, jak se překlápějí hlavice vrtulí, jak se s letadelkem zatáčí, stoupá i klesá. Pilot mu dokonce dával ruku na jednotlivé páčky a učil ho letadelko řídit. Ale Pepíček pilotem nebude, křičel Vojta. Proč by ne, podivil se pan Hejduk. Vždyť on by neuměl ani, koktal Vojta. Nemohl si hunem vzpomenout, co všechno by Pepíček neuměl. Pepíček by neuměl nic, vykřikl nakonec. Nepřál si, aby byl Pepíček pilotem, když jim bude on sám.

0: Омъсне козе. Starý kovářík v Postřekově byl vdovec, ale naštěstí měl 3 hodné a pracovité dcery, Hanču, Káču a Manku. Když ovdověl, už se neoženil a hospodařil s těmi děvčaty, dělal plátno a žil tak spokojeně, že když ho zlobili, proč se nežení, říkal, že se mu víc líbí stav tkalcovský než manželský. Dcery museli vařit, prát, mít a taky se starat o kozu, aby byla ve stavení kapka mlíka. Když se nedá koze do držky, ona taky nedá do díšky. Proto si holky kozy hleděly, jak se patří. Nosil jí dobré pití, kolikrát za den jí strčili hned kousek suché jeteliny, hned zase hrst sena nebo otavy. Připravili jí lízání ze soli a pšeničních otrub, ale milá koza, místo aby přidala, utrhovala mlíka, dojila čím dál tím míň, v díšce už to nebylo hnedle ani znát a děvčata nevěděla, co si mají počít. Až si toho všimnul táta.
1: Tohle není k ničemu. Koza nechce být ve dne v noci přivázaná. Ta si chce pást a drobec se proskočit. Potom uvidíte, jakou díšku nadojíte. Ty, Manko, ty jsi nejmladší. Tak hned zítra po škole vezmeš kozu na provaz, poženeš ji za ves a budeš tam s ní do večera.
0: Co řekl táta, to bylo děvčatům svaté. Tak dobře. Druhý den hned po škole vzala si Manka kousek chleba do fjertoušku, odvázala kozu od žlabu a vedla ji na pastvu. Víme, každá koza má mlsnou náturu, ale kovaříkovic koza byla z nějakého zvlášť vybíravého plemene. Tahala Manku sem tam po louce, víc mečela, než se pásla. Ukousla tu, uškubla tam, jak se někde šustlo, už se ohlídla. Manka jí sama trhala travičku, prosila, koza, prosím tě, pas se, ale všecko marné. Když slunce zapadlo a začalo se šeřit, musela s kozou domů, a když ji přišla Hanča dojit, nadojila ještě míň než včera. Koza se odtahovala od žlabu, ohlížila se k vrátkům a vřeštěla, co jí huba stačila.
2: Ne.
0: Táta jí slyšel až do světnice. Chvilku za stavem poslouchal a když to nepřestávalo, zdvihnul se a povídá.
1: Co ta koza pořád má, že tak vřeští? Musím se jít na ní podívat.
0: Přišel do chlívka. Pohladil kozičku po hřbetě, popreskal jí po krku, poškrabal jí mezi rohy a optal se.
1: Co pak ti schází, stará, co?
2: Ne.
1: Proč pak tak vřeštíš?
2: Ne.
1: Přece se spročla jako paní, napásla se. Tak teď můžeš ležet a dát pokoj.
2: Pěkně jsem se napásla.
0: Ozvala se v tom koza lidskou řečí.
2: Teď mám plné břicho hladu. Manka mě přivázala ke kůlu, hrala si s kamarádkami drápky a na mě si ani nevzpomněla. Až teprve k večeru mě odvázala a přivlíkla domů.
1: I to je zatracepené dívče, počkej, já jí dám.
0: Rozhněval se táta, hodil koze za jesle náruč sena, venku si připravil březový prut, popadl ve světnici Manku, přehnul ji přes koleno a našupal jí, co se do ní vešlo. Manka plakala, prosila, slibovala a tak jí táta pustil.
1: To máš za to, že jsi tak špatně pásla kozu. Za trest půjdeš ještě bez večeře spát a zítra požene Káča.
0: Káča byla už starší, asi 16letá, viděla, jak se vedlo Mance a tak si hned doma umínila, že si dá lepší pozor a kozu napase, až bude mít břicho jako buben. Druhý den ji vzala na provaz, ale nevedla ji za ves. Šla do lůk, kde rostla tráva, jak brčá zelená, hustá jako kožich, křehká jako salát, samý kvítečko a lupínek, až se zbíhaly sliny. Koza se naprala, div nepukla, ale když ji káča přihnala domů a přivázala ke žlabu, hned spustila. Táta vyskočil od stavu, běží rovnou do chlívka a hned ve dvířkách se ptá.
1: No tak, koza, jak pak si dneska spokojená?
2: Dneska? Ještě míň než včera. Káča, ta je ještě horší než Manka. Ta se teprv o mě nestarala. Přivázala mě ke kůlu, běžela ke kamarádkám, hráli si s míčem. Když slunce zapadlo, odvázala mě a přivlíkla domů.
1: Tak,
0: dopálil se tkadlec ještě víc než včera. Popadl popruhy a nařezal káče.
1: Já ti dám nestarat se o kozu. Taková holka velká, mohla by se stydět a rád si s míčem. Za trest nedostaneš žádnou večeři a zítra požene Hanča.
0: Hanča jako nejstarší byla taky nejmoudřejší. Zasmála se do hrsti, když slyšela tátu a myslila si. Já jistě nebudu od táty byta. Se mnou bude koza jistě spokojená. Druhý den nevedla kozu ani za ves, ani na louky, ale pustila se s ní rovnou na meze do polí. Tam nechala lézt kozu, kam jen sama chtěla. Do jetele, do zelí, do brambor, do obilí, ale jenom dávala pozor, jestli žádný nejde, aby ji přitom nenachytal, nevzal kozu a nezavřel ji. Štěstí Hanče přálo. Nespatřila ani živou duši. Koza se nacpala jako žok, břicho vlekla jako peřinu, až se k večeru sotva dovalila domů. Ale jak za ní zavřela Hanča chlívek, hned zase začala.
2: Mé, mé, mé.
0: Táta ve světnici už čekal, s jakou se vrátí dnes koza z pastvy, a jak ji zaslechl, nechal všeho a marš k ní do chlívka.
1: Co pak říkáš dneska, kozičko? Jak pak pase Hanča?
2: Ta je ze všech nejpovedenější. Přivázala mě na krátký provaz ke kůlu a pásla se sama. Zbírá si po lese jahody a borůvky. Teprve, když slunce zapadlo, vzpomněla si na mě a přihnala mě domů. Jsem tak slabá, že nemůžu ani na nohách stát.
0: Žalovala koza.
1: Počkej, Jančo, ty nezdárnice.
0: Zahrozil táta a zlostí se ani necítil. Dušovala se, že pásla dobře, ale táta víc věřil koze než dceři a tak šla Hanča taky spát bez večeře.
1: Takové kobily velké a nedovedou kozu napást. Co si mám počít? No tak musím pást sám. Lidi se mi budou opravdu smát, ale jiná pomoc není. Zítra musím hrát kozu na pastvu, nebo nám ještě nakonec chcípne.
0: Druhý den po obědě zapálil si fajfčičku, vzal kozu na provaz a opravdu ji vedl na pastvu sám. Pustil se s ní na podškál, otamtud na srnovatky, přešel s ní celé Lachce, nechal ji okusovat šípek, trnky, olše i habry. Koza se vybírala, vlíkla kovářika přes meze, strouhy a příkopy, chtěla zabrousit do zelí, ale to jí tkadlec nenechal. Strhnul ji a když slunce zapadlo, šoural se zmořený s milou kozou k domovu.
1: Teď jdi přivázat a podojit.
0: Poroučil doma Hanči a těšil se, jaký hrnec mlíka přinese. Ale to se zmýlil. Hanča nadojila ještě míně než včera. Schválně to tátovi nesla ukázat a schválně taky nechala dveře pootevřené, jak koza zase v chlívku
2: řeští.
0: Kovářika popadla zlost.
1: Srdce kradobiče, co ještě chce? Vždyť jsem jí pásl celého půl dne, vodil jsem jí jako hraběnku.
0: Zdvihnul se a třeba byl zmožený, přece se šoural do chlívka.
2: Ne.
1: Co, koza, proč vřeštíš? Jak pak se dneska napásla?
2: Dnes to bylo ze všeho nejhorší. Pásl mě takový starý, nosatý dědek. Přivázal mě ke kůlu, sedl si ke mně, kouřil jako komín a pouštěl mi smradlavý dým ze smradlavé fajfky zrovna pod nos. Že se mi z toho ještě teď dělá špatně.
1: Jej, ty čert, jeden rohatá, prolána a falešná. Takové to tedy je. Chudáci holky dostali výprask pro nic a za nic. No počkej, ty patváro, teď si to vylízáš.
0: Rozkřikl se kovářík a jak v té ráži byl, otočil se, vytáhl z hromady pořádný klacek, hezky sukovitý a do milé kozy se pustil. A pane, to nastal tanec. Koza uskakovala, jak mohla, brzy nahoru do jeslí, brzy dolů podešla, brzy napravo, brzy nalevo, ale kovářík se rozčertil a byl hlava nehlava, málo která rána padla vedle a čím víc byl, tím víc se rozpaloval a křičel.
1: Lhářko jedna prolhaná!
0: Nikdo rozezleného tkalce nechlácholil, nikdo mu ruku nezadržel, klacek nevytrhnul. Holky se pravda dívali na tátu oknem, ale mysleli si, jenom víc, ta koza si to zaslouží. To se ví, že koza vyváděla až hrůza. Nakonec se jí povedlo přetrhnout provaz, vyrazit z chlívka a utíkat k lesu. Kovářík s klackem v ruce pustil se za ní, ale byl tak zmožený, že mu brzy došel dech. Venku už byla taky tma, a tak jenom zahrozil za kozou klackem.
1: Běž si, mrcho, třeba do horoucích pekel, ať máme od tebe pokoj.
0: A vrátil se do světnice. Tam stály holky celé ustrašené a dívali se na tátu, jestli se teď nepustí do nich. Ale táta hodil klacek za kamna, setřel si zástěru pot z čela a povídá.
1: Trpěli jste nevinně, ale kozu jsem potrestal, že na to do nejdelší smrti nezapome. Taky se k nám víckrát nesmí vrátit.
0: Ale Božíčku, táto, co pak to říkáte? Opovážila se ozvat nejstarší dcera Hanča. Vždyť ji můžem prodat řezníkovi, já se za ní rozběhnu a přivedu ji.
1: Oni se nehneš, ať někde pojde a vlci, ať ji třeba roztrhají, za víc nestojí. A žádná koza, co živ budu, nesmí k nám přijít do stavení.
0: A na tom zůstalo. U kováříku víckrát nikdo o koze nemluvil, po ní se nescháněl. Kovářík si koupil kravičku a byl u nich svatý pokoj. Ale my se přece ještě musíme podívat, co se s jejich kozou dálo. Tak, když se jí povedlo utrhnout se od žlabu, utíkala k lesu jako splašená a zamířila si to rovnou na prantíčky a tam, samá rána, samá krev, hledala si někde nějaký brloch, kde by si mohla odpočinout, vylízat se a vyhojit si rány. Ohlíží se cestou na všechny strany, až spatří pod kamenem ve skále díru.
2: Panečku, to je pro mě jako dělané.
0: Šups! A hned tam skočila. V díře bylo teplo, sucho, jenomže na neštěstí už tam byli jiní nájemníci. Liška tam měla mladé. Čtyři lištičky tlačily se tam do koutka, třásly se strachem a čekali, až se k ním vrátí máma. Ta si vyšla před chvilkou někam do kurníku pro večeři a ani ve snu jí nenapadlo, co se zatím doma děje. Štěstí jí přálo, zadávila chlapáckého housera a přivlíkla ho až k díře.
3: Dětičky, Pojďte ven, já vám přinesla něco, co jste ještě neviděli.
0: Zavolala a těšila se, jak liščátka vyběhnou, jak se budou dívat na husu jako telátka na nová vrata, jak ji oškubají, upečou a jak si na ní pochutnají. Když se ale nic nehýbalo, liška se lekla. Pustila husu ze zubů a pomyslila si.
3: Jestli pak se těm dětem něco nestalo.
0: Skočila k díře a div leknutím neskameněla. Dívala se na ní taková obluda, jakou jachtě živa neviděla, rohatá, fousatá a s velkýma očima. Strach má velké oči, tma byla jako vranci a ta liška nepoznala kovaříkovic kozu. To si můžem sami pomyslet, jaký bylo. Mít děti v díře a nemoct k ním? Taky koze nebylo zrovna do zpěvu a tance. V díře se jí tu zelíbilo, pelech byl mechem hebce vystlaný, hezky se jí tu odpočívalo, utéct se jí nechtělo, tak když liška mermomocí lezla do díry, spustila na ní strašlivým hlasem.
2: Já jsem koza rohatá, z jedné půlky chlupatá, z druhé půlky odrbaná, samý šrám a samá rána. Kdo sem do té díry vleze, zdraví už z ní nevyleze.

0: Lišku obešla hrůza. Kola se jí udělala před očima, chlupy na hřbetě postavily se jí jako hřebíky, popadl jí strach o dětičky, dala se do pláče, stáhla ocas mezi nohy a běžela ke svému strejčkovi vlkovi, který zůstával o kousek výš v lese. Měla štěstí. Potkala ho, sotva kousek cesty uběhla. Taky zrovna vstal a vyšel si sehnat něco na zub. Jak ho Liška spatřila, hned spustila hrozný pláč a nářek.
1: Pane strejčku, pojďte k nám, pojďte k nám.
2: Co pak se vám, teta zlatá, jenom stalo, že tak vyvádíte?
0: Zastavil se hned vlk.
1: Stalo se mi, stalo, jenom poslouchejte, v mém brlohu se usadil nějaký netvor, takového jsem jak tě živa neviděla, mám tam 4 dětičky, jestli mi je sežere, musím se zbláznit, pro všecko na světě vás prosím, pojďte ho vyhnat, já jsem na něho slabá.
2: Půjdu, tetičko, půjdu, jak pak bych nešel. Vždyť jsme přece sousedi, musíme si pomáhat.
0: Sliboval vlk a pustil se za Liškou.
2: Tak kde pak je ten netvor?
0: Optal se vlk kurážně, když se kmotřička zastavila. Ukázala mu do díry a pustila ho napřed. Vlk tam s ještě větší kuráží strčil čenich, ale hned ucuknul, jako kdyby se spálil, protože z díry zablekotal strašlivý hlas.
3: Já jsem pozorovatá, z jedné půlky chlupatá, z druhé půlky odrvaná, samý šrám a samá rána mé. Kdo sem do té díry vleze, zdraví už z ní nevyleze, rohy jako vidle mám, každého z vás potrkám. Kdo se o svou kůži bojí, ať mě nechá na pokoji mé.
0: Vlk chvilku poslouchá, potom se začne třást, ošívat, všelijak kroutit, až nakonec řekl.
2: Jo, milá teto, v té díře musí být něco tuze ošklivého, na to já si netroufám, s tím já nechci nic mít, už se svými dětmi rozlučte.
0: Vzal do zaječích a nechal Lišku na holičkách.
1: Co já smutná si jenom počnu, co si počnu?
0: Začala Liška naříkat ještě víc a v tom si vzpomněla na kmotříčka medvěda.
1: Ten je silnější než vlk, ten to jistě vyžene.
0: Vykřikla radostí a znovu se pustila do lesa na paseky. Měla zase štěstí, že ho cestou potkala. Medvěd ji slyšel už zdaleka naříkat, běžel jí naproti a volal celý ustrašený.
4: Co, frakmotřičko, co se stalo, že tak vyvádíte?
1: Můj přemilý kmotřičko.
0: Zaplakala Liška ze všech sil.
1: Stalo se, stalo, pravda, že se stalo. Pojďte mi pomoct vyhnat z mého domova nějakou obludu, která tam vlezla, když jsem nebyla doma, a škrtí tam moje nešťastné dětičky.
4: Co pak jste se zbláznila, kmotřičko? O jaké obludě to mluvíte? Vždyť přece známe všecky přátele i nepřátele po celém lese, nebo ne?
1: Jenom pojďte z nejmilejších kmotříčku, z čerstva pojďte k nám. Vždyť to sám uvidíte, vy jste silák, vy to zmůžete.
0: Nutila i lichotila Liška a vedla medvěda k díře.
4: Jak raholte, kmotříčko? Já cítím krevou.
0: Bručí medvěd sotva k díře přičuchnul.
1: Moje nešťastné děti už jsou zardoušené.
4: Tuk, motřičko, neplačte ještě. Počkejte, já se teď do toho dám.
0: Těšil Lišku medvěd, rozkročil se a zavolal do díry.
4: Kdo je tam? Ať se hned klidí ven.
0: Z díry vylezly dva černé rohy a ozval se strašlivý hlas.
3: Mé, já jsem koza rohatá, z jedné půlky chlupatá, z druhé půlky odrbaná, samý šrám a samá rána. Mé, kdo sem do té díry vleze, zdravý už z ní nevyleze. Rohy jako vidle mám, každého z vás potrkám.
5: Kdo se o svou kůži bojí, ať mě nechá na pokoji.
0: Medvěd s leknutím ani hned nemohl zpamatovat. Chvilku třeštil oči na kozí hlavu, vidí zahnuté rohy, pod bradou fousy, ohnivé oči, zblednul jako stěna, začal se celý třást, až najednou uskočí a povídá.
4: Milá kmotřičko, to musí být nějaký drak. Nebo nějaká ještě horší obluda, až od někud z moře. Vždyť já jsem tu u nás takového čerta ďábla, jak živ neviděl, a přece už je mi hromada let, a pamatuju na haltravě meluzínu, na výšovce skalníka a divoženky v lůzích. Víte co, utečme, než to na nás vyskočí, a zaživa nás to roztrhá.
0: Obrátil se, ani se už pomilek motře neohlídnul a upaloval zpátky na paseky, až se mu hlava klátila nahoru dolů. Co si měla teď chudá Liška počít? Sedla si na kámen a spustila srdcerivný pláč.
1: Moje dětičky drahé! Moje lištičky zlaté, vždyť já vás už do smrti neuhlídám. Kam pak já přesmutná se mám obrátit, koho o pomoc poprosit?
0: Tak plakala, až jí srdce usedalo. Kousek cesty od ní už chvilku stál a poslouchal malý ježeček. Slídil tu a čuchal, jestli nenajde nějakého hada, nebo alespoň plže. Ničeho si nevšímal, až najednou zaslechne takový nářek, jako když jde někomu o život.
6: Kdo pak si to tak naříká?
0: Vyběhne hned po hlase z houští a vidí Lišku sedět na kameni, lomit rukama a bědovat. Na Lišku se neodvážil ježek ani promluvit. Když ji někdy potkal a dal jí pozdravení, ani si ho nevšimla, ani mu nepoděkovala, taková velká paní to byla proti němu. Ale když ji tak viděl celou zoufalou, dodal si kuráž.
6: Paní Liško, co se vám stalo, že tak pláčete? Jestli to je možná, tak vám ze srdce rád pomůžu.
0: Liška se ohlídne a vidí stát před sebou ubohého ježečka.
1: Ach, ty chudáčku malý, můj ježečku ubohý, jak pak ty bys mi mohl pomoci, když to nedokázali ani takoví siláci, jako vlk s medvědem, a jsou to přece mý přátelé.
0: Spustila Liška ještě větší nářek.
6: Paní Liško, tohle přece k ničemu nevede. Nehněvejte se na mě, ale pláčem se nic nespraví. Radši mi povězte, co vás trápí.
1: Tak teda ti to povím, když to chceš vědět, ale vím, že je to marné, ty, že mi pomoct nemůžeš. Támhle v díře mám 4 malé dětičky. Šla jsem jim pro večeři a než jsem se vrátila, vlezla k ním místo mě nějaká obluda. Nechce mě k ním pustit, nedá se vyhnat po dobrém ani po zlém. Žádný nic nepořídil, všichni se jí bojí. O, moje lištičky zlaté, vždyť já vás už víckrát nespatřím, víckrát se s vámi nepotěším.
0: Ježek nechal Lišku naříkat, natáhl rypáček a potichu jako myška přikradl se na krátkých nožičkách k díře, podíval se do ní a hned se dal do smíchu.
6: Paní Liško, neplačte, to není žádná obluda, to je Spostřeková Kovaříkovic koza, tu mrchu mrsnou a prolánou tu já znám z pastvy. Dostat ji ven je pro mě hračka.
1: Bože, ježečku drahý, kdyby to tak byla pravda.
0: Chytala se hned té řeči zarmoucená Liška a pospíchala k díře.
3: Já jsem koza rohatá, z jedné půlky chlupatá.
0: Spustila hned koza strašlivým hlasem starou písničku.
6: Jen buď ticha a polez ven po dobrém.
3: Z druhé půlky odrbaná, samý šrám a sama rána mé.
6: Tak ty, potvoro falešná, nevylezeš.
0: Rozhněval se Ježek, stočil se do klubička a že nebyl o nic větší než pořádný knedlík, udělal kutululuč, svalil se do díry, tam hned roztáhnul a postavil svoje podláky, tvrdé a ostré jako na železném kartáči, a začal milou kozu bodat do vena, do břicha, do odřené kůže, všude tam, kde to nejvíc bolelo. Koza kopala, prskala, mečela, chtěla Ježka nabrat na rohy. Ale čím víc se v díře točila, tím víc to bolelo, až už nemohla vydržet. Celá umořená vyrazila všemi čtyřmi z díry ven i s Ježkem, jako slepá vrazila přímo do stromu. A bylo po ní. Liška, když to viděla, dívala se chvilku celá tumpachová, ale brzičko se vzpamatovala, vzpomínala si na děti a rovnou k nim. Našla je chudáčky skrčené v koutku, celé ustrašené, ani vlastní mámu nemohli hned poznat, tak byly vyplašené. Liška je hned všecky očuchala, olízala a když viděla, že se jim ani vlásek neskřivil, zapomněla hned na všechen strach a starosti. Dala se do zpěvu a výskotu, děti taky okřály, máma je vynesla z brlohu ven a teď teprve si dali bene. Měli tu housera i kozu. Liška hned vystrojila trachtaci a pozvala na ní i sousedy vlka s medvědem. No, ti se nedali nutit ani prosit. Přišli oba, dobře se najedli a dobrák medvěd, když se po takové večeři s kmotřičkou loučili, povídá.
4: A ještě nám, kmotřičko, povězte, jak jste tu potvoru nakonec dostala z díry ven?
0: Teď teprve zčervenala Liška hanbou jako mák a povídá.
1: Jsem to ale darebná osoba, všecky pozvu a na toho nejhlavnějšího zapomenu. To byste neřekli, malý ježeček poznal, že je to kovaříkovic koza, vypíchal ji z díry a tak ji uštval, že si tu rohatou palici ostrom rozrazila.
2: To se podívejme. Já vždycky říkám, že nezáleží všecko na síle, ale taky na šikovnosti.
4: Už můj neboští dědek říkával, že nesmíme nikým pohrdat.
1: Tak jste to slyšeli, děti, co tuhle kmotříček povídá.
0: Obrátila se stará Liška na svoje liščata.
1: Pamatujte si to. Popřejte ještě dobrou noc a z čerstva běžte spát. Než bude den, já to tady ještě drobet poklidím, aby nás tu zase někdo nevyčmuchal.
0: Všichni se po dobré večeři rozešli. Jenom Ježek slídil dál v houští po hadech a plžích, po červech a žížalách, po myších a žabách. Ani mu na mysl nepřišlo, že by mu měla Liška poděkovat, dát kus masa z kozy anebo stehno z housera. Ba byl rád, že mohl takové paní, jako je Liška, posloužit. On, nepatrný Ježek. Inu, tak už to chodí na tom božím světě, že jedněm růže kvete, a pro jiné chudáky roste jenom trní a bodláky.

0: Jednou večer Křemílek povídá.
1: Zítra musíme na pařezi, aby bylo na podzim čím topit.
0: A Vochomůrka honem řekl.
1: Kdo bude dřív v posteli, ten na pařezi nemusí.
0: A skočil do postele. A skočil rovnou na Ježka, co už v té posteli spal. Ježek se vyvalil spod peřiny.
1: Co je? O, co by bylo?
0: Dopálil se Vochomůrka.
1: Spíš mi v posteli, tak se nezlob.
0: Zabručel Ježek a překulil se z Vochomůrkovy postele rovnou do Křemílkovy.
1: A kde teď budu spát já?
0: Staral se Křemílek.
1: Třeba se mnou.
0: Řekl Ježek a udělal pro Křemílka vedle sebe trochu místa. Křemílek si tam vlezl. Bylo mu dost pichlavě, ale neříkal nic. Za to Ježek se za chvilku začal vrtět a převracet.
1: Tohle není žádné pohodlí spát v jedné posteli.
0: Vylezl spod peřiny a zlostně dupal ze světnice. Ve dveřích se zastavil.
1: Budu si to na vás dva pamatovat.
0: Druhý den ráno si Křemílek našel v kůlně železný sochor, Vochomůrka sundal z hřebíku kolo provazu a vypravili se na pařezi. Hned první, který potkali, to byl pařez všech pařezů. Držel se země sedmi kořeny a bručel. Nepustím.
1: I ty pustíš,
0: povídá Vochomůrka. A tak se spolu hádali a nikam to nevedlo. Až Křemílek řekl.
1: Řeč mi ho nevyvrátíš.
0: Strčil jeden konec sochoru pod pařez, na druhý konec se pověsil rukama a houpity nahoru a dolů. Jenže v tom se pařez dal do smíchu, že ho to lechtá a jen prý tak víc. Nakonec se sochor vyvrátil a z ničeho nebylo nic.
1: To já, Křemílku, myslel, že jsi chytřejší,
0: povídá Vochomůrka.
1: Teď něco uvidíš.
0: Začal něco motat s provazem a náramně se do toho zamotal. Když se zas vymotal, řekl.
1: Počkej, to byl jenom začátek. Zavři oči, až je zas otevřeš, bude pařez venku.
0: Křemílek zavřel oči. Vochomůrka uvázal provaz na pařez, zapřáhl se do toho a táhne. Heká přitom, až se to vrací ozvěnou z lesa a pod patami se mu dělají studánky z potu. Pařez si založil šest kořenů na prsou, drží se jen jedním a libuje si. Tohle je teprv zábava. Vochomůrka táhne jako parou.
1: Nestůj, Křemílku, a zaber taky.
0: A tak se Křemílek zapřáhl taky. Provaz si vzdychl a přetrhl se. Potom Křemílek s Vochomůrkou už jen počítali kotrmelce. První a druhý a třetí. A v tom vrazili do chaloupky slátané z listí, co tam stála opodál. Chaloupka se rozvalila. A vyběhl z ní Ježek a zadupal.
1: Mám vás dost, vy dva.
0: Zadupal, až se třásla tráva a hrne se rovnou na Křemílka s Vochomůrkou. Nejdřív je hnal třikrát kolem pařezu, potom od pelinku k pelinku a mezi přesličkami. Když běželi kolem pařezu po čtvrté, Vochomůrka špitl.
1: Já už nemůžu.
0: Když už jim Ježek sahal po patách, udělal Křemílek kličku.
1: Mě neošálíš,
0: křikl Ježek. A Křemílek znovu kličku.
1: Už toho mám všeho dost,
0: zafunil Ježek.
1: A už tě držím.
0: Jenže v tom Křemílek udělal kličku na druhou stranu. Ježek z toho stumpachověl a vrazil nosem rovnou do pařezu. Pařez pro samé koukání na honičku se zrovna nedržel a vyvrátil se. Ježek se kutálel, až se někam zakutálel. A Křemílek a Vochomůrka přijeli s vozem a odvezli si pařez na dvorek u své chaloupky.

0: Duch v láhvi. Byl jednou jeden dřevorubec, který pracoval od božího rána až do pozdního večera, aby naspořil trochu peněz. A když ty peníze měl, pravil svému synovi: Donáte, si mé jediné dítě, ty peníze, které jsem vydělal v potu své tváře, chci vydat za tvé vzdělání. Vyuč se něčemu pořádnému a počestnému, abys mě mohl zaopatřit, až mi údy zcela stuhnou a já nebudu moci více chodit do lesa. Tak šel Jinoch na jednu vysokou školu, kde se učil tak pilně, že ho učitelé chválili, a na studiích tak zůstal nějaký čas. Když už pár škol vystudoval, ale svoje studia ještě zcela neukončil, tak byl ten nepatrný majeteček, který mu jeho otec poskytnul, pryč. A on se musel vrátit domů.
1: Ach, chlapče, povzdechl si otec. Už ti nic dát nemohu, nastaly nám zlé časy. Nedokáži vydělat víc, než na náš denní chléb.
2: Milý otče, odvětil Donát, na to nemyslete. Snad to byla vůle boží, abych vám tu vypomohl.
0: Když chtěl otec do lesa, aby si tam vydělal přikácení stromů a stavění dřeva do metrů, tu mu jeho syn pravil: Chci jít s vámi a pomoci vám.
2: Ale synu, to půjde dost těžko, neboť té tvrdé práci nejsi uvyklý, drž se od toho raději dál. A mám jen jednu sekiru a žádné peníze na zbyt, abych koupil ještě jednu.
1: Jděte k sousedovi, otče. Ten vám po tu dobu, dokud si nevydělám na novou, jistě půjčí svoji sekiru.
0: Tak si otec vypůjčil u souseda sekeru a druhého dne za rozbřesku vyšli společně do lesa. Syn otci pomáhal a byl u toho celý veselý a čiperný. Když jim stálo slunce nad hlavami, řekl otec: Odpočineme si a naobědváme. Potom nám to půjde lépe. Donát vzal do ruky svůj chléb a řekl:
1: Odpočiňte si, otče, já nejsem unavený. Trochu se projdu po lese a podívám se po ptačích hnízdech.
2: Ty ješito, řekl otec. Co tu chceš pobíhat? Budeš unavený a nezvedneš ruku. Zůstaň a sedni si tu ke mně.
0: Ale syn nedbal a šel do lesa. Spokojeně ukusoval svůj chléb a pohledem pátral nahoře v zelených větvích, zda někde neobjeví hnízdo. Tak chodil sem a tam, až nakonec přišel k hrozivě velikánskému dubu, který byl určitě starý několik set let a ani pět mužů by ho nedokázalo obejmout rukama. Donát zůstal stát, zadíval se na něj a pomyslel si: Na tomhle stromu musí být spousta ptačích hnízd. Tu se mu pojednou zdálo, jako by slyšel nějaký hlas. Zaposlouchal se a tu rozeznal, že někdo volá dutým hlasem:
3: Pust mě ven, pust mě ven!
0: Donát se rozhlížel dokola, ale nikoho nespatřil. Zdálo se mu však, že ten hlas vychází ze země. Tu zvolal: Kde pak jsi? A hlas odpověděl:
3: Trčím tu mezi kořeny toho dubu, pust mě ven, pust mě ven!
0: Donát se jal pod stromem odklízet drn a hledal u jeho kořenů, dokud v malé dutině konečně neobjevil skleněnou láhev. Zvedl ji do výšky a přidržel si ji proti světlu a tu uviděl nějakou věc, která byla podobná ropuše, jak poskakuje v láhvi nahoru a dolů.
3: Pust mě ven, pust mě ven!
0: Volala ta věc znova a Donát, který na nic zlého ani nepomyslel, vzal zátku a vytáhl ji z láhve.
2: A ten duch byl rázem venku a rostl a rostl a rostl tak rychle, že za nepatrný okamžik z něj bylo strašlivé chlapisko, které bylo skoro tak velké jako ten dub.
4: A víš ty co?
2: Řvalo obřisko přímo strašlivě. Jaká bude odměna tvá za to, že jsi mě pustil ven?
1: Ne, odvětil Donát nebojácně, jak bych to mohl vědět.
4: To ti hned řeknu, řval duch, zlámu ti vás.
1: To tak to si měl říct dřív, odvětil Donát.
2: Nechal bych tě tam trčet dál? Moje hlava však sedí na krku zatím dost pevně, protože takovou odměnu za pomoc svět jistě ještě neviděl.
4: Neviděl, neviděl! Je to tvoje zasloužená odměna. Máš ji tedy mít. Myslíš si, že to byla nějaká odměna být celý ten čas uvězněný? Ne, to byl můj trest. Já jsem totiž strašlivý a všemocný Merkurius. Proto tomu, kdo mě osvobodí, musím zlomit vás.
2: Jen pomalu, pomalu, odvětil Donát. Tak rychle to nepůjde. Nejprve musím vědět, jestli si to v té malé láhvi opravdu seděl ty, že jsi teď takový veliký a opravdový Merkurius. Jestli se dokážeš vměstnat zpět, pak ti budu věřit a můžeš si se mnou dělat, co budeš chtít.
0: A duch pravil pyšně.
4: To je to nejmenší.
0: A smrštil se a udělal se tak tenkým a malým, jako byl zpočátku, že se opět krkem láhve protáhnul dovnitř. Sotva tam ale byl, zarazil za ním Donát vytaženou zátku, hodil láhev do kořenů dubu na její místo. A tak byl ten duch oklamán. Donát se chtěl vydat zpět za otcem, ale duch přežalostně volal.
3: Ach, pust mě ven, pust mě ven.
2: Kde pak, odvětil Donát, podruhé už ne, když už mi jednou šlo o život. Teď, sotva jsem si ho zachránil, už tě neosvobodím.
3: Jestli mě pustíš ven, dám ti tolik, že ti to vystačí na celý život.
2: Ne, ne, oklameš mne jako prve.
3: Šlapeš si po štěstí, nechci ti nic udělat, nýbrž tě bohatě obdarovat.
2: Donát si pomyslel, vyzkouším, možná slovo dodrží a nic mi neudělá. Tak zátku z láhve vytáhnul a duch vystoupil ven jako předtím a natahoval se, až vám byl velký jako dřív.
4: Tady máš svoji odměnu,
0: řekl a podal Donátovi malý klůcek a dodal.
2: Když jedním koncem toho klůcku potřeš zranění, tak se uzdraví. Když tím druhým koncem otřeš železo nebo ocel, změní se rázem ve stříbro.
0: Tak to musím vyzkoušet, řekl Donát a šel rovnou ke stromu, udělal do něj svojí sekerou zářez a pak ho otřel tím klůckem. A vida, za malou chvíli se zásek ve stromě vyhojil.
2: Nu, pravost kouzla je ověřena, řekl Donát duchovi. Můžeme se rozejít.
0: Duch mu ještě jednou poděkoval za vysvobození a Donát se vrátil k otci.
2: Kde pak jsi pobíhal? Zeptal se otec. Zapomněl jsi snad na práci? Já jsem ti říkal rovnou, že budeš k ničemu.
0: Budete spokojený, otče, vždyť já to dohoním.
2: Jo, dohoníš, řekl otec hněvivě. To těžko.
0: Koukejte, otče, ten strom hned osekám, až budou třísky lítat. Vzal svůj klůcek, otřel jím sekeru a udělal pořádnou ránu. Ale protože se železo změnilo ve stříbro, tak se ostří sekery obrátilo.
2: Oj, otče, podívejte, co pak jste mi to dal za špatnou sekeru, je úplně stupená.
0: Tu se otec polekal a křiknul.
2: Ouvej, co pak si to provedl? Nyní tu sekeru musím zaplatit a nevím čím. To je jediný užitek, který mám z tvé práce.
0: Jen se nehněvejte, odvětil Donát. Tu sekeru přeci zaplatím.
2: Ach, ty rozumbrado, a čím pak ji chceš zaplatit? Nemáš nic, než co ti dám já. V hlavě máš jen učenost, ale o dřevorubectví nemáš ani ponětí.
0: Za malou chvíli Donát řekl,
2: otče, už se mi více pracovat nechce. Udělejme si raději volný večer. Hej, toto, odvětil otec. Myslíš, že já mohu složit ruce do klína jako ty? Já musím ještě pracovat, ale ty už se raději pakuj domů.
0: Otče, já jsem v lese poprvé, neznám cestu domů. Pojďte přeci se mnou. A protože otcova zlost se pomalu utišila, nechal se nakonec přece jen přemluvit a šel se synem domů. Tam Donátovi řekl.
2: Jdi a tu zničenou sekeru prodej a uvidí se, kolik za ní dostaneš. Ten zbytek musím vydělat, abych mohl sousedovi zaplatit.
0: Syn vzal sekeru a zanesl ji do města ke zlatníkovi, který ji vyzkoušel, položil na váhu a řekl:
2: Stojí 400 zlatých, ale tolik u sebe nemám.
0: A Donát pravil:
2: Dejte mi tolik, kolik máte, a zbytek budu mít u vás.
0: Zlatník tedy Donátovi vyplatil 300 zlatých a jedno z to mu zůstal dlužen. S tím šel Donát domů a pravil:
2: Otče, mám peníze. Jděte a zeptejte se, kolik chce soused za tu sekeru.
4: To vím sám. 1 zlatý a 6 grošů.
2: Tak mu dejte 2 zlaté a 12 grošů, to je dvojnásobek. A je to o to dost, koukejte, mám peněz nespočet.
0: A dal otci 100 zlatých a pokračoval:
2: Nikdy nebudete mít nedostatek a budete žít v pohodlí.
1: Můj bože, povzdechl otec, jak jsi k tomu bohatství přišel?
0: A tu mu Donát vyprávěl, jak se to všechno událo a jak mu ten bohatý úlovek přinesla důvěra ve štěstí. Se zbylými penězi se Donát navrátil na vysokou školu a učil se dál. A protože svým kouzelným klůckem dokázal vyléčit všechna zranění, stal se z něj ten nejznámější doktor na světě.

Rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce, jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Na svatého Jana otvírá se létu brána, přišel červen a s ním letní slunovrat.

0: Honzo, kdy ty dostaneš rozum? Před pastvou zajdeš k šefci s botama a doneseš mu tuhle Jana Křtitele. Slíbil jsem ho do svátku Jana.
1: To já budu mít taky svátek, teď jsem Honza. Jan!
0: To budeš, už zítra. Ale když budeš zlobit, nic nedostaneš.
2: Podívej, Matěji. Takhle hezkýho Jana Křtitele jsem ještě neviděla.
3: Ten tvůj táta je, Honzíku, stejně šikovnej jako já.
1: Bojí se zajíce? Tohodle?
2: Honzíku, ty šašku, a ty nebreč.
1: Jo, tady, táta posílá boty do opravy.
0: Zkaž tátovi, Honzíku, že vyřezávat umí, ale chodit v botách ne.
2: A tady máš od cesty.
1: Děkuju, to mám k svátku, protože jsem Jan.

0: tu bývalo, co mě těší, bylo by mé srdce veselější.
1: Cože se mistr Truhlář tak smutně zpívá? To proto, že je na světě docela sám. Ještě, že má ťapku.
2: Kde pak hoří, třeštidlo?
3: Dobrý den, strejdo. Zítra je Jana a já

0: vychází léto a to jsou dny nejdelší, protože sluníčko vychází nejdřív a zapadá nejpozději.
1: A tak to si užiju delší svátek než Martinek?
0: Tak, tak. Martinové mají svátek v listopadu a to pomalu nastupuje zimní slunovrat a dny jsou krátký, za to noci delší. A tady máš k svátku něco ode mě.
1: Děkuju, strejdo!

0: Co no, Honzíku? Na ně, na ně!
1: Tedy Václave, ty jsi jak malý. Honzíku, ty máš zítra svátek, viď? A jestli pak víš, že dnes je čarovná svatojánská noc, připravte si s Andulkou misku a ráno uvidíte, co vám do ní svatý Jan přinesl.
0: Čerti, co se už nemůže dočkat. A dej na ní pozor, ať se ti nezaběhne.
2: Nespustí mi z očí. Jede! Bumha! Já! Tak, kdo ti toho koně dá?
3: To jsem si udělal sám, k svátku. Na ně!
2: Aha, do boje!

0: No, nebor.
1: Kozy nám zas utekly.
0: Děda mě roztrhl.
2: Kdyby ses nevytahoval, tak by neutekly.

0: slzo jedna splašená.
1: Už tě nikdy na pastvu nevezmu.
2: Co je tohle?
1: Tak babička měla pravdu. Svatý Jan čaroval.
3: Honzíku, dneska máš svátek s Janem Křtitelem a tak ti přejem všechno nejlepší. A tady máš dárek. Yeah!
4: Svatý Jan nadělil dětem perníčky a Honzík k tomu dostal housličky.

Na vysokém břehu posvátné řeky Usumacinty se nacházejí ruiny slavného města dávných Majů, které se jmenovalo Jaščilán. Pod klenbou deštného pralesa tam stojí opuštěné kamenné domy s vysokou hřebenovou střechou a s překrásnou socharskou výzdobou. V tomto městě žila za dávných dob princezna Kusán. Dcera vládce tohoto slavného města. Dali jí jméno Kusán, což v majském jazyce znamená vlaštovka, protože její tmavé vlasy připomínaly černou barvu vlaštovčích křídel. Princezna byla šťastná.

Možná až příliš šťastná a rozmarná, protože ji její otec, mocný vládce, zahrnoval otcovskou láskou a zároveň i přepichem. A protože ji měl ze všech svých dcer nejraději, přinášel jí z válečných výprav ty nejkrásnější šperky. Když Kusán dosáhla věku dospělosti, její otec, vládce Jaščilánu, jí oznámil, že v jeho vladařském zájmu je, aby se provdala za prince zvaného Ekčapat, to znamená Černá stonožka, syna vládce slavného majského města Palienke. Jednoho dne, když se vládce Jaščilánu vrátil se svými bojovníky z nepřátelského území z úspěšné válečné výpravy, poslal své milované dcerušce poposlovi část své bohaté kořisti a sám se s dalšími válečníky odebral s obětinami do chrámu, aby tam uctil 9 božstev podsvětí. Když princezna Kusán spatřila nádherné šperky, které jí otec poslal, byla bohatými dary tak okouzlena, že se hned za otcem vypravila, aby ho přivítala a za všechno mu poděkovala. Otce zastihla v hlavním sále vladařského paláce. Seděl na bohatě zdobeném trůnu, jehož opěradlo tvořila ohromná maska. Tu si všimla mladého, urostlého válečníka, který představoval mocnému vládci řadu válečných zajaců se svázanýma rukama. Princezna Kusán nemohla odtrhnout oči od pohledného válečníka, který jí na první pohled učaroval svým zjevem. Zjistila, že se jmenuje Chalpol, červená hlava. Když mladý válečník přecházel kolem princezny Kusán, oba se na sebe podívali a v tu chvíli se jejich oči vzájemným zalíbením rozhořely jako plameny. Déle se tam už nezdržela a zmatená odešla ze sálu.

Od té chvíle princezna Kusan neměla klidu. Srdce jí bylo rychleji, oční panenky se jí třpitily mnohem jasněji a jméno Chalpol se jí vybavovalo každou chvíli doprovázené hučením vody blízké řeky Usumasinty. Když se oba náhodou setkali na dvoře vládcova paláce, Chalpol se na princeznu díval dlouhým, horoucím pohledem a Kusan jen vzdychala. Později přišel čas, kdy se oba scházeli tajně pod korunou košaté sejby posvátného stromu, který Majové považují za božského ochránce. V jejím stínu si vyprávěli o svých snech a sdíleli radost svých pocitů. Brzy se rozvinula i hra milostných slov, která jim tryskala ze srdcí a nakonec si jeden druhému přísahali, že se od sebe nikdy neodloučí. Svědkem jejich přísahy jim byla posvátná sejba, nejvyšší strom v celém okolí, ze které je nejblíže k bohům. Svou lásku však udržovali v největší tajnosti a scházeli se za nocí v lese pod nebem plným hvězd. Své životy a své vzájemné city propojili nezničitelným poutem lásky. Nikdy v životě nebyli oba šťastnější. Avšak přišel den, velmi krutý den, když se vládce Jaščilánu dozvěděl od svých strážců, že se jeho dcera proti jeho vůli zamilovala a byla spatřena v náruči mladého válečníka Chalpola. Mocný vládce nemohl dopustit, aby se lidé slavného města dozvěděli o jiné lásce jeho dcery Kusan než k urozenému princi, kterému byla zaslíbena. Proto neotálel a přikázal, aby milenec jeho dcery byl obětován bohům. Když se zpráva o takovém barbarském trestu donesla k princezně Kusan, rozběhla se s pláčem za otcem a na kolenou ho prosila, aby jejímu milému dal milost a daroval mu život. Ale všechny její prosby a nářky byly marné. Čas byl nezadržitelný a nadešel den, který měl být posledním v životě mladého válečníka Chalpola. Svlékli mu šaty, jeho nahé tělo pomalovali modrou barvou a na hlavu mu nasadili pokrývku s rohy. A tak před vytřeštěnými zraky princezny Kusan přivedli Chalpola na nádvoří chrámu velkého božstva. Netrvalo dlouho a obřad vyhánění zlých duchů začal. Kněží položili tělo provinilce na obětní oltář a v kadidelnicích pálili vonou kopálovou pryskyřici. Obřadu přihlížel celý panovníkův dvůr a s nimi i zamilovaná princezna Kusan. Při pohledu na svého milého, jeho tělo bylo tak potupně vystaveno všem na odiv, měla oči plné slz, avšak ještě naposledy sebrala všechny síly a s bolestí prosila svého otce, aby byl k mladému válečníkovi milosrdný a nenechal ho obětovat. Slíbila, že nebude odporovat, vezme si za manžela urozeného prince Spalenke a že mladého válečníka, který jí vzal srdce, už nikdy víc neuvidí. Její otec, mocný vládce Jaščilánu, o tom dlouze přemýšlel a radil se s kněžími. Řekl dceři, aby zatím odešla do svého pokoje a bez jeho svolení odtud nevycházela. Krásná princezna v samotě svého pokoje plakala a prosila bohy, aby dali jejímu milému svobodu. V duši však cítila, že její prosby ztroskotávají. Jaký osud ho čeká? Když se v tichu podávala bolestnému soužení, jeden služebník jí přinesl vzkaz od vládce, jejího otce, aby se k němu bez odkladu dostavila. Princezně Kusan přejel mráz po zádech a celou jí ovládl tísnivý pocit strachu. Došla na nádvoří a její oči zarudlé pláčem hledali dychtivě milovaného Chalpola. Ten tam však nebyl. Napadlo ji, že už byl obětován bohům.
Proto se neudržela, otočila se k mocnému vládci a vykřikla: Otče, kde je Čalpul? Velký vládce se s uspokojením usmál, ale odpověď od něho nedostala. Dala se do usedavého pláče. Ani si nevšimla, že k ní přistoupil kouzelník, uznávaný šaman, a mezi prsty svíral velkého brouka s třpitivými krovkami. Tady ho máte, řekl kouzelník. Princezna Kusán se podívala na brouka, ale její mysl byla tak otupělá, že si v té chvíli neuvědomovala obsah kouzelníkových slov. Šaman, kterého bohové obdařili kouzelnými schopnostmi, pokračoval. Tady máte, princezno Kusán, svého milovaného Čalpola. Váš otec, vládce a můj pán mu na vaše úpěnlivé prosby daroval život. Ale aby potrestal jeho troufalý čin, přikázal mi, aby ho proměnil v brouka. A zde ho tedy máte živého. Se slzami v očích si dodala odvahy. Vzala brouka do rukou a odešla zpátky do svého pokoje. Tam ho s hlubokým dojetím přiložila k tváři a zašeptala mu: Přísahala jsem ti, že tě nikdy neopustím. A svou přísahu také dokážu splnit. Když se podívala na krásného brouka, kterého svírala mezi jemnými prsty, zdálo se jí, že se jeho malá očka rozsvítila radostí. Druhého dne si princezna Kusán nechala zavolat klenotníka, který zhotovoval šperky pro panovníkův dvůr, a přikázala mu, aby jí z nejvzácnějších drahých kamenů vytvořil náhrdelník, který by nosil zavěšený na hrudi a v němž by měl u ní brouk místo jako nejdražší šperk. Klenotník se dal do práce a za několik dnů přinesl nádherně vypracovaný a bohatě zdobený náhrdelník ze vzácného zeleného jadeitu a modrého tyrkysu. Princezna poděkovala a když klenotník odešel, pověsila si náhrdelník na hruď a něžně do něho zasadila svého milého brouka. Řekla mu sladkým hlasem: Brouku, jsi mým mužem. Teď se jako můj muž můžeš za dne dívat na mé trápení a za noci tě mohu cítit ve svém klíně. Bohové jsou k naší lásce schovývaví, teď se můžeš přitisknout k mému tělu a já budu cítit tvou přítomnost. Poznáš, jak rychle mi proudí krev v žilách a jak rychle mi tepe srdce. Uslyšíš můj hlas, jak pevně a odhodlaně opakuje přísahu a slib, že se od tebe nikdy neodloučím a nikdy na tebe nezapomenu. Princezna Kusán byla teď poslušnou dcerou svého otce. Lidé si však všimli, že si neustále něco šeptá. Brouku, miluji tě. Miluji tě opravdovou a hlubokou láskou. Máš štěstí, že můžeš žít na mých prsou. Vidíš, jak se tvoje milenka trápí a bude se trápit navždy. A tak v Jaščilánu, starém městě Majů, nadále spolu žili a milovali se bojovník Čalpol v podobě brouka a princezna Kusán.

za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, a dost možná ještě dál, je rybník Brčálník. Vypadá sice docela obyčejně, ale přesto se tam dějí podivuhodné věci. Nejdřív to v rybníku zažblunká, v rákosí lupne, ve vrbě hrkne a potom se objeví rákosníček. Je to náramně zvědavý skřítek, do všeho se plete, ale skoro vždycky něco splete. Třeba jako tenkrát, když v rybníku Brčálníku vyhlásil celorybniční pátrání po neznámém loupežníkovi.

0: jak Rákosníček vyřešil velkou podvodní loupež.
1: To je, panečku, poleženíčko,
0: liboval si Rákosníček a překulil se v jarní sametové trávě z boku na záda. Však byl také den jako malovaný. Na modré obloze zářilo sluníčko jako zlatý dukát, od hráze voněla šípková růže, vzduch chutnal jako víno a voda v rybníku byla křišťálově průzračná. Celou tu jarní pohodu ale najednou pokazilo volání na poplach.
1: Zloděj! Zloděj!
0: Ozvalo se z jižního břehu brčálníka a přidali se i sojky z koruny dubu.
1: Krade, krade!
0: Křičeli jedna přes druhou a rázem tu bylo rušno. Rákosníček vyskočil z trávy, jako když ho vosa píchne, rozhlížel se do všech stran. To už ale před ním stála bludička Julie, celá uplakaná.
1: Copak, Julinko,
0: ptal se skřítek.
1: Snad na tebe nepřišlo nějaké trápení?
2: Ano, prosím, přišlo,
0: vzdychla bludička.
2: Stala se totiž velikánská podvodní loupež.
1: To tedy nelze nechat jen tak,
0: rozlobil se Rákosníček.
1: Ne. Všechno se musí neprodleně, ale opravdu neprodleně a přísně vyšetřit.
0: A aby se dlouho nezdržoval, chytil Julinku za ruku, sebe za nos a oba skočili rovnýma nohama do rybníka. Voda je odnesla až k jižnímu břehu, na místo, kde se to stalo. Čekala je ale smutná podívaná. Tam, kde dříve ležely zavřené škeble perlorodek hezky v jedné řadě, válely se teď jedna přes druhou všechny do kořán a v žádné nebyla ani jedna perlička.
2: A to tady ještě před chvílí byly,
0: šeptala nešťastně bludička Julie.
1: Podívej, drž se laskavě věci, ano?
0: Rozlobil se Rákosníček.
1: Tak, kdože tu byl?
2: No, přece ty nejkrásnější perly duhovky.
0: Špitla bludička a zase začala natahovat moldánky.
1: Nebreč, utěšoval jí skřítek. Ono to všechno nakonec dobře dopadne. Ovšem, nejdříve se musí zahájit celorybniční pátrání. Víš?
0: A začal tím, že si nasadil detektivní kostkovanou čepici a vydal se po stopě. Všude tu byly podivné šlápoty a dělali ještě podivnější cestičku. A navíc vedli pospátku. Rákosníček se podrbal za uchem a pak důležitě prohlásil.
1: Tady! Mně je to naprosto jasné. Pachatel je neznámý.
2: No to prosím ne,
0: ozvala se nesměle Julinka.
2: On je přece tady až moc známý. Udělal to rak loupežník.
1: No, vidíš. Konečně si to taky pochopila,
0: povídá honem skřítek, aby odvedl řeč jinam.
1: No, a teď už žádné váhání, protože se dám do hledání.
0: No, moc se mu to ale nedařilo. A tak to zkusil jinak.
1: Ja. Kdo s čím zachází, tím rovněž schází,
0: mudroval.
1: Takže já toho zloděje nachytám na jeho řemeslo.
0: Bludička Julie obdivně zamrkala a Rákosníček vymýšlel dál.
1: K tomu Ovšem, potřebujeme provázek, nějakou vějičku a pak přichystáme co? No přece pastičku.
0: A dal se do práce. Nejdříve si vybral největší škebly perlorodku, k její otevřené skořápce přivázal provázek z vodních řas a s druhým koncem v ruce zavolal na bludičku.
1: Nyní provedeme malou zkoušku, víš? A tobě v ní svěřuji úlohu raka loupežníka.
2: Ale s radostí,
0: souhlasila Julinka,
2: jenom se drobátko přičísnu.
0: Udělala, jak řekla, a začala se opatrně přibližovat k té nastražené pasti. Když už byla těsně u ní, skřítek škubl provázkem a otevřená škeble sklapla jako pastička na myši.
1: Já, to je ale velice dobré,
0: liboval si Rákosníček a obrátil se na bludičku.
1: Ale tohle byla jenom zkouška, víš?
2: Ano, zajisté,
0: souhlasila Julie.
2: Ale my toho raka přece musíme nejdřív přilákat, nebo ne?
1: No ano, správně, Julinko, správně,
0: pochválil jí skřítek.
2: Tak to já bych na to prosím obětovala tuhle parádu,
0: nabízala se Julinka a podala Rákosníčkovi svůj perlový náhrdelník.
1: Klidně ji obětuj,
0: prohlásil skřítek.
1: Ovšem nejdůležitější je, abych já vymyslel tu nejsprávnější návnadu.
0: Pak přetrhl šňůrku, na které byly navlečeny perly, a sypal je cestičkou, co vedla rovnou ke škebličkové pasti. Když s tím byl hotov, schoval se i s bludičkou za chumáč žabince a čekal, co bude dál. Za chvíli se mezi puškvorcovými kořínky objevil rak. Nejdřív dělal jakože nic, koukl sem a koukl tam, ale když nikde neviděl ani rybičku, ani žabičku, natáhl se pro nejblízkavější perlu, pro tu, kterou na něj skřítek schválně nastražil, do otevřené škeble. Jak to Rákosníček uviděl, škubl provázkem a bylo to. Pastička sklapla, rak byl napůl uvnitř, napůl venku a nešlo to tam ani zpátky.
1: Jménem zákona stůj,
0: velel Rákosníček, když se objevil před rakem jako spravedlnost sama.
1: Když je někdo lump a krade, musí dostat za vyučenou, takže si pamatuj, ode dneška tady budeš za trest hlídat, a pořád jenom hlídat. Rozumíš, ty raku jeden loupežnická? Protože kdybys nerozuměl, tak to se ani neptej, co by se stalo. No a ty, milá Julinko,
0: obrátil se skřítek k bludičce,
1: ty si pamatuj, že kdybys náhodou zase někdy něco potřebovala, tak je to doufám jasné, že o to je tady Rákosníček.
0: A protože už ho nebavilo dělat velkého detektiva, šel si znovu lehnout do jarní sametové trávy a přemýšlel o svých dalších dobrodružství.

0: načmuchanou. Nadešla nejkrásnější chvíle v roce, první den prázdnin. Všichni už měli zabalené kufry a torny a každý vyrazil na tábor nebo někam k moři, nebo aspoň k pořádnému rybníku. I sestřenice Běta z města poslala svého pejska za Káťou na venkov, aby se trochu zotavil na zdravém vzduchu.
1: To bude báječné, bratranec Filip si s tebou bude hrát od rána do večera, slibovala Káťa. Budete spolu chodit na průzkum okolí a závodit v přespolním běhu.
0: Přesně v 11:30 byl Škubánek s Káťou na nádraží u vlaku. Všichni cestující už vystoupili, ale žádného psa nebylo nikde vidět. Až u posledního vagónu stálo na schůdkách úplně mrňavé hladkosrsté štěňátko s ruksáčkem na zádech a bezradně se rozhlíželo po peroně.
1: To bude on, ten je miloučký,
0: rozplývala se Káťa, běžela k němu a hned se s ním mazlila a drbala ho za ouškama. Ale štěňátko ji přehlídlo jako krajinu a hrnulo se za Škubánkem.
1: Nazdar! Já jsem tvůj bratranec. Užijem si spolu prýma prázdniny.
0: Zaštěkal Filip písklavým hláskem a nastavil Škubánkovi tlapku.
2: No nazdar, takový prcek, s tím bude pěkná otrava.
0: Bručel si Škubánek pod fousy. Sotva doma Filipek rozbalil svůj ruksáček, měl tam kartáč, psí známku, gumový míček a jednu zánovní umělou kost. Hned byl Škubánkovi v patách.
1: Na co si budem hrát? Na honěnou nebo na čmuchanou? Umím oboje.
2: Tak pojď, rozdáme si to ve sprintu,
0: podvolil se Škubánek.
2: Schválně, kdo dřív oběhne kolečko kolem plotu.
0: Při prvním rozběhu vyhrál Škubánek aspoň o 3 délky, ale Filipek to nemínil vzdát a tak museli běhat znova a znova. Po 6. kole si Škubánek sednul a s vyplazeným jazykem oddychoval. Filipek poskakoval kolem a vrtěl kupírovaným ocáskem.
1: Už jsem tě skoro měl, pojď, zkusíme to ještě jednou.
2: Víš co, chvíli trénuj sám, až si zlepšíš styl, tak přijď, jo?
0: Odbil ho Škubánek a natáhnul se do stínu. Filipek hned vystartoval a lítal sem tam kolem plotu, jako by ho za to platili. Škubánek byl rád, že má chvíli pokoj, když se objevila Káťa.
1: Jak to, že si nehraješ s Filipkem?
2: No, jsem snad nějaká chůva, nebo co?
0: Bránil se Škubánek. Káťa to nechala bez poznámky. Popadla košík a že půjde koupit 0,5 kila mletého, aby mohli mít k večeři karbanátky.
1: Buď rozumný a dávej na Filipka pozor.
0: Sotva byla Káťa z dohledu, zalezl Škubánek do boudy. Měl tam rozečtenou knížku. Z výcvikového kurzu přinesl letos samé jedničky a Káťa mu za to koupila psa Baskervilského. Ten ho teď vzrušoval 3x víc než nějaký prťavý bratranec. Sotva ale přečetl 0,5 stránky, strčil do boudy hlavu Filipek.
1: A mám tě, to je prýma, že si se mnou hraješ na čmuchanou. Ale příště se musíš schovat líp.
0: Nedalo se nic dělat. Škubánek vylezl s psem Baskervilským z boudy a zatímco Filipek odpočítával s čumáčkem otočeným ke zdi, koukal, kam by se schoval. Vzadu za domem měla Káťa kočárek na panenky. Škubánek skočil dovnitř a přikryl se i s hlavou.
2: To není tak nejhorší hra,
0: pomyslel si a než Filipek dopočítal do 10, začaly se Škubánkovi klížit oči. Filipek náruživě čmuchal, prošmejdil celý dům, sklep, půdu i zahradu. Najednou uslyšel lehonké chrápání a viděl, jak se kočárek pohupuje. Přikradl se po špičkách, ale do kočárku nedosáhnul. Vydrápal se na kolečko a chtěl prudce odkrýt peřinku. Jenže kolečko se otočilo, kočárek se rozjel, nabral rychlost z kopečka a dole na konci zahrady sebou praštil do plotu. Škubánek vypadl i s peřinkou do louže.
1: A mám tě!
0: Hýhněl se Filipek na celé kolo.
1: Schovávat se moc neumíš, tohle nic nebylo.
2: Já ti dám, že to nic nebylo, málem jsem z toho dostal psotník,
0: vzdychal Škubánek.
2: Být bratrancem není žádná sranda.
0: Rozjařený Filipek stál už zase u zdi a odpočítával.
2: Teď toho mám dost,
0: láteřil Škubánek a vyběhl na ulici. Před sousedovic domem stál objemný kufr.
2: Jen počkej, tajtrlíku, teď se schovám tak, že mě v životě nikdo nenajde.
0: A Škubánek odklopil víko, popadl dva tlusté svetry a pár polobotek a šoupnul to do bezového keře u plotu. Sám skočil do kufru mezi narovnané košile a zaklapnul se víkem.
1: 9, 10, už jdu!
0: Volal Filipek a za chvíli s nosem u chodníku vyběhl před dům. V tom vyšel ze sousedního domku pán s dalšími zavazadly. Když uviděl cizího pejska, že mu očichává kufr, hned se po něm ohnal deštníkem. Filipek uskočil a dírou v plotě koukal, jak pán přivolal taxík, naložil zavazadla a odjel. Když Káťa přišla z nákupu, našla Filipka, jak se pohupuje v síti na zahradě.
1: Kde je Škubánek? Jak to, že si s tebou nehraje?
0: Zajímala se.
1: Škubánek odjel autem. Puff! Hele, nedělej si ze mne legraci,
0: nevěřila Káťa.
1: Odjel v kufru toho pána odvedle a myslí si, že to nevím.
0: Pohyhňával se Filipek. Káťu zalil studený pot.
1: To je malér, to byl pan Novák, který dnes letí na služební cestu do Londýna.
0: Káťa hned skočila na kolo a vystartovala. Filip popadl Škubánkovu koloběžku a hurá za ní. Za minutu byli na poště, Káťa se hned vrhla k telefonu.
1: Halo, halo, je tam letiště, můžete prosím prohledat zavazadla do Londýna? V jednom kufru je můj pejsek.
0: Ze sluchátka se ozval odměřený hlas. Litujeme, ale zavazadla do Londýna už jsou odbavena. Letadlo startuje za 10 minut. O Káťu se pokoušeli mrákoty.
1: To je konec, Škubánka už nikdy nenajdeme.
0: Ale Filipka to rozjařilo.
1: Tomu teprv říkám napínavá hra.
0: Rozhlédnul se pátravě po poštovní hale a zastříhal ouškama.
1: Co pak to mají tamhle?
0: Ukázal na podivnou soustavu rour a trubek za přepážkou.
1: To je potrubní pošta, vysvětlila Káťa. A je rychlá. Vůbec nejrychlejší. To se právě hodí.
0: Rozhodnul Filipek, vyskočil na přepážku, otevřel potrubí a vyndal kulaté pouzdro. Hned se do něj začal soukat. Byl maličký, tak tam vlezl raz dva.
1: Jen aby ses nestratil ještě ty,
0: strachovala se Káťa.
1: Neboj, jsem přece stopař,
0: mrknul na ní Filipek. Tak ho Káťa zazátkovala a odeslala. Za okamžik už vyskočil z potrubí na letišti a hnal se k východu na letadlo do Londýna. Ale tam už nikdo nebyl. Letadlo se právě rozjíždělo po ranveji. Filipek se dal do běhu, jen se mu ouška kmitala. Letadlo přidalo na rychlosti a začalo se odlepovat od země. V tu chvíli je pejsek dohnal, s vypětím všech sil vyskočil a chytil se pod vozku. A už se vznášel nad krajinou a podvozek se s ním pomalu zatáhnul do trupu letadla. Filipek se octnul v naprosté tmě. Rychle oddychoval po tom zběsilém úprku a srdíčko mu bušilo jako splašený budík. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Jeden z pilotů v kabině uslyšel ve sluchátkách podezřelý zvuk. Tik, tik, tik, tik. Co to jen může být? A hned pomyslel na to nejhorší, naklonil se k druhému pilotovi. Nechci malovat čerta na zeď, ale nejspíš máme časovanou bombu v zavazadlovém prostoru. Druhý pilot neváhal a okamžitě hlásil do služebního mikrofonu. Vracíme se, žádáme o přistání. Letištní věž jim hned dala přednost. Káťa dorazila na letiště na kole současně s hasičským vozem. Letadlo už dosedalo na letištní plochu. Hasiči otevřeli zavazadlový prostor. Jak dovnitř padlo světlo, Filipek uviděl, že sedí hned vedle kufru se škubánkem. Odklopil víko a vítězně vyštěkl. Puf!
1: A mám tě!
0: Z kufru se vysoukal škubánek, celý spitomělý.
1: Už ti to schovávání jde líp, ale stejně jsem tě našel.
2: To jsem rád,
0: oddychnul si škubánek. Od té chvíle byli nejlepší kamarádi a užili si spolu prýma prázdniny.

0: Pohádka ptačí. Kde pak, děti? To vy nevíte, co si ptáci povídají. Oni si totiž vypravují lidským jazykem jenom časně z rána, při východu slunce, kdy vy ještě spíte. Později, za bílého dne, už nemají pokdy na mnoho řečí. To víte, to dá nějakou schánku, tady zobnout zrníčko, tam vyhrabat žížalu, nebo tuhle čapnout ve vzduchu mouchu. Takový ptačí tatínek, aby si ulítal křídla, zatímco ptačí maminka musí doma opatrovat děti. Proto si ptáci povídají jenom časně z rána. Když otevřou ve svých hnízdech okna, vyloží peřinky k vyvětrání a vaří si snídani.
1: Brý ráno,
0: křičí kos, co má hnízdo na borovici, na souseda vrabčáka, co bydlí v okapu.
1: Už je čas.
2: Vím, vím, vím,
0: povídá vrabec.
2: Už abych lít.
0: Kde bych něco štíp, štíp, štíp?
1: Aby bylo co jíst, viď?
3: Skutku, skutku,
0: brouká holub na střeše.
1: Jsou s tím starosti, brachu. Málo zrní, málo zrní.
0: Tak, tak, přizvukuje vrabec, vyléza je z postýlky.
1: To dělají ta auta, víš?
0: Dokud bylo koní víc, bylo všude rozsypáno zrní, ale teď?
1: Teď auto přeletí a nenechá po sobě nic, nic, nic.
3: Jen smrdí, jen smrdí,
0: vrká holub na střeše.
3: Zatrápený život. Brr, raději praštit tou rachotou, člověče.
1: Co já se nakroužím a navrkám?
3: A co za tu práci mám?
1: Ani hrstku zrní. To jsou hrozné poměry.
0: Myslíš, že vrabci jsou na tom líp? Čepíří se vrabec.
1: Já ti povím. Kdybych tu neměl rodinu, já bych někam ulít.
3: Jako ten vrabec z Davids,
0: ozval se v houští střízlík.
1: Z Davids? Řekl vrabec. Tam mám jednoho známého. Jmenuje se Filip.
3: To není ten,
0: pravil střízlík.
1: Ten vrabec, co ulít, se jmenoval Pepík.
3: Tak to vám byl takový ježatý vrabčák. Ani se pořádně nemyl a nečesal a jenom celý den nadával, že prý je v Dejvicích nuda a otrava. A co pak jiní ptáci, ti prý si na zimu letí na jih, takhle na Riviéru nebo do Egypta, jako špačci a čápy a vlaštovky a slavíci. Jenom vrabec, aby se po celý život dřel v Dejvicích.
1: A to já tak nenechám, pokřikoval ten vrabec, co se jmenoval Pepík. Když si může doletět do Egypta taková vlaštovka, co bydlí na růžku, proč bych tam lidičky neletěl já? A just tam poletím, abyste věděli. Jen co si zbalím svůj kartáček na zuby a noční košily a pálku a míčky, abych tam mohl hrát tenis. Počkejte. Jak já to v tenise natřu Košetovi a Koželuhovi a Tildenovi. Já už mám na ně fortel a fintu. Já budu dělat, jako bych vyhazoval míček. Ale místo toho míče poletím já sám. A když po mě plácnou raketou, tak jim frknu neboli pláchnu, víš, víš, víš? A když je všechny porazím, ožením se s bohatou Američankou a pak si koupím Valdštejnský palác a tam si udělám na střeše hnízdo. Ale ne z nějaké obyčejné slámy, ale z rýžové slámy a marzolánu a ratafie a z mořské trávy a koňský žíní a veverších ocasů. Heč! Tak se kasal ten vrabčák a každého rána povykoval, že má těch Dejvic už pokrk a že poletí na Riviéru.
0: A letěl? Ptal se z borovice kos.
1: Letěl, pokračoval v houští střízlík.
3: Počkal jen, aby slyšel hrát vojenskou muziku. Na tu on si potrpěl. A hned z rána se spustil na jih. Jenže vrabci nikdy na jih nelítají. A proto neznají tu pravou cestu. A ten vrabec Pepík neměl ani dost brků, neboli peněz, aby mohl v hospodě přenocovat. To víte, vrabci jsou odjakživa proletáři, protože se po celý den jen tak proletují po střechách. Zkrátka, vrabec Pepík se dostal jen do Kardašovy řetice a dál už nemohl. Neměl ani findy. Ještě byl rád, že mu vrabčí starosta v Kardašově řečici přátelsky řekl. Ty kujone toulava, ty budiš k ničemu. Ty si myslíš, že v Kardašově řečici máme dost koňských kobližek? A kobylinců pro každého pobudu krajánka vandrovního, čili poběhlíka? Chceš-li, abychom ti povolili pobyt v Kardašově řečici, tak nesmíš zobat na náměstí, ani před hospodou, ani na silnici jako my starou usedlíci. Ale brž, jenom za humny. A zabit se ti z moci ouřední vykazuje věchýtek slámy v kůlničce u popisného čísla 57. Tady podepiš ten konspirační list a sip. A tě tu už nevidím. A tak se stalo, že vrabec Pepík z Davids, místo aby letěl na Riviéru, zůstal v Kardašově řečici. A je tam podnes? Ptal se holub. Podnes, řekl střízlík. Já tam mám tetičku a ta mi o něm povídala. Prý se jen posmívá kardašovořičickým vrabcům a povykuje. To prý je holá nuda a otrava být vrabcem v Kardašově řečici. Ani tramvaj prý tam nemají jako v Dejvicích. Ani tolik aut, ani hřiště Slávie a Sparty. No dočista nic. A že ho ani nenapadne, aby umřel dlouhou chvílí v Kardašově řečici. On, že má pozvání na Riviéru a že jen čeká, až mu dojdou z Davic peníze. A tolik toho napovídal o Davicích a Riviéře, že i v Kardašově řečici začali vrabci věřit, že by jim bylo jinde líp. A proto si už nehledí svého zobání a jen čimčarují a povykují a reptají, jako to dělají vrabci všude na světě. A říkají, všude jinde líp, líp, líp. Baba, ozvala se sejkorka sedící v dřínovém keři. Jsou takový divní ptáci. Tuhle u Kolína, v takovém úrodném kraji, žila jedna vlaštovka a ta se dočetla v novinách, že u nás se dělá všechno špatně. Ale za to v Americe, panečku, tam jsou jinačí filutové, co všechno dovedou a kde si cosi. Tak si ta vlaštovka vzala do hlavy, že se do té Ameriky musí podívat. A jela tam. Jak? Zeptal se honem střízlík. To nevím, pravila sejkorka. Nejspíš po lodi. A třeba také po vzducholodi. To si mohla udělat na bříšku vzducholodi hnízdo neboli kabinu s takovým okýnkem, aby mohla vystrkovat hlavu a třeba i plivnout dolů. Zkrátka, za rok se zase vrátila a říkala, že byla v Americe a tam, že je všechno jinačí než u nás. Kde pak? To prý není srovnání, jaký je tam pokrok. Například ani žádní skřivaní prý tam nejsou. A domy? Prý jsou tam tak strašně vysoké, že kdyby měl vrabec na střeše hnízdo, a z toho hnízda by mu vypadlo vajíčko, že by to vajíčko padalo tak dlouho, než by dopadlo, že by se z něho cestou vylíhl mladý vrabec a dorostl by a oženil by se a měl by hromadu dětí a zestárl by a umřel by v požehnaném věku, takže by dolů na chodník místo vrabčího vajíčka dopadl starý mrtvý vrabec. Tak vysoké domy prý tam jsou. A taky ta vlaštovka říkala, že v Americe se všechno staví z betonu a že ona se tomu naučila. Ať jen prý se přijdou všechny vlaštovky podívat, že ona jim ukáže, jak se staví vlaštovčí hnízdo z betonu. A ne jen tak z bláta, jako to ty hloupé vlaštovky dělali doposud. Tak se vám sletěly vlaštovky až z Mnichova Hradiště a Čáslavě a Přelouče, z Českého Brodu a z Nymburka, ba i ze Sobotky a Čelákovic. To bylo tolik vlaštovek, že pro ně lidi museli napnout 17 349 metrů telefonního a telegrafního drátu, aby ty vlaštovky měly na čem sedět. A když byly všechny vlaštovky pohromadě, řekla ta amerikánská vlaštovka:
1: tak dávejte, hoši a holky, pozor, jak se v Americe staví domy neboli hnízda z betonu. To se nejdřív nanosí hromádka cementu, potom se nanosí hromádka písku, pak se na to náleje voda a udělá se taková kaše. A z té kaše se staví moderní hnízdo. Ale když nemáte cement, tak si nebudete stavět hnízdo z betonu, ale jenom z malty. To se udělá kaše z vápna a písku, ale to vápno musí být zhašené. Nejdřív vám ukážu, jak se hasí vápno. To řekla a frnk už letěla k novostavbě, co stavěli zedníci, pro nehašené vápno. Vzala zrnko vápna do zobáčku a frnk už s ním letěla zpátky. Ale protože v zobáčku je vlhko, začalo se jí to vápno v puse hasit a syčet a pálit. Vlaštovka se lekla, upustila to zrníčko vápna a vykřikla: tak, teď už víte, jak se hasí vápno. Jejda náčku to pálí, krinda pana to štípe. Kruci, turci, jejej, šmanko, te och, och, au, la, la, la, o, kruci, nal jeminehu, safra, fuj, loti. Pro pana Jana jemi náčku, ojej. Ach, ich na mouče, můj ty tondo, uf, panenko, skakáva, kruci, fagotovej. Mami, ojke, kote, hličičky, brci, kruci, písek, uj, pro panečka, sakulente. Oho, ajaj, kruci, puti, teda, takhle se hasí vápno. Když jí ostatní vlaštovky slyšeli tak tuze naříkat a lamentovat, ani nečekali, co bude dál, zatřásli ocáskem a letěli domů.
3: To by tak hrálo, řekli si, abychom si také tak spálili zobák.
0: A proto si vlaštovky podnes staví hnízda z bláta a ne z betonu, jak je tomu chtěla naučit ta vlaštovka z Ameriky. Ale nic, platno, lidičky, teď musím letět nakupovat. Kmotro, sejkorko, ozvala se paní Kosová. Když už poletíte na trh, kupte mi tam kilo žížal, ale pěkných, dlouhých. Já na to nemám dneska pokdy, protože musím učit lítat své děti.
1: To vám, sousedko, ráda udělám, řekla sejkorka.
0: To já, má zlatá, vím, co to dá práce naučit děti slušně lítat.
1: A že nevíte, řekl Špaček na bříze, kdo naučil nás ptáky lítat. Tak já vám to povím. Já to mám od karlštejnského Havrana, co jsem tehdy přilít, když byly ty velké mrazy. Ten Havran je už 100 let starý a slyšel to od svého dědečka, kterému to říkal jeho pradědeček, který to měl od prastříčka své babičky z maminčiny strany, takže to je svatosvatá pravda. Teda, jak víte, někdy v noci je vidět, jak padá hvězda. Ale některá ta padající hvězda není žádná hvězda. Je to zlaté andělí vejce. A protože to vejce padá až z nebe, rozžhaví se tím velkým pádem a svítí jako oheň.
3: A to je svatosvatá pravda, protože mě to říkal ten karlštejnský Havran. Jenže lidé těm andělím vejcím říkají jaksi jinak. Nějak jako metr, nebo montér, mentor, nebo motorči, jak?
1: Meteory, řekl Kos.
0: Tak, tak, tak, souhlasil Špaček. A tehdy ještě ptáci neuměli lítat, ale běhali po zemi jako slepice. A když viděli padat z nebe takové andělí vejce, řekli si, že by je chtěli vysedět, aby viděli, co se z něho vylíhne za ptáka.
3: A to je opravdická pravda, protože to tak říkal ten Havran.
0: Jednou za večera zrovna o tom hovořili, když docela blízko za lesem, bums.
3: spadlo z nebe zlaté a zářící vejce.
1: Jen to svištělo.
3: Tu se tam všichni rozběhli, nejvíc vpředu Čáp, protože má nejdelší nohy. A Čáp to zlaté vejce našel a vzal jej do rukou. Ale ono bylo tím pádem celé žhavé. Takže si Čáp popálil obě ručičky, ale přece jen donesl to řezavé vajíčko mezi ptáky. Potom honem hups skočil do vody, aby si ochladil popálené ručičky. Proto se od té doby čápy brodí ve vodě, aby si schladili pařáty.
0: To mě povídal ten havran.
3: A co povídal dál? Ptal se střízlík. Potom, pokračoval Špaček, se přikolíbala divoká husa, aby to horoucí vejce vyseděla. Ale to vejce bylo ještě celé žhavé, takže si husa popálila bříško a musela skočit do rybníka, aby si to bříško ochladila. Proto husy podnes plavou bříškem na vodě. A pak přišel jeden ptáček za druhým a sedl si na to andělí vejce, aby je vyseděl.
0: Střízlík taky?
3: Ptal se střízlík.
1: Taky, taky, řekl Špaček.
3: Všichni ptáci na světě na tom vejci seděli, aby je vyseděli. Jenom když řekli slepici, že je na ní řada, aby šla sedět, povídala slepice.
1: Jak? Jak? Copak, copak, copak, mám na to kdy? Já musím zobat. Kdepak, kdepak? To tak, to tak? To bych byla hlupák.
3: A nešla vysedět andělí vejce. A když se všichni ptáci na tom zlatém vejci vystřídali, vyklubal se z něho boží anděl. A když se vylíhl, nezačal zobat ani pípat jako jiní ptáci, ale letěl rovnou k nebi a zpíval:
4: Haleluja, hosana, hosana, hosana, hosana, aleluja.
3: Potom řekl: Ptáčkové, co vám mám za vaši lásku dát, že jste mě vysedili? Za to budete ode dneška lítat jako andělé. Helejte, to musíte takhle zamávat křídly a šups. Už to letí. Tak pozor. 1, 2, 3. A když řekl 3, začali všichni ptáci lítat a lítají až podnes. Jen slepice neumí lítat, protože nechtěla sedět na andělím vejci. A to všechno je svatá pravda, protože tak to povídal karlštejnský havran. Tak pozor, řekl kos. 1, 2, 3. A tu všichni ptáčci potřásli ocáskem, mávli křídly a vzletěli každý za svým zpěvem a svým živobytím, jak je tomu naučil boží anděl.

To ráno, když strýček Podzim skutečně přicestoval na divokém větru z hor a ustlal si v čerstvě napadaném strakatém listí pohodlně, vyskočilo dráče z pelíšku ještě dávno před slunečním vstáváním. Bůby měl dneska velikánský den sváteční a slavný, a tak se převelice bál, aby nepřespal víc, než se má. Dneska totiž půjde do školy úplně prvně v životě. Těšil se na tu chvíli od té doby, co mu veverka Tereska pověděla, že už je na školu dost veliký a že je nejvyšší čas. A taky se byl ukázat za svou andělou, která měla všechna mláďátka v lese na vychování a učila je rozumu z veliké lesní knihy života. Bůby seděl umytý a pěkně upravený jako ze škatulky před jeskyňkou u žulové branky nad srnčí pěšinkou k vodě a jenom čekal, až se pro něho zastaví veverka Tereska, ježek Cyril.

0: a na všechno všecičko náramný čas, protože se musel s každým zastavit a každému poradit a každého se zeptat na ještší chválu.
1: Tak kde to vázne? Jak to, že se ještě nejde? Na koho se vlastně čeká?
0: Ozvalo se najednou pod stromkem Habříkem u žulové stěny a on to je, že k Cyril ještě ospalý a hned s Bandurskou.
2: Na koho se vždycky čeká?
3: Tak už pojďte, nebo Bubi přijde opravdu do lesní školy pozdě.
0: Zavolala v pravý čas veverka Tereska a pomohla dráčeti se školní taškou, co mu ji ušili ptáčkové rákosníčkové od rybníčka za dobré slovo z březové kůry. A měl tam všechno všecičko, co má takový malý lesní školák mít, když jde k sově anděle pro svůj první lesní rozum. Lopuchové lístky na psaní, z brusu nový kalamár z toho největšího žaludu v lese a v kalamáři pravý borůvkový inkoust, který mu koncem léta stočili sládkové čmeláci, když byl letos čas na borůvky. A také tam měl dlouhý brk od divoké husy Kláry se špičkou, kterou mu na brku nabrousil bobr Oskar pro tenké písmo. U jasanu, toť se ví, byli první. Bůby se posadil hnedle do první řady pod jasanem. To, aby mu nic neuteklo, aby všechno pěkně slyšel a také, aby viděl na velikou tabuli, co visela hned nad nejspodnější větví. Mezitím poletovala stracha Kristýna, která měla školní pořádek na starosti, stejně jako les. A byla po sově anděle ve škole hned ta nejhlavnější. A potom na nejspodnější větev velikánského jasanu vyšla sova anděla s lesní knihou života a začala škola.
4: Tak vás pěkně vítám. Inu ano, jistě, že... Budeme se učit lesní moudrosti a nejdříve ze všeho se naučíme 7 lesních zákonů. Musíte si je pamatovat a dodržovat pro lesní klid a mír. Domovem tvým i skrýší tvou je les. V něm všichni bratry jsou, tak první zákon zní.
5: Tak, první zákon zní.
4: Les dá ti vše a měl bys brát jen tak, aby i druhý neměl hlad. Tak druhý zákon zní.
5: Tak, druhý zákon zní.
4: Co pro tebe by jeden mohlo být, to druhému dá sílu žít. Tak třetí zákon zní.
5: Tak, třetí zákon zní.
4: Tak jako své si malý brání, tak silný slabé vždycky chrání. Tak čtvrtý zákon zní.
5: Tak. Čtvrtý zákon zní.
4: Teď na srdce ti zákon klade, tak jako své chraň druhých mladé. Tak pátý zákon zní.
5: Tak pátý zákon zní.
4: Než žízeň napůl uhasíš, jen tolik vody vypít smíš. Tak šestý zákon zní.
5: Tak šestý zákon zní.
4: A dnem i nocí pamatuj, že oheň v lese konec tvůj. Tak sedmý zákon zní.
5: Tak sedmý zákon zní.
0: Opakovalo si dráče přepečlivě s ostatními mláďátky a v duchu si slibovalo, že co živo lesní zákon neporuší, aby v lese hůrce bylo hezky a spravedlivě pro všechny.
4: A teď se naučíme, jak vypadají rostliny jedovaté a jedovaté bobule, nebezpečné smrtelně pro vás, pro všechny. Inu, ano, jistě, že.
0: Zavřela sova anděla lesní knihu života a sundala čtecí brýle. A už kreslí na velikánskou tabuli rostlinky jedovaté, ze kterých jde strach, hrůza a smrt už jenom při podívání.
4: Tohle je vlaštovičník větší. Roste na kraji lesa a má žluté kvítky. Nahoře, na pasece, roste rulík zlomocný. Dobře si jej prohlédněte.
0: Varovala sova anděla a nakreslila rulík na tabuli. Také blín nakreslila a bolehlav a durman

0: Vecný kýchavici bílou, odsun jesení s fialovým kalíškem. To všechno v jeden ráz a u všeho pěkné vysvětlení a kde co roste v lese hůrce.
1: Víc jedovatých u nás nemáme. Ani na stráních a lukách kolem. Inu ano. Teď budu ukazovat a vy budete říkat.
0: Také bůby byl vyvolaný. Správně poznal kýchavici a sova anděla jej pochválila především vzorně. A potom byl najednou konec vyučování. Protože dnes všichni přišli poprvé, dovolila sova anděla dřív, protože příště pobudou díl. Bůby se způsobně rozloučil a že také půjde domů. Jenomže. Šel pořád pryč přes potůček rokyťák, šel kolem doubí přes ostružinovou paseku a najednou kouká, že je přesně tam, co nechtěl. Ocitnul se totiž u lískového křoví, až nahoře u pěti modřínů, kam měl zakázáno, protože tady nejvíc loupí ti draví a zlí z lesa. Než se dráče stačilo na patičkách otočit domů správně, ozvalo se za lískovým keřem hlasem úlisným, nasládlým a tenkým.
2: No ne, to jsou k nám hosti. Kam to napsat? To se podívejme. Dráče Bubu, veliké, tak podbedlý klobouk. Čím pak pohostím?
0: A ona to liška Denisa. Bubi věděl, že nemá mít s Denisou žádné spolky a tak se nejdřív zamračil jako bouřkový mrak v létě, ale potom si vzpomněl na první lesní zákon.
3: Domovem tvým i sklíší tvou je les, v něm všichni bratry jsou.
4: Zabloudil jsem ze školy. Šel jsem a šel, ale už musím domů. Tereska už mě určitě všady schání.
2: To víš, že musíš, ale přeci nepůjdeš s prázdnou. Co ti jenom dám? Sladoučké bobule bys nechtěl, ale budeš si muset posloužit sám. Jsem dneska nějaká polámaná, všechno mě bolí.
4: A kde máš to mesání?
2: Ale přece všudy tady kolem. Jenom se rozhlédni.
0: A také, že ano. Všude okolo pěti modřínů rostly veliké bobule červené a černé. Jenom tady bylo nějaké ticho-tichoucí. Ani ptáček zpěváček. To proto, že se sem každý bál pro liščí povahu a lovecké způsoby. A tak se stalo, že se Bubi nachytal. Na dobroty ho nikdo a nikdy vůbec nemusel zvát dvakrát a tak trhal, jedl a zase trhal a zase jedl.
2: Co pak bylo dneska ve škole? Lesní zákon? Lesní zákon?
4: Lesní zákon. Co se v lese smí? A co se v lese nemá? A také, co je v lese pro nebezpečí smrtelné? Co můžou jenom ptáčkové a co my ostatní nemůžeme? Bohužel. Třeba vlaštovičník, rulík, plín, bolehlav, kýchavici a tak.
2: Tak, tak. A jestli pak bys poznal rulík, kdyby si na něj natrefil?
4: To víš, že poznal, Deniso. Anděla nakreslila správně.
2: A ta bobulka, co jí máš právě v pacičce, poznáš ji?
4: Poznám. To je přece jeřabina.
2: Špatně jsi se učil. Špatně. To není jeřabina, to je blín. A ty bobulky, co jsi spolikal prve, to byl rulík. Dobrou chuť, Bubu, už je s tebou, amen.
0: Smála se liška Denisa a upalovala kefři za svým loupežnickým živobytím. Bůby zůstal, jako když ho přimrazí a ještě přiváže a hrom uhodí. Potom vzal tlapky na ramínka.

0: Proč bys umíral, maličký?
1: Protože jsem jedl blín, rulík a ještě něco. Všechno, co říkala sova anděla, že nesmíme a že je to jenom pro smrt.
0: Pro pán. A jak jsi k tomu přišel? Sova vám neříkala?
1: Říkala, ale Denisa mě pozvala na mlsání a já jí věřil.
0: To se jí podobá. A kde jsi trhal?
1: U pěti modřínků.
0: Ale tam přece rulík, vlaštovičník, ani blín nerostou. Musíme honem za datlem Jeronýmem. Tady pomůže jenom lesní doktor Jeroným, jedině on.
2: Měla velikánskou starost veverka Tereska cestou k nejvyššímu buku, kde měl svou lesní ordinaci datel Jeroným.
3: To se mi nechce líbit, to se mi nechce líbit.
2: Pověděl po svém způsobu datel Jeroným, který opakoval všechno dvakrát a pěkně nahlas.
3: A kdeže si trhal? No, kdeže?
1: Nahoře u pěti modřínků. Zabloudil jsem asi.
3: U pěti modřínků, říkáš? U pěti? Ale tam přeci rulík, blín, ani vlaštovičník nerostou. Já přeci musím vědět, kde co roste, když sbírám na lektvary léky a k mazání bylinky v lese. To se mi nechce líbit, to se mi nechce líbit. Tam roste jeřáb, trnka, momentíček.
2: Sbíral se datel Jeroným na cestu k pěti modřínům.
3: Tak nám pěkně ukáž, cože jsi to teda jedl. No cože?
1: No přece tohle a ještě tohle.
3: Tak to je dobře, to je dobře.
0: Denisa tě chtěla jenom vystrašit a pozlobit. Vždyť ji znáš.

0: Příště musíš dávat pozor. Nejes, co neznáš. Když nevíš, optej se. Nebo nejes. Ptej se ptáčků. Ano, ptej se ptáčků. Ti nejlíp vědí, co je jenom pro ně a co je na zdraví všem. Vidíš? Ještě se musíš hodně učit a dávat ve škole veliký pozor. Příště už by nemusela být záchrana včas. A podívej, nechal si tady prvé učení. Ty jsi náramný školák.
1: Usmála se poprvé od té chvíle, kdy se naposledy uviděli Veverka Tereska. Bůby si vzal školní učení a šli domů. To už si ale sluníčko natřásalo bílou hebonkou porušku z večerní mlhy a byl čas na spaní. Také dráče se stulilo v pelíšku pod pruhovanou peřinou, plnou pozbíraných ptačích pírek a pamplíškového pápěří, a umínilo si, že se určitě všechno o lese ve škole naučí z paměti a příště jedovaté pozná samo a správně. A úplně nakonec si ještě řeklo, jak je krásně v lese Hůrce a jak je krásně na světě, když má okolo sebe takové opravdické kamarády pro lesní přátelství z lásky.

0: Jsem pokopaný.
1: Tak tohle byl tedy opravdu podivný zápas. No ale ve snu se může stát úplně všecko. Kolikrát se nám třeba zdá, že lítáme pěkně nad ulicemi, i když nemáme křídla. Tak proč by se nemohlo zdát, jak proti sobě hrajou kopanou dvě psí jedenáctky? Na jedné straně 11 jezevčíků a proti nim na druhé straně 11 teriérů. Jestli si ovšem myslíte, že jim to soucoval buldog nebo ratlík, tak to jste na omylu. Soucoval to, víte kdo? No přece Ája. Tak se to aspoň Fíkovi ve snu zdálo. A taky se mu zdálo, že Ája to píská prostě skvěle. Líp než ten nejlepší rozhodčí, úplně bez chyb. Pískala tak znamenitě, že 10 000 přihlížejících psů všech ras jí nadšeně tleskalo a to se rozhodčímu, jak uznáte, hned tak nestává.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
1: No, hráči byli taky skvělí. Znamenitě kličkovali, nádherně běhali a skvostně stříleli. Občas se sice kousali do achilovy paty, podráželi si nohy a škrábali se do čenichů, no ale to přece u psů se nedá považovat za kdo ví jakou surovost. U psů, pozor, u psů teda ne. Ostatně víte co? Poslechneme si kousek reportáže.
3: Ajajajajaj, to je surovost. To je surovost i při psím utkání. Teriér ukousl soupeři ucho, no to je ovšem jasná penalta, neboli desítka, neboli pokutový kop. No a jezevčíci vedou 1-0. Ale teriéři se ovšem nevzdávají. Nevzdávají se a nadšeně se vrhají do útoku a snaží se vyrovnat. A pozor! Pozor, teď mají teriéři jedinečnou šanci. Asta skvěle uniká po levém křídle, přihrává Azorovi, Azor dává patičkou zpět na Ferdu, Ferda prudce pálí na bránu a... Ano, vážení přátelé, teriéři vyrovnali stav utkání na 1-1. Takže se začíná opět z prostředka hřiště. Jezevčík Dandy si staví míč, chystá se rozehrát, rozhodčí dává znamení. Ale co to? Co to, co to? Místo do míče kopl Dandy do krtince, který zcela nečekaně vyrostl přesně na značce ve středu hřiště.
4: No tak tohle bychom, vážení přátelé, ale tohle bychom na našich hřištích neradi viděli.
1: Rádi, neradi, krtinec rostl tak rychle, že byl za chvíli vyšší než nejvyšší jezevčík. Pak se udělal na špičce ohromný kráter, krtek z něj vystrčil hlavu a bojovně vykřikl. To je ona! Na ní! 4 další krci vyjeli z podzemí, vrhli se na Áju, každý vzal za jednu končetinu a už ji táhli krčím kráterem do svého podzemí. Pomoc! To je únos! No jasně, únos. Teriérům a jezevčíkům unesli rozhodčího. Samo sebou na hřišti hned nastal děsný zmatek. Soupeři se vzájemně kousali do nohou a do uší, škrábali se, prskali, štěkali na sebe jako psi a vůbec se chovali naprosto neukázněně. Zkrátka, bez rozhodčího se žádné utkání hrát nedá. A co udělal v téhle situaci Fík? No, seděl na tribuně jako přikovaný a popravdě řečeno nedělal vůbec nic.
5: No co pak jsem mohl? Vždy to bylo ve snu. Chtěl jsem na ty krtky hrozně zařvat, ale nešlo to. Já jsem nemohl otevřít tlamu. Chtěl jsem se za nima rozběhnout, ale nemohl jsem vstát. No vážně.
1: No, to můžeme Fíkovi klidně věřit. Ve snu to tak opravdu někdy bývá. Možná to znáte.
5: No a pak jsem jako viděl, jak krci zatáhli Áju do takového velkého podzemního sálu, kde měli dvě branky a chtěli na ní, aby je hned naučila kopanou a pravidla, když se v tom tak dobře vyzná.
6: Neodmlouvej, my jsme tě hezky dlouho pozorovali.
1: Rozkřikl se na ní vrchní krtek, když odmítla uposlechnout.
6: A teď nás pěkně naučíš kopat a pak nám budeš soucovat.
5: No, já ji chtěl samozřejmě z toho krčího zajetí vysvobodit, ale nešlo to. Pak už jsem sice jako mohl vstát, ale zase, když jsem přiběh těm krčím dňourám, nemohl jsem se dostat dovnitř.
1: Ono to taky není vždycky zrovna dobré, když je člověk moc velký.
5: No, nebo pes moc velký. Zkrátka, do toho krčího podzemního království jsem se nedostal a tak jsem začal vymýšlet, jak na to.
1: A vymyslel jsi něco?
5: Už ne, já se strachem probudil.
1: No a naučila Ája krtky kopat?
5: Asi ne. Co já vím, tak krci pořád ještě jenom hrabou.
1: Takže ten sen vlastně nedopadl nijak. Ale to už se u snů často stává.

Jo, sen nedopad nijak, ale já dopad špatně. Z postele jsem dopad na znak, čím jsem se zbudil. A zařval, poněvadž to trochu bolelo, ten znak, myslím. No ale sen to byl stejně fajn. A když jsem ho pak vyprávěl Áje, tak chvílema otvírala pusu a chvílema se zas děsně smála a potom řekla, že už se těší na večer a na noc, že třeba bude mít taky nějaký parád.

0: Žil kdysi hrozný car Vasilij. Ten car měl tři syny. Dva starší, Fjodor a Petr, byli nadutí, pyšní a tuze vychloubační. Ale nejmladší carevič Ivan byl chlapec prostý, veselý a lastavý. Kolem cerva paláce se rozkládala velká zahrada. V té zahradě rostla jabloň, která rodila zlatá jablka. Car ta jablka velice chránil. Jednou se vyšel potěšit se svými jablky a tu vidí, že tři chybí. Do zahrady se vloudil nějaký zloděj a tři zlatá jablka ukradl. Car Vasilij se strašně rozhněval. Rozkázal synům, aby pořadě hlídali v noci u jabloně a zloděje vypátrali. První noc šel na hlídku carevič Fjodor, lehl si do měkkého sena, přikryl se pláštěm a tvrdě usnul. Zloděje neviděl, žádný hluk neslyšel, ale ráno se zas nemohl dopočítat tří zlatých jablek. Druhé noci hlídal carevič Petr. Lehl si na peřinu, přitelil se pokrývkou ze soboliny a spal tvrdě jako dub. Žádný hluk neslyšel, zloděje neviděl a ten zase v noci utrhl tři zlatá jablka. Třetí noc bude řada na careviči Ivánkovi. Carevič Ivan usedl v rohu na pařez. V nočním chladu se mu oči nezavíraly, hlava neklesala. Tak seděl hodinu, druhou, třetí. Náhle, jako když celá zahrada vzplane, každou travičku bylo vidět. Přiletěl pták ohnívák se zlatými péry, s ohnivým zobákem a s křišťálovýma očima a začal uklovávat jablka. Carevič se k němu přikradl a chytil ho za ocas. Pták sebou štubál, kloval careviče ohnivým zobákem, pak se mu vytrhl a uletěl. Careviči zůstalo v ruce jediné péro. Sotva car spatřil ohnivákovo péro, rozlobil se a vykřikl. Jak to, že z ptáka ohniváka nechytil? Proč si toho zloděje nepotrestal? Teď jdi a hledej po širém světě zlatého ptáka, aby zpíval v mé carské komnatě a svítil mi za tmavých nocí. Když ho nenajdeš, vytasím meč a srazím ti hlavu. Carevič Ivan zaplakal, ale co mu zbývalo? Sedl na koně a vydal se na cestu. Jel a jel, až dojel na rozcestí. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, vyběhl šarý vlk, careviče si ani nevšiml, ale koně zadávil a utekl do lesa. A tak šel carevič pěšti sám a sám hlubokým lesem a ronil slzy. Dobral se až k široké bažině. Pěšti ji přejít nemohl a zpět žádná cesta nevedla. Ach, šarý vlku, ty jsi mě zahubil, zanaříkal carevič. Najednou, kde se vzal, tu se vzal, vyskočil šarý vlk. Nezlob se na mne, Ivane careviči, utratil jsem tvého koně, musím ti to odplatit. Sedni si na mě a pevně se drž. Carevič Ivan usedl na šarého vlka a ten se rozběhl rychleji než kůň, přes bažiny, přes lesy, přes vysoké hory. Běžel a běžel, až careviče přivezl ke kamenné stěně. Tak, Ivane careviči, seskoč z mého hřbetu a přelez tu zeď. Za ní je zahrada a v té zahradě sedí na jedli v pozlacené kleci pták ohnívák. Vem ptáka ohníváka, ale klece se nedotýkej, nebo se stane neštěstí. Carevič přelezl zeď a spatřil ptáka ohníváka v pozlacené kleci. Vyndal ho z klece a pomyslel si, jak pak ho povezu domů bez klece. Vytrhne se mi z rukou a budu o hlavu kratší. Vezmu ho i z klecí. Ale sotva se dotkl klece, hned se v zahradě strhl rámus. Začali vyhrávat housle, vyzvánět zvony, trouby vytrubovat. Přiběhli stráže, popadli careviče Ivana za ramena a dovlekli ho k carovité země. I rozhněval se car Semion na careviče Ivana. Rozluč se s životem. bílého dne se nedočtáš. Leda by ses vydal do devaterého cárství, do podslunečného panství a přivedl mi od dcera Agapa koně zlatohříváka. Pak ti tvou vidu odpustím a ptáka ohníváka ti dám. Co mu zbývalo? Carevič Ivan usedl na šerého vlka a ten se rozletěl jako kalená střela. Běžel a běžel, až doběhl do panství dcera Agapa. Zastavil se u kamenných vrat a řekl careviči: jdi do bělokamenných koníren, Ivane Careviči, a vem si tam koně zlatohříváka, ale poslouchej, na zdi tam visí zlatá uzda, ne aby ses jí dotkl, jinak se ti zle povede. Dobrá, řekl carevič Ivan. Vešel do koníreny a tu viděl koně bílého jako mléko, jen na krku se mu v prstencích vynula zlatá hříva. Carevič chtěl koně vyvést z koníreny, ale ten ne a ne se poddat. Carevič spatřil na zdi zlatou úzdu, zapomněl, co mu vlk říkal, a sundal jí z hřebíku. V tom se rozlehl rámus, vystřelila děla, zahrály trouby, zarachutili bubny. Přiběhli stráže, popadli careviče za ramena a dovedli ho před cara Agapa. Car Agap se prochází světnicí a mává ostrou šavlí. Už se nepodíváš na bílý svět, Ivane Careviči. Jen když se vydáš do devaterého cárství, do podslunečného panství a přivedeš mi královnu Jelenu překrásnou, pak ti tvou vinu odpustím a koně zlatohříváka ti dám. Co mu zbývalo? Usedl na šerého vlka, ten se rozběhl hlubokými lesy po vysokých horách. Běžel a běžel, až přiběhl ke zlaté mříži. Seskoč z mého hřbetu, Ivane Careviči, jdi do širého pole a čekej na mne pod zeleným dubem. Carevič udělal, jak mu vlk nařídil. Šerý vlk usedl blízko mříže a čekal. Jelena překrásná si vyšla na procházku do zahrady s chůvami a komornými, se sluhy a služebnými. V tom vyskočil šarý vlk, chytil jelenu překrásnou, hodil si ji na rameno a běžel pryč. Doběhl do širého pole pod zelený dub. Tam čekal carevič Ivan. Carevič vyskočil na šarého vlka, ten vyrazil jako kalená střela a tak je nikdo nedohonil. Přiběhli do Agapova panství. Zastavili na polouku a zadumali se. Careviči bylo líto dát jelenu překrásnou dceru Agapovi. Zamiloval si ji víc než světlo svých očí. Ale dal slovo, musel je dodržet. V tom letěla kolem Sýkorka Švitorka a povídá: car Agap si chce jelenu překrásnou vzít a careviče Ivana zahubit.
1: No, když se takhle věci mají, jak vy nám, tak mi vám, povídá vlk.
0: Schovej se, jeleno překrásná, do zeleného křoví a my půjdeme s carevičem k dceru Agapovi.
1: Vlk sebou udeřil o zem a proměnil se v jelenu překrásnou.
0: Carevič Ivan ji vzal za ruku a dovedl k Agapovi.
1: Dobrá, řekl car. Dej mi krasavici a vem si koně zlatohříváka.
0: A přitom dával strážím znamení, aby careviče chytili.
1: I vyskočil carevič na zlatohříváka a rozjel se za jelenou překrásnou. Vlk se překotil o zem, proměnil se znovu v šerého vlka, vyděsil cara, pokousal stráže, vrhl se do lesa a dohonil Ivana Careviče.
0: Sedni si na mne, careviči. Jelena překrásná pojede na koni zlatohříváku. Pojedeme do Semjonova cerství a vyměníme koně za ptáka ohníváka. Jeli a jeli, až přijeli do Semjonova carství. Zastavili se na palouku a přemýšlejí. V tom letí kolem Sýkorka Švitrka a volá: chraň se, Ivane Careviči, car Semjon si chce koně vzít a tebe zahubit. Carevič posmutněl, Jelena překrásná se zarmoutila, ale šerý vlk povídá:
1: Zajeď s koněm zlatohřívákem do hlubokého lesa, Jeleno překrásná, a ty, Ivane Careviči, mě dovedeš k carovi. Udeřil sebou o zem a proměnil se v čarokrásného koně. Ivan ho vzal a dovedl k carovi. U cara Semiona už byli připraveni tati a drželi v rukou ostré meče. Dobrá, řekl car Semion. Dobrá, Ivane Careviči. Dej mi koně a vem si ptáka ohniváka. Jednou rukou mu podává klec, druhou dává znamení tatům. Carevič uchopil klec, tati se chopili ostrých mečů. V tom se kůň převrhl o zem a proměnil se v šerého vlka. Vrhl se na strážné a ti se dali na útěk. Carevič skočil na šerého vlka a nebylo po něm ani památky. A už jedou pěkně domů. Carevič Ivan na šerém vlku, Jelena překrásná na koni zlatohříváku, pták ohnívák přivázaný k sedlu. Vlk dovezl Careviče Ivana až na rozcestí. No, Ivane Careviči, zítra budem doma. Postav stan, ať si Jelena překrásná odpočine, vyspí se a já půjdu na lov. Carevič postavil bílý stan a usnul. Zdřímla si i Jelena překrásná. Kůň zlatohřívák se prochází kolem stanu a pták ohnívák si tichonce písničku zpívá. Tu dojeli k bílému stanu Ivanovi bratři, Carevič Fjodor a Carevič Petr. Spatřili koně zlatohříváka, uslyšeli ptáka ohníváka, strnuli před Jelenou překrásnou. Zahlodala v nich závist k nejmladšímu bratru. Zabijeme Ivana a všecko si vezmeme. Carevič Fjodor vytasil meč a zabil spícího Ivana. Uchopil Jelenu překrásnou, sebrali ptáka ohníváka i koně zlatohříváka a vydali se domů. Nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel. Carevič Ivan ležel u bílého stanu zabitý. Přiběhl šerý vlk, zaplakal a klesl u Careviče na zem. Letěl kolem černý havran z havráňaty, spatřil Careviče Ivana a zakroužil nad ním, aby mu vykloval oči. Tu skočil šerý vlk, popadl havráně a chystal se ji roztrhat. Černý havran ho začal prosit, pust mé dítě, šerý vlku, splním ti, co si budeš přát. Dobrá, havrane Havranoviči, řekl vlk, nedotknu se tvého syna, ale musíš mi prokázat službu. Hleď za Siné moře a vysoké hory a přines mi živou a mrtvou vodu. Havran se rozletěl za Siné moře, za vysoké hory. 3 dny letěl černý havran. 3 dny bez hnutí seděl šerý vlk a držel v tlapách havraní mládě. 4. dne havran přiletěl a donesl živou a mrtvou vodu. Vlk postříkal Careviče mrtvou vodou a rána se hned zacelila. Pak ho postříkal živou vodou a Carevič Ivan vstál a protáhl se. To jsem si pospal. Ach, Ivane Careviči, nebýt mne, věky věkův by se zbyl neprobudil, řekl šerý vlk. Prospal si Jelenu překrásnou, koně zlatohříváka, jasného ptáka ohníváka. Carevič Ivan se rozplakal. Ale co dělat? Sedni si na mne, řekl mu vlk. Prokážu ti poslední službu. V noci tě donesu domů. Carevič usedl na vlka a ten vyrazil jako rychlá střela. Ráno raníčko přijeli domů. Tak, Ivane Careviči, odsloužil jsem se ti. Teď má služba končí. Zatím buď s Bohem, teď si své štěstí musíš vydobít sám. Šerý vlk odběhl a Carevič Ivan vešel do paláce. Tam vyzvánějí všechny zvony, všechny trouby vytrubují. To Jelenu překrásnou vydávají za Careviče Fjodora. Ale svatba je truchlivá. Jelena přikrásná prolévá slzy jako perly a z ptáka ohníváka v kleci opadávají zlatá peříčka. V konírně si kůň zlatohříváč sotva drží na nohou. Carevič Ivan vešel do světnice. Jelena překrásná hned vyskočila od stolu. Není můj ženich, co vedle mne sedí, ale ten, co na mne ode dveří hledí. A všechno carovi pověděla. Car se na starší syny rozlobil a vyhnal je z carství. A careviče Ivana oženil s Jelenou překrásnou. Zvony vyzvánějí, trouby vytrubují. Jelena překrásná září jako slunce. Pták ohníváči písně prospěvuje, kůň zlatohřívák kopitem bije. V paláci se odbývá veselá svatba. Taky jsem na té svatbě byl, medovinu i pivo pil. Po bradě teklo, do úst nenateklo.

Jediný pučmelout na světě. Všichni malí čmeláci se bojí pučmelouda, protože pučmelout je čmeláčí strašidlo. Ale když povyrostou a mají víc rozumu, tak se samozřejmě bát přestanou. A Čmelda s Brumdou dokonce na pučmelouda vymysleli past. Takovou, co ho klepne přes prsty, až jim zase přijde něco ukrást. Do pasti nalíčili hrnek s medem a čekali. Jenže pučmelout nešel a nešel.

Místo Pučmelouda se objevil kvapník. Nesu důležitou zprávu, volal. Pučmelouda chytili a dali do muzea jako exponát. A byl pryč. No ovšem něco takového Pučmeloudovi nikdo nepřál. Dát mu na pamětnou, klepnout ho přes jeho zlodějské prsty, proč ne? Ale být navěky vystaven v muzeu? Chudák Pučmelout. A tak se Čmelda s Brumdou vypravili Pučmelouda vysvobodit.

0: V muzeu byly samé skleněné skříně a z těch skříní hleděli na čmeláčky krásní motýly. Čmelda s Brundou na ně mávali, ale žádný z motýlů nepohnul ani tykadlem.
1: Ti jsou nějaký nafoukaní, zlobil se Čmelda. Už je zdravit nebudu. Pozor, sova, vykřikl Brunda. Chce nás chytit.
0: Ale sova hleděla upřeně na čmeláky a také se nehýbala.
1: No, každá sova ve dne spí, poučil Brundu Čmelda. Vypadá, že kouká, ale nevidí vůbec nic.
2: Hele, tady jsou naši bráškové. Ahoj, čmeláci, co tu děláte? Proč nejste radši na louce? Neviděli jste tady někde pučmelouda?
0: Ale čmeláčci za sklem mlčeli. Že by všichni spali?
3: Pojď radši pryč, bráško, zašeptal tichounce Brunda. V tomhle muzeu už dávno všichni usnuli a nikdo z nich se už nikdy neprobudí.
0: Čmelda se polekal.
4: Myslíš, Brundo, že se něco takového stane i pučmeloudovi? Holem, poleď, třeba ho ještě zachráníme.
0: A za chvíli ho uslyšeli i uviděli.
5: To mám krásnou ubikaši, to jsem krásně zavřený. Študujou mě malí žáci, starsové i stařeny. To jsem rád, že jsem zácný exponát. Exponát.

0: dobře utěsněný, to jsem dobře vystaven. Všude kolem hladké stěny, abych se nedostal ven.
1: Pučmeloune, ničeho se neboj, my tě zachráníme, volali čmeláci. Pučmelout se zarazil. Hleděl na čmeláky z hluboké sklenice, ale radost z nich moc neměl.
2: Co tu chcete, brundibáři?
1: Vždyť slyšíš, ne? Přišli jsme tě vysvobodit z vězení.
2: Mě z vězení?
1: Divil se Pučmelout.
2: Já jsem přece tady jako vzácný tento exponát.
1: No už je to tak, přeskočilo mu. On se zbláznil, šeptali si Čmelda s Brundou. Tak proč tě tedy zavřeli do sklenice?
2: No, aby mě nikdo neukradl,
1: odsekl Pučmelout.
2: Já jsem totiž jediný Pučmelout na světě.
3: Opravdu? Ukaž se mi, ať si tě líp prohlídnu.
1: Ozval se chraplavý hlas a vedle sklenice se objevila stará, opelichaná myš.
2: Ke mně nikdo nesmí,
1: rozčiloval se Pučmelout.
3: Já ano, řekla myš. V tomhle muzeu totiž rozhoduji já. A o čem rozhoduješ?
1: Zabručeli, jak nejvíc hrozivě uměli, Čmelda s Brundou.
3: Co rozkousat? A co jen okousat?
1: Ohnala se po nich ta stará ošklivá myš.
3: Čmeláky nejím, jsou moc chlupatí, ale ty jsi pěkný, vykrmený, celý hladoučký.
1: A hned vycenila na Pučmelouda zuby. Pak strčila do sklenice, až se celá zakymácela.
2: No, já jsem jediný Pučmelout,
1: vykřikl Pučmelout.
3: No, to už si říkal, jediný a taky poslední. Tak pojď, pojď, pojď, ty můj jedináčku. Už jsem si na tebe udělala apetít.
1: A myš znovu strčila do sklenice, ta se převrhla a rozbila na tisíc kousků.
2: Pomoc, pomoc,
1: vřískal Pučmelout.
2: Jsem vzácný exponát, zachraňte mě.
1: No proto jsme přece tady, řekli čmeláci. Popadli ho každý z jedné strany a vznesli se s ním do výšky.

Omenu, breptal dojatý Pučmelout, když už zase byli všichni šťastně doma. A Čmelda s Brumdou si říkali, že potom všem už Pučmelout jistě na med chodit nebude. Jenže co s tou pastí, kterou kvůli němu sestrojili, když se teď polepšil? Ale kde pak? On se nepolepšil. Hned druhý den ho zase nachytali, jak jim krade med. Pučmelout je zkrátka Pučmelout. Pučmelout je totiž jediný na světě.

0: Vasilovo poslední přání. Druhého dne zasvítání se Barbora a Míša blížili k Vasilově chalupě. Míša chtěl nejdřív vypudit Vasila ze stavení. V lese s ním bude snadnější práce. Okna i dveře tentokrát Vasil z opatrnosti zavřel a tu Míša navrhl, že se spustí do chalupy tou dírou ve střeše, kudy se jindy hrne ven kouř. Barbora Míšu v návrh schválila, protože teď Vasil zřejmě netopil a cesta komínem byla bez nebezpečí. Míša vylezl mámě na hřbet, ze hřbetu na ohradu, z ohrady skočil na chlívek a pak na střechu domku. Poslal mě do šku, se mu lezlo špatně, ale přece jen se vyškrábal ke komínu. Nahlédl jim dolů a hrůza ho pojala z té bezedné černé díry. Chtěl však před mámou dělat hrdinu a odhodlaně se spustil dolů zadními tlapami napřed. Komín byl tak úzký, že se jim medvídek sotva prodíral a smetal přitom ze stěn silnou vrstvu sazí jako nějaký ohromný komnický kartáč. Saze začaly vířit vzduchem, štípali Míšu do nosu a dráždili ho ke kýchání. Míša se nechtěl prozradit, ale neubránil se. Hrozně kýchl.
1: Psik! Vasil se vyděsil ze spaní. Vyjeveně se posadil v posteli a pátral, jaká to hromová rána domem otřásla. Od někud ze stěn se ozývalo jakési silné škrábání, supění a rachot, jako by se zdi rozpadaly. Najednou Vasilovi jeho červené vlasy hrůzou vstaly na hlavě. Nad kamny se ve zdi otevřela dvířka na čištění komína a z nich vykoukl čert. Opravdovský čert, černý jako uhel, chlupatý až běda, s dvěma malými růžky.
0: Byl to ovšem Míša, obalený sazemi. Ty růžky, to byla jen Míšova ouška, ale pro Vasila to byl čert, který si jde pro jeho hříšnou duši. Mžiku se pokřižoval, vyskočil a než měl Míša čas vylézt v celé své černé kráse na kamna, vyrazil zděšeně ze stavení a vraty ven rovnou do lesa.
1: A tam už čekala Barbora. Chvíli ho nechala utíkat a jen zpovzdálí klusala za ním. Vasil slyšel její běh, ale neohlédl se ani, přesvědčen, že to za ním pádí čert. Barbora hnala Vasila kruhem zpátky k chalupě. Tam se k honbě připojil i Míša. Barbora ho nechala utíkat za Vasilem samotného. Sama usedla do křoví a dívala se na tu honičku. Najednou Vasil upadl přes kořen a natáhl se jak dlouhý, tak široký. Jak mu Míša utíkal těsně v patách, klopítl v běhu přes něho a udělal po něm pěkný kotrmelec. Lekli se asi oba stejně. Sedli si proti sobě a vyjeveně na sebe hleděli.
0: Vasil se vzpamatoval první. Míša zatím v běhu ze sebe setřepal saze, takže byl zase podobnější medvědu než čertu. Vasil se podivil. Ale koukejme. Tak to ty jsi mě tak po lese prohnal a já myslel, že je to čert. Zatím jsi jen takový malý, roztomilý medvídek.
1: Míša se urazil, že s ním Vasil mluví jako s nějakým kotětem. Nadul se a zavrčel, jak uměl nejhrozivěji. Já nejsem malý, já jsem velký medvěd a nejsem roztomilý, jsem zlý. Strašně zlý. I králíci se mě bojí. I lišky. I ten tvůj rváč kokráč.
0: No, já vím. Ty jsi strašně velký a strašně zlý. No tak pojď sem, ty štěně. A Vasil si přitáhl Míšu dobrácky za kůži, položil ho vedle sebe na zem a hladil ho po hřbetě. Ale chlapče, vždyť ty se strachem celý třeseš. No, neboj se, já ti nic neudělám. To já jen na velké a zlé medvědy beru palici.
1: V té chvíli se k ním Barbora zezadu tiše připlížila, odtáhla Míšu stranou a sama si nepozorovaně lehla na jeho místo. Vasil se rozhlížel po lese Není-li tu přece někde ten hrozný čert? A dál projížděl prsty teplý Barbořin kožich v domnění, že to hladí Míšu.
0: Takové mrně, a co dovede nahnat strachu? A zatím se Schuděro polekal víc než já. No neboj, neboj, malý. Najednou spatřil před sebou Barbořiny ohromné uši a velikánskou tlamu. Zděsil se toho zázraku, jakým malý medvídek tak najednou vyrostl ve strašného medvěda. Bleskem vyskočil a chtěl se dát na útěk. Barbora však po něm sáhla, popadla jej za límec a složila před sebou.
1: Ve Vasilovi by se v té chvíli krve nedořezal. Byl přesvědčen, že udeřila jeho poslední hodinka. Míšovi najednou bylo chudáka nějak líto. Avšak Barbora už natáhla po Vasilovi tlapu. V posledním okamžiku ještě Vasil poprosil.
0: Ale proboha tě žádám, drahá Barbořičko, jedno křesťanské přání před smrtí mi splň.
1: No, to nevím, až podle toho, co to bude.
0: Ještě bych se rád naposledy dobře a hodně najedl. Kdybys mi dovolila navařit si ještě mých znamenitých, po kraji proslulých jitrnic, ani smrt by mi nepřipadala už tak těžká. Mám už pěkné prase vykrmené na zabíjačku. Vidíš, i ty sama si na jitrničkách pochutnáš. Tak dobré jíst nebudeš, co živa budeš.
1: Míša se natáhl mámě k uchu a šeptem se za Vasila přimlouval. Mami, dovol mu to. Já bych moc rád okusil těch dobrých jitrnic. Barbora povolovala. No, ale nebude to dlouho trvat? Máš všechno připraveno?
0: Všechno, Barbořičko, ano, jenom špejle mi ještě chybí, ale to je maličkost.
1: A jak si chceš ty špejle opatřit?
0: No, co? No bože, což pak je tu ještě málo dříví v lese? Z jednoho stromku bude špejlí na 10 zabíjaček. Sekiru mám tamhle na pasece. I pilu tam mám.
1: No dobrá, pojďme. Ale to ti povídám, s tou sekerou žádné hlouposti. Nebo umřeš bez jitrnic?
0: Při kraji paseky Vasil porazil buk, položil jej jedním koncem na pařez a dal se do řezání špalků.
1: Barbora se sama chopila druhého konce pily. Ukáž, ať to jde rychleji. A tak řezali oba dva. Řízi, řízi, řízi.
0: Z Vasila jakoby všechen strach spadl. Byl zase v tváři červený, oči mu svítily, a když jim Míša začal k řezání do taktu pily zpívat, přidal se k jeho zpěvu spolu s Barborou. Tohle byla ta Míšova nejmilejší písnička.
2: Tada!
0: Kmoce Petře, kmoce Petře, nepřepepři toho vepře, jestli toho vepře přepepříš, sám si kmoce Petře vepře sníš. Vem Petře pepře, o pepři vepře, o pepři a nepřepepři.
2: Tada! Tada!
0: Uříznutý špalek položil pak Vasil na paře z kroštípání. Rozmáchl se sekirou, zaťal ji hluboko do špalku, ale marně ji táhl zpátky. Poprosil Barboru. Barbořičko, prosím tě, pomoz mi vyprostit sekiru ze špalku. Zasekla se mi a vězí mi v něm jako přibitá. Máš víc síly než já.
1: A jak to mám udělat?
0: No takhle popadni ten špalek oběma tlapami a vší silou jej rozvírej. No.
1: Barbora vstrčila prsty předních tlap do rozštěpu a rup! Vasil vytrhl sekiru ven. Rozštěp se rázem sevřel a Barboře zůstaly prsty ve špalku. Marně je tahala ven, špalek jí držel pevně.
0: Vasil se pustil do smíchu. No tak přece budu mít kožich na zimu a na tvých tlapách si pochutnám víc než na těch slavných jitrnicích.
1: Teď Barbora poznala, že jí Vasil s těmi jitrnicemi a špejlemi jen podvedl. Míša byl celý skoprnělý novým máminým neštěstím. Marně se pokoušel sám špalek rozevřít a mámu vyprostit. Sepěl přední tlapky a žadonil. Vasilku, dobrý člověče, nezabíjej mámu. Co z toho budeš mít? Kožichti za čas moly sežerou a medvědí maso za mnoho nestojí. Podívej, když mámu pustíš, já tě budu celý život obveselovat. Tancovat ti budu, zajíce a ptáky ze zahrady a spole odhánět. A i máma ti bude v práci pomáhat. Barbora se připojila k Míšovým slibům. Budu, Vasilku, budu, vodu ti budu nosit, dříví na zimu štípat, pluh na poli tahat.
0: Vasil se zamyslil. Což o to, síly máš na to habaděj, jen kdyby ti bylo možná věřit.
1: Podívej se, Vasilku, takhle jeden druhého pronásledujeme a nikdo nic z toho nemáme, jen samý strach a samou nesnás. Kdybychom si

0: se znovu zamyslil a pak pomalu řekl. Víš, Barboro, já jsem už jako malý kluk chtěl být medvědářem. To je živobytíčko. Celé dny jenom zpíváš a tancuješ, jinak ani prstem hnout nemusíš a penízky i jídlo se ti sami hrnou. A my tři spolu budeme krásně zpívat a tancovat. To bude věru hotový cirkus!
1: Při těch slovech Vasil opravdu vyprostil Barbořiny tlapy ze špalku. Barbora byla šťastná, že je na svobodě.
0: Vasil měl radost, že bude mít s medvědy o živobytí postaráno.
1: A Míša se těšil, jak spolu budou dělat cirkus. Na zkoušku si hned udělal několik kotrmelců.
0: A tak se všichni tři vydali svorně na zpáteční cestu k Vasilově chalupě. Učit se na cirkusáky.
1: Ale o tom si povíme
0: zas někdy jindy.
2: Nejčernější les. Kde byli bažanti? Ten jejich táhlý pokřik třaslavý jak pláč. Kde byly hrdličky? Ten šum, to cukrování, kterým si sladil dřinu celý boží kraj. A sekery. Kde byly sekery? Ten jejich tupý rachot, kde si ve hlubinách polesí, kde jak by tlouklo samo srdce země. Ach, co se tolik ptáte? Takhle po desítkách let. To přece tenkrát v Dolnohradském knížectví vědělo každé dítě, že stačí na třikrát zatroubit z hradní věže, že stačí na třikrát rozkázat do všech stran a kde co umlkne a kde co zastaví svůj všední krok i běh, i vozy na cestách, i děti na návsích, i příliš hlučné mlejny. Neb tak si to přál pán, aby při každém honu, třeba kratinkem, třeba jen na hodinku, na dvě, bylo jak při mši svaté po všem okolí, velebné ticho, spočinek a mír, jak si to žádá dávný zákon lovu. Navíc stoletní odpoledne bylo ke střelbě jak stvořené. Nebesa bez poskvrnky, nikde přeháňka, ani mrak, a slunce vysoko, jak by se bálo jeho urozené jasnosti, třeba jen cípem oslepiti oči. Lukáši, okřikni ty psy, jsou jako pomatení. Pán v sedle strakatého koně vzpřímen hleděl zamračeně po lukách a po pár smrčcích sem tam přikrčených v metlici, jako by po jednom potají prchali z neprostupného lesa. Líbí se jim to, pane. Dneska je dobrý lov, sotva to pobereme. Lovčí se pomalu trousili za pánem, tu a tam zaržál kůň, tu a tam prasklo klestí. Je pozdě. Rozejdem se k domovu. Pán jak by uvažoval nahlas. Koně však vedl volným krokem dál, chrpou až k návrší, brčálem k houštině obrostlé planou růží. Mám odtroubit, pane? Ne, počkej, ještě ne. Ještě pár holubů. A lovčí v jeden ráz hnuli se po pláni. Jeden dva ke hvozdu, jeden dva k potoku. A vrchní lovčí volal: na dežeň je ke mlází. Jsou tamhle kolem brodu. A tráva po lukách začala se šmahem třást a honci za jízdy vstávali ze sedel. A psi, jindy tak tiší, že si je ani neslyšel, se mezi křovím rozštěkali jak zběsilí a divě hnali se po nízkém hřbetu stráně. Co je jim? Neumíš je podržet? Kníže se hněvivě ohlédl po vrchním a přitáhl strakáče, až se mu hladionká blejskavá kopita v záklonu zvedla k nebi. Někdo tam je? Někdo tam dole je? Ozval se z dola rozčilený hlas a druhý od šípků mu honem přizvukoval –

0: Nějaký kluk jde cestou od Březiny. A jeden po druhém se lovčí úžasle, tázavě ohlíželi po dolnohradském pánu. Ten strměl v sedle jako vytesaný z kamene. Co je to za způsoby? Křičel a už pobízel koníčka ke klusu. Kdo se to opováží vtrhnout na knížecí hon? Ale to nestačil už ani zopakovat ozvěnou, neb všichni z družiny se v houfu šikovali k planině, co zpříma táhla z Březového lesa. Šlapal tam vzhůru chasník v rozepnuté haleně, plavý jak jarní house, v pravé ruce hůl, a snad si zpíval, pánbu ví, povětří za ním jako potrhaná píseň. Co se tu couráš? Nevíš, že je hon? Hlas knížecí táh plání jako hrom. A chlapec cukl se, až pustil palici, zlekle se zastavil a oči oslněné hleděl přes křoviny pojezdcích sražených v říčném kruhu. Ne, já jsem Adam. Adam od hráze. A o ničem nic nevím, pane. Jdu až zdaleka. Kůň pánův nervózně se točil zpříma do boku a frkal hlasitě, až uhýbalo květení i tráva. Kazíš mi lov! Pár psů, co nejblíž, vstekle vyštěklo, jak by se chtěli přidat k hněvu pána. A chasník couval, smířlivou paži napřaženou před sebe. Jdu světem, pane, a hledám práci v lese. Můj otec... Neptám se po tvém otci. Je mi ukradený jako ty. Z dolního hradu urozený pán přitáhl zlobně koně, až ten znehybněl, a lovčí po jednom začali se hurtem rozíveně smát, neb takhle trefně, takhle nahrubo to z ptáčky uměla jen jeho ctěná milost. Jenže v tu chvíli co si zašumělo, jak by se rozmáchnul se práporem. A krajní z lovčích sáhl po flintičce na zádech a pošoup si ji přímo proti slunci. Holuby, pane! A všichni po něm ohlídli se spod klobouků k nebesům a začali šeptem s kobylkami couvat k úvozu, aby se nepletli, aby si vyhlídli to nejsprávnější místo. Ticho! Kníže pán sykl, jak by vymrštěl se nůž. A už strhl si z ramene sličnou zbraň a už zvedal ji vysoko nad prsa a přikláněl k ní hlavu. Ten bílý vepředu je můj. Vše stichlo. Pozem. Jak by očarován kraj. Zbyl jen ten hebký hluk v čistotném povětří, to táhlé šumění, a pod ním kníže pán, jenž zvolna obracel se v sedle sem a tam a vedl hlaveň po výšinách letu. Holuby kroužily a mírný vítr jakoby je táh. Knížecí flintička hleděla do nebe utkvělým černým okem. Když v tom ten kluk, ten chasník s plavou hlavou, jak by kdo strčilo, poškub se v ramenou a ruce nad hlavou vykřikl: ne, to ne, vždyť je to holubice, pane. Darmo ho první z lovčích strhl za rukávek k úvozu. Darmo mu spílali. Šum v nebi naráz zmlkl, z hejna potrhaný mrak a dolnohradský kníže, brunátný až klicousům, pomalu skláněl třpitnou hlaveň k zemi. Chopte se ho! V lukách, jak v kostele. Jasnosti, na mou duši! Mládenec ruku ku přísaze obracel se upěnlivě k vrchnosti. Na holubice se střílet nesmí, to by stihl vás trest. Můj tatínek byl hajný a ten... Ale už bez vůle, ale už bez rukou, neb mu je překotem tlačili za záda, neb mu je poutali fortelným provazem, a vpředu kníže pán hladil si rukou zbraň a mluvil klidným hlasem. Už jsem ti řekl. Co mi do otce? Ten křik si schovej do hradního sklepa. Konec vánků, konec hejna, panská milosť všude stejná. Zatroubil lesní roh, pomlklým honcům houfem vracela se řeč, už se zas šklebili, už si zas po větru rovnali klobouček a kořist vázali, nahole věšeli a mírným poklusem líně se šejdrovali do křivého průvodu, na jehož konci plavou hlavu na prsou tápavě klopítal, co pro vás dovolil, jediný pěší z celé dolnohradské družiny, jediný cizí, chlapec jménem Adam. Ač bylo léto, ač okna v dolním hradě sem tam zrozvíraná do noci, sklepením táhla zimomřivá tma. A kraj byl za mřížemi syrý, ponurý, tu a tam pahýl, tu a tam hromotludský keř, odkud se někdy blízko půlnoci ozýval teskný síček. Chtělo se spát, chtělo se přilehnout k chladnému kameni a všecko zapomenout, jenomže hněv byl bližší nežli sen. Aby to kat spral. Mládenec Adam chodil v kruhu sem a tam a ruce zatínal a pěstí hrozil nevlídnému světu. Kámen tu jako led a klíčník jako němý a všecko za to, že jsem mluvil pravdu. Ač skoro bez větří, větve se zvenčí třely o kamenou zeď a v okně železo tu a tam blízklo stuchlinou a rzí. Od někud z dálky skřehotaly žáby, od někud z hloubky hradu, jak by povzdechl si zvon. A v tom Adam se v půli cesty od špehírky k oknu zaraženě zastavil, neb co si venku ozvalo se pronikavým průvanem a co si péřově zatlouklo o kámen, zatlesklo křídlama a v okně stála bledobílá záře. Odpusť. To všecko kvůli mně. Podivný, skvoucí hlas, půl ptačí a půl dívčí, rozsvěcoval sklep. Cože? Vyhrkl Adam. Kdo to mluví? A hnul se z místa divné po špičkách k prapodivnému světlu. A tuta oslnivá křídla roztloukla se za mřížemi po druhé. Křehounce, měkce, jak bys zalistoval v modlitbách. Pro boha, holubičko. Chlapec se rozběhl a vstáhl ruce k ledovému výklenku, za kterým v sedě rozvíral své peří sněhobílý pták. Počkej, vždyť tě to bolí. Je to kamenová zeď. Pod teplou dlaní stišilo se peří. Křidýlka perutě za perutí skládala se šeptem pod tělo. Děkuju ti, Adame. Zachránil jsi mi život. Já? Mládenec svěsil ruce, však oči nemohl od té podívané odtrhnout. Já přece... Leč tu se nevěřícně rozesmál a tvář měl náhle samou tichou radost. Pro pána, to jsi ty? Ta první v houfu, co tě milost pán chtěl? Ano. Lehonký vítr leštil třepotavé pápěří. Ale se neboj. Můj otec není zas tak zlý. Ubližuje jen proto, že mu smutno. Znělo to vážně. Skoro usedavě. Hlas se útlechvěl. Však Adam žádnou lítost nad tím povídáním necítil. Jen jakýs úžas, jakýs divný strach, neb z toho stýskání nechápal ani slovo. Tvůj otec? Prosím tě, co to mluvíš? Ano, je pyšný, až jde z toho strach. A od chvíle, co stalo se to se mnou, je jak... Adam div nevykřikl. a zmaten nenechal už holubici domluvit. Přitisk se znova ke kamenné zdi a prsty něžně dotýkal se per a rovnal je a hladil. Takže, můj Bože, ty jsi mladá kněžna. Někdo tě začaroval, viď? Někdo tě proměnil na holubího ptáčka. Dneska jsem holubice, zítra možná keř a pozítří snad duha za přeháňkou. Mládenec o něm měl a oči plné hněvu obemkl mříže bezmocnýma rukama. Ale proč? Proč se to všecko stalo? Co si provedla? Stichl sklep a stichlo houští. Jen někde v dálce jíkl zatoulaný pták a slabě syklo rozhoupané listí. A holubice náhle cukla sebou jako splašená a bledě smykla se po plátech železa a začala bíle bít do vzduchu, do větru. Na to se neptej, volala. Musím už pryč, pán lesů už mě volá. A plaše kroužila nizounko pod oknem, jak by jí zatěžko honem se rozloučit, jak by se křidílka vzpírala svému letu. Pán lesů? Křičel Adam. Počkej, kdo to je? Však to už v pahýlech byl z ní jen bledý stín. Jen sem tam peroutka, jen sem tam peříčko. Děkuju, Adame, třaslavě volala. A kluk stál u okna, hlavou a rameny přitištěn k mřížový a chytal z povětří ten trochu ptačí, trochu dívčí hlas, z kterého v příšeří jen roztřepená nitka. A kdybys někdy hledal, hledej nejčernější les, černější les. Ač sotva slyšet, hlas táh dlouhatánskou ozvěnou, titěrnou, nízkou. Adam si mlčky stokrát do kolečka opakoval tuhle umlkavou řeč, ještě když odtrh se od zlých hran kamene, ještě když sedal si, ještě když do dlaní ukrýval těžkou hlavu. Bylo ticho, sem tam v křoví možná deštík, možná sovy. Však on tam, opřený o stěnu z kamene, přeslech by asi mnohý lijavec i hrom, neboť v té temnotě, která ho čekala, dál zněl mu jako zázrak onen dívčí hlas a světem vezdejším, jak by se sypalo prachové ptačí peří. Tři dny, tři noci o chlebu a vodě v panském vězení vlekly se líněji než měsíc na svobodě. Takže ten čtvrtý den připadal Adamovi stokrát svátečnější než všecky neděle, co pamatoval z dětství. Zvláště když vedli ho rozkvetlým hradním parkem ke knížecí dvoraně, kde v pravé poledne rozsvícen trojramený lustr. Tak co? Už ti tam hlava trochu vychladla? Už víš, kdy mluvit a kdy být jako hrob? Pán seděl v křesle. Skřížená kopí za hlavou pnula se při něm jako mlčenlivá stráž a v čirém zrcadle od stropu k podlaze z lehonka plavalo skleněné nádobí a malované svícny. Odpusťte, pane, přišel jsem zdaleka. Neměl jsem tušení, co tu kraj potkalo. Znát vaše neštěstí, neskřížil bych vám cestu. Kníže pán hleděl otevřeným oknem do parku a snad se mračil. Snad jen mhouřil oči do slunce, co prosvítalo dveřmi. Neštěstí? O čem to mluvíš? Nepřišel jsi tam o rozum? Mládenec sklonil hlavu. To ne, pane. Však hvězdy mi tam řekly, že vás postihl zlý žal, takže znám pravdu o knížecí dceři. V tu chvíli odskočilo křeslo a kníže celý rudý rozkaceně vstal a začal křičet, až se na lampách a na lustrech rozkomíhaly korálkové třásně. Ten Lotr klíčník! a to má zakázáno svězni promluvit. A začal zlostně špacírovat po dvoraně sem a tam a tloukl do židlí a škubal záclonami v oknech. Však já mu ukážu, však já ho naučím poslouchat na slovo. A zas už rázoval od dveří ke dveřím a zas už odstrkoval sametová křesílka, co pletla se mu v cestě. Zmatený Adam ustupoval ke stěně a zlekle tiskl se k hedvábným tapetám a zlekle vyhlížel do panské zahrady, jako by čekal pomoc. Leč náhle, jak by popostrčen nepravdou a příkořím, rozběh se nemotorně k pánovi a zastoupil mu cestu. Ne, pane, já vám na mou duši přísahám, klíčník nic neřekl a slečna komtesa je jistojistě živá. V tu chvíli kníže strnul, jak by přikovaný k podlaze. Oči mu hořely a v bledé tváři každý sval byl hněvem napjatý, jak z čistotného plátna. Ani se nepohnul, jen dlouho zpříma stál a hleděl na chlapce ledově, hrozivě, jak by mu dohlédal až k srdci. Jestli mi lžeš, jestli jen zkoušíš, jak mě obelstít, usteleš si tam dole na dlouhatá léta. Ne, pane, na mou duši, volal mládenec, však to už jeho milost, hlavu pochýlenou, vracela se beze slova ke křeslu a zlaté hodiny na hracím stolečku za jeho hlavou křišťálově tloukly. Byli tu hadači, mudrci, černokněží a všecko nadarmo. Proto tě varuju. Nevíš-li, kde ji hledat, trať se o dům dál. Hlas knížetův byl tichý, ale zlověstný jak meč. Vzduch v horké síni, jak by před ním couval. Kde hledat nevím, řekl Adam. Že však je živá, vím. A jestli dovolíte, jenomže kníže nenechal ho domluvit. Zvedl ruku v dlouhé rukavici nad hlavu a namířil ji k boční stěně sálu. Podívej, jak je krásná. Jmenuje se Doubravka. Adam se ohlédl, kam kníže ukázal. Tifne až u stropu visel tam obraz ve zlaceném rámu a na něm v temné šedi, jako živá, bledá uhrančivá tvář, již jak by kolem úst hrál posmutnělý úsměv. Můj bože, vzdechl Adam, aniž by pohnul zaťatými rty. Pamatuj si ji dobře. Jestli ji najdeš, budeš na dosmrti bohatý. Zahleděn do spanilé tváře, mládenec zvolna ustupoval od stěny, jak by měl strach, že mu z té krásy ubývají oči. Rád budu chudý, pane, však její tvář si budu pamatovat, pokud budu živ. Tu dolnohradský kníže zprutka rozmrzele vstal a hlas měl náhle přísný, jak by chtěl překřiknout slabost či dojetí. Dobrá, půjčím ti koně, leč vrátíš-li se s prázdnou, skončí to zvíře lépe nežli ty. Bude ho budit každé ráno slunce. Divný to člověk, tenhle kníže pán. Pyšný a tvrdý jako z mramoru. Adam byl rád, když za ním zapadla na dolním hradě brána. Jel, skoro zpíval si, však se ten zapůjčený šiml pod ním nesl jako k muzice. Kůň to byl pěkný, statný, všecka čest. Ta mlíčná srst mu dodaleka svítila, jak by byl malovaný křídou. Jeli den a jeli tři dny. Kraj jen letěl, vítr hvízdal a lesy modré, fialové, zelené otvíraly se, zavíraly divné na povel. Kůň Adamův v nich blikal jako lampa. Bloudili v povodích, bloudili po horách, ptali se sedláků, ptali se pocestných, o lese nejčernějším, ale nikdo nevěděl. Všichni jen smáli se, že v lese nejvíc tma, když pámbu o půlnoci zhasne. Jeli týden, čtvero týdnů, Kraj už vlek se, vítr vzdychal a temných lesů bylo čím dál míň, jak by zde v koncích slovutného knížectví stačil jen sem tam háj a sem tam remízek, neb hranice už blízko. Šiml se tázavě ohlížel po jezdci a jezdec zaraženě smutně rozhlížel se po kopcích, najednou zoufalý, že jede nadarmo, najednou zaleklý, že zde v té holé, podmračené planině na dobro zmizí mu z bolavé paměti Doubravčin krásný obraz. Počkej, už sotva jdeš. Adam vzal koně nízko pod krkem a zvolna vedl ho pod střechu hospody, co tady samotná, pár kroků od vsi přikrčeně stála. Pěkně tě vítám, volala od dveří ženička v zástěře, však rozcuchaný kluk, co za ní střeštěně vyběhl na schody, měl oči jenom pro bílého koně. Je, mámo, podívej, ten je jak zapadaný od sněhu. A už ho pomáhal uvázat k ohradě a něžně hladil ho po propocené srsti. Hospoda byla prázdná, leč přesto vlídno v ní. Hospodská snášela sklenky a talíře a už vonělo maso i polévka a už pěnilo v poháru vínečko a žena v chůzi něco zpívala si pro sebe, jakoby vděčná za náhlého hosta. Já ale nemám na velikou útratu, uhýbal Adam před tou nenadálou štědrostí. I vždyť my nejsme z lakomého kraje, usmívala se spokojeně hospodská, neboť ji těšilo, že chasníkovi chutná. Kraj v otevřeném okně tiše přemítavě zněl. Vzučeli včely, brebentili slepice a kluk, co s šeptem povídal si s Běloušem, jenž sem tam táhle vysokánsky zařechtal, jak rozuměl by každé lidské slovo. A kam pak vlastně jedeš, chlapče? V horku, zrovna při polednách, hospodská usedla naproti mládenci a přimouřila oči oslněné sluníčkem. Já? Adam se skoro lekl, co má náhle říct. Já jedu asi špatně. Hledám nejčernější les. Hospodská vstala v rukou přebytečné nádobí. Nejčernější les? A Adam honem, aby se mu nesmála, div, že se nezačal stydlivě omlouvat. Tady ho asi těžko najdu, viď? Všude jen holá zem, políčka jako květované stoly. Jenže v tu chvíli nakouk oknem rozcuchaný kluk. A co náš zatracenec pod kopcem? Viď, mámo, tam i straší. Zatracenec? Adam div nepřevrh štokrle u stolu. Však žena v zástěře už stála u okna a už strkala malého ke schodům. No dobře, Kubo, dobře. Teď ale starej se o toho koníčka. Dojdi mu pro seno a sputnou pro vodu. A až ho napojíš, pěkně ho do sucha vytři. A kvapem za ním lígrovala okno. Je ještě malý, co se má co bát. A jak se vracela naspátek ke stolu, hospodská přitáhla Adama za rukáv a zvedla k němu hlavu. Les je to divný, pánbu ví, černej jak holínka a hustej jako zeď. V noci tam nikdo nepůjde, ani zapytel peněz. Proč? Opravdu tam straší? Kdo prý tam na noc šel, měl ráno hlavu od hrůzy jak smetana. Žena se křížkem přežehnala na prsou a začala poklízet sklenky a talíře. Však Adam pořád při ní, kam se pohnula, dál hlučně prosil, aby řekla všecko. Ale si je bezhajného, nevíš? Neříkali nic? Jo, je prej starý, nevidí už na oči a žije prej tam sám, jako by čekal na smrt. Adam se rozběhl přes lokál ke dveřím. Děkuju, šenkýřko, já se tam podívám. Proboha, chlapče, hospodská dobračka vyhlídla z kuchyně a ruce před sebou zděšeně cupitala k oknům. To přece nemůžeš, ten les je prokletý, nehraj si se zlou mocí. Leč to už Adam odvazoval Bělouše a hladil po vlasech malého Kubíka, jenž nevěřícně couval s prázdnou putínkou a oči na šťopkách, stoupal si na špičky a šťastlivě se smál, když kůň se na zadních napřímil do výšky a plavně rozprch se do klusu do trysku a bíle ubýval v zákrutech úvozu přilese zatracenci. Hospodská měla pravdu. Les to byl nevelký, však větve v něm a proutí od zhora po zem propletené na kličku i na uzel a tma v něm tmoucí bezedná, že by si mohl krájet. Ani ten bílý kůň nestačil rozsvěcet. Adam ho vedl za uzdičku skrz roští a bránil před pruty oběma rukama i hebkou srst i sebe. Šli pomalu a dlouho a vlastně ani nevěděli kam. Teprve k večeru, když začali tratit se i střepy nebe ve vysokých korunách, zahlédl Adam škvírou polehavou mítinu a na ní pod smrky chatrnou hájovnu s řidionkým houfem slepic. Schrbený starý muž, který je tápavě zaháněl ke chlívkům, ohlíd se po něm pobledlýma očima a jako by ho čekal, rozmách se sukovičkou k stavení a otevíral před zápražím lísu. Koně si uvaž vzadu v přístěnku a ostaneš-li na noc, pojď si ustlat na peci, v jizbě už málo místa. Adam se zaražený přibližoval k hájovně. Nechtěl bych překážet. Aspoň po okřeju. Neměl jsem hosta bůh ví kolik let. Stařec vzal Adama polehku za rukáv a stěžka mířil k otevřeným dveřím. Jsi mladý, viď? To jistě dobře vidíš. Já už skoro nic. Pojď, rozsvítíme svíčku. Hájovna byla útlá. Všude jen na pár kroků. Rozpřáhnout ruce dosáhl bys od dveří až do oken. Třaslavý plamínek ozářil nízkou pec a lože u stěny a těžkopádnou sesly. Přijíždíš z dálky? Jenom tak? Stařec měl dobrý, přívětivý hlas. Jak ho tak viděl slepě bezmocného, Adam se v mžiku rozhodl, že nebude lhát. A smutně řekl, bloudím sem a tam, chci najít jednu dívku. Jenomže nevím, kde je nejčernější les. Stařec zvedl hlavu, hleděl ohromeně do prázdna. Nejčernější? A pak se začal tichoulince smát. Jenom tak očima, jenom tak vrázkami, kterých měl plnou tvář a otočil se do temného okna. To by mohl být ten můj? Ač dříve nebyl. Když jsem byl jako ty, ten les byl jako klícka, čistotný, sváteční, jenže už dávno nemám tolik sil. Já vím, řekl Adam, les je veliká starost, veliká a krásná, můj tatínek byl hajný jako vy. Bylo ticho a jak by někdo polknul, snad slzy a snad prach, heklo to v hodinách a stařec nesl v náručí kytkatý polštářek a deku. Tu máš. Půjdeme na kutě. Však náhle obrátil se na prostředku světnice a zvedl k chlapci postříbřenou hlavu. A co ta dívka? Ona se ti ztratila? Mně? Adam se rozesmál zdráhavě, tesklivě, leč prostřed smíchu z nenadání zvážněl. Kdo si ji očaroval? Nějaký lesů pán. Slyšel jste někdy o něm? Pán lesů? Schrbený hajný rozešel se klopítavě přes jizbu a skládal na pícku chudobné povlečení. Což o to? Někde jistě je. Pán mechu zvěře, svatýho ticha, stromoví a skal, To asi ano. Ale kde by byl, to ochu nemám zdání. Rád bych ho potkal, povzdychl si mládenec a už si prostíral polštář i přikrývku, neb slyšel za zády, jak stařec uléhá na samotářské lože. Zda tady, synku, nevím. Znám tu každý kout, však teď se netráp. Spi tu jako doma. A stařec umlkl a s ním i celý dům. Adam se díval po stěnách a po stropu a jak se za okny zvedalo povětří, sladce mu připadlo, že dům se kolíbá, že stromy houpou ho temnýma rukama, ten dům, tu cimřičku, tu malovanou pec, obloučkem do nebe, obloučkem nazpátek, až se mu z toho sami od sebe pozvolna zavírali oči. Jak dlouho Adam spal? Hodinu, možná dvě, když náhle probudil ho prapodivný hluk. Jak by mu v lese zatracenci těsno lomcoval vzteklý vítr po lesím i chalupou a stromy opřekot tiskly se k přístěnku? Tlouklo to do střechy, tlouklo to do oken a venku, jak by někdo chodil v těžkých botách. Stařečku, skočil Adam z rozsvícené pece, neb venku běhal za hromem i blesk a modře zažíhal na zápraží i v domě. Hajný jen ze sna cosi drmolivě zamručel a Adam řekl si, že ho nechá spát. Přiběhl ke dveřím a kradmo otevřel do potřeštěné noci. Můj bože, co se to jen dělo? Zběsilé kliky, háky, bouře, prudká, tetelivá zář a tmoucí koruny, jak by je vítr trhal od kmenů i od země, zlověstně hučely v kruhu kol mítiny, na které... Pána Jana, to snad se mi zdá? Půl pěst má hrozila, půl divě tancovala divná sebranka. Adam jen třeštil oči na ten pominutý houf. Vlasatí, otrání muští houpali se kolíbavě v kolenou a bláznivě se řechtali, snad jati pýchou překřiknouti bouři. Vpředu ten největší na prsou držel uvězněné za nohy chudinky slípky ze starcovy kůlny. Co to děláte? Pusťte ty slepice! Hajnej nic nemá, je to jeho obživa! Smích jakby strojnásobněl a chlapi zhlukli se okolo toho hromotluka, co jim zřejmě královal, a hrubě táhli ho a hrubě strkali doprostřed holé loučky. Slyšíš ho, bradatej? Máš prej ty kalupinky pustit. A zas už dupali sraženi dokola a zas se hlasitě bláznivě hyhňali, až měli zhalen na ramenou hrby. Fousatý habán přestal se však smát. Jo, zařval strašlivě. Jo, holobrátku, co by ne? A ruce rozpřál a mrštil do trávy chudinky slepičky, až zavířilo peří. Ale se o ně nejdřív popereme. Pod Adamem se trochu rozechvěla kolena. Však muští jásali a tloukli o sebe tlustýma rukama, zvláště když bradatej pozvedl tlustou hůl a zatočil s ní, až se rozpívala. Slyšíš ji? To je má žovka Sukovice. Popadni taky něco a pojď do křížku. Adam se rozhlédl po holém palouku. Metl ho na kost vítr a nikde nic. Poleno ani klacek, jen sem tam jehličí kalupem běželo, kalupem lítlo do tmy. Támhle je břízka, koukej, rozpřáhl se hromotluk. A Adam couvl před hvízdavou holí. Ulom si ji a dělej, nerad mařím čas. Adam se ohlédl a bezmocně trhá hlavou. Je ještě mladá, byla by jí škoda. Toto spíš spróbuju holýma rukama. Ho, ho, zasmál se rachotivě pořez. A po něm zavřískli sborem i kumpáni. Táhlo to po lese na moutě kutě jako hudba z pekla. A už začala tlustá Sukovice bušit do všech stran. Doprava, doleva, dopředu, naspátek. Adam jen uskakoval před tou kanonádou do křovin a do mlází, oči jak ostříž, aby se jí vyhnul. a jak tak pozadu šinul se naspátek, narazil na tu břízku, co ji před chviličkou šanoval. Skoč mezi slípky, dělej, poplaš je! Špitlo z ní cosi třaslavého jako utržený list. Cože? Chtěl říci Adam, ale neřekl, neb nebyl čas. Hůl se mu zhoupla naříkavě pod uchem, byl k smrti rád, že stačil uhnout hlavou. A tak jen poslechl, co radil útlý hlas. Co to vyvádíš? Kšá jedeš? Začal se hrozně durdit nasupený bradatej, když slípky před Adamem vyletěly do vzduchu a roztloukly se zmatenými křídly. Tak, a teď popadni ten jeho klacek z opačného konce. Hlas opět sykl blízko, blizoučko, divže se neotřel o Adamovu šíji. Pro pána, kdo to mluví, tázal se v duchu Adam. Ale než stihl si rozmyslet odpověď, už hmatal před sebe a prsty otlouklými zkoušel popadnout ten druhý konec hole. Co si to? Funil Habán. Chceš se přetahovat, hošánku? A už se roztáčel s Adamem dokola. Už se s ním říčně tahal, divže nepřetrhli s propadenou hůl a hekal náramně a kroužil po palouku, až se tetelila tráva. Popravdě pravdoucí, Adam už nevěděl, kde zrovna stojí. Svět se s ním celý točil, když v tom, co z tichého jeklo mu za zády. A teď už povol, teď se pusť. A můj ty rozmilej Ježíšku na křížku, byla to rada nad stříbro a nad zlato, neb sotva odskočil a ruce rozpřáhl, svalil se labka hromobijec na to tata do trávy, až temně žuchlo to. A Adam po něm v tu vteřinu skočil a k zemi tlačil ho a tisk ho do mechu. Ach, jaká to jen úleva. Adam se nakláněl nad schlíplým bradatým a už chtěl radostí vykřiknout na lesy, když v tom ho zaskočil jakýsi divný klid. Jakési dlouhé ticho kolem dokola a skoro bezvětří, že přestal sám i dýchat. Zved tedy hlavu a nebe dobrý, nikde nic, nijaký hrom či blesk, nijaká vychřička, nijací labkové. Adam jen vyjeveně zíral po keřích a po stromech a když pak schýbl se do trávy pod sebou, viděl, že svírá v rukou místo zloděje jen popadané listí. Děkuju ti, Adame. Špitl kdes za ním lístečkový hlas. Že si tu břízku ušetřil, už podruhé si zachránil mi život. Doubravko! Vymrštil se Adam nevěřícně na nohy. Všude tě hledám. Mám tě před očima jako zjevení. A objal stromek, hladil haluze a lupení, jak by se bál, že prchne mu jak kdysi. Jenže ten hlas už táhl se kamsi pryč. Kéž bys to, Adámku, svedl i po třetí. A nic, jen vanutí, jen kolíbavý vzduch, co mizel někde v lese. Mládenec pustil rozechvělý strom a hleděl bez dechu do temnot pralesa, kde kvapem mizela ta kraťoulinká radost. Hvost kolem byl jak pěna, nikde ni ozvěna, nikde ni šlápota, jak by to všecko jenom uhrančivý sen, který ho vyhnal z domu. Vracel se mlčky, zaraženě k hájovně. Když tu, kde zblízko rozklinkal se zvon, čirý a daleký, jak zvonilo by v nebi. A z jaké širé dálky zaslech v tom bytí, co si jako řeč. Znělo to z výsostí přísně a velebně, jak by se z hlouby nadechoval les. Tvá první půlnoc v lese nejčernějším odbyla. Ráno se rozmysli, zda přečkat chceš i druhou. Tak jak ses u mě vyspal, vyzvídal ráno hajný na mládenci. A Adam, hlavu plnou půlnočního příběhu, už chtěl ovšem dopodrobna vyprávět, když náhle napadlo ho raději mu lhát. Děkuju. Líp než doma. A hned byl na nohou. A hned mu pomáhal se vším, co bylo třeba. Vždyť co ho bude lekat? Co mu přidělávat strach? Pojedli, poklidili světnici i dvůr a Adam odvázal v přístěnku Bělouška a křikl odvrat, že se do večera vrátí. Neboť tu na něj kdeco z nenadání padalo. Jakýsi neklid, jakési příliš dlouhé skličující čekání na příští tajuplnou půlnoc. Hospoda na rozcestí byla zotvíraná do kořán a všecko vydrhnuto, vymetýno, úbrusy v průvánku na stolech svítily, až přecházely oči. Panečku, tady je to po té černočerné houšti jako v nebesích. A jdi ty, červenala se potěšená hostinská a už ho tahala za rukáv ke stolu a už ho nutila dlouhatě vyprávět, co v černém lese prožil. A Adam vyprávěl o hajném, o tmě tmoucí, o chudičké hájovně, o peci, o slípkách, jen o té návštěvě kolem zlé půlnoci, o hromech, o blescích, neřekl ani slovo. Takže tam nestraší? Mračil se Kuba vartující před koněm s putínkou plnou vody. Nevidíš? Vždyť jsem živ, zubil se mládenec. Však náhle napřáhl se přes lavici ke stropu. Co je to? Ta tu včera nebyla. Krásná lucernička, co? Ruční práce, volala šenkýřka od dveří kuchyně. Včera tu jeden šel a že má velký hlad, hlad, že by cvrčky jedl a žádné peníze. Tak jsme se domluvili. Moc pěkná, prohlížel si Adam zalíbeně lucernu. A pořád ti svítí. Prej třeba týden takhle vydrží. To by bylo něco pro hajného, vzdychl mládenec. Už skoro nevidí. A obracil ji v prstech sem a tam a pozoroval plamínek, jak stojí za sklem zpříma bez hnutí, ať kroutíš lampičkou jak libo. Víš co, šenkýřko? Půjč mi ji do zítřka. Udělám myslivcovi radost. Jenomže hospodské, ač velká dobračka, se to moc nezdálo. Večer prý dorazí pár hostů z vesnice a je to vzácná věc. Moc nerada by oni tam v té divočině přišla. Dal bych ti něco do zástavy, ale nemám co. Nech tady koně, ozval se zastavením Jakoubek. Budu se o něj starat líp než ty. Co se má vláčet lesem? Mládenec dlouho hleděl na lampu a na koně. A pak ho napadlo, že kluk má vlastně pravdu. Ještě by mohl o tu kobylku v nějaké temné lapálí přijít. Tak dobrá, kývl. Ať aspoň ještě jednou hajný uvidí, co ze světa mu zbylo. A dlouze pohladil Bělouše po hřívě, sundal tu lucernu ze skoby pod stropem a pěšky vydal se úvozem k lesíčku, kde jenom pámbu věděl, co ho v noci čeká. Šel zvolna, krok co krok. Neb do večera bylo ještě dlouho. Lucerna v plném slunci kolísavě blikala, jakoby mhouřila svůj oranžový zrak. Směšně to blejskalo v bodláku, v kamení. A tak s ní plavě kroužil, mával do polí a do trnek, až se mu zachtělo si do kroku i zpívat. Až já půjdu na klekání, ať si jak chce hřímá, kousek půjdu s anděl pány, kousek s rohatýma. Ta cesta pěšky stála za tu radost, kterou Adam stařečkovi způsobil. Lucernu v ruce chodil hajný nevěřícně podobně a hladil očima všecko, co skryto tmou. Zrcátko, něčí obraz, hrnky, flintu, brokovnici, kříž. Už se Adam bál, že šťastný údiv zažene i spánek. A tak byl první, kdo se vyšikoval na kutě. A první popřál dobrou noc a čekal nedočkavě, kdy stařeček zaspí. Sám usnul brzy. A snad jen v polospánku střežil každý větýrek či zvuk, když náhle, čím si vyburcován, posadil se na peci a zaslech zvenku ohlušivý hukot. Lilo jak z obří štoudve. Harkavě dunělo to od chlívků i z hambalek. A kdesi blízko, jak by valila se tmou, nějaká velká voda. Stařečku, hlesl Adam. A už si oblékal gatě i kazajku a civěl do oken, kde sebou škubaly provazy lijavého deště. Hajný vzdych ze sna obrátil se ke stěně. A Adam popadl ze stolu lucernu, přitiskl ji na prsa a schrben vyšel z drkotavých dveří. Pro pána! Skoro vykřik, jak by ošálil ho zrak. V té křišťálové Sibérii, v které to hrčelo, crčelo, stříkalo, stálo tu zrovna za lísou obšírné, skvoucí, temně tyrkysové jezero, neklidné, zimavé, jež kdesi v konci uzamykal splávek. Adam stál jako sloup. Co je to? Tolik vody? Ta tu přece nebyla. Nebyla tu, ale je. Ze břehů se vyleje. Adam, jak by ho mžikem ošálil i sluch, rozběh se k záplavě a pozvedl lucernu. Kdo je to? Kdo to zpívá? A kousek od něj ozvalo se, možná od remísku, možná od křoví, divoženky, lesní pany, fialkově květovaný. A na mou duši. Po břehu jezera se z mlhy roztančilo kolo přelíbezných panen, všechny fialkové od krku až po paty, a táhla hudba nějaká, jako by náhle koncertoval les, a oni zhoupli se lokítkem do taktu, vlasy až k podpaží, a tenhle divný tanec, každé to zhoupnutí, každé to dupnutí, jako by hýbalo vší vodou v jezeře, takže to tu a tam šplíchlo až k patám domu. Stůjte! To nesmíte! Voda by zalila dědovi chalupu! Tak ať! Vykřikla rozpustile první v zástupu. Vysoká, krásná, na zlatém temeni korunku z dubového listí. A jestli ji chceš zachránit, pojď se mnou dokola. Jsem pana Lesana. Já umím utančit až k smrti. Mládenec o krok couvl. Moc tancovat neumím. Však v tom ty kolem začali rozlobeně křičet, jak by je bral na nože. Ječeli, kroužili, chichotali se jedna přes druhou. A jak se kroutili, jak houpali se sem a tam, hladina vody stříkala až ke dveřím a mokře olízla i fundament, i záspí. Ne, volal Adam a chvatně smíkl se skrz lísu ke břehu a ruku podával korunované paně. Jen pojď, smála se na něj. Polož si lucernu a dávej pozor, střevíčky mám z kapradí. A už ho brala pod paží. A už se točili, až letěl les i vzduch. Jezero blejskalo, lijáček bubnoval a divoženky převysoko zpívaly. Kolo, kolo, už se točí, ztratíš hlavu, ztratíš oči. A svatá pravda. S Adamem letěl celý boží svět. Březinka, borovice, zápraží i hájovna. Všecko se míhalo, všecko se zmítalo. A ty pany divoženky, chvíli tlustý, chvíli tenký. Adam se tomu už začal smát, když náhle na mechu u kraje hladiny noha mu uklouzla, zvrtl se v kolenou a Lesana se rozkřičela zlostí. Co děláš? Ztratila jsem střevíček. A jedna z tanečnic hned naříkavě vřískala, že prý ho viděla, že spadl do jezera. Lesana zbledla, pod okem zlou slzičku. Tak honem za ním. Dělej, nešiko. A rýpla do mládence, rukama nasupeně strčila ho ze břehu, takže v tu ránu stál až po ramena ve vodě, zimavé, temnoucí pod korunami stromů. A mát rukou do prázdna. Není tu vidět. A tuta s korunkou schýbla se do trávy. a zdvihla nad hlavu zmáčenou lucernu a mrštila s ní zlobně za Adamem. Tak tu máš, posviť si. A darmo chlapec prosil, darmo volal, že mu nepatří. Droboučký oranžový plamen letěl třepotavě k jezeru. Z posledních sil se Adam vztyčil převysoko z hladiny. V poslední chvíli chytil svítilničku do dlaně. Oheň se nad vodou roztřás jak zlatý ptáček. To už však voda každým krokem stoupala. A to už pany švihali ho dlouhým prutem přes hlavu a přes ruce a nutili ho do hlubšího proudu. Jestli ho nenajdeš, volala Lesana, z té vody nevrátíš se živý. Voda už sahala Adamovi až k ústům. Sotva šel, když v tom, v té lucerně, zašpitlo cosi. Žádný strach. Pojď hezky za mnou. Já tě povedu. A Adam ohlíd se do pozlacené tmy a v mlze rozpité nad širou hladinou ucítil v ruce jakýsi zvláštní tlak, jak by ho lampa táhla kamsi k jezu. Teď naber dech. Tak, ještě malý kousek. Jíklo to křehce třepotavě za sklíčkem a Adam zavřel oči, bázlivě, slepě tápal po jezerním dně a kdesi za zády doslechl zdaleka třeštění lesních žínek. Už je mu vidět sotva nos? Už hltá andělíčky? Voda mu valem zalívala obličej. Když náhle cosi sevřelo mu pozdviženou pravici a tichý hlas řekl: stůj už, ani krok. A teď se schýbni do prostředka proudu. Mládenec v mžiku uposlechl na slovo. Z hlouby se nadechl a světlo zdvižené co nejvýš nad hlavu trochu se potopil, zašátral ve vlnách a držel střevíček z kapraďového listí. Šťastlivě rozkročen vzepřel se Adam proti vodě, jak by ji chtěl poobracet na ruby. A odrazil se ode dna a mocně zamával oběma rukama, v pravici lucernu, v levičce vzácný nález. Tady je, už ho mám. Hromový výkřik dlouze napřímil se nad vodou. Burácel, třeskotal a Adam za ním skokem vyřítil se z hlubiny a kroky těžkými vykročil zpátky na břeh. Ale co to? Najednou ticho. Nikde žádný déšť a nikde divoženky, nikde vroucí jez. Jenom to jezero. Adam v něm po hruď stál a místo střevíčku svítil mu pod prsty bledonký, hladký kámen. Děkuju, Adame. Hlas napůl dívčí, napůl ohňový, mládence přibyl ke dnu. Že si tu lampu dones, zachránil jsi mě potřetí. Doubravko, to jsi byla ty? Ano, ten plamínek, co nikdy nezhasne. Úzkostí o tebe se ještě celá třesu. Doubravko, dobrá duše moje, vzdychl mládenec. A dojat štěstím neřekl už víc. Nep nebyl čas, nep náhle z šera korun, stejně jako minule, hrkl ten tichý, zajíkavý zvon a po něm zas ten skřípot, zas ten divotvorný šum, podobný lidské řeči.
1: Tvá druhá půlnoc v lese nejčernějším odbyla. Jdi z vody na břeh a tam poklekni.
0: Kdo ho to vedl z hlubin ke světlu? A potom krákosí k mokrému blatouchu? Kdo ho to provázel? Kdo mu to paži tisk, když klekal do trávy a přikláněl se k zrcadlové vodě? Budiš mu tisíce rýdík. Neboť v tom zrcadle, neboť v té temně tyrkysové vodě rozprostřené do šíra uhlídal zmámen přenádherný obraz. Hedvábnou varhánkovou hladinou plula tam čistá doubravčina tvář, zlacená měsícem,

Adam se vzpřímil. Zlekle, lítostivě rozběhl se k protestu. Pro boha, jak by to mohl splnit? Z dolního hradu urozený pán ho přece strestá dřív, než pokusí se prosit. Však prostřed cesty zůstal ohromeně stát. Dokola kolem tyčil se jen les. Nikde ni kalužinka, natož jezero, či hedváb varhánků, či přespanilý obraz. To ráno toho Adam příliš nenamluvil. Jen pár slov se starcem, jen pár slov s šenkýřkou, která si zálibně leštila lucernu, aniž ji napadlo, že v plavém plamínku byl ještě včera kdosi začarován. A pohlazení Kubovi, co přiváděl mu od přístěnku koně. Věděl, že za ním všichni trochu zaraženě hledí a že se v duchu ptají, kam tak pospíchá. Ale už neměl čas. Od chvíle, kdy se rozhodl pro tu nebezpečnou cestu naspátek, přál si co nejdřív stát před dolním hradem. Jel, myslel na Doubravku, na měsíční tvář tonoucí v temné vodě. Jel, slyšel dopředu knížecí hněv a křik, nadutou nepřízeň, co uvítá ho v bráně. Ach ano, veskrz jasnovidné tušení, sotva se Adam uklonil, sotva se rozkoukal v poledním žáru svic, stály mu za zády dva páry zbrojnošů, dva páry šavliček, osmero těžkých bot a kníže pán se nad ním tyčil jako věž a síň se třásla jeho zlobným smíchem. Co jsem ti říkal? Jedeš s prázdnou, co? A už ho zbrojnoši svírali z obou stran. A už ho další dva strkali ke dveřím, k těm samým, jimiž před měsícem před dvěma klopítal chodbou do tmy. Ne, pane, vzkřikl Adam, ruce uvězněné za zády. Všecko je, jak jste chtěl. Já vaši dceru našel. V tu chvíli kdeco umlklo jak hrob. Stráže se rozpačitě zastavili na prahu, v hodinách tupě hrklo a kníže vyřítil se rozsvícenou dvoranou a vytrh žoldnéřům mladého odvážlivce z rukou. Mluv! Křičel nepříčetně, ale opovaž se lhát. Jediná lež a bude tě stát život. Adam mluvil, až mu přeskakoval hlas. O divných chlapech, o zlých tanečnicích, o lese, o širém jezeře, v němž Doubravčina tvář pluje jak svatý obraz. Kníže pán stál a hleděl do oken, leč v očích se mu čím dál zlověstněji tmělo. Nějaké čáry. K čemu mi to je? Chci svoji dceru, slyšíš? Nač mi její tvář? Však ona, pane, žije. Slyšel jsem, jak mluvila. Adam se zoufale na stokrát dušoval. Mluvila? Ty jsi ji slyšel? Ano, pane, řekla nějaké jméno. Stěží jsem však rozuměl. Lhal Adam úzkostlivý nevyzradit nic, co včera o půlnoci uhranutý slyšel. Bylo ticho. Stenounka drnčel sad. A první zbrojnož řekl, pane, mám ho odprovodit do sklepa? A kníže, aniž ohlédl se, vykřikl mrazivě na celou dvoranu, až sebou cukly svíce. Svolejte družinu a osedlejte koně. Vyjedeme hned. A sotva zbrojnoši vyběhli ze dveří, přikročil k mládenci a rukou v rukavičce přitáhl si ho, až se dotýkali rameny a vztekle sevřel mu košili na prsou. Pojedeš první. A jestli jsi mi lhal, já sám tě utopím v té čarodějné vodě. Ach, byl to divný průvod, co to odpoledne mířil od dolního hradu k hranicím. Vepředu chlapců v sněhobílý kůň, pak jeden za druhým zbrojnoši na vrankách a v samém konci jeho milost pán vzpřímený v sedle strakatého hřebce. A všichni jako pěna. Všichni beze slova, jak by cestou postráceli řeč. Jen sem tam plaše odfrkl si kůň, jen sem tam zlatě od podkůvky kříslo. Ač důvodů si

0: stýskat, důvodů z lese vstekat bylo habaděj, třikrát je do vsí zahnal nelítostný déšť a jedna kobyla ztratila podkovu, takže jim nezbylo, než stavět u kováře. Leč kníže na všem mlčel, jen se mračil, hlavu povýšeně vstyčenou a všecko kolem posupné jak on. Mračna se těžce vlekla nizoulinko nad zemí. Schrbené sady divže neklečely na svazích a strmé strže div se nesvíraly tísní. A brzy začalo se šeřit, takže les zatracenec uvítal je tmou. Tmou v tmoucím šeru spleteného houští. Musíme pěšky, pane. Koně povedeme za sebou. Zavolal Adam předem připravený na klení a na zlobu. Však kníže, oči jako kámen, znovu ani nehlesl. Seskočil z koně a s ním v zápětí i družina, v níž tu a tam to vstekle spupně syklo. Šli, co noha nohu mine. Proutí je tlouklo do ramen a do boků a nízké koruny tisíci rukama drali jim límeček a matali po očích, jak by se černočerný les vší temnou silou bránil. A v Adamovi vpředu byla malá dušička. Bude jak včera před hájovnou Tyrkisové jezero? Bude v něm na vodě zimavý varhánek? A na něm krásná doubravčina tvář? Šli. Náhlas při nich jenom zalikavý dech. A pámbu zaplať. V útlé měsíčnosti se po všem trmácení zabliskotal mech a za ním mítina řídká jak kartáček a za tou mítinou hajného syrácha trč. Mládenci spadl první kámen ze srdce. Nějaká pastouška, vykřikl kníže, prvně za celičkou pouť. Pospěš a vzbuď je, ať vezmou lucerny, anebo pochodně. Je tady tma jak v hrobě. Adam se ohlíd, střežen nesčetnýma očima. Nikdo tam není, pane. Jenom starý muž už skoro nevidí a brzy bude půlnoc. Kníže trh udidlem až přirdoušený zanaříkal kůň. Půlnoc? A co má být? Ať si je kolik chce. Či mi tu někdo chce snad něco rozkazovat? Suď Bůh, co pána ponoukalo ke křiku. Však ještě snad svá slova ani nedořek a někde blízko třísklo z nebe jako z horoucího kanónu a rachot náramný třás celým polesím. Koruny hučely, mlázíčko kvílelo jak rozladěná hudba a v modrém blesku, co sjel od oblohy ke skalám, stálo tu náhle prostřed boroviny Tyrkisové jezero. Zimavé, obšírné, až mramorová hrůza. Mládenci potichonku padal druhý kámen ze srdce. Co je to? Volal kníže. Co je to za bláznivé čáry? Však to už Adam klekal do metlic a do mechu a hlavu přitiskal k promáčenému břehu. To je ta voda, pane, o které jsem vyprávěl. Vidíte? A tam vzadu, někde pod skalami. Co? V té kalné, zatracené vodě, že by... Otřásl se kníže pán. Ano, pane, vykřikl z nenadání mládenec. Tam podívejte, tam, co hnul se prout. Vidíte? Jako živá. Kníže v tu chvíli, jak by zrazoval ho hlas. Kde? Co to mluvíš? Já nic nevidím. A hlavu nakláněl a prchle popobíhal od rákosu k rákosu a po něm ostatní z knížecí družiny si oči clonili a jeden po druhém vrtěli němě hlavou. Ne, pane, musíte si kleknout jako já, drmolil mládenec a stáhl za rukáv šlechtice ke břehu a napřáh volnou ruku. Kníže se svezl k zemi a oči přivřené, rozhlíd se po vodě. Pro pána to je... Tvář mu zesinala úlekem. A pak i radostí. Napřák se na kolenou před sebe a rukou clonil rozsvícenou vodu. Doubravko, slyšíš mě? A z varhánkové šíře, z temnomodré hladiny nesl se hlas jak peří: Ano, tatínku. A všichni za pánem, zděšení, uhranutí, upadli do trávy na obě kolena a lekle zírali na divotvorný obraz. 3-4 vteřiny bylo vše bez hnutí. Pak co si vzdychlo si nesmírnou námahou. Jakýsi bludný šum, jakýsi těžký dech. A někde za řečí, která se ozvala, zněl trvanlivý hukot. Tak ti to sluší, kníže. Takhle na kolenou. Tak jsem si to přál. Ozvěna hekla. Pán se narovnal jak prut. Kdo si to dovoluje? Pamatuješ se? Hlas byl dunivý jak zvon. Chodil si tenkrát s dcerou po parku. A já, šedivý žebrák, klekl před tebou a žádal o almužnu. Ty, vstekle pyšný, hnal jsi mě bičem ze zahrady ven. A když jsem prosil dál, kázal si pustit psy. Div jsem to stihl prchnout skrz vrátka a vzít si za to tvoji dceru s sebou. Kníže pán, bledý, oči vytřeštěné, pozvedal se s kolenou. Co? To zbyl ty? Ano. Já. Hlas zaburácel, až se rozkymácel les. Pán lesů, kníže. Božích lesů, pán. Šlechtic už v stoje couval zaraženě k družině. Já nevěděl jsem. Ano. A teď víš, že ač si pánem, nesmíš poroučeti všem. Zlekanou jeho milost zastavil až les. Opřený o strom zůstal nerozhodně stát a zrak měl černý, divné jak ten les a bledou ruku blízko knížecího meče. Klekl si přede mnou. Dceru si uviděl. Teď spěchej zpátky na svůj dolní hrad a toho chasníka nech dokončit svou práci. 3x ji zachránil a proto jediný má právo navrátit ji na svět. Ne! Kníže tasil bliskotavou zbraň. Svou dceru odvedu si sám! A vrch se do vody tmoucího jezera a nahým mečem kázal podaným, by pohnuli se za ním. Ti však se nestačili ani sešikovat ke břehu. Nepstrhlo se v tu chvíli hromobití, jaké Adam dosud za života neviděl. Hrom na hrom, divý třesk a blesky jako biče zlatě zazmítaly nebesy, div, že se v hrůze nekřižoval les. A v lítém povětří lítaly holé větve, klestí tříštilo se v korunách, nebo zí zbrojnoši začali křičet, houfem ustupovat k mítině, koně se po minutě plašili. A hlas, co nad vším hřímal, jako by se smál. Chceš za svou píchu, kníže, platit životem? Buď po tvém, jak ti libo. A z nebe vyhrkl mohutný hustý liák. Zadupal v polesí, uháněl tryskem po březích jak smršť. Voda se řinula, stříkala, hučela a vlny v jezeře se vztyčily jak hradba. Kníže se sotva stačil vypotácet krákosí. A jak se vzpřímil, hnal ho rozzuřený vichr za rozprchlou družinou. Darmo se oháněl mečem i rukama. Darmo se obracel a hrozil přes vodu. Pomalu po štipkách tratil se jeho krumplovaný kabát v borůvčí a v dubinách. Pomalu po štipkách zaprchlým houfem zavíral se les. Sám civěl Adam skrz klikatý déšť. Sám, mokrý na kost, hnul se k mlčenlivé hájovně a v duchu říkal si, jenom tak na chvíli, nežli se hromobití utiší, než voda v jezeře pokojně spočine a zas mi vrátí doubravčinu tvář, pod střechou složím hlavu. Však sotva pootevřel dveře u starcovy chalupy, svět za ním náhle ve vteřině umlkl. Les rovně stál a nedutal. ticho jak v kostele. Všecka ta bouře a ta spoušť, jak by se byla Adamovi zdála. Zmaten se ohlíd. Obrátil se k jezeru a div si nezakryl rukama obličej. Hladina dosud tmoucí byla jak prostřená zlaceným ubrusem. Zářila, skvěla se od kraje ke kraji a v plavém úplňku vznášel se na vlnách doubravčin drahocený obraz. Adam se rozutíkal k hladině, však na krok od břehu rozlehl se nad ním povědomý hlas: Stůj! Kudy kam bys chodil? A chlapec zvedl hlavu do rozžaté tmy a samým štěstím zůstal oslepený stát. Na nízkém útesu, vztyčeném nad vodou, klečela dívka, kterou dosud znal jen z čarodějné vody. Snad ještě bělejší, snad ještě krásnější, než se mu o ní zdálo. Adame, doubravko. Běželi, srazili se na krajíčku zápraží a než se objali a vzali za ruce, jeden si předlouho prohlížel druhého, jako by nevěřil, že může to být pravda. Pojď, ukážu ti hájovnu, vykřikl mládenec a doubravka se udiveně smála. Hájovnu? Vždyť ji znám. Nosil jsi mě po ní v šenkýřčině lampě. Leč Adam už ji vlekl po zápraží ke dveřím a volal: Stařečku, návštěva, vstávejte! A kvapem otvíral v jizbě i v kuchyni a hledal svíčku na stole i v oknech. Nikdo tu není. Asi odešel, táhla ho doubravka se smíchem naspátek. Však Adam nechtěl věřit. Kam mohl jít, vždyť skoro nevidí. A spěchal ke chlívkům a křičel na lesy: Kmotříčku, to jsem já! Leč opět darmo, nikde nic. Jen zas ten hukot, zas ten šum a z výšky nad stromy to dýchlo lidskou řečí. Slyším tě, mládenče, a za vše děkuju ti, za pomoc, za lucernu, za kratičké přátelství. Doubravka ustoupla pár kroků k chalupě. Adame, slyšíš, to je lesů pán. A chlapec zmaten hleděl přes vrcholky k nebesům a skoro šeptem říkal: Pane, ten stařec, to že jste byl vy? A lesy překotem velebně hučely a větýrek si hvízdal, jako by se smál. Hájovna je teď prázdná, to ji necháš tak, jsi přece z Lesnického. A dříví skřípalo, tík trylkem první pták a vršky jív se kolíbavě zhouply. Jak si to říkal? Les je veliká starost, veliká a krásná, tak tu dobře služ. A bylo ticho, vítr jako dech. A v mírných, přísných lesích pozvolna couvalo, klesalo jezero. Vody v něm popaty a míň a míň a míň, až zbyla z něj jen louže. Doubravka prudce stiskla Adamovu dlaň a šla s ním skrz lísu a šla s ním skrz dveře a psala prstem do vzduchu, co právě napadlo ji. Zde bude truhla a zde stůl, sem dáme lavici, sem skříň a poličku, budeme tu jak v nebi. A Adam jenom kýval, neboť nevěděl, co říct, jak se mu v krku z nenadání vzpříčila ta pomatená radost. Otevírali okna a průvan kalupem rozlít se stavením. Vlálo to v záclonách, fičelo v předsínce a ten se hrálo to v komíně, v hambalkách, jak by se blížil den, jak by se blížil jejich první den a nejčernější les mu k tomu sborem zpíval.
1: Pátek je pro čarodějnici tím, čím pro jiné lidi neděle. Jako lidé v neděli nepracují, nesmějí čarodějnice v pátek čarovat. Když to přesto udělají a přijde se na to, musí platit pokutu. Malá čarodějnice dodržovala páteční klid zvlášť svědomitě. Ve čtvrtek večer zavřela koště a kouzelnickou knihu zamkla do zásuvky ve stolu. Jistota je jistota. Jednou v pátek, když zase knihu zamkla, seděla malá čarodějnice za pecí a nudila se. Najednou zaslechla zaklepání na domovní dveře. Zvědavě vyskočila a běžela se podívat. Před kouzelnickým domečkem stály dvě děti. Dobrý den, zvolala malá čarodějnice. Co pak chcete? Ale zabloudili jsme a tak jsme se chtěli zeptat na cestu do města, řekl chlapec. Malá čarodějnice vzala děti dovnitř a vykouzlila jim báječné pohoštění. A potom se jich zeptala, jak se jmenují. Chlapec se jmenoval Tomáš a holčička Jana. A ty? Zeptal se Tomáš přes okraj svého hrnečku. Kdo jsi ty?
2: Jsem čarodějnice a tohle je můj kouzelnický domeček. Jú,
1: vykřikla holčička polekaně.
2: Ty jsi opravdická čarodějnice, která umí čarovat. Mám vám předvést nějaké kouzlo?
1: Zeptala se malá čarodějnice.
3: Počkat, skočil jí do řeči Havran. Ty jsi asi zapomněla, že je dneska pátek. Opovaž se!
1: Malá čarodějnice dlouho neuvažovala. Přiklopila okenice na všechna okna a dala na ně závory. A pak začala čarovat. Na kuchyňský stůl vykouzlila morčátko, křečka a želvu.
2: Je, ty to ale umíš, radovali se děti. Tě, to je teprve začátek,
1: prohlásila malá čarodějnice a pak kouzlila skoro 2 hodiny pořád něco nového. Děti se nemohly vynadívat. Potom ale řekla,
2: tak a teď dost, musíte už domů. Už, ano, je nejvyšší čas.
1: Teprve teď si děti všimly, jak už je pozdě.
2: Tak moc krát děkujeme.
1: Malá čarodějnice je honem ještě vyvedla na cestu. Když se vracela domů, stál nad štítem kouzelnického domečku mrak, černý jako smůla.
3: No, tady to máš, zakrákal Abraxas. Romnice Bimbula se dívala asi komínem.
2: Ale mohl by to být,
1: rozpačitě uvažovala malá čarodějnice,
2: obyčejný černý mrak, já alespoň nevidím násadu koštěte.
1: Ale v duchu byla velice ustaraná.
2: Co teď? Jestli to opravdu byla teta Bimbula? Taková smůla.
1: Určitě by na malou čarodějnici žalovala. Malá čarodějnice čekala den za dnem, celý týden. Ale před nejvyšší čarodějnici předvolána nebyla. A tak si s úlevou pomyslela.
2: Tak to tedy přece jen nebyla teta Bimbula.
4: Tak to byl jednou jeden rybář a ten měl ženu a oba dva bydleli na břehu moře ve velikánský láhvi od octa. No, můžete si představit, jak se tam v té láhvi páchlo kysele. No ale byli chudí, tak co měli dělat? Rybář chodil na ryby a žena čekala doma na úlovek. Ale jak to bývá u rybářů, žena se víc načekala, než on chytil. Jednou takhle, v úterý to bylo, myslím, rybář si vzal žížaly, škubánek a bramboru, napích to všecko na 3 udice, rozmách se pěkně nad hlavou to pěkně zatočil až bluňk. Zapích prut a čekal na zabrání. Ani se pořádně neusadil a ryba zabrala. Nejdřív ťukla, pak zas. A najednou se šňůra natahuje, rybář sek a už ji táhne. Bránila se, pěkně se bránila, jen se je pravda. Ale rybář nepovolila, už se voda čeří a ejhle, zlatá ryba. Dobrejch 7 kilo. Hej, rybáři, někdo volá. No, daleko široko, nikdo není, rybář kouká. Hej, rybáři, pušť mě, nech mě žít. Rybář kouká jako blázen. Ryba mluví. Udice jí vadila ve výslovnosti, pravda, šišlala trošku, ale nicméně rozuměl jasně, jak říká, pušť mě, já nejsem skutečná ryba, já jsem zakletý princ. No, ryba, která mluví, stejně nemůže být dobrá, pomyslel si rybář a povídá. A tak dobrá, tak si jdi. a pustil ji. Ale nějak mu to otrávilo rybolov, tak složil pruty a jde domů. Tak co schytil, ptá se žena. Ale chytil jsem rybu. Rybu, která byla princa, tak se mi pustil. A to si za to nic nechtěl, ptá se rybářova žena. Dal si rybě život, či ne? A to se zadarmo nedělá, tak běž zpátky a požádej o něco. A o čím mám požádat? No třeba o novou chalupu. Smrdí to tady po octě a byt nemůžeme nikde sehnat. Běž a řekni o chalupu. No tak šel. Nechtělo se mu prosit rybu, ale nechtělo se mu taky hádat se s ženou. Přišel k moři a všiml si, že už není tak průzračné, jako před chvíli. Žloutlo a trošku se kalilo. Stoupl si na skálu a spustil. Zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. A ryba se zjeví a povídá. No co chce tvá žena? Říká, že když jsem tě pustil, že mě máš odměnit. Nelíbí se jí bydlet v láhvi od octa, tak chce chalupu. Jdi domů, má chalupu. Ryba jde domů a vidí ženu, jak čeká před chalupou. No, pojď dál, povídá. A vede ho do chalupy. Pěkné tři pokoje, jeden veliký a dva malé, s postelemi. Kuchyň plná nádobí, pánví, hrnků a všeho, co je potřeby k životu. Tak vidíš, povídá žena. Máme chalupu. A pěknou. Do smrti máme pokoj, libuje si rybář. No, ta se ještě uvidí. Odsekla praktická žena, uvařila večeři a šli pod duchnu. Asi tak za 14 dní začala žena fňukat, že prej je chalupa malá, že prej se jí nic nikam nevejde a že nemá kam uvést hosty a tohle a tamhle a kdesi a cosi a že zkrátka jde rybář a řekne rybě, že potřebují vilu. Vilu? No co, jendi. Ryba to ráda udělá, dala chalupu, dá vilu. S těžkým srdcem šel rybář. Přišel k moři, voda v něm kalná, šedivá, hustá. Ale klidná. Postavil se na skálu. Zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou, jako šídlo a pálí dobré bydlo. A ryba se zjeví a povídá. No co je zas? Ale má žena jako tento noh. No chtěla by vilu. Jdi domů, má vilu. Kdy rybář doma kouká, před vilou stojí jeho žena a zve ho dál. He, to koukáš, co? A všude plno služebnictva se klaní, poklona pane šéf, šofér čistí kabriolet, kuchařky ruku líbají, milostivá paní rybářka s nosem nahoru z pokoje do pokoje provádí, lustry z křišťálu rozsvěcuje, zhasíná, do ledničky koukne a výdelně s mužem zasedá. Stůl plný jídla, vína Chateau Neuf du Pape, Nuit Saint-Georges, Liebfraumilch, Marsala. A z oken jídelny je vidět park, plno květin a dále obraz jeleny, zajíci, bažanty a holubník na dvoře jako chrám veliký. Ha, máme do smrti postaráno, jíhne rybář. To se uvidí, odsekla praktická žena. A najedli se, napili se a šli pod péřové deky. Ráno se žena probudí, muž ještě spí. Koukne z okna a vidí krajinu sluníčkem zahřátou v dálce hory. Ale nevidí oblaka a neslyší síkorky. Vidí jenom majetek a majetek a slyší jenom zvonit, co zní jako zlato, jako zlato. Hej, vstávej! Oblíkni se, hajdy k rybě, řekni, že chci být králem na celou zemi.
5: Co králem? Kdo?
4: Já, ty moulo, běž k rybě, ale
5: to nebudu žádat, máme dost.
4: Možná ty, já ne. Oblíkni se, ať dala vilu, dá království.
0: Zase s těžším srdcem. To už je cestou k moři, jde muž.
4: Ví, že nedělá dobře, no ale co má dělat teda?
0: Ženy se bojí a jejich nářků se bojí a jdou mu na nervy. A moře je černé, od dna se kopce vody obracejí a smrdí hnilobou. Postaví se na skalu zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody a zjev se znova, no
4: Vy to víš, já mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No co chce tvá žena? Žena? No, chce být králem. Jdi domů, je králem. A z vily se stal zámek. Plno věží a věžiček a všude vojsko a zlato a ocel a meče a erby a sluhové a dvořaní a nevolníci a hudba a smích a ticho a pláč. Pláč dole ve věžích. Ale tam rybář nepřišel. On vešel do veliké síně, kde bylo plno dvořanů. Vévodové a knížata, arciknížata a biskupové, arcibiskupové a preláti, magnáti, grófové a lokajové, vojáci a generálové, hlupáci a arcihlupáci, ale to pod řády a řetězy nebylo k poznání. Všichni se hluboce klaněli, protože neměli páteř. Tu jim vyndal krejčí, aby jim líp seděly obleky. A nad nimi nahoře, na trůně míly vysokém z ryzího zlata, seděla jeho žena na hlavě diamantovou korunu a v ruce žezlo. Po stranách stály dvorní dámy, každá o hlavu menší než ta první, od největší po nejmenší, a tupě se usmívali. Tak co? Tak si králem, ptá se muž.
6: Baže, povídá rybářka, králem jsem.
4: No, tak to máme teď opravdu do smrti postaráno.
6: Nic nemáme. Kačí se žena, žene se po schodech z trůnu, šlápne si na vlečku a plác. Leží na parketách a zatímco dvořané umdlévají a jiní pomáhají, kačí se žena a hned se sebera zpátky k rybě, že chci být císařem.
4: Nepůjdu, nepůjdu, nepůjdu, máš dost.
6: Půjdeš, nebo budeš o hlavu kratší, jsem tvůj král.
4: No tak šel. Srdce z olova, nohy vlekl, až se k moři dovlekl. A moře bylo černé, jako by kvasilo. Bubliny jak z bahna šly k povrchu. A puch ležel na hladině a zvedla se vichřice, takže sotva stál na skále, sotva se udržel, když volal: Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou, zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo.
6: No, co je tentokrát?
4: No, chce být císařem.
6: Jdi domů, je císař.
4: A ze zámku se stala tvrz a hrad a palác v jednom. Zdi z alabastru, kování ze zlata a víc vojska kolem a víc povolení ke vstupu a víc prohlídek vstupujících a víc hluku a víc hudby a víc smíchu a víc ticha a víc pláče dole ve věžích. Ale rybář to neslyšel, protože vstoupil do obrovského sálu, kde byly mraky knížat a erteplat a králů a místodržitelů a vicekrálů a více místodržitelů a diplomatů a více diplomatů a hlupáků a více hlupáků, ale to nebylo k poznání, protože měli více řádů a více řetězů. A uprostřed byl trůn z platiny, 2 míle vysoký, a tam nahoře seděla rybářka a na hlavě korunu z uranu, žezlo z rádia a říšské jablko zlatá reneta. Po straně trůnu stáli těžko oděnci, první 2 míle vysoký a každý druhý o hlavu menší až do úplného pumprdlíka 8 milimetrového. A před trůnem tlačenice sultánů, šachů, maharádžů, rádžů, džů, ú.
7: Hej, ženo, seš císař?
4: Volá nahoru rybář. A z výše 2 mil odpovídá žena.
7: Nečum, neklábos, běž k rybě, chci být papež.
4: Papež?
7: Ne, papež, hlupáku.
4: Už běží rybář, už nemyslí, už neváhá, už jen dělá, co mu žena řekla. A vítr se vzedmul nad krajem, sníh a plískanice, u moře hukot příboje s každou vlnou miliony skřeků.
6: Mraky se plouží po vodě a dýchat se nedá, jak vítr člověka zalkne. A přece se dostal na skálu. A přece zavolal zlatá rybo. Slyšela slova. Oni se volí se znova, já mám se zlou jako síla. Volí pálí dobrý byl.
7: No co je opět?
6: Papežem chce být. Jdi domů, je papež. Když přišel domů, uviděl obrovský chrám a kolem plno paláců a zahrad. Všude plno stráží, které mluvili švýcarsky. A všude vonělo kadidlo a cinkali zvonky a šepot z povědnic zněl jak hukot Niagáry vzdálený. A v nejkrásnějším paláci na vysokém trůnu ze svíček seděla jeho žena na hlavě tiáru, třípatrovou korunu s nástavbou 5 křížků a 6 andělíčků, kteří stále zpívali hosana. A na tlustých kobercích leželi králové a císařové a poslanci a policejní ředitelové a byli se v prsa, jak se byli, řády zvonili. Tak, teď seš papež, už nemůžeš být nic víc. To se uvidí, odsekla praktická žena. A se stoupila z trůnu za zpěvu haleluja, haleluja. A šli na večeři. Když byli pojedli každý po hovězdím holoubátku, přikryli se andělskými křídly a usnuli. Muž spal, jako kdyby ho do vody hodil. No, když se taky nalítal za ten boží den. Ale žena nemohla spát. Převalovala se na posteli jako sousto trávy ve volský tlamně. A neusnout, a neusnout, a neusnout. Už začalo svítat. A jak ta kouká z okna, tak vidí, že se sluníčko vyhouplo nad obzor. Ukázalo čepičku, pak čelo. A jak se začalo usmívat na svět, světlo začalo tlačit měsíc za hory jako špunt do lahvičky. A tu napadlo rybářku něco hrozného. Rejpla loktem do muže, vzbudil ho a křikla: honem se oblékej a utíkej za rybou. Chci pohybovat sluncem a měsícem, ať to zařídí. No, muž se protahuje, zívá, už jim nevěřil. A ne. Prosím tě, nech mě spát. Dolů z postele, lenochu, a utíkej za rybou. A prásk stáhla ho z postele, vyhrnula si noční košili a bim! Kopla ho tam, na čem rybář obyčejně seděl. A žádný řeči. Nudím se a nechci se koukat, jak slunce a měsíc vychází a zapadají, kdy je napadne. Já to budu řídit a basta v pidli a do rybáře mydli.
8: Ale ženo, jmine, pro Pětran. Pamatuj se, to zařizuje pambu, do toho ti nic není.
6: A je mi, já chci být pambu. Dala ryba chajdu, dala vilu, krále, císaře, papeže, udělá mě bohem.
7: Utíká muž k moři a strhla se bouře, že sotva na nohou se udržel. A dul vítr, zelené listy rval ze stromu, domy kroužily ve víru jedlí a borovic, rybníky vysal a hodil na louku jako plivanec. A ve tmě za svitu blesku jako krev červených přišel rybář k moři. A to moře rvalo a ječelo, černé vlny s bílou korunkou dorážely na skály a dalo mu práci, aby je překřik: zlatá rybo,
8: slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou, jako šídlo a pálí jí dobrý bydlo.
7: No, co tentokrát?
8: Moje žena chce vládnout sluncem, chce vládnout měsícem a atom chce rozebrat a mlíčnou dráhu podojit. Co já vím, co ona všecko chce. No, ona chce být jako pambu.
7: Jdi domů, najdeš ji v láhvi od octa.
8: No a tam ji našel, kyselým smradu, rozcuchanou, mastnou, se špinavým krkem a s okousanými nechty. A tam oba žijou dodnes.
1: Křemílek a Vochomůrka si dělali klouzačku. Nejdřív ji jen zhruba projeli a pak ji brousili. Povedla se jim klouzačka ostrá a zahnutá jako šavle. Sluníčko stálo na nebeském balkóně a dívalo se, jak se Křemílek s Vochomůrkou klouzají. A dostalo chuť sklouznout se taky a zavolalo.
2: Teď jedu já, ať tě to ani nenapadne, křikl Vochomůrka. Jsi moc horké a zkazilo bys nám klouzačku. Já bych zavřelo obě oči, povídá mírně sluníčko. A když zavřu obě oči, tak vůbec nejsem horké. Jojo, ještě bys upadlo a kdo by tě pak zvedal, křikl Vochomůrka.
1: Potom se s Křemílkem ještě chvíli klouzali, ale začalo jim být zima.
2: Pojď, půjdeme se ohřát do chaloupky, řekl Křemílek.
1: A doma u roztopené pece jim bylo dobře, ale aby jim bylo ještě líp, přinesl Vochomůrka z půdy pytel kaštanů.
2: Nejlepší jsou pečené, povídá. Rozhrábni Křemílku v peci a já budu sázet.
1: Křemílek rozhrábl oheň a Vochomůrka nasázel kaštany do pece.
2: Aby se rychle upekli, přihodíme ještě otýpku chrastí, jo,
1: povídá netrpělivě Vochomůrka. Oheň začal hučet a kaštany začaly vyvádět. První pukl, až to zazvonilo v oknech. Druhý bouchl, až se hnula pec.
2: Jo, za chvíli už budou, to už budou,
1: povídá spokojeně Vochomůrka. V tom vám rána, až se pec rozvalila na kusy. Dveře u světnice to vydržely, ale okna se vylámala z rámů a do chaloupky vletěl mráz. Nač dýchl, to se zamžilo a nač sáhl, to zmrzlo. Na Vochomůrku se jen podíval a Vochomůrka povídá
2: Už jsem zase hrozně nastyk.
1: Křemílek ho uložil do promrzlé postele.
2: Ach je, mně je pořád hůř,
1: stěžoval si Vochomůrka.
2: Zamrzlo ve mně tíchnutí.
1: Od mrazu už pukaly hrnečky na polici a polínka v koutě.
2: Teď je mi nejhůř,
1: povídá Vochomůrka.
2: Než napočítám do sedmi, je se mnou amen.
1: Jenže v tom se otevřely dveře a do světnice přišlo sluníčko. Nic se nebojte, povídá, já tu nic nevyvedu. Ale máte tu tedy mráz jako v morně. A pec je nad ranc. A co tamhle Vochomůrka snad nestůně?
2: Stůně, špitl Křemílek. Už zas v něm zamrzlo kýchnutí.
1: Sluníčko otevřelo dlaň, usmálo se a na dlaní mu vykvetla kytka. Přivoň si, povídá Vochomůrkovi. Vochomůrka si čichl a rovnou
2: emčičičičí.
1: Vyšlo z něj takové tíchnutí, že to zasadilo zpátky vyražená okna, postavilo rozvalenou pec, naštípalo polínka, rozškrtlo sirku a podpálilo na ohništi.
2: Za chvilku začne pec hřát,
1: řeklo sluníčko a odešlo. Venku se opatrně ohlídlo a sklouzlo se na té jejich klouzačce.

letošní vydání, nejčerstvější zprávy, radostná událost v našem rodném lese. Slyšte, slyšte, medvědici Barboře se narodil malý medvídek.

0: Medvídek, maličký, heboučký, kulaťoučký, hravý a veselý. To je radostná zpráva. Jak pak mu říkají?
1: Míša.
2: Hezké jméno. Pro medvídka jako stvořené.
1: A ještě nějak.
0: Jak?
3: Kulička.
0: Kulaťoučké jméno. Medvídkovi bude slušet.
2: Míša Kulička.
4: Ať žije a roste náš Míša Kulička, co říkáte?
5: Ať žije Míša Kulička.

0: dobřeje, slunce tě zahřeje, země tě nakrmí, svět bude tvůj.
1: Já už jsem vzhůru, kuk, mami, kuk.
2: Míšo.
1: Když jsem se takhle hezky vyspinkal, co bude teď?
2: Teď se bude jíst.
1: Tu mám hlad. Já ti sním.
2: A já tebe.
1: Ne.
2: Koříček sníme. A pacičky sníme. A nosánek sníme. A bílé bříško taky sníme.
1: Jo. Co to je, mami? To zelené a modré?
2: To je svět, Míšo.
1: Ten je krásný. A proč je tak malý?
2: Svět není malý. Ten je veliký. Jen se jdi podívat blíž ke vchodu jeskyně.
1: To je ale velikánský svět. A tam, kde končí, co je dál?
2: Jdi ty, hlupáčku. To není konec světa. Jen konec naší paseky. A za ní pokračuje les. A za lesem jsou vesnice a města a hory a řeky a prý také moře, Míšo. A kdo pak ví, kde svět vlastně končí?
1: Mami, můžu se jít podívat?
2: Nikdy bys tam nedošel. Žádný z medvědů nebyl ještě na konci světa.
1: Tak se podívám alespoň na začátek.
2: Ne. Ještě jsi maličký.
1: Jenom kousíček.
2: Tak si jdi. Ale to ti povídám. Jen na tři kroky od doupěte. Dál ani chloupek.
1: Ani chloupek.
2: Ani chloupek.

0: Ta hora to je krčí hromádka a moře kaluž, která ještě po dešti nevyschla, a udolí dolíček, co jsem si vyležel. No, ti malí medvědi, ti jsou směšní.
1: Však si ještě menší medvěd než já, abys věděl. Nesaháš mi ani do pasu.
0: Prý medvěd, já nejsem žádný medvěd, abys věděl.
1: Na světě jsou samý medvědi a svět je náš, abys ty věděl.
0: Prý jsou na světě samý medvědi, ano. A prý jim svět patří.
1: A ne snad.
0: No to bych řekl, že ne. Kromě medvědů je ještě spousta jiných zvířat a moc lidí a svět je ničí a všech dohromady. Rozumíš tomu?
1: Ne. Já jsem ještě malý.
0: Tak si s tím nelám hlavu, ale je to tak. Je to tak, jak ti povídám. A když příště potkáš někoho takového, kdo vypadá zrovna jako já, tak to bude určitě králík.
1: Je, tak já už tě znám. Ty jsi králík.
0: No. Zatím malý králík neboli králíček. Až vyrostu, budu veliký králík neboli
1: králík. Králíček. To se dobře pamatuje. Já jsem, prosím, Míša.
0: Však vím. Míša Kulička.
1: Jo, ještě jsem nevytáhl paty z pelíšku. A ty už mě znáš.
0: To víš. U nás v lese všecko víme. Všecko.
1: Máš taky maminku?
0: Nemám. Já mám hodně brášku a to je veselý. Ale taky mám hodně nepřátel a to je zase smutný. Třeba Lišku. Na Lišku si musím dávat dobrý pozor.
1: A proč?
0: Rovnou by mě zakousla, tak by se se mnou nemazlila.
1: A mě taky.
0: Ale tebe ne. Medvědu se každý bojí.
1: Tak to já tě budu chránit, chceš?
0: Tak jo. Budeš můj kamarád.
1: Podívej, jak jsem veliký a silný. A jaké mám svaly. A jak se umím mračit. A jak se... Mně se zdá, že se mamince po mně moc stýská.
0: Jak si to poznal?
1: Najednou mě tady tak divně píchlo a udělalo se mi smutno. Já už musím domů, králíčku. Ale až se ráno probudím, tak já zase přijdu.
0: A třeba bychom si mohli chvilku hrát, když ti maminka dovolí.
1: Tak já se zeptám, když jsi takový hodný a slušný králíček, to ona mi určitě dovolí.
0: A víš co? Kousek tě vyprovodí.
1: Tak jo.
2: Jeden krůček domovu, potom druhý, třetí, Kulička a králíček, kurá.

0: Díky, Riky, vstávej, strýčku Martine, je 6 hodin a dnes je ve městě jarmark.
1: Dej pokoj, nezdobo, nech mě spát.
0: Kikiriki, 6 hodin a 5 minut, vstávat a jde si na trh.
1: Aby tě šestka do hlavy trefila, aby tě pometlo po humnech honilo, aby ti čerchmant vytrhal peří.
0: Kikiriki!
1: No, to mám za svou dobrotu, bavlnce vás všecky chovám, slůvka křivého vám neřeknu, kozu pasu na nejlepší trávě, čuníkovi z města mláto nosím, stračeně čistím každý den chlév a vy ani člověka nenecháte dospat.
0: Kikiriki, 6 hodin, 10 minut a do města je daleko.
1: No dobře, teď už vstávám.
0: Poslušně hlásím, hospodáři, že máme všichni hlad.
1: Hlad, hlad, nic jiného od vás neslyším. Tak mi aspoň řekni, co je nového.
0: Od západu přibývání oblačnosti, slabý vítr a na slunci oskvrnu víc.
1: No a nic, jinak nic, nevíš to, co naše pást. Ještě se do ní medvědice Barbora nechytila?
2: Poslušně hlásím, nechytila, ale určitě chytí. Podle nejnovějších zpráv se jí narodil malý medvěd, takže s největší pravděpodobností očekávám, že nás co nejdřív navštíví.
1: Tak, na med nám chodit včely plašit, to by se jí líbilo. Ale nám se to nelíbí, co, koute?
2: Poslušně hlásím, nelíbí.
1: Tak, tak, Breťo. A proto jsme vykopali hlubokou jámu a zakryli větvemi, aby medvědice, až půjde na náš med, do ní. Co? Spadla? Až se chytí, odvedeme ji domů a pak se budeme mít.
3: Bude sít a bude žít, bude sušit sena, dobrá bude na práci, když tu není žena. Bude vařit, bude prát, uklízet a zašívat, zatímco my, kohoutku, budem pěkně spát.
0: Jen aby na nás zase nevyzrál.
1: Jikuš, kohouté, tentokrát se z naší pasti nedostane.
4: Tuk, tuk, tuk, můžu dál?
5: Jen pojď dál, králíčku.
4: Dobré jítro, pořád čekám, čekám a ty nikde.
5: Maminka totiž není doma, abych se zeptal, jestli zase smím do světa. A taky jsem ještě nesnídal.
4: To nevadí. Podívej. Podívej, co ti nesu.
5: Je, to jsou hezké zelené lístečky.
4: Lístečky. Největší dobrota, jakou znám. No tak jes. Jes, nestyď se.
5: Když mě to moc nechutná.
4: Ne. To jsem nevěděl, že jsi tak mlsný.
5: Já to taky nevěděl. Ale třeba vy, králíci, máte jinou chuť než my medvědi.
4: A co rádi medvědi?
5: Nejraději med.
4: Med.
5: Med.
4: V životě jsem ho neochutnal.
5: Já taky ne.
4: A jak teda víš, že medvědům chutná?
5: Maminka to povídala. Aha. A teď ti prozradím tajemství, ale nikomu ani muk.
4: Na králičí ocásek.
5: dneska maminka přinese med.
4: Opravdu?
5: No, jenže já už mám tak strašný hlad, že to nemůžu vydržet. Asi se přece jenom pustím do těch tvých lístečků.
4: To je smůla. Jak si tu povídáme, všechny jsem je do jednoho snědl. Víš co? Půjdeme na paseku a tam rostou borůvky. Pojď. Jedí medvědi borůvky?
5: Aby ne. Maminka mi je nosí každý den. No. Kde jen může tak dlouho být? Já už jsem i trochu plakal, než jsi přišel.
4: Nebreč. Uvidíš, brzy se vrátí. Pojď na borůvky a pak si zahrajeme na schovávanou.

0: Haydi uçtu. Deset.
1: Kde najdeš?
0: Vždyť ses vůbec neschoval.
1: Schoval.
0: Neschoval.
1: Zavřel jsem oči.
0: A tomu říkáš, že se schoval?
1: Ano. Když nikoho nevidím, tak mě přece taky nikdo nevidí.
0: Ti malí medvědi jsou vážně k popukání.
1: No musíš se mi hned pro všecko smát.
0: Nemrač se.
1: Já s tebou nemluvím, abys věděl.
0: No tak. Hm. Víš co, počítej ty.
1: Tak jo.
0: Teď se schovám zase já. Hm? A nedívej se.
1: Ne.
0: Až zavolám.

0: doby. Jen si jdi pěkně po svých.
1: Zachraň mě, Míšo.
2: Okamžitě králička pust. Je to můj kamarád a nikdo mu nebude ubližovat, rozumíš? Nebo...
0: No, snad by se hned neprál. To už se Liška nemůže ani pobavit. No, no, ale když se ti to nelíbí, prosím, jak myslíš? Ale je vidět, že ani jeden, ani druhý nerozumíte žertu.
1: Děkuju za takovou legraci.
2: Hej, králíčku, kam běžíš?
0: Ale neho, je to strašpitel. Na mou duši se mu nechtěla nic udělat. Potkám ho, slušně pozdravím a on hned, pomoc, pomoc. Jako by ho někdo chtěl sníst. Já nevím, proč právě on si o mě myslí to nejhorší, když co jsem se o něho nastarala, co jsem se ho nahoupala, když byl ještě miminko. Ach jo, nevděk světem vládne.
2: Ale on mi o liškách říkal něco docela jiného.
0: O liškách?
2: Ano.
0: No prosím, tady to máme. Já vím, moji příbuzní jsou všelijací, no ale proto nás nemusíš házet do jednoho pytle.
3: Nevyprávěla ti o mě maminka?
2: Ani slovo.
3: To mám štěstí.
2: Co?
3: Nic, nic. Schválně se jí někdy zeptej, jaká já jsem dobračka. Kuřetě bych neublížila. Kuřata mám náramně ráda, tedy moc ráda, abych tak řekla. A co kuřeti? Mouše bych neskřivila křidélko. Každý v lese musí potvrdit, že nenajdeš míru milovnějšího tvora nad kmotru lišku. No nic, však sám poznáš.
2: Opravdu?
0: Ať se mi jezevec nastěhuje do nory.
2: Tak to musím říct tedy králíčkovi. Já mu vysvětlím, že se tě nemusím vůbec, ale vůbec bát.
3: No, no, no. A co pak tak sám? Kde máš maminku?
2: Ráno odešla a ještě se nevrátila.
0: Ať mě klepne šiška do mé zapomnětlivé hlavy. Vždyť já ji potkala, ona mi povídá. Milá kmotřičko Liško, vy jste jediná v celém lese, na koho se mohu spolehnout, kdybyste se občas podívala za mým malým Míšou Kuličkou. Musím navštívit jednu starou tetičku.
2: Ale maminka šla promet.
3: Promet, říkáš? Ano, no už si vzpomínám. Musím pro trochu medu, povídá maminka, tak abych měla klidnou cestu. Jenže já měla tolik práce a starostí, že jsem se za tebou vůbec nedostala. A kdybych dlouho nešla, povídá maminka, řekněte mu, ať přijde za mnou.
2: To, že maminka řekla.
0: Ať vypelichám, přesně tak to povídala.
2: Vždyť smím zdoupěte jenom na 3 krůčky.
3: Já vím, no abych nevěděla. To mě maminka zvlášť kladla na srdce. Až za mnou půjde, povídala, ať udělá vždycky 3 krůčky a dost. Takhle, podívej. 1, 2, 3 a dost. A zase 1, 2, 3 a dost. 1, 2, 3 a dost. A takhle dojdeš až za maminkou.
2: Ale já nevím, kde je.
3: Já ti to neřekla.
2: Ať tě klepne šiška do zapomnětlivé hlavy. Ale neřekla.
3: Ty čtveráku, takhle se mluví s kmotrou liškou. No tak, tak poslouchej, maminka je blízko.
2: Kde je blízko?
3: O kousek odtud. A co říkám blízko, maminka je blizoučko a to je odtud malinký kousíček, snadno tam dojdeš. Jen si nasměruješ čumáček a půjdeš rovnou za ním. Doprovodila bych tě, ale teď se mi to vůbec nehodí. Jenže ty už jsi veliký medvěd a jistě se nebojíš.
2: Když já... On mi čumáček ukazuje cestu do toho nejčernějšího lesa.
0: No, snad nemáš strach.
2: Mám... Vlastně ne.

0: А вůbec ne. Králíček říkal, že medvědi jsou ze všech nejsilnější a nikoho se nebojí.
1: Nikoho a ničeho. Přejít černý les je pro ně hračka. Tak už běž. A pozdravuj maminku. Jsme spolu náramné přítelkyně, jedna na druhou nedáme dopustit. A nezapomeň. Jedna, dvě, tři a dost.

Jensi, doufám, že tě ten tvůj nenechavý nos odvede rovnou do bažin. Když si vzpomenu, jakou jsem mohla mít králičí svačinu, zlosti bych se propadla.

0: Ach, to je horko. Který čert mi poradil, abych se trmácel na jarmark. Nic jsem neprodal a ještě mě zloděj okradl o poslední krajcar. To kohout pořád. Stávej, Martine, stávej, jdi do města, je tam jarmark, něco dobrého nám přineseš. Jásku, až mi ten uličník přijde do rukou, dostane jich nepočítaně.
1: Ikiriki, hospodáři!
0: Jen počkej, ty budeš koukat, co ti Martin nese z trhu. Pěkný prut si na tebe uříznu a brka budou lítat na všechny strany.
1: Hospodáři! Martine, novina.
0: Novina? Jaká novina?
1: Medvědice Barbora se chytila do pasti.
0: Co? Co povídáš?
1: Už je to tak. Spadla do naší jámy a nemůže ven.
0: Tak přece. Pojď sem, ty moje zlatíčko, ty můj koutku, ty moudrá hlavo. Přece jen máme dnes šťastný den. A teď honem domů vezmeme provazy, medvědici svážeme a pak...
2: Bude se nám dobře dařit, hop a hej a...
1: Kikiriki!
2: Necháme ji hospodařit, hop a hej!
1: Kikiriki!
2: Bude vařit, smíčit, prát, hop a...

0: jedna, dvě, tři a dost. Stejně už dál nemůžu. Jak mě bolí pravá nožička. Always. Skoro tolik jako ta levá. A černému lesu není konce. Já vím, že se medvědi ničeho nebojí, ale asi ti starší a větší medvědi. My malí medvíci se bojíme, co o nás myslí, kdo chce, co chce. Já jsem určitě zabloudil a nikdy se už odtud nedostanu. Nebo že by mě liška oklamala. Aha, schválně mě poslala do černého lesa, abych tu umřel. A nastydl se a zabloudil. Taky, abych se utopil v těch ošklivých bažinách. Ale ne, to není možné, vždyť je to maminčina nejlepší přítelkyně. Počkat, mně se zdá, že mám čumáček trochu na křivo. Tak to tedy ty, čumáčku, ty za to můžeš, ty jsi mě špatně vedl. Kdyby tady tak byla maminka. Maminko.
1: Míšo!
0: Maminka, to byla moje maminka.
1: Míšo!
0: Už letím, maminko. Maminko, tady jsem, mami.
2: Ne, Míšo, ke mně ne, stoj, Míšo, zastav se.
0: Tak, a jsem u tebe.
1: Teď jsme oba v pasti.
0: To nevadí, mamulinko, jenom když jsme zase spolu.

0: ale překvapení.
1: Jeje, kumocička Liška.
2: Ta nám tu tak chyběla.
0: Proč pak jste v té ošklivé díře?
1: Chytili jsme se do pasti. Pomoz nám ven, kmotřička.
0: Asi to není moc příjemné spadnout tak hluboko. Kde pak? Jeden si musí dávat pozor, kam šlápne.
1: To máš pravdu, ale teď už nám, prosím tě, pomoz nahoru.
2: Ta a pomoc? Ještě by nám nastavila nohu, abychom sem spadli.
1: Ale ne, ona je hodná. Vždyť je to tvá nejlepší přítelkyně.
2: Kdo ti to řekl?
1: Ona sama.
2: A ty jsi jí věřil?
1: Myslíš, že mě ošidila?
0: Jak bych mohla? Náhodou, je mi vás moc líto, jak tam tak sedíte. Neopatrnost se nevyplácí, mně by se to rozhodně nemohlo stát.
1: Teda, ty jsi pěkná, to jsem nevěděl, že jsi taková. Jen počkej, až ty spadneš do jámy, tak ti taky nepomůžeme, abys věděla.
0: To byste se nejdřív museli dostat ven.
2: Nevšímej si ji, Míšo, nestojí za to. Radši budeme přemýšlet, jak se odtud dostaneme.
0: Však on už se o vás, Martin, postará.
3: Pospěšte si, bráškové. No tak, přidejte do kroku.
4: Kam běžíte, králíci?
3: Pojďte s námi.

0: e boina.
1: Olá, zajíci, už jsou pryč. Co se dá dělat? Neloudejte se, bráškové, přidat, přidat.
2: Kam běžíte, králíci?
1: Hej, veverky, pojďte taky. Musíme zachránit Míšu Kuličku.
2: Kde je Míša?
1: V pasti.
2: Co tam dělá?
1: Bojí se.
2: Koho?
1: Člověka.
2: Toho se taky bojíme.
1: Hej, veverky. Zmizeli. Musíme si poradit sami, bráškové. Tak a jsme tady, Míšo.
3: Je, králíčku, kde ses tu vzal?
1: To je úplně jednoduché. Líška běhá po lese a každému na potkání vypráví, že jste se chytili do pasti, takže potřebujete pomoc, nebo ne?
4: Potřebujeme, ale co byste nám, vy, králíčci, mohli být platní?
1: Hned uvidíte. Schodíme vám dolů strom a vy po něm vylezete jako po žebříku. Hej, bráškové, jeden, dva, vy půjdete z téhle strany, vy dva tady, ostatní tam a ty se mnou sem. A hryzejte, kousejte, až budou tři sklítat. Už se kácí. Hej, bráškové, všichni klič! A teď rychle nahoru.
4: Děkujeme vám, králíci.
3: Děkujeme.
4: Bez vaší pomoci by se nám špatně vedlo.
1: Je to nic, rádo se stalo, Barboro. Však mě Míša taky pomohl, když jsem potřeboval. Tak s Bohem, už musíme domů. A ty, Míšo, přijď někdy na paseku. Zahrajeme si na schovávanou.
3: Přijdu

0: Míšo, pojď sem. Teď jámu zase zakryjeme větvemi.
1: A proč, mami?
0: Neptej se a dělej.
1: Já chci domů.
0: Neodejdu dřív, dokud neuvidím, jak se Martin sám chytil do své pasti. Vždycky jsem na něho vyzrála a vyzraju zás. Tiše. Někdo sem běží.
2: Jen se pojďte podívat. Pojďte všichni, uvidíte, co jste ještě neviděli. Krak sedli medvědi Martinovi na lép. Ono, abyste jim pomáhali ven. Co si nadrobili, to mají. Hloupí medvěd. No, co se smějete? To je k smíchu, když někdo spadne do jámy. Tak pomozte mi, bude to? Pomozte mi ven, tam běžíte.
3: Chytrá hlava uchystala na Barboru past.
4: Past.
3: Hejsa hopsa, z mého medu nebude už krást.
4: Krást.
3: Martin ten má za ušima, hejsa hopsa, hej.
4: Hej.
3: Chlapi z hůru medvědice, pěkně se mi vzdej.
4: Ruce z hůru, kikir.
5: Co to? To je medvědice. Pojď sem, kohoute. Tohle, že je Barbora.
4: Ať postrácím všechno peří, ať mě snědí čmelíci, na vlastní oči se mi viděl. Těmahle očima jsem viděl medvědici Barboru, jak se zmítá v naší pasti. V tom jsou jistě kouzla a čáry.
3: A nebo si ze mne někdo dělá dobrý den.
4: To bych si nikdy nedovolil.
1: Pomoc! Stříčku Martine! Vysvoboď mě odtud, pust mě na svobodu.
5: Vysvobodím, kmotřičko Liško, co bych nevysvobodil, ale nepustím tě.
1: Pust, stričku Martine.
3: Za ta kuřata, co jsi mi odnesla?
1: Už to víckrát neudělám.
3: No to bych řekl, že ne. Když není medvědice, i Liška bude v domácnosti dobrá.
1: Cože? V domácnosti? Já, chytrá kmotra Liška? Nikdy!
5: Už si dochytračila. Pěkně tě svážeme. Abys mohla dělat jen malinké kručky. Tak. A ty jí, seržante, dovedeš k nám do chalupy.
4: Kikriki, s největší radostí, hospodáři.
1: Ta potupa, ta hanba. Kohout mě povede. Kohout, kterého bych roztrhala na tisíc kousků, kdybych mohla.
4: Jo, ale nemůžeš. A ticho, Liško. Nebo slízneš navrch ještě nějaký ten klofanec. Bachadem.

0: To bychom měli. Jenomže past byla uchystána pro medvědici a tak v ní medvědice uvízne, jako že se Martin jmenuju. Bude sít a bude žít, bude sušit sena, bude vařit, bude prát.
1: Ruce vzhůru a ani hnout.
2: Spaste ruši, Barbora.
1: Co pak to vyvádíš, stříčku Martine? Nečekáš náhodou na někoho?
0: Na koho bych čekal, Barboričko? Ne, jen tak sedím a koukám.
1: Koukáš?
0: Koukám.
1: Snad číháš, až se někdo chytí do pasti.
0: Jak tě to mohlo napadnout, Barborko, když ti povídám, že jenom tak sedím a rozhlížím se po tom širém světě.
1: Jen se dívej, Martine, jen se rozhlížej, však už se dlouho koukat nebudeš.
3: Je, maminko, že mu nic neuděláš.
1: To víš, že ne. Ale na ženu mu trochu strachu.
0: Nikdy jsem ti stéblo přes cestu nepřeložil.
1: Stéblo ne. Za to past tu si vykopal. Ale teď nastala tvoje poslední hodina.
3: Ne, že ne, mami.
0: Ne. Že ne, Barboro.
1: Ale ano.
3: Že ne.
1: Ne, neboj se.
0: Ne, Barboro.
1: Ano a basta. Rozluč se svým bídným životem, Martin.
0: Ale Barbořičko, snad nemusí být hned tak zlé. Všechno ti dám, všechno dostaneš, jen mě nech být.
1: Padni na kolena, Martine, a odpros všechny, kterým si kdy ubližoval. A ze všech nejdřív mě.
3: Ne, mně se to nelíbí a já to nebudu poslouchat. Já radši půjdu zabloudit do černého lesa.
1: Míšo, počkej. No tak neutíkej. Míšo, vrať se.
4: Raz a dva a levá, pravá, přímo, hleď. Zastavit, stát, pozor, pochodem, chod teď. Ne tak líně, to je pochod, k zemi vznik a k zemi zhůru, poklusem klus stát. Na vojně se drzá liško, musí poslouchat.
5: Určitě, tebe tak budu poslouchat.
4: Kikiriki, jaká sláva, koho to je hrdina? Lišku chytil, už ji vede, to je novina. Umí!
5: Ty jsi mě tak chytil, chudinko.
4: Kohout bude rázem slavný, pyšně bude kokrhat. Když bude chtít, může lišku celou roztrhat.
5: Teď už toho mám dost. To jsi mi vystrašil?
6: Ach, jak je mi líto, že jsem neposlechla dobré rady. Kdo mi říkal, že kohout je v celém lese největší hrdina?
5: Ono už se to ví?
6: Já tomu nevěřila.
5: Chyba, Liško, chyba.
6: A co víc, Slavík povídal, že kohout zpívá mnohem krásněji než on sám.
5: Slavík, je tohle možné?
6: A Skřivan se přiznal, že nevyletí tak vysoko do oblak jako kohout.
5: No tohle.
6: A já, kmotra Liška, proslula svou chytrou hlavou. Kam se hrabu na kohouta?
5: Já jsem z toho celý pryč.
6: Taky musím uznat, že je daleko mršnější než já, rychlejší a obratnější. Než bych já doběhla tamhle k pařezu, on by byl dávno u chalupy.
5: No to by se mohlo zkusit.
4: Poslouchej, Liško, co kdybychom si dali takový malý závod?
6: Já s tebou? Vždy bych byla každému prosmích.
4: Nikdo tu není, nemusíš mít strach. Vidíš ten pařez? Tak kdo tam bude dřív?

0: jsem se zadýchala.
1: Dávno tu na tebe čekám. Vždyť ty nemáš žádný styl. To musíš takhle. Vidíš?
2: Jak se natřásá, jak mrzká nožičkama. Dokonale. Hotový mistr světa. Nikdy bych to nesvedla.
0: Jen to zkus.
2: Takhle.
1: Ne, úplně špatně. Zdvíhej víc nohy.
2: Ale jak můžu? Mám je svázané. No, kdybys ten pro vás trošku povolil.
1: To nejde. Martin by se zlobil.
2: Ale až mě naučíš běhat, zase mě svážeš.
1: Ale nesmíš to říct.
2: Nepak. No, nepovím ani slůvko. Tak. Tak. Ještě kousek? Tak, teď je to dobré.
1: Poběžíme k tomu balvanu. Pozor, připravit. 4, 3, 2, 1, start.
2: Za Bohem, holoupí kohouté. A pozdravuji Martina.
1: Ona mi utekla. Liško, vrať se. Líško!
3: No tak, Míšo, počkej na mě, zastav se. Vždyť se Martinovi neskřivila vlásku na hlavě.
4: Ej, chlupáčku, nebuď takový umíněný, pojď ke strejdovi, usměj se, kuk!
5: No, ama, když jste na sebe takový ošklivý, tak...
3: To mi jen tak z legrace. Víš, Martine?
4: No bodeď, a kdyby jsi nezačala?
3: Ty jsi začal.
4: No, ale ty jsi mi kradla med.
3: Pro trochu medu.
4: Krást se nemá.
3: Já vím, ale dal bys mi, kdybych přišla a poprosila tě o něj?
4: No, tak...
3: Určitě nedal.
4: No, ale kdybys řekla strýčku, Martine, dej mi trochu medu, já ti za to pomůžu na poli, tak bych dal, Barboro.
3: To mě nikdy nenapadlo. Měl jsi mi to říct?
4: Asi měl, ale když já tak rád vymýšlel pasti.
6: A já na tebe vždycky vyzrála. To byly krásné časy.
4: Byly, zase budou,
6: je
4: Barboro.
6: Pak, Martine, s tím je na dobro konec. No tak, Míšo, nemrač se a pojď ke mně. Tak teď už se od tebe ani nehnu.
4: Netrucuj, chlupáči, dej si říct. Postavím ti hrad, jaký nikdo nemá. Kamenný hrad a celý bude jenom tvůj. Že nechceš?
5: Ne.
4: Ne. A ti koupím velikánský míč. Tak ti dám hrnec medu. Vrchovatý velký hrnec zlatého medu.
5: Plný hrnec medu? Ale ne. Já nechci. Já se totiž zlobím.
6: Když se zlobíš, nedostaneš nic.
4: Ani líznout. Pojď, Barboro, uděláme si pěknou hostinu, ať to naše usmíření pořádně oslavíme a Míša nedostane nic.
5: No, ne, počkejte, počkejte. Vždyť já se zlobím jen tak maloučko.
4: Co říkáš, Barboro, počkáme?
6: Počkáme, strýčku Martine.

0: to zase začíná? Co se stalo, kohoute?
1: Liška utekla.
0: Jestli jsem to nečekal, jestli já to předem nevěděl, že kohout všecko zkazí, že tu lišku pustí a zase všechna práce zbude na mě.
2: I však ti občas pomůžu. A teď si nebudeme kazit náladu, když nás čeká hostina.
3: Jú, plný hrnec lvenů.
4: Je nám dobře v našem lese, veselme se, hej. Radujme se, hej. Hopsa, hejsa, hej. Začnem spolu hospodářit.

0: Tornádo Bob. Bylo zase ráno. Bylo nevlídné, velmi větrné ráno, jaké bývá někdy na podzim. Ovšem, vstávat se musí. Nespíme, vstáváme, cvičíme, křičel Bob na Bobka, ale jako by to říkal do větru. Bobkovi se z vyhřátého klobouku nikdy nechtělo. Bob už pilně cvičil, králičí prostná. Rozpažit, upažit, nadpažit, vypažit, podpažit, zapažit, vzpažit. No někdy si to zkuste. A Bobek pořád nic. Jen si na dně klobouku něco mrzutě brumlal. Neslyším, co říkáš? Že nevstáváme, necvičíme, nýbrž spíme. Protože je zima a strašně ošklivo. No ale v kalendáři je léto, namítl Bob. A v jižních Čechách je pěkně, i když je ošklivo. To máš pravdu, musel uznat Bobek, i když věděl, že je to napůl pravda a napůl léčka. Ale z klobouku se vyštrachal. Bobku! Zaslechl zoufalý křik. A spatřil něco, co ještě žádný králík nikdy nespatřil. Létajícího Boba. Začalo to nenápadně. Bob jenom rozpažil a poskočil si jako kdykoliv jindy, ale tentokrát to udělal na nesprávném místě a v nesprávný čas. Protože když rozpažil a když poskočil, popadl ho poryv větru jako nějaká obrovská ruka a ta ruka ho roztočila jako čamrdu, jestli nevíte, co to je, tak se zeptejte dědečka, a pak to šlo ráz na ráz. Bob ve vzduchu dělal salta, vruty, zákruty, piruety, zatáčky, kotrmelce a lopingy. Bobek jenom zíral. Teda, Bobe, ty jsi šampion v letecký akrobaci. Prosím tě, jak to děláš?
1: Já nic, to samo,
0: dušoval se Bob, když v nádherném rozpažení mířil na strom obsypaný zralými hruškami. Vypadalo to na katastrofu, ale Bob se v poslední chvíli chytil větve, vystřihl několik veletočů a pak se pustil, ohromným obloukem dopadl na zem, rázem ho zasypala úplná hrušková lavina.
2: Kamaráde, vydrž, v nouzi poznáš Bobka,
0: křičel Bobek do hromady ovoce, ze které se ozývalo jen bezmocné. A to musel být Bob, i když vidět ho nebylo. Až potom, co Bobek lopatou celou hromadu hrušek odházel, se Bob konečně ukázal.
2: Děkuju. Kamaráde, to bylo hotový tornádo. Jsi jednička. Jsi jednička, Bobe, a odteďka jsi pro mě tornádo Bob,
0: řekl Bobek a myslel to vážně. Ale hned na to se zase zvedl vítr, ovšem tentokrát popadl klobouk a unášel ho přes louky a rybníky až do Třeboně. A to se na to podívejme. V Třeboni na náměstí stojí pan Hrubec. Špinavá práce a čistá košile nevoní. Raději si vydělává nějaký ten penízek na guláš a pivečko nevábným zpěvem a hrou na tahací harmoniku. Stojí na rohu, tvář má zarostlou a zpívá: Nešťastný šafářů dvoreček, nešťastný šafářů dvůr. A u nohou mu leží umaštěná čepice, aby mu do ní dobří lidé házeli korunky. No dobře to měl starý Hrubec vymyšlený. A najednou přestane, protože vedle té čepice, ve které je kde nic tu nic, přistane klobouk. A jde okolo panička, která by do nějaké umaštěné bekovky jak tě živo nic nehodila, ale do kouzelnického klobouku jejda. O, hodila rovnou 2 5-koruny. Ručičku líbá, milost paní. Milost paninko, děkuji mnohokrát, děkuji na 100x. Klaní se pan Hrubec a hned zase mačká faldy té své harmoniky, protože kolem kráčí pán, ze kterého by se dalo taky něco vymáčknout. Pán míří do banky, kde řádně pracuje, je řádně oblečený, je řádně placený, a když něco cinkne v klobouku, pozná pan Hrubec posluchu. Já, to byla kovová 20. Maněha, pane bankovní řediteli, děkuji na 100x, 1000x poklona moje. Volá harmonikář a už se netváří dojemně, nýbrž rozjařeně. Alespoň do té chvíle, než před ním zabrzdí 2 udýchaní králíci. Bob a Bobek totiž právě teď doběhli svůj klobouk. Ale, mládenci, jo? Nedělejte průvan, zavrčel pan Hrubec. Pakujte se domů, jeďte, odsyp, nekoukej. Jenže Bobek ukázal na klobouk a řekl, moc rádi, pane, ale totiž, abyste věděl, my jsme doma v něm.
1: Kde v něm?
0: Nechápal harmonikář. No v něm, chtěl sahnout po klobouku Bob. My jsme totiž Bob a Bobek z klobouku.
1: Jo.
0: A já jsem z Hrdlořez, zařval pan Hrubec. A vy to, hošánkové, hned poznáte. Narazil si čepici, popadl hůl a hnal Boba ulicí. A Bobek zatím popadl klobouk. Zloději! Rozječila se paní z protější trafiky. Ani si nevšimla, že Bobek poctivě peníze z klobouku vysypal na chodník a teď si odnáší jen to, co mu patří. Přál bych vám to vidět. Děti milé, harmonikář má před sebou nejen Boba, ale i Bobka s kloboukem. Chce je lapit, ovšem, jen tak lapá po dechu. Plévíky mrňaví! Zastaví se a mává honí. Jenže zrovna jde kolem dáma s 2 yorkshireskými mazlíčky na šňůrce a ty mrňavý prevíty vztahne na sebe, vlastně tedy na své pejsky.
2: No dovolte, pane, žádám vás, abyste se mým anglickým miláčkům okamžitě omluvil.
0: Ječí ta dáma silným hlasem a sladkým hláskem volá.
2: Betty, pán se vám omluví, počkejte.
0: Betty i Betty cení droboučké zoubky a čekají na omluvu a ten hromotluk, pan Hrubec, před nimi couvá a omlouvá se nejdřív česky a pak to zkouší i anglicky. Ale paní, to je nějaká mailka, toto, že? To, sorry, madam, sakramente, jak se řekne anglicky pes, chocolate, dog, sorry, madam, sorry. Jenže Bobek, jak pádil za Bobem, klobouk v náručí neudržel. A ten se teď kutálí po chodníku, poháněný větrem, protože přeci je jaksi větrný. A Betty a Betty jsou přece jen jaksi psi a tak se paničce vytrhnou, běží za kloboukem, chtějí skočit po něm, ovšem omylem skočí do něho. A klobouk se s nimi žene svažitou uličkou až k řece, kde najednou prásk. Bum! Zarazil se o sloup na mostě, pejskové z něho vyletěli obloukem a vrátili se zase zpátky k paničce. Pan Hrubec se mezitím také vrátil ovšem ke své živnosti. A už zase na náměstí vyhrával a když zpíval o tom šafářském dvorečku, jak ho srdce bolelo, znělo to tak opravdicky a procítěně, že se mu tentokrát kačky a 5 kačky do čepičky jenom sypaly. Jenže klobouk se chvíli po mostě kutálel, ale pak ho něco popadlo a skočil po hlavě, tedy vlastně bez hlavě, doprostřed řeky. Bob s Bobkem zoufale pobíhali po břehu a kdyby je někdo poslouchal, slyšel by tohle.
2: Bobku, umíš plavat?
3: Já. Proč zrovna já?
2: No, já tě jenom zkoušel.
3: A ty?
2: Jako ty?
3: Tak co budeme dělat?
0: Zatímco se takhle domlouvali, klobouk se houpal na hladině a nahoře na mostě bylo už plno lidí. A všichni koukali dolů, protože viděli, jak se topí klobouk, a to se jen tak nevidí. Důležitý pán, učitel fyziky na penzi, který byl na místě první, všem okolo vysvětloval: dávejte pozor, já vám řeknu, jak se věci mají. Tam dole se někdo topí, říkal a ukazoval. Počkejte, nemačkejte se, já ho nevidím, volali lidé z druhé řady. Nemůžete ho vidět, nelze, protože je pod kloboukem, napomínal je bývalý učitel fyziky. Ale všimněte si, že klobouk se na hladině drží klidně, zatímco tělo toho nešťastníka se zoufale zmítá pod hladinou. Rozumíte mě, jo? To je z hlediska fyziky velmi zajímavé. Pomoc! Křičel Bob dole na břehu.
3: Bobe!
0: Lamentoval Bobek.
3: On se nám snad opravdu utopí. A co my? Kde my budeme bydlet?
2: Chudáci, sirotci, křičela na celé kolo hodná stařenka a na mostě už nebylo k hnutí.
0: Najednou se česno diváků rozvlnilo. Až z druhého konce mostu si sem neohroženě razil cestu statný chlapík v pruhovaném triku.
4: Uvolněte místo. Dělejte mi prostor, jsem záchranář Vávra.
0: Volal ten hrdina a pak plavným skokem stanul na zábradlí mostu. Zakolísal jen docela nepatrně a hned se divákům omluvil.
4: To nic, jo? To si nevšímejte, já od dětství trpím závratí, no ale hned budu dole.
0: Lidé si oddechli a záchranář Vávra křikl dolů k Bobovi a Bobkovi.
2: Dětičky, nebojte se! Já vám tatínka zachráním.
3: Jakýho tatínka?
0: Divil se Bob, ale záchranář to už neslyšel, protože šipkou skočil do řeky. Chvíli se zmítal v proudu, ještě delší chvíli polikal andělíčky, ale nakonec se šťastně vydrápal na břeh s kloboukem v ruce. Obřadně z něho vylil vodu a pak podal Bobovi a Bobkovi chlapsky ruku.
4: Pozdě, řekl. Už jsem zachránil jen tohle. Upřímnou soustrast, hoši.
2: Chudák, tatínek,
0: hořekovala stařenka.
3: Ale to nic, on uschne a bude zase jako novej.
0: Smál se Bobek, ale stařenka naříkala dál, jak už to bývá, když jeden mluví o koze a druhý o voze. Pak se lidé rozešli do svých domovů, jen záchranář Vávra se musel zastavit v hospodě, protože doma neměl ani kapku rumu a bez rumu grog proti nachlazení neuvaříte. No, to se klidně zeptejte tatínka. Byl už pomalu večer, Bob s Bobkem si našli za řekou pěkné místečko pro přespání. Klobouk pověsili na větev stromu, aby do rána vykapal a oschl.
2: A my se dneska vyspíme pod čirákem jako praví kovbojové, prohlásil Bob.
3: Jasně, tornádo Bobe,
0: řekl Bobek už trošičku ospale. Ustlali si v trávě pod stromem, ale v tom...
2: Bobku, koukej! On je snad lítací nebo co?
0: A byl. Klobouk kouzelníka Pokustóna spadl z větve a začal se na zemi točit a pak zvolna stoupat jako nějaký mimozemský létající talíř. Ale větrem to nebylo, protože ten se za celý den nafoukal až dost, tak si dal večer pohov.
2: Bobe, za ním! Musíme ho chytit!
0: Bobek ohromně v bytě Ba na to, že byl rozespalý přímo obdivu hodně hbitě, vyšplhal na strom, v koruně se odrazil a skočil. Skočil po hlavě do klobouku a hned podal Bobkovi ruku a vtáhl ho dovnitř.
3: Bobe, vydechl Bobek, Bobe, my letíme, nebo se mi to jenom zdá?
0: Tak zvláštní a pěkné to bylo, že Bob ze samého úžasu začal básnit. Nezdá, Bobku, nezdá, klobouk letí oblohou jako černá hvězda.
3: Ale kam to letíme?
0: Skočil mu do básně Bobek. Nestarej se, kam letíme, když spíme, odsekl Bob a taky trošičku ospale.
3: Máš pravdu, stejně nic nevidíme, viď?
0: Zívl Bobek. A ráno uvidíme, rozhodl Bob, protože byl starší.
5: Vaše stračená dává moc dobrou tu smetanu, Březino.
6: K vašim službám, vaše jasnosti.
5: Ale kde pak máme Lišku? Co? Nařídil jsem přece, aby přišla přesně ve 3 hodiny a kukačka už kukala.
6: Jasnosti, slouha z vašeho velectěného zámku doručil Lišce dopis do dutého stromu včas. Sám jsem ho viděl jít z lesa.
7: Vaše nejjasnější světlosti, pane kníže, Liška od dutého stromu se hlásí podle rozkazu do vaší služby.
5: Mordie, klepeto. Tak vás pěkně vítám, hajný Liško. Vítám vás do mé služby a moc mě těší, že budete u mě sloužit. Tedy nastoupit můžete samozřejmě hned. A ta stará hájovna, ta, no jak se tam ke všem kozlům rohatým říká.
6: Na malinovém vršku jasnosti.
5: Jo, ano, já si nikdy nemůžu vzpomenout. Vím jenom, že je někde, kde líšky dávají dobrou noc. Ale to je opravdu dobré, budeme tam od nějška tak říkat, protože tam líšky budou opravdu dávat dobrou noc. Pro krýle pána. Tenhle mundur, hajný Liško, zase hned vraťte tomu Hastrošovi, který vám jej půjčil. Hned si dáte v nohavicích ušít nový, protože když jste od dneška hajný kníže, tedy mi Jána Halabartný ze Zlatého zámku v Kozovodech, okres Pometlov, musíte také podle toho chodit ustrojen. No, a teď ještě, než se rozejdeme, co jsem... máte ještě nějaké zvláštní přání?
7: Mám. Nejdříve mám přání vaše knížecí světlosti, abyste mi laskavě odpustil, že jsem vaší velectěnost z vašeho vlastního lesa tak hrubiánsky vystrnadil.
5: Ale to jste, hajný Liško, dobře udělal. Vlastně udělala, co? Já jsem se alespoň důkladně a na vlastní kůži přesvědčil, jak jste odvážná. A proto jsem vás taky bez dlouhého toho rozmyšlení, ano, do služby zahajného ustanovil. A doufám taky, že budete tak ostražitá a přísná i nadále.
7: Slibuju vaší knížecí eleganci, že tu službu vždy poctivě budu ráčit zastávat. Ale mám k jejich vaší knížecí důstojnosti jednu maličkou prosbu.
5: Ano, ale a jakou pak?
7: Tak tedy, abych nemusela z lesa vyhánět chudé děti, které sbírají houby, jahody, maliny a jiné lesní plody a nedělají nijakou žádnou jinou škodu vašemu velejasnému lesu. Já vám těch jahod nazbírám, vaše nejjasnější jasnosti, každý den na váš zámecký stůl třeba plnou konev. Tolik jich v lese je. A taky bych prosila Abych nemusela z lesa honit staré babičky, když si přijdou nazbírat drobátko toho spadlého klestí na zátok.
5: I co, když myslíte, vem to děs. Ale to ti povídám, hajný Liško. Ať mi v lese dbáš na pořádek, nebo murdy je klepeto milion brundí bárů. Já se přijdu podívat.
6: Spolehněte se, vaše jasnosti.
7: Jen přijďte, jasnosti. Já vám v hájovně na malinovým vršku uvařím takovou houbovou polívku, že na ní budete vzpomínat, co živ budete.
5: Ha, no dobrá. No, tak mějte se tady dobře a ať slyším jen samou chválu, hajný Liško.
7: A teď se musím omluvit vám, pane myslivče, za tu příhodu s těmi šunčičkami. Já vím, způsobila jsem vám lapálie, ale to víte, jsem jen Liška. Dostala jsem na šunku chuť, no, a už to bylo.
6: Ale to nic, pane kolego, to nic, hlavně, že to všechno dobře dopadlo. Do smrti dobří, ano?
7: To jsem ráda, že to takhle dopadlo. A teď mě omluvte, já se musím běžet podívat k hájovně u pěti buků. Mám tam ještě od dřívějška nějaké nevyřízené oučty s mysliveckými psy, Sultánem a Hektorem.
8: Podívej se, Hektore, co to sem běž za ostroše?
9: Všech všudy já čichám a cítím Lišku.
8: Mordy, jak lepe to milion brundí bárů, to snad není možné. Podívej se, Hektore, ta zrska zrzavá, co jsme ji odtud před časem vyhnali, je převlečená za myslivce.
9: No počkej, my ti dáme.
8: Ty jsi dobrý. Co jí dáme, když jsme staří a navíc uvázaní u boudy?
7: Hoj, kamarádi, aby mezi námi bylo hned od samého začátku jasno, musím vás upozornit, že jsem od dnešního dne hajný Liška ve službách našeho nejjasnějšího knížete pána Dimiána Halapartny ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brčavou, okres Pometlov, jako vy. Tadyhle mám jmenování psané samým knížetem pánem. Račte se podívat.
8: Opravdu?
9: A to tady ještě nebylo.
7: Jsme tady vlastně kolegové. A bylo by dobře, kdybychom se už na sebe přestali zlobit a začali si pěkně, jak se sluší a patří, pomáhat.
9: V knížecích službách z nás tří seš už jenom ty. My dva jsme byli dnes ráno propuštěni, protože už jsme na tuhle službu starí.
8: Hajný už si šel do nohavic pro dva nové a mladé psy.
9: A nás asi prodají nějakému mlékaři.
8: Nejraději bych někam utekl.
7: Ha! Kam byste utíkali, kamarádi?
8: Někam.
7: Poslouchejte, já mám docela dobrý nápad. U mě v hájovně na malinovém vršku je místa habaděj a ještě trošku. A ve třech se nám tam bude žít docela dobře.
9: A nebudeš se nám vysmívat.
8: Teď my jsme ti nikdy nic dobrého neudělali, když jsi ještě byla u nás v hájovně.
7: Ty co, to už je dávno a pak já už jsem na to zapomněla. Jste sice staří bručouni, ale nějak to s vámi vydržím.
8: Tak dobrá, odvaž nás ze řetězu pěkně, prosím.
9: Jdeme s tebou.
7: Vidíte, když jsem odtud utíkala do světa, tak jsem si ani nepomyslela, že to jednou dotáhnu tak daleko. Ono sedět doma za pecí, to dovede každý. Ale otáčet se ve světě, to dovede jen málo kdo. Tak hajdy, ať jsme do večera v hájovně na malinovém vršku.
10: V ptačí radě se projednával návrh na zřízení prodejny potravin. Jednání bylo složité a rušné, neboť všichni měli připomínky, i podnětné návrhy. Zejména v otázce sortimentu se rozproudila živá diskuse. Žádám, aby prodejna byla dobře zásobena sýry. Sýry jsou zdravé, řekla Vrána a už se viděla, jak drží sýr v zobáku. Musí být ovšem balené. Nejlepší obal je hliníková fólie, důrazně podotkla Straka, protože Straka má ráda věci, které se pěkně lesknou. Sýry nejsou tak důležité jako semínka. Semínky se živí moc ptáčků. V semenech musí být velký výběr, řekl Strnad a hned se k němu přidal Čížek a Stehlík a Pěnkava a ještě jiní. Jestli by tam mohla být také semínka z jalovce, tiše zaprosil Hýl a začervenal se až po prsa, jak nebyl zvyklý vystupovat na veřejnosti. Konipásek horlivě mával ocáskem, aby také dostal slovo, a když je dostal, promluvil: nesmí se zapomenout na hmyz. Hmyz je naše obživa. Jeho požadavek podporovala Jiřička a Budníček a další ptáci. A Sedmihlásek zavolal svoje čididím, že s tím taky souhlasí. Potom Kos chtěl žížaly, Špaček zase třešně a každý něco. Mně je to jedno, já jim všecko, řekl Vrabec. Já si nevybírám. Situace využila Sojka a žádala, aby v prodejně byla k dostání také modrá sojčí pírka. Sojčí pírko není potravina. Sojčí pírko je náhradní díl, pohotově namítl Kos. Pírko ať si koupí v prodejně náhradních dílů. Podle mne je sojčí pírko módní doplněk a o parádu se jí starat nebudeme, zaštěbetal Vrabec, který jakživ pěkné pestré pírko neměl a sojce záviděl. Však mu také Sojka hned řekla, když ty ztratíš pírko, nikdo si toho ani nevšimne. Ale když Sojka ztratí své modré pírko, nikdo potom nepozná, že Sojka je Sojka. Že nepozná? Pozná, hned jak otevřeš zobák, nedal se Vrabec. Máš totiž strašně nepříjemný hlas. Už to vypadalo mezi nimi na rvačku, když se ozval Straka Pout. Já si myslím, že Sojka nemá špatný nápad. Místo pouhé prodejny potravin otevřeme obchod smíšeným zbožím. V obchodě smíšeným zbožím se mohou prodávat případně i sojčí pírka, ale hlavně červené doktorské čepičky pro Straka Poudy. Jenže potom ledňáček chtěl rybářské pruty, háčky a navijáčky, kachna galoše do bláta a čáp gumové holínky do vody, Straka jabloneckou bižutérii, tento a ten zas ono. Nic, rozhodla ptačí rada. Na to by musel být obchodní dům. Jednání se chýlilo ke konci. Za pokladní byla ustanovena Křepelka, protože Křepelka umí počítat peníze. Ptačí prodejna potravin byla brzy potom otevřena. Noviny, ptačí zpravodaj, přinesli o tom podrobnou zprávu, ve které mimo jiné hodnotili zřízení prodejny jako významnou pomoc hnízdícím ptákům. Již první zkušenosti si vyžádali, že v prodejně byla umístěna tabule s nápisem ozobávání vystaveného zboží přísně zakázáno. Straka byla třikrát přistižena při pokusu pronést bez placení sýr v hliníkové folii a vymlouvala se, že nemá peníze. Křepelka proto postavila na pokladnu cedulku. Bez peněz do prodejny neles. Jinak byli všichni s prodejnou spokojeni. Všeho bylo dost a všechno stálo 5 peněz. Přešlo léto a s létem přešla doba hojnosti. V přírodě i v prodejně ubývalo semen, ubývalo bobulí, ubývalo hmyzu, ubývalo všeho. Křepelka stále častěji říkala zákazníkům: nemáme, nemáme, nemáme. O Vánocích nezbylo už ani zrničko. Prodejna byla zavřená a na dveřích visela cedulka: není do čeho zobnout. Před prodejnou seděli ptáci, opuštění, jako zaječí bobky, a čekali na zázrak. Zázrak se nestal, ale do lesa přišli děti sbírat šišky, aby si je pozlatili a ozdobili vánoční stromeček. Když uviděli ptáčky, hned poznali, kolik uhodilo. Běželi domů a přinesli dobrot, že se prodejna změnila v ptačí lahutkářství. Byla najednou plná semence, slunečnicových i lněných semen, jader z okurek a tykví, prosa, ovsa i máku, sušených jeřabin a všelijakého ptačího zobu i loje.

Zvědavá mašinka byla také jedna z těch, které byly vyrobeny z velké černokněžnické lokomotivy. Byla pěkná a silná, ale tuze zvědavá. A tak se pořád chtěla dozvědět, co je tam za lesem, tam, kam nevedou koleje. A tak jednoho dne řekla ostatním mašinkám: dnes se vydám na cesty a pojedu, kam mě oči povedou a kola ponesou a zažijí veliká a krásná dobrodružství. A jela. Dojela až k nárazníkům a vykřikla na ně z hurta: kliďte se mi z cesty, jedu do světa! A plnou silou do nich vrazila. Mašinka jela a jela, projela vesnicí a dojela k rybníku. Zastavila se a spustila hadici do vody a načerpala plnou nádržku, protože si vzpomněla, že kdysi vyprávěla jedna stará lokomotiva pohádku o poušti, kde vůbec není voda. Co kdyby se tam dostala? Když se napojila, dala se znovu do jízdy a jakmile uviděla cestu do polí, zabočila na ní. Tady se ovšem jelo hůř, kola se bořila a zase ocitala ve vzduchu. Mašinka ale jen zatěla zuby a řekla: kdo chce zažít dobrodružství, nesmí se dát zastrašit na počátku. Jela tedy odvážně dál, do lesa. Bylo tu tak temno, že se mašinka skoro začínala bát. Les byl stále hustší a opuštěnější. Najednou však spatřila světlo ohýnku a hned se radostí rozjela rychleji a oddychovala a pištěla, až veverky a zajíci poplašeně utíkali. Také lidé u ohýnku se polekali a začali utíkat. Mašinka volala: počkejte na mne, chci se vás zeptat na cestu. Ale kdepak, všichni utíkali, křoví, nekřoví, každý na jinou stranu. Měli proč utíkat, protože to byli loupežníci. Ale to ta mašinka nevěděla, a tak se celá zmatená dívala kolem sebe. Všude bylo plno zlata a drahých kamenů. Ale mašinku daleko víc zajímala hromada dříví, která tu po loupežnících také zůstala. Pěkně si naložila, rozdmíchala oheň a pak se rozhodla, že počká, až se rozední. Najednou vyšel za mraky měsíc. Mašinka se jako u vytržení dívala na tu krásu a než se stačila dosyta vynadívat, uslyšela z dálky hudbu a zpěv. Nyní se už mašinka nedovedla udržet a vyjela na mítinu. Sotva však vyjela ze stínu stromů, náhle víly, jako když do nich střelí, polekaně zapískly a zmizely a měsíční světlo zhaslo. Mašinka zůstala stát na samém okraji mítiny mezi palčivými kopřivami a hadovými ostrožinami a bylo jí líto, že polekala tančící mašinky. Byla zima, na mítinu padala rosa a mašinka se cítila osamělá. Litovala své zvědavosti a stýskalo se jí po teplém smíchovském nádraží.

Když se rozednilo, mašinka strnula. Jen několik otočení kol a mašinka by se byla zřítila dolů do propasti lomu. Tam ji tedy chtěli víly zavést. Kdo jí teď pomůže? Sama se odtud nedostane. Když přišli dělníci z lomu, uviděli mašinku, vyprostili ji jeřábem a spustili dolů.

Mašinka se zaradovala, že ji zachránili a už se těšila domů. Ale dělníci rozhodli, že Mašinka zůstane v lomu a bude jim pomáhat odvážet kámen. Na Smíchovské nádraží je daleko a dalo by moc práce a strastí Mašinku dopravit zpět. Od té doby jezdila zvědavá Mašinka v lomu. No, tady bude také užitečná.

0: abych nezapomněla, musím vám teď povědět o Krakonošově fajfce.
1: Milost pane, vzkazuje Pecák, že starý není doma a mladý si neví poradit. Je mnoho zakázek. Každý chce promazat pec do posvícení a chystají se teď po vsích čtvero posvícení. Matoušovo, Lukášovo, Haulovo a císařský Václavský. A vzkazuje Pecák, do kterého posvícení si přeje náš pán mít pec v Richtiku. Který posvícení prej my na Trautenbergu slavíme?
2: Vzkazuju, že všechno čtvero posvícení. My a... Trautenberg na to máme.
3: U svatýho Huberta to padne zajíců.
0: Anče sbírala kuchyňskou moudrost, jak připravit čtveroposvícenské hodování.
1: Zajíc na slanině, zajíc na smetaně, zajíc na divoko, na jalovci, zajíc na černo, zajíčí sekaná, paštička ze zajíce.
0: Až si to vrabci cvrlikali po střechách. Od vrabců dozvěděla Krakonošova sojka a tak se to doneslo přes ptačí zobáky až k samotnému pantátovi zaječího rodu. A ten požádal v té věci Krakonoše o slyšení.
4: Jdu se stížností za zaječí rod. Trautenberg chystá hon na zajíce a jestli má zaječí plemeno obstarat čtvero posvícení, bude to konec zajíců v Krkonoších. I když jsou zajíci jen taková chučí havěť v háji, mezi jeleny a srnci žádný basamti, pantáta Krakonoš by měl pantátovat spravedlivě i pro zajíce. Žádám si, jakožto pantáta zaječího rodu, u pantáty Krakonoše ochranu pro zajíce. Pozdrav pánbu, pantáto Krakonoši.
5: Milej zaječí pantáto, někdy je ta panovnická živnost těžkej oudělek. A taky nemůžu krakonošovat nad každým zaječím bobkem. Něco musí vyřídit za mne i moje fajfka. Svěřuju ti, zaječí pantáto, pro ochranu zaječího plemene, tuhle tu svou fajfku.
4: A to jako, aby jsme si my zajíci popřáli před honem poslední pokouření, jako odsouzenci.
5: Má chorka, jakou jsem namíchal pro zaječí rod do svý fajfky, je čaromocná. Přimíchal jsem do ní bylinu svatýho Netrefila. Kdo si z ní zakouří, protáhnou se mu slechy pro ostražitost a protáhnou se mu běhy, aby pes zajíce nedohonil. Pokuste si ve spolek.
0: A tak se stalo, co uviděl Kuba na vlastní oči. Anče poslala Kubu pro jalovec na zaječí pečení a nastojte. Na palouku pod jalovcem sedí zajíci dokola jako na shromáždění a podávají si jeden druhému fajfku jako indiáni.

0: Ale jsem jak živ neviděl. Zajíci se dali na kouření. Předávají si fajfku dokola, jak v hospodě strejci tu plák piva.
1: Pozor! Pod Janovcem člověk! Zaječí národe, utíkejme!
0: Rozprchli se a fajfku tu nechali, hrdinové. Co pak asi zajíci kouřejí? Jak pak šmakuje jejich tabák?
1: Člověče, člověče, polož fajfku, není tvá.
0: Seš ty ale zajíc troufalej, houkne si na člověka?
1: Já nejsem zajíc, ledajakej. Jsem pantáta zaječího rodu a jako takovej tě žádám, člověče, vrať fajfku.
0: Až vrátějí zajíci zelí, co nám žrali na poli. Vyberu si oučet za zelí ve vašem tabáčku. Inu, voní dost libě.
1: Kubo, polož fajfku, než se stane neštěstí.
0: Jemine, ono to dělá okolo hlavy průvan.
2: Protože ti narostly zaječí slechy a zvedly ti čepici.
3: A za chvíli tě bude zápst i noha, člověče, protože ti po tabáčku z Krakonošovy fajfky narostly zaječí běhy.
0: Na moutě, bota se rozšklebila a mohutná šlápa mi leze ze škebálu.
4: Ostražitý slechy a rychlý běhy nám zajícům narostly po bylině netrefilce pro záchranu zaječího rodu.
2: Aspoň líp uslyšíš, jak Trautenberg nadává.
3: Však už se kouká, kde se jeho čeledí mešká, slyšíš?
2: Slyšíš?
5: Morset element, kruci týrkn, mám já to čelátko. Kde ten Kuba běží? Hajnej, alo maší pro Kubu.
4: Slyšíš, jak jsem na pánův rozkaz, dupe hajnej.
2: Ale s tím my zajíci, nechceme nic mít. Hrot to nám dal Krakonoš, rychlý běhe, nebo pojď, utíkej.
3: Hajnej, jde do háje, zajíci, utíkejme.
6: Tady je. Zatrachtilej Kubo, kde se meškáš od rána? Anče čeká na jalovec, Trautenberg tě schání a ty si v háji vykuřuješ jako o posvícení. A jakou to máš fajfku parádní? Ukáž.
0: Hajnej, na fajfku nesahá tě Krakonošova. Ne,
6: tak aspoň ochutnám, co Krakonoš kouří. Je mi ne. Dělá to okolo hlavy průván.
0: To, že vám, strejče Hajnej, narostly po Krakonošově tabáčku zaječí slechy a nazvedli klobouk.
6: Co to říkáš?
0: A z boty se vám klube zaječí šlápa. No, aspoň v té šlamastice nejsem sám.
6: Prach a broky. Co pak s tím nadělením uděláme?
0: Musíme s tím na Trautenberg. Slyšíte zaječí maslechy, jak nám milost pán nadává?
5: Krucaj se, element. Poslal jsem pro Kubu Hajnýho. A kde zůstal Hajnej?
6: Už běžíme, milost pane.
0: Už běžíme.
6: Už jsme tady.
5: Kde pak jste meškali? Zač vás platí?
6: My jsme si líběh dovolit, jen s Kubou tuhlečky pokouřili v háji.
5: Tak oni si pokouřili v háji?
6: Z Krakonošovy fajfky, milost pane.
5: Cože? Krakonošovu fajfku sem?
6: Ne, nedělej to, milost pane. Tu máchorku namíchal Krakonoš pro zajíce a člověku po ní narostou zaječí slechy a běhy. Což pak oběhy. Aspoň by Hajnej měl naději dohnat pytláka v háji, ale se zaječíma slechy by byl i zajícům provošklebek.
5: Vypravuješ tady jakousi pytláckou latinu a vtrhneš sem bez pozdravu, chlape. Nemoresnej. Smeknou čepici.
6: Prosím.
5: Kuba taky? Cože? Jakou to máte na hlavách maškarádu? Vždyť není masopust.
0: Smeknout nemůžeme, milost pane. A taky to není nějaká vopičárna, ale naše vlastní čistokrevné uši, jenže se protáhly jako zaječí po tý Krakonošový machorce.
5: Já? Fajfku sem. To je kořist. Podržet v rukou konečně Krakonošovu fajfku. Co pak asi kouří, líbrcák?
6: Ne.
5: Zatrachtivé.
6: Ne, mi hospan, nedělají, to bude neštěstí.
7: A bylo. Trautenbergovi narostly zaječí slechy a běhy. Když slyší Hajný na dálku, že mu někdo řeže v háji pilou strom, proto neobrátí hájovnu dolů komínem. Ale když ty potvorné zaječí slechy začnou donášet zámeckému pánu, co se o něm povídá mezi lidmi,
4: Ach, to měl Trautenberg brzy hlavu jako v oule. Začala mu z toho, co všechno zajíčí slechy donesli, otékat hlava jako škopek, sakramenty mu lítaly z huby a chudák Anče nevěděla, jestliž brejchnout na marodného milospána putínku vody, nebo přiložit obklad z bezinkového octa, či tvaroh proti horkosti do tejla.

0: Pomoc! Pomoc zavolat doktora! Přivez sem bábu kořenářku a taky drába, drába. A všechny do arestu. Prach se z bataliona Donvrtr. Kubu, do arestu. Do arestu s tím hajnýho taky. A zavřít je do soudního dne.
1: Milost, pane, jestli ráčejí zabasovat do arestu mýho Kubu. Živá moc jim ty zajčí slechy z hlavy nedostane dolů. To pošlou Kubu za Krakonošem pro bylinu s opáčným Oučinkem. Zajíčíma běhy bude Kuba tam a zpátky, co by dub.
0: Jo, takhle. Kubo, Kubo, pojď sem. Za Krakonošem pro opáčnou bylinu, co by dub, jo. A tady máš jeho fajfku. Kruc, tyr.
2: Tak on si Trautenberg zakouřil z mojí fajfky.
3: Pan tatínku Krakonoši, smilujou se. Ono náš pán nestál za mnoho zdravej, natož marodnej s těma zajíčíma ušima. Obyčejný člověk se dožere, ale když se dopálí náš milost pán, sesype se stavení a Anče...
2: Co Anče?
3: S takhle ušatým by nešla se mnou ani k posvícenský muzice, natož k oltáři. Tu lečky mám vrátit tu fajfku a poprosit...
2: Vrátit fajfku? A to ne, Kubo. Já ji svěřil zajíčímu pantátovi. Tak si to vyřiď tuhle se zajíčím pantátou. Ten mi ji má vrátit.
4: Pantáto Krakonoši, jakožto pantáta zajíčího rodu, taky nejsem spokojený. Co zajíci spolehají na bylinu netrefilku, chodějí si po lese jako na špacír. Kdyby netrefilka došla, dohoní je i kulhavej pes. Neškodilo by postrašit je, že je i opáčná bylina, která je může tý kouzelný ochrany před myslivcema zbavit.
2: Máš pravdu, zaječi pantáto. Zajíci jsou podaní mého království a tam platí jako zákon ostražitost. Zajíc, který spoléhá jen na čarovnou bylinu netrefilku, byl by Krakonošově království pro ostudu. Vyřiď, zaječi pantáto, svému rodu. Tak jako je bylina netrefilka, aby po ní rostly zajícům bystré slechy, je i bylina opáčná, a to bylina černýho ušidola. Ten ušidol byl pes. Honící pes s ušima dolů, jen se mu u hlavy plácali. Když honil černý ušidol zaječího prapantátu, huba mu pěnila a kam ta slina stříkla, vyrostla prokletá bylina, po které slechy ztrácejí bystrost a která přináší zajícům zhoubu. Toťže takové bejlí nenechám růst poháji, aby se mladí zajíci zmejlili. Pleju to a sypu do strže. Aby tam zajíc nezabloudil, postav zajíči pantáto okolo strašáky. Neuškodí zajícům, když se budou zas něčeho bát.
4: Jo, jo, postavím strašáky ke strži, pantáto Krakonoši. A lepší a očinnější strašáky, než staví Anče k trauternbenskýmu zelí. Postavím strašáky, co mají psí tlamu, zaječí pírko a tchoří smrad.
2: Takže, kdo chce tu opáčnou bylinu, co po ní sejdou uši dolů, musí pro ní dostrže a přemoci ty zaječí strašáky. Jenže to už je, Kubo, tvoje účtování se zaječím pantátou. Já dostanu zpátky jen svoji fajfku.
3: Je, mine, a co já, a co Hajnej, a co Trautenberg?
2: A co, že si nepřijde Trautenberg sám? Zaječí pantáta taky přišel, když šlo o zaječí rod.
3: Obyčejný člověk je tak zvyklý, pěkně prosím, odnosit na hřbetě, udělat rukama, jen ta huba se někdy uleví. Vypustí slovo, písničku a tak by snad bylo líp zprovodit ze světa ty dlouhý slechy, co slyšejí všecko i na dálku.
0: Krucitýrn Donrvetr!
1: A já s ušatým Kubou k muzice nepůjdu.
4: A teď mě poslouchej, Kubo, co ti povídám zblízka, jakožto zaječí pantáta. Kdo chce mít opáčnou bylinu, nesmí se leknout zaječího draka. Ten tam musí hlídat kvůli mladým zajícům. Jsou banda nenažraná, neskušená. zaječí drak je sedmihlavej, sedmihubej. Přivezeš draka z jetela a pokavat se těch sedm dračích hlav bude pást na jeteli. Proklouzneš do strže pro bylinu černýho uši dola. A teď hop a dup k Trautenbergovi. Pokavat máš ještě ty zaječí běhy.
3: Hop a dup, cupy dupy, hop a dup, cupy dupy. Už jsem tady, hospodě.
0: Máš opáčnou bylinu?
3: A jen co dovezu, zaječímu drakuj trakař jetela. Je sedmihlavej, sedmihubej.
1: Cože? Trakař jetela pro sedmihlavýho zaječího darmožrouta? Na moutě, že se dopálím a vysypu do toho jetele tvůj pajtlík s tabákem, ty kubo kubovatej. Bez tak tě tvá chuť na kouření dovedla do těchhle konců.
5: A Anče, jak byla dopálená na mužské kouření, vysypala do kupky jetela Kubův tabák. A Kuba, lidičky, divte se, dá za to Anče ti hubičku.
3: Ančátko, milý, to je nápad. Tabák do jetele a zaječí drak se ukejchá. Sedmero hlav bude se pást na jeteli a kejchat z tabáku a hepčíkovat, až se o sebe utlučou.
5: A věřte nebo ne, ti dva, Anče s Kubou, spolu vynalezli recept na zaječí mazanec. A podnes je to nejlepší recept pytlácko-latinského receptáře. Hajdej, pamatujete to?
0: No jak pak by ne. Kterak se domoci zajíců, aby jich bylo na pekáč o posvícení. Tak, nejdřív se nastele dole zelného chrástu. Na to se nasype šňupavý tabák. Pak přijde jetel a popráší se pepřem. Na to kapusta a zase se popráší tabákem, pak hrachovina, na tu pepře už míň, přes tu šichta jetelová a tabáčku jen tak pro chuť, jak v ráně na ocásek. Pak salát a navrch kupka jetelových paliček. Zajíci se seběhnou jako na hostinu a hepčíkujou čím dál víc a než se dohryžou ke dnu, utlučou se palicema. No a pytlák přijde a jen sbírá zajíce do pytle. Teď je to pro neplechu, ale tenkrát s tím zaječím mazancem Kuba ukejchal zaječího sedmihlavýho draka.
1: Jo, všecko Kuba, ten je hrdina. A já nic? Kuba vyrazil s trakařem a já za ním. Přece ho nenechám na pospas nějakým strašidlatům. Kam pak se strašidlatama na poctivou ženskou? Jestli se pořádná hospodyně něčeho bojí, tak jsou to kalí a poctivý strachy. Strach z nemoci, strach o děti, strach z krupobytí, z vojny, neúrody, karbanu a pití a červenýho kohouta na střeše. Ale kam pak na mě s nějakým černým ušidolem? Tak se ani poctivý pes nejmenuje. A jestli pes, tak marš do boudy.
5: Nejspíš to na ty strašáky platilo. Protože Kuba dojel bez úhony až k té opáčné bylině, draka podržel u trakaře s jetelem a než se drak vyhepčíkoval, držel Kuba opáčnou bylinu v rukou a uši spadly dolů. Nejdřív Trautenbergovi, pak Hajnému a nakonec Kubovi.
1: A teď, Kubíčku, můžeme spolu k posvícenský muzice. Už seš zase fešák. A v hospodě už vyhrávají.

Muziko, tuš! Solo pro nás dva. A tu polku zahrajte mýmu milýmu Ančeti, co se hrává zamilovaným.

0: Já nechci vychovávat naše děti na ovesný slámě.
1: A co chceš počít, Anče?
0: Já chci svatbu, světničku a kolíbku pro naše děti. A jdu s tím za naším milostpánem.

vzhůru za Honzíkem. Ferda zatím z lesa utekl a Honzíka tam schválně nechal. Chtěl, aby se bál. Taky si myslel, že se Honzík vrátí domů pozdě a bude bit. Nepřál Honzíkovi nic dobrého. Ferda celou cestu do Koníkovic běžel a domů šel zadem, aby ho nikdo neviděl. Už by se byl schoval na dvorku, ale naštěstí ho zahlédla Tereska. Přišla ze školy a scháněla se po Honzíkovi. Měla oči jako špendlíky. Ferdo! Zavolala Tereska. Ferda sebou trhl, ale utéct si už nemohl. Co chceš? Ozval se nerad. Kopal přitom do kopřivy. Kde je Honzík? Copak já vím, lhostejně odpověděl Ferda a chtěl jít domů, ale Tereska ho nepustila. Přihnala se jako vítr a postavila se mu do cesty. Hned mi řekni, kde je Honzík, rozkázala mu přísně. V lese, řekl neochotně Ferda. A proč si ho tam nechal? Honzík honil veverku a nechtěl jít domů. Mluv pravdu, nikdo ze školy s tebou nebude mluvit, hrozila mu Tereska. Honzík mi nabil a tak jsem šel domů sám, vymlouval se Ferda. Tereska ho už neposlouchala. Běžela do školy a všechno tam pověděla. Ředitel stolař se zlobil. Co to Ferda provedl? Jak mohl utéct z lesa a Honzíka tam nechat? Starší chlapci se zlobili. Měli vyučování až do oběda, ale pan ředitel je pustil. Šli hledat Honzíka do lesa. Chtěli malému kamarádovi pomoci. Vedl je Viktor, který Honzíka dobře znal. Tereska šla s nimi. Měla Honzíka ráda. Celou cestu do lesa běželi klusem. Tereska se za nimi opožďovala, ale kluci na ní pokaždé počkali. Nic jim nevadilo, že Tereska je malá a že teprve začala chodit do školy. Vešli do smrkového lesa. Honzíku! Zavolala Tereska. Honzíku! Křičeli chlapci. Ale nikdo se neozýval. Bylo tam prázdno. Jen vítr šuměl v hustých korunách a někde v dálce zakřičela sojka. Musíme dál, řekl Viktor. Vešli do bukového lesa. Tereska šla za Viktorem. Zdál se jí nejsilnější a nejmoudřejší. Třeba je v kroví, řekla Tereska a nahlédla do nejbližší houštiny. Ale tam byla jenom tma. Nebo na stromě, zdvihl hlavu Viktor. Možná, že Honzík sedí někde na větvi a směje se jim. Honzíku! Honzíku! Volali znovu. V bukovém lese museli jít pomaleji. Bylo třeba prohledávat křoviny a hlasitěji volat. Ale ani v bukovém lese dlouho nikoho nenacházeli. Zdálo se, že tu žijí jenom stromy. Neobjevil se tam ani zajíc, ani ptáček nezaspíval. I veverka někam utekla a nebylo jí vidět. Konečně Honzíka našli. Viktor a Tereska ho uviděli skoro současně. Ležel pod velkým bukem, na zažloutlé vrstvě listí a spokojeně spal. Tváře měl červené, vlasy vzhůru, jednu nohu pokrčenou. Honzík, vydechla Tereska. Musíme ho vzbudit, řekl Viktor a zavolal ostatní kluky. Všichni se ze spícího Honzíka radovali a tiše se smáli. Zdál se jim milý a blízký. Jen když ho objevili. Vždyť se mohl docela dobře ztratit. Malý byl na to dost. Honzíku, vstávej, řekl Viktor nahlas a zatřásl Honzíkovi ramenem. Honzík otevřel malinko oči a posadil se. Ferdo, řekl ospalým hlasem. Chlapci se zasmáli a Honzík se podíval na Viktora pozorněji. Ty nejsi Ferda, opravil se Honzík a otevřel oči o něco víc. Ne, já nejsem Ferda, usmál se Viktor. Ty jsi Viktor, vykřikl Honzík a vyskočil. Poznal i Teresku a ostatní kluky ze školy. Měl z nich velikou radost. Smál se na ně a bral je za ruce.
Byl rád, že přišli a že jsou u něho. A kde je Ferda? Spozornil Honzík a pohlédl na Viktora. Na Ferdu nemysli, řekl Viktor. Ferda je už doma, poznamenala Tereska. S Ferdou nikam nechoď, varoval jeden z chlapců. To není dobrý kamarád, řekl další. Já jsem myslel, že zabloudil, divil se Honzík. Hledal jsem ho tak dlouho, až jsem tady usnul. Z Koníkovic se nesl hlas zvonu až do Bukového lesa. Vyzváněli poledne. Děti na sebe pohlédli a bez řeči vyrazili k domovu. Honzík běžel s nimi. Nevypadal právě pěkně. Měl poškrábaná lítka, otřená kolena, do kalhot mu novou dírou foukal vítr, na tváři měl několik škrábanců a vlasy mu stály všelijak. Vypadal, jako by se byl pral aspoň s pěti veverkami.

0: Slavůňka a kouzelník Bambulíno. Jednou to na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípalo a na louku se přikodrcal takový mrňavý mužíček. Seděl v otevřeném kočáře, taženém luční kobylkou, měl na sobě černý rozevlátý plášť se širokými rukávy posetými hvězdami a na hlavě cylindr se stříbrným půlměsícem.
1: Sem, vážení,
0: křičel a vytruboval na trumpetu.
1: Tra-da, tra-da-da-da-da. Jedině zde je ta pravá kouzelnická atrakce. Přistupte blíže, vážené publikum. Uvidíte nevídané, uslyšíte neslýchané.
2: Jejda, ten je ale malinkatý,
0: řekla plavůňka udiveně a seskočila z pampelišky. Prohlížela si zvědavě to podivné spřežení a nestačila se divit. On to vlastně žádný kočár nebyl. Byla to půlka z kořápky z vlašského ořechu a dole to mělo dvě rozvrzaná kolečka.
2: Jak se jmenuješ?
0: Zeptala se. Pohladila luční kobylku a upřela tázavě na mužička své veliké oči. Mužíček se v kočáru postavil, smekl cylindr a obřadně se uklonil.
1: Jsem světoznámý kouzelník Bambulíno. Jezdím křížem krážem po světě a pořádám čarodějnická představení.
2: Ty umíš čarovat?
0: Zeptala se překvapeně malá víla.
1: No, samozřejmě,
0: usmál se sebevědomě Bambulíno. Otáčel se v kočáře do všech stran a vyvolával jako na jarmarku.
1: Přistupte blíže, nic se neostýchejte. Uvidíte neslýchané, uslyšíte nevídané, tedy vlastně obráceně, že?
0: Spod jitrocelového listu vylezl čmelák s basou.
3: Kdo to tady tak vříská po ránu? Vždyť to zbudilo i tu basu.
0: Za ním vykoukl cvrček houslista.
2: Co se to děje? Co je to tu prosím za randál?
1: Sem, vážené publikum. To, co nyní uvidíte, na to nikdy nezapomenete,
0: povykoval kouzelník Bambulíno.
2: On umí čarovat,
0: řekla plná obdivu plavuňka svým kamarádům muzikantům a významně nadzdvihla obočí.
2: To jste ještě neviděli, co všechno umí. Ten umí věcí.
3: Jenom jestli,
0: zahučel nedůvěřivě čmelák.
2: Takových už tu bylo,
0: vypískl cvrček.
1: Vážené publikum,
0: křičel Bambulíno a přitom vznešeně sestupoval z kočáru.
1: To, co teď spatříte, to se nedá popsat slovy. To se musí vidět, to se musí slyšet, to se musí přímo to se musí prožít.
2: Jejda.
0: Zašeptala plavůňka, rozprostřela svůj dlouhý závoj a usedla do trávy.
2: Teda to jsem zvědavá, já jsem ale tak zvědavá.
0: My taky, řekli cvrček se čmelákem a usadili se každý z jedné strany vedle plavůňky.
1: Máte to štěstí, že sedíte zrovna v první řadě,
0: zvolal kouzelník Bambulíno, jako by tam za těmi třemi ještě někdo seděl. Mávl pláštěm, sáhl plavuňce do vlasů a v tom okamžiku se mu v ruce objevila růže.
1: To je pro vás, milostivá vílo.
2: To jsou ale kouzla a čáry. Teda, jak vy to jenom děláte, to já jenom žasnu, pane Bambulíno.
0: Plavuňka byla nadšením celá bez sebe.
1: Bambulíno, jméno mé,
0: upozornil jemně kouzelník.
2: Ano, Bambulíno, promiňte,
0: vzdychla malá víla plavuňka.
2: Ale stejně Jak vy to jenom děláte?
3: No, to je toho. Měl tu růži v rukávu. Zabručel nevrle čmelák.
2: Jo.
0: Kníkl Cvrček.
2: Vytáh tu růži z rukávu. To známe.
0: Ale kouzelník Bambulíno se nenechal těmi pochybovačnými poznámkami rušit.
1: To byl prosím jenom začátek, řekl skromně. A teď to přijde. Dávejte pozor.
0: Zabalil se do svého černého pláště a bum. Vyletěl oblak dýmu a kouzelník Bambulíno zmizel.
2: Kde je?
0: Vyjevil se Cvrček a rozhlížel se kolem.
2: No, kam se ztratil?
3: No jo, kam se jenom poděl?
0: Huhlal překvapeně čmelák.
3: Vždyť teď tady ještě byl.
2: Já jsem vám to ale říkala,
0: rozářila se potěšeně plavuňka.
2: Ten umí věci, to se jen tak nevidí.
0: V tom okamžiku vyskočil kouzelník Bambulíno od někud z trávy a křičel: pomoc, pomoc, já doutnám, já hořím! A rychle svlékal svůj černý plášť, ze kterého se kouřilo. Plácal s ním o zem a přitom halasil.
1: No, to víte, každé kouzlo se hned tak nepovede. Ještě se to musí kapánek vylepšit, že?
2: Mně ale se to moc líbilo,
0: zatleskala malá Víla.
2: I s tím, jak jste krásně doutnal, pane Bimbalíno. Chtěla jsem říct, mistře Bimbalíno.
1: Bambulíno jméno mé,
0: uklonil se mužíček. A aby to nepříliš vydařené kouzlení nějak zamluvil, povídá.
1: A vy dva tady, vy budete určitě muzikanti, že?
3: No, to jsme a jací, zabzučel čmelák. Já hraju na basu.
2: A já prosím na housle,
0: kníkl Cvrček.
2: My umíme také věci, ale hrajeme bohužel jenom tady, na louce. Ale někdy hrají i v lese,
0: dodala pyšně plavůňka.
1: To nic není,
0: mávl Bambulíno rukou. Vsoukal se do svého ohořelého kouzelnického pláště a chystal se k odjezdu.
1: Umělec musí ven, do světa, do ciziny, tady, doma, si vás nikdo nevšimne, ale venku, jo, panečku, tam se hraje jiná muzika, na rukou vás tam budou nosit.
3: To by bylo něco,
0: zasnil se čmelák.
3: Už mě to tady na téhle louce stejně moc nebaví.
2: No to by bylo něco,
0: rozářil se Cvrček.
2: Ale jak se tam dostaneme do toho světa?
0: Bambulíno nastoupil do kočáru.
1: Lehká pomoc,
0: zvolal a zamával nad hlavou cylindrem. Pojeďte se mnou, světoznámý kouzelník Bambulíno vám právě otvírá brány do nejlepších společností. S Bambulínem se dostanete všude, svět vám leží u nohou. Plavuňka chtěla zrovna říct, aby to nedělali, aby zůstali doma a nikam nejezdili, ale už bylo pozdě. Čmelák popadl basu, Cvrček housle a s velikým jásotem skočili do kočáru.
2: Sláva, hurá, jupí, jedeme do světa,
0: vřískali nadšeně. Kouzelník Bambulíno zapráskal bičem a kočár se rozjel.
2: Zůstaňte doma, kamarádi,
0: křikla za nimi ještě plavůňka, ale kde pak? Už jí nikdo neslyšel. Zmizely v zákrutu brouččí cestičky, jen se za nimi zaprášilo.
2: Jak tohle jenom dopadne,
0: vzdychla malá Víla.
2: Co tam budou dělat ve světě ti dva?
0: A život na louce šel dál. Přišel podzim, odlétla zima a vykvetlo jaro. Malá víla plavůňka vysedávala na pampelišce a zrovna přemýšlela, co pak se asi stalo s jejími kamarády muzikanty, když na vyšlapané broučtí cestičce zaskřípal písek. Plavůňka otočila hlavu a div nespadla, jak se zaradovala. Po cestičce se zvolna ploužil cvrček se čmelákem.
2: Ahoj, kamarádi,
0: křikla radostně.
2: Tak co, kluci, jak bylo ve světě?
3: Ani se, plavuňko, neptej, zafuněl smutně čmelák. Vůbec to nebylo tak, jak Bambulíno vyprávěl.
2: Jo, plavuňko,
0: knikl truchlivě cvrček.
2: My jsme rádi, že jsme zase zpátky doma, na naší louce.
4: A co, hráli jste?
0: Ptala se malá víla.
3: Hráli, ale moc to tam poslouchat nechtěli v tom světě. A Bambulíno se taky najednou ztratil.
2: No, a taky na nás mluvili takovou nějakou divnou řečí,
0: žaloval cvrček.
2: Ani slova jsme nerozuměli. A ty písničky, co my tady doma hrajeme, jsou stejně pěknější než ty tam ve světě.
4: Jo, tak vy, kluci, něco zahrajte,
0: řekla najednou plavůňka. A ti dva, jakoby na to čekali, spustili. A malá víla plavůňka poslouchala, usmívala se a najednou jí bylo tak nějak teplo u srdce. A když cvrček se čmelákem dohráli, povídá:
2: Jo, kluci, ono se darmo nepovídá. Všude je dobře, ale doma... Doma je vždycky nejlíp.
5: Příně taky nic. Ani suchý dalemánek. Ale co se šatstva podotýče, jen se koukněte, paní Kateřino. To byly vybavený náramně.
6: Šatník plný krásných obleků. Tedy řeknu vám jeden hezčí než druhý. Móda bývala v minulosti velmi štědrá.
5: Tak, když si tak představím, jak se tu procházeli rytíři a hrabata. Dokonce mě napadlo, jak si tak koukám na ty hábity a kroje, no. Ale ne, to je jenom hloupost.
6: Nerozumím vám.
5: Já jen, no. Když jsme tady,
6: no.
5: Paní Kateřino, a stejně se nedá nic jiného dělat, ale, že ano?
6: No, tak se jenom vyjádřete, drahý příteli.
5: No tedy, že bych si rád nějaký ten obleček zkusil.
6: Jakže?
5: No, že bych si ho oblík, že ano?
6: To myslíte některý z těch historických obleků tady?
5: No právě, víte, toužil jsem potom už jako malej kluk takhle být Robinsonem, že ano, rytířem nebo mušketýrem, aspoň na chvilku, rozumíte?
6: No, zajisté.
5: A když už takový mušketýrský mundur visí direktně přede mnou a jsme tu zavření a nedá se nic dělat, ano, že? Tak já...
6: No, já vás přece chápu, dokonce... Víte, abych se přiznala, i mě něco takového napadlo.
5: Vážně? No, víte, že by to bylo krásný? Aspoň na chvíli být mušketýrem.
6: Nebo dvorní dámou, je. Oh, ty dlouhé šaty s krejslíkem a čepcem, jo.
5: Vy taky? Když si tak pomyslím, až nás uvidí děti takhle převlíknutý. No to tedy bude, paní Kateřino, dejte na mý slova. Co všecko si tady za chvíli semele, to tenhle hrad ještě neví.

Co to bylo? Dál, jen dál, dál od hradu

0: Daddy.
1: Daddy. Pak kde jsi ty?
0: Daddy.
1: Já tě vůbec nevidím.
0: A tebe taky ne. Hele, Máni.
1: Ano.
0: Jdi takhle podle stěny.
1: Ano.
0: Kolem toho okna.
1: Ano.
0: Pár kroků dopředu.
1: Ruka.
0: Neřvi. To jsem přece já.
1: Jo, když já jsem se tak lekla.
0: To se ještě nakřičíš. Žeriku, jsi tady?
2: Jo.
0: Máš stopu?
2: Ne.
0: Nebreč, to se stává i lepším stopařům, že zabloudí. Nemohli se přece vypařit. Povídali něco o prvním patře, tak to zkusíme nahoře.
1: A co pan Spejbl na bábinka?
0: Jenom by nám překáželi, to přece zvládnem. A oni už budou jen vyvalovat oči.
3: Řeknu vám,
4: no?
3: Až se stydím to říct,
4: ale to tak.
3: Tedy sluší vám to, paní Kateřino, všecka čest.
4: Velichotníku.
3: Vy byste dala na frak i té paní Kunhutě z Jenštejna.
4: Ano.
3: Věříte, že bych vás ani nepoznal?
4: No, vám to ale také velice sluší, pane Spejble, s kordem po boku a s tím širákem.
3: Však se taky cítím jako nějaký D'Artagnan. Tak pojďte, paní Kateřino, půjdeme těm ano. dětem naproti. Vy
4: dobře,
3: to zkusíte
4: dobře.
3: Vlevo,
4: vlevo
3: a já doprava.
4: Dobrá, ano.
3: Počkejte, jak budu vyvalovat
4: no,
3: oči,
4: no, no,
5: počkejte. Bylo by to hezké, ale když je všechno jenom jako nafukovací.
6: Kdyby tu alespoň byl náš pařez a taky jídlo. Mám hlad. A co vy?
2: Já taky. A velikánský. Musíme přivolat pomoc.

0: wat? Okna ven? Jo. Je, ty dole, dole, pod námi jsou lidi.
1: A po silnici jezdí samá auta. O tu nikoho nepřivoláme.
2: Zmáčkneme tedy ten knoflík.
3: Minutu, nebo dvě, nebo tři se nedělo nic. Ale pak se dveře otevřely a za nimi stál pán se dvěma koši. Postavil je před zvířátka, popřál jim dobrou chuť a odešel. Kamarádi se nahrnuli k hodování.
0: Jakže jsem něco tak dobrého nejedl. Tohle jsme v lese neměli.
2: Už mám dost. Kamarádi, já se předspal. Teď bych se napil. Někde tu přeci je ta malinová šťáva. Tady je, ale v zátce je zabodnutá vývrtka. Pojďte mi pomoci vytáhnout.
3: Krtek zkoušel vývrtku vytáhnout, zajíc s Ježkem mu pomáhali, ale všechno nadarmo. Zátka vjezela v láhvi přepevně. A pak...
2: Hej, rup! Konečně jsme láhev otevřeli.
3: Krtek obloukem padl měkce až k řadě smrčků. Stromy se prohnuly a poslali ho ještě prudšeji naspátek. A krtek se zapíchl i s vývrtkou do trávníku. Veškerá falešná nádhera vybouchla. Z nafouklé přírody zbyly jen splihlé cáry. Uprostřed těch podivných zbytků a střepů seděli zajíc a ježek tak skoprnělí, že dlouho ani nemukli. Nad nimi visel krtek na splasklém slunci. První se vzpamatoval zajíc.
0: Drž se, krtku, spadneš, utrnese to s tebou.
3: Ale než to dořekl, byl krtek dole.
0: To jsme to vyvedli. Taková škoda, co s námi udělají?
2: Určitě na nás přijdou. Takovou ránu museli všichni slyšet.
1: Nejlíp by bylo odtud zmizet.
2: Honem! Ale ne, abys Ježku dupal na schodech. Choď po špičkách.
3: Všichni tři se vyřítili na schodiště, které bylo v tu dobu naštěstí prázdné, a upalovali o 106. Běželi tak rychle, že ani výtah jim nestačil. Vyběhli na chodník... Rovnou do chuchvalců kouře z výfuků aut, která se po ulici nepřetržitě hnala jako divá.
0: Kamarádi, my se tu dusíme.
2: Kde jste? Já vás přestem tím nevidím.
3: Ježek se zajícem se krtkovi ztratili za clonou černé mlhy. Když hustý dým trochu prořídl, uviděli před sebou modrý vůz, který jim vypouštěl rovnou pod nos další dávku čpavého kouře.
0: Ne, foukej to do nás.
2: Kdybychom ten výfuk něčím ucpali.
3: Krtek se hned měl k činu. Z koše na odpadky vyhrábl papír, zmuchlal ho a blesku rychle jej do výfuku nacpal. Na semaforu zrovna naskočila zelená a vozy vyrazily jako splašené stádo, jenom ten modrý se ani nehnul. Po marných pokusech majitel auta vylezl a usilovně hledal, kde je porucha. Prohlížel motor, probíral součástky, zlobil se, ale nic nepomáhalo.
2: Už to mám. Když auto nemůže čoudit, tak nejede.
1: Zacpat je tak všechny. To, kdyby se nám povedlo.
3: Kousek od nich stála dodávka s otevřenými dveřmi. Šofér se závozníkem zašli do domu a nevraceli se. Uvnitř bylo obrovské kolo špekáčků.
2: Vidíte ty špekáčky? No a nic vás nenapadá. No, že by se nám hodili.
1: Teď už vím, na co je potřebujeme. Dáme se do toho hned.
3: Naši tři kamarádi se dali do díla. Táhli špekáčky jako nekonečného přetěžkého hada až k parkovišti, kde byly namačkány stovky aut nejrůznějších značek a velikostí.
2: Nejlíp to půjde, když si práci rozdělíme. Ty, Ježku, budeš buštíky trhat, ty, zajíci, je budeš podávat a já pěkně jedno auto po druhém obstarám. Budu ucpávat.

0: Když hodiny odbyly půlnoc, zastrčil Krtek poslední špekáček, otřel si packy a odfoukl si.
1: Hotovo!
0: Tu noc zvířátka s napětím čekala, jak to všechno dopadne. A dopadlo to skvěle. Na parkovišti vypukla panika. Ani jediné auto se nemohlo rozjet. Rozčilení řidiči mačkali startéry, dolévali benzín, točili a kroutili všemi možnými páčkami a velice hubovali. Věřte mi, to nevymyslel normální člověk, tvrdil jeden ze šoférů. Podle mě to provedli ufóni a teď nás odněkud s potěšením pozorují. Pro mě je to dílo prvotřídních darebáků, prohlásil jiný automobilista.
1: Koukejte se, ani jedno auto se ještě nehnulo.
2: Teprve teď se můžeme, jak se patří, nadechnout.
3: Ať si třeba prasknou.
0: Všichni tři vykročili do neuvěřitelně tichých a najednou přívětivých ulic. Nikde ani stopy po včerejším pachu, dýmu a lomozu. Kamarádi rozpustile poskakovali po ulici, když to za nimi v zápětí zlověstně zahučelo. Řev motorů rostl, mohutněl a přibližoval se s nevídanou rychlostí.
2: To jsou zase oni! Pojďte honem za mnou!
0: Lavina vozů se valila do středu města. Řidiči se pokoušeli dohnat, co zameškali. Zvířátka uháněla ulicí a hledala úkryt před valícími se plechovými krabicemi a jejich rozezlenými majiteli.

0: Když paní uklizečka přečetla, co na papíře bylo napsáno, podepsáno a orazítkováno, zvadla, přestala být přísná a pustila zvířátka dál do výtahu.
1: Vždyť mi ale nedosáhneme na knoflík.
2: Ani na ten poslední.
3: A potřebujeme ten nejhořejší.
0: Ale dva malí, to je dohromady jeden dlouhý. Zajíc se postavil, ježek ho podepřel a krtek šplhal a šplhal, až dosáhl na nejvyšší tlačítko.

0: Zajíc, ježek i krtek jsou na střeše vysokého domu. Nad nimi, vedle nich i pod nimi všechno zalité hustým kouřem. Slunce jen tenounce prosvítalo zažloutlými mraky.
1: Tady nás nikdy nenajdou.

0: Poslouchejte. Budu vám vyprávět příběh z časů tak dávných, že lidská paměť k nim nedosáhne. Z daleké země, tam, co jeden mocný král při honu na jelena zabloudil v hlubokém lese, a stihla jej noc.
1: Hej! Haho! Kde jste kdo? Copak v téhle prokleté divočině není lidské obydlí? Hej! Haho!
2: Kdo to volá?
1: Zažehni louč! Nevidím na krok.
2: Nekříč, ať nám neprobudíš děcko.
1: Zabloudil jsem. Pojď mi ukázat cestu z lesa.
2: Teď v noci. Pojď si odpočinout pod střechu a já se zatím podívám k milíři.
1: Ty jsi uhlíř?
2: Jako můj táta a dědek, dej jim pánbu věčnou slávu. Natáhni se tamhle, přenocuješ na seně a já ti ráno ukážu, kudy z lesa. Jen buď ticha. V jizbě dřímá naše novorozeňátko a moje žena. Ještě se chuděra neprobrala po těžké hodince.
1: V mém zámku se taky schyluje k radostné události. Možná, že zrovna teď ukládají do zlaté kolébky mého prvorozeného syna a budoucího krále.
0: Člověk nemá tvrdit, co se stane. Budoucnost není v jeho rukou. Třeba to byl mocný král. Nad kolébkou novorozeného se tajuplně potkávají mocnější síly.
3: Co to? Kde se vzalo náhle světlo dole v jizbě?
0: S kulinou je vidět rozžaté svíce v rukou sudiček. Tři staré ženy se chystají vyslovit nad dítětem věštbu.
4: Sestry, blíží se půlnoc, chvíle pro naši sudbu.
5: Já tomu chlapci dávám, aby přišel do velikých nebezpečenství.
6: Já mu dávám, aby ze všech šťastně vyvázl a byl dlouho živ.
7: A já mu dávám za ženu dcerušku, co se dnes v noci narodila tomu králi, který nocuje tamhle na seně.
8: Ne! To se nesmí stát. To nemůže být pravda. Co si bláznivého se mi zdálo? Já přece nemám. Já nechci mít dceru. Co nevidět oslavím narození syna?
2: Ty ještě nespíš?
8: Měl jsem

0: hrozný sen.
1: Slyším už zdáky křik, ale zdálo se mi, že to není tvůj hlas.
2: Hej, dobří lidé, hej ho, lidičky.
1: Že by zase někdo k nám zabloudil?
0: Buď sticha.
1: A ještě před svítáním.
2: Neviděli jste pana krále?
1: Kdo by to mohl být?
0: Můj sluha.
1: Cože? Co pak ty jsi?
0: Nech vyptávání a jdi mu naproti. Slyšel jsi, že mě hledá.
1: Pro pána král? A já ti ustal na seně. Odpust mi.
0: Tobě nemám co odpouštět, ale sudičkám se vzepřu.
1: Co pravíš, pane?
0: Tomu ty nemůžeš rozumět. Jdi naproti mému sluhovi.
3: Ty usmolený darmošlape, máš snad uši zalepené kolomazí, já si ti dnes trám plíce a uhlíc si tu beseduje s nějakým obejdou.
0: Ty prosto řeká, Hubo.
3: Pro pána Jána, můj vznešený pán.
0: Co tu pohledáváš? Proč nečekáš v zámku? Poručil jsem, aby ses odtamtud nehnul, dokud tě za mnou nepošle sama královna s radostnou zvěstí.
3: Hledám tě na její rozkázání. Mám ti zvěstovat narození děťátka.
0: Je to syn?
3: Opakuju, co pravila královna.
0: Ale já chci slyšet, že se narodil princ. Proč nic neříkáš?
3: Nerad bych ti lhal.
0: Tak tedy, dcera.
3: Krásná jako kvíteček, pravila královna.
0: Já chtěl následníka. A ona zatím přivedla na svět nevěstu pro Ulířova syna.
1: Nepláč, můj malý. Zbudíme mámu, aby tě napadla. Ženo, slyšíš, jak se dá? Pro Boha milosrdného.
0: Co je?
1: Moje žena.
0: Usnula na věky.
3: Lehké odpočinutí.
1: Můj malý sirotku. Co si s tebou počnu?
0: Možná, že bych věděl radu. A ty, přivedl jsi mi koně?
3: Ne, můj pane, vždyť jsme nevěděli, že ho budeš potřebovat.
0: Vezmu si tvého.
3: A co já?
0: Jdi ho napojit. Pak ti povím, co budeš dělat. Pospěš si.
3: Jak poručíš králi?
0: Uhlíři, ukaž mi svého synka. Co to má na prsou?
1: Znamínko po matce. Vypadá jako jahůdka.
0: Nebo malinká královská koruna. Poslyš, svěř mi toho chlapce.
1: Jediné, co mi zbylo na tom světě.
0: Děcko nemůže být bez mateřské péče. V mém zámku se o něj budou starat chůvy.
1: Věřím ti, pane, ale co naplat? Je to mé dítě?
0: V téhle divočině ho bez matky nečeká nic dobrého.
1: Já vím.
0: U mne bude mít, nač si jen vzpomene. Svěř ho do mé královské péče.
1: Ach, ty můj pacholičku. S pánem Bohem.
0: Podej mi košík. Uložím ho. A připrav se na cestu. Musíš mě odtud vyvést na cestu k zámku. Jdi. Zavolej mého sluhu.
1: Stojí za dveřmi.
0: Pojď sem.
3: Pane králi, co poroučíš?
0: Půjdeš rovnou odtud k řece, kde je nejhlubší. A tam hodíš do vody tenhle košík.
3: Co pak se to v něm vrtí?
0: Kotě.
3: Cože?
0: Polzené kotě.
3: Ty chceš, abych je utopil?
0: Jestli neposlechneš, sám ti přidržím neposlušnou hlavu pod vodou. Jdi. A udělej, co poroučí král.

0: Pod srázem se valí divoká voda. A na vysokém břehu sem tam chodí strápený sluha s košíkem. Co pak mu dělá těžkou hlavu?
1: Pan král povídal cosi o koťátku. Jenomže v košíku, zdá se mi, vrní děcko. A co já teď? Hodit malého živáčka do tůně? Pán Bůh by mě musel potrestat.
0: A co takhle ten košík pěkně vysmolit, aby dovnitř nemohla voda?
1: Na mou věru bude se pak vznášet na hladině jako loďka. Královo přikázání splním a děťátku přitom neublížím.
0: Lodička si pluje kdo ví kam. Houpejte jí vlny, ať se maličkému dobře spí. Neste jí dál podél břehu až tam do zátoky, co přebývá rybář.
2: Kam pak brouzdáš? Hleď si své práce, síť máš potrhanou až běda.
3: Nehubuj mě, ženo. Tamhle co si nese voda?
2: Kus dřeva z hor, anebo kupku sena.
3: Ale kdež? Je to pěkný košík s proutí, může se hodit.
2: Tak ho vytáhni na břeh.
3: Proboha. Pojď se podívat. Dítě. V košíku spí děcko.
4: Na mou věru. Chlapeček jako obrázek.
3: Vždycky si spřála synáčka a dnes ti ho přinesla voda.
4: V košíku mi připlaval. Plaváček.

0: Řeka se valí dál a dál, až do širého moře. I týdny plynou jako voda, měsíce, roky, 10, 20. Z proutku vyroste strom, z děcka mládenec krásný, že mu daleko široko není rovného, a náš statný král už se nehoní po hvozdech za jeleny, vyjede si raději do stínu Doubravy. Černá hlava šedne, ramena se hrbí, je čas hledat ženicha pro dceru. Černé myšlenky dotírají hůř než mouchy v parném odpoledni.
1: To je úpal, mám žízeň.
2: Poohlédnu se po studánce, pane králi.
1: Tamhle mezi stromy, podívej.
2: Došková střecha, nejspíš rybářské stavení. Mládenče, přines králi čbánek vody.
3: Hned vám posloužím.
1: Ty zatím odveď koně do stínu a dej jim napít.
2: Můžeš být bez starosti.
4: Tak přece je to pravda. Já nechtěl plaváčkovi věřit. Takový vzácný host. Chlapec hned přinese vodu a něco na občerstvení. Pane králi, vítej v naší ztracené končině. Co pak tě přivedlo?
1: Náhoda.
4: Plaváčku, pospěš si.
3: Nemáme čím uctít krále, jsme chudobní hostitelé, ale snad vezmeš. Urozený pane, zavděk naší skromnou stravou, tady voda ze studánky, krajíc chleba a ryba rovnou z pekáče. Navíc přidáváme radost ze vzácné návštěvy.
1: Obyčejný rybář, ale promluvit umí, jako by byl ze vznešeného rodu. Tvůj vnuk starý na tvého syna se zdá moc mladý.
4: Ani syn, ani vnuk. Neměli jsme vlastní děti, ale za to nám pán Bůh poslal plaváčka.
1: Po třetí slyším to divné jméno.
4: Přinesl si ho sebou, připlaval jako maličké děťátko v proutěném košíku od někud z kopců. Nechali jsme si ho, vychovali a teď se mnou loví ryby.
1: V košíku po řece? Kdy to bylo?
4: Už dávno, pane, rovných 20 roků.
1: Tenkrát se nám narodila dcera. Kde pak je můj sluha?
2: Už běžím, pane.
1: Pojď sem. Teď se mi vyspovídáš.
2: Co pak mám na svědomí nějaké hříchy?
1: Před 20 roky jsem ti svěřil košík, abys jej hodil do hluboké tůně. Co jsi s ním udělal?
2: Co jsi mi poručil?
1: Potopil se před tvýma očima.
2: Kdo pak by si to pamatoval po takové době?
1: Jestli ti vypovídá paměť, můj karabáč ti pomůže.
2: Proč pak jsi, pane, zrovna teď vzpomněl na tu prastarou historii?
1: Za to poděkuj plaváčkovi. Představ si, že jsem připlul v košíku právě před 20 lety.
2: Ale ty jsi mi tenkrát říkal, že v tom košíku je kotě. Co s tím má společného plaváček?
1: Ponořil jsi koš pod vodu, nebo ne?
2: Napřed, můj pane, pověz, poručil jsi mi utopit kotě, anebo děcko?
1: Dej pokoj s hloupými otázkami. A přines mi z brašny mého sedla list, pero a pečeť.
2: Už chvátám, pane.
1: Plaváčku!
3: Co si přeješ, pane králi?
1: Pojď sem. Rozhal si košili. Máš na prsou mateřské znamínko?
3: Ano, pane.
1: Má barvu jako zrlá jahoda a podobu malinké koruny.
3: Jak to víš?
1: Tak přece. Rybáři.
4: Tvůj služebník, pane.
1: Potřebuju rychlého posla do zámku a jak vidíš, nemám sebou nikoho kromě sluhy. Nezbývá než poslat plaváčka.
4: Co král řekne, to se stane.
2: Tady je pergament, pane, husí brk, pečeť, kalamář. A tady můj poslušný hřbet na místo psacího stolu.
1: Tak tedy. Můj rozkaz musí být splněn bez meškání dřív, než se vrátím. Přidrž pečeť. Otisknu do ní svůj prsten. Plaváčku, zaneseš tento můj list královně. Kdybys přišel do zámku třeba i v noci, musí jej moje choť bez meškání dostat a přečíst. Rozumíš?
3: Ano, pane.
1: A ještě něco. Nesmíš ten list cestou ani na okamžik dát z ruky. Běda, kdyby si jej přečetl někdo jiný. Zaplatil bys mi to hlavou. Dobře si to pamatuj. Tady už. Pospíchej, co ti síly stačí.
0: Král se spokojeně usmívá. Co pak mu táhne hlavou?
2: Dnes už ho nezachrání žádná náhoda. Věždba sudiček se nesplní. O to je teď bezpečně postaráno.
0: Člověk by neměl při poledni věštit, co bude večer. Plaváček teprv chvátá cestou necestou, brodí se mokřinou, prodírá houštinami, uhání vysokým lesem. A najednou, jakoby z mechu vyrostla, stojí před ním stařenka jako věchýtek.
3: Pán Bůh vás pozdrav, babičko.
5: I tebe, chlapče.
3: Zabloudila jste?
5: A ztratila jsem cestou hůlku a jak jsem ji hledala, sešla jsem z cesty. Buď té lásky, podívej se, kde by mohla být bez ní. Bez ní jsem chudák.
3: Já bych rád, ale nemám času na zbyt.
5: Kam pak pospícháš?
3: Do zámku nesu list od pana krále.
5: Pro chvilku snad nebude zle. Víš co? Ty se poohlédneš po mé hůlčičce a já ti podržím to psaní, abys ho někde v houští nestratil.
3: To nejde. Král povídal, že jeho list nesmím dát z ruky.
5: Dělej si podle svého rozumu, já to s tebou myslela dobře. Ale když mi nevěříš...
3: Proč bych vám nevěřil? Máte milé a poctivé oči.
5: V cizích... Člověk obyčejně zahlédne své vlastní plaváčku.
3: Vy víte, jak se jmenuju?
5: Kdyby jen to. Vím i, co tě čeká.
3: A kdo vy vlastně jste, babičko?
5: Věř anebo nevěř, jsem tvá kmotra.
3: Vy, že jste mi stála u kolébky.
5: To bylo před chvílí spěchu a najednou bys marnil čas vyptáváním. Jenomže já musím hledat svou hůlčičku.
3: Najdu vám ji. Podržte mi na chvilku královo psaní. Ale nedávejte je z ruky.
5: Proč taky? Však už je v té pravé. Toho mladíka, který ti přinese můj list, odevzdej katovi, aby mu bez meškání srazil hlavu. Jestli jsem si to nemyslela. Ale nepochodíš, králi, ani tentokrát.
3: Babičko, našel jsem vaši berličku tamhle mezi kořeny.
5: To jsi hodný. A můžeš zase běžet dál. Tady máš to slavné psaní. Přeju ti, abys dobře pochodil.
3: A já vám šťastnou cestu. Kmotřičko!
0: Pěšina do vršku a zase údolí. Podle potoků, temnými lesy a najednou to je světla. Krajina otevřená do širého kraje, louka a na obzoru...
3: Královský zámek? Ach, to je krása. Až se hlava točí, věže se lesknou zlatem, okna jiskří jako křišťály. Všude vzácné kvítí.
0: Zatočila se ti hlava.
3: Nebylo by divu.
0: Před chvílí sotva popadal dech a teď je mu najednou lehko. Zapomněl na únavu z dlouhé cesty. Zámek je, co by kamenem dohodil. A tamhle? Branka ve zdi.
3: Jenomže na závoru. Ale v zahradě si kdosi prospěvuje. Hej, děvče! Hej! Slyšíš?
6: To voláš na mě.
3: Je tu snad ještě někdo jiný?
6: Pozdravit. Tě neučili?
3: Zrovna ti chci popřát. Dobrý den.
6: A jen proto na mě pokřikuješ.
3: Otevři mi branku.
6: Nemám klíč?
3: Tak nezbývá, než přeskočit.
6: Co to děláš?
3: Přeskočil jsem branku?
6: Kdyby tě tak někdo zahlíd, viděl bys, zač je toho loket.
3: Mně stačí, že vidím tebe.
6: Nějak moc si troufáš.
3: Ba ne. Zrovna teď mi zatrnulo až u srdce.
6: Proč pak?
3: Zeptej se svých očí. Marně si lámu hlavu, která kytka je takhle modrá. Pomínka? Chrpa? Už vím. Rozrazil. Máš oči modré, jako rozrazil.
6: Snad nejsi zahradník?
3: Kde pak? Obyčejný rybář. Plaváček.
6: A kde ses vzal tady, daleko od vody?
3: Nesu od krále psaní. Pro pána, já si tu s tebou povídám a dočista jsem zapomněl, že mám uhánět za paní královnou.
6: Teď bys je v zámku stejně nenašel. Jela naproti králi.
3: Ale ten se vrátí až k večeru.
6: Jak to víš?
3: Povídám ti, že mě poslal, abych odevzdal bez meškání královně jeho list. Poraď mi, kde bych ji co nejdřív našel.
6: Já myslím, že bys měl čekat, až se bude vracet.
3: Nepočkala bys tu na ní se mnou?
6: Ještě řekni, že sám by se zbál.
3: Bál. Že už tě neuvidím.
6: Proč pak o to stojíš?
3: Protože já nevím, jak to říct. Srdce se mi splašilo, vyvádí stokrát víc, než když jsem uháněl do zámku. Hlava se mi točí, je mi blaženě a přitom úzko. Jenomže tomu ty nemůžeš rozumět, když necítíš, co já.
6: A co když cítím?
3: Ty moje kráso modrooká, dočista si mě očarovala.
6: Vždyť ani nevíš, kdo jsem.
3: Za to vím, co bych si přál, abys byla. Až královně odevzdám ten list, nešla bys se mnou. Vlastně bys nemusela udělat ani krok. Nesel bych si tě domů na rukou. Proč nic neříkáš? Ty se zlobíš?
6: Měla bych ti mít za zlé takovou troufalost, jenže já se z ní naopak raduju.
3: Tak mi honem řekni ano.
6: To nezáleží na mě.
3: Kdo je to?
6: Královna.
3: Pojď se mnou. Já neznám dvorské zvyky.
6: Nebude ráda, že mě vidí s tebou.
7: Kolikrát jsem ti kladla na srdce, aby ses netoulala v zahradě sama. A nedávala se do řeči s neznámými lidmi.
3: Královská milosti. To děvče si nezaslouží pokárání. Je to moje vina.
7: Co tu pohledáváš?
3: Pan král mi poručil, abych ti odevzdal jeho psaní.
7: Ukaž toho mladíka, který ti přinese můj list. Proboha, to je podivné poselství. Ty víš, co píše král?
3: Nemám tušení.
7: Nechápu to. Podívej, já nevěřím svým očím.
6: Toho mladíka, který ti přinese můj list, dej zasnoupit s naší dcerou dřív, než se vrátím. Je to můj souzený zeď. Plaváčku.
7: Co to děláš? Objímat cizího člověka? Princezna.
6: Vždyť je to můj ženich.
3: Ty jsi princezna. A já s tebou mluvil, jako bys byla obyčejné děvče.
6: Aspoň vím, že jsi upřímný. A mám tě za to ráda.
7: Ach bože, já se v tom nevyznám.
0: Královně se chvějí ruce. Před očima se jí rojí mžitky. V hlavě mračno otázek. Ale málo naplat, králův rozkaz je nutno splnit bez meškání. A tak ve chvíli na cimbuří vlají korouhve, na nádvoří se šikují trubači, už vyhrávají muzikanti, v pohárech se perlí víno, všude plno nádhery a nejkrásněji se mezi všemi výjímá princezna s plaváčkem. Radost pohledět. Nikdo si nevšiml, že z dálky po cestě do zámku uhánějí dva jezdci. Vzadu sluha a kus před ním rozčilený král.
7: Vítám tě, můj pane.
1: Co se to tu děje?
7: Podle tvé vůle.
1: Splnila jsi můj rozkaz?
7: Do posledního slova.
1: Tak načti fanfáry.
7: Přikázal jsi mi, abych bez meškání princeznu zasnoubila.
1: Jáže jsem. A s kým?
7: S plaváčkem, který přinesl tvůj vzkaz.
1: To není pravda. Kde je ten list?
7: Co pak nepoznám tvé písmo?
1: Jak je to možné, i pečeť je pravá, jenomže to, co tu stojí, je pravý opak mého listu. Přiveďte mi ženicha, to mi zodpoví.
7: Ale vždyť on ani nevěděl, co je v tom psaní. A tvá dcera ho má ráda.
1: Bude mít ráda, koho jí určím já.
8: Co poručíš, pane?
6: Otče, děkuji ti za tvé rozhodnutí. Přineslo mi nevýslovné štěstí.
1: Nech nás o samotě. Chci si s ním promluvit bez svědků.
6: Jsem jeho nevěsta.
1: To ještě není jisté. Plaváčku, chci slyšet všechno o tvé cestě. Kudy jsi šel? Koho jsi potkal?
3: Ani živou duši. Kromě...
1: No?
3: Jen maličko jsem se zdržel se stařenkou uprostřed černého lesa. Pomohl jsem jí hledat ztracenou berličku.
1: A co bylo s mým listem?
3: Podržel ho tu chvíli, aby se mi v houští nestratil.
1: Ale já ti výslovně poručil, abys mé psaní za nic nedal z ruky. Ty jsi přestoupil můj rozkaz a zaplatíš to hlavou.
6: Takový krutý trest za tak malé provinění.
1: Možná, že bych mu odpustil. Poslyš, plaváčku. Dám ti milost, když se vzdáš mé dcery. Co je ti dražší, život nebo princezna?
3: Já se do ní zamiloval, ještě než jsem věděl, že je tvoje dcera.
1: Zřekneš se jí?
3: Za nic na světě.
1: Tak jí tedy musíš přinést svatební dar.
6: Co po něm chceš?
1: 3 zlaté vlasy děda Vševěda.
3: Kdo je děd Vševěd? Kde ho najdu?
1: To je tvá starost, mne se neptej. Ale jestli se nevrátíš do roka a do dne, bude mít princezna svatbu s jiným.
6: Chceš se ho zbavit?
1: Chci 3 zlaté vlasy. A dávám ti k tomu rok a den.
0: Snadno se poručí, ale hůř vykoná. Povídá se, že děd Vševěd sídlí až kdesi za mořem, za rozlehlou pouští, za mrtvým městem. Ale dá se vůbec takový svět přejít za rok a den? Plaváček neví, ale myšlenka na oči modré, jako kvítek rozrazilu, nedopřeje mu ani chvíli odpočinout. Dál a dál od božího rána sotva se slunce objeví nad obzorem.
3: V poledne jsem cítil, jak se mi opírá do týla. Potom jsem přivíral oči, jak pálilo do tváře a už se zas níží k obzoru.
0: Kdo pak by počítal, kolik minulo dnů a týdnů, když čím dál víc nohy svazuje únava. A srdci nedá pokoj úzkost, jestli ta cesta vůbec vede k cíli.
3: Kdybych aspoň zahlédl lidské obydlí, jediné okno, které září do tmy. Jenomže tam v dálce není okno, to vyšla večerní hvězda. Ale co ten odlesk pod ní? To je moře. Moře. A na břehu se houpá loď. Pozdrav pánbů, starý převozníku.
9: Dejš to pánbů, mladý poutníku, co pak tě sem vede?
3: Převez mě, prosím tě, přes moře.
9: Tam naproti je už jen mrtvá pustina.
3: Já musím přes ní ještě mnohem dál.
9: Kam pak máš namířeno?
3: K dědu Vševědovi.
9: Ty bloude. Taky jsem se tam kdysi vydal, zaslepený touhou po zlatě. Převozníka jsem vystrčil na břeh, aby mě nezdržoval v cestě. A od té chvíle sedím jako přikovaný u jeho vesla 20 roků. A nevím, jak z té roboty.
3: Kdybys mě převezl na druhou stranu, zeptal bych se na radu děda Vševěda.
9: Jestli mi na to dáš slovo, můžeš nasednout. Vyplujem za odlivu.
0: Příboj mezi útesy. Písečná pláň od obzoru k obzoru. Parné dny. Ponuré noci. Nekonečná cesta do úmoru.
3: Večer co večer si připadám jako největší chudák na tom světě.
0: V takové tísni pozdvihne mysl setkání s ještě větším nebožákem.
3: Kde by se vzal v téhle pustině?
0: Tamhle, u rozpadlého domu.
3: Dům? Vždyť je to jen hromada kamení.
0: Za hradbou tmy se prostírá město. Sešlé, pusté a mrtvé jako starý hřbitov. Ale ten člověk se pohnul. A tamhle? Druhý.
3: Pozdrav pánbu, stařečku.
10: Dejš to pánbu, mládenečku. Kde ses tu vzal?
3: Jsem utrmácený po cestě, sužuje mě hlata žízeň. Podejte mi čbán vody.
10: Tady by sis vyprosil spíš kus ryzího zlata.
3: Spokojil bych se třeba jen s jablíčkem na osvěžení, abych mohl dál putovat k dědu Vševědovi.
10: Jestli ses přišel vysmívat našemu trápení, zodpovíš si to před naším vládcem, ten ti dá za vyučenou.
11: Moji poddaní tě viní z bezcitného posměchu. Nevíš, jaké neštěstí potkalo naše město?
3: Jsem v téhle končině poprvé.
11: Měli jsme tu kouzelnou jabloň a rodila čarovná jablka. Když starý člověk snědl třeba jen kousek, omládl zas. Ale už 20 roků ta zázračná jabloň nekvete. Je spola suchá. Podívej.
3: Proč jí nedopřejete vodu?
11: Sami umíráme žízní.
3: Támhle je studna.
11: Bývala a příštila z ní živá voda. Když se jí napil chorý, uzdravil se. Když tou vodou pokropili mrtvého, ožil zas. Ale už 20 roků je studna vyschlá.
3: O pramen vody je potřeba dbát, jako by to byl živý tvor. Proč se o něj nestaráte?
11: Čekáme, kdo nám pomůže. Jenomže nikdo nepřichází. Ale ty jsi prý povídal, že jdeš k dědu Vševědovi. Zeptej se ho na radu.
3: Proč jste se k němu nevydali sami?
10: Nikdo nesebral tolik odvahy.
11: Prosím tě, zeptej se, děda Vševěda, je-li nám nějaká pomoc.
0: Jak se vzdalují trosky mrtvého města, všechno kolem se jasní. Les vítá plaváčka s pěvem ptáků. Květiny na louce se před ním sklánějí a uprostřed září zlatý zámek.
3: Přebývá tu děd Vševěd? Hej, je tu někdo? S ním dál, hej!
5: Nemusíš tak hartusit, nejsem hluchá.
3: Kmotřičko?
5: Vítám tě, plaváčku.
3: Kde jste se tu vzala?
5: Radši pověz, co sem přivedlo tebe.
3: Král mě poslal pro 3 zlaté vlasy děda Vševěda.
5: Vida, plaváček si chce vysloužit bohatou nevěstu.
3: To ne, kmotřičko. Stál bych o ně, i kdyby byla chudá, jako myš. Ty 3 zlaté vlasy jsou jen králova záminka, aby se mě zbavil.
5: Však by to nedělal, kdyby věděl, že děd Vševěd je můj syn.
3: Děd Vševěd? Váš syn?
5: Nejde ti to do hlavy. Tak já ti povím, co a jak. Děd Vševěd je slunce. Ráno vstává jako pacholátko, v poledne je mužem a večer starým dědem. To se vrací domů mrzutý, hladový a líp se mu vyhnout, aby neublížil. Jeho oči pálí jako oheň. Musím tě před ním schovat.
3: Ale já si přece jdu pro jeho 3 zlaté vlasy.
5: Zaopatřím tě je sama.
3: A taky jsem slíbil, že ho poprosím o radu.
5: Komu jsi co sliboval?
3: Lidem, které jsem potkal cestou.
5: A co je ti po nich?
3: Jsou to ubožáci. Umírají žízní, vyschla jim čarovná studna, hyne divotvorná jabloň. A daleko na moři starý převozník 20 roků čeká na vysvobození.
5: Tobě vyprosím 3 zlaté vlasy, ale víc po mně nechtěj.
3: Kdybyste je viděla, určitě byste se nad nimi ustrnula.
5: Ha, jsi ty ale paličák.
3: Když jim vyprosíte radu, jako byste pomohla mě samému k motřičko, milá.
5: A, no tak dobrá, ale teď se honem schovej, děd vševěd se vrací.
12: Dobrý večer, matko.
5: Vítám tě, synáčku.
12: Koho jsi tu měla? Cítím člověčinu.
5: Načicháš se jí za celý den tolik, že to pak cítíš i doma.
12: Jestli se tu někdo schoval. Máš štěstí, že jsem dnes nadmíru utrmácený. Chci se vyspát.
5: Polož si hlavu ke mně a dřímej. Odpočívej.
12: Co to bylo? Co mě probudilo?
5: To já. Odpusť, jak jsem se vytrhla ze smutného snu.
12: Co pak se ti zdálo?
5: O lidech, kterým vyschl pramen živé vody.
12: Znám to mrtvé město. Na dně jejich studny sedí netvor. Napůl ohromná žába, napůl ještěr.
5: Jsou to chudáci a nevědí si rady.
12: Ať se přičiní, nestvůru na dně odklidí. Ať vyčistí studnu. A živá voda vytryskne zas jako dřív.
5: Já věděla, že si budeš vědět rady.
12: Ale už mě nech spát.
5: Nechceš povýskat vlasy? Líp se ti usíná. Tak už si zdřímni. Budu opatrnější.
12: Pěkné výskání, vytrhla jsi mi vlas.
5: Nechtěla jsem tě vyrušit ze spánku, nezlob se, může za to mé leknutí. Viděla jsem ve snu zas to smutné město. Měli tam kouzelnou jabloň, ale teď už dlouhý čas nemá ovoce.
12: Protože se v jejich kořenech uhnízdil jedovatý had a vysává jí mízu.
5: A není jí pomoci?
12: Až hada zabijí a budou se o jabloň starat jako dobří sadaři, bude zas mít čarovná jablíčka.
5: To je dobře, že se dočkají úlevy.
12: Ty se, matko, radši starej, aby mě nic nebudilo. A nech mě spát.
5: Já bych ráda, synáčku, ze srdce ti přeju libé sny, jenže musím splnit, co jsem slíbila, a ještě jedenkrát, po třetí, naposled.
12: Co se to dneska s tebou děje, máti? Místo, abys mi hladila vlasy, taháš mě za ně a nedáš mi spát.
5: Moc mě to mrzí, synáčku, ale mám ti dnes takové sny, že ani mě samé nepopřejí klidný odpočinek. Teď se mi zase zdálo o starém převozníkovi.
12: Vídám na moři jeho bárku.
5: Už 20 roků se na ní plahočí.
12: Připoutala ho k ní jeho chtivost.
5: A není mu pomoci?
12: Až mu na loď skočí nedočkavý chamtivec, ať si starý nechá vyrvat veslo z ruky, ať vystoupí na břeh a převozníkem bude ten druhý.
5: Děkuju za radu. A teď už opravdu můžeš klidně spát, nic tě neprobudí.
12: Vždyť už musím letět, noci jsou teď krátké.
5: Ani nechceš, abych tě rozčesala vlasy?
12: 3 jsi mi vytrhla. Víc není potřeba. A já pospíchám osoušet uplakané oči královy dcery, co teskní poplaváčkovi. Řekni mu, ať si pospíší.
5: Ty jsi o něm věděl?
12: Jaký bych to byl vševěd, kdybych neměl tušení, kdo nocuje v mém zámku.
5: Plaváčku, slyšel jsi? A tady máš pro krále 3 zlaté vlasy.
8: Děkuju vám. Kmotřičko má zlatá.
0: Cesta zpátky je lehčí, když se člověk vrací, kam ho táhne srdce. Jakoby se vznášel. Ale přesto je pouť nekonečná. Teprve za šera se objevují temné hradby a na nich nedočkavý zástup okolo krále mrtvého města.
11: Plaváčku, máš pro nás radu. Vytryskne zas někdy pramen živé vody? Kdo vrátí život kouzelné jabloni?
8: Vy sami.
11: Co pak my zmůžeme?
8: O jabloň jste se nestarali, ani o pramen. Zvykli jste si jen brát. Teď to musíte napravit. Králi všichni čekají, co uděláš.
11: Nevím si rady, plaváčku. Prosím tě, pomoz. I já budu dělat, co rozkážeš.
0: Zástup se dává do pohybu jen pomalu. Nohy spoutané strachem, v očích nejistotu. Potom se místo ní objeví hrůza. Pod kořeny jabloně se svíjí strašný plas. Chtěli by se dát na útěk, ale plaváček nikomu nedovolí ustoupit. Obrovská zmije se plazí před ním sem a tam. Plaváček jí však nedá uniknout, dokud ohavnou lebku nerozdrtí strašným úderem. Potom už jdou lidé za plaváčkem s odvahou. Spouštějí se na dno studny k boji s netvorem, který tam dusí pramen živé vody. Konečně je slyšet vítězný křik. Nahoru stoupá živá voda. Zástup s úžasem hledí na stříbrný proud a oživlá jabloň je ve chvíli obalená růžovým květem.
11: Jak ti za to všechno poděkovat?
8: Vaše díky patří dědu Vševědovi.
11: Zasloužíš si královskou odměnu.
0: A tak na další cestě plaváčka provází karavana, za kterou by se nemusel stydět nejmocnější velmož. 12 koní bílých jako labutě, 12 vraníků a na nich tolik pokladů, co unesou. Na loď starého převozníka se jen stěží směstnal takový náklad nevídaného bohatství.
13: Posloužil jsem ti, celý tvůj průvod jsem převezl přes rozbouřené moře. Splnil jsem naši úmluvu, teď je řada na tobě. Jak jsi pochodil u děda Vševěda?
8: Ví o tvých nesnázích.
13: No, já chci slyšet radu, která mě osvobodí.
8: Napřed mě nech vystoupit na břeh.
13: A ty vezmeš nohy na ramena.
8: Až z břehu ti smím vyřídit, co ti vzkazuje děd Vševě.
13: Tak už k čertu vyskoč, ať slyším, co mě čeká. Kdo mi odtud pomůže?
8: Až se tu objeví lakomec, který se požene za vidinou bohatství, až ti vytrhne veslo z ruky a vystrčí tě z lodi, vyskoč na břeh, budeš volný. A on tu zůstane místo tebe převozníkem.
0: Ještě jsou před námi desítky mil, pochody dnem i nocí. Ale čas ustanovený králem se povážlivě chýlí ke konci.
2: Právě uplynul rok. Zbývá už jenom jeden den.
0: Dost dlouhý, aby od kopců na obzoru plaváček dorazil do královského sídla.
2: Kdo by tomu věřil? A já bych mu stejně svoji dceru nedal, i kdyby tu byl včas.
0: Ale co tvé královské slovo?
2: Hrst plev
14: hozených do větru.
1: Pane králi, nesu ti novinu. Chystej se přivítat vzácného velmože.
9: Já nikoho nečekám.
1: Princezně se vrací ženich.
9: Pláváček.
1: Podívej s jakým průvodem.
9: On přece jel odtud sám. Co ty povozy a houfy koní?
1: To všechno prý jsou dary od krále mrtvého města.
9: Takovej mění, až oči přecházejí.
1: Jak pak ho přivítáš?
9: Se vší slávou, jak jinak. Trubači, fanfáry. Všichni, ať se shromáždí na nádvoří.
15: Plaváčku, opravdu, jsi to ty?
8: Pozdrav tě, králi Bůh.
15: Nemohu se vzpamatovat. Všichni se vzdávali naděje, že tě zase někdy uvidí. Jen já věřil, že se šťastně vrátí.
8: Nesu ti tři zlaté vlasy, děda Vševěda. Teď je na tobě splnit, co jsi slíbil.
15: Buď bez starosti. Vím, co znamená královské slovo. Princezna je tvoje. Ale než tě přijde uvítat, pověz mi, jak jsi přišel k tak nevídanému jmění.
8: V dalekém městě za mořem přinesl jsem lidem radu, jak obnovit pramen živé vody a uzdravit jabloň, která vrací mládí.
9: A jenom za to si dostal tohle všechno.
8: Mají tam tisíckrát větší bohatství.
9: Vezeš mi tu živou vodu. A kde máš čarovná jablka?
8: Poslal jsi mě pro tři zlaté vlasy.
9: Zlato má takovou cenu, kolik váží. A tyhle tři vlásky jsou jenom lehoučké nitky. Co je to proti vozům plným pokladu? Chci živou vodu, aby mi vrátila mládí. Osedlejte mi koně na dalekou cestu!
0: Krále pohání hlad po zlatu a kouzlech mrtvého města. A to je cesta bez návratu. Jeho sobecká chtivost se žene za přeludem a nechce vědět, že láska má stokrát větší cenu než ryzí zlato.
6: Plaváčku.
3: Jak pak přivítáš svého ženicha, moje milá?
6: Jak se sluší na nevěstu, ale napřed si musím vzít čelenku a závoj.
3: Já nevydržím tak dlouho čekat. Chci se ti teď hned podívat do očí.
6: Kdybys věděl, co se pro tebe naplakali.
3: Neuškodilo jim to, chvála Bohu. Jsou krásnější než dřív. A pořád modré jako...
6: Rozrazil.
0: Ten nenápadný kvítek se modrá nejspíš někde na mezi. Obyčejný jako chleba a samozřejmý jako doušek ze studánky. Divotvorný jako věrná láska, která jediná je pramen živé vody.

0: jak rákosníček přivedl k nebeskému pastýři zatoulané hvězdy. Za srpnových nocí sedával skřítek u stavidla, díval se na oblohu a počítal hvězdy. Nějak jich ubývá, kroutil nespokojeně hlavou. Vypadá to, jako kdyby se ztráceli, a to by ovšem bylo moc zlé. Však také je, ozvalo se nad rybníkem. Byl to Vendelín, jeden z mráčků beránků, a rozčílením skoro koktal. My tam nahoře máme kalatetu, vlastně kalumetu. Chceš asi říct kalamitu, ne? Pravil moudře skřítek, protože byl vzdělanec a věděl, že to znamená něco jako pohromu.
1: Ano, prosím, zrovna tu.
0: Souhlasil horlivě beránek.
1: Já si totiž myslím, že se bez tvé pomoci neobejdeme. A tak jsem tady.
0: Rákosníček mu bez dlouhých řečí vyskočil na hřbet a už se vznášeli k obloze. Pod srpečkem měsíce tam seděl dědeček a tiše hrál na fujaru smutnou písničku.
1: Račte dovolit, prosím, uklonil se skřítek. Nejste vy náhodou ten nebeský pastýř?
2: Tak, chlapče, odpověděl stařík. To opravdu jsem.
1: A neráčili se vám, prosím, někam zaběhnout hvězdy?
0: Ptal se rákosníček.
2: Inu zaběhli. Jsou támhle za stříbrným potokem a teď ty nezbedy nemohou zpátky, povídal pastýř a prohrábl si dlouhé vousy.
1: Ale to je pro mě úplná maličkost, ujišťoval ho skřítek. To budete koukat, jak rychle vám je přivedu.
0: Když to sliboval, opravdu si myslel, že to bude snadné. Vendelín ho ale varoval.
1: Ono to nepůjde jen tak. Stříbrným potokem teče divoká voda, takže se nedá přebrodit. A přeskočit potok také nejde, je moc široký. Já myslím, že na to nestačíš.
0: V tom, jako kdyby se rákosníčkovi v hlavě rozsvítilo.
1: Vzpomínáš si, jak jsem z vás, mráčků beránků, kdysi udělal veleberana?
0: Obrátil se k Vendelínovi.
1: Takže, když přivoláš své kamarády, udělám z vás dneska hvězdolet. A v něm pak hvězdy potok bezpečně a pohodlně přeletí.
0: Jak řekl, tak udělal. Jen co se beránci objevili, poskládali je tak, že z nich bylo něco mezi kosmickou lodí a létajícím kobercem. Když přistáli u zatoulaných hvězd, nastalo mezi nimi pozdvižení. Všechny se nahrnuli kolem skřítka, takže v té tlačenici skoro zmizel a jenom zoufale volal:
1: Strpeníčko, prosím, strpeníčko, odvezu vás, ale netlačte se tolik, na každou se přece dostane.
0: Nikdo ho ale neposlouchal a tak celý ten rozruch pokračoval dál. Malé hvězdičky volaly, že mají při zachraňování přednost, ale ty velké na ně nedbaly a některé z nich se dokonce mezi sebou i praly. Předbíhali se, pošťuchovali, až to beránci nevydrželi, pustili jeden druhého a celý hvězdolet se rozpadl na několik malých obláčků.
1: Já, to je učiněné neštěstí,
0: zoufal si rákosníček.
1: Ovšem, naopak vlastně je zase štěstí, že jsem tady já.
0: Hvězdy začaly mezi tím znovu naříkat, až uši zaléhaly.
1: Ticho, prosím,
0: okřikoval je skřítek.
1: Nic není ztraceno, jenom to potřebuje malé vylepšeníčko, možná i předěláníčko na něco úplně jiného.
0: A protože byl jako všichni skřítkové trpělivý, začal znovu. To, co z mráčků udělal teď, vypadalo trochu jako parník, trochu jako převoznická pramice.
1: No, možná to vyjde,
0: uvažoval rákosníček, ale když přistál na druhém břehu potoka, začala nová tahanice. Byla stejná jako ta předtím, snad jenom přibylo štípání, pištění a ječení. Hvězdy se hrnuly na palubu v jednom chumlu, mačkali se, strkali a převoznickou pramici rozhoupali tak, že se začala potápět. To se beránkům vůbec nelíbilo. Byli zvyklí plout oblohou a ne vodou a proto měli co dělat, aby se postarali sami o sebe. Když hvězdy viděli, že z jejich zachraňování nebude zase nic, začali bědovat víc než dřív.
1: Neplakat, nezoufat,
0: konejšil je skřítek.
1: Teprve nyní přijde to pravé. Když se nedá přeletět ani přeplavat, udělám přes potok lávku a je to.
0: A šlo mu to od ruky, jako když bičem mrská. Rákosníček nejdřív postavil beránky do řady, pak je poprosil, aby se vznesli tak na dva palce nad vodou a spojili oba břehy dohromady. Když se hvězdy přesvědčily, že s nimi lávka nespadne, poslouchali na slovo.
1: Necpat se a nestrkat,
0: nabádal je skřítek.
1: Všechny řádně za sebou a hezky jedna po druhé. Jedna za druhou a pořád. Jedna za druhou a za třetí a za čtvrtou a pořád a pořád a pořád.
0: Zatoulaných hvězd i hvězdiček bylo k nespočítání. A tak to bude trvat dlouho, moc dlouho, než se všechny vrátí k nebeskému pastýři. A teprve, až u něho budou všechny, ale úplně všechny, vrátí se i rákosníček.

bych si vymyslel svou. Pohádku jenom pro nás dva. Maminka se porodu bála, protože děti musí, když se rodí, udělat hlavičkou pohyb, který umí jenom delfín. Nakonec se ukázalo, že se bála zbytečně. Miminko umělo vyklouznout z bříška, ani nevědělo jak. A tak jsem začal psát pohádku o delfínkovi. Ale představte si, děti, že když se malý Pája narodil, bavilo ho víc mlíčko a dudlík než tátovo čtení. Usnul jsem většinou dřív než on, papíry mi vypadly z ruky a všelijak se pomíchaly. Ale přišlo další dítě a další a další a všechny uměli delfínkovu vlnku sami od sebe. Jak se to mohli naučit? Kde? Těhotné maminky nosí v bříšku malou morskou vodu. A tak bylo jasné, že se nám rodí noví a noví delfínci. Stálo za to knížku dopsat a tak jsem to udělal. Když jsem ji po letech přečetl mamince všech našich dětí, celá zrůžověla a prohlásila, že budeme mít ještě jedno miminko, a to tuhle knížku. Když se maminky rozhodnou, všechno na světě je možné. A tak je i knížka na světě. A já vám při ní slibuji sladké usínání tatínků, tak sladké, jaké asi zažil delfínek Deo. Mohou být i v moři dostihy? Mořský koník je vlastně pošťák. Ale pokud nemá příznivý proud, nikdy nic nedoručí. Skáče totiž jenom nahoru a dolů. Ne tam, kam by si přál. Ale je tak roztomilý, že mu to každý rád odpustí. Ty dobré zprávy, ty přece jenom časem dojdou, a ty špatné, jen ať se zatoulají. Na věky. Mořský koník se nedá ochočit, protože už je ochočený. Má stále stejnou hřívu, tvar sušenek, tvaru S, říkalo se jim sisinky, a zvláštní zálibu v matriarchátu. To znamená, že je pod pantoflem. V jeho rodině velí paní Koníková, a to tak razantně, že koník donáší i děti. Malá koníčata, ne že by donášel na ně, donáší je ve svém vlastním tělíčku a pak je taky porodí. Zvláštní systém, ale funguje to. Nepředstavujte si ani koně, ani koníka lučního. Představte si Krištofa Kolumba asi osmiletého. Vůbec netušil, proč je vlastně na světě. A ejhle, zjistili to pak úplně všichni. Takže se dívejte, děti, na to, co se vám líbí, co vás přitahuje, a nepřemýšlejte nad tím, proč matka příroda stvořila koníka mořského. Možná ho ani nestvořila. Možná se jí vymknul. A prostě se vyvinul. Což je nejlepší start kariéry jakéhokoliv druhu. Kurzy šití. Mořská jehla vypadá jako nehybná, ale neskočte jí na to. Šije to s ní? Není ohebná jako úhoř, ale uvnitř jehly to hárá touhou aspoň jednou za den něco spíchnout? Rychle se otočit neumí, zlomila by se. Ale jakmile připluje potrhaný lachtan nebo zraněný tuleň, ochotně zašije rány a zavolá doktora Kryla z Vinohradské nemocnice ke složitějším případům. Doktor Kryl má plné kapsy krylu, takže se bebíčko rychle hojí, když je co jíst. A jaké dobroty! Mořská jehla na pohled tak nehybná je v moři velmi, velmi užitečná. V tom se podobá lidem. Existuje rejnok, ale také polorejnok. Jak byste si připadali, kdyby vám říkali poločlověče? Existuje i parejnok. Znal jsem člověka, který se jmenoval Padevět. Uměl napočítat do pěti, ba i do devíti a nikdy nic nepadělal. A přesto měl divnou pověst. Pozor na to, jak se kdo jmenuje a jak se komu říká. Ve skutečnosti je jiný. Lidem to občas ublíží v zaměstnání a rybám v moři zrovna tak. Letoun, neboli létající ryba, je jediná, kdo umí vyskočit nad hladinu tak jako delfínek, ale umí ještě navíc roztáhnout ploutve, nabrat proud vzduchu

a dostat se na roveň ptákům. Nevím, jestli to pan Darwin a matka příroda dost ocenili. Treska je dneska vyhledávaná, ale byly doby, kdy si jí nikdo nevšiml. Dokonce ji přezdívali trepka. Měli na mysli škrpál zakopnutý pod botníkem, ale život byl silnější. Vyvinula se z ní trepka ocasatá, malá potvůrka, která pro život na zemi vykonala spoustu práce. I pro život takového dinosaura rexe. O tom ale delfínek jenom četl. Všem rybkám delfínek deomával ploutvičkou a na některé volal ahoj. A když se tvářili netečně, přidal ahoj, rybičko. Ale nevěděl, jak se která jmenuje. A přitom by si užili tolik legrace, kdyby se jedna druhé představili. Mník mořský má rozkošný latinský název Molva Molva. To je skoro tak roztomilé jako jméno Petr ani Muk. Jen zpívat neumí. V oceánu pluje také ryba jménem Cípal. Umí upadnout do zimního spánku jako medvěd. A proto jsme vynalezli slovo chcípal, abychom tu podivnost zachytili verbálně neboli slovně. Kanic je v podstatě na nic, ale jen na oko. I ta nejmenší žoužel má své místo a svůj význam v tom velkém kotli jménem oceán. Smuha královská nosí stuhu na způsob zaměstnanců pohřebních služeb. Mluví tlumeně a s úctou k neboštíkovi, akorát, že se vyhýbá leklým rybám. A na to si musí ryby dávat největší pozor, aby nelekly. Totiž, aby je nikdo ani v žertu nevylekal. Soudní proces by byl velmi složitý. Ryba lodivod má velmi špatnou pověst. Od dob Titaniku. Pražma obecná je taková zakulacená rybka, no nic moc, ale emigrovala do moře až z Prahy a zvládla nejen jazykové rozdíly, ale také rozdíl mezi slanou a sladkou vodou. Tak v tomto případě delfínek smeknul čepičku. Piskouni, a že jich je druhů, mají pisky tak vyvinuté, že byste se jim zdráhali dát pusinku jako mamince před spaním. Ale možná je to klam. Spousta lidí vypadá šeredně a přitom jsou hodní. A hrstka jiných vypadá jako Miliusové a jsou to pořádné potvory. Delfínek taky poznal v moři rybu slizouna, ale slušně ho pozdravil. Slizoun v lidské podobě je mnohem, mnohem horší. A víte, že v moři žije ryba pulec? A nemá s žábami nic společného? A tady vidíte ty následky evoluce. Ještě aby se tam objevilo stvoření se čtyřmi končetinami, jmenovalo by se latinsky chabrus popletus, ale ve skutečnosti by to byl jen obyčejný človák novák. Osténec karolínský se určitě musel narodit někde na Moravě, typnu si, Brno. Toho delfínek pozdravil bratrským ahoj, Kimu. Naproti tomu carouna vymysleli o hodně dál, až na východě, v carském Rusku. Jde o malou rybku, na rozdíl od té obrovské říše, ale žije také stále na dně. Ďas mořský a měsíčník svítivý. Když zavřete oči a necháte si v paměti jen tato dvě stvoření, odehraje se vám v hlavičkách úžasný příběh, kde dobro sice zvítězí, ale bude vypadat nějak divně. Protože láska a pravda nevítězí tak snadno nad lží a nenávistí. Leda, že by žili tisíciletí v moři a vyvíjeli se. Pak by se teprve vidělo. Žraloci. Žraloků se delfínek nikdy nebál. Jednak byl rychlejší než oni a potom na ně dovedl vymyslet takovou habaďůru, že si žralok pokaždé připadal jako ňouma. Jednou sám sebe dokonce kousl do ocasu a jak ucítil krev, kousal a trhal, až se sežral. V moři jich plave přes 16 druhů
a jeden z nich se jmenuje Máčka. No nedali byste mu pusu? Ten si určitě pamatuje na maková pole, která kdysi byla na dně oceánu. Jak pak se asi s ním maminka loučila, když šel do školy? Páčko, ty můj Máčko. A on šel na to pole a z makovic si vysypal do ploutvé hromádku máku. Mňam! Jenže pak ta pole zmizela. Zmizely i makové buchty a Máčka se trápil. A od té chvíle má strach a bojí se. A proto kouše na potkání. Rejnoků je známo zhruba 20. Ale kdo ví, kolik jich v oceánech plave ve skutečnosti? Zeptejte se Pilouna. Žralok vypadá, jako by chtěl jen žrát, ale to není pravda. Mečoun vypadá hrozivěji a mohl bych jmenovat i jeho vzdálené příbuzné. Kordouny, fleretouny, sekerouny, šavlouny. Však on si žralok taky rád lokne. A pak je mírňoučký jako beránek. Dokonce má smysl pro humor a chce slyšet veselé historky z natáčení. A víte, kdy je nejbezmocnější? Když se chytí do sítě a znehybní. Udusí se chudinka. Nemůže ani volat o pomoc. Síť mu brání v pohybu. Spousta tvorů umírá, protože nadešel jejich čas. Jenom žralok umírá, protože znehybněl. Jen ze žraloka lidožravého měl delfínek obavy ne o sebe, o lidi. Když někdy potkal takového lidožrouta blízko pobřeží, vystartoval a vyplašil všechny plavce a surfaře. Skákal nad hladinu a dával znamení, že hrozí nebezpečí, a lidožrout si ani neškrtl. Musel si utáhnout opasek, aby mu nespadly kalhoty, a odtáhl s nepořízenou. Že nevíte, kdo je nepořízená? No, to je taková baba hubatá, která všechno vyžvaní, takže kdo ji má, nikdy nikoho nepřekvapí, což je při lovu velká nevýhoda. A ještě větší příbuzný. Ale jednou se delfínek opravdu polekal, to když potkal keporkaka. Byl tak obrovský, že kdyby mu na hřbetu metal přemety, přemetl by se od hlavy k ocasu 12krát. Keporkak byl dobrák. Vůbec mu nevadilo, když si mu delfínek lehl na záda, podložil si hlavu ploutví, vezl se zdarma a lebedil si. Aby to potom strýčkovi oplatil, vlezl si pod něj a poponášel chvilku několik desítek tun keporkačí váhy. A to se dalo, protože voda nadlehčuje. To znáte, děti, z plavání. Víte, že kdo se vody nebojí, ten plave jako rybička. A delfínek se nebál. Zamával rozesmátému keporkakovi, kterého ten silácký kousek polechtal na břiše, a plaval si dál. Večer, když se celý oceán ukládal ke spánku, se mu zase stýskalo po mamince. Začal zpívat tak smutně, že se rozplakali běluhy. A kanic se zatvářel ukřivděně a prohlásil, že je mu z toho smutku na nic. Úhoři se vzájemně zapletli do uzlů a makrely se třeli jedna o druhou, aby si nepřipadali opuštěně. Jen barakuda zalezla co nejhlouběji do sluje, protože ta je na samotu zvyklá a nijak tím netrpí. Maminko! Maminko, kde jsi? Volal delfínek Deo. Ale maminka nikde. Lachtani jsou uchechtaní. Hele, lachtani! Nikdo to o nich dodnes neví, ale oni v jednom kuse škytají, protože jsou uchechtaní. Už se vám to stalo, že jste se smáli, až vám to chytlo bránici, a pak škyt, škyt, byl konec smíchu a scháněli jste zažívací sodu? I když jsem nikdy nepochopil, proč sodu a proč zažívací. Mně se neulevilo, ani když jsem si zacpal nos a zadržel dech. Většinou jsem celý zrudlý vybuchl, chvilku čekal
a pak se opět ozvalo neblahé škyt, škyt. Že jsou lachtani lechtiví, tvrdí přírodovědci, kteří s nimi přišli do styku. Dokonce si jeden vědec lachtanku vzal, protože ona mu to oplácela. Ale ti, co mají jisté zábrany a vedou si pouze záznamy do kolonek, tvrdí, že lachtani, kdyby viděli Friga na mašině, tak by smíchy zbourali kino. Lachtani jsou kavárenští džentlmeni. Mají smysl pro humor, pro lechtivé fórky a pro veselé historky z natáčení. Kdyby na nich bylo, strávili by celý život v komparzním rejstříku a využili by každé příležitosti k zasmání. Když se lachtani sejdou, chrlí jednu historku za druhou a celý vysmátí, mlátí ocasní ploutví o skálu, protože nemohou popadnout dech. Však on je to taky těžký úkol. Představte si, děti, že by paní učitelka vyvolala Pepíčka a řekla: tak, Pepíčku, máš to mezi dvojkou a trojkou, tak teď tě ještě jednou vyzkouším. Popadni dech. A Pepíček by marně lapal ploutví po vzduchu. Lapat dech? Ale čí dech? Svůj? Nebo váš, paní učitelko? Lachtani jsou cháska nezdárná. Povalují se jako lidé. A když mají hlad, vrhnou se do vln něco ulovit. Na rozdíl od lidí. Ti jdou většinou na úřad pro nějaký ten příspěveček. Uměl bych s lachtany žít, říkal si Delfínek. Programově se lechtat, no s tím se dá založit i politická strana. Jenže lachtan ani Delfínek naštěstí nevědí, co to je politika. A tak si plavou oceánem a míhají se před nimi nejrůznější osudy. Ale pro Delfínka Dea byl ten nejdůležitější jeho vlastní osud. A ten se nevyvíjel nejlíp. Smutné dítě, které nemůže najít svou maminku. To je ten nejhorší začátek života. Ty jsi můj poklad. Fénické poklady? Koho by nevzrušil jakýkoliv poklad, i pirátský? Každý kluk, ale i holčička by se ráno vydali na pláž hledat mušle a vyplavené zbytky dřevěného korábu, na jeho špahýlu se blyští zlato. A co za to zlato? Přece všechno, hlavně mamince, aby nemusela brzo vstávat, aby se nemusela o mě bát, aby si žila jako královna. Jenže kde ty poklady najít? Náhodou, jedině náhodou. A kde je ta madam náhoda, která vexluje štěstí se smůlou v poměru jedna ku jedné? Když si zamane, pomůže, když si nezamane, nepomůže. A jaký úplatek je pro ní dost dobrý? To ví jenom ten, kdo ztroskotá s fénickou lodí. Ten kormidelník, který už v ruce kormidlo neudrží a ví, že končí se životem. Umíte si cenu takového pokladu představit? To není jako potápět se na zatopeném hřbitově Slapské přehrady. Za tu smůlu platí někdo životem. A za to štěstí se musí taky zaplatit. Nikdo předem neví čím. Nevěděl to ani Delfínek Deo, ale netrápil se tím. Neměl zájem o zlato, když v oceánu bylo tolik báječných pokladů. To jenom suchozemci blázní z potopené galéry. Ať se podívají na rozbřesk ze 2 metrů pod hladinou a na východ slunce z pouhého metru, ale také na západ slunce a sněžení do vln oceánu. Život není jenom oslava narození. Život není jenom pohodlí a náskok a výhoda a přednost. Delfínek tušil, že co ho čeká, toho nemine. A přál si, aby ho minulo to, s čím by se nevyrovnal. Všechny poklady světa by vyměnil za to, aby z dálky viděl plout přibližovat se svou maminku. Aby se mohl obkroužit kolem jejího těla a zaspívat radostí, že se opět setkali.
ale zatím mu to nebylo souzeno. Byl od ní tak daleko, že už vůbec nedoufal, že ji ještě někdy uvidí. Plaval v nedozírném oceánu a netušil, jestli se k ní blíží nebo se od ní vzdaluje. V tom obrovském množství pohybující se slané vody neexistoval pevný bod. Medúza. O medúze jsme už mluvili. Ona sama není moc společenská, nikam se necpe ani nedere, vlní se v rytmu oceánu, ale umí žáhnout. To není totéž, co pálení žáhy, to je opravdové pálení. Zůstanou vám po něm puchýře. Ale delfínek ji znal jako dobrosrdečnou tetu, která nechce problémy, vyhýbá se potížím. Ale když někteří turisté jsou takoví blázni, jen v boji o holý život zaútočí, tedy ta medúza, bez tak se to naučila od lidí. Delfínek si nevěděl rady, jak se s ní domluvit. Ale proč by se s ní vlastně měl domlouvat? Může plout dál. A plul. A možná, že to medúze přišlo líto. Drby obližních. Platýs platil vždycky za spolehlivého plátce daní. Daně jsou děti peníze, které musíte odevzdat, a to se nikomu nechce. Ale Platýs chtěl mít svědomí čisté, tak odevzdával víc, než vydělal. A když se dostal na mizinu, přestal platit. Nebylo z čeho. A tak přišla policejní eskorta piraní a zavřela Platýze do vězení. A tam bylo těchto dobráckých hříšníků tolik, že se tam nemohli vejít. Museli se smáčknout, neboli stěsnat, a od té doby je Platýs ryba velmi placatá. Ale jednu výhodu to přece jen mělo. Protáhla se mřížemi a dostala se znovu na svobodu. Ale už nikdy nebyla v placení tak horlivá. Žila sice na dně, tedy na mořském, ale za to poskytovala velmi chutné maso. Ale vůbec ne zadarmo. Za tvrdou měnu. Ochechule je velká divnost. Je to bájeslovný tvor, napůl ryba, napůl pana. V organtínu zeleném, jak zpívá pan Suchý, maminka vám řekne, co je pana a organtín. Zkrátka je to siréna, vodní savec, a protože občas nesplní to, co od ochechule jiní tvorové očekávají, říká se jí také mořská kráva, což není zrovna lichotivé, ale ochechule to bere s nadhledem, protože miluje život a svoji životní vášeň dokáže, jak se patří, využít. Delfínek se od ní naučil lehonkou písničku. Zlobila se mihule, že ji minul minule, protože se zadíval do ochechule. Moc těm slovům nerozuměl, ale hudba byla tak krásná, že už mu utkvěla v hlavičce navždy. Vypadá zvláštně ochechule. Je příbuzná kopytníkům, je to jejich sestřenice a rodí jedno jediné mláďátko, podobně jako delfín. Jmenuje se třeba kapustňák. Umíte si představit, co má k večeři nejradši, že? A nebo mormoň. Ale ten nerozumí žádnému náboženství, jak by se mohlo zdát. Naopak si myslí, že by se lidé kvůli náboženství neměli nikdy hádat, natož zabíjet. A to si, děti, dobře zapamatujte, i když třeba vaši tatínkové budou tvrdit, že si to také myslí, ale ve skutečnosti pak dělají pravý opak. V oceánu žijí ryby podle jediného spravedlivého zákona, podle zákona evoluce. Tuleni, to jsou keci, že se tulí, netulí, většinou jsou rozhádaní, mohli by si založit tulení parlament. A jak Deo plaval mořem dál, naučil se další písničku. Mořem pluli vorvani, byli děsně vorvaní, mezi nimi vzdělanec, a to byl orvaň. Zase jí moc nerozuměl, ale líbila se mu. A zapamatoval si ještě jednu bláznivou. Pak tam pluli krakatice
A ty byly kratší sice, ale při vší možné snaze nevešly se do krabice. A plaval dál a slyšel další a další drby. Tučňáci, že jsou tuční, omyl, drží dietu a na zimu se natírají gelem. Škeble se šklebí jen za prachy, pro fotografy. Už jste je viděli, jsou jich plné časopisy. To byl náhodný novinový titulek, který delfínek zahlédl. Zasmál se tomu. A hned vedle něj cosi zavřeštělo. Co si to dovoluješ, mladej? Promiňte. Přišlo mi to k smíchu. Abych tě pořádně neskřípla, frajírku. A proč? Co jsem udělal? Jsi drzý spratek. Spratek se neříká. No prosím, jak se ta dnešní mládež chová? Já vám nic nedělám, jen si plavu. A posmíváš se? Ne, směju se. Lépe řečeno usmívám. No, pojď blíž, ty hejsku, já tě skřípnu. Co pořád máte? Chcete se prát? No tohle si dovoluje na dámu, chuligán, tak dost. Něco vám povím, madam. Jste zatrpklá, stará, ošklivá škeble. Jú, škeble se začala zalikat a dusit. Já tě udám. A komu? Komukoliv, kdo půjde kolem. Chcete se hádat? Nechci. Vždyť už se hádáme. Tvou vinou, ty delfíní puberťáku. To nemá cenu. Když dovolíte, šklepte se zas na někoho jiného. Já plavu. A delfínek zamával ocasem. Ale hádavá škeble nebyla jediný nepřítel na cestě mořem. Bylo jich mnohem víc. Například medúza čtyřhranka, homolice, zéva obrovská, ropušnice, perutín. Všichni se tvářili přátelsky, ale byli to velcí válečníci. Medúzám čtyřhrankám se přezdívalo mořské vosy. Připomínali dotyk rozžhaveným železem. Měchýřovka portugalská s obrovskými chapadly uměla taky pěkně popálit, ale ještě strašnější bylo setkání s vraždící rukou. Chironex Flekery už přinesl smrt desítkám lidí. A to delfínek těžce nesl. Její jed zabíjel během minuty. Homolice to stihnou za 20 minut. Zakousnou se a pustí jed. A přitom jsou to na první pohled krásní a neškodní mořští plži. Mlži za nimi nijak nezaostávají. Zéva obrovská váží až 100 kilogramů a měří 1,5 metru. Pozor, velký pozor na pootevřenou lasturu. Zavře se a není vám pomoci. Ostny ježovky nebo hroty hvězdice královské vám také zkazí výlet. A zvědavost se nevyplatí v případě chobotnice kroužkované. Má zobák a v něm jed. Do 2 hodin je po vás. Čtverzubci a ježíci jsou pěkné potvory, ale japonský fugu je nejen jedovou bombou, ale i výtečnou pochoutkou. Záleží na vás, jak jste zvědaví a jak chcete ve svém životě riskovat. Umřít můžete i v restauraci. Delfínkovi bylo líto všech, kteří to nevěděli, a měli tím pádem o moři zkreslené představy. Ropušnice je oranžová jako korálový útes. Ve hřbetní ploutvi si nosí jedovaté trny. Když se rozlobí, vstyčí je a oběť umírá za strašných bolestí. Žabí ryba, sestřenice mořského ďasa, má také jedové trny. To už je snad nějaká móda, nebo co? Ryba nebehleď měří 0,5 metru. Má trny pro změnu za skřelemi a navíc ještě dokáže rozdávat svými očními svaly elektrické rány. Za to krasavec perutín ohnivý svými trny zaútočí rád. Ochrnete. A rejnoci? Jedovatý trn v bičovitém ocasu vám dá zapomenout na ladné máchy jeho křídel
a jeho domnělé přátelství je ve vteřině to tam. Jsou v moři zkrátka místa, kde si musí dát pozor nejen člověk. I delfínek má co dělat, aby se s takovými projevy nepřátelství vyrovnal. V moři je tolik prostoru, že mu připadalo směšné, jak si rybka dělá nároky na pozemek. Kdyby mohla, postavila by i plot a vstyčila ostnatý drát. Tak jako někteří lidé na zemi. Tichý oceán nejtiší. Bylo to v tom moři nádherné. Delfínek Deo měl pocit, že už poznal celý svět. Mohl si to myslet asi tak, jako každý z nás, protože nikdo nikdy nepozná svět. Svět se totiž vyvíjí, zanikají a vznikají nové druhy ptáků, hmyzu, bakterií i ryb. Lidem se donese jen 5-10% informací, protože lidé žijí ve městech, kde vládne statistika, a přesto jim uniká spousta informací. Jsou totiž otylí. Nenamáhají se ani zdaleka tak, jako bakterie, které bojují každý den o přežití. Z toho plyne ponaučení. Kdo se převalí na záda a zapálí si doutník, je zralý na vyhynutí. Jenomže to se týká tatínků. Deo si neuměl představit, že by si maminka zapálila doutník. Hořel by vůbec v oceánském proudu? Maminko! Maminko! Zavolal jednou zoufalý delfínek Deo. Zdálo se mu o mámě a ráno nevěděl, jak dál. Měl pocit, že je na konci svých sil. Na to zavolání připlulo hejno asi 60 delfínic. Všechny měli zájem o adopci. Ale Deo chtěl jen svou pravou maminku. Něco mu našeptávali, že se musí vrátit tam, kde ji ztratil. Ale jak najít cestu zpátky? Lovit v paměti. A po paměti odvíjet svůj život dozadu. A přesně to delfínek udělal. Vzpomínal si na to, co udělal včera, předevčírem, a skutečně se mu podařilo doplout zpátky do míst, kde se narodil. Usnul po té úmorné práci. Návrat. Když se probudil, uviděl vodou prolomené sluneční paprsky. Uviděl život a radost ze života. Uviděl chuť láčkovců z dokonalice. Uviděl akvabely žlutě pruhovaných hejn, rybek klaunů. Uviděl zdrženlivost dravců. Barakuda se odmítala přejídat, protože výživnější bylo zůstat na světě, nežli z něj urvat, co se dá. Uviděl trpělivost korálů, kteří si byli vědomi své zranitelnosti a přesto si nezvolili vůdce do boje proti nepřátelům. Uviděl, jak sopečná láva modeluje nové mořské dno, jak se na skálu položí závoj písku, jak mořští zahradníci přispěchají s osazením nových rostlin, jak se rybky rodí a rozhlížejí se úplně zpitomnělé z toho omamného světa. A uviděl tečičku. Ta se zvětšovala a zvětšovala, až měla tvar dospělého delfínka, který 10 metrů pod hladinou obtahoval křivku podobnou položené osmičce. Ta v matematice znamená nekonečno. A když připlul blíž, napadlo ho, jestli to není jeho znamení. Připlul ještě blíž a div mu srdce nepuklo radostí. Byla to jeho maminka. Málem z té radosti omdlel. Byl na konci své cesty, zpátky v mámině náruči. Tolik pusinek. Ještě nikdy nikdo žádné mamince nedal. Dobrou noc, děti. Doufám, děti, že vy budete mít svou maminku pořád na blízku. A nikdy se vám nestratí.
Ale jen pro představu, ta radost je mnohem, mnohem větší než radost z výhry v loterii. Víc, než kdybyste našli 100 korun. Víc, než kdybyste si koupili vlastní moře s vlastní vilou na břehu toho moře a rozhodli se do konce života nic nedělat. Byla to radost ze života, kterou mu maminka darovala s tím, že až on bude velký, musí tu radost předat dalším delfínkům, o které se bude starat. A i když se mu třeba nebude chtít ráno vstávat, ví, že musí k hladině obkružovat ležatou osmičku, která v matematice znamená nekonečno. Lidé i delfínci jsou smrtelní, ale vyrovnat se nekonečno mají možnost všichni. Tak vzhůru do života. Delfínek Deo se s maminkou mazlil až do večera, ale ráno ho to už zase táhlo do světa. Vydal se do nových dobrodružství, ale aby se mamince už víckrát nestratil, dobře si zapamatoval, kde ji najde. Byl bohatší o novou zkušenost. Naučil se vracet. Dobrou noc, děti. A až se ráno probudíte, vzhůru do života. Vyskočte z postýlek, otevřte okno, zacvičte si a u snídaně vymýšlejte, jak si s tím zázrakem, že jste na světě, poradit. Jak využít tu jedinečnou šanci. Budete si připadat svobodní jako delfínek Deo.

0: Jak skoka a kuka překvapila povodeň. Před chaloupkou pod Jalovcem bylo rušno. Chystal se veliký liák a tatínek z broučky nikde. Na obloze se válely šedivé mraky, které se už chystaly spadnout na chaloupku. O, to by bylo zlé. Honem uklidit peřiny, ať nám nezmoknou, strachovala se maminka. Všichni pomáhali, jen broučík s broučíčkem si vesele hráli, jako by se jich nic netýkalo. Dokonce se i na liák těšili.
1: O, to bude nádhera. Velké kapky my máme rádi.
0: Marně je maminka napomínala. Nechte toho vyvádění a honem se schovejte. Ale dřív, než oba doběhli do chaloupky, spadly z mraků velké kapky a málem je spláchly. Vidíte, voda vás mohla odnést a co bychom si bez vás počali, vzdychala maminka. Jako poslední vklouzl do chaloupky poutníček.
2: To jsem ráda, že jste tady, poutníčku. Neviděl jste někde tatínka z broučky? Mám o všechny velkou starost. Takový déšť dlouho nikdo nepamatuje.
0: A maminka si cípkem zástěrky utírala slzy. Děti, když jí viděli plakat, přidali se. O, to bylo v chaloupce pláče, až uši zaléhaly. Nebojte se, však oni se někde schovají a až přestane pršet, přiletí. Uvidíte, těšil je poutníček. Všichni si oddechli. Poutníček je moudrý a ví přece všechno. Děti se posadili na lavici vedle poutníčka a že aby jim vyprávěl, jak to dopadlo se slunečními skřítky. Když tak pěkně prosíte, usmál se poutníček, aspoň vám čekání na tatínka z broučky rychleji uteče. Skok a kuk utíkali před svižníky pustým černým lesem. Kdyby kuk nesvítil slunečním kamínkem, spadli by zcela jistě do bahniska. Drželi se za ruce a běželi dál. Vyhýbali se planinkám a suchým vřesovištím, aby nenarazili na nějakého nočního tuláka. Udýchaní a uštvaní doběhli k hříbku. Kuk zaťukal na dveře.
1: Pusťte nás, prosím, pusťte nás rychle dovnitř. Jsme sluneční skřítkové a honí nás zlý svižník. Pravděpodobně mu připadáme jako dobrá večeře.
0: A pak hříbku vypověděli všechno, co se jim přihodilo. Hříbek nejdřív otevřel opatrně jedno okénko a když viděl dvě malé třesoucí se postavičky, otevřel dveře do kořán a skřítci šup a už byli uvnitř. O, tam bylo krásně sucho a teplo. Křesílka byla měkká a pohodlná. Dobře se jim tam odpočívalo a oči se jim klížily. Ale hříbek je nenechal usnout. Honem dolů, dám vás svižník nenajde. Skřítci se polekali a rovnýma nožkama skočili otevřeným poklopem do podhoubí. Poklop se nad nimi zavřel. Spadli do bílých, propletených vláken jako do síťové houpačky, která se s nimi mírně pohupovala. Blaženě se do vláken zamotali a už spali. Svižník se svými kumpány dorazil ke svému doupěti, ale to bylo prázdné. Po skřídcích ani vidu, ani slechu. Dup, dup, podupával svižník. Ostatní se rozhlíželi a cvakali kusadly. Tak kde jsou? Ptali se svižníci a kouleli hrozivě očima. Ať však koukali, jak koukali, nikoho nevykoukali. První se z toho nepříjemného překvapení probral starý svižník. Utekli rošťáci, musíme za nimi. Pozor, poklusem v klus! A vyrazili. Za sebou zanechávali polámaná stébla trávy, šlápoty v zeleném mechu, zkrátka spoušť. Paseka jen tichonce vzdychala.
2: To bolí. Mají snad boty ze železa.
0: Svižníci dorazili ke hříbku.
3: Vydej nám ty dva uprchlíky, které schováváš. Jsou jistě u tebe, hřibe. Otevři,
0: křikl výhrůžně svižník. Malé kulaté okénko ve dveřích se otevřelo, ale hned zase zavřelo.
3: A neotevřu. nikdo tu není. A ostatně nepozval jsem vás. Svižníci se rozběhli a kopali svými těžkými botami do hříbku. Tak ty jsi nás nepozval, my nejsme vítaná návštěva, ale to se podívejme. A dub, dub, cvak, cvak, řádili svižníci dál. Hříbek se povážlivě naklonil, ale neotevřel. V podhoubí se skřítci probudili. Co se to děje? Všechno se tu třese. Svižníci, vyděsili se. Rychle se vymotali ze svých houpaček a utíkali černou chodbičkou pryč. Kuk svítil svým slunečním kamínkem. Starý svižník praštil pěstí do okénka a vyrazil ho. Tak kde je máš, hřibe? A podíval se dovnitř. Světnička však byla prázdná. Svižník se zklamaně otočil na své kumpány. Upláchli nám. Daleko nebudou. Honem za nimi a poklad bude náš. Pozor, pochodem v pochod. A už bylo slyšet jen dup, dup a cvak, cvak, které se za chvíli ztratilo v houštině. Hříbek se narovnal, oddechl si a cítil se jako statečný hřib. A jak by taky ne, odolat svižníkům to chce řádnou dávku odvahy. Kuk a skok utíkali chodbičkou pryč, až už nebylo slyšet kopání a bouchání svižníků.
1: Kde to jsme?
3: Divili se. A protože byli ze sluníčka, netušili, že se dostali pod zem. A co se dělo na povrchu? Spustil se takový liák, že voda hrnula před sebou jehličí a brala sebou suchou trávu i malé kamínky. O tom neměli Kuk a skok ani ponětí. Na svém útěku pod zemí se dostali do opuštěného doupěte.
1: Tady si odpočineme a trochu si zdřímneme,
3: těšili se. Ale co to? Do doupěte se začala valit voda a strhla sebou i oba skřítky.
1: Pomoc, pomoc,
3: volali, ale nikdo je neslyšel. Byli přece pod zemí. Kalná voda se valila dál a skřítci už ani o pomoc nevolali. Kuk držel pořád svůj sluneční kamínek nad vodou a nebýt jeho, nikdy by si nevšimli podivných provázků, které se jim kývaly nad hlavou. Skok se chytil jednoho provázku a šplhal se po něm nahoru, za ním i Kuk. Pod nimi se valil dravý proud. Na pasece bylo po dešti. Květiny otevřely své kalíšky a střásaly kapky deště z listů.
1: Toužili jsme po dešti už tak dlouho, že jsme už skoro uvadli. Ty jsme však opět krásné a voňavé a všem nám je do zpěvu.
3: Celá paseka byla zalita růžovým raním světlem a těšila se na východ slunce. Ale co to? Květiny se najednou začaly třást a chichotaly se.
1: Já, ouvej, kdo pak nás to tahá za kořínky, toto lechtá.
3: Skřítci se vyhrabali celý zablácení nad zem.
1: Promiňte, to jsme byli my, sluneční skřítkové. Vyšplhali jsme se po vašich kořínkách, ale nevěděli jsme, že patří vám. Zachránili nás, jinak bychom se jistě utopili.
2: A co tu vlastně hledáte?
1: Když jste ze sluníčka, tam musí být krásně,
3: ševelily květiny.
1: My prosím hledáme, co tu u vás na zemi tak krásně září. Sluníčko by to moc rádo vědělo, víte?
2: Nejsme to náhodou my. Podívejte, jak krásně barevně záříme,
3: smály se květiny. A opravdu, jejich kalíšky zářily jako barevná sluníčka. Kuk a skok se jim uklonili, ještě jednou poděkovali za záchranu a běželi dál. Na zemi jistě září ještě něco vzácnějšího a tajemnějšího, než jsou květiny. Však oni to najdou. Přestalo pršet a broučci a berušky si hráli před chaloupkou. Aninka se točila kolem dokola, až jí růžová sukínka vlála.
1: Že jsem krásná barevná kytička. Podívejte, jak mi sukínka září. Tak jedinky zachránili skřítka. Vidíte, poutníčku?
0: No, máš pravdu, Aninko. Květiny skřítkům opravdu pomohly. Ale co hříbek? Na toho si zapomněla. Svižníků se vůbec nebál. A nebýt jeho, možná, že bych vám příště už neměl co vyprávět. Děti obklopili poutníčka a Broučík si dal na hlavu jeho klobouk a poskakoval.
1: Hříbek, hříbek, byl to hříbek. Až vyrostu, budu zrovna tak statečný jako on. Nikoho se nebudu bát.
0: Maminka otevřela okno a starostlivě se podívala na oblohu. Tvář jí však zalil úsměv. Na čisté obloze spatřila světýlka, která se rychle blížila.
2: Podívejte, už letí, volala.
0: Neříkal jsem, že se někde před deštěm schovají, radoval se poutníček. To bylo vítání. A že prý byli všichni schovaní pod listy na vinohradu a ani jedna kapka na ně nespadla. Po zelné polívčičce šli všichni spát a poutníček se vydal na svou pouť. V chaloupce se všem krásně spalo. A malým Broučkům a Beruškám se zdál o hříbku, který měl klobouček celý zlatý.

0: jak je přešla legrace. Toho dne vám bylo ráno, že jste je rovnou mohli malovat. Nebe bylo do modra vymetené, strýc Mour natřel lavičku na zeleno a Macourek s Camfourkem se do růžova vyspali. V bříškách je hřála snídaně, slunce jim prohřívalo kožíšky a před nimi byl celý dlouhý letní den. Zkrátka měli se. Nic jim nescházelo, snad jen trochu té legrace, ale ta se dala snadno opatřit.
1: Kdyby na té lavičce nebyly ty papírky, vůbec by se nepoznalo, že je čerstvě natřená. Někdo by si na ní sednul a hned by bylo veselo,
0: uvažoval Macourek.
1: Kdyby jsou chyby, otušil Camfourek, jelikož tam ty papírky jsou. Však by být nemuseli, kdyby je někdo dal pryč.
0: Oťukával Macourek opatrně, aby Camfourka nepoplašil. Jenže ten byl hned pro. Tak ty papírky odvázali, schovali se do křoví a čekali, kdo se chytí. Dlouho se nechytal nikdo. Až najednou. Hop, hop, hop, hop! Po lískách přiskákala veverka. Mrkla dolu, co se to tam tak čerstvě zelená, a hoplá, už byla na lavičce, aby to proskoumala zblízka. No, dlouho zkoumat nemusela. Jak do toho zeleného šlápla, hned věděla, co to je. Tlapky se jí lepily a vázly, barva se za ní táhla jak těsto za vařečkou a ke všemu byla pro legraci dvěma ušklebeným kocourům. Když vylezli z křoví, myslela nejdřív, že jdou na pomoc. Ale velice se spletla.
1: Hele, veverky se zelenají, chechtal se ten protivnější. Asi brzy pokvetou, zrzavě a chlupatě,
0: přizvukoval druhý, taky pěkný darebák. Tak se náramně vtipně bavili, až veverka přece jen nějak seskočila a zmizela jim v trávě.
1: Teda, to jsem se nasmál,
0: odfouknul si po té švandě Camfourek.
1: S barvou je vždycky legrace. Škoda, že nevíme, kam jí strejda uklidil. Hele, tady mu ukáplo,
0: všimnul si Camfourek. V písku se opravdu zelenala kapka. A druhá, a třetí, jako by někdo schválně značil cestu mrňavými lupínky. Byla to krásná stopa a Macourek s Camfourkem se hned po ní pustili. Vedla je pěšinou ze zahrady, brankou na dvůr a pak dozadu ke strýcově dílně. Do té se ovšem nesmělo, ani nemohlo, protože jí strýc Mour vždycky pečlivě zamykal. Jenže dneska bylo všecko jinak. Snad se strýc nějak zamyslel, možná spěchal nebo co. Zkrátka poprvé se stalo, že dílnu zamknout zapomněl. Uvnitř bylo šero po tom slunci venku a plno báječného nářadí, co nepatří do ruky koťatům. Jen barva jakoby se propadla.
1: Už ji vidíš?
0: Rozlížel se Camfourek.
1: Ještě ne, ale určitě tu někde musí. Jú! Koukej, co jich strejda nakřečkoval,
0: ukázal Macourek na polici v koutě. Stál na ní barev, že se sotva vešly. Byla tam červená a žlutá a modrá a taky černá a kdo ví, jaká ještě. Stála tam i ta zelená, co jí hledali. Jenže už jí v plechovce moc nezbylo.
1: Je toho vodníkovi na jazejček,
0: ohrnul nos Macourek.
1: Vezmem si radši jinou, třeba černou, ta je plná. Na černou lavičku natírat nechci, vypadá smutně. Nechceš, nemusíš,
0: ustoupil ochotně Macourek.
1: Pro mě, za mě, můžem natřít třeba myš na modro. Ty myslíš, že by si to nechala líbit,
0: pochyboval Camfourek.
1: No, moc ráda asi ne, ale snad by se dala přesvědčit. Nevěř tomu. Prala by se, kopala by a škrábala a kousala a děsně nadávala, jako ta, co jsme ji učili plavat, připomněl Camfourek. A docela to stačilo. No tak dobře, myš vynecháme. Natřem prostě něco jako něco a někdo se nachytá, rozhodl Macourek. A protože měl zrovna chytrý nápad, balónek v kapse a barvy po ruce, dal se do práce. Camfourek jen koukal a nebyl z toho chytrý, když mu Macourek nic neřekl. Vás by asi taky nenapadlo, že když se balónek nafoukne a správně černobíle natře, vznikne z toho kopací míč.
2: Páň, ten je přesný,
1: radoval se Camfourek a už se po něm natahoval. Ale Macourek ho držel z dosahu. Pozor, nešahat, je čerstvě natřený.
2: Ale až uschne, tak si zakopem. Ani nás nenapadne, kopne si někdo jiný. V tom je ten vtip, rozumíš?
1: Ušklíbil se Macourek a opatrně vynesl míč na dvůr.
2: Polož ho sem, tady si každý všimne, navrhoval nedočkavě Camfourek.
1: Ale Macourek jen zavrtěl hlavou, že na dvoře ho nechat nesmějí, jelikož teta Micka chodí pořád sem a tam.
0: Taky strýc Mour občas projde a kdyby si kopli zrovna oni, bylo by spíš smutno než veselo.
1: To pravé místo bylo na zahradě, u cesty křoví, zrovna pro kocoury načíhané. A cesta sama široká, zalitá sluncem, no, tady bude míč zrovna svítit a nikdo se neudrží, aby si nekopnul.
2: Sem,
1: ukázal Macourek. Položil míč doprostřed cesty a pak oba hup do křoví a čekali, co bude. Dlouho čekat nemuseli. Sotva se uvelebili, těp, těp, těp, těp, těp, těp, těp, těp. Ozvali se lehonké krůčky. Po cestě přicházela pacička, čistoučká a hladce učesaná, jako vždycky po ránu.
2: Dávej pozor! Dávej pozor, jak se zježí, až si kopne,
1: těšil se Macourek. Jenže pacička se vůbec nezježila. Míče na cestě si ovšem všimla i se u něj zastavila. Dokonce jí napadlo, jestli ho nemá zdvihnout, aby se nestratil. Ale pak si řekla, co bude pořád uklízet po nepořádných kocourech a tak nechala míč míčem. Ani se po něm neohlédla.
2: Koukej, jde dál, proč si nekopla? Já bych ten míč rozmazal,
1: napadlo Macourka a tak se šel radši přesvědčit, protože rozmazaný míč je vážná závada. Ale všechno bylo v pořádku. Míč na cestě vypadal jako nový a žádný kluk by kolem neprošel, aniž by kopl.
2: Už to mám, klepnul se do čela Macourek. Nekopla si, protože holka. Jasně, holky nekopou, ale mají strach z myší. Kdyby to nebyl míč, ale myš, ta by je čela.
1: Tak tu myš opatříme.
2: A natřeme jí na modro a pustíme jí pacičce do pokoje.
1: Plánovali kocourci, až docela přeslechli, že ráz, ráz, ráz, ráz po cestě přirázoval myšák Voris, známý rváč a výtržník. Jak uviděl kopací míč, rozeběhl se a prásk.
0: Vybouchlo to, až myšák leknutím dřepnul na zem. Ale hned byl zase na nohou. A panečku vypadal tak hrozivě, že kdo se nebál myší, v tu chvíli na to zapomněl.
2: Zdrhej!
1: Vyjeknul Macourek a nemusel to opakovat. Camfourek metl za ním, jako by mu hořel ocásek.
0: Jenže Voris byl myšák trénovaný a taky měl, jak se patří, vztek.
2: ať se vrtli, kam se vrtli, byl jim v patách a jen cenil ostré myší zuby, že rafne do lístka. Už kocourkům docházel dech, když v tom sláva, lavička, hopla, vyskočil na ní Camfourek. Tam ne, to je ta natřená, zaječel Macourek a hop, a už tam byl taky.
0: No, když se někdo nachytá, je veselo. A s barvou bývá vždycky kopec legrace. Jen jde o to, kdo se směje naposled. Nemusí to být pokaždé jen Macourek a Camfourek. A vy taky ne, milí počívkové, vtipálkové, chytráci a čtveráci.

0: Pracovníci pryč a skončí tělovýchovná půlhodinka, sejdou se členové party v prázdné kleci po panu Pásovci a hned se začnou domlouvat o tom, co se dneska podnikne. Až se konečně ujme slova Žovka a navrhne, aby mezi sebou uspořádali kuličkový turnaj, načež řekne Květoslav Slon.
1: Správně, to je ono.
0: A tak, protože každý nějakou tu kuličku má, udělá se v zemi důlek a začne se. A sotva se začne, ukáže se, že největší šanci má Květoslav, který ťuká do kuliček svým prstíkem na konci chobotu tak jemňounce, že všichni žasnou. Ale Karolina ho dohání, začíná to být napínavé a teď si představte, že když je hra v nejlepším, tak se do toho nerváku začne v důlku cosi klubat, objeví se díra a z té díry vystrčí černou hlavu malý krteček a tím pádem je po legraci. No výborně, řekne Žovka, ty jsi nám tu chyběl. Ty jsi se strefil na to správné místo, to teda jo, ani nevíš, jak jsme ti vděční. Aby tě husa kopla, krucina, teď aby jsme dělali nový důlek. A ten malý krtek řekne takovým tenonkým, smutným a udiveným hláskem. Pardon, já jsem něco provedl. Jestli jo, tak mi to promiňte, já o tom nemám ani ponětí. A Karolina Myšová, která sežrala fůru knih a časopisů, řekne, no jasně, jak by mohl vědět, co proved, když je od narození slepý jak patrona. Napsal to o němu šistý Aristoteles a ten nikdy nelhal. A Žovku mrzí, že na toho malého krtka tak vyjela a proto řekne úplně jiným tónem. Ale chudinko malá, tak ty nevíš, co si proved? To asi proto, že nehraješ kuličky, viď? Načež se to malé slepé zvířátko zeptá. A co jsou to, prosím, kuličky? A všem je v tu ránu jasné, že ten malý kluk, který se jmenuje Ctirad Krtek, je ten největší chudák na světě. Nejen proto, že mu tatínka nedávno sežral pan Tchoř, ale hlavně proto, že v životě neviděl ani sluníčko, ani kočku nebo dromedára, ani motýla běláska, ani motýla žluťáska, že neví, jak vypadá zubní pasta nebo kartáček, že neví dokonce ani to, jak vypadá jeho vlastní maminka. A Žovka s Emilem a Bořivojem, Karolina s Květoslavem a Standou si říkají, to je fakt příšerný, nikdy nic nevidět a tím pádem nevědět. Aspoň se mu pokusíme vysvětlit, že bělásek je úplně bílej, žluťásek světle žlutý a dromedár je hnědej. Vysvětlíme mu, že svět kolem dokola je plnej veselých barev. Ale o jeho mamince radši mluvit nebudeme. Jeho maminka je celá černá. A to je ta nejsmutnější barva na světě. Ale představte si, že jim to vysvětlování není vůbec nic platné. Ctirad neví, co je to bílá barva, žlutá barva a hnědá barva. Kdo je slepý, ten zná jenom černou tmu. A parta je z toho celá nešťastná. Je to vážně hrozné, když někdo žije na světě a neví, jak ten svět vlastně vypadá. Ale představte si, že Žovka se najednou vesle usměje a řekne. Tak abyste věděli, já mám nápad. A když se k ní všichni obrátí ušima, povídá Žovka. Večer zavedeme Ctirada k nám. Já půjdu v 8 hodin spát, a na celou noc mu pučím svoje oči, ať vidí aspoň hvězdičky a měsíc. Tak co? Jaká jsem? Jenže večer se ukáže, že to není tak jednoduché. Paní Orangutánová o tom nechce ani slyšet. Kde pak? Povídá Žovce. Nic takového, oči máš jen jedny, nikomu je pučovat nebudeš, něco se stane a co se slepou holkou. A pan orangután kývá hlavu. Správně, maminko, opatrnosti, matka moudrosti. A parta si smutně říká, takže máme utrum. To se dalo čekat. A všichni přemýšlejí, co dál, jak Ctiradovi pomoct. Je to ale divný, říká Bořivoj. To je přece vyložená nespravedlnost. Někdo nemá žádné oči a jiný jich má tolik, že je ani nespočítá, jako třeba pan Páv na svým chvostě. Co tak s nima asi dělá? No tak má jich nejmín 50, ať mi nikdo netvrdí, že je všecky potřebuje. A když tohle Bořivoj povídá, Žovka povyskočí půl metru vysoko, to je přece ohromná možnost. Což takhle požádat pana Páva, aby dal svý dvě oči Ctiradovi, té malé chudince.

0: tak se jde okamžitě za panem Pávem, jenže máte ho slyšet. Ani nepozvedal a hned začne tím svým skřehotavým hlasem. Co je mi do toho, že nějaký krtek nemá oči? Kdyby nebyl trouba, mohl si to zařídit. Oči má dneska kde kdo a vůbec. Já jsem pan Páv a žádný dobročinný ústav. Proč bych měl někomu něco darovat? Jo, kdybyste ty oči chtěli půjčit, to by byla jiná. Zadarmo by to všem nebylo. Zrovna scháním bílé rukavičky, takže něco za něco přineste a uvidíme.
1: Bílé rukavičky, to není rohlík nebo žvejkačka. Bílé rukavičky stojí fůru peněz a kde je vzít, no to mi teda řekněte, povídá Karolína. Zatímco se Květoslav drbe zamyšleně chobotem za uchem, ale v tom Žovka řekne. Tak panstvo, abyste věděli, už vím jak na to. Penízky budou na to tata. A navrhne, aby se vystupovalo jeden večer v cirkuse. A proč ne? Plno zvířat umí něco zajímavého. Pan chamelon umí měnit barvu, pan rak chodí kliďánko pospátku, pan jelen s panem kolegou vám předvedou perfektní souboj, že jenom mrkáte a navíc k tomu ještě troubí. Zkrátka je toho hodně, co se dá divákům ukázat a tak se Žovka domluví se zvířaty i s hodným panem Veverkou a navštíví ředitele cirkusu Srasány, který ve městě zrovna hostuje. Smůla je, že ředitel cirkusu je škrobený panák, v jednom kuse si hladí vlasy nad uchem, upravuje si vázanku a říká.
2: Tak počkat, kde máte nějakého impresária neboli agenta? S nějakou obyčejnou opicí se bavit nemíním.
0: A tak se parta sejde znovu, je to už vážně o nervy samé potíže, Karolina Mišová zná naštěstí kdejaké smetiště v okolí a ví, že se najednou povaluje vyhozená figurína z výkladní skříně, vyleze do ní dírou v patě a začne ji řídit levá, pravá, figurína mašíruje a Žovka s ní.
2: Zde je náš impresário, neboli agent, pane řediteli, říká Žovka a ředitel cirkusu nabídne Elegánovi cigaretu, což Karolina vděčně přijme, však ji známe a pak se sepíše smlouva o tom, které zvíře ze zoologické zahrady bude hostovat v dnešním večerním představení, jaký za to bude honorář a tak dále.
0: A už je tady večer. Hudba vyhrává, praporky vlají nad šapitem, obecenstvo přichází, usedá na svá místa, šustí papírky od bonbonů, ale hlavně všecko stichne, když se v manéži objeví Žovka s prapodivným zvířetem, které vypadá jako koza, jenže má na sobě nějaké divné fleky. A Žovka řekne, dobrý večer, vyvážené publikum. Račte se pokusit uhádnout, co je to za zvíře, které vidíte zde v manéži po mém boku. A diváci se smějí.
3: To je ale otázka. No, co by to mělo být za zvíře? To je přece jasně jako facka, že je to obyčejná flekatá koza.
0: Jenže ta koza je nějaká divná koza. Její krk se začne natahovat a natahovat. Napřed je dlouhý půl metru, pak metr a nakonec 2 metry. Není to prosím žádná flekatá koza, ale paní žirafa. Tady aspoň vidíte, co dokáže síla vůle. Paní žirafa to trénovala celé odpoledne, uklání se a obecenstvo nadšeně tleská, ovace neberou konce. No tak tohle, to jsme teda v životě neviděli, volají lidé a ředitel cirkusu je spokojen, hladí si vlasy nad uchem, upravuje si vázanku a říká Žovce.
2: Tak tady jsou ty peníze a zítra přijďte zas.
0: A Standa Klokan ty peníze přepočítá, schrne je do své velké kapsy a řekne, tak si myslím, že by to mohlo stačit. A příští den ráno se parta s pomocí hodného pana Veverky sebere a jde do obchodu s koženým zbožím, aby koupila pro pana Páva bílé rukavičky. Jsou pěkně drahé, co vám mám povídat, jsou to nobel jemné rukavičky pro pravého Elegána. Standa vysype z kapsy všecky peníze vedle pokladny, ale ouha, desetník chybí. Je to malér, obchodník se mračí, všechno svědčí o tom, že se paní žirafa namáhala úplně zbytečně, ale Květoslav Slon se pokusí zachránit situaci a řekne.
4: Vážený pane obchodníku, jsem ochoten vám něco pěkného zatroubit. Neříkejte, že nemáte nějakou svou oblíbenou písničku.
2: A obchodník oženým zbožím se zamyslí a řekne. Tak dobré, zahrajte nějakou píseň z oboru kožidelného průmyslu. A Květoslav Slon ani nemrkne a hraje. Je to přece tlustokožec, písniček o kůži zná nejmíň pět a tak zatroubí píseň, svou kůži nesu na trh pro svého kamaráda. Je to hezká píseň, má pěknou myšlenku, Květoslav jí troubí s citem, obchodník je dojat, přestože osobně nosí na trh kůže výhradně cizí, zamáčkne slzu v oku a sleví desetník, takže si parta rukavičky přeci jen odnáší. Pan Páv je rukavicemi doslova okouzlen. Hned je před zrcadlem zkouší, perfektně mu sednou, vypadá v nich naprosto senzačně, teď už je opravdu nad slunci jasné, že je tím největším elegánem v zoologické zahradě, točí se před zrcadlem a přitom říká. A vážení, musím uznat, že jste odvedli dobrou práci. Rukavičky jsou tip-top, takže rád splním, co jsem slíbil. Tady máte dvě oči, ale na nejvýš na pět minut. Tomu krtkovi, to musí bohatě stačit. A pan Páv se obrátí k svému ohromnému chvostu, vezme dvě oči, podá je žovce a žovka běží, co jí nohy stačí. Pět minut je povážlivě krátká doba. Nesmí se zbytečně ztratit ani vteřinka. Žovka běží za ní celá parta a všichni křičí na celé kolo. Rychle, rychle, všichni za námi. Začíná slavnostní představení Proctirada Krtka. Bude mu poprvé představeno sluníčko, Bělásek i Dromeda. Rychle, rychle, máme na to akorát pět minut. A tak, než bys napočítal do tří, je celá zoologická zahrada kolem malého Ctirada, který vůbec netuší, co se děje, že za chvíli uvidí něco úplně jiného než černou tmu, ale žovka mu řekne, stůj a nevrť se. A nasadí mu oči, jsou Ctiradovi trochu velké, ale to nevadí, velkýma se vidí víc a žovka řekne, tak a teď se dívej. Dívej se pořádně, ať všecko uvidíš. To, co právě zapadá, je sluníčko. Vidíš, je nádherné. A tohle je paní žirafa, pan hroch. Tohle je náš hodný pan veverka. To není zvíře, ale člověk. A tohle je kopretina. To je zas květina. Víš, ale bělásci a žluťásci tu nejsou. Je už na ně pozdě. Ti jsou dávno v limbu. Ale tohle je pan dromedár. Vidíš, jak je krásně hnědý. To koukáš, jak ten svět krásně vypadá, co? A Ctirad Krtek se rozhlíží kolem sebe. Nestačí se divit. Vidí, že svět je plný květin, zvířat a lidí. Vidí cestičku a keřík bezů a obláček na nebi. Je celý úžaslý tou prapodivnou podívanou. Je to nádherné, ale co si mu chybí? Chtěl by vidět něco, na čemu záleží ze všeho nejvíc. A chtěl by vidět svou maminku, což je pochopitelné, ale současně i velice složité, protože paní Krtková pracuje touhle dobou Bůh ví kde pod zemí. Je to škoda, taková příležitost se už nikdy nenaskytne. A Ctirad Krtek volá tím svým slabým, tenonkým hláskem. Mami, maminko, chtěl bych tě vidět. Ale představte si, že není sám, kdo takhle volá. Všem to okamžitě dojde, jak je to pro Ctirada důležité a tak volají spolu s ním. Maminko, mami, maminko. I pan Veverka volá maminko. Dokonce i pan Le volá svým hlasem jako hrom. Mami, kde seš? A představte si, místo maminky přichází pan Páv v bílých rukavičkách a říká.
5: Tak, budeme pomalu končit. Podmínky jsou podmínky, ty se musí dotržet.
2: Ale zrovna, když tohle říká, objeví se paní Krtková, slyšela volání pana Lva, který má hlas jako hrom, vyleze ze země a říká. Promiňte, někdo mě volala, nebo se mi to jenom zdálo?
1: A malý ctirat se může zbláznit radostí. To jsem byl já, maminko. Chtěl jsem tě vidět, maminko. Teď tě vidím, jsi krásnější než sluníčko. Krásnější než pan dromedár. Jsi nejkrásnější na celém světě, moje zlatá maminečko. A teď ti půjčím oči, ať vidíš chvilku zase ty mě.
2: Ale to už pan Páv v žádném případě nedovolí.
5: Čas uplynul, podmínky se musí dodržet, pořádek musí být, to jinak nejde.
2: Pan Páv si bere ty dvě oči, dává si je dozadu na chvost, dává si ty své oči mezi svých 50 očí a malý ctědat krtek je v tu ránu zpátky v černé tmě. Ale víte, že už není tak smutný jako dřív? Nejen proto, že viděl svět plný veselých barev, ale hlavně proto, že ta tma kolem něho se mu teď docela líbí. Je tak černá, jako jeho maminka, a jeho maminka je přece to nejkrásnější, co na světě vidí.
6: Jak je těžké ukrást auto, co mluví. Napadl první sníh a golfík najednou panu Honzovi povídá: můžeš mi koupit zimní boty? Trochu je mi zima na kola. Myslíš asi zimní pneumatiky, opravil ho Honza. To se ví, že ti je koupím, ale až přijedeme z dovolené. Pojedem totiž spolu a taky s Helenkou na jih, k moři, ještě trochu užít sluníčka.
7: To se moc těším, je, jenom abych si nespálil lak, ale vlastně, když jsem do červená, tak by to nebylo ani moc vidět, zamyslel se golfík. Nemohl se dočkat, až bude sobota a pojede se. Helenka napekla na cestu dobrý jablkový koláč a pro golfíka vzala kus jahodového dortu. Děvčata a kluci slíbili, že budou panu Honzovi hlídat dům a Michala, že bude chodit zalévat kytky. A Honzo, dejte pozor na golfíka, volal Jirka. Bude se nám po něm stýskat. A tak Honza šlápl na plyn a Helenka sledovala mapu, kudy vede dálnice směrem do Španělska. Jeli tam celé dva dny a golfík dorazil tak unavený, že v hotelové garáži usnul ještě dřív, než Honza vypnul motor. Druhý den se všichni probudili do krásného sluníčka. Honza jel po snídaní golfíka umýt a Helenka mu dala velkou porci vanilkové zmrzliny, kterou měl golfík moc rád. A pak se všichni vesele vydali k moři. Golfík stál na parkovišti a Honza, nic zlého netuše, se s Helenkou uvelebil pod širokým pruhovaným slunečníkem. Kde pak by je napadlo, že je pozorují dva lumpové, kteří čekali na příležitost ukrást takové prima auto. A zatímco golfík klidně podřimoval na slunci, už byl motor nastartovaný a oba lumpové ujížděli směrem do města. Tentokrát měli ale smůlu, protože netušili, jaké auto ukradli. Golfík se brzy vzpamatoval zleknutí, že jede bez pana Honzy a že vůbec nerozumí, co si ti lumpové povídají. A když projížděli křižovatkou, kde stál policista, tak zakřičel: pomoc, já jsem ukradenej! Všichni se sice otočili, ale nikdo mu nerozuměl. A tak se snažil si rychle vzpomenout na nějaké španělské slovíčko. A podařilo se. Když uviděl na příští křižovatce stát policistu s motocyklem, zavolal španělsky: policajt hlupák. A to jste měli vidět. Ten španělský policista zrudl vzteky, nastartoval motocykl a hurá za golfíkem. A než si lumpové uvědomili, co se děje, už je předjížděl policista na motocyklu. A když zastavili, stály u nich už další dvě policejní auta, která zavolal policista na motocyklu vysílačkou. Ještě nikdy v tomhle městě se nedostali lumpové tak rychle do vězení a auto tak rychle zpátky ke svému šťastnému majiteli. U pana Honzy zvonili telefony, všichni reportéři chtěli něco vědět o jeho zázračném autě, televize chtěla golfíka nafilmovat do večerních zpráv a pan ředitel hotelu poslal golfíkovi velký dort s nápisem Náš hrdina. Honza s Helenkou se smáli, protože to nebyla klidná dovolená u moře, ale pěkný blázinec. A tak už se všichni těšili domů. Ale nejvíc se těšil golfík, který pořád myslel na to, až to bude doma vyprávět dětem. To bude něco.

0: naráz ucítili pevno pod nohama. A když otevřeli oči, uviděli svůj koš bramborák. Čekal na ně v prosluněném lese mezi babkami a suchohříbky. Prostě najednou tu byli a nevěděli jak. Ale přišla na to Fifina.
1: Kdybyste vyprávěli pohádku, co byste řekli na závěr?
2: No, že zazvonil zvonec a byl konec.
3: Nebo taky, jestli neumřeli, žijí dodnes.
4: Ale jakou to má souvislost?
1: Vůbec žádnou.
0: Smála se Fifina.
1: Musíte říct, byla tam papírová zem a my se propadli až sem. A teď kdo chce omáčku, ať kouká rychle sbírat, nebo ji nestačím udělat.
0: No a tím pro ně pohádka skončila. Ta omáčka už do ní nepatřila, i když pohádkově chutnala. Byla to ta voňavá a smetanová, jakou umí vařit jen Fifina. A nakonec se ozval i ten zvonec, když ve vesnici vyzváněli poledne.

konec. Když si ale najdeš čas, až se vrátíš z hřiště, Čtyřlístek tě pozve zas. Naschle, naschle, naschle.

0: Je možné, že už vám někdo o kocourkově leco zpověděl a možná, že i nepěkné věci. Já vám však pravím, že nikdy nebylo města chytřejšího než Kocourkov. Ani dnes byste chytřejší město nenašli, i kdybyste jeli třeba celý měsíc vlakem a třeba každý den 4x přesedali. Ale nebojte se, nestane se to. Naštěstí se nikdo do Kocourkova vlakem nedostane, protože tam vůbec vlak nejede. Moudří kocourkovští páni si to zakázali. Nesmíte si ovšem myslit, že Kocourkov nějak zůstal za ostatními městy pozadu. Haha, kde pak? Nám se například ještě ani nezdálo o tlakoměru, který ukazuje, jaké bude počasí, bude-li sucho, déšť, proměnlivo nebo bouře. V Kocourkově už měli všechno dávno zařízeno docela prostě a moudře. No jen si to představte. Na náměstí měli sloup a u toho byl přivázán bík. Když bík začal sloup lízat, věděli všichni kocourkovští, že bude pršet. A když se bík drbal hřbetem o sloup, poznali zase, že bude jistě pěkně. Starosta měl svůj tlakoměr dokonce ještě pohodlnější, doma, na dvoře. Před oknem na bydle visel obyčejný hadr. Když z něho kapala voda, věděl starosta hned, že prší. A když byl hadr suchý, věděl, že je pěkně. Když se hadr houpal, poznalo se, že je vítr. A když byl stuhlý jako střechýl, bylo zřejmé, že mrzne. Dokonce i kalendář si v Kocourkově zavedli už od starodávna. V každé domácnosti visí hned u dveří provaz a na tom se dělá každého rána uzel. Jakmile je uzlů 7, všichni vědí, že je neděle, nechají vší práce a celý den si lebedí. Večer se pak všechny uzly rozvážou a v pondělí se začne vázat znova. No jak vidíte, je to kalendář na věčné časy. Dokonce dovede posloužit i jinak. V Kocourkově se totiž tímto kalendářem také vyplácejí děti, které zlobí. No, nedivte se proto, že jsou kocourkovské děti nejhodnější v sobotu a v neděli. A když se už některému capartovi stane, že provede něco v sobotu, kdy je na provaze nejvíc uzlů, prosí tatínka, tatínku, tatínku, prosím tě, vyplať mě až v pondělí. V pondělí si pak přivstane a přihlásí se o výprask časně ráno, dokud tatínek na provaze ještě žádný úzel neudělal. Jak se tam vlastně jede? No, abych řekl pravdu, já nevím. Nikdy jsem tam nebyl a tohle všechno jsem o Kocourkově slyšel. Já vím, vy hlavně čekáte, až se začne vypravovat o nejznamenitějších událostech tohoto slavného města. No, však už začínáme. Čili jak kocourkovští stavěli radnici? Slyším, jak říkáte, že radnici mají v každém městě. Nechť. I kdyby jinde měli o 2 poschodí vyšší, nebo kdyby měli radnic i několik, nikde oni tolik nepřemýšleli a nikde se s ní nezabývalo tolik chytrých hlav, jako v Kocourkově. A proto zůstane ze všech radnic kocourkovská jistě tou nejznamenitější. Ta nová ovšem. Neboť kdysi měli v Kocourkově jenom takovou docela starou a hodně malou radnici. Býka, který prorokoval dobré a špatné počasí, tenkrát uvazovali k jejím vratům. No, a co se jednou nestalo? Bík chtěl zaprorokovat zvlášť pěkné počasí, podrbal si záda o vrata trochu silněji a prásk, celá stará radnice se položila na zem. Pro pána krále, pojďte honem lidičky vytáhnout starostu, vykřikl zděšeně obecní strážník Řimbaba. Ale nebylo toho třeba. Jiný obyčejný starosta by asi byl tou dobou v radnici a teď by ho tahali spod trosek, ale chytrý kocourkovský starosta zatím vyspával doma po posvícení a proto se mu nic nestalo. Jenom se tím rachotem probudil. Vyšel na náměstí, zívl nad zříceninami a řekl: sousede, dlouho se tu netočte, postavíme novou radnici, ale u do práce. Myslíte si, že se kocourkovští dali dvakrát pobízet? Kdepak. Takové rozumné slovo na ně působilo jako jiskra. Vyskočili jako srnci a pod vedením Tomáše Přetrhdíla se dali do práce. Za městem na vršku stál pěkný les, překrásné stromy, pravé dříví na stavbu. Vzali sekery, pily, provazy a už káceli stromy a ocekávali větve. Klády si pak brali na ramena a snášeli je pracně dolů. O, to se nadřeli. Jenom Filip Nehejbejsa se nenadřel. Každý den se někam schoval, jednou ležel za senem, jindy za křovím a mnohokrát zůstal vůbec doma. Až nakonec, když už bylo skoro všechno hotovo, ho chytili, když spal přímo za posledními kládami. Tak ty tak, obořil se na něj Tomáš Přetrhdílo a vytáhl Nehejbejsu za ucho. Ještě štěstí, že jsme si nechali největší klády na konec. To bude tvoje práce. Hýbaj s nimi dolů. Teď všichni čekali, jak se bude Nehejbejsa s těžkým břemenem potýkat. No, Nehejbejsa z toho radost neměl. Podrbal se mrzutě na hlavě, ošklíbl se, rozhořčeně si odplivl a pak ze vsteku doklád kopl. A hrc! Nehejbejsovi klády se pohnuli, sesuli se a rum bum bum bum bum bum bum bum bum bum sváleli se všechny sami, jedna přes druhou z kopce až dolů, bez práce, bez námahy. I to se podívejme, rozbřesklo se kocourkovským v hlavě, jak jsme se hloupě s kládami drželi. To víte, jiní občané by to už asi tak nechali a jenom by nadávali, ale kocourkovští, dopak, ti se rozhodli, že se věc musí napravit. A hned sešli dolů a vynesli všechny klády jednu po druhé do kopce, až nahoru. No, dobré 4 neděle jim to trvalo. A pak nahoře po Nehejbejsově příkladu do každé důkladně kopli a všechny klády tak sváleli dolů, bez práce, bez námahy. Zkrátka, docela po kocourkovsku na to vyzráli. Hned po kládách si kocourkovští přinesli cihly a kameny. Hospodyně jim rychle připravili měchačkami maltu v dížích na těsto. Vzali to ovšem důkladně. Každý sloup dostal nejprve pár pohlavků, aby dobře stál, kamenům pohrozili kladivem a cihly mezi sebou sešívali ševcovskou nití. Nesmí přece po staré radnici spadnout i nová, když si o ní někdo třeba jenom podrbe záda. Dokonce přimíchávali do malty i lepidlo, aby všechno drželo lépe dohromady. No, byla to radnice krásná, s vysokou věží, radost se na ní podívat. Když ji potom ještě omyli mydlinkami, rozzářila se na slunci tak, že všichni pocítili, že s novou radnicí se kocourkou začíná doba nebývalé slávy.
1: Vyprávění 8. V němž děti zásluhou pilota Hejduka poznají 2 větší letadla, a to Čápa a Sokola. Mladý pilot dovedl děti nejprve do hangáru. Vrata byla otevřená a děti tam vstoupili. Jen Pepíček Slámů se ve vratech zastavil. Letadla stála v hangáru tak jako před 14 dny. Nejbližší z nich mělo vysoký podvozek a dívalo se na děti i na pilota Hejduka velmi přísně. Nic se na něm nehnulo. Ani vrtule, ani kolečko u podvozku. Tohle je Čáp, ukazoval pilot. Říkáme mu ještě postaru, i když je to letadlo nového, hodně vylepšené. Pilot Hejduk mu pohladil křídlo. Má nohy jako Čáp, vykřikla Aneška. Skutečně jí tohle letadlo připomínalo Čápa. Vojtovi taky. Jen Kociánek v něm nic Čapího necítil a také Pepíček měl pochybnosti. Opravdový Čáp je přece o moc menší. Pepíček neřekl nic, protože se musel zastavit ve vratech. Je to dříč, pokračoval pilot. Létá pomalu, ale hodně unese. Unesl by nás všechny? zeptal se Vojta. Tmavé oči mu zářily a nohy ho táhly k letadlu co možná nejblíž.
2: To se ví, odpověděl pilot a smál se.
1: I Pepička? Ptala se Anežka.
2: Pepička taky.
1: I Kociánka? Zeptal se Vojta, protože mu na psovi záleželo.
2: Kociánka taky, řekl pilot Hejduk.
1: A tento přece musel vědět. Kociánek uslyšel své jméno a rychle se vrátil z nějakého tmavého kouta.
2: Zaštěkl hav a povyskočil, aby bylo vidět, že je tady.
1: To víš, že s námi poletíš, řekl Vojta a pohladil Kociánka po hlavě. Spokojený pes odběhl do jiného kouta a hledal tam nějakou potvůrku, do které by se mohl zakousnout. Měl na něco velkou chuť.
2: Tohle je sokol,
1: řekl pilot Hejduk a zastavil se s dětmi u druhého letadla. Bylo o moc nižší, všude oblé jako vajíčko a jeho podvozek se dal zatahovat do trupu letadla.
3: Co je to?
1: Křičel odvrat Pepíček, který jméno letadla nezaslechl.
2: Proč tam stojíš? Zeptal se pilot. Můžeš jít přece k nám?
1: Pepíček se bojí, šeptala Anežka a chichotala se.
2: A proč se bojí?
1: Aby dědeček nezavřel vrata, odpověděla Anežka, ale v zápětí dostala od Vojty dloubanec dozad, až vyjekla. Hned věděla proč. Tohle se přece před pilotem nemělo říkat.
2: Ale ne. Proč by je měl dědeček zavírat, divil se pilot. Pepíčku, pojď sem.
1: Pepíček se zdráhal, ale pak se přece jen k dětem přiloudal. Hangárová vrata však podezříval dál. Co kdyby se zase zavřela? Pepíčkovi se už oknem lézt nechtělo.
2: Sokol unese jen dva lidi, vykládal pilot Hejduk, ale létá rychleji než vítr.
1: Pánečku, divil se Vojta a sáhl si na vrtuli.
3: Ta se asi točí.
1: Jejda, rychleji než vítr, kroutila hlavou Anežka. Pochyboval Pepíček, copak letadlo může letat rychleji než vítr?
2: Náhle se v rohu hangáru ozvalo hrabání, dupání a pištění, jako kdyby se tam pralo celé klubko psů.
1: Co je to? Vydechl Pepíček a hnal se ven.
2: Hangáru nevěřil. Děli se tam podivné věci a Pepíček slámů s tím nechtěl nic mít. Posledně se zavřela vrata a teď se v jednom koutě přihodilo něco hrozného. Pilot Hejduk i Tomešovic děti stáli na místě a čekali. Klubko psů se v koutě hangáru pochopitelně nepralo. To jen pes Kociánek chytil Krtka a nechtěl ho pustit. A teď ho dokonce přinesl dětem.
3: Krtek! Zasmál se pilot. To bude mít děda Kozelka radost. Už ho tu honí aspoň 14 dní.
1: Kociánku, řekl Vojta a pohladil psa po hlavě. Dones ho dědovi. Kociánek běžel ke starému Kozelkovi, který seděl v trávě za malým domkem. Stále ještě nebyl se škubánky hotov. Jedl schválně pomalu, aby mu jídlo dlouho vydrželo.
2: Pes přinesl Krtka a položil ho dědovi k nohám.
1: Dědeček se na černé zvíře podíval, spolkl sousto, vykulil oči, naježil vousy a rychle odtáhl nohy, aby se mu snad do nich Krtek nezakousl.
4: Ba sama heligon, vykřikl dědeček, takovou potvoru mi neseš, když jím, jedeš s ním pryč.
1: Kociánek se tak lekl, že Krtka pustil. Kociánek i Krtek zůstali malou chvilku zděšeně stát, ale pak se přece jen vzpamatovali, Krtek vběhl do nejbližší díry a Kociánek odpelášel k dětem, které v té chvíli kráčeli po boku pilota Hejduka do středu letiště. V hangáru se už dál nezdržovali, protože další letadla byla podobná těm prvním. Stálo tam ještě několik čápů a sokolů.

0: Pánek se pásl u lesa a ovečka se pásla s ním.
1: Poslouchej, ovečko, ty máš dneska narozeniny, viď? Co by si spřála?
2: Já bych si prosím přála botičky,
0: řekla ovečka.
1: Tak dobře, zajedeme do města pro botičky, rozhodl beránek.
0: Chtěl dojít domů pro kočárek, jenže u silnice číhali loupežníci. Stůj, zastoupili mu cestu.
1: Copak?
0: Nelekl se beránek. Honem pojď s námi, my jsme totiž loupežníci a musíme tě uloupit.
1: Vy jste mi ale hloupí loupežníci,
0: rozesmál se beránek.
1: Právě si jdu domů pro kočárek. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit i s kočárkem.
3: No jo, no, to je pravda, uznali loupežníci. Tak si jdi, ale koukej, ať si brzo zpátky.
0: Za nějakou chvíli jel beránek v kočárku pro ovečku a u silnice už na něj čekali loupežníci.
3: Stůj!
0: Vyskočili.
1: Copak?
0: Zase na to beránek.
3: Pojď honem s námi, povídali loupežníci. My jsme totiž tamti loupežníci a musíme tě i s kočárkem uloupit.
1: Vy jste ale opravdu hloupí loupežníci,
0: rozesmál se znovu beránek.
1: Právě totiž jedu pro ovečku. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem i s ovečkou.
3: No jo, to je pravda, řekli si loupežníci. No tak jeď, ale ať už si tu co by dup.
0: Za nějakou chvíli beránek s ovečkou jeli pro botičky a u silnice zase číhali loupežníci.
3: Stůj!
0: Vyskočili na beránka.
3: Honem, pojeď s námi! Rozčilovali se. Musíme tě uloupit i s kočárkem, i s ovečkou.
1: Je. Vy jste ale tak hloupí loupežníci. Právě jedu s ovečkou do města pro botičky, až se budu vracet. Mohli byste mě uloupit s kočárkem, ovečkou i botičkami?
3: No jo, to je pravda, uznali loupežníci. No tak teda jeď, ale ať si tady jedna, dvě.
0: Když ve městě koupili botičky, řekla ovečka smutně.
1: To je škoda, že tu nemám svoje zrcátko, abych se podívala, jak mi vlastně ty botičky sluší.
2: Ale nic z toho nedělej,
0: těšil jí beránek.
2: Tak pojedeme domů pro zrcátko, no.
0: Za nějakou chvíli vjeli do lesa a u silnice ještě číhali ti loupežníci.
3: Stůj!
1: Copak?
3: Honem, pojeď s námi, domlouvali mu loupežníci. Musíme tě s ovečkou a botičkami přece uloupit.
1: Vy jste ale hloupí loupežníci. Právě jedu s ovečkou pro zrcátko. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem, ovečkou, botičkami a ještě se zrcátkem.
3: No to je tady pravda, přiznali nakonec loupežníci. Ale nám už je tu dlouhá chvíle a máme taky hlad, tak si tady pospěš a nikde se nezdržuj.
0: Když se ovečka doma podívala do zrcátka, zaradovala se.
1: To jsou ale moc hezké botičky.
0: Pak ale posmutnila.
1: Škoda ale, že nemám taky pentličku na krku. To by teprve byla krása.
2: No tak si z toho nic nedělej,
0: těšil jí beránek.
2: Zajedeme tedy ještě do města pro pentličku.
0: A znovu vjeli do lesa, kde číhali pořád ti loupežníci.
3: Stůj!
1: Copak?
3: No, tak už s námi pojď. žadonili loupežníci. Rádi bychom tě už i s ovečkou, kočárkem, botičkami a zrcátkem uloupili.
1: Jenže já zrovna jedu s ovečkou do města pro pentličku. Až se budu vracet, tak byste mě mohli uloupit s kočárkem, ovečkou, botičkami, zrcátkem a pentličkou.
3: Tak si jeď, řekli už otráveně loupežníci. Ve městě koupili krásnou pentličku.
1: Je, to je ale opravdu škoda, že mi na pentličce nevisí ten zlatý zvonec, co mám doma na hřebíku. To by byla teprve krása.
3: Smutně pohlédla ovečka do zrcátka.
1: Nic si z toho nedělej, vrátíme se domů pro zvoneček. Pojď.
0: A za nějakou chvíli vjeli do lesa a u silnice spali tři unavení loupežníci. Pak přijeli šťastně domů, ovečka si pověsila na pentličku zvonec a vydali se s beránkem na procházku.

0: o tom, jak Mach a Šebestová pomohli vypátrat zloděje. Jednou si Mach ve škole o přestávce všiml, že Horáček a Pažouci o něčem pořád šuškají, a řekl Šebestové: koukni se na ty dva, zase už chystají nějakou lumpárnu. A sotva to řekl, Pažout zatleskal a volal na celou třídu: buďte chvilku ticha, Horáček vám chce něco říct. A když bylo ticho, Horáček řekl: hele, nevíte někdo náhodou o nějaký krabici? My bychom ji tady s Pažoutem potřebovali. Ale nikdo se nepřihlásil, jenom Mach z nenadání řekl: ale jo, klidně si u nás po obědě zastavte. Tadyhle Šebestová má doma jednu prýmovou krabici. Ráda vám ji dá, že jo, Šebestová? A když potom škola skončila a šlo se domů, Šebestová řekla Machovi: člověče, Machu, ty jsi určitě praštěný pavlačí. Odkdy já mám nějakou prýmovou krabici, a i kdybych jí měla, tak nevím, proč bych jí měla dávat zrovna Horáčkovi. Ale Mach řekl: člověče, Šebestová, ty to zatím nechápeš, ale to je náhodou bezvadný nápad. Nech si to vysvětlit. Já se s tebou vsadím, že Horáček s Pažoutem mají za lubem něco podezřelýho, možná dokonce nebezpečného, a my jim ty plány bezvadně zhátíme, protože ona to totiž nebude žádná krabice, ale Jonatán, a ten jim nakonec pěkně prožene faldy. A Šebestová se zastavila a řekla: teda Machu, já někdy vážně pochybuju, jestli máš zdravý rozum. To ti toho psa není ani trochu líto? Co když Horáček tu krabici někde ztratí? Nebo co když mu spadne do řeky? Ale Mach řekl: Šebestová, ty se pořád všeho hrozně moc bojíš. Víš, co se říká? Kdo riskuje, vyhraje. Uvidí, že to dobře dopadne. Odpoledne si Mach s Šebestovou půjčili od paní Kadrnoškové Jonatána, že si s ním budou jako hrát, ale místo toho šli do sklepa, aby je nikdo neviděl, vytáhli sluchátko a řekli, že si přejí, aby se z Jonatána stala krabice, a Jonatán byl najednou ten tam. Na zemi ležela krabice i s víkem a Mach s Šebestovou ji vzali, sedli si s ní před dům a čekali na ty dva. A Horáček s Pažoutem přišli, v ruce drželi početní sešity, protože doma řekli, že mají doučovací kroužek, prohlédli si krabici, Horáček kývl hlavou, jakože ujde, Pažout řekl: děkán. Oba dali do krabice sešity, aby neměli plné ruce, a vyrazili směrem k zahradní čtvrti, ale nezmizeli za rohem. Horáček se otočil a volal: a nechoďte za náma, mohlo by vás to mrzet. A Mach se zasmál a řekl: Šebestová, ti budou, pane, koukat, až se jim ta krabice změní v Jonatána. Ale Šebestová vrtěla hlavou: já tomu pořád nerozumím, jak se ta krabice může změnit v Jonatána, když oni budou buchví kde a my tady. A Mach řekl: to je přece jednoduchý, čtvrt hodinku počkáme, řekneme sluchátku, aby se krabice změnila v Jonatána, a potom se budeme mrknout, jak Jonatán honí Horáčka s Pažoutem po zahradní čtvrti. A Šebestová řekla: aha, jenomže žádnou čtvrt hodinku nepočkali a do žádné zahradní čtvrti nešli, šli někam docela jinam. Najednou se totiž před domem objevila paní Machová s košem prádla a řekla: tady jste, už jsem myslela, že vás nenajdu. Chyťte to každý za jedno ucho, skočte s ním do prádelny a řekněte paní Kozelkové, ať to dá hned do pračky, že si na to počkáte. A Mach s Šebestovou si vzdychli, chytili každý jedno ucho a šli a mysleli si: máme polegraci, kdo ví, kde Jonatána budeme nakonec hledat. A zatím Horáček s Pažoutem koukali přes plot do zahrady, kde v trávě lezla želva a kousek dál druhá a třetí a čtvrtá a Horáček řekl: Čeče, těch tady je, ten člověk ani nepozná, že mu nějaká chybí. A Pažout ukazoval prstem: Hele, tamhle ty dvě jsou pěkně vybarvený. Jestli si chceme založit ten chov, jo, tak nám nemůže být fuk, jaký ty želvy budou. Pěknou želvu si koupí každý, ale ošklivou nikdo. A Horáček řekl: To je fakt, vemem si ty nejhezčí a hotovo. A přelezl plot, vzal dvě želvy, podal je Pažoutovi, ten je dal do krabice a pak se vydali zpátky, přičemž počítali, kolik peněz jim ty želvy vynesou, až jich bude tak 200 a každá snese 50 vajec. Šlo jim to stuha. Pažout měl z počtu 5 jako Brno a Horáček 5 jako Brno, Praha a Bratislava dohromady, takže toho počítání nechali a raději přemýšleli, jestli si za ty veliké peníze koupí Volvo nebo Mercedes, což jim šlo mnohem líp. A jak tak uvažovali a uvažovali, přišli do ulice, kde byla prádelna, z které zrovna vycházeli Mach a Šebestová s košem čistého prádla a Mach řekl: Šebestová, to je ale náhoda, vidíš ty dva? Ten Pažout ani neví, že nenese krabici, ale Jonatána. Postav ten koš, ať můžu mluvit do sluchátka. A Šebestová postavila koš a Mach řekl do sluchátka: Prosím vás, my bychom se přáli, aby se ta krabice stala zase Jonatánem. A všichni lidé se najednou ohlíželi, protože Pažout hrozně vykřikl, jak se lekl, jelikož najednou držel místo krabice v náručí psa, kterého leknutím pustil, a Horáček na to zíral, nemohl pochopit, co se děje, nemohli to pochopit ani jeden, ani druhý, a tak vzali nohy na ramena a Mach s Šebestovou si to namířili k Jonatánovi, který nemohl chodit, měl břichu jako nafouklý balón a v tom břichu se cosi hýbalo, a Mach s Šebestovou ho opatrně zvedli, položili na vyprané prádlo a tak ho nesli, a Šebestová si vzdychla: Já věděla, že to dopadne všelijak. Teď nechci vidět, jak bude paní Kadrnošková řádit, až jí vrátíme Jonatána v tomhle stavu. A opravdu, paní Kadrnošková řádila jako tornádo, křičela: S takovou si to rozmyslím, než vám příště půjčím Jonatána na hraní. Aspoň mi řekněte, co vlastně snědl, že se mu to hejbá v břiše. A když Mach s Šebestovou krčili rameny, popadla psa a nesla ho k panu doktorovi Slepičkovi, což byl zvěrolékař. Ten strčil zvíře pod rentgen a řekl: Milá paní, ten vás Jonatán sežral dvě želvy? A ty želvy dosud žijí, pojďte se podívat. Želvy mají poměrně tuhý život. V želvách se náhodou moc dobře vyznám, mám jich na zahradě skoro půl tuctu. A paní Kadrnošková se podívala a viděla, jak ty želvy hýbají nohama a kroutí hlavou, a paní Kadrnošková také kroutila hlavou. To jsem blázen, řekněte mi, pane doktore, jak to, že ten pes žere želvy, kdybych mu to dala doma, tak se toho ani nedotkne. A pan doktor Slepička řekl: Víte, pro mě záhadou něco jiného, sice jak to, že ten pes ty želvy ani nerozkousal, to je neuvěřitelné. Zkuste spolknout želvu jen tak. Sestro, připravte operaci. A vy, paní Kadrnošková, počkejte prosím venku. A paní Kadrnošková čekala a čekala, až se konečně dveře otevřely a sestra řekla: Tak si pro toho píska pojďte. Dopadlo to dobře. a Jonatán ležel na stole, břicho měl celé v obvazech, koukal smutně na dvě želvy, které lezly po stole sem a tam, a zvěrolékař řekl: všimněte si, jak jsou pěkně vybarvené, to jsou totiž nejhezčí želvy, které mám na zahradě. To víte, že jsem je poznal na první pohled, někdo mě prostě ukradl. Ten pes to nemá ze své hlavy. To má na svědomí někdo docela jiný a já vím dokonce kdo. A příští den museli Horáček s Pažoutem do ředitelny. Stál tam doktor Slepička a pan ředitel řekl:
1: hoši, přiznejte se, že jste ty želvy vzali. Bude to pro vás lepší.
0: Ale Horáček řekl: a máte nějaký důkazy, že jsme to byli zrovna my? A zvěrolékař vytáhl dva početní sešity, které našel v Jonatánovi spolu s želvami, načež bylo Pažoutovi jasné, že zapírání nemá smysl, a tak řekl: prosím, já si teda přiznávám, ale přes ten plot les Horáček. Odpoledne šli Mach s Šebestovou navštívit chudinku Jonatána, přinesli mu všelijaké dobroty a taky kytičku a Mach řekl: víš, Jonatáne, Šebestová si myslela, že to byl nemožný nápad, ale nebýt tebe, tak by byl pan doktor Slepička bez svých zvířátek a dva zloději by si mysleli, kdo ví, jak jsou chytrý. A Šebestová dodala: takže ty seš vlastně pravý policejní pes, který slouží spravedlnosti s nasazením vlastního života. A dala Jonatánovi hubičku

Dobrý večer, děti. Hlásí se firma Nedoubek, tlumočnictví a zpravodajská služba. Ale vždyť my se známe z času, kdy jsem k vám přilétal jako uspavač a špital u postýlek do ouška pohádky uspávánky. Sloužil jsem jako osobní skřítek Honzíčka Doubků, jenže Honzíček vyrostl v Honzíka tak jako vy, kluci a děvčata, a mě nezbývá, než vydat se s vámi do vašeho velkého světa lidí a hledat pro vás pohádky, abych při nich mohl zůstat s vámi. Co vyposlechnu v Zeleném království bylin, zachytím do své skřítkovské čepičky jako do mikrofonu a poprosím Měsíček, patrona snů a pohádkářů, aby mi pomohl přetlumočit v pohádkové řeči vzkázání pro vás.

tu. Kde přespávají kytičky zimu? Skřítek na doubek se uvelebil v trávě, zašpital si halí belí a že se trošku prospí, dokud sype měsíček z hůry naspáče své stříbrné světlo. Ale ouvej, nevybral si zrovna to nejsprávnější místo. Travnaté lůžko se pod nedoubkem zvedlo v kopeček a nedoubek se tím kopečkem jako trychtýřem propadl někam hluboko do tmy. Když se oprášil z divé jízdy neznámým toboganem do podzemí a trochu se vzpamatoval, prohlížel si podzemní síň, kam se propadl. Od stropu visely dolů kořínky bylin jako záclony, při stěnách stály poličky a krabičky, jako v babičině kuchyni, a uprostřed stála hospodyně. Propadl jste se krčím tunelem do mé zbrojnice, řekla hospodyně. Měla hlas jako Honzíkova babička a málem se Honzíkově babičce podobala. Byla stará, vrásčitá jako seschlé jablíčko k jaru a na široké sukně měla jako parády letokruhy, jimiž se do dřeva zapisuje stáří stromů. V rukou držela vařečku a zadělávací mísu.

0: kdo ví odkud a kdo ví, co je zač. Jsem hliněná prababa, řekla hospodyně. Má zadělávací mísa je na hlínu nejdražší a nejvzácnější těsto světa. V té má všechno, co žije na hořejším světě, svůj kořínek, svůj domov, svůj chléb. A do ní se všechno, co dosloužilo, vrací zpát. Teď míchám předloňské listí a musím si pospíšit, protože brzy přibude další zásoba, až vítr severák odstrojí stromy z letních šatů. Prohlížela si hosta. Hlásíte se za pomocníka, pane Skřítku? Nedoubek nevěděl, co hliněné prabábě odpovědět. Nechtěl urazit a do kuchtění se mu taky valně nechtělo. Odpověděl tak, jak to říkali s Honzíkem, když měli vymést smetí, vyluxovat koberec či dojít pro rohlíky. Kroutil se. Valně se nevyznám. Zbrojnice jako kuchyně, řekla hliněná prabába. Mám tady, co je k životu potřeba i co život brání. Ukázala k policím, kde měla srovnány do otýpek či svazečků trny, žhavé chloupky, bodáky a střely, jakými se brání jednonozí. Nad policí s otýpkami trnů a pichláků byla police s lahvičkami všelijakých štiplavin.
1: Chtěl byste pomáhat jako brusič trnů, pane Skřítku?
0: No, jsem spíš zpravodaj z válečných polí, řekl Nedoubek. Mohu ovšem, co jsem tu viděl, napsat zprávu pro lidi. Tedy v pohádkovém jazyce se řekne, mohu o tom napsat pohádku.
1: I ty kluku mazaná, vykutálená, zahrozila mu hliněná prabába. Ono se to lehčeji vypráví, než dělá, viď? Mísit hlínu se ti nechce, brousit trny taky ne. Tak tě zařadíme do zákopů, kde se chystáme k obraně živáčků proti zimě. Mohl bys tam pomáhat oblékat kytičky do cibulek, aby v sedmeru kabátku přežili u mě do jara, když hořejší zemi zasype sníh. Taky bys mohl s mými skřítky pumpovat stromovou mízu do soudků a ukládat soudky do mé zásobárny. Prabába otevřela vrátka do jakési vedlejší komory. Nedoubek nahlédl dovnitř. Vypadalo to tam málem jako u doubků ve spíži a ve sklepě dohromady. Na chladné zemi byly uloženy soudky se stromovou mízou, v policích stály ošatky se semínky, z oříšky, bedínky s cibulkami a hlízami bylin, pytle šišek stály opřeny v koutě a od stropu visely na háku svazky makovic. Okolo všeho toho zboží bylo hemžení a pobíhání drobounkatých stvořeníček, jako když se stěhuje mraveniště. Před zimou mají všichni pospěch, řekla hliněná prabába. Jenže my tu neříkáme, že máme v práci napilno. U víliček se říká, že hrajeme velkou hru naschovávanou.
0: Co schováváte? Divil se Nedoubek.
1: Klíčky k životu, řekla prabába a vysvětlovala. Tak jako mají na hořejším světě lidské maminky děti, mají v zeleném království byliny semínka. V každém semínku, bylinném miminku, je ukryt klíček k dalšímu životu rostliny. Každá výlička, byliny kmotřička a každý skříteček, byliny kmotříček, chtějí pro své svěřené semínko, bylinky miminko, najít bezpečnou skrýš. Přeměřila Nedoubka staletýma očima. Říkáš, že ovšem, co převidíš, napíšeš lidem zprávu, jenže přišel jsi z hořejšího světa a možná, že snačichl člověčinou. Lidé valně neplní, co slibují, když je jim ousko. Jestli chceš podat lidem zprávu, jak se tu my v Zeleném království staráme o klíčky k životu, aby mohlo i pro ně přijít jaro, můžeš se do naší hry připojit, ale nejdřív musíš složit zkoušku. Nedoubek se polekal.

učit se a skládat zkoušku jako ve škole, jako na řemeslo? Složíš zkoušku na chůvičku všeho, co tu v bezpečí spinká. Však si jako pohádkář dělal u malých lidiček hajajovskou práci. Nejspíš si od nějakého človíčka utekl. Tak si tě přeskoušíme. Prabába dala všem těm pidi stvořeníčkům pokyn. Oni si tě zapikolujou a budeš třikrát hádat. Hliněná prabába se vrátila ke své zadělávací míse a Nedoubka obklopil chomáč, výliček a skřítků. Zatočili s Nedoubkem třikrát dokola, ovázali mu oči jako na slepou bábu a už slyšel, jak ti všichni brebentějí zapikolovávací zaříkadlo. Ententiky, pikolíky, ekce, pelce, háky, kliky, schovali jsme zlatý klíč, kde je, kdo to neuhádne, musí od nás z kola pryč. Pak se ozvalo už a výličky Nedoubka odpikolovali, rozvázali šátek pro slepou bábu a mohl hledat. Jenže co hledat a jak, když 100 výliček schovalo kamsi 100 klíčků. Hledej můj klíček, zapištěl hlásek odkud si ze zhora. Nedoubek se otočil po hlásku a už viděl. Na větévce seděla výlička, drápkem se přidržovala, houpala se z nezbednosti sem a tam a smála se, až jí zasvítily veverčí zhoubky. Nedoubek hádal. Ty jsi smrková panenka, a schovala si smrkové semínko do šišky. Ozvalo se pochvalné pištění. Uhádl, uhádl. A Nedoubek mohl hádat dál. Moje semínko nenajdeš, povykovalo další stvoření. Stvoření se podobalo pramalé paničce, která jde s taškou na nákup. Ty jsi schovala klíček od kaštanu v té tašce, hádal Nedoubek. Nejdřív si klíček opatlala měkkým těstíčkem, pak si ho vypekla do zlatova jako chlebový bochan a nakonec si ten bochánek kaštánek vstrčila ještě do bodlinaté tašky. Zase uhádl, volalo shromáždění. Bodeť bych neuhádl, smál se Nedoubek. Přece jsme s Honzíkem chodili sbírat kaštany a víme, že jsou kaštanové bochánky schované v obrněné tašce. Mohl hádat do třetice. Přitočila se k němu přelíbezná panenka, červená jak jablíčko a vonavá taky tak. Ty jsi jabloňová panenka a schovala si klíček k životu jablíček do semínka, semínko do jablíčka a spinka tam jako v peřince. Uhádl, uhádl do třetice, volalo všechno shromáždění, až to halekání přivolalo hliněnou prabábu. Složil si zkoušky na chůvičku, kývla prabába. Usadíš se u kytičkových miminek a budeš jim špitat pohádky a uspávánky, aby mi tu do jara nefňukali a nestýskali si po sluníčku. Vysloužil se právo opatrovat láhev s živou vodou. A tomu, kdo bude moc velký fňukálek, dáš z dudlíku kapičku. Prabába přehodila přes Nedoubkovu skřítkovskou buntičku něco jako svetr na zimu, podala mu dudlavou láhev s živou vodou a dala mu do klína bledionkou s labonkou cibuličku. Tohle stvoření si nejvíc ze všech stýská a je nedočkavé. Už chce vykouknout po sluníčku, i kdyby mu měl ve sněhu sfialovět nosík. Je to šafránek, největší nedočkavec. Co Nedoubkovi zbývalo? Sklonil se nad tím do cibuličky navlečeným bylinným miminkem a zašpital. Ahoj, šafránku. Jaké pak ahoj? Zabrblala hliněná prabába.
Spívej mu Halí Belí a vyprávěj pohádku, jak musí ještě spinkat všechno zelené, protože je nahoře prach secpatalionská zima. A tak si Nedoubek zamuchlaný do svetru povzdechl. Vňuka jí miminka, kdy přijde maminka, a jáž pytám miminku, co tu spinká v semínku, venku, že je zima, ať tu v teple dřímá. Pohádka pro šafránka. Vykročil jednou do světa malíř. Byl přistrojený tak, jak ti napůl blázni chodívají. Bodky chatrné, zato klobouk široký jak čapí hnízdo, aby všichni viděli, že se pod tím kloboukem líhnou velké věci. Na zádech nesl malířský stojan. Šlapal vzhůru kopcem až tam, odkud je vidět kraj rozprostřený do široka, a chystal se zachytit na malířské plátno doubky i buky, zbarvené do ruda i do zlatova, než je o to barevné šatstvo obere vítr severák. A tu proti němu vystoupily z háje dvě divokrásné pany. Jedna celá v bílém kožíšku, druhá přistrojená do zelených závojů. A prý, člověče, který se tu chystáš zachytit na obraz všechny krásy světa, rozsuď nás, která z nás dvou je krásnější, tu si vyber, aby si vymaloval. Malíř si chvíli obě pany prohlížel. Inu, jste krásotinky obě dvě, a na bále by se o vás tanečníci poprali. Ale já jsem malíř a moje oko by si vybralo tu barevnější. Jak pak malovat jen bělobou? Tuta bíle přistrojená sáhla do štucle, měla ten štucel z bílého hermelínu na šňůře přes kožíšek a rozhodila do kraje z dlaně jakousi bílou krupici. V tu ránu zmizeli malíři z očí červené jeřabiny i zlatolisté doubky, i celý šírý kraj to zaválo do běla, jako by jej potáhli nevěstinským závojem. A po chvíli housta ta bílá mlha v umrčí rubáš. Jsem uspavačka, řekla ta bílá pana. To je tolik, co paní bohatá a mocná. Nesu světu, co si ani králové nemohou koupit za všechny poklady. Nesu spánek. Spánek má tu čaromoc vysvobozovat z bolesti a hladu. Dává zapomnění. Malíř se polekal. Jemene, jen to ne. Usnout pod tvým bílým závojem a zapomenout, že jsem živ. Lidi na mě nenahlížejí zle, řekla ta bílá pana. Přijali mne do svých báchorek za kmotru života. Říkají mi smrt kmotřička. I morana, to je málem jako mařena, naše mařka, anebo bílá ančka, napovídala, aby se malíř upamatoval. Říká se o tom, kdo odešel, odvedla ho bílá ančka tam, kde nic nebolí, kde jeden o tvrdou zem podrážky neprošoupá. Malíř se podíval na svoje rozbité škrpály a začalo ho z toho bílého nadělení vůkol zápst. Namaluj mě a dám ti dar zapomnění, nabídla bílá ančka malíři. Malíř couval. Nemůžu, maluju na plátno, jak je svět barevný a krásný. Maluju, aby to někde zůstalo a nezmizelo, i když přehodíš přes všechen svět svou bílou peřinu. Samotná bílá barva všechnu krásu neukáže. Bílá ančka se k malíři lichotila. I v bílé barvě se dá vyčarovat krásu krásoucí. Dýchnu na okno a rozkvete tam ledová zahrada. Ani vaše krajkářky nedokážou udělat na okně takovou parádní záclonu, jako já svým dechem.
a stromy opřadu jinovatkou, že žádná z přadlen vašeho světa nevyvede tak přejemné vlákno. A rubáš, co s ním přikryju pole i louku, je z tak parádního hedvábného damašku, že všichni tkalci světa nedokážou utkat takovou krásu, plátno plné sněhových hvězdiček, jako by se tam slétly všechny hvězdy z nebes. Malíř se bránil. Maluju svědectví o životě a v bílé barvě by to nebylo pravda. Tráva je zelená, moje krev červená a růže a ženská sukně taky. Obrátil se na tu, kterou si vybral pro svou paletu. Zelená, pano, ozvi se taky. Ale zelená pana se choulila do svých závojů, zababkovaná do nich jako cibule do slupek. Jsem klíčnice a chráním klíčky k životu všeho bejlí. Bílá Ančka má doposud sílu zastavit dechem vodu v potoce. Klíčky by neměly co pít. Inu, malovat tě jako bábu v devateru šálech nemůžu, mudroval malíř. Hledal, ke komu by se obrátil o pomoc, než mu bílá Ančka dýchne na paletu. A tu se mu rozsvítilo pod kloboukem. Ančko, ani za tvé vlády není svět jen pusto pustě bílej. Dokud putuje modrou oblohou zlaté sluníčko, patří na mou paletu modrá a zlatá. Rozpřál obě ruce k slunci a tomu na ně přikáplo zlatou slzu do pravé dlaně a štipec nebeské modré šmolky přisypal do levačky. Rychle ty obě dlaně otřel do bílého rubáše bílé Ančky. Že měl tu levou dlaň mrazem rozprasklou do krvava, zbarvilo se nebeské modro drobek do fialova. A v tom místě pak rozkvetlo kvítko, jak kornoutek z lidské dlaně a okolo zlatých a modrých kvítků začal i rubáš bílé Ančky porostit.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka borovým lesem a uslyšeli tiché stěžování. Seděla tam v hnízdě na vajíčkách datlička, překládala křídlo přes křídlo a vzdychala. Už mám od sezení peroutky celé olámané a datlíci ne a ne se vykulit.
1: Ale my ti pomůžeme,
0: povídá Vochomůrka.
1: Ovšem, nejdřív bys musela kousek odletět.
2: To se na mě nejdřív musí křiknout všá,
0: řekla datlička. Vochomůrka tedy křikl všá a datlička odletěla do korun. Křemílek se na to dívá a jen vrtí palcem.
1: To bych rád, Vochomůrko, věděl, jak chceš té datlici pomoct.
0: Vochomůrka si podmázl paty borovou smůlou, vylezl do hnízda a posadil se na vajíčka místo datličky. Když si přeseděl nohy, vystřídal ho Křemílek. Datlička si zatím protahovala křídla. A když ve vejcích začaly ťukat zobáčky, řekla:
2: to stačí, teď přijde jemná práce. Teď zas musím já sama.
0: Křemílek s Vochomůrkou slezli z borovice a šli dál lesem. Najednou se Křemílek zastaví a všecko kolem je mu cizí.
1: Vochomůrko, asi jsme zabloudili.
0: Zabloudili, jako by překročili bludný kořen. Chodili po lese, nahoru a dolů, křížem a krážem, až Vochomůrka řekl.
1: Víš co, vylezeme na strom a podíváme se.
0: Vylezli na nejvyšší borovici a že se rozhlídnou po pasekách, jestli neuvidí pařezovou chaloupku. A v tom jim někdo povídá za zády.
3: To je dobře, že jste přišli.
4: On to byl veverčák Pizizubka. V pelechu má rozházeno ještě od pátku, sedí nad hromadou ořechů a znovu povídá.
3: Zrovna mě nějak bolí louskací zuby. Tamhle je palice a budete mi louskat ořechy.
1: To my nemůžeme, protože my jsme zabloudili,
0: řekl Křemílek. Pizizubka jen mávl tlapkou. Začal jim kutálet ořech po ořechu a Křemílek s Vochomůrkou je museli roztloukat palicí. Pizizubka jen vybíral jádra ze skořápky a chroustal je na zadních zubech. Rozvaloval se v pelechu a pořád neměl dost. Křemílkovi s Vochomůrkou už od těžké palice lámalo ve všech kostech i kostičkách.
1: A už dost, teď si zas louskej sám.
0: Jenže Pizizubka na ně udělal takový veverčácký obličej, div je to neschodilo z borovice. Když rozlouskali 57 ořechů, padla na veverčáka Pizizubka ospalost.
1: Tak už můžeme jít, jo,
0: řekli Křemílek s Vochomůrkou.
1: I kde pak,
0: povídá Pizizubka. Sotva se valí, jak si dopřál ořechů, ale ještě stačil oplést pelech větvičkami jako mříží. A usnul. Křemílek s Vochomůrkou tam seděli jako ve vězení a jen smutně kroutili palcem. Až Křemílek řekl, že něco zkusí. Zaťukal kotníkem na borovici po Datlovsku. Z lesa taky zaťukalo a přiletěla datlička z datlíky. Rozhlídla se a řekla,
2: ten Pizizubka vám ale vyvedl pěknou věc, co?
0: Pak ukázala datlíkům, co a jak, a všichni se pustili do práce. Zobákem sekali jako sekirkou do proutků a pařátkem si pomáhali, až pelech úplně odmřížkovali. No, a
5: tudyhle se jde k pařezové chaloupce, řekla datlička.
4: Veverčák Pizizubka vyspával v pelechu 57 těžkých snů po 57 ořechách.
5: Ale to už Křemílek s Vochomůrkou byli dávno doma v pařezové chaloupce.

Příběh 11. Obří kedluben. Tomu, co vám teď chci vyprávět, možná nebudete věřit, ale to je mi jedno. Kdo nevěří, ať tam běží, a kdo věří, ať si to poslechne. Náš zahradník, Radovanův tatínek, vypěstoval tak velký kedluben, jaký on sám v životě neviděl a jaký si nepředstavoval ani v těch nejdivočejších zahradnických snech. Že byl tak nemožně velký, to nebylo jen tím, že ho pěstoval na kompostu, kde je, jak známo, ta nejvýživnější hlína, ale hlavně tím, že ho malý Radovan pravidelně a vydatně zaléval. Nikdy nezapomněl. Ráno mu dal napít a večer taky. Nejdřív, když byl kedluben ještě neduživé tintítko, stačilo mu pár kapek, ale jak rostl, chtěl víc a víc a k posledku vám vypil ráno konev a večer konev jako nějaký kůň nebo kráva. A v té době mu tatínek také začal říkat Goliáš, podle jedné písničky od Voskovce a Vericha, ve které se vyskytuje obr toho jména. A teď si představte, že v zahradním městě se měla konat zahradnická výstava. To bychom byli pěkně hloupí, kdybychom tam našeho Goliáše nevystavili, řekl tatínek. To bychom tedy byli, souhlasil Radovan. Zahradník vzal sekeru a odsekal Goliášovi jeho obrovské lupeny a potom společně se synkem tahali pilu, aby mu podřízli jeho dřevnatou nohu. Ale ouha, jen jí dořízli, kedluben žuchnul na zem jako nějaký těžký sud, skulil se z kompostu a valil se rovnou na maminku, která si tu klidně věšila prádlo. Mami, pozor! Zvolal Radovan a pro jistotu si zakryl oči. Když je odkryl, spatřil, že se maminka Šikulka pohotově přidržela šňůry a taky Goliáš jen podjel. Ještě, že chodila do Sokola a že je na takové cviky zvyklá. Potom kedluben bezohledně drcnul do kvikovy boudy a za řinkotu skla se usadil v pařeništi. Z vrátek to sledovala Kateřinka. Je, co to děláte? Ptala se. Zatím dělají škodu, řekla maminka ve vysušikmém ležmo za rukama. Radovan vyskočil na kedlubního obra a zvolal. Ale zvítězíme na zahradnické výstavě! Kateřinka hned, že by na výstavu taky ráda jela a jestli může být nějak užitečná. A tak všichni společnými silami vytlačili Goliáše na dvoukolák a vyjeli na tu slavnou zahradnickou výstavu. Byla to krásná jízda. Táhl tatínek, Kateřinka s Radovanem se vezli a vzácný exponát přidržovali. Každý, koho potkali, na ten náklad koukal jako blázen. Děti z mateřské školky, které šly na provázku, na procházku, zůstaly stát s otevřenými ústy a paní učitelka jim je musela jednomu po druhém zavírat. Jeden pěstitel se také chystal na výstavu. Zrovna vyjížděl ze své zahrádky s trakařem, na kterém měl docela slušný kedluben. Když ale spatřil Goliáše, smutně se na ten svůj výpěsteček podíval a zacouval raději zpátky. Cesta by byla jistě proběhla hladce, kdyby se ve škarpě nepovaloval zlý výrostek Hugo. Jakmile obří kedluben zahlédl, přestal trhat mouchám křidýlka a začal vymýšlet, čím by tak nejlépe uškodil lidem. Brzy na to přišel. Vytrhl z plotu plaňku, nenápadně jí položil přes cestu a posadil se zase do příkopu, jako že jen tak lelkuje. Počkal si rošťák, až se tatínek přiblíží těsně k té překážce a pak řekl, a se bude pršet, podívejte na ty mraky. Kdo by tušil, že v takové obyčejné větě o počasí může být skryta nějaká záludnost? Zahradník se podíval k obloze a to právě neměl dělat. Přehlédl plaňku, kola na ní najela, zarazila se o ní a Goliáš, který to náhlé zastavení nečekal, pokračoval v cestě sám, svalil se z dvoukoláku, div, že tatínka neporazil a protože to tam bylo ke vší smůle ještě z kopce, začal nabírat rychlost. Jediný, komu se to líbilo, byl Hugo. Popadal se smíchy za břicho a hned vykročil k restauraci, aby svůj černý skutek zapil černou koka nebo Pepsi kolou podle toho, co budou mít. A kedluben se valil dál.
Najednou byla cesta přehrazena pruhovanou latí a na té lati visela dopravní značka Pozor práce na silnici. Ukázalo se, že Goliášovi jsou dopravní značky úplně lhostejné. Všechno pokácel a zapasoval se do díry, kterou tam právě hloubil svalnatý kopáč. Pro rodiče, kteří nemají rádi slovo zapasoval, že je od původu německé, mohu říci, že se zaklesl. Ale zase z toho nebude tak dobře vidět, že Kedluben zapadl do díry až po pás. Tatínek přiklekl k díře a škvírkou starostlivě zvolal. Haló, pane, jste tam? Z díry se ozvalo. Bohužel, co to mám na zádech, auto? Ne, pane, uklidnil ho zahradník, to je obří Kedluben, vezeme ho na výstavu. A v té chvíli se na tatínka usmálo štěstí. Obával se, že se zavalený muž rozlítí, ale ukázalo se, že svalnatý kopáč je zároveň drobný pěstitel. A díky tomu svému koníčku má pro velkou zeleninu pochopení. Vůbec se nezlobil, že mu Goliáš vlezl na záda, naopak vysunul z díry ruku a řekl, to vám teda blahopřeju, to musí být skutečně macek. Děkuji, řekl tatínek, potřásl je svalnatou rukou, je opravdu velký. A těžký, ozvalo se z díry hekavě. To, jak se pan kopáč ze všech svých velkých sil snažil břemenem pohnout. A dařilo se to, Goliáš se nořil z díry víc a víc a když tatínek s dětmi zatlačil, po dvou třech hejrupech byl venku. V té chvíli však tatínek udělal malou chybu, která se mu nevyplatila. Místo, aby se staral o Kedluben, začal se panu kopáči omlouvat, děkovat mu a potřásat pravicí a tak pro samou slušnost neviděl, že se Goliáš dal znovu do pohybu. Zajímavé bylo, že cestou dělal samé dobré skutky. Nejprve převálcoval asfaltérům živičný koberec, což uvítali, potom se vřítil do zahradní restaurace, kde měli hosté kouli na provaze a snažili se tou koulí pokácet všech 9 kuželek naráz. Goliášovi se to povedlo na první pokus. A co hlavně, když už byl v tom kácení, přidal k těm 9 kuželkám i Huga. Dírou v plotě zahradní restaurace, kterou si sám udělal, zamířil Kedluben rovnou na výstavu. Návštěvníci se zrovna nahrnuli dovnitř a jako poslední se chtěl nahrnout Goliáš, ale byl moc velký a tak zůstal vězet ve dveřích. Dalo by se říci, že tu výstavu zašpuntoval. Mezi výstavními hosty nastal samo sebou zmatek, když tatínek s dětmi doběhl k těm zazátkovaným dveřím. Vysunula se z pravého horního rohu pánská hlava a řekla, jsem předseda zahradnické výstavy, co to má znamenat? A udělal za těmi slovy otazník i vykřičník, aby dal najevo, že se zároveň ptá i protestuje. Tatínek sotva popadaje dech řekl, to je prosím náš obří Kedluben od ruda Goliáš a my ho přihlašujeme na výstavu. Pane, řekl předseda, to není odrůda, to je vrůda. Takový Kedluben nemůže být vystaven, poněvadž se na výstavu nevejde a poněvadž se tu nedá dýchat. Zevnitř se ozývaly souhlasné výkřiky, ale tatínek se nedal. Povídá, takový Kedluben, co se na výstavu ani nevejde, musí dostat první cenu, protože je bez debaty největší. Teď se zase ozvaly pochvalné výkřiky zvenčí a způsoboval je Radovan s Kateřinkou. Výstavní síň se celá rozhučela, jak se tam odborníci i řadoví pěstitelé dohadovali, kdo má vlastně pravdu. Musím se poradit s porotou, řekl předseda a otočil hlavu dovnitř. Poroto, kdo si myslí, že Kedluben, který nám ucpal výstavu, má dostat první cenu? Kudy to jen šlo? Tedy všemi třemi s bílými skulinami v rozích se začaly vysunovat paže. Předseda je spočítal a prohlásil. Děkuji, to je jednohlasné. V kategorii Kedlubnů zvítězil Goliáš. A nyní ho odvalíme nebo se udufíme. Venku vyvolala ta zpráva veliké jásání a zevnitř se do toho jásání ozývalo hej, rup, jak se tam všichni snažili obří Kedluben odvalit. Ale ať hejrupovali, jak hejrupovali, Goliášem nepohnuli.
To tedy nevím, jak vám tu cenu předáme a jak se vůbec dostaneme do svých domovů, vystrčil znovu hlavu předseda, který už se z části nedostatkem kyslíku a z části strachem potil. Ze sousedního kadeřnictví to pozoroval holič Macháček. Vzal mýdlo a štětku a chytře namydlil Goliáše na bocích, kde to nejvíc potřeboval. Teď proklouzne jako malina, mrkl na tatínka optimisticky, ale Kedluben není malina. Ani se nehnul. Z lešení se na tu zácpu dívali tesaři a přišli s pilou, ale sotva do Kedlubnu řízli, Goliáš ji sevřel a už ji nepustil. Teď si asi říkáte, co Radovan? Stojí tam jen tak se založenýma rukama a nemá vůbec žádný nápad. Má, zrovna ho dostal. Přímo naproti zahradnické výstavě se shodou okolností konala výstava drobného hospodářského zvířectva. A protože všichni zájemci byli teď na výstavě zahradnické, nebyla tam ani noha a hlídač tloukl špačky. To neznamená, že by snad ubližoval vystaveným ptákům, to znamená, že klimbal. A toho Radovan s Kateřinkou využili. Otevřeli kotce a pozvali na Kedluben všechny králíky, co tam byli. Víte, jak mají králíci rádi Kedlubny? Strašně. Taky se do Goliáše s chutí pustili. Kateřinka se také vyznamenala. Přivedla z výstavy kozu. Kozy, jak víme, žerou všechno. Kapesníky, rukavice, peníze. Tahle koza se do Kedlubnu dala skutečně s vervou a za chvíli v něm prokousala úplný tunel. Když v něm celá zmizela a vrátila se s předsedou na hřbetě, všichni poznali, že tunel byl proražen. Nejprve vylezla ven porota a pak všichni výstavní hosté. Děti vrátili zvířata na jejich výstavu a konalo se slavnostní předávání diplomu. Tatínek byl celý dojatý, když před ním předseda rozvinul velký obraz Kedlubny s nápisem První cena a když mu všichni blahopřáli. Kdekdo se také ptal, jak je možné, že tak obrovitou plodinu vypěstoval a jak na to šel. A to bylo od tatínka hezké, že si nenechal všechnu slávu pro sebe, ale že poctivě řekl, inu, mám syna a ten ho denně zaléval. Radovan cítil, jako by ho něco příjemně teplého zalilo a řekl si, že to bude asi štěstí. Cestou domů foukal slušný vítr, což bylo dobré, protože mohli ten velký diplom napnout na dvoukoláku jako plachtu na lodi a tatínek nemusel tlačit, jen se přidržoval. To bychom byli pěkně hloupí, kdybychom byli Goliáše nevystavili, volal Radovan. To bychom tedy byli, souhlasil tatínek. I maminka měla z té první ceny radost a řekla, že ten diplom vystaví v předsíni, aby ho měla na očích a připomínal jí ten slavný den. Večer, když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek, Radovan brzy usnul, jak byl tou patálí s Goliášem zmožený. Ale ještě než usnul, proběhlo mu pod víčky celé to výstavní dobrodružství. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: No, ale ja si stejne radšej pískam.
1: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili.
2: Tohle přece není kuře, zakoukali slípky pohoršeně. Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky.
1: Ani u holoubků krtek nepochodil.
2: Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník.
1: Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
0: Tak to teda ne, kocoure.
1: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhle tou psí boudou. Božinku, je to k uvěření. Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
3: Neboj se, pejsku. Já jsem u tebe.
1: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád.
4: Děkuju, krtku. Já ti to oplatím.
1: A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
0: A s tou vítrnicí.
1: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že krtek mohl vyskočit a za řetěz ji vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.
5: O zlatém ptáčkovi. Jeden potruh měl 6 dětí a neměli co jíst. To jaro byla bída ještě krutější než dříve. A tak se potruh sebral a šel k řece na proutí, že vydělá aspoň na kousek chleba. Nařezal celou otep a najednou vidí sedět na mladém stromku malého ptáčka, který svítil jako zlatý. Kdybych ho chytil, pomyslel si podruh, děti by si s ním hrály a zapomněli by na hlad. A opravdu se mu podařilo toho zlatého ptáčka chytit a přinesl ho domů. Děti měli radost, celý den si hráli a na jídlo ani nepomysleli. Druhého dne ptáček snesl vajíčko a to bylo zlaté. Nejstarší chlapec ho vzal, zašel ke zlatníkovi a prosil, aby ho koupil. Mistr byl poctivec, prohlédl vejce a řekl: synáčku, tolik peněz ani já nemám, abych tohle mohl koupit. Chlapec odpověděl: to nevadí, dejte nám třeba jen chleba, my máme hlad. Zlatník mu dal dva veliké pecny a plnou kapsu dukátů. Doma se všichni najedli, nakoupili mouku a ještě jim zbylo. Druhého dne zase ptáček snesl zlaté vajíčko a bylo všechno jako včera. Ten zlatník měl syna a on by rád viděl toho ptáčka. Šel s chlapcem, prohlížel ptáčka a najednou kouká, že má pod křídlem napsáno zlatým písmem: kdo sní mé srdce, bude králem. Kdo sní žaludek, bude mít každého rána pod hlavou hrst dukátu. Zlatníkův syn jediný uměl číst, a tak o tom nápisu mlčel, ale pospíchal za svým otcem. Radili se a syn řekl, že kdyby si vzal podruhovu dceru, podruh by mu musel upsat toho ptáčka. Starý zlatník se rozmýšlel, moc se mu to nelíbilo, ale nakonec svolil. Chystali svatbu, ale nedočkavý ženich poručil, aby zatímco bude s nevěstou v kostele, ptáčka zabili a upekli. Říkal si, že on sám sní srdce a nevěsta žaludek a tak jim zůstane království i peníze. Dětem podruha to bylo líto, poplakávali, ale co na plat. Dva z chlapců podruha zůstali doma, protože neměli na svatbu šaty a radili se, jak by kousek toho ptáčka také okusili, aby to nikdo nepoznal. A řekli si, že sní jen kousek vnitřností, aby to nebylo znát. Jeden vzal srdce, druhý žaludek. Pak dostali strach. Báli se ženicha a utekli do světa. Svatebčané se vrátili z kostela, zasedli za stůl a ženich se hned pídil po ptáčkovi. Přinesli ho a on ho hned začal prohlížet a tu zůstal jako zařezaný. Srdce a žaludek byly pryč. Zatím ti dva bloudili lesy, až přišli do jednoho města. Tam je vzal do služby jeden bohatý kupec a řekl jim: beru vás na zkoušku. Budete-li čiperní i poctiví, nechám si vás. Tak tam zůstali a každé ráno našla kupcová v posteli hromádku dukátů, ale nevěděla, který chlapec je má pod hlavou. Kupcová ty dukáty brala a celý rok je schovávala, až jich byla plná bečka. Po roce se chlapci poděkovali ze služby a chtěli zase do světa. Kupec se jich ptal: chcete do světa, ale máte peníze? Kluci koukali, kupec se zasmál a povídá: ale máte, tady jsou a všecky vaše. A ukázal jim bečku. Vezměte, co chcete a pro zbytek se vraťte, až půjdete zpátky. Chlapci poděkovali, rozloučili se a pak se vydali každý na jinou stranu. Mladší, ten, který snědl žaludek, přišel do hospody, kde byl lakomý hospodský. Měl dvě dcery. Ta starší byla jeho vlastní, ale ošklivá, pyšná a po otci lakomá, no tak jí dělal pomyšlení. Mladší byla nevlastní a jak to bývá, ta byla hodná, ke každému přívětivá a tak odnesla všechnu hrubou práci. Mládenec byl pěkný, ustrojený, platil dost a proto se kolem něj v té hospodě všecko točilo. Jednou hrál se starší dcerou hostinského karty. Ona totiž hrozně ráda hrála a taky uměla podvádět. A mládenec zakrátko prohrál všecko, co měl u sebe. Když to dcera hospodskému řekla, udeřil ten chlap hned na mládence, že je mu dlužen útratu. Chlapec se dopálil, slovo dalo slovo a že byl mladý a neskušený, podřekl se, že každé ráno má pod hlavou hrst dukátů, jen aby ho nechali být. Tak, řekl hostinský, teď konečně vím, odkud bere peníze. Ale jak je dostat? Víš co? Kýval na dceru. Tuhle máš uspávací prášek. Nasyp mu ho do vína a až usne, uvidíš. Dcera se vrátila do světnice, byla jako když másla ukrajuje. Smáli se a žertovali, že prohrál peníze a pak mu přinesla sklenici vína, aby si s ní zavdal. Mládenec víno vypil a za chvíli tvrdě spal. Hostinský přiběhl, svázali mu s dcerou ruce i nohy, zamkli ho do komůrky a klíč si hostinský pečlivě schoval. Ráno se mladík probudil, volal, ale nikdo se neozýval. Až po hezké chvíli přišel hostinský, hrábl mu pod hlavu, sebral dukáty a řekl zostra, zůstaneš tu tak dlouho, dokud budu chtít. Leda by si vzal mou starší dceru za manželku. O tom nechtěl mládenec ani slyšet, vždyť víte, jaká byla. A tak zůstal celý týden ve vězení. Jídlo mu dávali dobré, protože měli strach, aby jim neumřel, ale peníze mu brali. Zlobil se na sebe, že se nechal tak ošidit, ale nemohl se ani hnout. Jednou večer byl hostinský ve sklepě a starší dcera někam odběhla. Tu mladší dcerka tiše vzala klíč, ona totiž věděla, kam ho její otčím schoval, ale dřív se k němu nemohla pro samou práci dostat. Odemkla komůrku, kde ležel mládenec, přeřezala provazy, dala mládenci na cestu jídlo v uzlíčku a povídá, pospěš si a utíkej, než se otec vrátí. Mládenec vyskočil, poděkoval, protáhl stuhlé údy a hned přímo k lesu. Zalezl do houští, tam se posilnil, z potoka se napil vody a šel zas dál. Přespal na stromě a za úsvitu zase už šlapal lesem a tak se dostal až k jednomu stařečku poustevníkovi, který v tom lese žil. Vyprávěl mu, co se mu stalo a poustevník ho utěšoval, nic se netráp, já ti poradím, jak toho hostinského vytrestáš. Vidíš tuhle bylinu? Vypadá jako šťovík, ale není to šťovík. Když jí okusí muž, promění se v kozla. Když žena, bude z ní koza. Mládenec si myslel, že si dědeček jen tak dělá legraci. A tak hned snědl 3 lístky té divné byliny. A najednou cítil, jak ho svrbí po celém těle a než se nadál, měl kozlí srst. Hned se poškrábal na hlavě, ale měl tam rohy. Podívá se na své ruce a vidí, že místo prstů má kozlí kopítka. Začal skákat jako kozel a mečel. Stařeček řekl, vidíš, teď bych se mohl smát já tobě, ale počkej. Natrhalo lupení zase jiné podivné byliny, podal je kozlovi a poručil, sněz 3 lupeny a budeš zase člověk. A tak se taky stalo. kůže i rohy s mládence spadly a chodil zase rovně. Stařeček mu dovolil, aby si natrhal obojího koření a poradil mu. Teď jdi zpátky do hospody a prodej hostinskému tohle vzácné koření do polívky. Pak dal mládenci starou pastýřskou halenu, z černé beránčí vlny mu udělal falešný vous a ukázal mu lesem cestu zpátky. Za soumraku byl mládenec před hospodou a šel rovnou do kuchyně. Hospodský tam seděl sám a počítal peníze. Mládence nepoznal. Přivoněl ke koření, zdálo se mu dobré a koupil celou otýpku toho šťovíku za půl bochníku chleba. Pastýř odešel a hospodský hned volal na starší dceru: pojď sem a zavař to do polívky, ale jen pro tebe a pro mě. Kdo ví, kdy ten pastýř zase přijde? Dcera koření zavařila, polívčička zavonila a tak se do ní s chutí pustili. Ale sotva snědli každý po třech lžících, proměnil se hostinský v bradatého kozla a dcera v kozu. Mečeli, skákali po kuchyni a nevlastní dcera, která dávala ve stáji pít kravám, se přiběhla podívat, co se to děje. Viděla kozla a kozu, nevěděla, jak se tam dostali, tak je zahnala do chlívku, přivázala, dala jim seno a vodu a šla schánět otce a svou nevlastní sestru. Ale to už se vracel mládenec, kterého předtím vysvobodila. Falešný vous už neměl a tak ho hned poznala. Vyprávěl jí, co a jak, ukázal koření a řekl: ty jsi mě zachránila. Kdybys chtěla, vzal bych si tě za ženu. Dívka sklopila oči, usmála se a kývla. Mládenec dodal: tvůj otčím a nevlastní sestra jsou zlí lidé, zasluhují trest. Zapřáhnu je do vozu a pojedu s nimi do města. Tohle dvojí koření dobře opatruj, zamkni je do truhly a klíč měj při sobě. Pak připravil chomouty, postraňky a dívka mu pomáhala zapřehat. Kozel trkal, nechtělo se mu, ale dostal bičem a hned stál tiše. Tak zapřáhli a mládenec jel. Ve městě si zrovna mladý král stavěl nový zámek. Vozilo se dříví, kámen, písek, všude plno řemeslníků, tesařů, zedníků a všichni se smáli, když viděli kozlý potah a ptali se žertem: taky si přišel svážet kamení? No, ty nám budeš něco platný. Ale mládenec povídá: a proč ne? Rád budu vozit, abych si něco vydělal. Kam mám jet pro kámen? Správce mu řekl, co a jak, a voskové se nestačili divit, kolik toho kamení nakládá. Měl nejtěžší fůru, pošvihoval kozla i kozu a ti táhli jako lvy. Jezdil tak až do soumraku a večer měl největší výplatu ze všech, tolik kamen navozil. A tak to trvalo celý týden a kdekdo si o tom kozím potahu vyprávěl. Doslechl se o něm i král a nechal si kočího zavolat. Mládenec před něj předstoupil, ale sotva udělal poklonu a zvedl hlavu. Poznal, že je ten král jeho bratr, ten, který snědl srdce zlatého ptáčka. A taky král ho hned poznal, objal ho a řekl: bratříčku, chvála Bohu, že jsme se zase ve zdraví sešli. Pak si vypravovali o svých osudech a král řekl: poslyš, dobře si udělal, že si hostinského a jeho dceru potrestal, ale vytrpěli už dost. Vrátím jejich podobu a pošli je zpátky do hospody. Bratr poslechl, šel do stáje a začal zapřahat. Kozlu se třásly nohy slabostí, koze tekly z očí slzy. Mládenec dojel před hospodu, zavolal svou nevěstu a poručil jí, aby dala kozlu i koze po třech listech onoho druhého lupení. Sotva je rozkousali, stáli hostinský i s dcerou před mládencem v těch šatech, které měli na sobě, když jim prodal koření od stařečka. Padli na kolena a prosili, aby se už nad nimi slitoval, že uznávají svou vinu a vrátí mu všechny jeho dukáty. Mládenec jim odpustil, rozloučili se a on se vydal se svou nevěstou do města. Tam si dali ušít šaty, koupili kočár a koně a jeli na zámek. Král, bratr, jim vystrojil slavnou svatbu a všechno dobře dopadlo. Když si ten král svůj zámek dostavěl, vzal svého bratra i jeho ženu a zajeli do rodné Výsky, aby se podívali na rodinu. Cestou se zastavili u kupce, který jim schraňoval dukáty v bečce. Už byl stařičký a nestačil se divit, proč k němu jede sám král. Ale když se mu dali poznat, byl radostí celý bez sebe a pak dostal královské dary a bratři jeli zase dál. Dorazili do vesnice. Otec už zemřel a z ostatních sourozenců zbyla jen dcera, která se kdysi provdala za zlatníka. Švagr zlatník se sice nestal králem, jak si to přál, ale žena byla pilná hospodyně a tak se jim dařilo dobře.

0: Druhá loupežnická pohádka. Je tomu už náramně dávno, tak dávno, že ani neboštík starý Zelinka, dej mu pánbu věčnou slávu, se na to nepamatoval. A ten přece se pamatoval i na mého neboštíka, tlustého pradědečka. Tak tedy je tomu už nesmírně dávno, co na horách Brendách panoval slavný a zlý loupežník Lotrando, mordýř ze všech nejukrutnější, se svými 21 pacholky, 50 zloději, 30 zlodějíčky a 200 pomocníky, pašeráky a přechovávači. Tak ten Lotrando vám číhal u silnice třeba k Poříčí, nebo ke Kostelci, nebo i k Hronovu, až kolem pojede nějaký ten forman, kupec, žid nebo rytíř na koni, pak na něj vystoup, zařval a obral ho o všecko, a to ještě ten potrefený mohl být rád, že ho Lotrando nezapíchl, nezastřel nebo nepověsil na stromě. Takový vrahoun a nelida byl ten Lotrando. Ale protože široko daleko nebylo jiného loupežníka, teprve až u Marešova byl druhý a to byl jen žabař proti Lotrandovi, dařilo se Lotrandově loupežnické živnosti tuze dobře, takže brzo byl bohatší než leckterý rytíř, ano i továrník. A protože měl malého synáčka, řekl si starý loupežník.
1: A co, dám ho někam na študie, ať už to stojí pár tisícovek. Já si to můžu dovolit. Ať se naučí německy a francouzsky, ať umí pěkně říkat pitšin a žemuzim a na piano hrát a tancovat šotiš nebo kvadrilu a jíst starýře a smrkat do kapesníku, jak se sluší a patří. Sic jsem jen loupežník, ale můj syn, ať je jako nějakej hrabě. To už jsem to řek a basta.
0: Řek to, vzal malého Lotranda před sebe na koně a už uháněl do Broumova. Tam se sadil synáčka z koně před klášterem páterů benediktínů a hrozně řinče ostrohami šel rovnou k páteru Převorovi.
1: Velebnosti,
0: řekl tlustým hlasem.
1: Tady vám nechám tohohle kloučka na vychování, abyste ho naučili jíst, smrkat a tancovat a říkat pičin a žebuzim. A všechno, co se sluší, když je člověk hold kavalírem. A tady je na to pytel dukátů, luizů, florinu, piastru, rupí, dublonu, rublu, tolarů, napoleondorů, guinejí, hřiven stříbra a holandských zlatek a pistolů a sovrínů, aby se u vás měl jako princátko.
0: To řek a hajdy do lesů nechávají otcům benediktínům malého Lotranda na starosti.

Tak se tedy malý Lotrando učil s mnoha princátky, hrabátky a jinými bohatými mládenečky v takovém tom konviktě u pánů páterů a tlustý páter Spiridion ho učil říkat Pitchin a Gorza Madiner po německu a páter Dominik mu vtloukl do hlavy všelijaké to francouzské Très charmé a s'il vous plaît. A pan páter Amadeus ho naučil všem komplimentům, menuetům a způsobným manírám a pan Regenschory Graupner ho učil smrkat, aby to zaznělo tence jako flétna nebo jemně jako šalmaj a ne, aby to zatroubilo jako kontrafagot, pozoun, jeriská trouba, piston nebo automobil, tak, jako troubíval starý Lotrando. Zkrátka naučili ho těm nejjemnějším způsobům a delikátnostem jako pravého kavalíra. Však mladý Lotrando byl v černých sametových šatech s krajkovým límečkem, tuze pěkný hoch, a docela zapomněl, že rostl v loupežnické jeskyni v divokých horách Brendách a že jeho otec, starý vrah a raubíř Lotrando, chodil ve volské kůži a čpěl

0: koninou a jedl syrové maso jen tak holýma rukama, jak už to loupežníci dělají. Zkrátka mladý Lotrando vzkvétal vědomostmi a uhlezeností a zrovna když byl v nejlepších studiích, zatřeskla koňská kopyta před broumovským konviktem a z koně skočil jažatý pacholek, zabouchal do vrat a když ho fráter vrátní vpustil, řekl surovým hlasem, že jako jede pro mladého pána Lotranda, že jeho pantáta jako starý Lotrando se chystá umřít a volá k sobě jediného syna, aby převzal jeho živnost. Tu tedy mladý Lotrando se slzami v očích se rozžehnal s ctihodnými otci Benediktýny, jakož i s ostatními mladými panáčky a studenty a jel s pacholkem na brandy, přemítaje, jakou to živnost mu otec chce odkázat a slibuje si v duchu, že ji povede bohulibě, vznešeně a s příkladnou zdvořilostí ke všem lidem. Tak přijeli na brandy a pacholek dovedl mladého pána k smrtelnému loži tátovu. Starý Lotrando ležel ve velikánské jeskyni na balíku nevydělaných hovězin a přikryt byl koňskou dekou.
1: No tak Vincku, ty loudale,
0: ozval se těžce.
1: Vedeš už mého kluka?
2: Drahý otče,
0: zvolal mladý Lotrando klekaje.
2: Kéž vás Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních a nevýslovné píše vašeho potomstva.
1: Pomalu, hochu,
0: řekl starý raubíř.
1: Dnes pojedu do pekla, nemám mnoho času na tvé cukrování. Myslel jsem si, že ti nechám dost velké jmění, abys byl z toho živ bez práce. Ale hromaby, kluku, jaká teď byla pro naše řemeslo mizerná léta.
2: Ach, otče,
0: vzdychl mladý Lotrando.
2: Neměl jsem tušení, že strádáte.
1: No jo,
0: bručel starý.
1: Víš, mám pakostnici a už jsem se nemohl pouštět daleko odtud. A nejbližším silnicím se kupci Filutové nějak vyhýbali. Nejvyšší čas, aby mou práci převzal někdo mladší.
2: Drahý otče,
0: řekl mladý pán horlivě,
2: přísahám vám při všem na světě, že převezmu vaši práci a budu ji plnit čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
1: Já nevím, jak pochodíš s vlídností,
0: zavrčel starý.
1: Já jsem to dělal tak, že jsem zapích jen ty, co se chtěli bránit. Ale poklony, synáčku, jsem nedělal nikomu. Víš, jak si se to při mé živnosti nehodí?
2: A jaká je, drahý otče, vaše živnost?
1: Loupežnictví,
0: řekl starý Lotrando a skonal.

0: Tak zůstal mladý Lotrando sám na světě, zdrcen do té duše jednak smrtí Pantátovou, jednak přísahou, kterou se mu zavázal, že bude po něm loupežníkem. Po třech dnech k němu přišel ježatý pacholek Vincek, že už prý není co jíst a že prý Jářku se musí zase začít s pořádnou prací.
1: Drahý pacholku, musí-li tak v skutku býti?
0: Se ví, odpověděl Vincek nevlídně. Tady, panečku, nám žádný páteříček nepřinese na dívané holoubě. Kdo chce jíst, ať pracuje. Vzal tedy mladý Lotrando překrásnou pistoli, skočil na kůň a jel po silnici, no dejme tomu na silnici u Batňovic. Tam se položil do zálohy a čekal, až tudy pojede nějaký kupec, aby ho oloupil. A skutečně, za nějakou tu hodinku přijížděl po cestě pláteník, co vezl plátínka do Trutnova. Mladý Lotrando vystoupil z úkrytu a hluboce smekl. Pláteník se podivil, že ho zdraví takový pěkný panáček, a smekl taky a řekl:
1: Na věky, mladý pane.
0: Lotrando přistoupil blíže, smekl znova.
1: Dovolte,
0: řekl sladce.
1: Doufám, že vás nevyrušuji.
2: Ale božinku, to ne,
0: povídá pláteník.
1: A čím pak bych vám mohl posloužit?
2: Prosím vás, pane, co nejsnažněji.
0: Mluvil dál Lotrando.
1: Byste se nepolekal. Já jsem totiž loupežník, strašný Lotrando z Brent.
0: Pláteník byl mazaný a nelekl se ani trochu.
1: A hele mi, já jsem totiž taky loupežník. A to krvavý čepelka z Kostelce. Jistě znáte, ne?
2: Nemám tu čest.
0: Omlouval se Lotrando rozpačitě.
1: Jsem tu, pane kolego, dnes poprvé. Převzal jsem totiž závod svého pana otce.
2: Aha,
0: řekl pláteník Čepelka.
1: Starého Lotranda z Brenže, jo?
2: To je stará, renomovaná firma loupežnická. Moc solidní závod, pane Lotrando. To vám gratuluju.
1: Ale víte co? Já jsem byl tuze veliký kamarád vašeho neboštíka Pantáty. Tuhle jsme se potkali a on povídá: Víš co, krvavý Čepelko? Jsme sousedi a kolegové. No, rozdělíme si to po dobrém. Tahle silnice od Kostelce až do Trutnova bude tvá a na ní budeš loupit jenom ty. Tak to řek a na to jsme si plácli. Víme?
2: Ach, prosím, tisíckrát za odpuštění.
0: Omlouval se zdvořile mladý Lotrando.
1: Opravdu jsem nevěděl, že tady je váš revír. Je mi neobyčejně líto, že jsem sem vložil nohu.
2: No, pro tentokrát nevadí,
0: povídal na to Čepelka.
2: Ale váš pan táta ještě řekl: A víš, krvavý Čepelko, jestli jsem já nebo někdo z mých lidí jen páchne nohou, tak mu můžeš vzít pistoli a čepici a kabát, aby si pamatoval, že to je tvá silnice. To řekl váš pan starý partika a dal mi na to ruku.
1: Je-li tomu tak,
0: odvětil mladý Lotrando,
1: musím vás co nejúctivěji prosit, abyste přijal tuto vykládanou pistoli, můj baret s pravým pštrosým pérem a tento kabátec z anglického sametu na památku a na důkaz mé nejhlubší úcty, jakož i lítosti, že jsem vám způsobil takovou nepříjemnost.
2: Tak dobrá,
0: povídal na to Čepelka.
2: Dejte to sem a já vám to odpustím. Ale víckrát, panáčku, ať vás tu nevidím, tak je koníčky. S pámbíčkem, pane Lotrando.
1: Bůh vás provázej, šlechetný a otcovský pane.
0: Volal za ním mladý Lotrando a vrátil se na Brandy nejen bez kořisti, ale také bez svého vlastního kabátu. Pacholek Vincek mu tak šeredně vyčinil a dal mu naučení, aby příštího dne zapíchnul a obral prvního, koho potká. Tak tedy druhého dne číhal mladý Lotrando se svým tenkým kordiskem na silnici u Zbečníku. A za nějakou chvíli jede tudy forman s náramným nákladem zboží. Mladý Lotrando vystoupil a zvolal:
1: Je mi líto, pane, ale musím vás zapíchnout. Prosím, abyste se v rychlosti připravil a pomodlil.
0: Forman padl na kolena, modlil se a přemýšlel, jak by z té šlamastiky vyvázl. Modlil se první, druhý Otčenáš a pořád ho nic chytrého nenapadalo. Už se modlil 10. a 20. očenáš a pořád nic.
1: No tak, pane,
0: zvolal mladý Lotrando, dodávaje si přísnosti.
1: Jste už připraven na smrt?
2: Kde pak?
0: Řekl forman, jak ta je zuby.
2: Já jsem totiž strašně velký hříšník. 30 let jsem nebyl v kostele, klel jsem jako pohan a rouhal se a hrál ferbla a hřešil na každém kroku.
1: Ale kdybych se mohl v polici vyspovídat, tak by mě snad pán Bůh hříchy odpustil a neuvrhl by do pekla mou duši. Víte co? Já honem pojedu do police a až se vyspovídám, vrátím se sem a vy mě zapíchnete.
2: Dobrá,
0: souhlasil Lotrando.
2: Já tedy zatím počkám u vašeho vozu.
1: Jo, a vy mě prosím vás, půjčte svýho koníčka, abych byl dřív zpátky.
0: I k tomu svolil zdvořilý Lotrando. A tak forman sedl na jeho koníčka a jel k polici, zatímco mladý Lotrando vypřáhl koně formanovi a nechal je na pásce na louce. Ale ten forman byl taškář a nejel do police k zpovědi, ale jen do nejbližší hospody a tam povídal, že na silnici na něho čeká loupežník a ještě se v té hospodě na kuráž napil a s třemi čeledíny se hnal na Lotranda. A ti čtyři chlapi chudáku Lotrandovi ukrutně namlátili a hnali ho až do hor a tak zdvořilý loupežník se vrátil do jeskyně nejen bez kořisti, ale také bez svého vlastního koníčka. Do třetice zajel si Lotrando na silnici k náchodu a čekal, jakou kořist mu náhoda přinese. Jede tu jede, vozejček plachtou přikrytý a v něm veze trhovník na jarmark do náchoda samá perníková srdce. A zas mladý Lotrando se postaví do cesty a křikne.
1: Člověče, vzdej se, já jsem loupežník.
0: Tak ho to totiž naučil ježatý Vincek. Trhovník se zastavil, podrbal se pod čepicí a pak nadzvedl plachtu u vozu a řekl dovnitř. Stará, je tu nějaký pan loupežník. Tu rozhrnula se plachta a z vozejčku vylezla stará tlustá paníčka, založila si ruce v bok a spustila na mladého Lotranda.
3: Ty ancikriste, ty arciloce, ty babinsky, ty bandito, ty barnabáši, ty baši bozuku, ty cigáne, ty čerchmante, ty čertovo kvítko, ty darebo, ty darmošlape, ty ferino, ty goliáši, ty hasačerte, ty herodesi, ty hrdlozeze, ty hrubiáne, ty hříšníku, ty chakare, ty indiáne. Co se to opovažuješ takhle přepadat poctivé a slušné lidi?
1: Promiňte, madam,
0: zašeptal Lotrando zdrcen.
1: Neměl jsem tušení, že ve voze je dáma.
3: To se ví, že je, pokračovala trhovkyně. A jaká dáma, ty jeden, ty jedáši, ty kajne, ty kriminálníku, ty kruťáku, ty krvežíznivče, ty lenochu, ty lidožroute, ty lucipere, ty machometáne, ty metlo, ty mezuláne, ty mordíři.
1: Prosím tisíckrát za odpuštění, že jsem vás tak polekal, paní.
0: Omlouval se Lotrando v nejhroznějších rozpacích.
1: Très charmé, madame, s'il vous plaît. Ujišťuji vás svou nejpokornější lítostí, že...
3: Pakuj se, necito!
0: Křičela ctihodná dáma, nebo ti povím, že si nekřesťan, nelida, netvor, nezdoba, neznaboch, úkladník, partikář, pirát, poberta, pohan, postrach a prachkujón, rabiát, raubíř a Rinaldo Rinaldini, satanáš, šlota a sprostopášník, šelma, šibeničník, šidolit, šizuňk, škareda a špatenka, taškář, tatar, turek a tygr a ukrutník. Dále už mladý Lotrando neslyšel, neboť se dal na útěk a nezastavil se až v Brendách, a to se mu ještě zdálo, že vítr za ním nese cosi jako vejtržník, vlkodlak, vražedlník a vyvrhel, zabiják a zbojník, zlej duch, zloděj zlodějská, zlosin, zlotřilec a zuřivec a žhář. Takhle se ovšem jeho živnosti nevedlo. Jeho pacholkové i s ježatým Vinckem se rozutekli a šli raději poctivě pracovat mezi lidi. Sám Vincek se dal za mlátka do Hronovského mlejna, co ještě dnes stojí pod kostelem. Mladý Lotrando zůstal sám v loupežnické jeskyni na Brendách a měl hlad a nevěděl si rady. Tu si vzpomněl na pana převora u Benediktínu v Broumově, který ho mýval tuzince rád a pustil se k němu, aby se ho zeptal na radu, co má dělat. Když k němu přišel, klekl a plakal a vypravoval, že se svému otci zavázal přísahou, že bude loupežníkem, ale že je vychován ve zdvořilosti a laskovosti a že tedy nemůže a nemůže nikoho zabít nebo obrat proti jeho vůli. A co prý tedy si má počít? Pan převor na to 12krát šňupl a 12krát se zamyslil a pak řekl. Milý synu, to ti chválím, že jsi zdvořilý a vlídný k lidem, ale loupežníkem zůstat nemůžeš, jednak proto, že je to smrtelný hřích, jednak proto, že to neumíš. Ale, abys vyhověl přísaze, kterou si dal svému pantátovi, budeš přepadat lidi dál, ale v úplné počestnosti. Najmeš si mejto, budeš číhat u silnice a když tam tudy někdo pojede, vystoupíš na něj a budeš na něm žádat 2 grejcary mejta. No, a je to. A při té živnosti můžeš být zdvořilý, jak jen umíš a sobě žádáš. Pak napsal pan převor psaní panu okresnímu hejtmanovi do Trutnova, kde se přimlouval za mladého Lotranda, aby mu pan hejtman ráčil svěřit nějaké mejto. A s tím psaním se pustil Lotrando k hejtmanství do Trutnova a opravdu dostal mejto na silnici v Zálesí. Tak se stal zdvořilý loupežník, mejtním na silnici a přepadal vozy a kočáry, aby ve vší počestnosti vybíral 2 krejcary mejta. O hromadu let později jel broumovský pan převor bričkou do Úpice na návštěvu k panu faráři. Už předem se těšil, že u mejta v Zálesí uvidí zdvořilého Lotranda a poptá se ho, jak se mu vede. A opravdu u mejta přistoupí ke kočáru fousatý člověk, byl to sám Lotrando, a něco bruče natáhl ruku. Pan převor sáhl do kapsy, ale protože byl trochu tlustý, musel si jednou rukou nadzvednout břicho, aby se druhou rukou dostal do kalhot a tak to chvilinku trvalo, než vytáhl peníze. A tu ten Lotrando spustil hrubým hlasem.
2: No tak, bude to? Jak pak má člověk dlouho čekat, než dostane ty 2 nový?
0: Pan převor se hrabal v měšičku a povídá. Ale já nemám krejcary, prosím vás, človíčku. Proměňte mě za 6.
2: A hrom do vás!
0: Rozkřikl se Lotrando.
2: Když nemáte krejcary, tak co vás sem čerti nosí? Buď to sem dáte 2 krejcary, nebo táhněte naspátek.
0: Lotrando, řekl pan převor lítostivě. Nepoznáváš mě? Kde jsi nechal svou zdvořilost? Lotrando se zarazil, neboť teď teprve poznal pana převora. I zabručil něco moc šeredného, ale přemohl se a řekl.
4: Velebnosti, nedivte se, že už nejsem zdvořilý. Viděl, kdy někdo mejtného, mostného, výběrčího nebo exekutora, který by nebyl tak trochu bručoun?
0: To je pravda, řekl pan převor. To ještě nikdy nikdo neviděl.
4: Tak vidíte.
0: Zabručel Lotrando.
2: A teď už si jejte ke všem čertům.
0: To je konec pohádky o zdvořilém loupežníkovi. Snad už umřel. Ale jeho potomky potkáte na mnoha a mnoha místech. A poznáte je potom, že vám s největší ochotou vynadají, i když nemají proč. A to by nemělo být.

0: Kateřina si hrála u lesa na písku. Písek byl horký od slunce a holčička se do něho pěkně bořila bosýma nohama. Stavěla hrad. Z písku se nejlépe staví hrad. A pod hradem obdivuhodnou květinovou zahradu a mnoho cest a tunelů. Pracovala horlivě. Dávala pozor, aby nenabrala na lopatku ještěrčí vejce. Ještěrka totiž měla v tom horkém písku svá vejce. Bílá, pružná, větší než fazole. A v každém vejci byla malinká ještěřička s malinkými černými prstíčky na malinkých černých nožkách. Ještěrka myslela, že o tom nikdo neví. Strčila zkrátka ta vejce do písku a šla si. Ta ještěrka byla vůbec k smíchu. Kateřina dostala najednou chuť si s ní porozprávět. Pokud ještěrka nespala, byla s ní vždycky výborná řeč. Holčička položila lopatku.
1: Halo, ještěrko. Ještěrko, halo.
0: Šust, šust a už tady byla. Usmívala se jako vždycky. Všecky ještěrky se vždycky usmívají. Ta vlídnost je u nich v rodě. A pravila...
2: To máme dnes krásný den.
1: Posaď se tady u hradu.
0: Pozvala ji holčička.
2: Nemám moc času. Ještě jsem neobědvala.
0: Postěžovala si ještěrka s úsměvem. Kateřina si otřepla ruce od písku a hledala chvíli po kapsách. Sláva. Chroust. Dala ho ještěrce k obědu. Ještěrka poděkovala a jedla ho pomalu a vesele, ačkoliv byl větší než její hlava. Dala si s ním práci. Chvíli měla chrousta v tlamičce. Kateřina nikdy neviděla úsměv tak široký. A pak chvíli měla chrousta v jícnu. Bylo ho dobře vidět, ačkoliv už byl spolknutý. A potom měla chrousta v žaludku a to bylo také velice dobře vidět. Pak požádala o trochu vody na zapití a Kateřina jí se zbytečným spěchem podala malou mističku, kterou si předtím vyrobila z hlíny. Ještěrka se s úsměvem napila a popolezla až na obdivuhodnou květinovou zahradu pod hradem, kam nejvíc pálilo slunce, a tam seděla a broukala si.

0: Neříká se ousta, ale ústa.
1: Podotkla Kateřina. Ještěrka jen přimhouřila oči a zase.
0: Kdo

0: cesta, neříká se chrůst.
1: Broukla Kateřina.
2: Ty říkáš jenom, co se neříká,
1: vrněla Ještěrka.
2: Radši kdybys řekla, co se říká.
0: Říká se toho moc.
2: Co například?
0: No tak třeba.

Teď to zní dobře, zašeptala ještě ještěrka a v příštím okamžiku usnula. Kateřina ji nechala spát a hrála si sama dál. Vlastně ta spící ještěrka nevypadala vedle jejího hradu špatně. Vypadala, jako by tam byla schválně. Vypadala tam jako malý drak.

0: Čertův švagr. Petr byl chlapec naženění, když mu máma umřela. Říkává se, když si chce pán Bůh hodného blázna udělat, že vezme starému muži ženu. To přísloví se dokázalo na Petrovu otci. Zbláznil se a vzal si místo růžence mladou ženu. Ta mu život sladila, takže za rok samou dobrotou umřel. Co byla macecha v domě, neměl Petr utěšené chvíle, ale do služby nechtěl, protože si myslel, aby mu tatík přece něco odkázal, když mu až do smrti věrně sloužíti bude. Ale ubohý chlapec se zmýlil. Macecha si tatíka dobře obcházet znala a když starý oči zavřel, shledalo se, že nedostal Petr, kromě několika hadrů, ani co by za nehet vlezlo. I ten podíl po nebožce matce mu macecha upřela. Když se to Petr dověděl, zmocnila se ho zlost a zuřivost a s chutí byl by macechu zabil. Ale po chvíli si to rozmyslil, vylezl na půdu, sebral své šaty a složil je do truhly. Když byl s tím hotov, sepjal ruce křížem, postavil se před tátovu truhlu a pravil sám k sobě. Mám si vzít ten svůj podíl, anebo nemám? Ne, nevezmu ho. Když mě ta zlá žena o všecko ošidila, ať si i ty hadry schová. Ale jedno jí přece nenechám. Přitom otevřel truhlu a vyndal stříbrný prsten s granátem. Ten mi dala máma a povídala přitom, abych ho dal svému děvčeti. O, má zlatá mamičko, kdybyste mohla vstát, vy byste koukala na ten pořádek. Strčil prsten do kapsy a slzami ho polil. Potom uchopil truhlu, snesl ji dolů, tam ji položil na široká ramena, jde zahradou do třetího statku. Selka byla nebožky mámy sestra a ráda ho přijala. Tu chvíli, když Petr ze statku otcova ušel, vyprovázela macecha dobrého známého. Když přišla a děvečky jí řekli, že byl Petr doma a že si truhlu odnesl, vylítla na půdu jako drak a všecko všudy přehlížela. Našla všecko, i tátovi šaty nechal. Jen prsten byl z truhly pryč, ten prsten, po kterém sama dychtila. Chvilku stála plná zlosti. Potom se ale ušklíbla, vše uzavřela, ustrojila se a běžela na zámek k panu vrchnímu. Petr jí byl už dávno jako sůl v očích, jenže se nemohla nikdy na něho dostat. Nyní tedy šla žalovat, že jí okradl. Nedlouho předtím, než se vdala, sloužila u pana vrchního za děvečku. Věděla tedy dobře, jak to chodí. Nejdříve šla k paní, několik slovíček s ní promluvila, paní zase promluvila s pánem a když vešla k panu vrchnímu do kanceláře, poklepal jí na plné rameno, ptaje se, no, Dorotko, co děláte, jak se máte? Jak náleží dobře, milost pane, jen kdybych se nemusela s tím nezdárným klukem zlobit, odpověděla pětidenní vdova a začala panu vrchnímu své stížnosti přednášet. Pan vrchní jí, jak se sluší a patří, vyslechl, vzal šňupec, poklepal jí zase na druhé rameno a odpověděl. Nemějte žádnou starost, Dorotko, však my mu hlavu napravíme a nedáli si ji napravit, máme ještě jiné prostředky, aby skrotnul. Dorotka poděkovala a s plnou důvěrou se vrátila do vsi. To bylo odpoledne a večír přišel vizic pro Petra. Ubohý zůstal, jako by do něho uhodilo, a tetka spráskla rukama nad hlavou, když Byřic poroučil, aby s ním tu chvíli na zámek šel, a to dobrovolně, sice že mu položí pouta na nohy. Nešťastný chlapče, zvolala stará, co jsi učinil, jakou hanbu to na mne uvaluješ? Mlčte, tetko, jakou hanbu bych na vás uvaloval, vždyť jsem před žádným ani vody neskalil. Nadarmo by páni z pouty pro tě neposlali. Ach, kdož ví, co jim napadlo. Přitom vtiskl svou čepicí tchořovku na hlavu, oblékl šerkový kabát a podal ruku tetce, která tu se sepjatýma rukama stála a plakala. Petr šel vedle Byřice s hlavou sklopenou a pro živý svět by se byl okolo sebe nepodíval. Stud, zlost, zuřivost, všecko to se střídalo v duši jeho. A kdyby se byl nestyděl, byl by plakal, až by se byly hory zelenaly. Když ho přivedl Byřic na zámek, poručil pan vrchní, aby jej dali do šatlavy, protože dostal hosty a nemá kdy vyslýchat. V to okamžení se rozkaz vyplnil. Sotva se dveře za Byřicem zavřeli, hodil sebou Petr na slámu a host se plakal, hořčeji než o pohřbu vlastní matky. Pozdě na noc usnul, ale celou noc ho děsily strašné sny, v nichž nejstrašlivější osobou zlá macecha byla. Časně ráno byl předvolán k panu vrchnímu a tam se přednesla žaloba. V hrdlo lže, milost pane, skřikl Petr, doslechnuv křivé obžalování macešino. Prsten je můj, já ho po mámě zdědil, o to druhé věno, co jsem měl dostat, o to o všeckom nepřipravila a nyní se opováží říci, že jsem jí okradl, i aby jí jazyk uschl. Takovou notou zná každý zpívat, odpověděl hněvivě pan vrchní. Pověz, kde máš prsten a nedělej dlouhé caparty. Sice ti dám 10 vysázet. Milost pane, neradil bych žádnému, aby se mě křivě dotknul, zdravé oudy by jistě neodnesl. Ty se opovažuješ mě zdorovat? Chopte se ho! Byřic a ještě jeden chtěli Petra odvést, ale on je tak rázně od sebe hodil, že daleko odletěli a bezmála by i pana vrchního byli na zem porazili. Pan vrchní běhal po pokoji a Byřicové stáli jako dva hafani. Petr měl pěstě zaťaté a brzy bledl, brzy červenal. Najednou dostával zmodralý nos pana vrchního svou přirozenou pivoňkovou barvu a nadutá huba se ušklíbla. Poručil, aby Petra odvedli, sám sedl ke stolku a psal. A ráno, když se přišla macecha ptát, jak to dopadlo, povídal pan vrchní, že dal Petrovi bílý kabát. Zatím vezli Petra svázaného k městu. Ležel jako bez smyslu a teprv, když ho na místo přivezli a odevzdali, viděl, kde je a co se z něho stát má. Odjak živa měl zášť proti vojenskému stavu a nyní měl být sám vojákem. Tu si může každý pomyslit, s jakou chutí šerkový kabát svlékal a vojenský šat oblékal. A což se mu teprva vnitřnosti kroutili, když ho pan desátník cvičil, často skřípal Petr zubama, tiskl prsty do zbraně a panu desátníkovi by se bylo vedlo jako tupým roháčům, kdyby si nebyl vzpomněl na uličku, které se bál co smrti. Jednoho dne dostal na několik hodin dovolenou a šel ven do pole. Dávno se necítil tak blaženým jako tu chvíli. Schodil se sebe těsný šat, pověsil ho přes rameno a vesele kráčel, jako by šel na posvícení. Na jedné straně šlo 6 sekáčů volným krokem po poli jako morová rána a plné klasy skláněly zlaté hlavičky pod ostrými kosami. Druhá strana byla živější, vprostřed pole stál žebřinový vůz z voli a pacholek, na jehož klobouku se hodná kytka červenala, nakládal na něj mandele. Chlapci a děvčata vázali, ta nosila, ona podávala. Z každé tváře se pot jen lil, každá měla ruce krvavé a opuchlé od strniště a vedra slunečního, ale nikdo se na to neohlížel. Všichni chvílemi vesele zpívali a po poli dováděli.
1: Pomáhej pán Bůh, pozdravil Petr, když přišel blíže k ním. Dejš to, pán Bůh, pojďte nám na pomoc, křičeli děvčata. Petr hodil hbitě kabát na zem a pustil se do práce a přitom si zpíval a děvčata pokoušel. Ty se zprvu divili, ale za malou chvíli s ním zacházeli, jako by od jak živa mezi nimi býval. Když byl vůz plný, položili na vrch pavus, jedna vylezla nahoru a pověsila na přední konec věnec z klasů, chrpí, koukole a divokého máku. Pacholek práskl do volu, děvčata a chlapci vzali na ramena hrábě, podávadla a jiné nářadí, Petr svůj kabát a zpívajíce brali se všichni za vozem. Doma povídala čelátka hospodyni, jak jim pan voják pomáhal, a Selka mu přinesla hned hrnek dobré smetany s chlebem. Petr to mile rád přijal, potom dal s pánem Bohem a šel, ale ne k městu, nýbrž k lesu. Slunce bylo již dávno zapadlo a Petr ještě kráčel, až přišel po půlnoci na vršek, odkud viděl vesnici, v které byl zrozen. Byl rád, že si bude moci oddechnout, neboť na celé cestě ani nezastavil a pořád strachem trnul, jako by ho desátník za krk držel. Ve vesnici ještě všecko spalo, jen štěkot psů a pění kohoutů rušilo ticho. U tetčina statku skočil Petr přes plot do zahrady, tiše se kradl přes dvůr až ke dveřím. Černý začal vrčet, ale Petr řekl: lež, černý, lež! A pes se pokojně položil, neboť poznal hlas bývalého pána, který s ním začasté na poli oběd sdílel. Tetko, otevřete! Šeptal tiše Petr a klepal na okénko.
0: Každý dobrý duch chválí hospodina, zajektala tetka a udělala kříž.
1: I nekřižujte se a pojďte mě raději otevřít. Vždyť já to jsem, váš Petr. Jdeš na dovolenou? Ptala se stará, když závoru oddělala. Ale Petr jí neodpověděl a vklouzl do sednice. Tetka šla za ním, vzala spícky troudník a když rozkřesala, rozžehla louč a posvítila do očí Petrovi, který po sednici přecházel. Viděla, že je celý uřícený, bez kabátu a bez čepice. Chlapče, ty divně vypadáš, copak se to s tebou dělo?
0: Utekl jsem z vojny, protože mne tam trýznili. Věřte, kdybych tam byl déle zůstal, že by mne byli oběsili. Teď mě dejte jen brzo moje šaty, já se převléknu a půjdu dále.
1: Tu ten oděv ukryčte, aby jej žádný u vás nenašel, kdyby mne tu přece hledali. Což se však nestane, protože jsem hodil čepici do řeky, aby mysleli, že jsem se utopil.
0: Svatý jene Nepomucký, čeho se na tobě dočkám? Tak se tetka křižovala
1: a šla napřed do srubu, kde měl Petr stát truhlu. Potom udělala na krbu ohníček a uvařila chlebovou polívku. V malé chvíli přišel Petr přestrojen v selském šatě a při jídle vypravoval stařeně své nehody. Konečně si posadil široký klobouk na hlavu, do kapsy vzal kus chleba a rozžehnav se s plačící tetkou, která mu ještě na cestu dva zlatníky přidala, z lehoučka, jak přišel, zase odcházel. Pohladil černého po hřbetě, skočil přes plot, ohlídl se truchlivě na statek zemřelých rodičů, v kterém jedovatá macecha spala, a pak se ubíral do světa službu hledat. Dokud byl v bližších krajích, neptal se po žádné službě, až přišel dále. Tu se zastaví v jedné vesnici a zamíří do velkého statku. Sedlák stál na záspi, čtvrt bochníku chleba v ruce, kus pomazánky a svačil. Pochválen buď Ježíš Kristus, hospodáři, pozdravil Petr.
2: Až na věky, co bys rád,
1: ptal se plnou hubou sedlák.
2: Jestli byste nepotřeboval pacholka, já přišel z vojny a hledám si službu. Vysloužilý voják? Tak mladý? Ty jsi byl asi dobré kvítí, když s tebou ani na vojně obstát nemohli. Ráno, aby ležel na polici chléb, ve stodole karty a za stolem děvče. To mají ti páni nejradši. Já bych musel dělat pacholka a ty bys dělal hospodáře. Jdi s pánem Bohem.
1: Petr začínal sedlákovi špatné domnění vymlouvat, ale ten ho poslal k čertu, obrátil se a šel dovnitř. Petrovi tváře jen hořeli, jak se styděl, že ho sedlák tak zhanil, ale co měl říci? V druhé vesnici umínil si, že půjde k správci o službu žádat a že o vojně ani necekne, aby se mu zase tak nevedlo. Přijde k vratům, vezme za kliku, těžké dveře se otevřou a pronikavý hlas zvonku nad nimi ozve se po celém domě. Z kuchyně vyběhne hospodyně, za ní tři kočky. I ptá se Petra, co chce.
2: Chtěl jsem se zeptat pana správce, zdali by nepotřeboval pacholka. Táta mi umřel, na mne se málo dostalo, musím jít sloužit.
1: Zeptám se, odpověděla hospodyně a šla do pokoje, kde pan správce s dvěma hosty v karty hrál.
2: Venku je selský chasník a ptá se po službě, zdá se být pořádný hoch.
1: Na druhý týden půjde náš pacholek pryč, myslela jsem, kdybyste s ním ráčil promluvit.
3: Teď mi dala pokoj, ať jde k čertu!
1: Odpověděl pan správce, vyhodil kartu a hospodyně se hnala ze dveří. Petr zaslechl správcovu odpověď až venku. I dal s Bohem a nevrle dveřmi bouchl. Již vidím, že nedostanu ve vesnici službu. Půjdu raději do města. Pravil sám k sobě a šel k městu. Ale i ve městě se mu lépe nevedlo, neboť ho poslal i ten nejbohatší kupec k čertu a ještě mu nadal selský hlupáků.
2: Kdybych jen věděl, kudy do pekla, šel bych tam rovnou cestou a možná, že bych dostal u čerta lepší službu, než u těch nemilosrdných lidí.
1: Tak naříkal Petr v lese na trávníku, kamž si byl celý utrmácen lehl. Peníze byly ty tam, co nyní počít. I bylo mu toho již líto, že utekl z vojny. Tu jde kolem pěkně oblečený pán. Pochválen buď Ježíš Kristus, pozdravil Petr a pozdvihl klobouk. Ale pán neodpověděl a šel dále, než zase se obrátil a ptal se Petra, co se mu stalo, že se zdá být smutný a mrzutý. Kdož by se nezlobil, odpověděl Petr a zvolnička vstával. Vždyť je na světě čím dál tím hůř. Na třech místech jsem prosil o službu a všude mě poslali k čertu. Věru bych k němu šel, kdybych věděl, kudy tam.
0: A nebál by ses ho? Ptal se pán.
1: Nebojím se ani celého pekla, odpověděl lhostejně Petr.
0: Tedy se na mne podívej. Já jsem, koho hledáš, řekl pán a proměnil se v čerta. Ale Petr sebou ani nehnul a pokojně si čerta prohlížel. Na tomu černý povídal, aby šel k němu do služby, že nebude mít mnoho co dělat a že se mu dobře povede, bude-li přitom poslušný, že ho za 7 let pustí a štědře obdaruje. Petr podal čertu ruku, ten ho vzal kolem pasu, zvedl se s ním do povětří a než se Petr vzpamatoval, byli v pekle. Tam mu dal čert kožené šaty a vedl ho do jedné síně, kde stály 3 kotle, pod nimiž hořelo. I řekl čert Petrovi, tvá práce po celých 7 let bude pod ty kotle přikládat. Pod první kotel dáš za den 4 polena, pod druhý kotel dáš 8, pod třetí dáš 12. Jen se měj na pozoru, aby ti oheň nevyhasl a nikdy se do kotlů nedívej, sice tě bez platu vyženu. Budeš-li ale poslušen mých slov, nebudeš pikat. Kdyby to nebylo v pekle, mohl Petr říci, že se má jako v nebi. Jíst a pít měl do sytosti a práce málo. Když chtěl, procházel se po zahradě, když nechtěl, sedl k černým kamarádům a ti povídali takové kousky, že mohl až smíchem puknout. Pod kotle přikládat nezapomněl a víka odkrýti mu ani nenapadlo. Jedenkrát mu bylo, jako by v kotli něco zabručelo, i běžel k čertům s vyřízenou, ale ti mu odpověděli, že to není jejich starost, a Petr šel zase ke kotli, řka, no pro mne, ať se to tam na škvarek spálí, já se tam nepodívám. Již se to zdálo být Petrovi hodně dlouho, co ho čert do služby přijal. I ptá se ho jedenkrát, jak dlouho má ještě sloužit. Zejtra dojde 7 let, co si u mne, odpověděl čert. Petr byl rád, neboť se mu poslední čas přece jen po světě stejskalo. Druhý den na to vejde čert k němu, právě když přikládal a pravil... Dnes, Petře, máš vyslouženo. Aby ses nemusel stolika penězi vláčet, vezmi tu ten měšec. Kdykoliv ho rozevřeš a řekneš, syp pytlíčku, vysype ti tolik dukátů, co budeš chtít. A měj se dobře, Petře. Myslel jsem, že u nás ještě zůstaneš, neboť na světě bez toho mnoho neužiješ. Lidé se tě budou bát, protože jsi se už 7 let nemyl, 7 let vlasy ani nechty nestříhal. Ba, na mou věru, na to jsem ani nevzpomněl, ale to ti je pojednou, voda a nůžky všecko spraví, u vás přece nezůstanu. Od té černoty si nepomůžeš, leč bych já ti dal dobrou radu. Prozatím zůstaň, jaký jsi, a jdi na svět. Až budeš chtít, pomohu ti. Kdyby se tě lidé ptali, kdo jsi, Řekni, že seš čertův švagr a nebudeš rád. Ale poslechni, pane čerte, když jsem ti vše tak pořádně obstaral, mohl bys mě teď povědět, co v těch kotlích vězí?
1: Podívej se tedy,
0: řekl čert a odkryl první víko. Petr viděl svou macechu.
3: Máš štěstí, že jsem to dříve nevěděl. Sice bych byl místo 12 24 polínek přiložil, skřikl Petr zuřivě.
1: V druhém kotli byl pan vrchní, v třetím pan desátník.
0: Vidíš, pravil čert a přiložil na oheň. V těchto kotlích se vaří nemilosrdná srdce.
1: Na to se Petr s čerty rozloučil, pán ho vzal na záda a donesl opět do lesíka, v kterém před 7 lety seděl. Když na zem stoupl, otřásl se, strčil měšec do kapsy a šel do blízké vesnice. Ale jakmile přišel k první chalupě, začali děti křičet, jako by je na nože bral. Všecko se to rozutíkalo a volalo: táto, mámo, čert, čert. Lidé vybíhali z chalup, ale každý hned zase hlavu schoval, křižoval se a dveře zavíral. Petr zamířil do hospody. Hospodský i jeho žena stáli na záspí, když Petr vcházel do vrat. Spaste duši, to je čert! Tak vzkřikli oba, chtěli utíkat, ale v strachu a spěchu vrazili jeden do druhého a oba na zem padli. Než se zase sebrali, stál Petr u nich a smál se. Pít mi dejte, poručil a šel do sednice.
0: Ale hospodský se bál jít za ním. Teprve, když se trochu vzpamatoval a Petr neustále pít žádal, šel do stáje, kde vázal pasák seno a zavolal ho dolů. Dal mu do ruky džbánek a řekl: Jiříčku, dones ten džbánek piva do sednice, sedí tam ošklivě zarostlý člověk, ty se ho ale nemusíš bát.
1: Jiříček vzal džbánek a šel. Ale když otevřel dveře a Petra zhlídl, upustil pivo na zem a dveřmi práskl, až se okna otřásly.
3: Hloupý kluku, řekl zlostně hospodář, jdi hned, kam tě posílám, sice dostaneš výprask a džbánek ti srazím na mzdě.
1: Jiříček byl ubohý sirotek a sloužil hospodskému za stravu a 3 zlaté ročně. I natočil třesoucí rukou opět piva, v duchu si vzpomněl na svého patrona a otevřel dveře.
3: Pojď jen, hochu, volal ho Petr, já ti nic neudělám, jsem člověk jako ty.
1: Těmi slovy uchlácholen, dodal si Jiříček srdce a přikročil až k samému Petru. Ale do očí se mu nepodíval a nohy se pod ním třásly jako osika. Petr se ho začal vyptávat, odkud je, u koho slouží a jak se má. Zprvu mu vypravoval Jiříček zajíkavým hlasem svůj příběh, ale dál a dál se osmělil, zapomněl, že je u čerta a bezbázně se na něho díval a povídal. Petr ho litoval, že tolik zkusí, a poručil mu, aby sundal čepičku. Jiříček poslechl a Petr mu ji nasypal plničkou dukátů.
0: A co počnu s tolika penězí? Ptal se Jiřík, neznaje jejich velkou cenu.
3: Dělej s nimi, co chceš, odpověděl Petr. Já vím, co udělám.
0: Kudrnovic a Bartošovic s kotákům dám trochu. Oni nemají ani boty, ani kamizolu na zimu a často se mnou plakávají. A to ostatní donesu panu Kantorovi. Když mě moje matka umřela, povídal, že by si mne nechal a naučil mne psát a číst, kdyby jen neměl sám tolik dětí. Teď mu dám všecky ty peníze a on mě naučí číst a psát a já u něho zůstanu. Bude to dost, pane čerte?
1: Nebude-li, přidám ti.
0: Jiřík skákal po sednici a vyběhnuv ven, všem lidem to ukazoval. Hospodský a hospodyně a ještě mnoho jiných, když to spatřili a od Jiříka slyšeli, jak s ním čert mluvil a že nemá ohnivý jazyk ani rohy, ulakomili se, dodali si smělosti a šli k čertu o peníze prosit. Ale Petr se k tomu neměl. Zůstal v hospodě přes noc. Sotva usnul, popadl ho někdo za ruku. A když prokoukl, poznal čerta, bývalého pána. Vstaň a jdi do slubu. Hospodský chce zabít sirotka skrze ty peníze. Petr vyskočil, otevřel dveře a vletěl do srubu právě, když chtěl hospodský do hocha nůž vrazit. Jak se ale ulekl, když viděl Petra před sebou stát. Ty hříšníku, křičel tento, připrav se, půjdeš se mnou do pekla.

0: odpovídá: Teď teprv jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
1: Támhle podmezí modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi: Teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
1: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky ji byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp. Chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosu.
0: Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal: Podržte mě, haha, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček. Haha.
1: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
2: Už tě držím, Pichpici. Ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
1: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

Hle, tam leží lidské doupě. A není zle pořízeno. Má několik děr větších i menších na různé strany, že by ho křeček lépe nevystavěl. Doupě je obydleno odedávna, neboť cesta k němu je důkladně vyšlapána. Za to nikde nevidět zbytků peří ani kožek a proto bystrouška nemůže uhodnout, čím se asi člověk živí. Podle povšechného výrazu prvého člověka, kterého kdy viděla a jenž ji nyní nese, řekla by, že člověk živí se travou a jetelem jako krávy, kozy a jelení. Když však uviděla člověkovi zuby, dovtípila se okamžitě, že je masožravec. Člověk prozradil jí dokonce své choutky zevrubně, vytáhl z kapsy vak, patrně zbytek střeva nebo žaludku neznámého zvířete, nasadil si záhadný sosák a takto jím prodlouživ ústa, jal se požívati čehosi hrozně smrdutého a vyplivoval z toho modrý smrad, z kterého se dělala kolečka a obláčky kol jeho nosu. Umínila si, že později záhadu prostuduje. Prozatím se ohlédla, najde-li někde u lidského doupěte přece nějaké odpadky potravin. Nebylo jich nikde. Místo nich spatřila velké pohodlné lože, vysoko navrstvené, jež jako ostrov vyvstávalo z jezera. U jezera koupilo se několik lidských doupátek, ale lidé v nich nebydlili, nýbrž jen zvířata. Některých mladá lištička neznala. V jedné díře zahlédla tvora skoro tak holého jako člověk, s velkýma ušima, kterými stínil si oči. Tvor ten ležel a líně odfukoval. Lištička uhodla, že se předspal. Nejspíše ho tolik pohostili ve velkém lidském doupěti i usoudila bystrouška, že zvíře, jež stále říkalo uj, uj, uj, uj, je asi přítelem člověka, ba snad příbuzným. Očekávalo ji překvapení téměř při každém kroku. Po ušlapané široké cestě hnal se jim vstříc malý člověk. Bystrouška uhodla v okamžení, že je to lidské mládě. Fuj a je! Kterak bylo ošklivé, pouze na hlavě mělo hrstku srsti a nejspíš počalo teprve obrůstat, ale slepé již nebylo. Vrchní kůži mělo ošklivě pomačkanou a na několika místech potrhanou a po srsti ani stopy. Nejstrašlivější byly jeho nohy. Ani jediného pořádného drápu nemělo na zadních. Na předních byly sice nějaké, ne zcela vyvinuté, a proto asi nosilo lidské mládě přední tlapky pořád vzhůru. S lidským mládětem přiběhlo jiné malé zvíře a bystrouška v první chvílce nevěděla, je-li to také člověčátko. Chodilo pěkně po čtyřech

nohách, leč velice nízkých a křivých, jazyk mělo slušný, až mu s tlamy vyčuhoval, i uši mělo onačejší, než to, které chodilo jen po zadních nohách. Když došla tato dvě zvířátka až k revírníkovi, stropila hrozný rámus a i to čtyřnohé postavilo se pouze na zadní a jalo se Bystroušku nelidsky a nestydatě očenichávat. Bystrouška octla se v choulostivých rozpacích, svěsila prut, jež to nebylo nutno projevovat i zvláštní potěšení při setkání s tvory tak nevítanými a dotěrnými. Revírník smál se na celé kolo a přistrkoval Bystroušku čtyřnohému protivovi k studenému nosu. To čučíš lapáku, co? Chechtal se, až se v Bystroušce dech zatajil. Čtvernožec lapák představoval se zatím lišce skoro liščím způsobem. Očenichával ji kavalírsky a zdvořile všude, kde se sluší a patří. A Bystrouška si v duchu řekla, je vidět, že je to vzdělaný pán, že má školy a že není sprostý jako ledazjaký člověk. Musím se s ním seznámit. Revírník Bartoš další zdvořilosti lapákovi překazil. Vstoupil s ní do lidského doupěte a Bystrouška se zhrozila. Zde spatřila, že se prve nemýlila a že člověk je v skutku dravec hyeny hroznější. Po stěnách visely hustě jelení a srnčí hlavy, úplně ohlodané, že by na nich ani poskvrnky mastné neulízl. Otřásla se hrůzou, jež to si představovala, že snad i ji lidské šelmy takto sežerou. A hrůza její stupňovala se ještě, když se probořila z čista jasna z neznámých důvodů stěna do vedlejší skrýše doupěte a v nich objevila se stará člověčice. Bystrouška rozeznala ji naráz od člověka. Nebylo třeba zkoumat to ani čichem, protože člověčice měla naprosto odlišný vzhled. Byla v těle o polovinu širší než člověk, nohy měla daleko kratší a sotva je bylo vidět. Když si bojácná lištička okoukla s běžně postrašeným zrakem její postavu, pomyslila si, no mladých asi mnoho neměla, nevyšly by se pod ní víc než dvě. Pijou ale člověčátka víc než huse. Že před ní stojí člověčice, potvrdila Bystroušce též i jiná okolnost. Jakmile zhlédla revírníka, dala se do vytrvalého štěkotu a člověk jí nepostačil ani odpovídat. Zrovna tak to dělávala doma matka Liška, když otec Lišák přicházíval až pozdě k večeru domů s potrhnou kůží, naženou srstí, zpíval, výskal, vedl nesmyslné řeči a nechtěl říct, odkud přichází. Starý člověk počínal si rovněž podobně jako otec Lišák, jenž konejšíval ženu tím, že jí donesl nějaký vzácný úlovek, slípku, kačenu, koroptev nebo mladého zajíce. Revírník se rozkročil a chlubně ukázal člověčici jí, Bystroušku, která se v tu chvíli bojácně chvěla po celém těle. Člověčice hleděla sice na něho chvilku ještě nedůvěřivě, pak přestávala tolik mluvit a prostě řekla, nanosíš mě z té blechy. Trochu pobroukala, ale pak šla a donesla věc, které lištička jak živa dosud neviděla. Byla to jamka, jako by ji z pařezu uřízl nebo ze země vyloupl a v ní bylo nalito po okraj mléka. Bystrouška se nedala dlouho pobízet, poněvadž měla hlad. Lapák dychtivě oblížel mísu a byl by ochotně Bystroušce s mlékem pomohl, avšak lidé na něho přísně křičeli. Lidské mládě přiklonilo se nad Bystroušku a s hubou do kořán sledovalo každý její pohyb. Tak dostala se Bystrouška do jezerské myslivny. Zpočátku se jí stýskalo. Zde nebylo se s kým mazlit, koho popotahovat za kožich. Bylo tu jako v sirotčinci. Naštěstí lapák se s ní spřátelil a rytířsky vyprovázíval ji po všech zákoutích lidského doupěte. A bylo jich tu také, že si toho nemohl dovolit ani nejbohatší strýc lichčí rodiny. Nejlépe zalíbila se Bystroušce skrýš pod skříní. Když se nasítila, zalezla si tam, vystrčila koketně hlavu a naslouchala ochotně rozprávkám lapákovým, který se uvelebil zatím pohodlně na podlaze. Vykládal vtipné anekdoty, vyprávěl často se dušuje, že nikdy nebyl zamilován, neví prý vůbec, co je to láska.
Odal prý se úplně umění, večer zpívá smutné písně, které si sám složil. Sitými barvami líčil jí dále svůj osamělý život, líčil jí trýzen svého srdce, již na něho doléhala v únoru a v březnu v měsících lásky, blouznil o hnědých očích a ebenově černém šňupáčku. Velebil nádherně dlouhé slechy sahající až na zem, rozhovořil se o nádheře ocasu, který v závratném smíchu v blažených okamžicích zapomíná se vrtět a tiskne se k milované hrudi, vnímají horoucí tlukot drahého srdce. Bystrouška dívala se na něj časem velice dojatě, časem velice lhostejně, jak ji kdy napadlo. Tu tvářila se pobouřenou studem, jindym houřila oči cudností a pod srstí se zardívala. Lapák neustával, až ji vyvábil z jejího útulku. A když jim bylo nejsmutněji, vynalezli nějaký žert a šprým, kterým smutek zahnali. Často oddali se povznášející zábavě. Lapák opravdu nebyl silák, ale za to uměl se lichotivě dotírat. Sevřel jí v náručí a slastně pištěl, když ho zalechtala čumáčkem pod krkem. Dal se dokonce povalit a chňapal jí po ohánce a zahnul jí sty vroucích sladkých kousanců. Bylo patrno, že je celkem neskažené štěně jako venkovský gymnazista. Bystrouška Arci neměla rovněž valných zkušeností v milování, avšak ledacos už přece vyslechla od špačků hnízdících nad rodným jejich doupětem. Špačkové tam žili v manželství velice nespořádaném, zvlášť v té době, kdy nebyl ještě vydán nový zákon o rozluce a rozvodu. A co chvíli docházelo u nich k hádkám i k upračkám. Vyčítávali si navzájem hrozné věci, nemravné a neslušné. Vyrozuměla z jejich křiku, že starý špaček je nestoudný záletník, že provádí všelijaké nepřístojnosti v koruně starobylého buku, kam slétávala se nejpestřejší cházka ptačí a opíjela se nezřízeným požíváním bukvic. Stávalo se, že na rozdováděnou společnost nejedenkrát doletěl datel a zle ji spořádal. No a mladí špačci nebyli ostatně lepší starých. Jeden měl hříšný poměr s toulavou kukačkou a naučil se od ní zanášet do cizího hnízda. Jiný byl nucen platit ukřičené ztrace po kopečku lískových oříšků měsíčně a dcera špačková, nepohledná, ušubraná, měla známost s mladým havranem, který byl ještě na vojně, toulávala se s ponocným síčkem a častokrát přiletěla jí naklovat přísná tetka sova. Bystrouška byla pamětlivá těchto zkušeností a běda Lapákovi, kdyby byl chtěl překročit meze slušnosti. Strpěla, když se pokoušel o zcela mravné laškování, avšak vzala ho i hned ostrými zuby zahrlo, kdykoliv se k ní neomaleně jí přivinul. A jestliže ani to nepomohlo, okamžitě se válel v prachu. Nestida psí, bral si to však občas za záminku a opovažoval se ku přílišným důvěrnostem. Jednou se opovážil polapit celou tlamou za proutek a tu stropila mu takovou melu, že se z té duše zastyděl. Zalezl za hanbe na smetisko a Bystrouška, vidouc jeho kajícnost a přesvědčena o opravdovosti jeho lítosti, přiběhla za ním, aby ho přesvědčila o dobrotě svého srdce, přivinula se do jeho obětí a v nevinném přitulení si s ním zdřímla, zachovávající jinak panenskou nedůtklivost. Netrvalo dlouho, aby Bystrouška cítila se takřka paní v lidském domě. Ukázalo se, že Lapák je naprosto neskušený, že se bojí lidí a chová se hrozně zbaběle. Jen mu dali čuchnout k důdkám a již lezl do nejtemnějšího koutka pod postelí. To Bystrouška byla podnikavější, jednala vždycky odhodlaně a rázně jako emancipované děvče. Jestliže zapomněli dát jí včas snídaní nebo jí dali jakési brindy, kterou bylo maličko cítit mlékem a mnoho spáleništěm, neváhala ani okamžik a postarala se v bytě o něco onačejšího na zub. Než se ostřílela, přihodila se jí Arci nejedna nehoda. Tu vylila talíř polévky a znamenitě si pochutnala. Jindy zas vyskočila na lavici u kamen v kuchyni a pustila se odvážně do neznámého lidského jídla. Bylo řídké a chutnalo na kysle. Bystrouška neměla ovšem potuchy, že je to těsto na lívance.
Když se však do toho jednou dala, nehodlala povolit a hubujíc na lidskou neumělost kuchařskou, žrala vytrvale, až jí z toho bylo zle. Jindy zase bývaly dny, kdy byla s životem v myslivně načisto spokojena. Paní Revělníková vytáhla z trouby kachnu do zlata upečenou. Vonilo to po celém stavení a lapák si brousil zuby na kosti. Bystrouška měla také laskominy, ale ani jí nenapadlo čekat až do poledne, kdy se lidé krmívali. Umínila si, že si ke kačeně jenom přičichne. Navíc si netroufala, protože se bála, aby jí nevyprášeli kožich. Přičichla? A vůně byla tak svůdná, tak líbězná, že otrčila všechny vousy. Nechte ho, zafňukal pod lavicí lapák. Neboj se, jenom kousek paprčky, zašeptala obezřele bystrouška. Ne, něco takového neměla dosud v hubě. Hlava se jí zatočila, a tož ukousala paprčku a za chvílečku přitáhla celou kačenu pod pecínku. Lapák hlupák díval se na ní, po vousech mu teklo, ale bál se třeba jen přičichnout. Nebuj se, strašpitle, domlouvala mu. Ukousni si taky sóstečko, však jim necháme kosti. Tenkrát z toho byl takový řádný výprask, že si podruhé bystrouška také raději utřela pouze vousy a všecko, co z trouby vycházelo, nechávala na pokoji. Ale mlsnota ji nepřecházela. Jela se proto mudrovat, jak si dopřát pochoutky, aniž by vzbudila pozornost a hněv lidí. Po dvoře běhá tolik slípek, kuřátek, všady to pípalo a tikalo, že paní Revírníková jistě je nemohla spočítat. A když paní Revírníková povídala kdysi slučce, že musí pozabíjet zbytečné kohouty, k ničemu ta havěť bez tak není, nerozpakovala se jí bystrouška pomoci. Kohoutek ugdákanec daleko nevyletěl a neuběhl. Bystrouška zatěla mu do krčku tak obratně zuby, až hlavička odletěla a zakrátko byla z něho hromádka peří za plotem. Bystrouška byla docela spokojena a s lítosti vzpomínala na starého tátu lišáka, co se chudák časem nasháněla na stará, než přinesl starou kavku pro celou svou rodinu. Pouze jedno trápení, za to citelné, měla bystrouška při tom pěkném živobytí v myslivně. Bylo to lidské mládě, Pepík, vnuk starého revírníka. Kluk byl jako ostříž a nemohl jí uklovnout, aspoň drbl. Nedal jí chvilku pokoje, burcoval jí z nejkrásnějšího spánku a ke všemu dovedl si občas jiného malého člověka, aby mu pomohl bystroušku soužit. Koukej, Franto, že nevíš, co máme. Podívej si, máme líšku to. Chlubil se svému příteli, chytl bystroušku za krk a zvedl ji, byť se mračila, aby si ji kluk mohl dobře prohlédnout. Co mám z toho? Osekl Franta, šak je krotká, nekoše. Že? Vsaď se, posmíval se Pepík. Liška nedbala těchto urážlivých slov a slíbila si, že je pomstí, až přijde čas. Smyslili si kluci nakonec hru, která bystroušku uváděla v bezmezný vztek. Pepík ji držel a Franta jí přistrkoval až k nosu prut. Oba kluci se přitom nehorázně smáli. Pepík chtěl to také zkusit, ale byl důkladnější. Strčil jí prut až do nosu a měl úkrutnou radost, že bystrouška kýchla. Tak jí škádlili nyní oba. Copak jsou já nějaké pes jak lapák? To ještě ne, zahubovala Liška. Slyšíš ju, jak vrčí, zajásal Pepík a František šupí zas prutem po nose. Nechejte ho, zavrčela bystrouška, pohládnu tě. Nyní zase Pepík se přikradl a čipí. Klučisko ušmorané, přestaň, vyjekla bystrouška Lišči řečí. Ještě jen hni. A kde pak, aby kluci přestali? Počkej, včili ju polechtáme oběma šťagélkama zajedno. Ponoukal Pepík Frantu. Už je dožraná, dej pozor, chce kousat. František napomenutí uposlechl a stoupl si o půl šosu za Pepíka. A včilka na ňu, kázal Pepík. Bystrouška se jen naježila. Umínila si, že ani nepípne, pouze vycenila zuby a tlamu výhružně rozevřela. Pepík, který byl dědečkův a babičin mazel, a tutiž pořádný nevázanec, ušklíbl se zlomyslně a udeřil ji prutem po uchu. Tož ty tak! Uderil jsi
a včil poteče tvoja kriv. Vyletěla jako šipka a neuvažujíc, co počíná, už držela Pepíka za nohu. Chtěla ho původně jenom postrašit, aby dal pokoj, avšak ve zlosti se zapomněla a stiskla zuby vydatně. Pepíkovi se až gatě otřásli lekem, zakřikl a spustil. To bolí, ona mě uryzla, Létko, dědečku, kde jste, babičko, pojďte sem, ona mě sežere, Franto, pomoz, au, bu. A Franta stál jako sloup pobouchanec, jak mu později Pepík vytkl, a vyčkával daleko trpělivěji než Pepík, až Liška povolí. Bystrouška si uvědomila, že se unáhlila a že bude zle, nechala kluku a rozběhla se hledat bezpečné skrýše. Pepíkův křik a brek ji štval dál a dál a čím více se vzdalovala, tím rychleji běžela. Franta se zatím zpamatoval. Nevřízky, domlouval Pepíkovi. Ještě přijdou vaši a nabijou ti. Víš, jací jsou dědoušek zlí? A jak nám kázali, aby jsme nedráždili ani lapáka, třeba si sedí jako knedla. Mě vyženo a ty dostaneš nalískaný. Pepík uznal, že Franta mluví rozumně, zatěl zuby a trpěl jako mučedník boží. Kamarád přiklekl, ohledal znalecky ránu a povídal, no, díru máš v noze pěknou, ale to se zahojí. A gati neroztrhla, pojď, radši té potvoře vypráskáme kožuch. Bystrouška byla už u vrátek, ale zaslechla přece výzvu Frantíkovu. Nechť se jí dařilo v myslivně dobře, nerozpakovala se. Výprask je šeredná věc, a les hluboký, klidný, zvonil zpěvem ptáků, šuměly rozvážně bory a jedle a Bystrouška zateskněla po lesní tiši, po domově, po svobodě, nedbala mis a hrnců a hnala se úprkem do boří. Ohlédla se a litovala, že Pepíka nekousla pořádněji, neboť kluci blížili se k ní každým okamžikem, postřehli její úmysl a nechtěli ji jen tak zhola pustit. Chytnite ju, řvali oba o přítrž. Kdo by chytal Lišku utíkající do lesa? Kohoutné a slípky teprve ne. Vlaštovky se chechtali těmto závodům, chrobák vylezl na hromádku, ve které nalezl slušné živobytí a div se za břicho nepopadal. Ospalá sůva ve vršku modřínu hubovala, že ji ani ve dne nenechají spát. A veverka si povídala, že Liška není stvoření docela ošklivé a že taky umí slušně s ocasem zacházet chceli. Veškeré ženské pokolení na světě od hodiny stvoření svého je zvědavé. Jen z toho důvodu vypustil patriarcha Noé z archy holubici, aby obhlédla zatopenou zemi. Kdyby byl poslal holuba, byl by se ohlížel po nějakém dobrodružství a byl by se vrátil stejně hloupý a nevědomý, jak byl vyletěl. Tož vrozená zvědavost to byla, jež zavinila nové otroctví Bystrouščino. Napadlo jí mrknout okem po pronásledovatelích a možná, že tak učinila trošku i ze zlomyslnosti. Ohlédla se a darmo cvrček v mezi volal varovně zdrhy. Neštěstí bylo tu. Rump! A už ležela hore břichem a všecky čtyři od sebe. Hodně se lekla, jak se převalila, ještě více se zastyděla. Dívčí stydlivost zabránila jí vstát a pelášit dál. Vždyť k lesu bylo jen několik kroků. Ne, Bystrouška se pečlivě zahalila proutkem, aby tak někdo uviděl, co by neměl. Pepík s Frantíkem zajásali, poskočili a už jí měli. Bystrouška stále ještě v záchvatu cudnosti, zapomněla proto ostatní, kde má zuby. Kluci ji lapli za kožich a s uprchlicí hnali se vítězně zpátky do myslivny. Paní Revírníková objevila se na zápraži, vidouc kluky i Lišku uválenou a zvlášť Pepíka s porvaným lýtkem, dohněvala se a zavolala na manžela, jenž prohlížel pozorně pasti na škodnou. Ty, tato, tu Lišku ti vyhodím. Smrdí a zavazí všady a děcka porád za něho spózio. A co škody je nadělá, tož ju uvážu, řekl rázně revírník a hned učinil, jak byl pravil.

0: o chytrým Honzovi. O hloupým Honzovi už jsem vám toho napovídal, až mi huba bolí. Proto vám dnes povím pohádku o chytrým Honzovi a ta se vám jistě bude líbit. Tak, jednou přišla sem k nám nějaká tuze zlá nemoc. Lidi ani nestunali a padali jako mouchy. Taky Honza ztratil tátu s mámou. Lítostí nevěděl, co si počít, až mu někdo poradil, aby šel sloužit. Tak se tu s náma všechníma rozloučil a vydal se do božího světa. Šel a šel, šudíš se ptal, šudíš hledal službu, ale žádnou nemohl najít. Myslil si každou chvíli, že pádne a víckrát nestane, když najednou viděl před sebou náramně velký město. Hamíl štěstí. Zrovna ve bráně potkal krále. Šel na procházku a Honza ho hned poznal, protože měl na hlavě korunu, v rukách zlatou hůlku s jabkem a na ramenou plášť, zrovna tak, jako ho vidíval vymalovanýho na obrázkách. Pane králi, já jdu k vám, zastavil ho hned Honza. Cák vodem nechceš? Optál se ho král. Nějakou službu. Táta s mámou mi humříli, nemám žádný domovo, rozpovídal se Honza. Tak si hledám službu a nemůžu žádnou najít. Vy jste můj král, tak vy mi musíte nějakou dát. Když musím, tak dám, bul král hned svolný. Dnes je pondělí, tak se to zrovna šikuje. Tu máš stádo prasát, tak jestli chceš, můžeš je vyhnát na svinský plac a pást je. Ale to tě povídám, jestli nehupaseš, jestli tě bude scházet na večer jediný jedno, budeš vo hlavu kratší. Jestli je halehaž do neděli všecky hupaseš, dám tě služby, co sám budeš chtít. To by bylo, abych je nehupás, přím Honza beze všeho službu. Král mu dal do kabzy pořádný krajíc chleba, máslem tlustě namazanýho, k tomu flaši vína zapít, do ruky hůl s bičem, přes ramena pytel, vorevříl chlív a milý Honza s pánem Bohem ponejprv vyhnal. Prasata trefili na svinský plac poslepě. Rovnou tam běžíli, sotva jim Honza postačil. Tam hned rýjili, v blátě se váleli, rochali, nů pásli se dost hadost. Táhlo k polodnímu, čas k obědu, tak Honza si sedl na mes, vytáhl z kabzy klín chleba a těšil se, jak si po dlouhý době zase jednou pochutná. Ještě si nehuří s kudličkou ani první soustoha vidí, jak z lesa naproti němu vyskočil šedivý vlk, velký a chlupatý jako čert. Stáda se ani nevšim a rovnou k Honzovi. Tak jen pojď, chlupáči, myslí si Honza a šikuje se s kudličkou v ruce, že se s ním pustí do křížku. Ale tu se vlk na krok před ním zastaví a promluví lidským hlasem. Honzo, dej mi jedno prase.
1: Jo, kamaráde, zasmír se Honza, tuto já nesmím. Prasata nejsou mý, ale královo, a z cizího se nesmí rozdávat.
0: Jen mi přece jedno dej, král to nepozná, dinoval vlk. Cák tě to jenom může napadnout, rozněval se pasák, dyť by mě to stálo hlavu. Jíčko vycenil vlk zuby. Tak sežeru tebe, protože mám velký hlad.
1: Honza viděl, že to jde do živýho, tak radši obrátil a povídá.
0: Nu, dyť nemusí být hned zlé. Posvačíme spolu a já tě teda jedno prasátko vyberu.
1: Oba si sedli pěkně vedle sebe na mez a jídli.
0: Vlk hukusoval,
1: Honza hukrajoval a když dojídli, vytáhl Honza vína a řek. Musíme zapít. Nahnul si pořádně, hutřil si hubu a podal vlkovi. Dopij, kamaráde, je dobrý.
0: Ten hned popád flašku do předních pacek, strčili do tlamy, zdvih hlavu do výšky.
1: V tom Honza vyskočil jednou rukou, vrazil mu flaši do krku, jak nejdál moh, a kudlou v druhý ruce mu proříz chršťál.
0: Vlk zachroptíl, převalil se na znak, zatřepal nohama, a bulo po něm. Tu máš,
1: Vodych si Honza hoří mu hlavu, skoval si ji do pytle a tělo hodil prasatom. K večeru jako by nic hnal demu. Když viděl v zámku krále vyloženýho z okna, zastavil stádo a křík vesele. Tak si je spočtěte, jestli jsou všecky. Král je spočítal a když nechybala ani noha, podivil se, pochválil Honzu, museli mu dát dobrou večeři a Honza si šel lehnout. Ráno procit odpočinutý a čerstvý jako břen a zase vesele vyhnal stádo na svinský plac. Půl dne uteklo, slunce stálo Honzovi nad hlavou, taky žaludek se hlásil vo oběd, tak si Honza sedl na mes, vytáh krajíc a nůž a napádlo mu, jestli padne zase někdo přijde. Jedva si to pomyslil, vyskočí naproti z lesa vlk, ještě větší než včera a běží jako vítr přes všecko rovnou k němu. Honza ho zase pozval k obědu, dal mu napít, hufík mu hlavu, skoval si do pytle a tělo hodil prasatom. Tak se to opakovalo každý den, až přišla sobota. Honza už měl v pytli 5 vlčích hlav. Nevěděl, co si s nima počít. Zahodit je přece nechtíl, čekal, že se král voptá, co v tom pytli má. Ale král ho jenom vždycky pochválil a víc ani nemůk. Ještě dnes počkám, huminou si Honza, a po obědě hodím i ty hlavy prasatom, abych měl v pondělí místo na nový. Zakrojí do chleba, koukne k lesu.
2: Ha, pane, Ičko se přece otřís. Cítil, že mu běží zimomáry po hřibetě. Vidí, jak z lesa vyrazil takovej obrovský vlk, jakýho jak těživ neviděl. Na krku měl místo jedné hlavy 2 a rovnou zaměřil si na Honzu. Honzo, dej nám 2 prasata, jedno na dnes, druhý na zítřek. Mluvili v obě hlavy najednou. Ho, ho, ho, ho, jen pomálu, pomálu, chlácholil je Honza. Napřed se najíme a potom tepřiva si o tom promluvíme.
1: To můžem, přikejp vlk a už si sedal bedle Honzy na mes.
3: Ta kerápa hlava bude pít první, voptal se Honza, když si sám přihnul.
2: Pravá, povídá vlk a vorevřil tlamu jako vrata do kořán.
1: Honza nemeškal, vrazil do ní flašku, druhou hlavu mu přimáč k zemi a než se vlk zpamatoval 1, 2, hufík mu krk, jen to chrustlo. Tělo hned hodil prasatom a hlavy strčil do pytle. Bůl tak plný, že už ho nemohl ani zavázat.
3: Demu se s tím neponesu, dopálil se Honza, popád pytel za dolejší konec a vytříz ho.
2: Ičko, jste to hale míli vidět?
1: Hlavy pravda vypadly z pytle, ale než mohli vepři po nich chňapnout, jedna za druhou hupovala zpátky k lesu.
2: Honza se dívá celý vyjevený, co se to díje, až se najednou rozkřík. Mortete, to by mi ještě scházelo, aby zas přirostli nějakým vlkom a já se zase musel s nima dělit vo oběd. To bych nebyl do smrti hotov.
1: Popád hůl a pustil se za nima rovnou do lesa. Už se schýb a šmák pojedný, když najednou se mu ztratili, jako by se do zemi propádli a na tom místě neviděl nic jinšího než
2: zlatý klíč se 7 zubama. Zdvihne ho a myslí si, to bych rád viděl dveře, který se tím klíčem odvírají. Jen si to pomyslil, už vidí v zemi vrata, teky celý jako ze zlata, vorevřou se do kořán. Pár schodů vedlo pod zem a tam se objevil nový svět. Na náramným dvoře po jedné straně stály samý klenutý maštale a kolny, v nich stojí řechtá a hrabe řada koní, jenom je zapříst do kočárů a ject.
1: Tuto se mi líbí, povídá Honza. Přešel dvůr, stoup do jedních dveří a ona tu náramně velká sence, plná šelí jakých šavlí mečů, litířskýho brnění, hrbábných šatů, tříbrem zlatem vyšívaných, premovaných čepic a všelijakých klobouků s peřím.
2: Himoles, tuto se mi ještě lepší líbí.
3: poliboval si Honza a kráčel ke druhým dveřím. Vokázala se mu ještě větší sence, plná truhel a ty truhly vrchovatý dukátů, kronů a drahých kamenů. Chvíli to trvalo, než si oči zvykly na tu zář a než rozeznal ve zdi naproti třetí dveře. Zmáčkne kliku, dveře se vorevřou a Honza vidí kulatý stůl, na stole 7 krajců namazanýho chleba, 7 flaší vína a okolo stolu 7 šedivých starců s vlčíma hlavama. Všichni se na Honzu usmívali jako na starýho známýho a volali jeden přes druhýho. Vítáme tě, Honzo, je to dost, že už jdeš? Teď my tu na tebe čekáme už 100 let. Ten největší starec podal Honzovi ruku a povídá. Jíčko, tě děkujem, že si nás vysvobodil. To jsou mý syni a já jsem jejich táta. Jak nás tu vidíš, všichni jsme ještě před 100 lety krádli, loupili a vraždili. Pásli po nás vojácí i sedlácí, páni i kmáni, ale žádný nás nechytil a nepověsil, jak jsme zasloužili. A tak se z nás stáli po smrti vlcí, museli jsme dál krást, ale jenom prasata a žádný jiný nás nemohl vysvobodit než chudý, ale silný a poctivý mládenec, jako ty jsi. Tak všecko, co tu vidíš a co tu najdeš, je íčko tvý a my najdem pokoj v hrobě. Jen to dořek, Honza vidí místo 7 vlků 7 hromádek šedivýho popelu. V okno se samo vorevřílo, zdvih se vítr, sebral šechen prach a popel a odnes ho v oknem někam, hdovíkam. Honza si klek, pomodlil se za ty neboštíky a potom si řekl. Jíčko, musím zpátky, sluníčko už se začíná skovávat, musím hnát demů. Král už čekal před zámkem, přepočítal hned prasata, potřepal Honzu po rameně a povídá. Takovýho chlapíka jsem ještě nemíl, sobota je tu, tak si řekni, jakou chceš odměnu. Žádnou jinou, než abych mohl u vás dál sloužit a pást prasata, zasmíl se Honza. Tuto se králi ještě víc líbilo, že Honza nespích a nepřeje si jako jiný stát se hned ministrem nebo generálem, že je spokojený s tím, co umí a čemu rozumí, že se nestydí za práci, ani si nestěžuje na plat, tak mu zatřepal na druhý rameno a řekl. To je přece jenom moudrá řeč. Nebuj, chlapče, já na tebe nezapomínu. Honza jako jindy zavřil stádo do chlíva, najít se, leh a o nic víc se nestaral. Ale když v neděli ráno stál, hned viděl, že se dnes bude v zámku něco dít. Zastavil si jednoho starého lukáje a optál se ho. Cák se stálo, že se všichni tak plašíte? Lukáj byl povídavý, jako já, tak si s Honzou sedl do chládku na lajčičku a vypravoval. Náš král už je tůze starý, lidi ho čím dál tím víc zlobí, proto se nabažil vlády. Chlapce nemá žádnýho, aby mu to mohl předat, má jenom jednu dceru, tak chce, aby se na to vdala a sám, že půjde na výmluvu. Naše království není k zahození, tak má princezna tůlik ženichů, že sama neví, kterýho si vybrat. Tak řekla, že dnes v pravý poledne vyhodí z okna zlatý mlíč a kdo ho chytí, toho, že si veme za muže a ten, že bude králem. A proto se dějou ty přípravy. Jíčko, to všecko víš, já jsem si drobet odpoč a musím zpátky jít po svým.
4: A takový je to, vízci Honza.
3: Sebral se, šel rovnou do lesa, vorevřil si bránu, oblík si ty nejpěknější litířský šaty, zapřích 2 páry koní do zlatého kočáru a ujížděl k městu. Přijíl před zámek, tam se tlačilo, strkalo a pralo plno ženichů, všelijakých princů, každý chtěl stát hodně blízko k oknu, aby byl na ráně. V tom začnou hodiny být, v okno se rozlítne, princezna natáhne ruku a mlíč se zablízkne. Honza ho v letu zachytil, zasmíl se a ujížděl, až se za ním kouřilo.
1: Všichni si myslíli, že obrátí, půjde ke králi, poví, kdo Havotkajt je, protože takovýho litíře tu žádný neznal. A všichni podle jeho šatu i strůje koní a kočáru hádali, že to musí být nějaký tuzeslavný a bohatý mocnař.
3: Honzovi to ani nenapádlo. Zajel zpátky do lesa, převlík se do svých šatů, zlatý klíč s mlíčem strčil zas do pytle a v pondělí ráno hnal prasata jako jindy. To se ví, že po celém království byla náramná scháňka po ženichovi. Do hubu míl každý o něm mluvil.
1: Honza to všecko slyšel a jenom se huhyňával. Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi. Až se toho všichni všimli, a nejvíc princezna. Nevěděla sama proč, ale nemohla si pomoct. Hajď dělala, co dělala, musela od neděle furt na Honzu myslit, musela se na něho dívat, když ráno vyháněl, i když se z pastvy vracel.
3: Když už třetí den minul a s mlíčem žádný nešel, povídá královi, že ten mlíč má náš sviňáček, on se tak smíje, jako by nás všecky vodil za nos.
2: Cák tě to jenom napadá, vadil se s dcerou král. Teď jsme přece všichni viděli, že ten princ kučíroval s dvouma párama koní. Kde pa by je náš sviňáček vzel? Nebuď tak hloupá.
3: Ale pro jistotu si ho zavolal k sobě a udeřil na něho.
2: Poslouchej, cák se furt tak jihňáš, snad nemáš ten mlíč?
1: Honza se nehumíl přetvářet, ani zapírat, a řekl rovnou, mám, šmák do pytle a podal králi mlíč.
2: Neptýte se, jak se král lek, nebo mít za zeta místo prince sviňáčka, tuto není malá věc.
3: Ale slovo dělá muže, tím víc krále. Míl taky zlost na dceru, že si tak vybírala, proto ji nechal hned předvolát a oznámil jí.
2: Kdo dlouho vybírá, přebere. Co si chtíla, ičko máš. Královský slovo musí být splněný. Tudle stojí tvůj ženich. A vokázal na Honzu.
3: Čekal, že se princezna bude spříkat, ale ta se pěkně zasmíla, podala hned Honzovi ruku a řekla vesele, to jsem ráda.
1: Tuto slyšet Honza. Najednou sebou škubha hupaloval rovnou k lesu. Tam si vorevřil svůj zámek, převlík se hned do litířskýho brnění se šavlí, vyskočil na koně a jel ke králi. Jak ho viděla princezna, hned mu pádla okolo krku. Král ho taky pěkně přivítal a hned se šikovali na svatbu. Honza přestal pást prasata a začal poroučet lidom. Všichni ho míli rádi, ale někdy ho taky zlobili ještě víc než celý stádo dobytka. Proto si chytrý Honza až do svý smrti vzpomínal a nejradši povídal o tom, jak se stál ze sviňáčka králem.
2: Já to mám taky z jeho huby, povídal mi to jednou, když mi tůze bolíly zuby. Ičko už mě nebolí a Honza odpočívá v pokoji.

0: Když se chystalo na cestu hajadlo, které připravovalo zimní sen pro hlemíždě, bylo na rozpacích, jaké písmenko si vyšít na služební létací plášť.
1: A musí se vůbec nějaké písmeno vyšívat,
0: dumalo nad svým pláštěm. Bylo mladé, neskušené a služební plášť dostalo, protože právě složilo hajadlovské zkoušky. Písmenko tam musí být, aby se vidělo zdaleka, jakému zvířátku neseš sen. Musíš se postarat o zimní sen pro hlemíždě, tak musíš mít na pláštíku i na čepičce H, jako hlemíšť.
1: Jaký pak hlemíšť, když mu děti říkají taky šnek, váhalo hlemíždí hajadlo. Dokonce se tak jmenuje i v básni.
0: Hajadlo se uklonilo, jak se to dělá ve škole, když se má přednášet básnička, a spustilo. Šnečku, šnečku, vystrč růžky. Dám ti krejcar na tva růžky a troníček na tabáček, bude z tebe hajdaláček.
1: Tak si pro jistotu vyší obě písmena, H i Eš, radila starší hajadla.
0: Třeba se tvé zvířátko jmenuje hlemíšť Šnek, tak jako se jedna holčička jmenuje Verunka Šolarová. Ta má na kapesníčku, na pytlíčku pro cvičky a na všech školních věcech taky dvě písmena V a Eš.
1: A musíš mít sebou taky stéblo trávy nebo slámku, radilo jedno zkušenější hajadlo. Vyšívat dvě písmena a ještě se tahat se stéblem trávy, brumlalo mladé hajadlo a vrčelo jako staré dudy. Nač pak stéblo?
0: Inu, to patří taky k básničce. Hlemíšť bývá zalezlý ve svém domečku a kdo s ním chce mluvit, musí si ho vzbudit. Stéblo je na šimrání a buzení.
1: Páni, já jsem vyhrálo povedeného spáče, vzdychalo hlemíždí hajadlo a vyšívalo H a Eš na pláštík, na čepičku a hledalo stéblo trávy, které by bylo správně střapaté a správně dlouhé a taky, aby se dobře neslo.
0: Konečně se vypravilo a vzlétlo ze skladiště snů pro zimní spáče na svou první služební cestu za hlemížděm k zahradám. Bá bylo na čase. Vždyť člověk zahradník už dávno sklidil se záhonů salát, zelí i kapustu, inu všechno, co slouží hlemíždi k snědku. V mokré hlíně zbylo jen pár košťálů a i ty už přikrylo hnědé spadané listí. A v tom spadaném listí uvidělo hajadlo hlemíždí domeček. Až se leklo. Vždyť domeček už byl spola schovaný, jako by se propadal někam dolů, kde země nepromrzne.
1: Je, minánku, z domečku kouká jenom střecha. Kde pak je můj spáč? Nespí ještě?
0: Hlemíšť byl schovaný uvnitř. Hajadlo bylo rádo, že má sebou to stéblo na buzení. Zašermovalo stéblem proti hlemíždímu domečku, zavrtalo pod listím, kde mohly být asi dveře, a zašimralo vousatou trávou uvnitř, kam až dosáhlo.
1: Z domečku něco zabublalo, zaslintalo, jako by tam někdo v předsíni pouštěl mýdlové bublinky. Sláva! Jsou doma?
0: Zaradovalo se hajadlo. Zašimralo ještě hlouběji a když to uvnitř znovu zaslintalo, hajadlo se uklonilo a začalo na pozdrav hlemíždi Šnekovi odříkávat báseň. Šnečku, šnečku, vystrč růžky, dám ti krejcar na tva růžky.
1: Z domečku to znovu zabublalo a Šnek opravdu vystrčil růžky. Na nich seděli oči a zahlíželi zle. Já ti dám skřítku uličnický, strkat mi do domečku nějaké koště.
0: Ale já jsem vás chtěl hlemíždi Šneku travičkou jenom pošimrat, omlouvalo se hajadlo, protože je ve škole vedli ke zdvořilosti.
1: Podle přírodopisu se jmenují hlemíšť, zabublal ten z domečku.
2: Nejsem žádný hejsem pocem, abys mi nadával do šneku. Jsem pan domácí, protože mám dům. Sám jsem si dům udělal a nepotřebuju, aby mi někdo dával krejcar na tvarůžek jako nějakému hajdaláčkovi.
1: Ale v té básničce je krejcar na tvarůžky. Taky je tam troníček na tabáček, kochtalo mladé hajadlo, které ještě nevědělo, jak se zachovat, když se zákazník zlobí.
2: Krejcar, troníček, s takovým penízem by ti určitě dneska prodali tvarůžek nebo tabák, zabublal Hlemíšť, až to vypadalo, jako by zlostí plival. Tuze stará básnička, starší než já, a můžeš spočítat na mém domečku, kolikrát jsem přežil zimu.
1: Hajadlo jen zaprosilo, prosím vás, pane Hlemíždi, neslintejte tolik, uklouznu a slintám, protože si dělám maltu na zimní vrátka k domečku, řekl Hlemíšť. Už zavírám, protože hodlám v zimě spát a ty jsi mi sem strčil do mé malty koště, skřítku nevycválaný. Na zimu se v domečku zavřu, na jaře otevřu vrátka. Zbudou po nich jen panty na domečku. No, jen si spočítej, kolik už jsem měl zimních dveří. Opravdu? Hlemíšť musel být tuze starý, protože na jeho domečku bylo znát, jak mnohokrát zasazoval zimní vrátka. Pane Hlemíšti, prosím vás, ještě nezavírejte, nesu vám na zimní spánek sen, aby se vám až do jara dobře spalo, řeklo mladé hajadlo.
2: Inu, to jsou mi novoty, zabublal Hlemíšť. Vždycky se mi zdálo o salátu nebo o kapustě. Teď ke mně posílají mladíka, kdo ví proč.
1: Mám se zeptat, jaký sen byste měl rád. Zima bude dlouhá a líp se vám bude spát, když vám ze skladiště snů pošlou sen, který byste měl rád.
2: Cože? Starý Hlemíšť povytáhl růžky. Oni teď posílají sny podle přání? To za mých mladých let nebylo. Sen podle přání se posílal jen zvlášť užitečným spáčům, mladíku. Nám, obyčejným spáčům, se zdávalo jen o jídle, protože nás ze sna budil hlad.
1: Starému Hlemíždi se tohle nezdálo rozumné zařízení.
2: K čemu to povede, když se každému spáči pošle sen podle přání? Nikomu se nebude na jaře chtít z pelechu a svět bude plný líných tvorů. Zatahoval pomalu růžky a řekl, jdu se zavrtat do země a zavíčkovat. Nerozumím tomu.
1: Mladé hajadlo nevědělo, co si s tím mrzutým Hlemíždem počít. Marně vzpomínalo, jestli se něco o takových případech učili v hajadlovské škole. Zašimralo Hlemíždě znovu stéblem trávy. Pane Hlemíždi, nespěte ještě. Mám vyrobit sen pro Hlemíždě a musíte mi říct, co mám dělat.
2: Nejsem užitečný, žeru salát a dělám v záhoně neplechu, řekl Hlemíšť.
1: Nejste užitečný, ale užitkový. Dáváte užitek? Lidé si vás dokonce pěstují. V ceníku je napsáno, že kilo Hlemíždů stojí moc člověčích peněz.
2: Hlemíšť tomu nerozuměl. Byl starý a z jiných časů. Nemám rád lidi, řekl. Mám rád jen člověka zahradníka, protože umí udělat salát. Taky umí udělat mokro v záhoně, když dlouho neprší déšť. Z člověčích věcí mám rád jednu věc. Jmenuje se konev.
1: Mladé hajadlo si to všechno zapsalo do zápisníku, řeklo děkuji za rozhovor, jak se to učili ve škole, a letělo vyrábět sen pro Hlemíště, aby byl sen hotov dřív, než Hlemíždi zavřou svá zimní vrátka. A v těch snech bylo pak vidět moc a moc salátů, jak je zalévá moc a moc konví.
3: Rákosníček ale neměl starosti jenom s rybníkem Brčálníkem. Ono se totiž každou chvíli přihodilo něco i za jeho hrází. A to se ví, že skřítek musel být u všeho. Třeba jako tenkrát, když se probudil do náramně pěkného podzimního rána. Rákosníček si liboval hlavně to klidné povětří, protože když se mu nad rybníkem proháněl vítr, dělal tam vždycky jenom samou neplechu. Co je ale jednomu ku prospěchu a radosti, je druhému ke škodě a žalosti. A právě na to bezvětrné počasí si stěžoval pavouček Aviatik. Už prý měl dávno odletět na babím létě s větrem na zádech, ale pořád jako naschvál nechce odnikud ani fouknout. Tak jestli by to rákosníček nějak nezařídil, když se přece o něm ví, jak si umí se vším poradit. Tohle skřítek poslouchal rád i nerad. Těšilo ho, že se o něm říká taková chvála, ale strašilo ho, že by se ta chvála mohla proměnit na ostudu, protože moc dobře věděl, že větru poručit nemůže. A tak začal pavoučkovi to létání rozmlouvat.
4: Že by se ti chtělo poletovat v povětří jako pometlo, ohrnoval nos. Copak nevíš, že se dneska už necestuje jen tak nazdař Bůh, kam jednoho vítr zanese? Teď se přece lítá od někud někam přímo, třeba rovnou do jižní Afriky.
3: Pavouček na to ale nic. A proto rákosníček pokračoval.
4: V tuhle dobu by k tomu byla příhodná chvíle, začíná totiž stěhování ptáků, víš? A třeba takový čápy. Ty by tě jistě vzali na svých zádech sebou.
3: Jenomže pavouček Aviatik stál na svém. Tvrdil, že je to u nich už taková tradice nechat se na podzim unášet větrem a tu, že on rušit nebude. Skřítek viděl, že je zlé. A proto začal honem přemýšlet, jak z té šlamastiky ven. A vzpomněl si, že vždycky, než začne foukat vítr, celé nebe z růžový červánky. Jenomže ty jako naschvál nebyly nikde k vidění.
4: Co? To by tak hrálo, aby si rákosníček neporadil, přidupnul si furiansky skřítek. Když nejsou na obloze červánky pravé, udělám je tam falešné a třeba ten vítr takhle pěkně podfouknu.
3: Ze suché trávy a spadeného listí udělal na hrázi tolik ohýnků, že jejich odleskem nebe zčervenalo a přikládal tak mocně, až jiskry létaly do výšky ohnivým sloupem. Když potom zapálil i vyschlé rákosové doutníky jako nějaké pochodně, vybarvilo se nebe nad rybníkem do ruda. Rákosníček byl jako natrní, jestli na tohle vítr naletí a přiletí, takže když uslyšel hvízdnout, v rákosí samou radostí povyskočil. Za chvíli už to foukalo ze všech stran a pavouček se konečně dočkal. Poletoval v tom větru nad rybníkem i loukou, chvíli stoupal, chvíli klesal, zkrátka užíval si svoje. Jenomže dole pod ním rákosové doutníky už dohořívaly a do ohníčku také nebylo co přikládat.
4: A je, jak tak koukám, drbal se za ušima skřítek. Končí nám ejchuchu ve vzduchu a začíná ouvej na zemi.
3: A měl pravdu. Falešné červánky pomalu dohasínaly a Rákosníček honem, honem volal, ať se pavouček aviatik připraví na tvrdé přistání. To varování přišlo v pravý čas. Vítr totiž poznal, že se nechal ošidit. Pustil pavoučka a chtěl chytit Rákosníčka, aby se s ním vypořádal. Ale ten se mu schoval na samé dno brčálníku, kam za ním pan vítr nemohl. Zlostí ještě párkrát zafučel a pak si šel lehnout do vykotlaného dubu, aby tohle falešné probuzení dospal. Jen co skřítek vylezl z vody a trochu se oklepal, začal se pavoučkovi omlouvat, že mu s tím cestováním asi moc nepomohl, že se počasí prostě nedá ošvindlovat. A vítr, ten, že přiletí jenom tehdy, když přijde jeho čas.

Pana a netvor. V daleké zemi žil kupec, který měl 3 dcery. 2 byly rozmarné a fintivé. Nedovedly mluvit o ničem jiném, než o krásných šatech, špercích a přepichu. Obě však byly vdavek chtivé, proto jim otec našel ženichy, také kupce. Ta třetí, nevlastní sestra Julie, byla nejmladší a nejpůvabnější. Od svých sester se lišila svou skromností. Netoužila ani po zlatě a briliantech, ani po vdávání. Bylo jí líto podruhé ovdovělého otce a tak se rozhodla, že se o něj bude starat. Ačkoliv se jí sestry posmívaly, že zůstává na ocet, pranic toho nedbala. Teď zrovna byl dům plný veselí a schonu, neboť se chystaly 2 svatební hostiny. Otec čekal na vzácné zboží, kterému měli co nevidět dodat. Z jeho prodeje si sliboval mimořádně velký zisk. Byl si úspěchem tohoto obchodu natolik jist, že do něj vložil všechen svůj majetek. Navíc přemluvil k půjčce své nastávající zetě, zlatníka a kořenkáře, kterým slíbil tuze velkou provizi. Vozy s benátskými zrcadly, bruselskými krajkami, indickým kořením, čínským porcelánem, japonskými perlami a v Amsterdamu broušenými brilianty však ne a ne dojet. Přitom už se čekalo jen na ně. Ženichové začínali být netrpěliví. Budoucí tchán je musel opětovně chlácholit a přívinně ujišťovat, že o své peníze v žádném případě nepřijdou. Neštěstí však nechodí po horách, ale po lidech. Kolona vozů se zbožím nesmírné ceny, ve snaze zkrátit si cestu, zabloudila v začarovaném lese. Cesta byla nesjízdná a čím dál obtížnější. To nejhorší však přišlo ve chvíli, kdy jeden z vozků utrhl z keře rostoucího u stezky rozkvetlou růži. Zlověstně zahřmělo, země se zachvěla a celý les z nenadání vzplál. Koně se splašili a začali před prudkými plameny couvat. V nastalém zmatku se celá kolona vozů i se svým cenným nákladem zřítila do hluboké propasti. Když tato tragická zpráva dorazila do kupcova statku, nastalo všeobecné zděšení. Obě svatby byly okamžitě zrušeny. Ženichové se rázem jakoby vypařili. Náhradou za peníze, o které přišli, nechali z kupcova domu odvést vše, co mělo nějakou cenu. Kromě nicotností a poškozeného nábytku tu zůstal pouze veliký obraz. Byla na něm namalovaná krásná dáma, matka té nejmilejší z kupcových dcer. Obě starší fifleny přestali s otcem mluvit. Nemohli mu odpustit, že jim odpudil bohaté ženichy. A tak jedinou útěchou byla nešťastnému kupci dcera Julinka. Když byli spolu sami, povídá jí otec. Ten obraz maloval malíř, kterého v cizině platili zlatem. Zlatem jsem ho platil i já. Miloval jsem tvou matku. Snad mi odpustí, že jsem nucen její obraz prodat. Julinka pomohla otci obraz zabalit do plátna a smutně se s ním rozloučila. Kupec si osedlal koně. Než se však s obrazem vydal na cestu, zeptal se ještě trpce své nejmladší. Tvé sestry chtějí zlato a brilianty. Co chceš ty? Toužíš také po modrém z nebe? Nebo ti bude stačit růžička, co roste při cestě? Julinka jej pohladila po ruce. Stačí, když se ve zdraví vrátíš, tatínku. Jenom o jedno tě prosím. Nejezdi začarovaným lesem. Otec se pousmál. Jako bych slyšel tvoji maminku. A pak pobídl koně a zmizel za obzorem. Samozřejmě, že nedbal varování své dcery a vydal se s kratkou začarovaným lesem. Na cestě hlubokým lesem jeho kůň náhle klopítl, padl a ani po zoufalém domlouvání už nevstal. Kupec byl nucen naložit obraz na záda a pokračovat dál pěšky. Počala ho přepadat úzkost. Blížila se noc a les se rychle ztrácel ve tmě. Kupec se již se svým břemenem

0: sotva vláčel. Pojednou uviděl mezi stromovým záblesk světla. Z posledních sil se vydal tímto směrem. Došel k tajuplnému, zdánlivě opuštěnému paláci, prošel zanedbanou zahradou a otevřenými dveřmi vstoupil do velkého sálu. Na stole bylo prostřeno pro jednu osobu, v krbu se opékalo malé sele. Kupec vybalil obraz, usedl ke stolu a vydatně pojedl. Když pak večeři zapil sklenicí lahodného vína, usnul na kožešině před krbem hlubokým spánkem. Spal tak tvrdě, že ani nemohl slyšet těžké kroky, které mířily k jeho jedinému pokladu. Ráno, když se kupec probudil, byl obraz pryč. Na jeho místě se však třpitila spousta zlata a drahých kamenů. Kupec nemohl uvěřit vlastním očím. Bylo toho tolik, že ten těžký ranec sotva unesl. Děkuji vám za vaši štědrost, pane. Ať jste kdo jste, zaplatil jste mi víc, než by mi dal kdokoliv na světě. Poděkoval nahlas kupec a vydal se na zpáteční cestu domů. Když procházel palácovou zahradou, vzpomněl si na slib, který dal své nejmladší dceři. Zastavil se proto u keře, který byl celý obsypaný růžemi. Vybral tu nejhezčí a utrhl ji. Tu opět zahřmělo, země se zachvěla, nebe potemnělo. Na kupcovo rámě dopadla znetvořená ruka, vyhlížející jako dravcův pařád. Za zády polekaného kupce pak zazněl hněvivý hlas. Měl jsem tě nechat na pospas noci a vlkům. Dal jsem ti zlato a drahokamy a ty si utrhl růži z mého nejmilejšího keře. V kupci by se krve nedořezal. Odpusťte mi, prosím, tu růži jsem utrhl pro svou nejmladší dcerku. Lituji, že jsem rozhněval tak velkorysého a milého pána. Ruka stiskla pevněji kupcovo rameno. Nejsem žádný pán. Otoč se a podívej se mi do očí, poručil neznámý. Kupec se otočil a vykřikl zděšením. Ano, jsem netvor. A nejsem ani milý, ani velkorysý. Za svou troufalost budeš pikat. Mluvil jsi o svých dcerách. Daruji ti život, když sem jedna z nich přijde a stane se mou ženou. Odmítnou-li, musíš se sem vrátit ty sám a zaplatit za svou opovážlivost životem. Ubohý kupec vyběhl z brány zahrady a ocitl se uprostřed lesa. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se před ním jeho koník, kterého večer opustil. Čím více se blížili k domovu, tím více byl kupec přesvědčen o správnosti svého rozhodnutí. Chtěl totiž své dcery obdarovat, naposledy se s nimi obejmout a pak se sám vrátit k netvorovi. Na kupcově statku bylo rázem znovu veselo. Starší sestry se přetahovaly o vzácné šperky. Julinka však tiše pozorovala zesmutnělého otce. Když jí podával růži, pravil: ta růže je pro tebe, dceruško. Mně však bude stát život. Jakmile dcery zaslechly tato podivná slova, naléhali na otce, aby jim pověděl, co se mu na cestě přihodilo. A tak jim otec svůj příběh pověděl. Starší sestry hned spustily velký křik a pláč, zatímco Julinka se zamyslela: křikem a pláčem tatínkovi nepomůžeme. Jestliže chce netvor jednu z nás, pak nepůjdete ani vy, ani otec. Půjdu já. Otec však nechtěl o dceřině rozhodnutí ani slyšet. Tajně totiž doufal, že si to jeho nejmilejší dcera ještě rozmyslí. Julie však časně ráno vstala, vyvedla z maštale otcova koně a aniž se s kým rozloučila, rozjela se za svým osudem. Až když jela začarovaným lesem, dala se do hořkého pláče. Takto uplakanou ji donesl kůň až k netvorovu sídlu. Julie prošla tajemnou zahradou a vstoupila do paláce. Ocitla se v tomtéž sále s hořícím krbem, kde pobýval její otec. Také ona našla bohatě prostřený stůl, ničeho se však nedotkla. Usedla a jen čekala, co se bude dít. Netrvalo dlouho, když tu zahřmělo, palác se zachvěl, dveře se rozlétly a kdosi za zády Julie vstoupil do místnosti. Byl to netvor, muž s ptačí hlavou a zobákem dravce. Jeho tmavý plášť připomínal křídla netopíra a prsty jeho rukou končily zahnutými drápy. Nic z toho však Julie neviděla, protože netvor jí poručil, aby se neotáčela. Zůstaňte tak, jak jste. Polekal bych vás. Nemyslím si, že bych se vás polekala, odvětila mu Julie. Je nepříjemné mít za zády cizího člověka. Netvor po ní opakoval. Člověka. Vy jste řekla člověka. Váš otec vám o mně nic neřekl. Julie odpovídala zády k neznámému. Řekl jen to, že musí zemřít, protože utrhl vaši růži. Na to se netvor dívky zeptal, zda k němu přišla dobrovolně. Když mu upřímně odpověděla, že ano, sklonil hlavu a zašeptal. Jste hodná, děkuji vám. Budu vás navštěvovat večer co večer. Nesnažte se mě však zahlédnout. Julie přikývla a čekala dál. Halo, pane, zvolala po chvíli. Jste tu ještě? Nikdo už jí ale neodpovídal. Vzala si proto z talíře pár soust, pak si všimla sklenky červeného vína. Zvedla ji k ústům a napila se. Tu se s ní okolní svět zatočil a ona klesla ke krbu v hlubokém spánku. Zdál se jí sen o krásném princi, který nesl v náručí oslnivě se třpitícím palácem. Nakonec se k ní neznámý princ sklonil a oba pak setrvali v dlouhém polibku. Ráno se Julie probudila a po celý den musela myslet na svůj sen. Procházela se pustým palácem. Ten už jí však zdaleka nepřipadal tak děsivý, jako v den příchodu. I do zahrady si vyšla. Obdivovala bílé, žluté, růžové i rudé růže, které zdejší zašlou krásu tu a tam zakrývaly. Večer bylo u krbu opět prostřeno. Ale tajemný muž nepřicházel. Bylo již k půlnoci, když tu před Julií dopadla utržená růže. Je skoro půlnoc, vyčítavě pravila Julinka na adresu příchozího. Byl jsem daleko, řekl známý hlas. Tahle růže je růže lesní. Roste u studánky, ke které chodí pít laně z kolouchy. Julie zavřela oči a vybídla neznámého. Vyprávějte mi, máte moc hezký hlas, ráda vás poslouchám. Takže smím u vás ještě chvíli zůstat? Zeptal se netvor. Vy jste tu pánem, usmála se Julie. Ne, ne, odmítl. Paní, jste tu vy. Celý palác patří jen a jen vám. Dívka přesto zesmutněla. Ale jsem tu stále sama. Dny a noci plynuly, plynuly i týdny a měsíce. Náhle napadl sníh. Ten Julinčin stesk po domově, po tatínkovi a sestrách ještě znásobil. Co bylo platné, že měla stále nové a nové šaty, kožešiny, šperky. Co bylo platné, že se před ní denně prostírala ta nejvybranější jídla. Julii se stýskalo. Znovu a znovu procházela opuštěnou zahradou. I bránu si otevřela, aby vyhlédla ze zahrady ven. Vždy se však vrátila zpět. To všechno muž s ptačí hlavou zpovzdálí pozoroval. Toho večera se Julie znovu otázal, zda je o ní dobře postaráno. Je o mě dobře postaráno, odpověděla Julie, ale stýská se mi. Vím, odpověděl netvor. Váš otec je živ a zdráv. Budu vám o něm podávat každý večer zprávy. Dívka si povzdychla, kéž je pravda, co mi říkáte. Netvor se zarazil. Vy mi nevěříte. Dám vám tedy důkaz. Vyjděte na terasu, odhrňte tam závěs a otevřete dveře, které se za ním skrývají. Když Julie učinila, co jí netvor poručil, nevěřila svým očím. Ocitla se totiž doma uprostřed svatebního veselí. Sestry se konečně vdávaly. Rozběhla se k tatínkovi a chtěla jej obejmout. On však hleděl kamsi skrze ni a její city neopětoval. Tatínku, to jsem já, tvá Julie, volala na něj, ale nebylo to nic platné. Tu zaslechla od dveří známý hlas. Slíbil jsem vám, že svého otce uvidíte, ale neslíbil jsem vám, že on uvidí vás. Julie pochopila, že její přítomnost nemohl doma nikdo ani postřehnout. Vrátila se tedy ke svému vězniteli plná výčitek. To bylo od vás kruté. A kruté je i vaše chování. Přicházíte sice za mnou každý večer, ale já se nesmím ohlédnout. Od chvíle, co jsem zde, jste se mnou ani jednou nepojedl. Obávám se, že když se ohlédnu, neuvidím nikoho. Možná, že jsem tu úplně sama. Možná, že všechno, co slyším, jsem si vymyslela. Váš hlas, kroky, dech, i ty růže. Povězte konečně, kdo jste? Jak se jmenujete? Proč se mnou mluvíte stále tak tajemně? Jsem šťastná, že tu jste, ale nenechávejte mě tak dlouho o samotě. Netvor vzdychl. Nespěchejte, Julie. Děsím se chvíle, kdy mne spatříte. Ne, ještě není čas. Dveře se po těchto slovech zavřely a Julie byla opět sama. Bože, já ho mám asi ráda. A s těmito slovy na rtech ulehla ke spánku. Odpusťte, promluvil k ní neznámý druhý den již z rána. Julie se zaradovala, jen pojďte, pojďte a zůstaňte. Alespoň mi den uteče rychleji. A vyprávějte mi něco o sobě. Víte přeci, jak ráda poslouchám váš hlas. Tu netvor poprvé vyslovil své vyznání. Miluji vás, Julie. A když sníte o mé podobě, jako byste ji tvořila. Čím častěji budete snít, tím dříve mě spatříte a já se budu podobat vašemu snu. Náhle se Julie rozhodla. Ale já vás chci vidět už dnes. A prudce se otočila. Otřásla se hrůzou, když spatřila hrozivou nestvůru s ptačí hlavou, mající krví podlité lidské oči. Netvor hbitě uskočil z dosahu světla. S Julií zůstal zas jen jeho hlas. Ano, to jsem byl já. To byla má tvář. Nebojte se. Odejdu a už mě víckrát nespatříte. Ještě jednou můžete použít dveře na terase. Tentokrát vás doma všichni uvidí a můžete se s nimi radovat, jak dlouho budete chtít. Nevrátíte-li se však, zemřu steskem. Julii popadla náhlá úzkost. Ne, vy nesmíte kvůli mě umřít. Ráda půjdu navštívit otce, ale vrátím se. Kupec nevěřil svým očím, když spatřil svou nejmilovanější dceru živou a zdravou. Když starší sestry uviděli, v jakých krásných šatech Julie přišla, nemohli závistí ani promluvit. Julie si pak celý den povídala jen se svým tatínkem. Ale jak hodin přibývalo, stále víc a víc vzpomínala na netvora. Co se s tebou děje, Julie? Podivil se otec. Musím se vrátit, tatínku. Slyším, jak mě volá. Otec užasl. Kdo? Netvor? To už ale dcera neslyšela. Stačila jen zavolat odpust, tatínku, a vyběhla ven. Na dvoře už na ní čekal známý koník. Vyhoupla se mu do sedla a jako o závod uháněli začarovaným lesem k netvorově paláci. Našla ho ležet před krbem. Jen umírající oči se k ní stočily. Nesmíte umřít. Nesmíš. Probuď se. Cloumala nehybným tělem Julie. Mně nevadí, jak vypadáš. Slyšíš? Pro mě jsi krásný. Mám tě ráda. Jednou jsi mi řekl, že každá žena má moc učinit krásným toho, koho miluje. Neopouštěj mě, prosím. I stal se zázrak. Celá síň se náhle rozzářila, odporná ptačí netvorova hlava zmizela a před Julí se zjevil krásný princ, kterého znala ze svých snů. Julie, vydechl princ, když se zahleděl do jejich uplakaných očí. Ten hlas, ano, ano, jsi to ty, zvolala přešťastná Julie. I s celým palácem se stala pohádková proměna. Pojednou tu zazněla slavnostní hudba, kde se vzali, tu se vzali pobíhající sloužící a zahrada rozkvetla těmi nejkrásnějšími květy, až zrak přecházel. Julie vyslala zlatý kočár pro svého milovaného otce a ten pak s nimi šťastně žil ještě dlouhá, předlouhá léta.
1: Na zítří byl stanoven den slavné bitvy mezi Indiány a bratrstvem lopuchového pcháče. Takhle nelichotivě nazvali větrovští šímáky. Všichni cítili, že to bude bitva rozhodující. Vytáhli hned po obědě. Beze spěchu, bez řvaní i beze zpěvu. Šetřili si síly. Za Indiány se v doprovodu několika děvčat klackovala zhrzená Simona. Nepodařilo se jí umluvit náčelníka, aby jí vzal za bílou holubici, ale věrnost kmenu zachovávala. Byla zvědavá, jak šímákům namelou. Kromě fanouše si nikdo nevšiml, že náčelník je přece jenom nesvůj. A Fanda dobře věděl proč. Sotva se naskytla vhodná chvilka, šťouchl do bratra. Měli jsme ho vzít sebou. Bude tam smutný. Jestli bude vít, když budem v boji na život a na smrt. Přemek očividně zaváhal. Včil v zahradě nikdo není, ponoukal ho pilně Fanda. Vezmeme ho přes plot, aspoň se podívá, jak vyhrajeme, dodali šácky. Náčelník svěřil prozatím grizzlymu velení, že si cosi zapomněl. Rozběhli se s Fandou zpátky, však ještě kluky včas doženou. Bojovníci bratrstva lopuchového pcháče se po různu vytráceli z domovů. Někteří ještě museli vykonat různé domácí práce a maminky nestačily mrkat, jak hbitě myli jejich jindy liknaví chlapci nádobí nebo metli dvorek. Úlohy značením napsali v pátek, takže řada rodičů se radovala, že to s jejich ratolestí bere lepší konec. Oba voje dosáhli své strany pískovny téměř současně. Indiáni vytáhli ukryté ozdoby a zbroj a dali si záležet, aby byli přímo krásní. Šímáci využili volnou chvíli stejně. Vylovili z kapes přidělené lopušáky a ověnčili se metály, knoflíky a hodnostmi. Zuzce se dostalo cti dekorovat samotného černého mstitele. Z indiánské strany ji ostřížím zrakem pozorovala Simona. Však by jí dala. Holt se zlotřila, kdyby kančí zub nepovažoval bitvu za ryze klukovskou záležitost. Simonu převelice hnětlo, že šímáci mají mezi sebou děvče. Byla to do nebe volající nespravedlnost. Blížila se druhá. Indiáni čekali na Přemka. Nad pískovnou začaly poletvat první rozohňující výkřiky. Bojovníci se zhlukli na samotných okrajích pískového kaňonu, aby lépe slyšeli, s jak nestydatým protivníkem se zahazují. Divoši, nevycválaní, řvali lopušáci. Piráti, šibeničníci, nezůstali dlužní Indiáni. Lojsku, ty postrachu chcíplých myší, vymyslel a hned uplatnil divočák. Vyskakoval a řval, div si nestrhl plíce. Ale v tom dal Lojzek Indiánům nádherného trumfa. Vy umazané suvenírové atrapy, ho, ho! K tomu ho, ho se chutě přidali všichni lopušáci, aby bylo vidět, jakou psinu mají z Indiánů, posměšně si popotahovali košile. Šedému grizzlymu se zatmělo před očima. Pro legraci pcháčům tady nejsou. Zapomněl, že předností velitele je umění držet své city na uzdě a mohutným skokem spadl do kaňonu. Indiáni to považovali za povel k útoku. S řevem odcestovali na dno pískovny za ním. Na to slavně naskákali dolů lopušáci a bitva začala. Zuzka jemným krůčkem přicopitala blíž a usadila se na břehu. Skřížila nohy jako dáma a pozorovala cvrkot. Občas se pitomně zachichotala, jako by se celé představení odehrávalo výhradně kvůli ní. Simona se namíchla. Než si kluci dole vyměnili pár ran, oběhla s děvčaty pískovnu a strčili Zuzku dolů. Sjela pozadku, než stačila říct ach. Po písku se bohužel nejede jako po másle, takže sukni vzadu měla na dráze. Větrovské holky byly v mžiku za ní. V bojovém zápalu si nevšímali jenom Špalkové, ale především Simona srdnatě mydlila kluky. Nahoře stanul překvapený Přemek s Danem. Fanda si poliboval. To je nádherná mela. Všiml si Zuzky a zaječel výrazným hlasem na celou pískovnu. To je ona, zrádkyně, Simono, dej papaštice! Dračce Simona dlouho neokolkovala. Nechla Vincu, jemuž oškubala hodnosti i medaile, a vrhla se s děvčaty na Zuzanu. Já ti dám dekorovat černého mstitele, já tě vyfešáku. A já to povím, kvičela Zuzka, nechej mě, včiřvéš, zrádkyňo, rozhořčovala se Anka. A Simona všechnu lopuchovou kořist nasázela bránící se Zuzaně do vlasu.
2: Ty kozo,
1: spustila Špalková brek,
2: vždyť to nevyčešu, budu chodit na Ježka.
1: Přemek neměl na vybrano. Jdeme na to, brácho, vyzval Fandu a šli. Dan skočil za ním. V tu ránu bylo ovšem poboj. Cvičený vlk na straně Indiánů, to byl podraz. Lopušáci mazali, co jim nohy stačili, a Lojzek mocně volal.
3: Zvířata jsme nedomluvili, vy potentovaní srabi!
1: Přemek pískl na Dana a přitáhl ho k sobě.
4: Na vás já potřebuju psa, tebe srovnám levou zadní, oznámil pohrdlivě. Nemám ho kam dát.
3: Kecá, černý mstiteli, napovídal Vincek, aby odvrátil pozornost od svého potupeného zevnějšku.
1: Byl Simonou oškubaný jako holátko. Přemek ho neuznal za hodna odpovědi. Pohrdavě se k němu obrátil zády. A to zas šímáci dobře věděli, že náčelník Indiánů zkrátka nekecá. Chviličku se radili a usoudili, že zase mohou slézt dolů. Černý mstitel a jeho věrní nejsou žádní zbabělci. Lojzek se opatrně postavil před Přemka a dal si záležet, aby jeho slova zněla přezíravě. Hele, co s ní máte? A takto Přemek, vlastně nejdřív začal Fanouš, nakonec vyklopil.
5: Bylo po bitvě. Dokonce se žádný neptal, kdo vyhrál. Oba voje táhli do dědiny.
1: Dan nevšímavě kráčel mezi oběma náčelníky a k Lojzkovi se choval s hrdou zdvořilostí. Obě party se zastavily před Šímovic plotem. Šímovi sice měli na dvoře psíka Harika, ale Lojzek si vzpomněl na dědovo hudrování. Prý by potřeboval k vinohradu psa. Sváděl to na všelijaké škůdníky zralý hroznu, ale všichni věděli, že jádro pudla je jinde. Děda pracoval na viničce od jara hluboko do podzimu, bylo to jeho největší potěšení a rozptýlení v penzi. A potřeboval mít kamaráda. Kdo ví, co kdyby se jim stal Dan? Přemek plivl na kapesník a očistil černému mstiteli šmouhy utrpěné v krátkém, leč urputném boji. Dědeček planicí moc nepřál. Matouš obral veliteli zbylé bodláky, Lojzek se nadechl a šel. Za plotem panovalo mlčení. Bojovníci se báli promluvit, aby nic nezakřikli.
6: Už jde,
1: sykl Fanda. Volným krokem vyšel od zápraží dědeček, následovaný Lojzkem. Otevřel vrátka a uvědomil si, jak všechny děti na něho v očekávání upírají oči. Jeho pohled se zastavil na Danovi. Hned viděl, že nepřivedli nějakého sušinku nebo lenocha. Dan byl mohutný, stále ještě bystrý a jeho výraz svědčil o inteligenci. Ale zejména dědu zaujalo, co o jeho posledních životních příhodách povídal Lojzek. Jak se Přemek psa ujal a staral se o něho.
5: jak mu leží Danův osud na srdci.
6: Jakže mu říkáte? Zeptal se děda.
5: Dan, rychle odpověděl Přemek. Přitáhl psa k sobě, aby náhodou nevyvedl nějakou neplechu.
6: Tož pozvi ho dál, vyzval dědeček vnuka.
5: Lojzek otevřel vrátka. Přemek s Danem vstoupili dovnitř.
6: Budeme tady spolu dva děci.
5: Naklonil se k Danovi dědeček, když mu Vlčák pod Přemkovým velením dal pac. Náčelník si ještě zakroutil. Pane Šíma, kdybyste někdy mluvil se strýcem Pávkem.
6: Jasné, uklidnil ho děda. Je váš, u mě jenom bydlí.
5: Přemek se rozářil. Rychle dědečka ujistil, že budou nosit Danovi žrádlo. Větrováci i spousta kluků z dětiny vždycky ho vyvedou a zkrátka s Danem vůbec nebudou starosti.
6: Děda jen máchl rukou. Postaral by se o psa i sám, ale přejí-li si to chlapci takhle, tím líp.
5: Větrovští i hroznovští, promíchaní mezi sebou, trpělivě čekali, s jakou se Přemysl vrátí. Když spokojeně sevřel zdvižené palce, nad Šímovic plotem se zvedl radostný řev. Jen Simona upřela ublížené oči na svého příznivce Pištu. Nesklamal. Malonko si odkašlal a předstoupil před Přemka.
6: Náčelníku, promluvil hlasem, který by kámen změnil na tvaroch. Nemohla by Simona být přece jen bílá holubica? Viděl si, jak zmidlila zrádkyňu?
5: Náčelníkovi před chvilinkou spadla taková tíha ze srdce, že jeho velkorysost byla momentálně bezbřehá.
6: Tož já, bude holubica, ať je od ní pokoj.
5: Pišta to Simoně ani nemusel opakovat. Natahovala uši jako sova. Hrdě pohodila hlavou a vykouzlila pentličku, kterou už dávno nosila všude sebou. Převázala si čelo a bílá holubica byla na světě. Pan Podešva na svého zadržitele nezapomněl. Hned po návratu z Hroznova vyprávěl své ženě o dobrodružství, kterému Fanda s kamarády bezděčně připravil a nejvíc o něm samotném. Zjistil všechny náležitosti potřebné proto, aby se mohli stát Fandovými pěstouny. Potom se rozjeli za ním. Paní Podešvová se na cestu vystrojila do šatů, v níž šla přítelkyni na svatbu. Nadcházel slavnostní okamžik. Měla se setkat s chlapcem, který bude členem jejich rodiny. I když se nestane jeho opravdovou maminkou, cítila, že to není úplně rozhodující. Důležitější přece je, co k sobě lidi cítí. Ta žena, která podle práva zůstávala Fandovou maminkou, jí byla méně, než tušila. Fanouše spatřili dřív, než dojeli do Hroznova. Motal se v houfu kluků, špinavý až běda, a pral se s jedním z nich o klacek, který chtěli házet Vlčákovi.
6: Tož, co mu říkáš? Ukázal ho Podešva ženě. Šťastně se usmála.
5: Přesně takhle jsem si ho představovala.
6: Jak se ti líbí Hafánek?
5: Přitakla, že je pěkný.
6: Neřekla bys, jak umí funět. Už jsem se viděl zakousnutý.
5: Znovu nastartovali a rozjeli se za primářem. Zdálo se jim, že bude nejvhodnější, když je Fandovi představí.
6: Snadné to nebude, řekl jim Václavík. Kluk je lajdák, kázni moc nedá a mívá neuvěřitelné nápady. Konečně, obrátil se na Podešvu, co bych vám povídal, už jste ho zažil.
5: Pousmál se. Říkal ty věci, protože to byla pravda a zároveň s dobrým vědomím, že Podešvovi se chlapce nevzdají. Měl velikou radost, jako poprvé, když se mu podařilo dostat děcko do rodiny, jako po desáté a po padesáté. Věděl, že rodina znamená o mnoho víc, než sebelépe a sebeobětavěji vedený dětský domov.
6: Jak jste s ním vycházel vy? Zeptala se ho paní.
5: Já? Dobře, není to špatný kluk.
6: To ne.
5: Děti po skupinkách přicházeli k Větrovu.
6: S ředitelem Hamouzem jsem hovořil, s Fandou byste si ale měli promluvit sami.
1: bystré lišky se zmocnil správný pocit, že trojice před branou čeká na něho. Aspoň se na ní primář, podešva a ta paní vedle dívali. Bezděčně zvolnil krok. Přemek se po něm otočil, ale nechtěl vyrušovat. Viděl, že bráška má hosty. Primář měl hlas trochu jiný než obvykle.
7: Fando, chtěl bys do rodiny?
1: Mlčel, zaskočili ho. Nedůvěřivě se zeptal. Kam? Paní řekla jemně. K nám. Kolem očí si ji udělali laskavé vějířky. Fanda jí bez úsměvu podrobil zkoumání. Ukázal na podešvu.
7: Vy jste jeho žena?
1: Přisvědčili. Václavík s Lehůn se uklonil na rozloučenou a poodešel. Chlapec zůstal s podešvovými. Chvíli se zamlkle procházeli kolem zahrady.
7: Mě tu mají všetci rádi,
1: prohodil Fanda skoro vzpurně. Pro přesnost však přeci jen dodal. Akorát Toufarné a Úča.
7: My bychom tě taky měli rádi, řekla paní.
8: Ale jste jen dva.
7: To by ti nestačilo,
1: usmál se podešva.
8: Mně tu není žádné zle,
1: najednou vyhrkl. Já se zeptám bráchy. Úprkem se rozběhl do brány. Znepokojení manželé se spěšně vrátili k Václavíkovi. On tu má sourozence? Otázal se podešva. Primář vzpomínal, to snad ne. Fanda myslí Přemka. Vysvětlil za okamžik a nepatrně se usmál. Jsou pokrevní bratři, indiáni, na život a na smrt. Podešvovi se ulehčeně podívali za Fandou. Doběhl Přemkovi, který na něho čekal na schodišti, popadl ho za ruku a táhl do hlouby zahrady. Bratři se posadili k vyhaslému ohništi. Fanda překotně vyložil, co se semlelo. Přemek mlčel. Fandovi se zdálo, že náčelníkovo čelo pokryl stín.
7: Já nikam do rodiny nepůjdu,
1: zahorovala přeptal se.
7: Ty bys šel?
1: Přemysl zadumaně pozoroval špičky bot. Překvapil.
7: To víš, že jo, kdybych byl malý jako ty, odmlčel se, jen běž. Za rok budu v učení a byl bys tu stejně sám.
1: Zašátral klacíkem v ohácích. Fanda pilně přemýšlel.
7: Brácho, já jim řeknu, že bez tebe k ním nepůjdu, nabízel věrně.
1: Přemek zavrtěl hlavou. Dlouho už věděl, že věci nejsou tak jednoduché, jak si často představuje jeho malý bratr.
7: Já už jsem velký, o sebe se postarám. Utíkej, nenech je čekat.
1: Popostrčil ho k bráně. Na prahu zimy, po vyřízení všech náležitostí, si Podešvovi pro Fandu přijeli. Jeho loučení s Větrovem a Hroznovem trvalo skoro celý den. Nejdéle s Přemkem. Ještě spolu zašli za Danem a do pískovny a na své tajné místo. Nakonec se bratrsky políbili a vyměnili si amulety na znamení, že je nic na světě nerozdělí.
7: Ale přijedeme za Přemkem a za Evinkou, ujišťoval se Fanda.
1: Podešvovi to přislíbili. Seděl s paní Podešvovou na zadním sedadle a nevěděl, kam se podívat dřív. Pojednou zmlkl. V zahradě domova, otrhané větrem, probleskl mezi stromy plamínek. Fanda si klekl na zadní sedadlo a nespustil ze záře oči. Dým vystoupil na nebe. Podešva se obrátil na ženu a sotva znatelně si přisvědčili. Přibrzdil. Zastavíme.
7: Fanouš horlivě zatřepal čupřinou. Vylezli z vozu. Oheň teď viděli jasněji.
1: V tichu soumraku k ním zaznívala písnička zpívaná dětskými hlasy.
7: To jsou indiáni, řekl Fanda spokojeně. Myslí na mě.
1: Ani trochu se nespletl. Tam u ohně vzpomínali na svého druha, který odjížděl do nového života.

0: V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel.
1: Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám.
0: Operovat budu sám. Víc už Krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat. A čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku. Už se probudil z narkózy, dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy. Ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku, moc pěknou, vypadala jako sluníčko, a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal z obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí Krtka.
2: Je, Krtku, ty jsi tady.

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještěže Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákal ho a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.

0: Čertův mlýn. Byl jednou mlynář a ten měl prodat mlýn pod lesem. Byly tehdy špatné časy, suchá léta, vody v potoce maličko, mlynář nemohl mlít. Mlači zvykli chodit jinam a když zas vody přibylo, mlýn klapal na prázdno. Mlynář byl samý dluh a hleděl se mlýna zbavit. Ale kupci se mu nehrnuli. Až za půl léta přijde k němu jednou černý pán. Povídá, já jsem čert. Vím, kde tě střevíc tlačí. Ale pomohu. Mlýn koupím. Mlynář mu na to. Jen potřeba, aby s hotovými platil. Zač prodáš, ptá se čert. Za 3 pytle peněz, pověděl mlynář a než se nadál, stály tu 3 pytle. Plácli si s čertem na tu koupi, mlynář potom přichystal si na cestu, peníze na vůz naložil a odejel do cizí krajiny. Ve mlýně usadil se čert a hospodařil tam po svém. Na hon cesty lidé se mlýnu vyhýbali, tak v něm strašilo. A trvalo 10 let, trvalo 20 let, 100 let bylo, 200 let. Mlýnu opuštěnému žádný se přiblížit nechtěl. Až jednou. Bylo na podzim, v létě vítr pískal a z buků červené listí schazoval. Šel tam tudy cestou mlýnářský krajánek. Byl už v letech, vlasy prokvetlé, ale držel se zpříma, tělo měl jako kmet dubový, síly ze 4 a nevěděl, co je to bát se. Přijde k dřevařům, co tu stromy káceli a povídá, pomáhej pán Bůh. Dejš to pán Bůh. Volají a hned ho varovali, aby se tou cestou vlevo nedával, že by přišel ke starému mlýnu, tam, že straší, čert tam zůstává. Ale krajánek se usmál a povídá, tož já se na toho pana čerta půjdu podívat. A šel. Dřevaři se za ním dívají a litují. Chudák, ten se nevrátí. Přišel krajánek do mlýna. Nebylo tam nikoho. A krajánek se usadil ve mlýnici na lávce. Sedl si a čeká. Ale nic nešlo. Krajánek vytáhl z kývu tvrdého chleba a dal se do jídla. Měl v torbě také líčený provaz, dobře kroucený. Od starého sekírníka ho jednou dostal, že prý na zlé duchy dobrý. Ten provaz položil krajánek vedle sebe, spravil si potom dýmku, pokuřoval a čekal. Když přišel večer, a táhla 11. měsíček oknem do mlýnice svítil, slyšel pojednou po schodech z patra kroky. Trap, trap. Dívá se krajánek a vidí, nějaký způsobný panáček po schodech kráčí do mlýnice. Byl malé postavy, svraskalý obličej měl tmavý, ale zelené šaty měl na sobě z pěkné látky a zelený klobouček s pérem. Přijde ke krajánkovi a ptá se, čeho ty v mém mlýně pohledáváš? Já jsem čert. Krajánek, tož vy jste ten pan čert. Já slyšel, že tu hospodaříte. Jdu se na vás podívat a věru se mi líbíte. Čert povídá, nevíš-li ty, že jsem žádný nesmí? No to tě divný mlýn, povídá krajánek, když tu mlečů nemáte. Mrzutě na to povídá čert. A k čemu mlečů? Nemelu ve mlýně. A to je pěkné, krajánek na to. Nač vám teda třeba mlýnu? Víte-li co? Vystěhujte se vy odtud. Já bych tu sám chtěl zůstat za mlynáře. Toho už měl čert dost. Víš-li ty, s kým mluvíš? Zařval. Ale krajánek se neulekl. No však jste mi to už pověděl, povídá čertovi. Já vám pěkně radím, odejděte odtud po dobrém. Čert se zdržet nemohl. Skočil po krajánkovi, ale v tom ten už oko z provazu líčeného hodil mu na krk. Čert sebou až hrůza trhal, ale byl v krajánkově moci. Ten šel a přivázal milého čerta na mlýnské kolo. Potom stavidlo vytáhl, spustil mlýn. Čert na mlýnském kole nahoru, dolů se točil, ve vodě se máchal, hlavou okolo narážel. Řval zlostí a bolestí a nakonec jen pro všechno na světě prosil, aby ho krajánek pustil. Když se krajánkovi zdálo, že má čert dost, zarazil mlýn, čerta odvázal a povídá: a teď jdi. Přijdeš-li sem ještě jednou, strčím tě mezi mlýnské kameny, aby tě na kaši rozemleli. Čert byl celý zmáčený, zelené šaty měl potrhané, ani narovnat se nemohl, jak byl polámaný. Belhal ze mlýna a že už víckrát tam se neukáže. Krajánek potom usadil se v opuštěném mlýně a ten vesele klapal ještě dlouhá let.
1: O dobré a o zlé moci. Ondro, Ondřeji, volal někdo přes dvě strouhy a potok rukáv hučel a hučel horní jez, protože kolem v jednom kuse pršelo, protože proudem lilo. Tu a tam jako z konve, tu a tam jako z putny. Dlouhatý, hustý, fialkový déšť. Až tomu mládenci, co stál tu mezi stromy, se samým mokrým světlem usmívali oči. Babičko, počkej, já už jdu, jen zvednu stavidlo. Pohnul se mezi vrby a v kleče nad propustí obejmul tlustou zdrž a táh ji mermomocí vzhůru. Voda se vyhrnula jako splašená, dmula se, kroutila, stříkala po šutrech. Ondra v ní bosý stál a ruce do kořán, smíchy se rozkřičel, že asi upadne, že ztratí rovnováhu. Jenže jak otočil se po vsi, po promoklých chalupách viděl, že konec hry. Že s milým deštěm bude brzy konec. Nebe se trhalo, jako by z papíru. A z liáku byl kapičkový vánek. Škoda ho, deštíčku, vzdych nahlas mládenec. Svět si jen pobrečel a už se zase směje. To jsem plakala já, řekl někdo za Ondrou. A náhle odzadu k němu kdo přistoupil a studenýma rukama přikryl mu obě oči. Kdo je to? Rozesmál se Ondřej. Smržovic Svatava? Ne. Bětka z Křivanovic Zemlejna, ukaž se. Cukl sebou namáhavě do strany. Jak by byl spoutaný, jak by mu hlavu z nenadání zalehla jakási sladká tíha. Ohlíd se, máchnul slepě doleva i doprava. Však ruce prázdné, nikde nic. Jenom ty vrby stály před ním, vlasaté hlavy nakloněné nad vodu, v okrově zeleném, svítivém proutíčku ukápla sem tam krůpěj. Schováváš se, durdil se na vše strany Ondra. Neschovávám, podívej, ozval se zblízka udýchaný hlas. A jak se vrbí houšť stříbrně pohnula, jak jeden přes druhý napřáh se tenký prut, Ondra v tom křehkém bytí zahlíd z nenadání stín. Něžný a štíhlý, bledý dívčí stín. Až se mu úlekem v mokřině zabořily nohy. Pro pána, kde jsi se tu vzala? Vše podle vody bylo samý třpit. Vším vítr zlehka houpal, takže jen po kouskách vidět jí do tváře. Jednou se zatáhli, jednou se v metličkách na chvíli odkryly hluboké, dobré oči. Jsi hezká, hrkl Ondra, aniž chtěl. Ještě jsem nikdy nikoho takového neviděl. Jo, podívej, jak vypadám. Uvzdychaná, uplakaná, jenomže jaká pomoc? Pořád je mi smutno, na zemi i na nebi. Na nebi? Ondra si promnul oči, jako by jim nevěřil. Ano, jsem dešťová pana. Dešťová pana? Ondra se pohnul o krok k ní a ona o krok ucouvla zpátky. Blíž nechoď, to ti uteču. Nesmím být lidem blízko. A jak se pohnula a jak se usmála, zachvěl se v Ondrovi kdekterý lísteček z toho rokitového proutí. Ohnul se k potoku a nabral plnou hrst, neboť mu připadlo, že voda blízko ní je jistě taky plná světla. Takže ty nejsi odsud ze světa? Vítr najednou zesílil a vrbí pače si smíkly se po vodě, že to až světle šplouchlo. Byla jsem jako ty, jenže jsem chodila jak tělo bez duše, tak mě náš pán vzal do služby a já, když poručí, pomáhám nebi plakat. Ale proč, vykřik mládenec, to já se pořád směju, ať třeba jak chci dřu. Zvlášť, když je jako dneska, když voda čistí svět. Okamžik bylo ticho, jen povzdychla si ves. Kdyby ses se mnou rozdělil, hlas najednou byl smutný, snad, že ubýval, snad, že ho bylo čím dál míň. Smích by nám možná stačil pro oba. Ano, vykřikl Ondřej, a hlava nehlava rozběh se do tmy vrb a paže před sebou a ruce samou hrst rozvíral šmahem kolíbavé houští, aby je zachytil, aby ji podržel zde dole, mezi domy. Stromy se kývaly, voda se tloukla o hrbatý břeh. Chlapcova náruč byla beznadějně prázdná. Ondro, Ondřeji, volala babička od někud zdaleka. A Ondra zůstal udiveně stát, jak by se budil po vteřinách ze sna. Stál, hleděl po jezu, po říčce rukávu, po plotech, po dvorcích a po pustince návsi. Co si ho ledově sevřelo u krku? Co si, co málo znal? Co si, jak samota? Co si, jak teskné bání? Ondříčku, znělo to vysoko, ohlíd se po nebi. Ondříčku, neboj se, ještě mě uvidíš. Já už ti nepůjdu z hlavy. Znělo to daleko, ohlíd se po světě. Byl kousek za vsí. Hoch si ho doposud nijak zvlášť nevšímal. Teď, jak tak po něm hleděl, kam až moh, po chlumech v mlze, po úvozech, po vrších, zdál se mu tajemný a plný temných čar. Tichl v něm krásný křik a němým úprkem táhle v něm za hory krajková oblaka, z nichž jeden na konci, ten ze všech poslední, jak by měl rozpřažené ruce. Bylo čistě modro. Bez větru, bez mráčku, jako už kolikátý den. A babička, jak tam tak stála u přivřených vrat, zazdála se v tom žáru Ondřejovi ještě drobnější než dřív. Až mu jí přišlo líto. Vždyť má jen ji. A když ji tady teďka nechá samotnou, držet tě nebudu. Jsi velký, musíš poznat svět. poškubla rameny, jak by mu odvrat četla rovnou z hlavy. Ale proč vybral sis dešťovou panenku? Kde pak ji budeš v tramtárii hledat? Kde to jen půjde, babičko? V zátokách, na hrázích, u mlýnských stavení, všude, kde velká voda. Musím ji najít stůj, co stůj, jinak mi bude smutno. Ztratil si hlavu, to je to. Stařenka zvedla ruku, měkce ho pohladila po zádech. Hlavně dej pozor, nemám už příliš času tady na světě, tak se tam pro nic za nic nezdržuj. Chci se tě ještě dočkat. Ondřej šel a mával, dokud vidět náves. A pak si honem začal hvízdat do kroku, snad

vyhlížel mrak nebo přeháňku. Vše kolem vyprálé, i zem, i řečiště, v nichž rostlo kamení a ubývala voda. A nepršelo, just a just, jak by ta přelíbezná pana před Ondřejem prchala. Šel horama, šel rovinou a myslel na to, jak se uměl smát, nahlas a upřímně, až často koprněla ves, že mu snad straší v hlavě. Vidíš, a teď jsem potichu, jak pěna večberu. Zpomalil Ondra prostřed skal a vzhlédl vyčítavě vzhůru. To všecko ty. Já tě jdu zachránit a ty mi prcháš někam na kraj světa. Škrábal se stezičkami na kamenný vrcholek. Myslel jsem, že tě odnaučím plakat. Ondřej svlík z keře prut a švihal do větru. Však jestli půjdu takhle bez konce, spíš sebe sama odnaučím smíchu. Po nebi přelít pták, po zemi přeběh stín. Proč jsi na mě tak zlý? Cukla se drobná suť, jéminku na rinku. Z Ondřeje v jeden ráz byl mezi šutry nejstrmější kámen. Panenko, kde pak jsi? Nikde tě nevidím. Vysoko, převysoko, Ondříčku. A plakat chodím skoro na kraj světa. Ale proč? Ondra se ohnul k zemi a dral se skalami o 5-6 kroků výš, snad, aby byl jí blíž, snad, aby slyšel každý šelest v nebi. Můj pán se rozlobil za to, že jsem se s tebou sama dala do řeči a že jsem se ti ukázala živá. Ondřej, jak se zas schýbl a jak popolezal dál, zahlédl najednou v kamení divný třpit. Padla mu do očí nějaká loužička, nějaká v prohlubni stojatá vodička, nad kterou náhle skoro bál se dýchat. V té vodě totiž, jako v zrcadle, plavala krásná panenčina tvář, jak si ji pamatoval ze vsi. A ještě možná hezčí, vždyť ji teď prvně viděl celou, bez mžení a bez prutů. Panenko dešťová, pro pána, kam mám jít, abych tě brzy v širém světě našel? Obraz se na vodě třaslavě rozkýval a krásné stvoření, kdesi až v modré mze, si rukou od srdce zakrylo kvapem tvář a odvrátilo od pahorku hlavu. Jdi, najdi si mě, spěchej za vodou, jenom mě, Ondříčku, už nikdy nevolej, bolelo by mě srdce. Ondřej stál na pahorku, otáčel se za hlasem. A když pak sklonil hlavu, zahlédl přes křoví, že z hůrky do rovin vynese útlá nekonečná cesta. Nebyla to cesta, byla to jen strouha. Vodička v ní úzká, ale tuze dlouhá. Ondřej šel podle ní přes pole, přes luka a mlčky hlídal její klopítavý běh, který den pod ní hlasitěl a sílil. Však mi neutečeš, usmíval se. Viděl jsem ti počátek, uvidím i konec. To už ji ale sotva přeskakoval. To už se radši zul a šel jí po prostředku. Blátivý šlápoty, pískový šlápoty. Ráno ryby, večer žáby prchaly mu z cesty. Dny byly pořád jasné, vysoké. Přeprchalo jen tak šeptem někdy pozdě v noci. Ondřej v tu ráno vyskakoval ze sna jako splašený a zíral do nebe, do blikajících hvězd, zda někde nezaslechne povědomý hlas či nezahlídne tvář, za kterou spěchal. Zbytečné těšení. Deštíčky byly němé, studené. Ani nezasvitly, ani nezašpitly, jen se tak rynuli po listí, po trávě. Ondřeje napadlo, že v nebi pláčou ještě jiné pany. Ráno se probouzel a často mračil se. Už mu to bylo dlouhé. Už měl podezření, že vybral špatný směr,

0: Co když ta voda nikam nevede? Co jestli jednou zmizí někde ve skalách, jak se v těch prvních kdysi narodila? Šel zvolna jen co krok. A jednou popoledni, sotva se prokličkoval roklí a proběh řídký háj, začal se potok z nenadání drobit. Začal se zvolna dělit do tří korejtek. Do tří, pak do pěti. A pak se najednou vše břehy zalily a všecek bledý prout, co přiběh potokem, pobrala velká, široširá voda. Ano, Ondra se zastavil, protože nemohl dál. V cestě mu ležela obšírná hladina, světelná, poklidná, tu a tam syrý pták, tu a tam varhánek. Darmo ji oblížel z kleku i ze stoje, jako by neměla konce. Nezbylo, než jít podle ní, nežli ji ze břehu provázet očima a přijít se potichu, zda je víc zelená či křišťálově modrá. Obzor byl v dálce plný hor. Však tady, na Ondrově straně, všude jen rovná zem, všude jen rákosí, písek a krovina. Vše sotva nad vodou, nizonké pusto, prázdno. Už bylo k večeru. Už slunce do ruda plavalo po vodě a přivíralo oslnivé oči. Ondřej v tom písku sotva už táh nohy. A tak se rozhlížel po nízkých návrších, po stržích, po stromech, kde by mohl na noc v klidu složit hlavu. Vystoupil po břidlici ke košaté olšině. A jak se ohlížel naspátek po vodě, uviděl před sebou u kraje hladiny ke kůlu přivázaný člun. A 20-30 kroků od něho chatrná převoznická bouda. Najednou běžel, čertvem bez naděj a únavu. Něco volal, něco zvídal skrz sklo v okně a když ticho vně i uvnitř, kvaltem stiskl kliku. Na posteli v těsné jizbě ležel starý, statný člověk. Bílé vlasy, bílé vousy svítily mu z šera. Dobře, že jdeš. Od včera od rána tu ležím jako Lazar. Něco se vám stalo? Zvedl jsem vesla, že pojedu k úžině a v tomto ve mně chruplo jako v kivadlových hodinách. Sotva jsem do les do vlastního domku. Nebojte se, o všechno se postarám, sliboval Ondra a už otevíral okno, vymetal smetíčko a ubrus prostíral a svíčku zažíhal a scháněl, co kde k jídlu. Všeho tu dost. V dešťovém dvoře na mě nešetří, jako bych patřil k tvrzi.
1: V mládenci zastavil se dech. V dešťovém dvoře?
0: No, vozím jim tam ryby, bůh ví kolik let. A oni zas mi snesou kde co z kuchyně. To víš, přívoz nic nenese. Kdo pak by teď kam jezdil?
1: Ondřej stál prostřed jizby, hleděl po voskovém knotečku, nad kterým třás se oranžový plamen. To jsem tu asi dobře, šeptal úžasle. To mě jsem asi vedl dobrotivý prout. A začal muži od přívozu dopodrobna vyprávět, proč trmácí se světem. Venku už byla tma. A voda u břehu, jak by se vzbudila, začala temně varhanově šumět. Teplonký vítr ošlehával dům.
0: Dešťové pany, ty tu jistě jsou. Slyšel jsem párkrát, jak je dešťový pán hubuje.
1: Převozník kýval, ruce založené za hlavou, aby měl menší bolest.
0: Jenže je neuvidíš, jako nikdy nikoho. Dešťový dvůr je neprůhledný od věže až po sklepy. Jen za dlouhými lijavými provazy zahlídneš tu a tam rozpitou postavu či rozsvícené okno.
1: Dlouho do noci přikládal Ondřej hostiteli horké a ledovaté obklady. A od chvíle, kdy starý řekl, nemáš se co bát, jeď zítra do dešťové tvrze místo mě, věděl, že toho do Úsvitu příliš nenaspí, že mu ta slova sotva půjdou z hlavy. Půjčím ti síť a řeknu co a jak. Nachytáš ryby v úžině a odvezeš je na hradební schody. Znělo to pod mě trochu neskutečně. Však čím blíž kránu, nevěděl Ondra, proč by převozníka neposlech. U vody rostl od malička a když to pomůže dešťové panence, dějí se vše příští, jak to osud chce. Noc zdála se mu dlouhá a celé jitro, nežli usadil se do člunu, vlastně taky, jenomže bylo třeba postarat se o starce a o chudobný dům, který už od samého Úsvitu byl plný zlatých škvír a dlouhých černých stínů. Ondra vše poklidil a spěchal ke člunu. Nikam se nežeň, dešťové jezero samotě ponese, volal ještě převozník. A pánu tvrze nelži, stejně všecko ví. Za radou ticho. Pak už rozkýval se člun, smíkla se vesla, rozhrnul se prout a Ondru oslepila nekonečná šíř, synavá, zlatá, kam otočil hlavu. Plul pomalu, člun němě poslouchal, vesla si přívětivě skřípala, drobonká sprška letěla jim v patách. Nebyly vlny, vítr skoro stál. A v dlouhé úžině na konci zálivu, kde voda jakby natáhla se k nekonečné dřímotě, všecinko přesně tak, jak stařec předpovídal. V dešťovém jezeře až ke dnu průsvitno. A ryby pod kameny jedna za druhou duhově táhly do schozené sítě. Nebylo ještě poledne, Ondra vše splnil, jak si rybář přál. Teď už jen zbývalo odevzdat úlovek. Chlapec se rozjel vzhůru, v zádech opuštěné pobřeží a náhle neklidný, čím dál víc zrychloval a náhle nervózní, zahlédal před sebou jakousi bledou stěnu, jakýsi bílý, neprůhledný mrak, který se k němu vztyčen na hladině blížil. Váhavě zpomalil a oči navrch hlavy, pomalu rozeznával v bledé obří mlze vysokánskou věž, jakési tlusté zdi od vody po nebe, jakési schodiště, jakési ochozy na hradbách a na šancích. Vše v hustém liáčku, který se věčně lil kolem té mocné stavby. Takže ji zacláněl. Takže ji světle kryl bělostným heboulinkým pancířem, skrz který sotva vidět. Dešťový dvůr. Ondra si úzkostlivě vzdychl a pak se naklonil ke krajům schodiště. Loď se s ním celá třásla a teplou vláhou zamžil se mu zrak, jak zlekle kladl ryby jednu po druhé na orosený kámen. Uši měl nastražené, na každý hlas i zvuk, na každé hnutí vnitru temné tvrze. Děkujeme. Hlas, co se po ochozech rozlehl, byl krůpějově třeslavý, však ledový jak žula. Přišel si místo převozníka. Ondřej se v kleče vylekaně napřímil, div se s ním nepřekotil člunek. Ano, pane, je nemocný. Najednou zazdálo se, že tvrz ožila. Nějaké hlasy v dálce, nějaký táhlý průvan, boty na kamenném dláždění a v bledých patrech místy rozpila se světla. Ale ty nepřicházíš jenom tak. Ondřej se při těch slovech ulekaně narovnal. Ne, pane. A kousek od věže zahlédl náhle skrz déšť obrovitý stín, jak by se opřel v nebi ohrazení člověk. Hledám jednu dešťovou panu. Má dobré oči, krásnou tvář. Chtěl bych ji odnaučit plakat.
0: Hluk uvnitř tvrze možná zesílil. Slyšeti dveře, jak se otvírají, zavírají v poschodích, slyšeti něčí křik a smích. Daleko kdesi možná valili se sudy.
1: A jak se jmenuje? Jak pak jí říkají zde na dešťovém dvoře?
0: Ondra se zachytil roubení schodiště. To nevím, pane. Však vládnete-li na dešťové tvrzi, znáte ji jistě dobře sám.
1: Vše uvnitř zvolna potichalo. Jen velká voda nějaká šplíchala v domě, až to dutě tlouklo. A průvan na šancích si pronikavě hvízdal.
0: Ano, jsem pán všech dešťů a všeho pršení, co jeho po zemi. Dešťové pany, co tu ve službě, jsou mi jak vlastní dcery.
1: Ondřej se pustil schodů, bez děky se uklonil.
0: A chce-li si kdo odvést jednu z nich, chce-li ji navrátit lidskému životu, musí znát jméno, které jsem jí dal, a jména jejich sester, jak jdou po řadě. Jinak je marné hrozit mi, či prosit.
1: Znělo to chladně, tvrdě, ale beze zloby, bez ozvěn. Déšť šeptem kanul, obrys majestátné postavy se blízko věže ponenáhlu tratil.
0: Smíš přijít ještě dvakrát, víckrát ne. Buď s tebou dobrá moc, ať tvoje cesta nevede sem marně.
1: Pršení zhoustlo, však všude kolem křišťálový vzduch. V čistotném nebi místo uhrazení znenadání prázdné. Ondřej se ohlédl po mokrém schodišti. V koutě, kam složil ryby, ležel zavalitý raneček, bělostné cípy na dvojitý úzel. Po krátké noci dlouhé ráno. Svítalo pomalu. Slunci se na nebe nějak moc nechtělo, jak by ten včerejšek ležel i jemu v hlavě. Řekni mi znova, jak to bylo. Slovo od slova, mračil se převozník, smutný a pomlklý, neboť ho bolest nepouštěla z lože. A Ondra, taky zamračený, podrobně znova líčil tu svou neveselou pouť a šilhal oknem k vodě. Vítr ji drsně hladil. Odněkud zdaleka šla vlna za vlnou, na nízkém nebi ani cípek slunce. A to je všechno. Pak už se jen loučil. Buď s tebou dobrá moc, křičel, ať tvoje cesta nevede sem marně.
0: Stařec vzdych námahou, vzepřel se na loktech. Co? On ti řekl dobrá moc? Buď s tebou dobrá moc?
1: A zmužen bolestí padl zas na postel a napřáhl se po Ondrově ruce.
0: Jestli máš kuráž, už se stroj. Pojedeš na křídový ostrov.
1: Mládenec ucukl a rovnal polštář pod starcovou hlavou.
0: Co bych tam dělal, bručil. Však už usedal k starému na pelest a pomáhal mu obrátit se k světlu. Ten ostrov, ten je někde uprostředku jezera. A málo kdo tam byl, prej se ho všichni bojí.
1: Rybář si hledal nejrovnější polohu. Ondra se mlčky zvedl, rozešel se přes světnici k vyhlídce. Jezero bylo tiché, sem tam jen faldíček na modré hladině. V nebi už plno jasu.
0: Žijou tam prej dvě sestry, zlá a dobrá moc. Jednou jsou starý, jindy mladice, a rozeznat je těžší, než k ním doplout.
1: Někde na střeše domku naskok zastavil se pták. Snad ďobal do krovu, křehce to chrastilo, jak by kdo klíčkem odemykal nebe. Ondra se ohlédl.
0: A ty dvě všecko vědí, vidíte?
1: A začal rovnat židle, stůl a začal vytírat podlážku u kamen.
0: Ty přece musí vědět všecko, zlá a dobrá moc.
1: a začal rychtovat talíře, hrnečky a z rance na uzel soukal, co svázáno, a pokládal to podle hlavy lože. Přemozník na něj hleděl. Běžel mu přes oči kanýrek sluníčka. Budeš-li s nimi mluvit, zeptej se taky na mě. Zda z toho vyzdravím, zda mě ta chromá kalvárie přejde. Ten pták se asi pustil. Dozněl šramotivý zvuk. V okně se zhouplo samo sivé pírko. Ondřej, jak kýval, couval ke dveřím. Jdi, nech mi otevřené dveře, říkal převozník. Budu se za tebou dívat. A chlapec kýval dál a couval pospátku až na břeh jezera. A couval poslepu k veslům a ke člunu, kde teprv zastavil. A ohlédl se po obšírné vodě. Říkal jste uprostředku jezera? Dům chvíli mlčel, jak by sbíral sílu. Ano, vidíš ty hory na opačné straně? Dej se za nimi, narazíš cestou na křídový ostrov. A jak by konec řeči? Zvedl se z nenadání vítr, mírný, jen tak, takže vál, a přivřel v domku otevřené dveře. Ten malý člun byl brzy jako tříska. Skoro se ztrácel na nesmírné hladině, tenounká za ním nezřetelná stopa. Však plulo se v něm dobře, stačilo se jen srovnat s vlnami a s povětřím a přimět vesla, aby poslouchala ruce. Ondra si tiše hvízdal. Ty hory naproti zdály se čím dál blíž, leč nikde před nimi ani jen skvrna, ani pruh, co by mohl v dálce připomínat ostrov. A voda byla divná. Sice rovná, sice mírná, však kdesi pod hřebínkem pěny, jak by v ní rostl jaký temný proud. Jak by jí hýbal němý dlouhý neklid. Chlapec se ohlížel úkratkem po slunci. Bylo taky divně kalné, divně žluté, jak jen sáklo z popelavých mraků. Trochu zrychlil. Šlo to stěží. Vítr se točil, kroužil po dešťovém jezeře a když se rozběh přímo proti člunu, Ondřej se usilovně schýbal níž a níž a napíral se ze široka do vesel, až špička lodě přímila se k nebi. V tu chvíli náhlá vlna nadzvedla ho do výšky a jak se hrbil před studenou přepržkou, zahlédl před sebou na konci obzoru bělostný okraj země. Ondřej zved vesla nad hlavu a chtělo se mu potřeštěně křičet. Však jak se narovnal a jak si znova prohlíd blížící se zem, co si ho sevřelo vysoko pod krkem a ruce svesly sami spadly k vodě. Od toho běloučkého ostrova hrnuly se sem vlny jako hrady. Už bylo vidět, jak se křivě tyčí jedna přes druhou. Už bylo slyšet, jak jim všecko malé. Chlapec se přimkl celým tělem ke člunu a čekal první vlnu. Kdy se dýchavičně přivalí, kdy se mu přeleje přes záda, přes hlavu, chtivá ho spláchnout z prohlubiny lodě. Čekal snad vteřinu a všecko vydržel. Jen jedno veslo vzpříčilo se pod tělem a jak chtěl mermo vrátit do roviny loď, prout mu je vytrh z napřažené ruky. Na chvíli vydechl, vědom si náhle, že mu není pomoci, ať pluje dopředu a nebo naspátek, čeká ho zápas s pomatenou vodou. Nebe už bylo nízko, slunce pryč. Ve chvíli, kdy se ohnal lichým veslem po vlně, voda mu vrkla dozad, podrazila člun. A ať se jak se tiskl k postranicím, k ledovému dnu, hurtem ho zvrhla z kymácivé loďky. Zatápal kolem sebe a sotva podplaval nejbližší z nově blížících se vln, vztekle se vzepřel v hromovité tmě a začal tlouci lokty, začal se zdlouha napřehovat výš a výš a slepě pátrat, kam se mu člun ztratil. Zahlíd ho 10-12 metrů za sebou. Obrácen vzhůru, chvíli se cukal v propadlištích hlubiny, Chvíli se zmítal na hřebenek tříště. Ondra se potopil hluboko pod vodu. A co měl síly, napřel se rukama, nohama do proudu a po zlých troškách sunul se v tu stranu. Jak dlouho plaval? Pánbu ví. Teprve po dlouhatých minutách nahmátl prsty o třískané dřevo. Přimkl se k němu, tisk ho na tělo, co moh. Snad se mu to jen zdálo, ale té dravé vody bylo o poznání míň. Jako by ubývala, jak by ji znavil pominutý překot. Ondřej zdvih stěžka hlavu přes bachraté dno a kousek před sebou zahlédl bílé skály, bíle pískovanou zem. Poslední kruhy vysokánských vln se strmě tloukly o křídový ostrov. Znaveně vydechl a ruce před sebou opřel se do člunu a zvolna tlačil ho po štipkách ke břehu. Nohama bijícíma vzepřen v temné vodě, která se dosud nevzdávala, která si dosud hrubě hučela tu svou a kývala se sprutka sem a tam, jak by jí zatěžko vejít se zpátky do jezerních břehů. Ondřej už nemohl. Však ještě naposled rozmáh se zlostně vzpřaženýma rukama a člun se zhoupl na křídový útes. Chlapec si už klekal, už chtěl pokolenou za lodí, když ze všech poslední prohlubeň příboje mu náhle u dna podrazila nohy. Voda mu chrstla do úst, po hlavě, pospátku řítil se do hlubin. Bezvládné ruce vylítly mu vzhůru, Ježíšku na křížku, jíkla v něm pošept mu malinká dušička. Neboť ho napadlo, že teď už nemá čím se ještě bránit. Polikal vodu, mával ze sláblýma rukama. A v tom, kde snad ním, kde si v tom bublinkovém dechu, co mu uletoval nad hlavou, ach Ondro, Ondříčku, truchlivě cosi útle zaplakalo. Zlekle se vzepřel z posledních svých sil, na mžik se probral z bezmoci a tísně. Mám jenom tebe. Slyšíš? Já nikdy nikoho na světě neměla. Znělo to daleko. Však pláč byl čistotný, až ho to bolelo. Až ještě naposled vstyčil se ve vodě a s hroznou námahou vlíkl se výš a výš a hlavu naskok nad rozbitou hladinou hladově hltal po křídovém vzduchu. Takové tupé ticho, taková dlouhá, neústupná tma. Otevřít oči dařilo se hůř, než pootočit hlavou. A když to Ondra přece jenom dokázal, honem je zase ulekaně zavřel. Kde co se kolem z ničeho nic rozžalo oslňujícím světlem. Zahlédl bílé stěny, bílý stůl. A když si potom namáhavě zvykal, viděl i bílý kámen pod sebou, tesaný v koutě do podoby lože. Bál se i hnout. Skřehonké plavé křídy vyrůstal kdesi nad ním zvláštní, převeliký dům, plný cest a volných prostor, plný děr a prázdných oken, plný ticha, plný světla od nebe až po zem. Co tady dělám? Říkal si pro sebe, kde jsem se tu vzal? A zaslech zblízka vodu, jak se převrátila v jezeře. A zaslech z dálky ptačí křik, jak by se kymácel na osikovém stromě. Pomyslel na dešťovou panenku. Jak prve zoufanlivě volala, jak chudák přišla zachránit mu život a honem vstával, honem se zvedal z lože. Ale nezvedl. Ruce a nohy měl jak ze železa. Jen tak jimi pohnul okapánek výš, jen tak svedl aspoň podložici hlavu. Zase zavřel oči. Myslel na vesla, že kdesi daleko tlučou se po vlnách a myslel na starce, že po všem, co si krásně malovali, veta.
0: Lež, řekl někdo. Lež, odpočiň si, řekl útlý, skoro usměvavý hlas. Do první tmy máš ještě hodně času. Ondřej otevřel oči a spatřil nad sebou dvě vetché ženy, krásné, drobně pokreslené starobou a, pane bože, pohleď, mají stejnou tvář a stejné vlasy, stejný šat, dvě k nepoznání podobné si sestry. Tak to tu zvykem, říkala ta druhá, že večer musíš zase naspátek. Tenhle ten hlas byl vážný, skoro starostlivě truchlivý. Sem na křídový ostrov smí se jenom jednou a jen na jediný den. V tu chvíli obě vstáhly stejnou ruku a stejně pohladili chlapce po tváři a po čele, až celý zatrnul od vlasů k chodidlům, jak by z něj táhli všecku strašnou tíhu. Rychle se na kameni posadil, však to už obě odcházely kamsi do třpitu a do mlhy. Stejná hebká roucha, stejné kroky, stejné vlasy, sivé, dlouhé, na uzonkých zádech. Bylo to k neuvěření. Ta mimika, ta podoba, nebýt řeči, nebýt těch hlasů dvou, z nichž každý jinačí, nebyly ženy vůbec k rozeznání. Ondřej šel prázdným, zotvíraným domem z běloskvoucích skal, sínkami, halami, prostými brankami. Jedna je dobrá, druhá zlá, říkal si v duchu. Jedna div nevzdychá, druhé spíš do smíchu. Jenomže které věřit? Šel, ani neviděl, kde stůl, kde lavice, kde štíhlé brčálové stromy prorůstají skalami a šeptem šumí prostřed pokojů a dvoran. A proč jsi přišel? To byl ten tenký, usměvavý hlas. Ozval se náhle po Ondrově pravici, jakmile vkročil do nejdelší schodeb. Spěšně se ohlíd a civěl vyjeveně do okna, kde zvenku, ve čtverhraném rámu, stála jak svislý obraz jedna z těch dvou žen. A možná se i nepatrně smála. Jenomže, můj ty bože, jak by ubilo jí let, jak by jí ubilo vrásek i únavy. Byla krásná. Vlasy za ní zleva zprava černé jako uhel. Ondra klek uctivě na jedno koleno. Ucítil droboulinký písek a taky slunce, co v něm nastřádáno od rána. Země ho hřála pod opřenou dlaní. Rád bych se dozvěděl, kolik má dešťový pán dcer, řekl. A jak se jmenují, zvlášť jedna, tam mi milejší než druhé. Chodba to dutě nesla dál. A hoch teď poprvé zaslech i jezero. Asi se hýbalo ze strany na stranu. Po krátkých pauzičkách vracel se z dálky kolébavý hukot. Žena si rukou odhrnula vlasy. Světlo rozžalo jí tvář. Kolik panen z dvora dešťů? 8 přece, zasmála se, neboť to byla jistě ta, co prve promluvila první. Poslouchej, jak jdou po pořádku. Hlavou se opírala o skalnatou zeď a Ondra zašmátral po písku před sebou, po mušli, po kameni, po snídce, po třísce. Co by psala? Přeháňka, mžitka, kropenka. Ondra psal prstem do pískové podlážky a sám si všecko opakoval po svém. Vlažička, rosa, liánka a Ondra nahmát rozpálený střep a písek pod ním začal ostře sykat. A moldánka a sprška. Kde co zmlklo, střípek skřípal. Z ženy v okně už jen úsměv. Jen ještě ohlídla se do chodby a schýbla hlavu pod kamenným rámem. Až ti své dcery otec ukáže, Tu svou už najdeš, však si ji už viděl.
1: Mládenec dopsal, okno bylo prázdné. Však kousek za ním, jak tam ještě klečel, ozval se tentýž stejně tajuplný hlas, jenomže nižší, o tón smutnější než prve.
0: Tá tvá je nejmladší v dešťové pevnosti, vždy bývá poslední v řadě.
1: Mládenec sebou škubl, zlekle vstyčil se a couvl o pár kroků, neboť ta samá žena, co mu před chviličkou zmizela, co po ní v okně ani stín, stála teď za ním. Krásná, mladistvá, v přivřených očích nepatrný úsměv. Šla zvolna k němu a on, jak stěna, divže nevykřik. Šla po těch jménech, šla po tom křehkém písmu, po písečných slovíčkách, z nichž brzy za ní zbýval jenom prach. A sem tam klikyhák, a sem tam křivá ryska. Jak by to nevěděla? Jak by jí lhostejné, co nakvap napsáno? Jen náhle zvedla ruku a na krok od něj podala mu pugítek, pár drobných kvítků v červenavém svazku. Vezmi si na pomoc tuhle tu kytičku. Třeba ti k něčemu bude. Ondra vzal smutně kvítí, bez řeči se uklonil. Už je to jasné, říkal si. A jak se narovnal a ohlíd po chodbě, viděl, že nikde nikdo, že je sám. Už je to jasné. Všecko mi zničila, všecko mi pošlapala, abych nepřečetl nic. Tamta mi chtěla pomoct. To je dobrá moc. A tahle zlá ta s vážným hlasem chtěla všecko zkazit. Začal se tiše zajíkavě smát, jenomže já mám čistou hlavu. A šeptem zkoušel si ta jména za sebou, jak mu je prve dobrá paní řekla. Šel zvolna naspátek, síňkami, halami, prostými brankami. Na vodě stálo tmavorudé slunce. Pro boha, brzy bude tma a nemám vesla, vylekal se najednou a honem utíkal za hlasem jezera a hledal v dálce oblý obrys člunu. V tom si však vzpomněl na starého rybáře. Počkejte, paní, otočil se do šera. A křída za ním neslyšně se smála. Odpusťte mi to, ještě naposled. Nějaká neviděná lampa nebo pochodeň na zlátle vzplála na prostředku dvora. A ve dvou stromech, ve dvou rozložitých korunách pohnul se větýrek, vykasal lupení a v nízkých větvích kousek nad zemí seděly zpříma dvě mladičké ženy. Ženy? Snad děvčátka, napadlo Ondřeje a už křiklavě žadonil o pomoc pro nemocného starce. Byly jedna jako druhá, stejně bledé, stejně hezké, stejný šál a stejné stužky v černých dlouhých vlasech. Ukryj ho před sluncem, tma, ta ho vyléčí, smála se hlasitě dívčinka nalevo. Ale ta napravo skoro se mračila a skoro ve stoje napřáhla přísnou ruku. Vynes ho na světlo, chybí mu sluníčko. A jak to dořekla a jak zas sedla si, vše bylo náhle pryč. Stromy i dvojčátka i slunce do ruda. Křídové stavení, pusté a vysoké, čnělo tu bez hnutí. Jen sem tam ve vejšce kanula po stěnách poslední stružka světla. Ondřej se obrátil a běžel ke břehu. Uprostřed člunu, co tam na mělčině vězel na krok od vody, ležela křížem dvě ztracená vesla. Noc byla k plavbě jako stvořená. Spíše sivá, spíše bledá. Hvězdy se na nebi bliskavě tísnily a prosvítali tu a tam jak zlatý písek v sítu. Takže si mohl zavřít oči a plout nazdař Bůh. Jezero kolem jako smetanová díž, bez záhybu, bez škraloupku. Samositě rejdovalo na opačnou stranu. To v Ondřejově hlavě šumělo to víc. Ty dvě ženy jedné tváře, ty dvě moci, zlá a dobrá, pořád se v něm tiše přeli. Jedna druhou popírala, jedna druhé odmlouvala. Které věřit? Kterou zahnat? Které přiznat pravdu? Vesla jen šplouchala. Měsíc se chvíli mračil, chvíli smál. Leč čím blíž k boudě v převoznické zátoce, tím víc se Ondra utvrzoval, že platí co dřív. Že mu ta usměvavá žena nelhala, že je to dobrá moc a že teď ráno, jen co dovesluje ke břehu, utěsní ve stavení každou mezerku i šrám a okna zabední a dveře zatáhne dekou či laňtuchem, aby měl stařec v domku tmu, jak dobrá moc si přála. Pak zvedl ode dna červenou kytičku, co dostal od zlé moci. Zkusil, zda voní, a když usoudil, že ne, hodil ji kruhem do jezerní pěny. Ať vše, co od zlého, jde pryč. Tak mu to v hlavě všecko hrálo, že ani nevěděl, že už je u břehu. Převozník už byl vzhůru a na vše namáhavě kýval, se vším souhlasil. Jen potom dlouze volal z domu, aby šel Ondra aspoň chvíli spát, že proplul celou noc a spěch, že špatný pán, ať trochu odpočine. Rybáři, smál se chlapec zas už jednou nohou ve člunu. Mně v hlavě prší liliovej déšť, mně žádná pomoc, musím pro dešťovou panu. Den jen skvěl se, voda taky. Jenom chatrč tmavá po zem. Ondra ji obešel čtyřikrát dokola a vzpomněl čtyřikrát s povděkem na dívku, co mu to se smíchem dnes v noci poradila. A pak už nedbal, pak už jel. Ráz a dva. Člun hnal se proudem, ráz a dva. Pár vesel v boku řítilo se střemhlav do vln, tříštilo je, poráželo. Až se vpředu špice třásla, až ten trysk ji celou zvedal. Ondra to neviděl. Ramena skloněná, koleny zaklesnutý u dna. Zavíral oči oslepené svítáním a v jednom kole nahlas odříkával osmero svých slov. Osmero divných deštíčkových jmen, co pro něj znamenala všecko. Dvakrát ho cestou předběh stín. Dvojí mrak, co jen letěl. Ondřej se po něm ohlíd, náhle bláhově si jist, že nebe promluví, že se mu ozve povědomým křikem. Leč ani hláska, ani zmínka. Mrak byl na to tata pryč. A kdesi vpředu zakalil se den, jak by kdo dýchl neviděn do vezdejšího okna. V Ondrovi rázem zatajil se dech, neb vše, co střásínek, najednou jako led. Vše prchající z nenadání stálo. Otřel si čelo, ruce poklesly mu do klína. Už rozeznával šance, křivé ochozy a věž. Zdi deštěm sem tam svisle, sem tam nakřivo tisíckrát přeškrtány. Nikde se nesvítilo, ale tu a tam myhl se podle hradeb rozmazaný stín, co vypadal jak člověk. Pane, vykřikl Ondřej, neboť mu připadlo, že cosi při věži se hromotlucky hýbá. Dešťový pane, jsem tu podruhé, jdu prosit o panu, po které se mi stýská. Lijáček trochu stichl, ale mrholilo dál. A ty už víš, kolik je dešťových panen. Kdyby byl kámen živý, kdyby se usmíval, asi by mluvil právě tímto hlasem. Ano, pane, je jich 8. Chcete, abych je všechny vyjmenoval? Ondřej vstal ve člunu a hleděl ke věži, kde kdosi rozpitý a hrozně veliký, jako by taky vstával. Mluv, chlapče. Poslouchám tě. Ondřej zdvih levou ruku, počítal si na prstech. Přeháňka, mžitka, kropenka, vlažička, rosa, liánka a moldánka a sprška. Takhle jdou, pane, za sebou. A jestli mi své dcery na mžik ukážete, řeknu vám jméno pany, co bych si rád odvedl. V tu chvíli smíklo se odněkud povětří a hustá dlouhá krůpějová síť se zlehka zazmítala nad vodou i nad zemí, až chlapci připadlo, že šňůry deště propletly se v pádu. Protřel si oči. Jak by z nenadání neviděl, však sotva svěsil ruku, zůstal jak v uhrančivém pozoru. Na prvním ochozu v duhové řadě stály vedle sebe pany líbezné jak sen. A všecky v deštíčkových barvách. V modré, fialové, zelené. Takže až zářily, takže je před ním darmo zastíral ten lijavcový závoj. Tak, která je ta tvoje? Řekl mramorový hlas. A Ondra přikryl si obočí dlaněmi a letěl očima od jedné ke druhé, nejdřív jen narychlo a potom po kouskách, podrobně, zrak i tvář. A ještě usmání, a ještě vlasy, víčka, rty. Leč, pane Bože, žádná, jak je to možné? Ani jedna z nich, žádná z těch panen, nebyla ta pravá.
2: Ona tu není, ptal se dešťů pán. A Ondra pohrblý zavrtil hlavou nešťastně, že ne. A dívky z ochozu se mlčky tratily, jak by kdo v patře škubal černou stórou. Nebuď smutný, řekl vládce. Špatně si hádal. Já mám 9 dcer.
1: 9? Ondra zdvih udiveně hlavu. A smutně zrazený nadých se k výkřiku. Však dešťů pán mu nedovolil mluvit. Jedna z mých dcer tu schází. Chceš-li ji získat, najdi pro ní jméno. Však přijít hádat smíš už jenom jednou.
0: Na širé vodě můžeš křičet vstekem nebo lítostí. Na širé vodě můžeš mlčet jako ryba. Obojí stejné. Nepomůže nic. Promění-li se náhle víra v beznaději a stěšení je z ničeho nic smutek. Takhle se zmejlit, špital si Ondra v duchu. Jak by se nahlas styděl i sám před sebou, a zlostně rázoval dešťovým jezerem a kvaltem pospíchal hlavu až u kolen, aby co nejdřív dovysloval k rybáři a kde co zotvíral, co ráno zavřel do tmy.
3: Všechno je špatně, volal jen co rozběhl se po břehu. Spletl jsem si je k motře, zlou a dobrou moc a honem vynášel latě a prkínka a houně, laňtuchy a staré kabáty, kterými ráno ucpal každou díru. Pak povytáhl postel s převozníkem ke dveřím a otevřel je do kořán a okna jak by smet. A blahořečil sluníčku, že dům zas plný světla. Jak se tak zadlouho zas trochu radoval, najednou zůstal v chůzi zaraženě stát a rukou třískl do prvního trámu. Nemám tu kytku, ten bordo pugítek. Vždyť mi ho vlastně dala dobrá moc, že prej mi k něčemu bude. Stařec nic nechápal. A tak to Ondřej znova dopodrobna vyprávěl. Jak mu ty červené květinky podala, jak tenkrát věřil, že to je zlá moc a jak je při návratu hodil do vody, aby se honem všeho zlého zbavil. Já musím za babičkou, ohlíd se chlapec umanutě po křovích a po pláni, odkud jsem kdysi přišel. Ta jediná ví o bylinách všechno. Třeba mi pomůže, třeba jí něco napoví ten purpurový kvítek.
1: Byla to poslední naděje. A tak se nakrátko rozloučil se starcem, vše schystal, poklidil a dal se zpátky po dlouhaté říčce. Tentokrát, jak by ubývala rychleji, nežli mu tehdy před očima rostla. A i to kamení, jako by prořídlo. Bylo to vůbec zvláštní. Pořád si liboval, Bůh ví, kde ve světě až je, a náhle se ta převoznická bouda a to jezero člověku zdály divne za humnama. Babička byla o pár vlásků starší, však oči smály se jí v okně samou radostí, jak mladici. Červená bylina? Chodila před vnukem Lukama zahradou, pěstičku sevřenou u spánku, pod bradou, a kdo ji málo znal, řekl by, že se spravedlivě mračí. Hadí kořen, sladké dřevo, vlčí mák či mateřinka? Brodila se hustou trávou, vyhlížela mezi stromy růžové i fialové barvy. A nebo zeměžluč? A nebo babí hněv? Ondra šel mlčky za ní, rád, že jsou všichni venku na polích, že skoro prázdná ves, alespoň nikdo ze sousedů nevidí jakousi přivetlítost. Zůstali s babičkou pod střechou zápraží. Třaslavě držela mu ruku, tenounce ji svírala, ale v tom stisku všecka její síla. Už nevím, Ondro. Hlavou se opřela o jeho rameno. Pak ještě venku, spíše na suchu, je hvozdík. Slzičky Panny Marie, ty rostou v polích, někdy u lesa. Taky kartouzek, taky kropenatka jim říkají. Ondřej se ohlíd po stařence. Co? A vyvlík prsty z babičina sevření a rázem objal ji a políbil ji na šedivou hlavu. Ondro, co blázníš? Na oko bránila se slaboučkýma rukama, jenomže to už Ondra běžel z otevřených vrat a dlouze otáčel se, dlouze mával přes hloží a přes ploty. Možná se pletu, ale zkusím to. Říkala přece, že jí pořád smutno. Mládí zatrolený, ani neví, že má nohy, kabonila se za Ondřejem stará žena, z půlky smutná, že zas letí, z půlky pyšná, že jí přáno radovat se z vnuka. Mladej blázen, smál se rybář, když se ohlíd proti slunci, když ho zahlíd prostřed pláně, jak se ušlej zaprášenej vrací podle vody. Dělá divy, dobré skutky, ani o tom neví. Vy už neležíte? Vítr tím mládencovým křikem cloumal, zvichřený písek drobně kamínkoval dům. Rybář se odstrčil od dveří do kořán a paži na zádech schrbeně vyšel Ondřejovým směrem. Ještě to bolí, ale za pár dní... Co to vzít spolu k dešťovému dvoru? Chlapec ho objal. Párkrát se spolu ještě projedeme. Přes vodu letěl houf. Šli vedle sebe hlavy skloněné. Hoch držel muže pod ramenem, aby ulehčil mu krok. Povětří prchle lomcovalo okny. Já ale musím do pevnosti hned a možná naposled. Takže mi přejte dobrou cestu. Stařec si sedal na lavici před domkem. Takže už víš to jméno? Ondra vzal vesla, nakročil si do vody a prudkým nápřahem vyklápil z člunu vodu. Kdo ví, musím to zkusit. Převozník vrtěl hlavou, ohnutý se smál, však jedním okem pořád pošilhával po loďce, jak odráží se od mělkého břehu. Už jste někdy slyšel takový jména? Ondřej se rozmáchl a veslem zrozevíral prout. Kartouzek
3: nebo kropenatka. To už byl pěkný kousek od břehu, takže už neslyšel, jak převozník se kucká, jak se zajíkavě směje, s úpěnlivou starostí, aby si smíchem nepřivodil bolest. A to mají být jména pro holku? To snad spíš pro křepelku, nebo pro víra. Kde už v tu chvíli Ondra byl? K rybářské úžině bylo to po větru, takže se plulo jako v nažehlených krajkách. Odbočit vpravo dokázal už poslepu. Nešlo to dneska snadno. Urputný vítr z boku šejdroval ho do strany a cákal po něm ledovými hrstmi. A polikal mu dech a házel lehkým člunem sem a tam. Bylo to horší nežli prvně, nežli podruhé. Však když už skoro ležel, rozpřežený námahou, stál náhle před ním tichý, průsvitný, ten majestátně neprůhledný mrak. Ta strmá, bledomodrá stěna, tentokrát plná rozmazaných lamp. Vše divé vání, kodrcání ustalo. Ondra zdvih hlavu. Leč nikde na ochozech, nikde na cimbuří přísvit ani stín, co by se zdál jak člověk. Ani dnes žádné hlasy, žádný popěvek či smích, jen sem tam hlomos, jak by v domě roztloukali led. A sem tam skřípot, jak by napínali lana. Už chtěl Ondra volat, ale nevolal. Bylo to po třetí, bylo to naposled. Nějaká divná úzkost přisedla si do člunu a mlčela s ním dlouze jako pěna. Přijel si po třetí, lijáček jak by polkl. A věž se náhle v mlze celá obnažila. Každá vrázka spára na ní čitelná až hrůza. Ano, pane, řekl Ondřej. A zas ho napadlo co prvně, po druhé, že zde i kámen hovoří jak živý. Však už tě čeká ta dešťová panenka. Stačí říct její jméno. Chvěl se ten strmý mrak, chvěla se hladina a člun se pod Ondrou houpavě tetelil, jak by měl zimnici, jak by mu voda malá. Chlapec se rukou opřel o roubení schodiště a můj ty pane, div, že ustrnutím nevykřik, div, že se leknutím nepřevrh do hlubin. Na prvním stupínku těch dlouhých mokrých schodů, ano tam, skoro nahoře v útrobách hradiště, stála ta ze všech nejkrásnější dívka, kterou kdy chlapec Ondřej z prostřední vsi uviděl. Ta pana dešťová z Vrbiček u jezu, co se mu o ní od té doby zdálo. Hleděl vzhůru, stál v něm jásot. Tichý jásot, že je při ní, ač byla vysoko, ač ani neviděl, jestli se směje nebo potichonku nabírá, jestli jí nestojí podvíčky. Slzička, pane, křikl do mlhy, co moh. Myslím, že říkáte jí slzička. Vteřinu bylo ticho. A pak, co z popatrech začalo sborem hlučet, kasat se a smát. Divá změť hlasů, mživých, lijavých i dešťových. A někde břinkali na zvon či na činel, a někde tisíc lžiček bylo o stříbrný hrníček či tác. Ta pana z první příčky, ta, co jí mládenec dal jméno Slzička, šla zpříma po schodech vedoucích k jezeru a ruce před sebou hrnula do stran provázkový déšť, aniž by krůpěj dotkla se jí vlasů. Hádal si dobře, řekl kamenový hlas. Vem si ji na zem, odnauč ji plakat. Z hlomozu, z hluku, z nenadání zpěv. A Ondra napřáh ruku do průsvitné mhy,
2: a pana Slzička již tipkou políbila.

0: utíral jí z tváře. Políbili se teprv na břehu. Převozník po něm mašíroval zas už jako mladí.
1: Vzpomínáte si, kdy jsme včera opustili slečnu Mrazilku? No ano, bylo to právě v té chvíli, kdy se dala do párání potůčků. Proč do párání? To bylo tak. Mrazilčiným dalším úkolem, který jí dala paní Zima, bylo mrazení potůčků. Měla všechny potůčky zmrazit pěkně hladce. Ale nebyla by to ani slečna Mrazilka, aby se jí v hlavě nevylíhl nápad jako brno. Proč mrazit potůčky jenom hladce, řekla si, proč ne také obrace? A protože u Mrazilky není nikdy od nápadu daleko k činu, měli všechny potůčky do večera upletené, huňaté ledové svetry. Zima se na ty svetříky přes své brýle jenom podívala a toť se vízle se rozkatila. Co pak to jde? Potůčky v huňatých svetrech schoulostiví zapotí se a nastydnou. A na koho padne vina? To dá rozum, že lidé budou žalovat na Zimu. Ať už se Mrazilce chtělo nebo ne, musela všem potůčkům svetry zase rozpárat. Pracovala celou noc a teprve pozdě k ránu se celá utrmácená vrátila. Zima ještě ležela v posteli a měla za sebou špatnou noc. Hlavou se jí honily samé starosti a ještě ke všemu se jí pokazil ledový budík. Někdy zkrátka i zimně jde všechno na zadrmol. Tak a je to. Všechny potůčky jsem zase rozpletla. Uf. To byla ale dřina, oznámila Mrazilka a zhluboka si zívla únavou. A protože už sotva stála na nohou, beze všeho se posadila k paní Zimě do postele. Právě na nohu, ve které Zimu trápilo revma. Jau, vej, dávej přece pozor, vyjekla Zima a posadila se. Hlava jí od nevyspání jen třeštila. Ještě chvíli si třela bolavou nohu a potom řekla: Mrazilko, Mrazilko, moc jsem o tobě přemýšlela. Řekni mi, co s tebou mám dělat? Já už vážně nevím, jakou práci ti svěřit. Vždyť ono je to milá zlatá ostrach. To už ale Mrazilka stála znovu na nohou. Zimo, Zimičko, zkus to se mnou ještě. Uvidíš, že tentokrát nic nepopletu, škemrala a žadonila. To se ví, že se Zima nakonec slitovala. Ona se Zima tváří ráda zle, ale ve skutečnosti je to učiněné dobračisko. A taky má srdce na pravém místě. Když tedy jinak nedáš, dám ti na starost stromy. Všechny stromy je třeba obléci do sněhových kabátků. Myslíš, že to svedeš? Zadívala se Zima s obavou na Mrazilku. Mrazilka nemohla radostí ani odpovědět. Jenom horlivě přikyvovala a v duchu už viděla velikánský nápis Slečna Mrazilka, módní salon. Najednou nebylo po únavě ani stopy. Mrazilce se v očích roztančila jásavá světýlka a nebýt ledovou panenkou, snad by jí od radosti i tváře zčervenaly. A protože už jí prsty hrály samou nedočkavostí, dlouho se nezdržovala a vyrazila do světa takovým kvapem, až jí od kramflíku odlétla sprška ledových jiskřiček. Zima osaměla. Ať dělala, co chtěla, pořád musela myslet na ta podivná světýlka, která se Mrazilce rozhořela v očích. Jen aby ta bláznivá slečinka něco nevyvedla. To bych ráda věděla, co se jí honí v hlavě, mumlala si Zima. A pro jistotu si postavila na vařič konvici mateří douškového čaje, který pro ní v létě ze známosti nasušilo sluníčko. Jak je známo, mateří douška je dobrá na nervy. A co dělala tou dobou Mrazilka? Mrazilka

listovala v časopise Žena a móda a velice pečlivě vybírala modely. Potom si hodila kolem krku krejčovský metr, do kapsy strčila ledové nůžky a dala se do práce. Měřila stromy v pase i kolem boků, nezapomněla ani na výšku od hlavy až k patě, abyste rozuměli, u stromů, to znamená od špičky až ke kořenům. Při všem tom měření a stříhání metrů a metrů sněhových látek jela mrazilce pusa jako kolovrátek. Budete si to prosím přát volnější nebo raději vypasované? Zeptala se nejdřív mladé břízky na stráni. Ta se jen uculila, zachichotala a řekla, když já nevím, myslíte, že bych si mohla dovolit minisukni? A jistě, při vaší postavě proč ne? Řekla mrazilka a šmik ustřihla kousek látky na sukínku jako pro panenku. Po chvilce rozpačitého váhání se mrazilce svěřila i borovice. Touží prý po něčem vzdušném, přiznala se. Mrazilka jí ráda vyhověla. Ušila pro borovici krajkovou košilku radost pohledět. A protože tohle sněhové krajkovi bylo moc krásné na pohled i na omak, volali hned další stromy jeden přes druhého. Já taky, já chci taky krajkovou košilku. Mrazilka měřila, stříhala a šila tak usilovně, že zanedlouho nebylo široko daleko jediného stromu, který by neměl svoji krajkovou košilku. Jestli si ale myslíte, že byla jedna ta košilka jako druhá, tak jste na omylu. To neznáte mrazilku. Tak třeba osika měla pod krkem velikánskou mašli škrobenou ledovou jinovatkou. Jeřabinu zase zdobilo načechrané sněhové fyží. Buky a duby se pyšnily motýlem kolem krku. Javory i jasany dostali po kravatě. Jsou to přece stromy chlapáci, tak ať to každý pozná. A co smrk a modřín? I s těmi si mrazilka poradila. Těmhle urostlým junákům posadila na hlavy elegantní ledové klobouky. Pěkně do čela. Pak přišly na řadu jabloně, hrušně, třešně a švestky. Mrazilka je vyšňořila náběrkami, plizováním, volánky a pentličkami. Kdo chtěl třásničky, měl je mít. Kdo toužil po krajkovém kapesníčku do kapsy, ten ho dostal. Když bylo konečně všechno hotové, těžko říci, kdo byl spokojenější. Zda mrazilka nebo to vyparáděné stromoví, které se zálibně zhlíželo ve vodních hladinách. Zdálo se, že všechno je konečně, jak má být. Teď už šlo jen o to, aby byla spokojená i paní Zima. Co myslíte? Bude nebo nebude? Budou se jí zamlouvat košilky, ze kterých vykukují stromům nahé větvičky ramena i kolínka? Nevím. Jedno vím ale najisto. O tom, co řekla Zima, si povíme až zítra. Dobrou noc.

0: Jak víla Amálka nechala stát myslivce mušku v lese. To jednou byla na lesním paloučku mlha, zasvitlo do ní slunce a maličko zafoukal vítr. V mlze se hnulo a vzdychlo. A stojí tu jemná panenka. Stojí na paloučku v šatech lehkých jako pára a diví se, kde se tu vlastně vzala. A zamyšlená je. Vždyť ani nevím, jak se jmenuju, špitá si. A co? Povídá nakonec. Budu si říkat Víla Amálka. Bylo odtamtud jen 12 kroků ke studánce. Amálka k ní dotančila po špičkách trávy a sklonila se nad vodou. Voda je věrné zrcátko. Amálka se rozhlídla, jestli ji někdo neuslyší, a tiše vykřikla. Je, to jsem hezká. V tom padla rána. Bylo to někde hloub v lese. A za chvilku běží kolem srnka, kopítka má mokrá od slziček, které jí padají z očí. Co to děláš? Povídá Amálka srnce. Pláču, řekla srnka. A proč pláčeš? Ptá se Amálka. Protože myslivec muška mi postřelil srnečka a teď se za ním honí někde po lese, řekla srnka. Víc se Amálka neptala. Rozběhla se hloub do lesa, cestičkou, kudy by nikdo neprošel. A už je vidí ty dva. Vpředu kulhá srneček a za ním se žene myslivec muška. Na hlavě má klobouk s kančím zubem, zelená kamizola, kalhoty s lampáskem, červené botičky. Je to sama myslivecká pýcha. Puškou odhazuje větve, co překážejí. A já tě dostanu! Směje se muška sám sobě do kroku a běží za srnečkem. Amálka zkusila prstem, kam vane vítr, a předběhla myslivce mušku. Postavila se mu do cesty a řekla.
1: Z té pušky už nesmíš vystřelit a najdi hojíčkový list a polož ho srnečkovi na ránu, aby zas mohl běhat po všech čtyřech.
0: Myslivec muška se před pěknou panenkou nejdřív zarazil, ale pak se opřel o svou pýchu a povídá.
2: To by tak hrálo, abych místo střílení dělal srncům doktora.
0: A už je zas na skoku za srnečkem. Jenže když běžel kolem Amálky, ona se bystře rozhlídla, utrhla list trávy z jívalky a šlehla s ním mušku přes čelo. Muška ani nedokročil krok. Zívl si, ospalost ho povalila do mechu a usnul tak hluboce, že les nemůže být hlubší. Amálka se k muškovi schýbla a otevřela mu torbu. Byly v ní už jen 3 patrony. Amálka nad každou udělala vílí znamení, potom řekla srnečkovi, co stál opodál na 3 kopítkách.
1: Už se nic neboj, i kdyby na tebe muška namířil a vystřelil, ničeho se neboj.
0: Když dořekla, schovala se víla Amálka do stínu pod jedlemi. A myslivci muškovi už se kazí sen. Vzdychl, posadil se, rozpomněl se a sáhl po pušce. Nabil první patronu, namířil na srnečka a povídá.
2: Teď se dočkáš.
0: A stiskl. Jenže z pušky vyšel jen bílý kouř a zahrálo to jako flétna. Srneček pokojně stojí. Myslivec muška profoukl pušku a láduje 2. patronu a míří a střelí. Z pušky vyletěl roj motýlů a roztočil se muškovi kolem očí. Srneček dál pokojně stojí.
2: To jako by mi někdo začaroval patrony,
0: křikl muška a nabil do třetice. Stiskl tak tak jemně, jak ještě nikdy nestiskl.
2: Z pušky se vyhrnulo 7 sršáňů.
0: Sedmý, ten hlavní, se usadil ve vzduchu na nitku od Muškova nosu a bzučí.
2: Jestli se v tu chvíli nerozběhneš pro hojíčkový list, pustíme do tebe 7 žihadel.
0: Tohle vyhnalo z myslivce Mušky píchu. Pušku pověsil na rozsochu a rozběhl se pro hojíček. Ulomil z něho list a přiložil ho Srnečkovi na ránu. Rána jako by tam nikdy nebyla. Srneček se zas postavil na všechna 4 kopítka a odběhl k Srnce. Myslivec Muška se na to chvíli díval a potom ze zbytku své píchy spustil na Amálku.
2: Srnečka jsem ztratil, ale za to mám tebe, pěkná panenko.
0: Jenže to už víla Amálka odcházela po špičkách trávy do hlubokého lesa.
1: Kde pak, Muško? Srneček odešel k Srnce, já jdu do hlubokého lesa. Ty tu zůstaneš sám s vystřílenou puškou.
0: A myslivec Muška tam zůstal sám s vystřílenou puškou.
3: V těch teplých krajích si fík zpočátku velice liboval. Bylo tam teploučko jako doma za pecí a nebe bylo pořád jasné a modré. Maxi pes si důstojně vykračoval savanou a moc se mu líbilo, jak před ním všechna zvířátka uctivě ustupují nebo se dokonce dávají na útěk. Paviáni na stromech troubili už z dálky před fíkem na poplach, jenom ptáci klubáci se brzy slétli a bezostyšně se usadili fíkovi na záda. Ale na tom vlastně není nic divného. Ptáci klubáci se klidně vozí i na slonech a na hroších. Když si ale sedl na fíka i strakatý a děsně uřvaný papoušek, bylo to už napováženou. Maxi pes však zachoval naprostý klid a vůbec, ale ani maloučko se nerozčílil. Možná taky proto, že mu 2 klubáci v tu chvíli seděli zrovna v uších. Potom se snesl odněkad z hůry docela obyčejný čáp a povídá: Nazdar, fíku, svezeš mě taky kousek? A heleme se, vždyť je to čáp z našeho rybníka, který je tady na zimní dovolené. Teda ten čáp samozřejmě. Rybník zůstal doma a nejspíš zamrznul a Ája se po něm prohání na bruslích.
4: Jak pak je dnes u nás doma?
3: Zeptal se fík.
5: Letos ani moc nemrzne, řekl čáp. Ale co naplat, já zkrátka musím lítat na zimu do teplých krajin, poněvadž se to tak píše v učebnicích. Tak teda jsem tady, krajane.
3: Zvířátka pomalu přestávala mít z fíka obavy. Když malé opičky viděli, že ten velikánský pes se slušně a přátelsky baví s ptákem a vůbec není na nikoho zlý, osmělili se a jedna po druhé nasedali na fíkův hřbet. Brzy byl Maxi pes tak obalený opicemi, že ho nebylo ani vidět. Vypadal jak pochodující klubko opic a ptáků.
4: Rome, co pak jsem v opičí autobus?
3: Zavrčel fík, ale jinak nic, jenom trošku přidal do kroku a upaloval k nejbližší vesnici, aby se toho nákladu co nejdřív zbavil. Dávalo mu to v tom horku přece jenom trošičku zabrat. Udýchaně vyplázl jazyk a hned se mu na něj posadil další pasažér. Naštěstí to nebyla opice. Konečně přiběhl fík do vesnice, prudce zabrzdil na návsi, domorodci vybíhali z chatrčí a radostně volali: O, naše vesnice být autobusofikována, o, my se mít, o, kouzelník hned odkud si vyčaroval plechovou tabuli s nápisem autobusová zastávka a zapíchl ji uprostřed návsi. Teprve když všichni cestující sestoupili a bylo vidět, že to není malý autobus, nýbrž velký pes, zatvářili se domorodci, napřed trochu zklamaně, a když si ještě Fík ulehčeně odfrkl, zmocnil se jich dokonce zděšení a rozprchli se do chatrčí. Fík se chvilku rozhlížel po lidu prázdné návsi a potom netrpělivě zavolal:
4: Haló, kde bych tu dostal trochu mlíka?
3: Sám náčelník se v předklonu vysoukal z chatrče a uctivě řekl Fíkovi: No, hned to bude, vášností. Jako střela vyjel do kokosové palmy a zatřásl. Kokosy padaly dolů jako kroupy a jeden přímo Fíkovi na hlavu. Fík se ohnal, jako by ho ďobla moucha.
6: Prosím, vášností, tady máte kokosové mlíčko.
3: Sladce prabil náčelník a rozpůlil pár ořechů. Fík se s chutí napil toho mlíka a zabrumlal si.
4: Inu, jiná země, jiný mrav. Tady holt jim rostou krávy na stromech.
3: Netrvalo však dlouho a strach z Maxipsa přešel úplně všechny. Úplně všechny, když viděli, jak je ten pejsek míru milovný. Fík vozil černé kloučky po návsi, hrál si s holčičkami na písku a pomáhal lidem klátit kokosy. Druhého dne však přišla na vesnici pohroma. Kouzelník přiběhl k Fíkovi a celý sa třesa nešťastně sděloval.
6: O, má sa Fík, naši vesnici ohrožovat zlý lev. No jo, zlý lev, sežrat nám už dvě koza a jeden vůl. No, to byl náš jediný vůl a já muset jít hned čárovat.
4: Ale houby, povídá Fík. Nechte to na mě, pane kouzelník.
3: A opravdu, stačilo pár pořádných psích skoků a už držel Fík drzého lva kozožrouta za hřívu. Odpáral mu ji jedním trhnutím a dal si ji kolem krku jako trofej a přísně řekl lvovi:
4: Hele, koukej, ať už mě tu nevidím. Teďka si přišel zatím jenom o skalp. Pamatuj si to, příště už by to bylo horší.
3: Spokojeně a hrdě se vrátil Fík do vesnice a vesničané nadšeně volali:
6: O, má sa Fík mít lví skalp, ať žije má sa Fík, má sa Fík, má sa Fík.
3: No ale maléry ovšem neskončily. Stalo se zase, že jeden černý kluk šlápl na dikobraza a byl z toho celý špatný. Kouzelník se svým čarováním samozřejmě nic nepořídil. Už se báli, že kluk snad dočista umře, ale Fík moudře řekl:
4: Dejte pokoj s tím zaříkáváním, pane kouzelník, to chce pořádnýho doktora.
3: Naložili mu tedy kluka na hřbet a Fík s ním odsválal do nejbližší nemocnice. A ta byla hezky daleko. Černý doktor tam píchl černému kloučkovi parádní bílou injekci a když přijeli zpátky do vesnice, kluk panečku zase vesele běhal a skákal. Všichni se zase chovali k Fíkovi náramně uctivě a přezdvořile, jenže už to dávno nebyl strach, nýbrž opravdovská úcta. Fík si opět natáhl na krk tu lví hřívu a svědomitě hlídal vesnici, aby nepřišel žádný další kozožrout. No, docela se mu líbilo dělat hlídacího lva, ale potom přišel za ním sám náčelník, sundal mu opatrně tu lví hřívu, pověsil mu na krk jakési posvátné parády a povídá:
6: Má sa Fík, o, má sa Fík, ty nám dělat náčelníka? Jo, prosím, kolena ohýbám.
4: Ale jo, s raností, řekl Fík. Já být velice potěšen.
3: A když potom na jaře letěl zase náš Čáp domů k rybníku, dal mu Fík do zobáčku telegram pro Áju.
4: Mám se dobře,
3: stálo v něm.
4: Jsem zaměstnan jako lev a nacelník. Vzpomíná vás Fík.
5: Jú, přišel telegram od Fíka,
3: jásala Ája a hned běžela ukazovat psaní tatínkovi a mamince a potom i všem na návsi.
5: Má se dobré a vzpomíná na nás.
3: Čáp zakýval hlavou, jakože má skutečně Ája pravdu.

0: Medvěd v horké vodě. Paddington nevěděl, co očekávat, až paní Ptáčková otevře dveře. A tak ho příjemně překvapilo, když je přivítala statná, ale mateřsky vypadající dáma s prošedivělými vlasy a veselýma očima. Když spatřila Juditku, spráskla ruce: "Pro pana Jána, ty už si přijela," vyhrkla zděšeně, "a já sotva domila nádobí, nejspíš budeš chtít svačinu, viď?" "Dobrý den, paní Ptáčková," pozdravila Juditka, "ráda vás zase vidím. Co ten váš revmatismus?"
1: "Horší než kdy předtím," začala paní Ptáčková, ale v tom se zarazila a upřeně se zadívala na Paddingtona. "Co tu prosím tebe máš?" zeptala se. "Co je to?"
0: "To není to," odpověděla Juditka. "To je medvěd, jmenuje se Paddington."
2: Paddington nadzvedl klobouk.
1: "Medvěd?" opakovala paní Ptáčková pochybovačně. "No, zdá se, že je dobře vychovaný, to je jisté."
0: "Bude u nás bydlet," oznámila Juditka. "Emigroval z Jižní Ameriky a je úplně sám a nemá kam jít."
1: "Bude u nás bydlet?"
0: Paní Ptáčková znovu spráskla ruce. "Jak dlouho?" Juditka se tajuplně rozhlédla kolem sebe a teprve potom odpověděla. "Já nevím," řekla. "To záleží na okolnostech."
1: "Pro všechno na světě," vykřikla paní Ptáčková, "to jsi mi měla říct dřív. Nedala jsem do pokoje pro hosty čisté povlečení ani nic podobného."
0: Pak se znovu podívala na Paddingtona. "I když jak se tak na něj dívám, možná je to tak lepší."
1: "Nic se neděje, paní Ptáčková," řekl Paddington. "Myslím, že se půjdu nejprve vykoupat. Měl jsem menší nehodu s dortíkem."
0: "Ach tak," paní Ptáčková jim podržela otevřené dveře. "V tom případě pojďte dál, jen dejte pozor na koberec. Zrovinka ho vyčistili." Juditka vzala Paddingtona za tlapku a jemně ji stiskla.
2: "Ve skutečnosti jí to nevadí," zašeptala. "Myslím, že se jí docela zamlouváš."
0: Paddington se zadíval na vzdalující se postavu paní Ptáčkové.
2: "Vypadá trochu přísně," poznamenal.
0: Paní Ptáčková se otočila.
2: "Co jste to říkal?"
0: Paddington nadskočil leknutím.
2: Já,
0: zakoktal se.
2: "Odkud, že jste to říkal, že jste z Peru?"
0: "Přesně tak," odpověděl Paddington.
2: "Z nejtemnějšího Peru."
0: Paní Ptáčková se na chvíli zamyslela. "Tak to máte rád pomerančovou marmeládu. Radši skočím do obchodu pro další."
2: "Vidíš, co jsem ti říkala?"
0: zaradovala se Juditka, když se za paní Ptáčkovou zavřely dveře.
2: "Líbíš se jí." "Ale jak může vědět, že mám rád pomerančovou marmeládu?"
0: podivil se Paddington.
2: "Paní Ptáčková ví úplně všechno, úplně o všem," vysvětlila mu Juditka. "Teď pojď se mnou nahoru a já ti ukážu tvůj pokoj. Býval můj, když jsem byla malá, a je tam po stěnách spousta obrázků s medvědy, takže se budeš cítit jako doma."
0: Vedla ho nahoru po dlouhém schodišti a celou dobu něco brebentila. Paddington šel těsně za ní a opatrně se držel u strany, aby nepošlapal koberec.
2: "Tohle je koupelna," řekla Juditka. "A tady je můj pokoj. A tady Jonatánův, to je můj bratr. Brzy se s ním seznámíš. A tohle je pokoj maminky a tatínka." Otevřela dveře. "A tenhle bude tvůj."
0: Paddington za ní vešel dovnitř a málem omdlel překvapením. Nikdy takhle velký pokoj neviděl. Byla tam veliká postel s bílým povlečením, přiražená u jedné stěny, a u druhé stěny několik velkých beden. Na jedné z nich stálo zrcadlo. Juditka povytáhla zásuvku.
2: "Tomuhle se říká prádelník," vysvětlovala. "Můžeš si do něj dávat všechny své věci."
0: Paddington se podíval na prádelník a potom na svůj kufřík.
2: "Já toho nejspíš až tak moc nemám." To je ta potíž, když je někdo malý. Nikdo nepředpokládá, že by něco chtěl.
1: No, uvidíme, co se s tím dá dělat, řekla Juditka tajemně.
2: Zkusím maminku poprosit, aby tě vzala na jednu ze svých nakupovacích výprav,
0: poklekla k němu.
2: Pojď, pomůžu ti vybalit. To jsi moc hodná,
0: zápolil Paddington se zámkem,
2: ale asi není moc s čím. Mám tu sklenici pomerančové marmelády, jenže už v ní skoro nic není. A to, co zbylo, chutná jako mořské řasy. A několik centavos, to jsou takové jihoamerické pence. Páni, zvolala Juditka, ty jsem ještě nikdy v životě neviděla a jak se lesknou. Však je taky řádně leštím, vysvětloval Paddington. Neutrácím je.
0: Vytáhl pomačkanou fotografii.
2: A tohle je moje teta Lucie.
1: Nechala si tu fotografii pořídit těsně předtím, než odešla do domova pro staré medvědy v Limně.
2: Vypadá moc milé, řekla Juditka, a velice moudře.
0: Všimla si, že Paddington smutně kouká někam do prázdna a rychle dodala,
1: no nechám tě tu, ať se můžeš vykoupat a pak přijít dolů pěkně vymydlený.
0: V koupelně jsou dva kohoutky, jeden je označený teplá, druhý studená. Je tam i dostatek mýdla a čistý ručník a také kartáč, aby si mohl dobře vydrbat záda.
2: To zní dost složitě,
1: vylekal se Paddington. Nemohl bych si raději jen tak sednout do kaluže?
0: Juditka se zasmála. Mám dojem, že by to paní Ptáčková úplně neocenila.
2: A nezapomeň si vyčistit uši, máš je celé černé.
1: Ale ty mají být černé,
0: volal za ní Paddington rozhořčeně, když Juditka zavírala dveře. Vylezl na stoličku u okna a vyhlédl ven. Dole byla veliká, zajímavě vypadající zahrada s rybníčkem a několika stromy, které se budou báječně hodit na lezení. Za stromy se, kam až oko dohlédlo, táhly další řady stromů. Usoudil, že bydlet celý život v takovémhle domku musí být moc pěkné. Zůstal u okna a přemítal o tom, dokud se sklo nezamlžilo a on už nic neviděl. Potom zkusil na zamlženou část napsat packou své jméno. Začínal si přát, aby nebylo tak dlouhé, protože mu brzy došlo místo a také bylo těžké ho napsat správně. Ale konec konců vylezl na prádelník a zahleděl se na sebe v zrcadle.
2: Je to velice důležité jméno. Na světě asi nežije mnoho medvědů, kteří se jmenují Paddington.
0: Kdyby tak věděl, že přesně to samé právě Juditka říkala panu Fouskovi. Rodina vedla v jídelně válečnou poradu a pan Fousek bojoval předem prohranou bitvu. Že by si Paddingtona měli nechat, napadlo první Juditku a byl s ní v tom zajedno nejen Jonatán, ale i maminka. Jonatán sice ještě Paddingtona neviděl, ale představa medvěda v rodině se mu tůze zamlouvala. Znělo to velmi významně.
2: A navíc, Karle, přidala se paní Fousková, teď ho přece nemůžeš vyhodit, nebylo by to správné?
0: Pan Fousek si povzdychl. Dobře věděl, kdy prohrál. Ne, že by si také nechtěl Paddingtona nechat. Ve skutečnosti byl stejně nadšený jako všichni ostatní, ale jako hlava rodiny měl pocit, že by měl situaci probrat ze všech úhlů.
2: Myslím si, že bychom to měli nejprve někam nahlásit, usoudil. Ale proč, tati, vykřikl Jonatán, navíc by ho mohli zatknout za uprchlictví, když to uděláme.
0: Paní Fousková odložila pletení.
2: Jonatán má pravdu, Karle, to přece nemůžeme dopustit. Vždyť neudělal nic špatného, jsem si jistá, že nikomu neublížil, když cestoval v záchranném člunu.
0: A pak je tu otázka kapesného, dodal pan Fousek již mírněji, nejsem si jistý, jaké kapesné dávat medvědovi.
1: Může dostávat libru týdně jako ostatní děti, navrhla paní Fousková.
0: Pan Fousek si pečlivě zapálil dýmku a teprve poté odpověděl. No, dobrá. svolil nakonec, ale ještě se samozřejmě musíme zeptat paní Ptáčkové. Zbytek rodiny vítězoslavně zajásal. Tak se jí raději běž zeptat, rozhodla paní Fousková, když se Rámus utišil. Byl to přece tvůj nápad. Pan Fousek si odkašlal. Trochu se paní Ptáčkové bál a nebyl si jistý, jak se na to bude tvářit. Už chtěl navrhnout, že by bylo lepší to nechat ještě chvíli uležet, když v tom se otevřely dveře a v nich se objevila paní Ptáčková a v rukou držela tác se svačinou. Na chvíli se zastavila a rozhlédla se po dychtivých obličejích kolem sebe. Tak se mi zdá, řekla, že mi chcete oznámit, že jste se rozhodli si Paddingtona nechat.
2: Můžeme, paní Ptáčková, prosila Juditka. Prosím, určitě nebude zlobit.
0: Paní Ptáčková položila tác na stůl. To se ještě uvidí. Různí lidé mají na zlobení různé názory. Ale když se to tak vezme, zastavila se u dveří, vypadá jako medvěd, který myslí věci dobře. Takže vám to nevadí, paní Ptáčková, zeptal se jí pan Fousek. Paní Ptáčková se na chvíli zamyslela.
2: Ne, vůbec mi to nevadí. Vždycky jsem měla pro medvědy slabost. Bude pěkné mít jednoho v domě. Páni, vydechla paní Fousková, když se dveře zavřely, kdo by si to byl pomyslel?
0: To je určitě proto, že smekl klobouk, usoudila Juditka. Udělalo to dobrý dojem. Paní Ptáčková má ráda slušné lidi. Paní Fousková se znovu dala do pletení. Asi by někdo měl napsat jeho tetě Lucii. Určitě by ráda věděla, že je v pořádku, otočila se na Juditku. Možná by nebylo špatné, kdyby si ji napsala ty s Jonatánem. Mimochodem, ozval se pan Fousek, když o tom tak přemýšlím, kde je vlastně Paddington? Nesedí pořád v pokoji, že ne? Juditka vzhlédla od psacího stolu, kde zrovna hledala dopisní papír. Je v pořádku, jen se koupe.
2: Koupe?
0: Paní Fousková se zatvářila ustaraně. Je trochu malý na to, aby se koupal sám.
2: Nedělej si starosti, Marie,
0: zabručil pan Fousek a pohodlně se usadil s novinami do křesla. Vsadím se, že nic takového ještě nezažil. Pan Fousek byl poměrně blízko pravdě, když říkal, že Paddington nic jako koupel ještě nezažil, i když bohužel to nebylo úplně tak, jak si myslel. V blažené nevědomosti o tom, že se dole rozhoduje o jeho osudu, seděl Paddington uprostřed koupelny a pěnou na holení kreslil na zem mapu Jižní Ameriky. Paddington měl zeměpis rád. Přesněji měl rád svůj druh zeměpisu, což znamenalo poznávat zvláštní místa a cizí lidi. Než odjel na onu dlouhou cestu z Jižní Ameriky do Anglie, naučila ho jeho teta Lucie, která byla velice moudrá medvědice, všechno, co uměla. Pověděla mu o místech, která na cestě spatří, a dlouhé hodiny mu předčítala o lidech, které tam potká. Byla to dlouhá cesta kolem půlky světa a tak zabírala Paddingtonova mapa skoro celou podlahu koupelny a spotřeboval na ní většinu holicí pěny, která patřila panu Fouskovi. S tím málem, co zbylo, se pak znovu pokusil napsat své nové jméno. Zkusil několik variant a nakonec se rozhodl pro Paddington. Vypadalo to zdaleka nejdůstojněji. Teprve, když mu na nose přistála kapka vody, uvědomil si Paddington, že vana už je plná a začíná přetékat. S povzdychem vylezl na okraj vany, zavřel oči, packou si zacpal nos a skočil. Voda byla teplá, plná mýdlových bublinek a mnohem hlubší, než očekával. Musel stát na špičkách, aby vůbec udržel čumák nad hladinou. V tu chvíli zjistil něco velice nepříjemného. Jedna věc je dostat se do vany, ale něco úplně jiného je dostat se ven. Zvlášť pokud vám voda sahá až k nosu. Stěny kloužou a oči máte plné mýdla.
1: neviděl ani natolik, aby mohl vypnout kohoutky. Pomoc! Zkusil zavolat. Nejprve jen potichu a potom pořádně na hlas. Pomoc! Pomoc! Chvíli počkal, ale nikdo nepřicházel. V tom dostal nápad. Ještě štěstí, že má pořád na hlavě klobouk. Sundal si ho a začal jim vylévat vodu z vany. Klobouk dříve patřil jeho strýci a tak byl velmi starý a místy poněkud děravý. Ale i když vody moc neubývalo, alespoň jí nebylo víc. To je zvláštní, řekl pan Fousek, vyskočil z křesla a zamyšleně si promnul čelo. Přísahal bych, že na mě káplo. Neblázni, drahý, jak by tady mohlo kapat? Paní Fousková ani nevzhlédla odpletení. Pan Fousek něco zamručel a vrátil se k novinám. Byl si jistý, že něco cítil, nemělo ovšem smysl se hádat. Podezíravě se podíval po dětech, ale Juditka i Jonatán byli plně zaměstnáni psaním dopisu. Kolik stojí poslat dopis do Limy? Zeptal se Jonatán. Juditka se chystala odpovědět, když v tom spadla ze stropu další kapka. Tentokrát přímo na stůl. Pro pána! Vyskočila a táhla Jonatána za sebou. Na stropě přímo nad jejich hlavou byl ošklivý mokrý flek, právě v místě, kde byla koupelna. Kam pak jdete, zlatíčka? Zeptala se paní Fousková. Jenom nahoru podívat se, jak je na tom Paddington. Juditka vystrčila Jonatána ze dveří a rychle je za sebou zavřela. Šmánkote, vyjekl Jonatán, co se děje? Paddington, křikla Juditka přes rameno a hnala se po schodech. Myslím, že je v nebezpečí. Přeběhla přes odpočívadlo a zabušila na dveře koupelny. Jsi v pořádku, Paddingtone? Zakřičela. Můžeme dovnitř? Pomoc, pomoc, volal Paddington. Pojďte prosím dál, bojím se, že se utopím. Pro pána Paddingtone. Juditka se naklonila přes okraj vany a pomohla Jonatánovi vytáhnout mokrého a velice vyděšeného Paddingtona na podlahu. Díky bohu, že jsi v pořádku. Paddington ležel na zádech v kaluži vody. Ještě štěstí, že jsem měl s sebou klobouk, lapal po dechu. Teta Lucie mi odjakživa říkala, ať ho nikdy nesundávám. Ale proč si pro všechno na světě nevytáhl špunt, ty hlupáčku? Zeptala se Juditka. Aha, řekl Paddington schlíple. To mě vůbec nenapadlo. Jonatán se na Paddingtona obdivně zadíval.
2: Pane, jo, žes tu ale natropil parádní nepořádek. Ani já jsem nikdy takový binec nezvládl.
1: Paddington se posadil a rozhlédl se. V místech, kam na jeho mapu Jižní Ameriky dopadla voda, byla podlaha koupelny pokrytá jakousi bílou pěnou.
2: Je to trochu neupravené, přiznal. Vůbec nevím, jak se to mohlo stát. Neupravené?
1: Juditka ho zvedla na nohy a zabalila do ručníku. Máme před sebou spoustu práce, než budeme moci jít dolů, Paddingtone. Jestli to uvidí paní Ptáčková, tak vážně netuším, co na to řekne.
2: Já to vím, zvolal Jonatán. Mně to občas říká.
1: Juditka začala hadrem vytírat podlahu. Teď se hlavně rychle usuš, abys nenastydl. Paddington se pokorně začal drbat ručníkem.
2: Musím uznat, podotkl, když se zadíval do zrcadla, že jsem teď výrazně čistší, než jsem byl. Vůbec nevypadám jako já.
1: Paddington opravdu byl mnohem čistší, než když k Fouskovým přijel. Srst, kterou měl ve skutečnosti docela světlou a ne tmavě hnědou jako předtím, byla naježená jako nový kartáč, ale přitom měkká a hebká. Nos se mu leskl a z uší zmizely všechny stopy po marmeládě a krému. Byl tak vymydlený, že když o chvíli později dorazil dolů a vešel do jídelny, všichni se tvářili, že ho nepoznávají.
2: Vstup pro obchodníky je z boku, zamručil pan Fousek zpoza novin.
1: Paní Fousková odložila pletení a upřeně se na medvěda zadívala.
2: Nejspíš jste si musel splést dům, prohlásila. Tohle je číslo 32, ne 34.
1: I Jonatán s Juditkou se shodli, že muselo dojít k nějaké mýlce. Paddington už začínal být docela znepokojený, když tu se najednou všichni rozesmáli a pochválili ho, jak mu to sluší, když je umytý, učesaný a úctyhodný. Udělali mu místo v malém křesílku u krbu a paní Ptáčková přinesla další šálek čaje a talíř horkých topinek s máslem.
2: Tak, Paddingtone, řekl pan Fousek, když se všichni usadili. Doufám, že nám teď povíš něco o sobě a o tom, jak ses dostal do Británie.
1: Paddingtone se uvelebil v křesle. Opatrně si otřel kus másla z fousků, složil tlapky pod hlavu a natáhl nohy ke krbu. Obecenstvo měl rád, obzvlášť když mu bylo teplo a na světě bylo tak příjemně.
2: Vyrůstal jsem v nejtemnějším Peru, začal vyprávět. Starala se o mě teta Lucie, co žije teď v domově pro staré medvědy.
1: Zamyšleně zavřel oči. Všichni v pokoji stichli a napjatě vyčkávali. Po chvíli, když se stále nic nedělo, začali být neklidní. Pan Fousek nahlas zakašlal.
2: To není moc zábavný příběh, poznamenal netrpělivě.
1: Naklonil se a šťouchl do Paddingtona dýmkou.
2: To jsou mi věci, prohlásil. Vždyť on usnul.
3: Síkorky jsou pořád veselé. I když v zimě to není žádná legrace. V létě je hej, housenek a vůbec všelijakého hmyzu je, co síkorčí hrdlo ráčí, ale zima je skoupá a strašně zebe. Moc pták letí raději za sluncem. Síkorka taková není. Síkorka si řekne, co bych někam lítala. Tady jsem se narodila, tady zůstanu, zima nezima. Zima byla na krku a síkorčí mládenec Koňadra se domluvil s přítelem Šoupálkem a s přítelem Brhlíkem, že ve třech se to lépe táhne a že zimu prožijí spolu. Toulali se krajinou a hledali potravu. Přidali se k ním ještě jiní Šoupálkové a jiní Brhlíci a jiné síkorky, že jich bylo hejno. Jednou, když právě svačili v křoví, přiletěla síkorčí panenka a jestli prý by se směla také přidat. Co říkáš, Koňadro? Zeptal se Šoupálek. Koňadra po ní hodil očkem a panenka se mu líbila. Aby si ale nezadal, řekl, mně je to jedno. Panence se Koňadra taky líbil. Líbilo se jí, jak byl elegantní a jak na sebe dbal. Měl olivově zelený kabátek a žlutou vestičku, černou čepičku a k tomu vázanku ve stejné barvě. A byl čistý, až se mu peří lesklo. Ale to chování, to ti neodpustím, zamračila se síkorčí panenka a neodpustila. Létala s hejnem a na Koňadru ani nepohlédla. Za to síkorčí mládenec za síkorčí panenkou pokukoval a ona to dobře věděla. Když sluníčko začalo uklízet po zimě, byl Koňadra už dočista zamilovaný. Jestli to udělal ten teplý vzduch, nebo co, Koňadra najednou vyhrkl. Velice se mi líbíš. Snadže roztál sníh, roztálo její mračení a panenka se zapířila. Však ty se mě dávno líbíš, pomyslela si. Budeme teď pořád jen spolu, kdybys chtěla. Řekl Koňadr. To bychom nejdřív museli mít bydlení, na to panenka, neboť toužila po vlastní domácnosti. To je maličkost, řekl Koňadr. Věděl bych například o pěkném bytě postra Kapoudovi. A panenka, že po cizích bydlet nebude. A tak hledali, prohlíželi a nic se nehodilo. Koňadra objevil starý plstěný klobouk a hned horoval, jak to bude měkké a teplé bydlení. Jen zaprší a máme v bytě mokro, odmítla Sýkorka. Potom našel střevíček, který někdo pohodil, a už viděl, jaký z něj udělají útulný byteček. Snad kdyby byl o číslo větší, řekla Sýkorka. Budeme mít přece rodinu. A jak bychom se tam všichni vešli? Hledali dál a Koňadra padl na rouru od kamen, která ležela v roští. Hned pro svůj objev zahořel. Bane, v rouře táhne, řekla Sýkorka. A zase bylo odbyto. Marně Koňadra namítal, že v bytě se přece musí větrat. On prý by byl první, kdo by chytil průvan. Byli už celý uhledaní, odpočívali na plotě a Sýkorka vzdychla. Kdybychom tak mohli mít svůj vlastní domeček. A jako v pohádce, kde se vzal, tu se vzal, na plotě u vrátek byl přilípnutý domeček, červeně malovaný. Je to mámení nebo sen, řekla Sýkorka. Koňadra obletěl domeček, nakoukl dovnitř a když se na něj podíval zepředu, až skoprněl. Na domečku nad vchodem bylo napsáno hůlkovým písmem Sýkora. Pojď sem, honem, je náš, volal. Jak víš, že je náš? Zeptala se Sýkorka, když přiletěla a Koňadra jí ukázal nápis nad vchodem. No tohle, kroutila hlavičkou Sýkorka, ale Koňadra byl už netrpělivý a řekl, šup tam. A zařizovali se. Od stěny ke stěně natáhli kobereček z vysokého zeleného mechu a přes něj dali ještě podušku z peří, aby jim bylo teploučko a měkce se spalo. Přišli se podívat Šoupálek a Brhlík. No ne, povídá Šoupálek. A ten kobereček? To se hned pozná, kdo má vkus, přidal se s chválou Brhlík. Toho večera byli Sýkorčí mládenec a jeho panenka velice šťastní a spali dlouho. Ani ráno nevstávali tak brzy, jako Sýkorky vstávají. Byli po zařizování domečku unavení a tak si přileželi a povídali si, jak dobře pořídili. V tom se v domečku zatmělo a na podlahu něco spadlo. Sýkorka pípla a chtěla vyletět, jak se polekala. Počkej, zadržel jí Koňadra. Podíváme se nejdřív, co to vlastně je. Byly to noviny s názvem Naše zahrada. Vida? Noviny. To mě zřejmě Šoupálek předplatil odborný tisk, řekl spokojeně Koňadra a zahloubal se do článku Škodlivý hmyz na ovocných stromech. Venku už byl den a bylo slyšet lidské hlasy. Ale lidí se Sýkorky nemusí bát. Jeden hlas povídal, dobrý den, pane listonoši, dnes pro mě nic nemáte. Dobrý den, pane Sýkoro, právě jsem vám dal vaše noviny do schránky. Pan Sýkora otevřel schránku na dopisy a co nevidí. Koňadra čte noviny a Sýkorka si čechrá peří. Tiše, tichounce schránku na dopisy zase zavřel a šeptal listonošovi. Ještě dnes dám vedle novou schránku na dopisy. V téhle se uhnízdily Sýkorky. A to je pro zahradu požehnání.

0: Vyprávění čtvrté. O tom, jak se děti dostanou z hangáru a jak se začnou smát. Děti se přitiskly k vratům a s napětím čekali, co se bude dít. V hangáru bylo skoro šero. Jen zadní okna propouštěla trochu světla, ale pro celý vnitřek hangáru to nestačilo. V koutech zůstávala černá tma.
1: Tak už vás mám,
0: ozval se venku hlas dědy Kozelky.
1: Až se vrátí pan Hejduk, vypráší vám kalhoty.
0: Děda Kozelka pozoroval děti z okna vedlejšího domku. Když vešli do hangáru, rychle zavřel vrata a děti tam uvěznil. Měl radost, jak pěkně hlídá. Pan Hejduk, zašeptal Vojta, pilot, který zkoušel nová letadla. To byl chlap. A teď by měl Vojtovi vyprášit kalhoty? Ne, to se nesmí stát.
2: Co budeme dělat? Šeptala Aneška. Měla nosík o hodně níž než prve a nesmála se už.
3: Já to říkal, šeptal vyčítavě Pepíček. Nechtěl jsem jít na letiště.
0: Ten měl strachu nejvíc. Být zavřený v hangáru, ve kterém je víc tmy než světla, a k tomu ještě čekat na výprask od pana Hejduka.
1: Na tabulkách kolem letiště je napsáno cizím vstup zakázán. Proč jste sem šli? Já tu hlídám, křičel pan Kozelka před vraty.
2: Pepíček slámů se přitiskl ke skulině ve vratech a prosil dědečka Kozelku, aby je pustil. Sliboval mu sušené hrušky, protože věděl, že je má děda rád.
0: Ale co to bylo všechno platné? Dědeček Pepička neslyšel, protože byl skoro hluchý. Slova o sušených hruškách k dědečkovým uším nedolehla a tak se stalo, že Pepíček u vrat nepochodil.
1: Pán Hejduk vám vypráší kalhoty, zakřičel znovu starý Kozelka, který měl radost, že na letišti taky jednou někoho nachytal. A pak vás dovedu na pekla, aby doma věděli, jaké mají uličníky.
0: Ještě tohle. Vojta se na dědu Kozelku začínal zlobit. To je toho, že šli do hangáru. Vždyť tady nic nerozbili. Aneška už byla celá bledá a Pepíčkovi začínaly téct po tvářích slzy.
2: Co mu jen řekne maminka, až ho starý Kozelka přivede domů?
1: Počkejte, už to mám, zavolal Vojta šeptem. Vylezeme oknem.
0: Přece tu nebudeme čekat na pana Hejduka, až nám dá co proto. Vojta hleděl odhodlaně na Anešku i na Pepička a na hlavě se mu ježily všechny vlasy.
2: Vylezeme oknem, opakovala Aneška a zdvihla nosík nahoru.
0: Žďuchla Pepička dozad, aby se vzpamatoval, a zavolala Kociánka. Kociánek přiběhl a vyštěkl svoje haf, jemu to bylo jedno. V hangáru se mu líbilo a venku taky.
4: Děti obešly letadlo a spěchali k prvnímu oknu. Ukázalo se, že vylézt jim nebude žádná legrace. Vojta se pod oknem předklonil a Aneška mu vylezla na záda. Okno se naštěstí dalo otevřít. Aneška se protáhla a na druhé straně seskočila. Pepičkovi se nahoru nechtělo. Bál se, že na druhé straně spadne.
1: Nezdržuj, přikazoval mu Vojta, a rychle léz.
2: Pepíčku, neboj se, volala zvenku Aneška. Vůbec nic to není.
0: Pepíček slámu tedy lezl.

0: Pro Vojtu to bylo lehké, protože byl mrštný jako opička. Oknem se protáhl rychleji než kociánek a krásně se skočil na nohy. Nakonec vylezl Anežce na ramena a okno znovu zavřel. Potom se děti i se psem sebrali a pelášili z letiště pryč. Běželi kolem tabulky s nápisem Cizím vstup zakázán a pak vzhůru do vrchu. Teprve nahoře na kopci si děti na chvíli sedli a dívali se dolů. To je k popukání, jak jsme dědečkovi pěkně utekli, řekl Vojta. Bude nás hledat a nenajde nás, zasmála se Anežka. A já už vím, co budeme dělat dál, vyskočil Vojta a rozběhl se k peklům. Anežka s Pepičkem ho museli dohánět. Jediný kociánek se hnal jako vítr, hned byl daleko vpředu.
1: Vojto, co chceš dělat?
0: Vypravila ze sebe udýchaná Anežka.
2: Budeme jezdit na kole,
0: vykřikl Vojta a zastavil se.
3: Vždyť žádné kolo nemáš, řekl pohrdlivě Pepíček.
2: No právě, budeme jezdit na tvém. To se nesmí,
0: zarazil se Pepíček.
2: Moje kolo se jenom vodí po dvoře.
1: Vodí se, Pepíčkovo kolo se jenom vodí,
0: smáli se Tomešovi z děti. Pepíček se urazil a už na nikoho nemluvil. Na nejbližší mezi se od děti oddělil a šel zadem domů. Když se Vojta s Anežkou vrátili, poslala je maminka na zahrádku plít zelí. Kociánek vypil kocourovi Rozumovi mléko a běžel za nimi. Kocour vylezl na střechu a tam se vztekal. Za chvíli na kociánka zapomněl a koukal po vrabci, který létal kolem. Byl to bohužel chytrý vrabec, takže létal dost daleko od Rozumových drápů. Kocour si tedy položil hlavu na střechu a usnul. Jak paní Slámová Pepíčka uviděla, spráskla ruce a řekla: Pepičku, ty máš bouly na čele.
2: Nemám, odpověděl Pepiček a zamračil se. Vždyť máš odřené oučko.
1: Nemám,
2: řekl Pepiček a zamračil se ještě víc. A kalhoty máš roztrhané, naříkala paní Slámová chudáčku. Co se ti stalo?
1: Já nejsem žádný chudáček,
0: ohradil se Pepiček a utekl z kuchyně na zahradu. Vylezl tam na třešni, to ještě nikdy předtím neudělal, sedl si do větví, jedl třešně a pecky plival dolů. Přitom ho napadlo, že by snad měl svoje kolo přece jen vyvést ven a ukázat ho Vojtovi i Anežce. Vždyť je ještě ani pořádně neviděli.
4: Míša se probudil jakýmsi šustotem. Bylo světlo, teda asi už ráno, ačkoliv se mu zdálo, že spal docela málo. Míša se rozhlédl, co to kde šustí, a spatřil, že u něho v kleci po slámě běhá myška. U mříží seděla přikrčená černá kočka a blízkala po myšce žlutýma očima.
5: Škoda, že myšička má tak krátké nohy. Škoda, že já nemám v očích takovou kouzelnou moc jako brýlovec. Takhle bych se upřeně na myšku zadíval a poručil bych, ať má myšička hned dlouhé nohy.
4: Míšovi se naježil hřbet leknutím nad tím, co se v tom okamžiku stalo. Myška dostala dlouhé nohy. Zůstala stejně malá, jako byla, jenom nohy ji najednou vyrostly. Byly tenoučké jako dřív, ale na stopu vysoké. Stačilo, aby jednou vyskočila a už byla z jednoho rohu v druhém. Lekla se toho kouzla i kočka A sama myška byla jako pomotená tím, co se to s

0: nic divného stalo, ale když viděla, jak dovede najednou daleko skákat, neváhala už a dup! Byla mřížemi z klece venku, přímo kočce před nosem. Kočka za ní koukala jako hloupá. Míša se však o kočku nestaral. Měl plnou hlavu jiné věci. Co se s Míškou stalo? A hlavně, co se stalo s ním, s Míšou? Zadíval se upřeně na Míšku, poručil, aby měla dlouhé nohy, a už je měla. To znamená... A Míša se zrovna bál domyslit. To by znamenalo, že dovede očima dělat takové kouzlo jako Brejlovec. Míšovi přeběhl mráz po zádech, má kouzelnou moc, co poručí, to se stane. Vyšel z klece a šel po zahradě. Třásl se rozčilením, zadíval se do ohrady ovcí kruhorojích. Beran s nádhernými, velkými, mocně zakrouženými rohy Míšu zvědavě pozoroval. Míša upřeně pohleděl na jeho rohy a poručil, aby se narovnali.
1: Stalo se. Jak teď Beran vypadal směšně s dvěma dlouhatánskými špicemi, které mu trčely z hlavy na obě strany šikmo vzhůru.
0: Míša došel k voliéře, v které jsou chováni draví ptáci. Zvědavě si prohlížel vysokou a širokou klec s velikými stromy a s vodopádkem na skále vzadu. Cizokrajní ptáci uvnitř rvali syrové maso nebo volně poletovali klecí.
2: Nač asi mají tu klec? Aha, asi proto, aby na ně nemohly kočky. Ale mohou tam jen tak málo létat. Je ta klec veliká, ale měla by být ještě větší. A proč by nemohla? Což pak nemám kouzlo?
0: Podíval se ostře na klec a poručil. A klec byla rázem třikrát větší. Vyrostla do všech stran, nahoru sahala až k vršku stráně, ke které byla přistavěna. Míša si uspokojeně ze všech stran prohlédl svoje dílo a pomalu se vracel. Zastavil se u hrocha. Ležel na slunci ve vodě a patrně spal. Jeho obrovská pusa ležela spola na písku. Míša se podíval ostře na hrochovu tlamu a poručil, a tlama byla ještě třikrát větší. Ležela na písku ve vodě jako malá hora. Hroch viděl, co se stalo s jeho tlamou. Dmula se před jeho očima jako právě plněný balón, ale věru byla těžší než balón. Pomalu se otočil na svých krátkých nožkách. Mohl se sotva hýbat, jak ho tlama tížila. Kolem sebe neviděl nikoho jiného než Míšu. Kdo mi to udělal? Míša hrdě vypěl hruď, ukázal si tlapkou na bříško a pyšně prohlásil:
2: to já jsem udělal.
0: Hrochovi zlostně zablízkala očka a Míša teď zalitoval, že se k svému činu přiznal. Ale už nebylo kdy to odvolávat. Hroch totiž už vylézal z nádrže přes ohradu na cestu. Míša vzal do zaječích a hroch za ním. Míša dovedl utíkat a měl pár metrů náskoku, ale ta hora masa a kostí za ním se řítila jako uragán. Země pod hrochovými kopyty hřměla jako bouře v horách a Míša tlapkami cítil, jak se půda chvěje hrochovým během. Najednou se Míša v běhu zarazil. Napříč přes cestu v zatáčce ležel velbloud. Míša se hned vzpamatoval, přeskočil velblouda, zadíval se ostře na jeho dva hrby, poručil a s velbloudem se stala divná věc. Z jeho dvou hrbů bylo na jednou hrbu sedm. Velbloudu v hřbet se musil ovšem natáhnout, aby se těch sedm hrbů na něj vůbec vešlo. Vlnili se po něm od krku k ocasu jako pásmo hor. Míša se tentokrát dlouho netěšil z podívané na své dílo a pádil dál. Také hroch se před velbloudem zastavil, ale na mnohem delší chvíli než Míša. Byl ohromen velbloudovým zjevem. Těch sedm hrbů nemohl honem srovnat v kotrbě. Nevěděl, co to má znamenat. Velblouda pod ním nemohl ani poznat. A nevěděl také, jak se dostat přes tu prapodivnou, nevídanou překážku. A zatímco tak nerozhodně přešlapoval na jednom místě, ohlédl se velbloud po něm, polekal se stejně, zase hrochovi tlamy, zvedl se ze silnice na všechny čtyři a pokud mu to tíha jeho sedmi hrbů dovolovala, utíkal do velbloudovy ohrady a hroch se pustil dál za Míšou. Vzdálenost mezi nimi se zase zkrátila, když Míša v úzkém průchodu mezi křovím málem skočil dikobrazovi na bodlinatý hřbet. V posledním okamžiku dikobraza přeskočil, obrátil se, podíval se na něj ostře a dikobrazovi bodliny byly naráz vyšší než Barbora, když se postaví na zadní tlapy. Dikobraz stál obrácen tím směrem, kterým Míša a hroch utíkali a bodliny byly obráceny hroty proti hrochovi. Ten do nich vlétl nosem dříve, než měl čas se před nimi zastavit. Zařval bolestí, zatřásl hlavou a dikobraza s tlamy setřepal a pádil dál za Míšou. V sadě si hrálo stádečko klokanů. Právě dohráli škatule, škatule, hýbejte se a začali se přeskakovat. Postavili se do kruhu za sebou, vždycky na kus od sebe a střídavě běhali a rozkročmo přes sebe přeskakovali, jako kluci přes patníky u silnice. Míša si vyhlédl největšího klokana, ostře se na něho podíval, zvětšil mu vak na břiše a než se klokan vzpamatoval a mohl něco říci, Míša mu skočil do vaku a schoval se v něm až po nos.
2: Prosím tě, klokanku, skákej dál, jako by nic, mě honí hroch.
0: Klokanovi s Míšou ve vaku se skákalo těžce. Míša už vážil pěkných pár kilo. Ke všemu s ním klokan klopítl. Udělal v běhu nechtě kotrmelec a Míša z vaku vypadl a zběsilá honička začala znova. Ale Míšovi už docházel dech a medvídek běžel z posledních sil. Najednou se před ním octla žirafa. Míša se nerozmýšlel, chytil se jejího ocasu, vyšplhal po něm žirafě na hřbet, po hřbetě na krk a po krku až nahoru k hlavě. A nahoře, na krku, hned za hlavou, se usadil jako na rozhledně. Oddychl si. Tam se na něj hroch nemůže dostat. Má na to moc krátké nožky a těžké tělo do výšky zdvihnout nemůže. Ani Míša nemusel žirafě krk prodlužovat. Hroch frkal, prskal a plival vstekem. Ale nebyl jen vsteklá hromada masa. Byl také lstivý a měl ve své nevábné hlavě kus chytrého rozumu.
1: Přestal frkat a dupat a něco žirafě zašeptal. Žirafa neslyšela a zeptala se, co to povídáš? A hroch zase jen tak tichounce a nezřetelně, co si zašeptal. Žirafa byla zvědavá a hloupá. Zapomněla na míšu nahoře na svém krku a sklonila hlavu až k samému hrochovi, aby slyšela, co povídá. To právě hroch chtěl, aby takhle sehnula dolů krk s míšou. Míša ovšem hned věděl, že je zle a seskočil ze žirafy o vteřinu dřív, než ho mohl hroch popadnout. Honem potrestal žirafu za její hloupý kousek. Ostře se na ní podíval a žirafa byla rázem docela bez krku. Hlava jí seděla rovnou na ramenou. Pak hon začal znova. Míša vyběhl do stráně, ale i tady slyšel hrochův dupot za sebou a čím dál tím blíž. Najednou cesta končila a Míša nevěděl, co teď. Za sebou měl v patách hrocha, před sebou jenom vršek té voliéry, kterou předtím tak zvětšil. Vteřinu váhal, ale neměl jiné volby. Skočil na mříže voliéry, rozběhl se po nich a ze vší síly se odrazil do prázdna na dolejší cestu. Letěl dolů jako kámen a najednou se mu zastavila krev. Dole na cestě stál hroch a rozvíral po něm svou obrovskou tlamu. Zelá právě před Míšou jako černá propast. Rostla a rostla a rostla, jak se Míšovým pádem blížila. Míša zavřel oči a bim! Praštil se o zeď do hlavy, až se mu v očích zajiskřilo. Rozhlédl se. Byl ve své kleci. Mřížemi sem padalo měsíční světlo a nad ním se skláněla Žofinka. Hladila ho lásky plně po hlavě tam, kde se uhodil.
3: Ty jsi sebou tak házel a křičel jsi ze spaní.
2: To se mi zdálo. Zdálo se mi, Žofinko, něco moc ošklivého. A jsem rád, že jsem se probudil dřív, než mě ten hroch spolkl.
1: Zhluboka vydechl, vzal Žofinku za packu a znova usnul. Tentokrát

už je ráno. Já pořád, kdo mě to tahá za nos a ono je to sluníčko. Sluníčko už se taky probudilo. Pejsku. Pejsku, ty ospalče, vstávej. Vždyť už je ráno. Pejsku, no tak. Tak já ti pustím rádio. Tak. Slyšíš, pejsku? Hmm.

0: Co pak bude pod stromečkem, no, nevíš?
1: Ne.
0: Tak já ti to teda prozradím, dárečky. Já to rádio radši zase vypnu, protože tě špatně slyším. Tak, pejsku, budou dárečky pod stromečkem.
1: Dárečky?
0: No ano, od tebe.
1: No, ode mě.
0: Heď, a já ještě něco vím.
1: A co pak?
0: Heď, a já vím, že pan Čapek má napsat na Vánoce nějaké povídání pro ty malé děti a zase něco o nás, o kočičce a o pejskovi.
1: O kočičce a o pejskovi. No jo, ale jen aby to tam o nás hezky napsal.
0: Ba ne, on nemůže vůbec na nic připadnout. Sedí u toho psacího stolu, pořád přemýšlí a pořád neví, co by napsal. Sedí a pořád
1: to,
0: nic.
1: To je chyba, pak ho třeba nic správného nenapadne a napíše o nás nějaké hlouposti.
0: No právě, taky mám z toho trochu strach. Měli bychom mu něco poradit. Mně tak nejde ani o toho pana Čapka, ale o ty malé děti, co jim to potom budou rodiče číst.
1: To je pravda. Jak pak by ty dětičky k tomu přišly, aby měli o Vánocích o nás, o pejskovi a o kočičce, nějaké špatné povídání. Pojď a poradíme tomu panu Čapkovi něco.
0: Tak půjdeme, ale zadarmo to neuděláme. Jsou Vánoce a my nemáme v domečku ani kousíček Vánočky. Musí nám za tu radu něco dát.

0: Jenže nemohu.
1: A co nemůžete?
2: Co nemůžete?
1: Vy pořád něco nemůžete.
0: Pro pána Jána, co nemůžu? Já mám na Vánoce napsat dětem o vás, o pejskovi a o kočičce, ale nic mě nenapadá.
1: Vidíš to, pejsku? Já to věděla. Sedí a pořád nic.
0: Kdyby mi tak někdo přišel poradit.
2: No, kdyby mu tak aspoň někdo přišel poradit.
1: Ale prosím tě, co to tady povídáš? Proč si myslíš, že jsme sem šli?
3: Já nevím.
1: Jo, nevím. No přece my jsme tady proto, že mu chceme poradit, ne?
2: Aha.
1: Ale zadarmo to neuděláme.
2: Já mám nápad.
1: Počkej, pejsku. Řekni mě ten nápad pěkně do ouška. Já znám ty tvoje hloupé nápady.
2: No, jakože ty jsi zakletá princezna.
1: To je vynikající nápad.
2: No a já jsem zakletý princ.
1: Prosím tě, jaký pak ty jsi zakletý princ, když máš blechy? To princové nemají. Kdo pak tobě bude věřit, že jsi zakletý princ? Blechy mají jenom psy.
2: Však ty taky nejsi žádná princezna. Však jsem tě tuhle moc dobře viděl, jak jsi se drbala.
1: No a proč bych se neměla drbat, když mě to trošičku kousalo? Ale já, když budu chtít, tak řeknu panu Čapkovi a on o mně napíše, že jsem zakletá princezna a že ty moje blešky jsou zakleté komorné.
2: A já bych mohl říci, že ty moje blechy, to, že jsou zakletí rytíři a že jich mám celé vojsko.
1: Pane Čapku, slyšíte to? A to je pořád. Já si něco vymyslím a on mi to hned ukradne. Já si vymyslím komorné a on má hned celá vojska. Udělejte s tím něco, anebo...
2: Něco,
1: nebo vás poškrábu a pejska taky.
2: Pane Čapku!
4: Toho.
1: No, počkáte na baňku,
2: pane Čapku! Nestydíš.
4: Ticho!
1: Stejně má víc blech než já.
0: Ticho, kočičko.
1: A já jsem je chytla od něj.
0: Vždyť vy jste mě zachránili. Lámu si hlavu již 7 dní a 7 nocí, ale marně. Víte, co řekl můj šéf?
1: Já vím, co řekl váš šéf. Nenapíšeš-li článek o pejskovi a kočičce, proměním tě v tvarhový sloup a budeš u toho psacího stolu přemýšlet až do konce světa. A budeme tě ukazovat dětem za vstupné 50 haléřů, taková hamba. To řekl váš šéf.
0: Ano, to přesně řekl můj šéf.
1: Já o tom vím. Ale, pane Čapku, my vám tu dobrou radu dáme. A dáme vám jí lacino. Tak poslouchejte, sedněte si a pište. Já vám radím, abyste napsal, že kočka má ocas.
2: To má pes taky.
0: To vím, ale co s tím?
1: Nepřerušujte mě, sedněte si a pište. O, panečku, s tím ocáskem je mnoho. Kočičí ocas je pro kočku ta nejkrásnější ozdoba. Když si kočka sedne nebo lehne, založí si jej pěkně okolo sebe. Když kočka kráčí, nese jej tak vznešeně za sebou, že se všichni ohlížejí a říkají: o, té kočičce této krásně sluší. A když se kočka zlobí, tak tím svým ocasem tak přísně mává, že se každý lekne. A na to všechno má, vážený pane Čapku, kočka svůj ocas.
0: No to také vím, však vám kočkám nikdo ten váš ocas nebere.
1: Jak pak, že nebere? Malé dětičky nás za něj berou. Tuhle si chtěla jedna holčička se mnou hrát. Chytla mě za ocas, jako kdyby to bylo držadlo od livanečníku. A točila i nad hlavou točila. Když už jsem si nevěděla rady, tak jsem jí tlapičkou sekla. No to svět neviděl, co ta holka nadělala křiku. A to byste tam měl taky napsat. Tak, aby nás ty děti netahali za ocas. A nebo si s nimi nebudeme vůbec hrát. A basta.
2: Kočička má pravdu. Máme mi to s těmi dětmi trápení. Tahají nás za uši, šlapají nám na nohy. Pane Čapek, já jsem dobrák od kosti, ale to pak přestávají všechny špásy. Bolí to, Jedeš strase, nebo bych červ?
3: A pak kluk utíká a brečí, že byl pes na něho zlý. Tak to byste tam měl, pane Čapek, taky napsat.
1: Tak teď to tam všechno pěkně napište a dejte nám něco za dobrou radu.
0: No dám vám kus vánočky.
3: A?
0: Kus salámu.
3: A?
0: 3 syrečky.
3: A?
0: Pár kostek cukru.
3: A?
0: A? A naskledanou.

0: sliboval.
1: Ale ruce máme úplně prázdné. Vždyť on nám vůbec nic nedal. Všechno bylo jenom řečený. No jo, ale slibů se ještě nikdo nenajedl. Uvědomuješ si to?
2: Myslí to s námi dobře. Alespoň nestloustneme, no.
1: Ale já už jsem tlustá.
2: No a navíc nám zahrál na cestu koledu.
1: Pejsku, máš pravdu. A ještě ke všemu si mi připomněl, že budou Vánoce.
2: Já vím, budou dárečky.
1: No, dárečky budou. Ale podívej se na ten náš domeček. Podívej se na ten náš nepořádek. Podívej se na tu naši podlahu. Poslouchej, pejsku, máme nějakou špinavou podlahu?
2: No, taky se mně zdá, že nějak moc špinavá. Jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky.
1: Tu ze špinavé je máš. Fuj, to je hanba. Musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemývají takhle špinavou podlahu. Ti ji někdy i myjí.
2: Dobrá, ale jak to uděláme?
1: To je přece lehké. Ty dojdi pro vodu a já obstarám ostatní. Tady je mýdlo a ještě dojdu pro hadr.
2: Co pak to tady tak voní? Je. To bude jistě nějaká dobrůdka.
1: Co? Co? I pro pána, co se to s tebou, pejsku, děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný. Vždyť ti kape zuby pěna. Co to s tebou je?
2: Ale našel jsem tu něco na stole a myslel jsem si, že to je nějaký sýr nebo nějaké cukroví. No tak jsem to sněd. Ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho hubě pěna.
1: Ty jsi ale hloupý. Vždyť to bylo mýdlo. A mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu.
2: Aha, proto to tak štípalo.
1: Napij se hodně vody, potom to přestane štípat. Mám poslední korunu a jdu koupit nové mýdlo. Děti, pejskovi je špatně. Tak, a jsem tady.
2: No, tohle tedy už nesním, tohleto mýdlo.
1: Ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč?
2: No, to právě nevím.
1: No, ale já jsem myslela i na to. Ty máš takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči. Což kdybychom tu podlahu vydrhli tebou?
2: Mnou?
1: No ano, tebou, pejsku.
2: No, tak dobrá, no.
1: No. Tak, hezky si lehni na zem.
2: Ano.
1: A na jednu stranu a zpátky a dopředu a dozadu. Neulejvej se, přitláč. A ještě jednou. To byla tedy dřina. No jo, ale ta podlaha je teď celá mokrá. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít.
2: Tak víš co? Já jsem už docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové jemné chloupečky jako ten nejjemnější ručníček. Tak, teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu.
1: No, tak to teda ne, to teda ne. Pane Čapku, že jste tohleto o nás takhle nenapsal? Pan Čapek tohleto napsal, když ještě nebylo tolik špíny na světě. Představ si mě s mým bílým kožíškem, co pak tebe? Tebe mi vypereme, ale na mě by nestačil ani ten největší obr.
3: Myslíš Vajzeríze, kočičko?
1: Ano, pane Čapko, myslím Vajzeríze. A jedem!

0: istota. A co je to ta istota? Čistota, čistota, čistota.
1: Čistota, to je jistota, ty šmudlo. Ale pejsku, já jsem od té dřiny s tím obrovským kartáčem celá mokrá a ty jsi také mokrý. Já si myslím, že bychom se měli usušit.
2: No to já si myslím taky, ale nevím jak.
1: A já mám nápad. Víš co? Nejdřív pověsíš na šňůru ty mě.
2: Aha.
1: Potom slezu a pověsím zase já tebe.
2: To je nápad.
1: Tak jdeme na to.
2: Jdeme na to.
1: Je, já už visím.
2: Já taky.
1: A já už suším.
2: A já taky.
1: Sluníčko mě hřeje.
2: Je.
1: Co pak?
2: Kočička, podívej nahoru.
1: Tam ono prší.
2: Prší.
1: Honem do domečku, než ano. Nám zmokne prádlo.
2: Ano.
1: Rychle.
2: Je.
1: Pejsku, podívej se z okýnka, jestli ještě prší.
2: Už neprší.
1: Neprší. Pověsíme prádlo, ano?
2: Ano.
1: Nejdřív pověsíme kočičku.
2: Tak.
1: Tak. A teď pejsáčka.
2: Už vlaju.
1: A já už zase suším.
2: A já už jsem suchý.
1: A já ještě ne. Sluníčko mě šimrá do popíčku. Je. To se mě ty chloupky krásně ohřály. A já už jsem taky suchá.
2: Tak.
1: Slezeme.
2: Ano.
1: Sundáme prádlo.
2: A teď, kočičko, pojď sem, pojď ke mně. Čichni si, jak já voním.
1: Jo, tak počkej. Jo, pojďku, že se nastudíš, já cítím syreček.
2: Ale teď syreček přece voní.
1: No, voní, ale jenom tobě. Ale víš co? Čichni si ke mně a schválně hádej, čím voním já.
2: No, dobře. No, tak no. Počkej.
1: Ale no, co to děláš, pejsku? Ty čicháš a zároveň kropíš.
2: No, no, počkej. No, tak.
1: No, tak co to je?
2: Nevím, co je to?
1: No, tak dáš se podat?
2: Ano.
1: Chanel. To koukáš, viď? No, tak já si myslím, že prádlo máme suché, voňavé a že si zasloužíme o
2: dmě.
1: No. A jestli pak víš, že jsem dostala chuť na dort? A co ty?
2: Já taky.
1: Ty taky, viď? Ale musel by to být opravdický dort. A ke všemu, teď jsem si vzpomněla, vždyť já mám zítra narozeniny.
2: Ty?
1: Ano, a ty máš svátek. Zítra je svatého Bobíka.
2: Málem bych zapomněl.
1: Jenomže já vůbec nevím, jak se takový dort dělá.
2: Ale to vím já. To se do takového opravdického dortu dá všechno, co máš nejraději. Všechno, co nejraději jíš. No, a když tam takových jídel dáš 10, tak budeme mít 10krát dobrý dort. A když jich tam dáme 100, tak budeme mít 100krát dobrý dort.
1: To je pravda. A my si uděláme takový nejlepší dort. A k tomu potřebujeme mísu. Doběhni pro mísu.
2: Ano.
1: Já vezmu kvedlačku a ty si vezmi zástěru, aby si se neumazal. Tak, už to máš?
2: Mám.
1: Tak, ten dort musí být sladký. Dáme tam cukr, mouku, mlíčko a vajíčka.
2: Tak, zamícháme. A taky musí být trošku slaný. Jdu pro sůl.
1: Tak, trošku soli a teď tam dáme zavařeninu?
2: Zavařeninu ne, tu já nerád. Dáme tam místo zavařeniny syreček. Ten já tuze rád.
1: Tak dobrá, no. No, zdá se, že je trošku málo mastný. Musíme tam dát několik špekových kůžiček.
2: Oříšky, abychom nezapomněli.
1: Oříšky jsou dobré. A měla by tam také přijít okurka.
2: A kosti. Musíme tam přece dát nějaké kosti.
1: A přece taky nějakou myš, ne? Myši ty já mám tuze ráda.
2: Tak.
1: Jo,
2: počkat. No. Teď několik burtů, hodně pepřovatých. To je něco pro mě.
1: Tak a teď to všechno pěkně zamícháme. Ale počkej, písku, já mám pro tebe ještě překvapení.
2: Co
1: svátku pán? Svatého Bobíka. Zavři oči.
2: Ano.
1: Otevři oči.
2: Co to je?
1: No to je přece husí hlava.
2: A kde má nohy?
1: Prosím tě, ty už jsme snědli v loni, ty si taky nic nepamatuješ.
2: Aha.
1: Tak já ji tam ještě přimíchám a teď to všechno upečeme. A budeme
0: se těšit na ten

0: Voní to tu krásně. Voní to tu krásně.
1: Slyšel jsi to, pejsku?
2: Nic jsem neslyšel.
1: Někdo tady řekl, voní to tu krásně.
2: To asi pan Čapek, jak k němu ta vůně doletěla. Pojď a pozveme ho.
1: To máš, pejsku, správný nápad. Tak jdeme.
0: Když se jim dort zdál dost upečený, dali ho před dveře, aby vychladl. Ale zatím šel kolem toho dortu jeden zlý pes a zavonilo mu to do nosu všelijak. Čichal, čichal, až se toho pejskova a kočičina dortu dočichal. Aha, řekl si, tady je, tak to si dám.
2: Slyšíš, kočičko, někdo nám chce sežrat dort.
1: Ticho, ticho, pejsku, neruš.
0: A tak se ten zlý pes pustil do toho dortu. Hltal, hltal, až ho celý dohltal. Pak na to vypil ještě celou konem vody a odvalil se pryč. A najednou se ozve hekání. Toto bolí, toto bolí.
2: Mrrr, ha, to máš z toho. Měl z toho nechat, když dort nebyl tvůj.
1: Ale pejsku, co to děláš? Proč tady vrčíš? Tohle je přeci pan Čapek a žádný zlý pes. Dobrý den, pane Čapku. No pozdrav pěkně, pejsku.
2: Dobrý den.
1: A omluv se.
2: Omlouvám se.
0: Dobrý den, kočičko a pejsku. Právě tady o vás zase něco píšu.
1: My jsme vás slyšeli, ale my si z toho vůbec nic neděláme, že nám ten zlý pes snědl ten náš dort. Třeba by nám potom našem dortu bylo taky špatně a svátek a narozeniny bychom měli zkažené.
2: To je pravda. Jen ať naříká a heká ten zlý pes, patří mu to. Ale já mám hlad, tuze bych jedl, ať je to, co je to. Na svůj svátek bych přece jen nechtěl mít hlad.
1: No, to má ale zase pravdu pejsek, pane Čapku. Co pak vy s tím asi uděláte?
0: No tak o vás napíšeme, jak šli pejsek s kočičkou k dětem na oběd.
1: No tak to si tam klidně napište, ale my jsme teď tady a opravdoví a nás nemůžete jen tak ošidit. Nám musíte dát něco dobrého.
2: A to máš docela pravdu, kočičko. Když jsme vaši pejsek a kočička, musíte se o nás starat.
0: Tak dobře, ale dort to nebude. Stačí vám kousek koláče?
1: To je krásný kousek koláče.
2: No to je něco jako dort.
1: To je stejně tak dobré jako dort. Děkujeme, pane Čapku.
2: A naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Panečku, to jsme si ten náš svátek užili. To jsme se na ten náš svátek poměli.
2: Ani bříško nás nebolí.
0: A šli domů a ten veliký zlý pes tam ještě v houští hekal a naříkal celých 14 dní. A pejsek s kočičkou si libovali, jak se jim ten svátek a narozeniny přece jen vydařili.
1: Tak, pejsku, máme krásný kousek koláče od pana Čapka. Co kdybychom si pěkně uvařili kafíčko s mlíčkem a užili si pohodu?
2: Máš pravdu, kočičko, venku je pořádná zima. A potom bychom si mohli lehnout do postýlek.
1: Ale pejsku, to přece nejde, nejsme přece nemocní, abychom byli celý den v posteli. A kromě toho jsme dostali psaníčko od nymburských děvčat a už dávno jsme jim měli odepsat. Napíšeme jim teď hned to psaní a já jsem to rozhodla, tak.
2: No, tak dobře, ať děti vidí, že jsme slušně vychovaní. Napíšeme jim to krásné psaní, ale psát budeš ty.
1: To se rozumí, že psát budu já. Když děti něco píšou a nejde jim to pěkně od ruky, tak se jim vždycky říká, lépe by to kočka naškrábala. A z toho je vidět, že kočky umějí lépe psát než mnohé děti. Ale jen jestli v tom psaníčku neuděláme nějaké chyby.
2: No a to už nám děti musí odpustit. Však oni zase, když chtějí mňoukat nebo hafat, no taky to tak docela dobře nedovedou a nadělají v tom plno chyb. Správně hafnout, to není holenku jen tak. To ti to musí nejdřív v prsou zarachotit. A pak to z tebe musí vyštěknout rychle a statečně, jako když vystřelí. Haf! Musíš přitom ještě umět krásně hodit hlavou a škubnout hřbetem a zadníma nohama. No, jen si to zkus.
1: No, bylo to strašně nádherné, ale já si to zkoušet nebudu, protože já zase budu vyučovat mňoukání. To při mňoukání se musí krásně vykulit oči, hlavička dát drobet na stranu, trošičku přitom povstat a jemně se protáhnout. Tak, kolínka pokrčená a už mňoukám. Myslíš, pejsku, že by to někdo dokázal tak krásně jako já?
2: No, nevím, to je hodně těžké.
1: Je to těžké? A uměl by si to ty?
2: Já?
1: Ne, prosím tě, raději ne. Tohle není žádné mňoukání, ale já teď zkusím hafnout. Mňouf! Mňouf! Kdopak, taky mi to nejde. Inu, každý umí, co umí, tak se raději dáme do toho psaní. I když tam budou chyby, tak si to děti mohou opravit. Od toho chodí do školy.
2: Tak ty piš a já ti budu diktovat.
1: Dobrá.
2: Ctěné slečny v Nymburce.
1: Ctěné slečny v Nymburce.
2: Děkujeme vám za vaše psaní.
1: Děkujeme vám za vaše psaní.
2: A oznamujeme vám, že se při dobrém zdraví...
1: Že se při dobrém zdraví...
2: Vynatrefujeme.
1: Vynatrefujeme.
2: Totéž doufáme je i u vás.
1: Totéž doufáme i... Ano?
2: V úctě kočička a pejsek.
1: V úctě kočička a pejsek. No to je krásný pejsku. Jo, ale počkej, já nevím, ale já si myslím, že jsem tě podepsala špatně. Psát se přece musí jemnou řečí. A tak se mně zdá, jakože se nemá psát zelenej nebo štěkavej, že se ani v jemné řeči nemá psát pejsek.
2: No, to je možné. Tak já to škrtnu a napíšu to správněji.
1: Jo.
2: Jenomže teď nevím, mám-li to napsat s měkkým nebo s tvrdým i?
1: No, já... Píšu všechno ponejvíce s měkkým. Ono se mně měkké i zdá jemnější.
2: Když myslíš, napíšu tedy měkké i. Tak, písek. To zní docela pěkně.
1: Ano, to je krásné. Mohli bychom zavolat pana Čapka, aby se podíval, jak hezky jsme ten dopis napsali.
3: Pane Čapku.
4: A co pak si přejete? Kočičko a pejsku.
1: Pane Čapku, podívejte se, my jsme napsali nymburským děvčatům krásný dopis. Podívejte se na ně, jestli tam nemáme nějaké chyby.
4: Ctěné slečny v Nymburce, děkujeme vám za vaše psaní a o znám u jeme vám, že se při dobrem zdraví vína trefujeme, totéž doufáme ju vás v úctě k očička a písek. Teda kočičko a pejsku, máte v tom dopise chyb jako máku, ale doufejme, že slečny v Nymburce vám ty chyby odpustí, protože jste zvířátka.
1: Myslíte, pane Čapku? No tak dobrá, tak my ho tedy doneseme na poštu.
4: No a já vám k tomu zahraju na cestu.

0: Dese na poštu, dese na poštu,
1: dese na poštu. Je, a už jsme na poště. Já, pejsku, vždyť my nemáme na tom psaníčku známku.
0: No ale to nevadí, tak ten dopis označkujeme.
1: No jo, ale jak?
0: Jak? Jako pejskové. Zvedneme tlapičku a tak.
1: Pejsku, ty jsi si na to psaníčko ucvrnk. Ale to nevadí, je to známka. Já mám z toho takovou radost.
0: Já taky, kočičko.
1: Juchu.
0: Au. Au.
1: Co je, pejsku, co se
0: já dostal? Já jsem si do tlapičky vrazil něco.
1: No to je strašně, počkej, já se podívám. No tak se mám, neškubej. Počkej, už to vidím. Je to střep. Je malinký.
0: Malinký, ale bolí jako velikej.
1: Počkej, já tě ho vyndám. Počkej. Už je venku. Bolí tě to hodně.
0: Hodně.
1: Vidíš, já musím udělat prohlášení. Je to ale nerozum a neopatrnost nechat takhle někde válet střepy. To by lidé neměli nikdy dělat. Střepy se mají vždycky pěkně uklidit. Pak na to někdo šlápne. Třeba nějaké zvířátko nebo třeba i děti, když jsou bosy. A rozříznou si nožičku. A pak to bolí a teče jim z toho krev, jako tady pejskovi.
0: Au, nemůžu na tu nožičku ani došlápnout.
1: Konec prohlášení. Pejsek je nemocný, bolí ho nožička. Pojď, pejsku, ty můj chudáčku. Moje ni. Ty můj pišulko a pišulánku. Moje pišiši a pišišinku. Ty můj brouďku zlatý. Mu pojď, ty moje ubohá pišišindo. Pojď. Hele, sedni si hezky a nastav tlapu, jo?
0: Ano.
1: Tak, já tě budu muset operovat.
0: Cože? Operovat?
1: No ano, nedá se nic dělat. Neboj se.
0: Když já se bojím, aby se mi z toho neudělal vřez.
1: Ale pejsku, to si pleteš, prosím tě. Vřez se ti z toho neudělá. Vřez to je přece kytka, ne?
0: Ale
1: na noze se dělá vřet.
0: Kde pak to si pleteš ty? To se někdy z takové bolístky udělá veliká bolenice, kolem je to červené, uvnitř je to bílé a tomu se právě říká vřes. Tak je to.
1: Ale prosím tě, to si pleteš ty, když ti říkám, že to je vřet. Vřes se dává do vázy.
0: Ne. Já si myslím, že se tomu říká přece jenom vřes.
1: Tak si tomu říkej, jak chceš, ty paličáku. Ale hlavně lež klidně, aby se ti tlapička brzy uzdravil.
0: A co mám ještě dělat, kromě ležení? Já mám dlouhou chvíli. Prosím tě, kočičko, povídej mě něco.
1: No, co bych ti povídal?
0: Třeba povídej mě nějakou pohádku.
1: No, ale jakou?
0: Jakou? Nějakou hezkou. Hlavně už povídej.
1: Chtěl bys si tu o noční košilce?
0: No, třeba o noční košilce.
1: Ale musí to s ní nakonec dobře dopadnout, viď? Takový ty jsi, já už tě znám. Tak tedy dobrá. O noční košilce. Byla jednou jedna noční košilka. A ta byla chudá. Protože byla chudá, tak na sobě neměla žádné červené, ani modré, ani žluté, ani zelené nebo fialové proužečky, ani žádné vyšívání s kuličkami, kytičkami, ani lístečky. Byla jenom bílá, ale přitom byla moc hodná. A ta šla jednou na procházku a potkala jinou noční košilku. Je, pejsku, počkej chvilku, já mám nápad. Já mám krásný nápad. Pane Čapku, dobrý den. Pejsek je nemocný, pane Čopku, já mu chci zahrát divadlo, pojďte se mnou hrát, pane Čopku.
2: Kočičko, ale já to neumím.
1: Ale umíte, jen o tom nevíte. Pojďte a nevymlouvejte se, pejsek se nám musí brzo uzdravit. Budeme hrát takovou pohádku o chudé noční košilce. Vy budete hrát hlavní roli, tu chudou. Já vám budu napovídat a budu vám všechno říkat, co máte dělat, tak se nemusíte o nic starat, pane Čopku.
2: Tak já jdu.
1: Tak fajn. Tak, tady si vezmete kostýmek. Tak, a já začnu. Já jsem bohatá, vy jste chudá. Tak. A tak šla chudá noční košilka jednou na procházku. Pane Čapku, jde na procházku. A potkala jinou noční košilku. To je ta moje, víte? Tak, a teď povídá, pane Čapku, povídá.
2: Je, to je krásná noční košilka. Pojď si se mnou hrát.
1: Co to? Já s tebou? No ty jsi se zbláznila. Ty na sobě nemáš žádné proužečky, ani žádná kolečka, ani žádné bambulky, ani žádné vyšívání, ani kraječky, ani nic. S tebou já si ty ošklivá košile hrát nebudu.
0: Kočičko, kočičko, to nebyla hodná noční košilka, když si s tou chudou noční košilkou nechtěla hrát.
1: Bože, nebyla. A tu chudou noční košilku to trápilo a byla z toho celá smutná. A když tu najednou, jak už to v pohádkách bývá, z ničeho nic přiletěl takový malý bílý andělíček a povídá té chudé noční košilce. Proč pak jsi tak smutná, košilka?
2: Potkala jsem krásnou noční košilku a ta se mě tu zalíbila. A já jsem si s ní chtěla hrát, no ale ona nechtěla.
1: Proč pak?
2: No, protože jsem chudá.
1: Aha.
2: A nemám na sobě žádné takové vyšívání, jako měla ona.
1: Ale nic z toho nedělej. Neboj se, já to všecko zařídím. Tady si klidně hacni a hajej a já to letím zařídit. Vrrr, já to letím zazizovat, ale já to zazizuju, je, už to bude zazízený. Vstávej, Capku, koukej, co máš na sobě.
2: Já mám také na sobě krásné obrázky a vyšívání. Tak, a já půjdu na procházku.
1: Tak, a teď ta moje košilka jde taky na procházku a vidí tu chudou noční košilku a povídá. To je krásná noční košilka.

0: si hrajeme.
1: To je dobře, že se nestala pyšnou. A na co všechno si hráli?
0: No s panenkami.
1: Na prodávanou?
2: A na školu.
0: A na honěnou.
1: Na schovávanou.
0: A na vaření.
2: A na házenou.
1: Mě už ta tlapička vůbec nebolí. Už jsem docela uzdravený.
0: Ach to, pejsku, no vidíš, jak nám to uteklo. Poděkuj panu Čapkovi.
1: Děkuju, pane Čapku.
2: Ale ne, není zač. Vždyť já jsem si taky s vámi pěkně pohrál a aspoň zase budu vědět, co o vás napsat dál.
1: Vy o nás ještě něco napíšete?
0: No vždyť o nás se dá psát do nekonečna, jako o lidech.
2: Správně, kočičko.
1: Ale stejně jste mi s panem Čapkem o té noční košilce zahráli moc pěkně.
0: No to víš, pejsku, to bylo divadlo.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka lesem a potkali Svatojánka.
1: Já bych k vám třeba šel do služby,
0: povídá ten Svatojánek.
1: A co umíš?
0: Řekl Křemílek.
1: A kolik se ti za to platí?
0: Řekl Vochomůrka.
1: Já bych vám třeba svítil. A když mi ráno řeknete, děkujem za dobrý posvícení, je zaplaceno.
0: Vzali tedy sebou Svatojánka do pařezové chaloupky. Pod strop pověsili větvičku kapradí, Svatojánek se na ní posadil a svítil. Večer svítil, ráno mu poděkovali a ve dne spal. Jenže jednou odpoledne Vochomůrku napadlo, že se podívá, jak to má Svatojánek uděláno ve svítilně. Tiše mu vyvlíkl svítilnu, škrtl sirkou a podíval se do ní. Ze svítilny vyběhl malý plamínek a polekaně povídá.
1: Co to děláš? Vždyť já se o tu sirku spálím.
0: A utekl pod postel do tak malého koutku, že tam za ním nemohl ani Křemílek, ani Vochomůrka. Svatojánek jen povídá.
1: Teď si to, Vochomůrko, vyvedl. Už vám neposvítím.
0: A o plamínek měl taky starost, že prý ho není čím krmit a že v koutku pod postelí vyhoří a uhasne. Od té doby se Vochomůrka nevyspal. Každou noc chodil po pasekách a sbíral olámané měsíční nitky. Nosil je pod postel a plamínek z nich ulizoval. Tak to šlo několik týdnů. Svatojánek kejklal vyhaslou svítilnou a díval se, jak Vochomůrka krmí plamínek měsíčními nitkami.
1: Co s tím bude dál?
0: Lámal si hlavu Křemílek. Svatojánek kejklal vyhaslou svítilnou, plamínek hořel v koutě pod postelí a Křemílek s Vochomůrkou sedávali po tmě. Až jednou večer zabouchal někdo na dveře a do chaloupky se bez pozvání hrne Čmelák s basou. Postavil basu do rohu světnice, dobře ji tam opřel a teprve potom povídá.
2: Je to basa vzácná. Takové basy rozhazuje na jaře sluníčko a čmeláci je hledají, aby měli na co hrát. To dá práci. Sluníčková basa je moc vzácná basa.

0: a proč nám to všechno říkáš? Protože mi dnes napršelo do bytu. A já tu u vás s Basou přespím, aby jí nepopraskaly struny. Tak si tu spí.
1: A Křemílek usnul, spal Svatojánek, dřímali Čmelák i Basa, klimbal plamínek v koutku pod postelí. Jen Bochomůrka ne a ne usnout. Dostal chuť zahrát si na basu. Vylezl z podpruhované peřiny, tiše po palcích přešel světnici a namátl smyčec.
0: Nech toho, zabručela Basa.
2: Já jen trošku.
0: Ráno je času dost.
2: Já bych si jen trošku brnknul na tu nejtenčí strunu.
1: Vemlouval se Vochomůrka. A rozespalá Basa se rozčertila a praskla na ní struna. A zrovna ta nejtenčí struna. Probudilo to Křemílka a on povídá.
2: Teď si to, Vochomůrko, vyved do repete. Nejdřív si vystrašil plamínek a teď zkazíš basu. Já ji spravím,
1: špitl Vochomůrka.
2: Já tam dám místo struny provázek.
1: A dal tam ten provázek a zabrnkal. Basa zahromovala jako divoká, div to neporazilo chalupu, protože sluníčková basa, ta chce jen nejjemnější struny. Probudil se Čmelák a křičí.
0: Kdo to zkazil?
1: A že si dojde provosy, to jsou jeho sestřenice. A že jich je 77. Rozběhl se ke dveřím, ale když šel kolem postele, vyklouzlo spodní svatojánské světýlko a povídá.
3: Zkazil to ten Vochomůrka, co mě vystrašil rozsvícenou sirkou. Tak ať si to od těch vos vypije, ano.
1: Jenže v tom svatojánek přestal kejklat vyhaslou svítilnou, chytil do ní plamínek jako do klícky a povídá.
2: Ty máš ale roupy. Kdo pak tě vykrmil měsíčními nitkami?
3: No, Vochomůrka,
1: špitlo světýlko.
2: Tak vidíš. Tak já mu za to poradím,
1: řekl svatojánek a poradil Vochomůrkovi, jak spravit basu. Svatojánek otevřel svítilnu, Vochomůrka si uždibl koneček plamínku a nasliněnými prsty ho vytáhl ve strunku. Strunku napnul base od krku až ke kolenům. A svatojánek dál svítil v pařezové chaloupce a Čmelák drnkal po pasekách na basu.

Jak se makový mužiček poznal se zednicí makovou? Jednou zasadil makový mužiček jedno jediné makové zrníčko. Ne na poli, na paloučku. Co to jako udělá? Pak ho trošku pustil z hlavy, ale za pár dní si na ně vzpomněl a rozběhl se k paloučku, jestli náhodou nevyklíčilo. A podivil se. Nejenom, že vyklíčilo, ale i vzrostlo a vykvetlo. Z paloučku svítil do dálky makový kvítek, že se mohlo srdce rozkočit. Jenomže, když přišel až k němu, co to? Vždyť ten kvítek nebyl celý. Vždyť mu někdo vystříhal několik okvětních plátků. Než se makový mužiček z toho vzpamatoval, plátky se rozhrnuly a z nich se vyškrabala včelka.

0: Krup, krup, krup, krup, krup.
1: Je, tady, tady, proč mi stříháš kvítek? Vždyť je můj.
0: Krup, krup, krup. Jak to tvůj? Kdo pak jsi?
1: O, já jsem ten máček zasadil. Já jsem makový mužíček.
0: Jaký mužíček?
1: Makový.
0: Ty jsi mužíček makový? To musíme být nějak příbuzní. Já jsem zednice maková.
1: Nejsi žádná zednice, jsi včelka. Včelky já znám. A kazíš mi kytičku.
0: Já nejsem obyčejná včelka. Jsem opravdu zednice maková. Žiju úplně sama v žádném roji. A myslím si, když jsi taky makový, že musíme být nějak příbuzní.
1: Ty jsi pěkná příbuzná, když mi kazíš kvítek. Já se tak těšil, že budu mít mák a ty mi stříháš plátky.
0: Tak se na mě nehněvej. Myslela jsem, že jsi ho zasadil pro mě, když já ho tuze potřebuju.
1: Ty? Ty a náč?
0: Pro miminko přece.
2: Makový mužíček nevěděl, co na to říci. Bylo mu líto makového kvítku, ale když jej potřebovalo miminko, bylo to něco jiného. Toho třeba opravdu potřebovalo víc než on.
0: Víš co, mužičku makový? Já ti to své miminko ukážu. Jestli mu nic neuděláš.
1: No, a co pak bych mu dělal?
0: No, co já vím, když ty jsi takový hromotluk.
1: Já?
0: No jej, vždyť ti sahám sotva ke kolenu.
1: No, to ano, ale bát se mě nemusíš. Kdo neubližuje mě, tomu neubližuju ani já.
2: Zednice maková ho vedla po paloučku a pak odklopila dvířka do země. Makový mužiček si klekl nad jamkou a užasl. Komůrka pro miminko byla mrňavá, maličká, ale jak zařízená. Celá byla vytapetovaná červenými plátky makového kvítku a na podlaze od stěny ke stěně byl červený makový kobereček. A na koberci stála zlatá koulička z pilového prachu a ta koulička byla vlastně houpadlem kolébky slepené taky z červených makových plátků. A v kolébce leželo miminko přikryté peřinkou z makového okvětí. A ta peřinka byla zdobená kanýrem. No a to nemluvňátko zívalo a koukalo do stropu.

0: je krása. Nepotřebuješ ještě nějaký plátek?
1: To víš, že bych potřebovala. Ale nemohu tě připravit o celý kvítek. Třeba ještě někde nějaký najdu.
0: Jen si vezmi ten můj, však si vyseju jiný máček. A ten si můžeš taky nastříhat, až vyroste.
1: Opravdu?
0: Opravdu, Zeničko. Já budu mít takových kvítků, že je ani nespočítám.
1: Ty jsi hodný. A řekni, jak se ti líbí moje miminko?
0: Moc, moc se mi líbí. Ono je, Zedničko, celé ty.
1: Jenomže s ním jsou starosti.
0: Ne.
1: Nechce spát. Pořád kouká do stropu. Miminko, které nespí, tak neroste. Roste pomalu. A je pak slabé a samá nemoc.
0: To ovšem je pravda. Spínkej, malá Zedničko. Dělej hají, hají.
2: Ale miminko nespalo a nedělalo hají. Miminko mělo oči jako trnky. A tu makový mužíček dostal nápad. Sáhl si do kapsy a začal mu sypat na oči jemná maková zrníčka.

Ale miminko si začalo mnout oči, pak zívlo a usnulo, jako když je do vody hodí.

0: ne. Ty dovedeš uspávat děťátka. Jak já se ti odměním.
1: Jak by ses mi odměňovala? Nijak. Aspoň vidíš, že ze mne nemusíš mít strach, i když jsem hromotluk.
0: Však já už ho nemám.
1: Hezky se starej o miminko a až budeš potřebovat, nastříhej si z toho makového kvítku, kolik chceš. Je tvůj.
0: Ne.
1: A já ti ho dávám pro to tvoje děťátko. A ještě ti přidám písničku. Písně.

Pak strčil makový mužíček ruce do kapes a šel domů. V kapsách mu nezbylo ani jediné makové zrníčko, ale srdce měl tak plné, že mu div nepřetek.

0: jak stavěli metro. Protože chtěli ochutnat dozrávající třešně, poletovali kolem třešňového sadu. Jenomže pod prvním stromem seděl Krtek František a četl noviny.
1: Jak se máš, Františku?
2: Všelijak se mám. Hodně čtu a potom přemýšlím.
1: A o čem přemýšlíš?
2: Ale v novinách se teď pořád píše o metru, tak přemýšlím také o metru.
1: A proč ne o centimetru
3: nebo kilometru?
2: Popletové, přemýšlím o metru jako o podzemní dráze. To vám není špatná věc? Jen si představte, kdybychom my tady na zahradě měli metro. Krtek se po nich podíval, jestli ho vůbec poslouchají. Poslouchali, proto pokračoval. Žádné brouzdání trávou, žádné krčení před sadařem, pod zemí pěkně tiše na řetkvičky, na mrkvičku a vy zase, na co byste chtěli. Kdyby mi někdo pomohl, hned bych se do toho pustil.
0: Josef s Václavem mu pomoc ochotně přislíbili a už si také všichni společně prohlíželi plán, odkud a kam to jejich metro povede. Trasa A od řetkviček k mrkvičkám, trasa B od jahod k třešni. Když přišli ráno do sadu, Krtek již vrtal v zemi.
1: Jsme tady.
3: Františku,
1: tady!
0: Volali za ním do díry. Krtek vystrčil hlavu a rozdělil práci.
2: Ty mi budeš podávat nářadí a ty budeš svítit.
0: A tak to taky bylo. Starší Josef podával Františkovi nářadí, na hlínu lopatku, na kořínky motičku, na kamení vrtačku. A Václav se staral o světlo. A po chvílce, cink, motička o něco zazvonila. Zpozorněli. A za okamžik zase cink.
3: Třeba najdeme nějaký poklad.
1: Třeba kopec zlata. Nebo hrnec z dukáty.
0: Představoval si Josef.
2: Copak jsme v pohádce?
0: František si stíral pot z čela. A když potom vydoloval zrezivělou naběračku, zasmál se.
2: Tak tohle je ten váš poklad.
0: Pokračovali v práci, kopali a vrtali a vůbec se nestarali o spoušť, která nad nimi jako široká čára zůstávala nahoře na zemi. Až se přímo nad jejich hlavami ozvalo nazlobené pouchání a sadařův hlas.
4: Necháš toho, Krtku krtkovata, tráva vadne a karafiátům padají hlavy. Všechny kořínky si jim zpřetrhal.
3: To nám scházelo.
1: Co budeme dělat?
0: Krtek pokrčil rameny.
2: Asi nic. Počkáme, až sadař odejde.
0: Když sadař odešel, kopali vesele dál.
2: Zřejmě jsme narazili na skálu,
0: otočil se najednou Krtek k Josefovi.
2: Podej mi vrtačku.
0: Dostal vrtačku a vrtal, až jiskry létaly. Jenomže skála nebyla skála, ale obyčejné vodovodní potrubí. A když je Krtek konečně provrtal, sadařovi to zaprskalo z hadice a pod zemí bylo učiněné peklo. Voda stříkala a hrnula se do chodby, kterou ti tři vyhloubili. A zhasla svíčku, kterou si svítili a unášela za samého jauajs, auajs, všechno a všechny tam, kde ráno začínali. A tady, na začátku chodby, je prout vody vystřeloval do sadu jako zátky z láhve. Nejdřív kotrmelcovali vzduchem a pak dopadali přímo k sadařovým nohám Václav, Josef i poslední František.
5: Tady tě mám, obořil se sadař na Krtka. A co tady děláte vy dva?
3: My jsme...
1: Prosím,
3: tady s Františkem.
1: Prosím, stavěli metro.
5: Já vám dám metro.
0: Sadař nechal hadici a ohlížel se po své výpraskové holi. Jenomže Josef s Václavem nečekali. Popadli Františka a hajdy odtud. A třešně ze sadu už tenhle rok neochutnali.

0: Zlatý strom a stříbrný strom. Byl jednou jeden král a ten měl ženu, která se jmenovala Stříbrný strom, a také dceru jménem Zlatý strom. Jednoho dne se Zlatý strom a Stříbrný strom vydali do rokle ke studni, kde plaval pstruh. Stříbrný strom na něj zavolala.
1: Haló, pstruhu, milý malý druhu, nejsem snad ta nejkrásnější královna na světě?
2: To skutečně nejsi.
1: A kdo tedy?
2: No přece Zlatý strom, tvá dcera.
0: Stříbrný strom šla domů slepá vsteky. Lehla si do postele a zařekla se, že se jí neuleví, dokud neuvidí mrtvé srdce své dcery. Když se zvečera vrátil král domů, uslyšel, že Stříbrný strom, jeho žena, je velmi nemocná. Šel hned k ní a ptal se, co jí je.
1: Ach, jen taková drobnost, kterou bys mohl vyléčit, kdybys chtěl.
3: Na světě není nic, co bych pro tebe mohl udělat, a neudělal bych to.
1: Uzdravím se, jen když uvidím mrtvé srdce Zlatého stromu, své dcery.
0: Stalo se to zrovna v době, kdy z daleké země přijel syn mocného krále požádat Zlatý strom o ruku. Nyní král souhlasil a princ si ji odvezl pryč. Pak král poslal své sluhy na kopec chytit kozla. Jeho srdce ukázal své ženě a ta se uzdravila. Rok na to se Stříbrný strom opět vydala do rokle k studni, kde plaval pstruh.
1: Haló, pstruhu, milý malý druhu, nejsem snad ta nejkrásnější královna na světě?
2: To skutečně nejsi.
1: A kdo tedy?
2: No přece Zlatý strom, tvá dcera.
1: Ta ale dávno nežije. Už je tomu rok, co jsem viděla její mrtvé srdce.
2: Kdepak, není mrtvá. Vdala se v daleké zemi za mocného prince.
0: Stříbrný strom se vrátila domů a prosila krále, aby nechal připravit dlouhou loď.
1: Pojedu navštívit svou drahou dceru Zlatý strom, neboť jsem ji již dávno neviděla.
0: Jen co byla loď připravena, dala se na cestu. Sama Stříbrný strom se postavila ke kormidlu a řídila tak dobře, že netrvalo dlouho a byli na místě. Princ zrovna lovil v kopcích. Zlatý strom věděla, že to připlouvá loď jejího otce.
4: Ach, přijíždí má matka a zabije mě.
5: Ale nezabije, paní. Zamkneme tě do pokoje, aby se k tobě nemohla dostat.
0: A tak to také udělali. A pak Stříbrný strom vystoupila na břeh.
1: Pojď přivítat svoji vlastní matku, která tě přijela navštívit.
4: Ach, ráda bych tě přivítala, matko, ale nejde to. Jsem tu zamčená v pokoji a nemohu se dostat ven.
1: Nemohla bys alespoň prostrčit svůj malíček klíčovou dírkou, aby jej tvá vlastní matka mohla políbit?
0: Prostrčila tedy malíček, ale Stříbrný strom do něj bodla otrávenou dýku a Zlatý strom se skácela mrtvá. Sotva se princ vrátil domů a našel Zlatý strom mrtvou, velmi se rmoutil. Když viděl, jak je krásná, nepohřbil ji, ale zamkl v pokoji, aby se k ní nikdo nepřiblížil. Čas plynul a princ se znovu oženil. Jeho žena vládla celému domu, kromě jediné místnosti, od níž měl klíč jen on sám. Jednou si jej ale zapomněl vzít sebou a tak se jeho druhá žena dostala do onoho pokoje. A co nevidí? Nejkrásnější ženu, jakou kdy spatřila. Jak se pokoušela ji vzbudit, povšimla si otrávené dýky v jejím prstu. Výmula dýku a Zlatý strom ožila tak krásná jako dřív. Když padla noc, Princ se vrátil domů z lovu a vypadal velmi sklíčeně.
6: Co bys mi dal, můj milý, kdybych tě rozveselila?
7: Ach, mě by nerozveselilo nic. Jedině kdyby zlatý strom byla opět živá.
6: Dobrá, najdeš ji živou dole v pokoji.
0: Když princ uviděl, že je zlatý strom opět naživu, velice se zaradoval a začal jí líbat a líbat a líbat. Jeho druhá žena se na ně dívala trochu smutně.
6: Raději zůstaň s ní, protože ji si měl první a já odejdu.
7: Ach ne, neodcházej, nechám si vás obě.
0: Koncem roku se stříbrný strom opět vydala do rokle ke studni, kde plaval pstruh.
8: Haló, pstruhu, milý malý druhu, nejsem snad ta nejkrásnější královna na světě?
2: To skutečně nejsi.
8: A kdo tedy?
2: No přece zlatý strom, tvá dcera.
8: Ta ale dávno nežije. Už je tomu rok, co se mi do prstu vrazila otrávenou dýku.
2: Kde pak? Není mrtvá ani maličko, ani trošičku.
0: Stříbrný strom se vrátila domů a opět prosila krále, aby nechal připravit dlouhou loď, neboť se chystá navštívit svou drahou dceru zlatý strom, kterou již dávno neviděla. Jen co byla loď připravena, vydala se na cestu. Sama stříbrný strom se postavila ke kormidlu a řídila tak dobře, že netrvalo dlouho a byli na místě. Princ zrovna lovil v kopcích. Zlatý strom věděl, že to zase připlouvá loď jejího otce.
4: Ach, přijíždí má matka a zabije mě.
6: Ale nezabije. Pojď, sejdeme ji dolů přivítat.
8: Pojď dolů, zlatý strome, srdíčko drahé. Přijela za tebou tvá vlastní matka a nese ti drahocenný nápoj.
6: V této zemi je zvykem, že ten, kdo nabízí nápoj, z něj sám nejdříve okusí doušek.
0: Stříbrný strom jej přiložila k ústům a druhá manželka do něj strčila. Nápoj se tak dostal do hrdla stříbrného stromu a ta se skácela mrtvá. Pak už musel jen odvést její tělo domů a pohřbít je. Princ a jeho dvě manželky žili šťastně a spokojeně ještě dlouhá léta. A tak jsem je taky zanechal.

0: To je hrůza, sultán, co se v naší hájovně nadělá komedii s jednou liškou. A pán ji najde někde v lese a děti ji samozřejmě honem připraví boudu jako nějaké princezně.
1: Pohádky děti čtou, jenom aby se lišce v hájovně líbilo.
0: V zimě se musíme za takovouhle zrskou honit a téhle, aby se jeden málem klaněl, jako nějakému panstvu.
1: Nějakému panstvu, jen se podívej, Hektor, jak leží u boudy, kouká do knížky jako husa do láve od malinovky. A já vím, že policku jako my neumí ani breptnou.
0: Tuhle ostudu, sultáne, si nemůžeme nechat líbit. Musíme nějak lišku z hájovny vystradit, nebo se nám bude dole ve vsi za chvíli smát kdejaký voříšek, že nám, mysliveckým psům, už poroučí i takováhle zrzavá liška.
1: Tobě se to řekne vystrnadit, ale víš, co říkal pár?
0: Hele, jeminkote, to musíme udělat tak, aby dostala strach a sama odtud utekla. Drobátko si zdřímneme a ono nás už potom jistě něco kloudného napadne.
2: U všech všudy tohle jsou mi nafoukaní psi. Ještě, že na chvíli usnuli a dají pokoj. Alespoň si pěkně v klidu zkusím psát písmenka, jaká mají děti v pohádkových knížkách.
0: Wow, milion brundibáru, sultáne, co to tam ta liška pořád čmárá? To by se mělo nějak zjistit, ne?
1: Mělo, ale jak? Liška je chytrá, znáší.
0: Však mi taky. Doběhneš se tam podívat a hotovo.
1: Tak dobře, já se tam doběhnu podívat a hotovo.

0: Prachcet Dudinecký. Já nic neviděl. Ta poběhlice všechno honem ocasem zmadala.
1: Milion brundibárů, tak počkej, ukážeme té zrse zrzavé, co dovedeme. Oběhneme 30krát hájovnu, ať vidí, jak umíme běhat. A že s náma není legrace a stačí 3krát.
0: Tak, že s námi jako není legrace.
1: A poběžíme jako na závodech, na 3. štěknutí vyběhneme. Tak pozor, hop, hop.
2: No, to mi toho ukážete, vy chytráci, jen co je pravda. Vždyť já dovedu také rychle běhat. Radši budu dělat, jakože spím, a uvidím, co budou psiska dělat.
1: Pro krýle pána, jak to my tady strašíme. A ona si klidně spí.
0: Ona si klidně spí.
1: Poběžíme ještě jednou. Ukážeme jí.
2: Houby spím. Koukám, jak tady běháte, jako kdybyste honili bandu loupežníků a mám z vás legraci. A ještě, že znám tu vaši psí řeč, jinak bych z vás byla dočista Janek.
1: Pro krýle pána sultáne, ono to s ní ani nehne.
0: Ani nehne. A spí jako dudek. My tady strašíme jako o závod a ona nic.
1: To by v tom byl sám čert? Aby se nás nezačala bát. Uvidíme, co uděláte.
2: Co bych dělala? Vždyť jim ani to běhání nijak zvlášť nejde. Udýchaní jsou až běda a chytří taky zrovinka moc nejsou, když nepoznají, že nespím. Ale já jim ukážu, co jsem se tady naučila. Ti se budou, panečku, divit, co dokáže chytrá kmotra liška.
1: Ať do mě kozel trkne. Co je tohlensto za pořádek? Když vidí liška psa, no tak se má bát.
0: Má se bát,
1: no. A tahle si tady leží a spí, jako by se nechumelilo.
0: Já už nikam neběhám. Mně se chce spát.
2: Hektore! Sultáne!
1: Prachsek Dudinecky, slyšíš, sultáne? Hospodyni tady nikde nevidím a přece nás někdo volá.
2: Hektore! Sultáne!
1: Ať se v turánu v černého kocoura proměním, jestli si z nás ta liška nedělá legraci.
0: Teď přeci ta neumí policku ani breptnout.
1: Jo, to si myslíš, známe lišky. A potom, když se policku naučí breptat kde jaký špaček, tak pro takovouhle lišku zrzavou tu už teprve nic není.
0: Pardy, jak lepe to by nám ale potom doopravdy mohla jednou poroučet.
1: No vidíš.
0: No vidím.
1: Proto jí musíme pěkně z čerstva z hájovny vystmadit.
2: Vy hafani zatracení. Teď bych na vás mohla žalovat. Protože jak vidíte, umím po lidsku mluvit. Ale já to neudělám. Já si to s vámi vyřídím jinak. Teď odtud sice odejdu. Ale ještě se spolu setkáme. A potom se teprve ukáže, kdo je chytřejší. Jestli vy dva? Nebo já, chytrá kmotra liška.
1: Ty zrsko jedna zrvá. Koukej, ať si pryč, nebo...
0: Jestli já tě dostanu.
2: Nepotřebujete pofoukat boule, vy chytráci? To vás nenapadlo, že tak malou dírou v plotě se protáhnu jen já? A ještě k tomu sama?
1: Oh,
2: jak jste si tam chtěli vejít oba najednou? Vždyť jste mohli porazit plot.
1: Tohle ti přijde draho, jen počkej, až tě v lese dopadnu.
0: Já si tě někde najdu a pak tě...
2: Jenom mi pořád nevyhrožujte. Já se vás ani trochu nebojím. Abyste mě nemuseli moc dlouho hledat, budu na druhé straně lesa v Dolanském revíru. A už teď se na vaší ctěnou návštěvu moc těším.
1: Já se zapomenu. Já prolezu za tebou.
2: Tak, papa, já radši zmizím, abyste přece jen nezbořili plot. A nezapomeňte si pěkně zamačkat boule. Ať mi v Dolanském revíru neděláte ostudu. Poroučím si. A brzy naschledanou.
3: Dobrý večer, děti. Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory, inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko a krušno. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma pod střechou. U sklářského kahanu vyfukovali skleněné perly a s korýtkem korál na klíně navlékali korále. Půjdeme do chalupy navlékačů korál. Od časů, kdy se tu vyprávěly pohádky, zbyl jen dědeček, pamětník.
4: Milí zlatí, tady se pohádky nevypravovaly podarebně, ale proto, aby všichni vydrželi při práci. Navlíkala i malá chasa, jak přišli haverlanti ze školy, dostal každej korejtko s korálem a jehlu s nítěj, a navlíkalo se na vejdělek, aby to dalo chleba. Komu už oči nesloužili, vypravoval těm druhým k práci pohádku. Jednu takovou vám teď povím. Tak si kdysi vybral jeden ze světských mocipánů v Krakonošově rejonu šikounej kopec a tam si zbudoval hrad. Hrad to byl festuňk fortelnej, lesy okolo plný zvěře, a tak si tam kníže pán lovil a hodoval na zvěřině, a co vydřel na podaným lidu, skládal v komoře do truhlic. Jenomže na světě je už taková spravedlnost, že se připozdívá pánu jako k mánu, a tak i ta kmotra zubatá zaklepala na hradní bránu. Nastala starost, komu pak odkázat všechno to zboží. Kníže pán syna neměl, jen dcíru, princeznu, a tak hledali ženicha, aby jí byl hoden. Kníže pán dal rozeslat po okolních hradech a zámcích její podobiznu a moc lidá věnem ve zlatě. Ale paní máma kněžna z toho měla jiný rozum. Prej, ženiši nám vyjedí špajsku i komoru a z turnaju nás bude brnět hlava. I rozhodl se kníže pán, že se poradí s čarodějníkem a dají rozhlásit, že je princezna začarovaná a ten jí dostane, kdo si ji vysvobodí. Ale paní mámě kněžně se to zas nezdálo moudrý. Prej, budeš sypat dukáty čarodějníkům za poradu. Na vymýšlení vysvobozovacích prací stačí moje hlava. Jinou, když to vysvobozování zavánělo robotou, to už se panstva a rytířstva tolik nehernulo. Když už málem hrozilo, že zůstane princezna na vocet, šel pod hradem vandrouní tovariš. Prej zkusil ve světě všelijaký řemeslo a tak se dal naverbovat na tu vysvobozovací práci. V pinglu mám nářadí pilu, sekiru, kladívko a pod čepicej k tomu vtipný semínko, řekl ten tovariš v rozedraném kabátě. Princezna vohrnula nosejček nad takovým nápadníkem, ale knížecí máti byla moudrá ženská, prej, kdypak se trefí dostat pod střechu zadarmo řemeslníka. A tak mu uložili jako první práci pospravit na hradě střechu. Milej tovariš se otočil na kramfliku a pryč. Hej, kam pak, zvolal kníže pán. Kladívko mám, pilku taky, povídá tovariš, ale musím si skočit dolů do vsi pro šindelářského kozla. To je taková stolička na štípání šindelů. Nadělám šindelu a pokroju vám střechu. Nebude to hotový než kohout za kokerha, ale vydrží to v každý nekleči. A pak řezal, ťukal, přibíjel. A když bylo dílo hotovo, si jížděli dolů deště po střeše jako po klouzačce. Kněžna byla spokojená, jak si lacino pořídili střechu, a kníže pán povídá, teď si vymysli, milej ženichu, další práci sám. A to takovou, aby to dalo živobytí v teple a pod střechou, až spustí krakonož sypanici a sněhy zavějou cesty. A parádní práci vymyslí, aby to bylo i pro fajnový zámecký ruce. Taky znám, zubil se ten tovariš světoznalej. Princezně by šmakovalo nejspíš navlíkat korále. Chudej se tím obživí a princezna by navlíkala pro parádu. Navlíkat kuličku po kuličce, kyselila se princezna, vždyť vysedím v lavici důlek a nechám na tom oči. Bo špekuluju, aby se fajnový ručičky neunavily, slíbil tovariš a špekuloval a špekuloval, až vymyslel korálkářskej buben. Jak si na to přišel, divil se kníže pán. A tovariš ten svůj mustrštyk vyložil takhle. Sebereme od hradního bubeníka buben. Aby to sedělo jako na hřídeli a mohlo se to otáčet, vzal jsem od hradního kapelmajstra taktovku a na tu tyčku nasadil buben. Dole se přidělá šlapka pro nohu. Šlapka zašlápne, buben se roztočí. Do bubnu se nasypou korále, jak mlíko do odstředívky. A může se navlíkat na kolikero jehel najednou. Kníže pán i kněžna nápadníka chválili. A radili princezně jen ber, holka, ber. Jenže princezna, v herbávích chovaná, je stvoření vertošivý, jak koza pasená na sladký měteli. Roztrhla šňůru korál a fikla to oknem ven. Svarba bude, až se sbíráš korálky v trávě, houkla na tovariše. Ech ty, Matěj, brýchnul na něj zhora krakonož. Kdybys na místo skákání okolo rozcáplý princezny popad na ní pometlo, bude z vertochů vysvobozená ancvaj. A kdybys na místo střechy pro kníže pána postavil střechu sám sobě, můžeš pověsit boty z toulavýho telete na hřebík a usadit se. Nějaký anče nebo barče už k sobě najdeš. To první se Matějovi nezdálo. Fláknout pometlem po atlasový sukni by se neodvážil. Ale postavit sám sobě střechu nad hlavou, to není rada k zahození, pomyslel si vandrovník. Jen těch korál mu bylo líto nechat je brabencům v trávě. Nějak to uděláme, když seš tak šetrnej, povídá krakonož. Vzal troubel svý fajfky, hvíznul do ní, jak do píštaly, a korále sami přiskákali na stébla trávy a na všelijaký to křáčí, co tam rostlo. Naděju ty kuličky sladkou šťávou pro tvoje potomstvo, slíbil ten největší pán nad horama. a od těch časů se na horách navlékají korále na vejdělek, když jsou cesty zaváté. A v létě, když vypustí krakonož nad hory sluníčko na nejdelším špagátě, sbírá celá chasa jahody a borůvky jako sladké kuličky po stéblech na pasece a v háji. Dobrou noc.

0: Byl jeden gazda. Mozol se mu říkalo. A skutečně měl ten svůj život mozolnatý, moc dobrého v něm neužil. Ale nakonec se přece zmohl na stádečko ovcí a tu si musel pořídit pasáka. Vzal do služby Ogara jedné chudobné robky. Baroš se jmenoval. Ogar byl rád, že má u mozolů sjednanou službu, za kterou dostával ročně na penězích 6 rýnšťáků a dále 3 metry domácího plátna na košule a 3 metry tlustého sukna na gatě. A mimo to mu gazda na konci roku přidal 60 krejcarů, aby měl od ušití krpců. Co mohl ovčák víc požadovat? Byl spokojený a ovce pásl svědomitě. Jednou pásl Baroš na stráně a že bylo chladno, založil si pod bukem oheň. Nad plameny zavěsil hrnec a vařil žinčicu, v buku měl zapasovaný klínek a na ten pověsil míšek se sýrem. Pes, co žádostivě vzhlížel k hrnci nad ohněm, se najednou začal ježit a kňučet. Baroš se rozhlíží, ale nikde nic. A tu najednou stojí u ohně pán, černě oděný a praví. Pasáku, dáš-li mi napít žinčice? Jsem ušlý a žízeň mě trápí. Baroš se dosti podivil, ale přesto pravil. Dám vám žinčice, pane, co bych nedal, ale je horká, teprve se vaří. Černý pán na to, že mu to nevadí, jestli je horká nebo ne, a hned si též nabral a té vařící žinčice se napil. Když si spokojeně odfoukl, zaril okovanou botou v zemi, ohnul se a schrnul trochu listí i s půdou a podržel to na dlani. Kdybys věděl, pasáku, po čem tvoje ovce chodí a co roznesou na kopitách, věru bys ovce nepásl. To listí se zemí hodil na oheň, po chvíli rozkutal špičkou boty popel a z ohniště se vykutálela hrudečka zlata. Baroš hleděl na ty divy celý vyjevený. To je tím, pravil mu ještě černý pán, že v podzemí je tady zlato. Jenom najít vchod do jeskyně. Ten vchod je tam. Ukázal černokněžník na důru, co odpradávna bývala pod nedalekou skalou. Tak pravil a zmizel, jako by ho nikdy ani nebylo. Na Baroše přišel hrozný strach. Nechal sýr i žinčicu pod bukem a hnal se, co noha nohu chytne pasínkem dolů. Když ovce viděli, že se pasák splašil, utíkali za ním. A ovšem, že ani pes nezůstal pozadu. Tak to všecko dorazilo k chalupě. Když ovčák jedním dechem vypověděl, co se stalo na pasínku, optal se ho gazda, kde máš tu hrudečku zlata? Ale pasák nic neměl. Všecko v tom spěchu nechal u ohně. Och, ten šel dvakrát, když rozdávali hloupost, pomyslel si o něm gazda, a ještě, že takový nešika upadne i přes stéblo trávy, a nahlas řekl jen, když ses tak prohnal, tak si teď odpočiň. Já se zajdu na pasínek podívat a ty zatím nadělej sečky, pokliť a potom strouhej světidla. Baroš si pomyslel, k čertu, takto si může gazda odpočívat sám, ale přeci jen byl rád, že zůstane v chalupě. Gazda mozol navlékl kabátec a vydal se na pasínek, aby našel zlato bez pasáka. Hrnec žinčice a sýr snadno nalezl. Ale kdeže byla hrudečka zlata? Jenom zem a poschrabané listí, po zlatu ani památky. Prošel celý pasínek, ale mohl si paty utlouct a nohy ubrousit, nic nenašel. Posléze si řekl, že takto vrabec vydělá a hus projí, a než celý den roznositi na patách, to už je lepší se vrátit. Barošovi vyčinil, že ho vodí za nos, ale ovčák přísahal, že mluvil pravdu. A tu teprve doložil, co říkal černokněžník o pokladech pod zemí a o vchodu do jeskyně. Ty víš, kde je ta díra? Ptal se gazda netrpělivě. Pravda, že vím, je u studánky s dobrou vodou, přisvědčil Baroš.
1: Však jednou jsem už do ní vlezl, když jsem hledal ztracenou ovečku, ale jenom z kraje, potom jsem se vrátil.
0: Gazda mozol na pasáka nalé.

0: být úzko.
1: Gazdo, nevrátíme se,
0: navrhoval.
2: Jenom les,
0: poroučil mozol, kterého popoháněla vidina bohatství.
2: Stejně už se ani nedokážu obrátit, musím lézt dopředu.
0: Byla to pravda. Velký gazda byl tak v té nízké sloji zapasovaný, že nebylo ani pomyšlení, aby se otočil. A baroš měl cestu naspátek taky uzavřenou. Nezbývalo než lézt hlouběji a hlouběji do země. Už se sotva plazili po břichu, sami nevěděli, jak dlouho. Prsty měli do krve odřené. Šaty na nich visely v cárech. Také na gazdu dolehl strach, obzvláště když poslední louč, co měli, dohořela. Hladem a únavou na chvíli usnuli. A potom se zase plazili dál, i když měli těla celá odraná. Tu se barošovi zdálo, že hlína pod nimi začíná být jakási navlhlá a z dálky, jak by doléhal hukot veliké vody.
1: Gazdo, slyšíte, jako by voda hučela?
0: Šeptal zadrhnutým hlasem mozolovi.
1: Ech, v hlavě ti hučí,
0: odbil ho gazda. A přece to byla voda. Jak se baroš sunul po vlhké hlíně vpřed, najednou se těsná chodba počala rozšiřovat a svažovat prudko dolů. Než se nadál, jel pasák po mokré hlíně ani zadržet se nemohl. Zastavil se až na břehu potoka, který tam zurčel ze skal. Z druhého břehu šlo jakési světlo a v tom světle, jak by se cosi lesklého odráželo.
3: Baroš! Vzkřikl gazda mozol v údivu. Blíští se tam zlato, pojďme dál.
0: To se řekne, pojďme dál. Ale jak, když voda byla hluboká a hučela jak o povodní? Tu zahlédli, že přes potok vede úzká kláda. Jenomže na té kládě stál černý kohout s ohnivýma očima velkýma jak talíře a bránil v příchodu ke zlatu. Gazda pohled upřen jenom na poklad už kladl nohu na kládu, ale kohout na něho hledí divoce a jak se mozol přiblížil, kľav po něm. A ještě jednou, div, že gazda nespadl do vody. Musel se tedy vrátit.
2: Běž, zkus to ty,
0: nutil pasáka. Baroš šel opatrně po kládě, došel ke kohoutovi. Kohout? Nic. Překročil ho a došel na druhý břeh.
2: Aj, to by andělé dávali radu, jestli to nebyli čerti,
0: radoval se gazda, svlékl poškubanou halenu a přehodil ji přes vodu.
2: Naber těch zlaťáků, barošu, co jich pobereš?
0: Pasák udělal, co mu sedlák poručil. Rozestřel halenu na zemi a oběma rukama na ní nasypal z veliké hromady zlaťáky.
2: Ještě ty hrudečky zlata, barošu, přidej, neostýchej se!
0: Povzbuzoval ho gazda z druhého břehu. Oči mu jenom svítili, jak se ho zmocnila chamtivost. Baroš tedy přidal ještě několik zlatých balvánků, potom svázal rukávy a horko těžko dovlékl nacpanou halenu ke kládě. Cestou mu jeden zlatý balvánek z haleny vypadl, tak se pro něho sehnul a zastrčil si ho za košulu. Ale co teď? Halena byla těžká, kláda úzká a hladká, uprostřed klády kohout.
2: Počkej, barošu, jdu ti naproti. Přehodíš mi halenu jako nic, uvidíš.
0: A už také stoupil na lávku a kladl nohu za nohu, až došel k načepířenému kohoutovi. Z druhé strany právě tak postupoval baroš. Ale ten měl nesnadnější úkol, protože vlekl těžkou naditou halenu.
2: Tak, a teď mi halenu podej,
0: poroučil gazda, když oba stáli u kohouta.
3: Silou mocí baroš halenu plnou zlata pozvedl a nad kohoutem jí podal gazdovi. Sotva však se gazda haleny chopil, kohout zařval, skočil po gazdovi, až na hlavu mu vyletěl a chtěl mu vyklovat oči.
0: Gazda uhýbal, bránil se, jak se dal. Kdyby pustil halenu, najisto by kohouta odehnal, ale on držel zlato pevně a nechtěl si ho vzdát. Najednou škup, šlápl vedle a spadl do té hluboké hučí

vrtací vody. Zlato ho zatížilo a už se neukázal. Jak to Baroš viděl, měl napilno, aby přešel kládu a dostal se z hory ven. Ale právě, že tak spěchal, také jemu ujela noha a čách, už byl ve vodě. Ponořil se do ní, točilo to s ním na všecky strany, až leknutím omdlel. Jak dlouho byl bez sebe, nevěděl. Když konečně otevřel oči, ležel na břehu potoka, ale co hlavního, sluníčko na nebi svítilo a lístečky vrby se mu ligotaly zrovna nad hlavou. Ta prudká voda ho vyplavila z hlubin země a vyhodila ho na zelený břeh. Nedaleko pásl pastýř dobytek. Baroš šel k němu, že ho poprosí o kousek chleba a optá se, kde vlastně je. Ale když ho pastýř spatřil, ulekl se ho jako nějaké příšery a utekl. Baroš se na sebe podíval a viděl, že má šaty zedrané na cáry. Ohmatával se, nemá-li kosti dolámané, a spoza košule vytáhl baloušek zlata. Pastýř přivedl lidi a Baroš jim vypověděl, co se mu přihodilo. Na dvakrát mu nevěřili, nejspíš ho měli za chudáka, který se ze své chudoby pomátl, a najíst mu dali a také jakési oblečení se pro něho našlo. Od nich se teprve dověděl, že je v dalekých končinách, až kdesi na jižní Moravě. Byl pod zemí 4 dny a 3 noci. Gazdu Mozola už nikdy nikdo nespatřil. Zahynul, protože se zlakomil na zlato, a takové lidi ten Kohout, věčný hlídač pokladů, trestá smrtí. Pasáka Baroše propustil, neboť spravedlivým, co nebaží po zlatu, on z lavičky uhne. Za ten balvánek zlata, který si vynesl z podzemí, si Baroš koupil grunt a do smrti na něm spokojeně hospodařil. Říkalo se o něm, že zázračně zbohatl. Mnohokrát od té doby ještě přešel kolem díry u studánky s dobrou vodou, ale dovnitř nikdy nevstoupil a také nikomu o vchodu k pokladům neřekl. Měl na paměti, o čem se na vlastní oči přesvědčil, totiž, že chamtivost lidi zaslepuje. A mohlo by se stát, že je tak zaslepí, že ani vody z potoka jeden druhému nedopřejí, a tehdy se ty podzemní toky z hory provalí a všecko zatopí. Jak se jezevec skamarádil s pudinkem. Hned z kraje dávejte moc dobrý pozor, protože je to trochu složitější. Jezevci jsou totiž náramní podvodníci, neb umí čarovat. Jak? Třeba takhle. Jezevec má hlad. I přišmatlá na rozcestí, kudy má projít vyhlášená kuchařka, ulehne na zem a promění se v nový hrnec. Kuchařka, když ho spatří, se zaraduje, strčí hrnec pod zástěru a utíká s ním domů a na zkoušku v nalezeném hrnci uvaří něco dobrého. Sotva je však hrnec plný dobrého jídla, promění se zase v jezevce, a ten s chichotáním, ale hlavně s plným břichem dobrot, uprchne do lesa. Už to chápete? A teď dávejte ještě víc pozor. Tenhle náš jezevec si vyhlédl obzvlášť lakomého, ale jinak znamenitého kuchaře. Předběhl ho, ulehl na cestu a byl z něho krásný hrnec. Lakomý kuchař k němu přištrachal a div nevykřikl úžasem. Pak se opatrně rozhlédl kolem dokola. Nikde nikdo. I šup s hrncem pod kabát a honem domů. Doma si hrnec se zalíbením prohlíží a takhle tiše uvažuje. To je ale nádherný a pevný hrnec. V takovém by bylo škoda něco vařit. Dám si do něj svůj zlatý poklad a zakopu si jej na tajném místě ve sklepě.
Tohle ovšem jezevec nemohl slyšet a jen se těšil, kdy se v něm začne něco dobrého kuchtit. Jenomže místo omastku, cibule a masa se do něj začaly sypat zlaťáky, stříbrňáky a vzácné kamínky. Jezevec se podivil. Když byl plný až po okraj a byla na něj drátkem přivázána poklička, zkusil se proměnit zase v jezevce. Ale kouzlo zřejmě platilo jen na jídlo a ne na poklad. Ať se snažil dělat cokoliv, zůstával stále hrncem. A kdyby mohl hrnec naříkat, zoufale by naříkal. Ale toho už popadl lakomý kuchař za ucha a štrachá se s ním do sklepa s motičkou pod paží. A teď se stala zvláštní věc. V chodbičce měl kuchař nadělány do zásoby na prkénku pudinky. Stály tam pěkně vychladnuté, vanilkové, malinové, jahodové, čokoládové, každý nahoře ozdobnou třešinku. A jak se tak kolem nich lakomý kuchař pachtí s těžkým hrncem a motičkou, o jeden pudink zavadil. Ten spadl a začal kuchaři poskakovat pod nohama tak nešikovně, až na něj kuchař šlápl a bác! Sjel po zadku po schůdcích do sklepa, přičemž mu hrnec vypadl z rukou a poklad se z něj rozsypal po celém sklepení. Tu chvíli, kdy byl hrnec prázdný, stal se z něj okamžitě jezevec a než se lakomý kuchař vzpamatoval, jezevec vyběhl ze sklepa a pelášil k lesu, sice hladový, ale zase svobodný. Kuchař měl sice chvíli pusu otevřenou údivem, ale když pochopil, co se stalo, zlostně vyskočil, rozhlédl se po zemi, o co to vlastně zakopl a tu spatřil ještě stále vesele hopsající čokoládový puding. I zařval jako lev a nakopl ho. Puding vylétl po schůdcích na chodbičku a protože byl dobře vychladlý a tedy pružný, vyhopsal ven před dům a když už byl v tom hopsání, hopsal dál po cestičce k lesu a zvolna dohopsal až k belhajícímu jezevci, který se na okamžik zastavil. Puding řekl, ahoj, to jsem já, co ti zachránil život. Jezevec si k němu přičichl a mlsně se olízl. Puding se ulekl. Opovaž se, jestli jsem ti zachránil život, tak ty bys mi mohl být trochu vděčný, ne? Jezevec zahambeně ucouvl a pak se dal zase raději do běhu k lesu. Puding ho s veselým hopsáním následoval. U lesa byla mlha, ve které oba ve chvilce zmizeli. Zajímá vás, co bylo dál? No tak to by teda zajímalo i mě.

0: Všechny děti vědí, že ve skříních v jejich dětských pokojíčcích bydlí příšerky. V noci tyto příšerky vycházejí, aby je strašily. Děti už ale nevědí to, že příšerky jen dělají svou práci. Musí strašit děti a sbírat jejich křik, protože ten pak přemění na elektrickou energii pro město Monstropolis, ve kterém žijí. Jednou brzy ráno procházeli městem Monstropolis modrá chlupatá příšerka jménem James P. Sullivan a jeho nejlepší přítel jednooká příšerka Mike a mířili si to do práce. Sully pracoval ve firmě příšerky SRO a byl tím nejlepším strašákem, jakého kdy tato firma měla. Mike byl jeho asistentem. Mike a Sully se zastavili ve vstupní hale společnosti příšerky SRO. Všechno nejlepší, pověděl Mike své přítelkyni Sýlii.
1: Ach božíčku, ty jsi nezapomněl,
0: šťastně se usmívala Sýlia. Mike ji pozval na večeři a Sýlia věděla, že jako vždy vybere báječnou restauraci. Poté šli oba přátelé nahoru do šaten, aby se připravili na pracovní den. Najednou se z ničeho nic nad nimi objevila příšerka Randall, co se náramně podobala chameleonovi. Vykřikl Mike. Randall dokázal splynout s jakýmkoliv prostředím, takže byl v podstatě neviditelný. Randall ze všeho nejvíce záviděl Sullimu. Sám chtěl být nejlepším strašákem společnosti příšerky SRO. Byl rozhodnutý Sullyho trumfnout jakýmkoliv způsobem. Mike a Sully odešli ze šatny a šli přímo do strašící haly, kde se již shromáždilo velké množství příšerek před dlouhou řadou dveří. Byly to dveře, kterými příšerky procházely do dětských pokojíčků v lidském světě. Nad dveřmi svítila červená světla. Podle nich se poznalo, že už je čas. Příšerky se pomalu chystaly strašit.
2: Jdeme pro nějaké ty výkřiky, kluci,
0: ozval se Sully a spolu s ostatními příšerkami se vrhl ke dveřím. Randall pracoval rychle a vystrašil spoustu dětí, takže pozbíral velké množství křiku. Jeho asistent Fungus šťastně ukazoval na výsledkovou tabuli. Na neštěstí pro Randla ten den Sully otevřel dveře do pokoje, kde se konala pyžamová párty. Vystrašil všechny děti a za jedněmi dveřmi tak nazbíral mnohem víc křiku, než jakákoliv jiná příšerka za celou noc. Stále zůstával tím nejlepším strašákem firmy příšerky SRO. Náhle někdo vykřikl 23:19! Máme tu 23:19! Na zádech jedné příšerky jménem George byla objevena dětská ponožka. 23:19 znamenalo, že agenti z organizace CDA, služby pro odhalování dětí, museli George dekontaminovat. Konečně všechny příšerky přece vědí, že děti a jejich věci jsou velmi jedovaté. Georgeovi se to vůbec nelíbilo. Pracovní doba byla brzy u konce. Zrovna když se Mike chystal se Sýlií domů, zastavila jej příšerka Ross, která měla na starosti dokumentaci. Mike totiž zapomněl odevzdat své hlášení. Sully byl kamarád a tak se nabídl, že se o to postará sám. Takže zatímco Mike a Sýlia spokojeně odcházeli, Sully se vrátil, aby vyzvednul Mikeovo hlášení. Když byl Sully ve strašící hale, uslyšel za zády podivný zvuk. Jeho ocasu se drželo malé děvčátko. Stejně jako všechny ostatní příšerky se i Sully bál dětí, protože byly považovány za jedovaté, dokonce jedovatější než dětské ponožky. Děti do města Monstropolis vůbec nesměly. Sully spanikařil a pokoušel se najít ty správné dveře, aby mohl děvčátko vrátit zpět do jejího pokojíčku. Jenže dítě se Sullyho vůbec nebálo a navíc na něj volal
1: kočičko.
0: Dokonce si s ním chtělo hrát? Salimu se konečně podařilo chytit děvčátko do měkkého vlněného pytle. V tu chvíli si však všiml Rendla a rychle se před ním ukryl. Nemohl přece dovolit, aby na to někdo přišel. Sali nevěděl, co dělat. A tak šel do restaurace, aby našel Majka. Tomu se moc nelíbilo, že jeho romantickou večeři se sílí někdo ruší. A když z pytle vykouklo děvčátko, byl zděšený. Nebyl však jediný. Všechny příšerky kolem začaly panikařit a křičet. Majkovi a Salimu se naštěstí podařilo Bú ukrýt dříve, než do restaurace dorazili agenti CDA. Naštěstí si nikdo nevšiml, že Mike a Sally odnesli dítě domů k Mikeovi. Jejich problémy tím však neskončily. Během doby, co helikoptéry prohledávali město a hledali děvčátko, zkoušeli Mike a Sally vymyslet nějaký plán, jak dítě vrátit zpět domů. Mezitím ji ale museli bavit, ale zase ne tak moc. Když se totiž smála, způsobovala proudový náraz, který rozsvítil všechna světla. A pak by agenti CDA mohli snadno vystopovat. Děvčátko nakonec usnulo v Sallyho posteli. Teď už se Sally dítěte tolik nebál. Vlastně se mu holčička líbila čím dál tím víc. Možná děti nakonec nejsou vůbec nebezpečné. Mike si ale nebyl tak jistý. Nemohl se dočkat, až ji odvedou zpátky domů. Příští ráno ji přestrojili za malou příšerku a odvedli ji zpátky do firmy Příšerky SRO. Trojice musela projít kolem pana Waternoose, ředitele společnosti, který hovořil s agenty z CDA. Sally s děvčátkem rychle zamířil do šaten a začal si s ní hrát na schovávanou. Měla už i přezdívku, říkali jí Bú. Co to děláš? Zeptal se Mike Sallyho, když vstoupil do místnosti.
2: No já hledám to dítě,
0: odpověděl Sally. Tobě se ztratilo? Zeptal se Mike nevěřícně. Najednou se za dveřmi ozval Rámus a do šatny vstoupili Rendl a jeho asistent. Trojlístek se rychle schoval. Fungus držel noviny.
3: Je to na první stránce, řekl zděšeně Fungus. Dítě, zrovna to, které jste honil.
0: Rendl Fungus se okřikl, aby byl sticha. Musí dělat, jako že se nic nestalo. Fungus se měl tak akorát postarat o stroj. Rendl se postará o příšerku, která dítě pustila do města Monstropolis. Mike a Sally se tedy dozvěděli, že Rendl něco chystá. Ale co? A co myslel tím strojem? Mike a Sally však měli na práci mnohem důležitější věci. Podařilo se jim dostat Bú do strašící haly, kde ji konečně mohli vrátit do jejího pokojíčku. Stačilo jen najít ty správné dveře. Sally se chystal s Bú rozloučit.
4: Majku, tohle nejsou její dveře, řekl Sally.
0: O čem to mluvíš? Jasně, že to jsou její dveře. Jsou to její dveře, trval na svém Mike. Zatímco se hádali, Bú ucítila šanci a vytratila se. Sally a Mike neměli zrovna štěstí. Když hledali Bú, narazili přímo do Rendla.
5: Tak co si myslíš o tom děcku, co se dostalo ven, Sullivane? Pěkná bláznivina, co?
0: Řekl Rendl. Mike a Sally jen přikývli. Pak se objevila Celia.
6: Minulá noc byla nejhorší v mém životě,
0: křičela. Rendl ji nemohl neslyšet. Pak si všiml novin. Když se podíval pozorněji, uviděl na obrázku v restauraci, kde příšerky viděli ono dítě, Majka. V tu chvíli Rendlovi došlo, že ti, kdo mají dítě, jsou Mike a Sally. Mike už tušil, co přijde, a tak se pokusil utéct. Ale když se Mike zastavil, aby se nadechnul, Rendl jej dohonil.
5: Kde je to dítě?
0: Dožadoval se odpovědi a přitiskl Majka ke zdi.
6: Nevím, odpověděl Mike.
4: ale Randall mu nevěřil. Řekl Mikeovi, že dveře do pokojíčku, který patří holčičce, budou v jeho oddělení v době, kdy všichni ostatní odejdou na oběd. Mike mu musel slíbit, že ji tam přivede, aby ji mohli vrátit do lidského světa. Sally mezi tím hledal Bu. Zahnul za roh zrovna ve chvíli, kdy padala do odpadkového koše. Ne! Vykřikl, když dvě příšerky odvážely koš směrem k drtičce odpadu. Ve chvíli, kdy Sally dorazil k místnosti s drtičkou, byl už odpad stlačený do miniaturní kostky. Sally byl zdrcen. Vůbec si nevšiml, že Bu z drtičky včas utekla. Mike dohnal svého kamaráda. Sally, mám skvělou novinu, kámo. Už vím, jak se z té šlamastiky dostaneme, ale musíme si pospíšit. Kde je? A než stačil Mike dokončit větu, uslyšel hlas Bu. Tak ona nebyla rozdrcená. Sally se šťastně usmál a chytil Bu pevně do náruče. Mike, Sally a Bu spěchali zpátky do strašící haly, kde Mike v Randlově oddělení uviděl dveře do pokojíčku, který patřil Bu. Přesně tak, jak Randl slíbil. Ale Sally se najednou zarazil. Randl? Randlovi nemůžou důvěřovat. Byl to přece Randl, kdo Bu hledal. Mike si byl jistý, že je všechno v pořádku. Aby to dokázal, vešel do jejího pokojíčku a skočil na postel. A v tu chvíli se nad ním zavřelo víko. Byl v pasti. Sally a Bu uviděli v pokoji Randla, jak zvedá bednu s Mikem. Pak ji naložil na vozík a zamířil pryč. Sally musel něco udělat, aby svému kamarádovi pomohl, a tak se s Bu pustili za Randlem. Jenže když zahnuli za roh, zjistili, že chodba je slepá. Jakoby se Randl s Mikem do země propadli. Bu ale náhodou našla ovládací panel a zjistila, jak otevřít dveře do tajné chodby. Na konci chodby byla Randlova tajná laboratoř. Tady měl ukrytý stroj, který dokázal děti rozkřičet na celé kolo a tak nachytat spoustu křikové energie. Teď byl ale ke stroji přivázaný Mike. Randl zuřil. Chtěl vědět, kde je to děvčátko. Mike mu to samozřejmě nechtěl říct. Sally mu se však naštěstí podařilo vytáhnout stroj ze zásuvky. A on, Bu i Mike za velkého pozdvižení utekli. Mike, Sally a Bu utíkali chodbou a snažili se uniknout Randlovi. Mike nechtěl nic jiného, než se ztratit, ale Sally dostal jiný nápad. Šel se poradit se svým starým kamarádem, panem Waternoosem. Mike mu vysvětlil, jaký zlomyslný plán vymyslel Randall, aby mohl z dětí vymámit křik pomocí stroje. Waternoos zvedl Bu ze země a Sallyho a Mikea strčil do velkých kovových dveří, které vedly přímo do světa lidí. Mike byl na Sallyho pořádně naštvaný. To byl opravdu skvělý nápad, křičel sarkasticky. Jít za starým kamarádem Waternoosem. Až na to, že je do toho všeho taky zapletený. Ale Sally nemyslel na nic, kromě toho, jak Bu zachránit. Věděl, že se nemůžou vrátit stejnou cestou, jakou přišli. Najednou zemi před nimi pokryl obrovský stín. Podívali se nahoru a uviděli tvora, který vypadal stejně strašlivě jako oni. Jmenoval se Yeti a byl to ošklivý sněžný muž. Sněžný muž pověděl Sallymu, že nedaleko je blízká vesnice. A Sally dostal nápad. Kdyby našel dveře do skříně v dětském pokoji, možná by našel i cestu zpátky do Monstropolisu. Ze zásob, co měl Yeti ve své jeskyni, postavil saně a vydal se na cestu. Mike raději zůstal s Yetim, protože se na Sallyho hrozně zlobil. Sally zakrátko našel dveře do skříně a okamžitě se ocitl ve firmě Příšerky SRO. Běžel chodbou, která vedla do tajné Randlovy laboratoře, když tu najednou uslyšel ustrašený hlas Bu.
7: Bu, jsem tady. Kde jsi? Zašeptal Sally.
0: Ukázalo se, že Hendl, Fungus a Votrnus přivázali Boo ke stroji na křikovou energii. Ještě nikdy se tolik nebál. Sali s řevem vtrhl dovnitř, stroj převrhl a Boo zachránil. Stroj spadl s rámusem na zem a sesunul se na Votrnuse a Funguse, které přitlačil ke zdi. Sali s Boo unikli.
2: Neztrácej čas, dohoň ho, křičel Votrnus na Rendla.
0: Sali a neviditelný Rendl spolu obou zuřivě bojovali. Uprostřed bitvy se Sali sklonil před letící sněhovou koulí, která trefila Rendla do tváře. Mike se vrátil. Také díky dveřím do skříně v dětském pokojíčku našel cestu zpět do Monstropolisu. Sali praštil Rendla a s Mikem i Boo chodbou utekli. Trojice doběhla do strašící haly, ale Rendl jim byl v patách. Sali dostal nápad. Přeběhli krampě s dveřmi do dětských pokojíčků. Sali pověděl Mikeovi, aby Boo rozesmál. Smích Boo pak rozsvítil všechna červená světýlka na dveřích a tím je otevřel. Sali, Mike a Boo proskakovali dveřmi sem a tam a doufali, že se tak Rendlovi ztratí. Ale Rendl je nakonec dohonil. Chytil Boo a utrkl s ní do jednoho pokojíčku. Sali spěchal za nimi a našel Boo v koutku. Rendl na Saliho zaútočil zezadu. Boo se Rendla bála, ale musela svému příteli pomoci. A tak chytila Rendlův ocas a kousla ho. To Sali mu stačilo. Podařilo se mu Rendla prohodit dalšími dveřmi, které vedly přímo do světa lidí. Jenže tím problémy nekončily. Když se vrátili do strašící haly, už na ně čekal pan Votrnus a skupina agentů CDA. Mike na agenty hodil dětské ponožky. A protože ti si mysleli, že jsou jedovaté, nastala velká mela. Salimu a Boo se podařilo utéct, ale Votrnus byl jen kousek za nimi. Když Votrnus Saliho, Mikea a Boo dohonil, vyložil jim své úmysly. Město Monstropolis už mělo málo energie, proto musel najít nějakou další cestu. Chtěl unést děti z lidského světa a vyloudit z nich všechen křik pomocí stroje. Proto Rendl hledal Boo.
2: To raději unesu na tisíc dětí, než abych tuhle firmu nechal zkrachovat, přísahal.
0: Jenže jeho přiznání zaslechla Ross, ze které se vyklubala šéfka organizace CDA a nechala pana Votrnuse odvést agenty CDA. Konečně nastal čas, aby se Boo vrátila domů. Sali ji dovedl do jejího pokojíčku, položil do postele a zachumlal do peřinky.
8: Z tvých skříní už nepolezou žádné příšerky, které by tě strašily. Souhlasíš?
0: Pověděl jí. Boo se usmála.
7: Naschledanou, Boo,
0: zašeptal. Sali pomalu odcházel směrem ke dveřím. Ještě jednou se podíval na Boo. Dívala se na něj z postýlky. Sali za sebou potichoučku zavřel dveře. Hned přistoupili dva agenti CDA a dveře do pokojíčku Boo nechali zničit. Sali se smutně sklonil a zvedl ze země pár kousků z dveří do jejího pokojíčku. Alespoň tohle mu zůstalo jako památka na Boo. Mike věděl, že se Sali mu po Boo moc stýská. Ale no tak, zvesela, kámo, řekl mu, když odcházeli z práce. Dokázali jsme to. Dostali jsme ji domů, určitě jsme přišli o práci. Ale co, máme před sebou spoustu zábavy, řekl Mike. Saliho tvář se pomalu roztahovala do širokého úsměvu. Mike mu právě vnuknul báječný nápad. Už věděl, co je nejlepší náhradou za křik. Firma příšerky SRO teď má místo strašící haly, halu smíchu. Místo křiku se tu příšerky snaží děti rozesmát. Boo jim ukázala, že smích je 10x silnější než křik. Takže energetická krize ve městě Monstropolis skončila. Salimu se pořád po Boo stýskalo. a tak Mike nechal dveře do pokojíčku Boo opravit. A Sally teď mohl Boo navštěvovat kdykoliv chtěl.

0: když ještě pejsek a kočička spolu hospodařili, řekli si jednou, že půjdou spolu na výlet. Byla zrovna neděle, sluníčko pěkně svítilo. Půjdem třeba do lesa, řekl pejsek. Kam pak jinam bychom šli, když je tak hezky? I třeba z do lesa, řekla kočička. Jenom škoda, že nemám žádný slunečník, když sluníčko tak krásně svítí, dělala bych s ním v lese parádu. To jistě ještě nikdo neviděl kočičku s parapletem.
1: Ale však ono ti to neuškodí, když tě sluníčko trochu opálí, povídal pejsek. Jsi bez tak po té dlouhé zimě nějaká bledá. A teď už se dlouho neolizuj a pojď.
0: No, vždyť se přece musím drobátko upravit, když jdu v neděli ven, řekla na to kočička. Člověk musí přece na sebe trochu hledět. Podívej se jen na sebe, jak vypadáš. Máš jedno ucho nahoru a druhé nakřivo. Uši se mají nosit stejně.
1: Pejsek si narovnal uši
0: a šli. Cestou si vykládali, co budou v lese dělat. Že si tam budou hrát naschovávanou a chvíli taky nahoněnou a pak, že si lehnou na záda do trávy a budou se dívat nahoru na modré nebe. Co tak šli, koukal na ně skřový zajíc. Hehe, začal se posmívat. Ten pejsek má jedno ucho nahoru a druhé nakřivo. Takhle.
1: A udělal to po pejskovi.
0: Byla to pravda. Pejsek si nedal na uši pozor a měl každé jinak.
1: Koukej, on se ti posmívá,
0: řekla kočička.
1: Pejsek se na zajíc rozlobil a rozběhl se za ním do křoví.
0: Ale zajíc utekl a byl už dávno pryč.
1: Ono v tom křoví bylo moc trní,
0: řekl pejsek.
1: Ale kdybych byl chtěl, tak bych ho byl dohonil.
0: Šli dál. Když tak šli, potkali děti. Jejej, volali děti.
1: Koukejte, holky, koukejte, kluci. Ten pejsek má roztrhané kalhoty. Kouká mu z nich košile.
0: Kočička prohlížela pejska se všech stran.
1: Ba ano, pejsku, už to tak je. Kalhoty máš vzadu roztržené až hanba. To bude od toho, jak jsem vlítnul za tím zajícem do trní, bědoval pejsek. To je ostuda, takhle roztrhané kalhoty zrovna v neděli. Kdybychom to aspoň mohli spravit, nemáš sebou nic?
0: To nemám, povídala kočička. Ale snad něco cestou najdeme, nějaký kousek provázku nebo něco takového.
1: Hele,
0: rozhlížel se pejsek.
1: Tamhle, myslím, něco je.
0: Koukají a byla to dlouhá dešťovka. Ležela tam rovně natažená a myslela si, že ji nikdo nevidí.
1: Vždyť je to rovné, šťouchla do dešťovky kočička. To je tuška.
0: Dešťovka se lekla a zamotala se do kolečka.
1: Ba ne, křičel pejsek, to není žádná tuška. Vidíš, je to provázek, vezmi ho a zašij mě ty kalhoty.
0: Kočička vzala dešťovku a zašila pejskovi dešťovkou kalhoty.
1: Tak, a teď už se mě nikdo nebude smát,
0: liboval si pejsek. A šli zase dál. Jak tak šli, dešťovka se ze svého leknutí vzpamatovala.
1: Já přece nejsem žádný provázek, já jsem dešťovka,
0: pomyslila si a začala se potichu z těch kalhot pomalu soukat ven. Šlo to těžko, ale konečně se jí to přece podařilo a vyvlíkla se po lehonku až do půl ven.
1: Tak prosím, že jsem dešťovka, řekla. To teprve budou vidět, až vylezu celá ven.
0: Šla kolem slepice a vidí, že pejskovi vylézá z kalhot dešťovka. Počkejte trochu, řekla pejskovi, tadyhle. A vyzobla a vytáhla dešťovku a spolkla ji. Tadyhle byla dešťovka a ta vám, myslím, vyžrala do kalhot díru. Ani bych nevěřila, že dešťovky žerou také kalhoty. Kočička se dívá a vidí, že pejsek má kalhoty zase celé rozpárané. Vždyť to byl provázek na zašití kalhot, řekla slepici, a vy jste nám ho kmotra snědla. Čím pak teďka zašijeme pejskovi kalhoty? Ba ne, povídá slepice, na mou duši byla to dešťovka a žádný provázek. Dešťovky to já znám. A jestli chcete ty kalhoty zašít, však taková díra v kalhotech dělá opravdu ostudu, zvláště dneska v neděli. Já sice žádnou jehlu anič nemám, ale když půjdete ještě o kousek dál, tak tam bydlí švadlena a ta vám to snad zašije. Tak tedy šli pejsek s kočičkou k švadleně. Švadlena zašila pejskovi díru v kalhotech a dala jim ještě každému hrneček mléka a kus mazance a pejsek s kočičkou šli spokojeně

V jedné vesničce v malé chaloupce žil chudý vdovec s holčičkou Zdeničkou a několika domácími zvířátky. Byli velmi chudí. V létě obdělávali políčko a sbírali v lese klestí, v zimě pletli košíky a rohože. Ve volných chvílích si Zdenička hrála na dvoričku se svými milými zvířátky. Když zvířátka viděla, jaká je v chaloupce bída, rozhodla se, že půjdou do světa, aby hospodáři a hodné Zdeničce pomohla. Na dvorek se přišla se Zdeničkou rozloučit kudrnatá ovečka, kačenka kačka, kohoutek kokráček, trojbarevný kocourek Mourek, kozlíček Nebojsa a pejsek Voříček. Zdenička plakala a na rozloučenou každému zvířátku něco přinesla. Ovečce přivázala červenou pentličku se zvonečkem, kačence kačce nasypala sekaných kopřiv, kohoutkovi kokrháčkovi dala zrní. Mourkovi nalila mlíčko a kozlovi Nebojsovi dala zelené lupení. Voříška vzala do náručí, pohladila ho a dala mu sladký koláček. Chytrý pejsek Voříšek zaštěkal. Milí přátelé, odcházíme od naší hodné Zdeničky neradi a budeme na ni i dobrého hospodáře vzpomínat. Potom kozlíček Nebojsa vzal na záda deku převázanou řemeny, kačenka si vzala na cestu mošničku, Voříšek svázal do uzlíčku kosti, co měl v boudě, a než se setmělo, celý průvod se vydal k lesu. Pes Voříšek je vedl a hledal cestu. Kozel Nebojsa poskakoval a uškubával listí, ovečka zvonila zvonečkem a ukusovala travičku, kocourek Mourek slídil po myškách a kohoutek s kačenkou ťapkali za nimi. Než se nadáli, setmil se a Voříšek ztratil cestu. Nevěděl kudy kam, proto se obrátil na kohoutka a pravil: Kokrháči, vyleť na strom a rozhlídni se, jestli neuvidíš nějaké světýlko. Kohoutek vyletěl na vysoký strom, rozhlížel se přes les a za chvíli zakokrhal. Tam v dáli vidím světlo. Zvířátka se vydala tím směrem hledat nocleh. Došla na konec lesa a tam na mítince stála osvětlená chalupka. Zvířátka se hned začala radit, co podniknout. Udatný kozel Nebojsa prohlásil, že se oknem podívá, co se v místnosti děje. Postavil se na zadní nohy a zadíval se do světnice. Kolem stolu seděli loupežníci a dělili se o hromadu zlaťáků. Hádali se, křičeli, až jeden uhodil pěstí do stolu a zvolal, ať mě čert vezme, není-li to zlodějské dělení. Kozel Nebojsa se lekl a vrazil hlavou do okna, až se rozsypalo sklo. Loupežníci vyskočili leknutím od stolu a když uviděli chlupatého rováče, nečekali, co se bude dál dít, a řítili se do tmy jeden přes druhého. Když zvířátka viděla, že je místnost prázdná, vešla dovnitř a každé si našlo svoje místo k přenocování. Ovečka si lehla ke dveřím, kačenka vlezla do ošatky vedle pece, Voříšek ulehl pod lavici, kohoutek vyletěl na pec, kozel zalezl pod stůl a Mourek se stočil do klubíčka na stole zrovna na hromadu zlaťáků. Zvířátkům se spalo v teple dobře, za to loupežníci se ve skalnaté rokli třepali zimou. Nakonec si řekli, kde by se v chalupě vzal čert, a poslali nejúdatnějšího Kubu, aby zjistil, co se tam vlastně děje. Kuba se vrátil k chaloupce. Uvnitř bylo ticho a tma. Řekl si, to je divné, nikdo tam není, podívám se dovnitř. Otevřel dveře, vstoupil do chaloupky a v tom nastal veliký rámus. U dveří šlápl na ovečku a ta začala bečet. Bé, bé, bé, kdo si tady je? Jak to zaslechla kačenka, spustila. Káč, káč, káč, co je to zač? Kuba skočil dovnitř a jak to kokrháč uviděl, sletěl z pece přímo do Kubových vlasů a zakokrhal. Kikriký, zloděj, to se ví. Voříšek zaštěkal. Hafy, hafy, haf, podej mi ho, raf. A už držel Kubu za lítko. Ten spadl na stůl přímo na kocoura. Mourek ho poškrábal v obličeji, kozel vyskočil spod stolu, nabral Kubu na rohy a vyhodil ho před chalupu. Kuba vzal nohy na ramena a rozběhl se za kamarády do rokle. Když tam roztrhaný a podrápaný doběhl, všichni se ho zděsili. Hned vyzvídali, jaký čert to v chalupě řádí. Kuba ještě celý ustrašený povídá. Kdyby jenom čert, celá armáda chlupáčů mě tam přepadla. Když jsem došel k chalupě,
Bylo všude ticho. Otevřel jsem dveře a uvnitř seděl portýr v huňatém kožichu a hlásil mocným hlasem. Kdo si tady je? Ani jsem se nestačil ohlédnout a už tu byl písař s mnoha brky a hned se ptal, co jsi zač? A než jsem mohl odpovědět, stál přede mnou husar, ostruhy na nohách, vzadu šavli a křičel, zloděj, to se ví! A chňap už mě držel za pačesy. Chtěl jsem prosit za odpuštění, ale v tom jsem spadl na velkomožného pána, který svítil očima jako kocour a všechny naše peníze už měl u sebe. Vjel mi rukama do obličeje a začal mě škrábat. Pak zavřískal nějakou cizí řečí. Mňau, mňau, mňau na svého strážce, což asi znamenalo pořádně mu nařeš. Strážce zařval mek, mek, mek, praštil mě palicí, div mě nepřerazil v kříži. Potom mě pobodal dvěma šavlemi a vyrazil dveřmi ven. Chce-li někdo z vás dopadnout jako já, tak ať si dojde pro zlaťáky sám. Mě už tam nikdo nedostane. A protože nikdo neměl chuť se do chaloupky vrátit, pozbírali rychle svoje věci a utíkali z lesa ven. Zvířátka se v chaloupce zatím dobře vyspala a když ráno uviděla na stole hromadu zlaťáků, rozhodla se, že je donesou domů Zdeničce. Od té doby, co zvířátka přinesla zlaťáky, se všem dařilo dobře. Žili si v chaloupce spokojeně a měli se moc rádi.

0: Ježek. A je tu podzim. Na zahrádce dozrávají jablka a hrušky. Pomalu zládne listí. Bedříšek už před časem odjel s rodiči do města. Arnošt a Macík využívají poslední teplé dny k lenošení na zápraží domku a pozorují dědečka na zahrádce. Dneska celý den češe jablka ze stromu. Bez práce nejsou koláče, volá dědeček oba kamarády, aby mu pomohli. Je třeba nanosit jablíčka do košů pod okny. Tak hybaj, ať je máme sklizená, než přijde večer. Macíkovi se opravdu nechce, ale když vidí dědečka, jak na něj nesmlouvavě kývá prstem, nakonec neprotestuje. Arnošt, jak je jeho zvykem, musí mít při každé práci aspoň trochu legrace. Koulí tedy jablíčka čumáčkem před sebou a z koše si udělá bránu, kam se musí trefit. To je, panečku, psina. A jak to rychle utíká. Macík chvíli váhá, jestli se má přidat. Pak to zkusí taky a je to prima honička. Arnošt brání koš a Macík se ho snaží obelstít a trefit se za jeho záda. Gól, gól, víská kocour, ze kterého kapky potu jen stříkají. Když dědeček přinese na zápraží poslední koš, posadí se všichni na lavičku a dědeček povídá. To je pěkná úrodička. Uvaříme si povidla a jablečné knedlíky s tvarohem. Taky něco schováme Bedříškovi, až zas přijede. A kdy se zase vrátí Bedříšek? Ptá se zvědavě Arnošt. Nevím. Napíšeme mu dopis a jistě se brzy dozvíme odpověď, říká dědeček. Teď oba pojďte k večeři a hajdy na kutě, ať vás zítra nemusím tát z postele. A tak se všichni seberou a jdou do chaloupky. Přeci jen už je chladno na dlouhé vysedávání venku. Po večeři si Macík vleze na svůj polštářek za kamny, Arnoš pod stůl a dědeček jde do svého pokoje. Sluníčko se přikryje černým mráčkem a v tu chvíli je tma jak v ranci. Dneska ani hvězdičky moc nesvítí a z měsíce je vidět jen malý srpeček. Sotva všichni usnou. Pod okny je slyšet podivný šramot. Dub, dub, dub. A ticho. Po chvilce zas. Dub, dub, dub, dub. To už je Macík vzhůru a jeho oči zeširoka svítí jako dvě zelené lampičky. Arnošte, spíš? Vrní tiše kocour. Ten ale chrupe a nic neslyší. Mezitím se pod okny ozývá hrozné rachocení. Arnošte, vzbuď se, je tu strašidlo, volá tiše vyděšený Macík. Ozvalo se venku. To slyšel i Arnošt a hned se škrábe k Macíkovi. Co to je? Co budeme dělat? Podívej se z okna, navrhuje lišácky Macík. Proč já? Brání se Arnošt. Ty jsi přece větší hrdina, přesvědčuje Arnošta kocour. Jo, jo, dodává ustrašeně pejsek a opatrně se natahuje k oknu. Co ale nevidí? Jablíčka, co sbírali s dědečkem, běhají sama po zahrádce a strašně dupou. Jestli pak to nebyla nějaká kouzelná jablíčka a dědečkovi je někdo omylem nevyměnil, to je pěkná patálie. Nebo se tu možná sešla nějaká strašidla a teď budou jablíčka očarovaná. Arnošt se na tu spoušť na zahrádce dívá vykulenýma očima a koktá. Rozutekla se nám jablka. To už se z okna dívá i Macík. Co teď? Dívají se na sebe bezradně. Snad nás ta strašidla neviděla. Půjdeme spát a ráno všechno povíme dědečkovi, navrhuje Arnošt. Tak dobře, ale budeš spát u mě na polštáři, souhlasí Macík. Smáčkli se tedy do jednoho pelíšku a snažili se usnout. Ani jednomu se to však až do rána nepodařilo. Sotva dědeček vstal a přišel do kuchyně, už byli na nohou. Co vy, raní ptáčata, že jste už vzhůru? Kroutí hlavou dědeček.
1: Máme na zahradě strašidlo, ohromně velké a strašně dupe a funí,
0: mluví o překot Macík i Arnošt. I kdeže, strašidlo říkáte, podívejme. Kde pak jste ho viděli, strašpitlíci?
1: Dědečku, to není legrace, běhalo nám přímo pod okny, vysvětluje Macík.
2: No, a kradlo nám jabka,
1: dodává Arnošt.
0: Dědeček oběma vystrašeným nevyspalým kamarádům přichystá snídani a povídá. Až se posilníte, tak se na to vaše strašidlo podíváme.
1: Oba rychle slupnou, co měli na mističce a jsou připraveni na výpravu za strašidlem. Spolu s dědečkem obejdou dům a pod okny vidí rozsypaný koš s jablky.
2: Tak přece to bylo strašidlo.
0: Dědeček se jen usmívá pod vousy.
2: Arnošte, podívej se tamhle mezi floxy. Myslím, že tam najdeš toho nočního návštěvníka,
0: pošťuchuje dědeček pejska. Arnošt se jen pomaloučku a opatrně blíží k rohu, kde u zdi kvetou růžové floxy. Pak mezi ně strčí čumáček.
2: Jeje, tři malé pichlavé kuličky a kolem nich ztracená jablíčka.
0: Válí se Arnošt smíchy po trávě.
2: Ježci to byly, žádné strašidlo.
0: A to bylo poslední dobrodružství, které na zahrádce Arnošt s Macíkem prožili. Po podzimu totiž přijde zima, napadne sníh a na rošťárny si budou muset počkat do jara.

0: Lenochodi jsou zvláštní zvířata. Vyskytují se v deštných pralesech Střední a Jižní Ameriky a pokud vím, existují buď lenochodi tříprstí nebo lenochodi dvouprstí. Paní učitelka na piano sice tvrdila, že jsou i lenochodi pětiprstí, ale ti se nejspíš vyskytují úplně všude. Lenochodi tráví téměř celý svůj život ve větvích stromů, kde spí, páří se i vychovávají mladé. Pohybují se jen velmi málo, většinou za potravou. Požírají listí. K úpatí stromů slézají jen proto, aby se vyprázdnili. A to třeba jen jednou za měsíc. A to potom stojí za to. Po zemi se spíš vlečou, než chodí, dokáží však plavat. Mimo období páření jsou to samotáři. Skoro celý den prospí zaháknutí za své drápy na větvích hlavou dolů. Dokonce i srst jim roste obráceně, od středu břicha k hřbetu. Tak, a teď poslyšte, co se jednou stalo. Kdesi v pralese na větvi v korunách vysokého stromu visel za své drápky lenochod a pospával, když tu najednou rup a pop. Zapraskalo to nad ním a na větev přímo proti němu přistál jiný lenochod.
1: Chvíli na sebe vykuleně koukali. A vy jste kdo?
2: Já? No já jsem lenochod. A vy?
1: Já? No, já jsem taky lenochod.
2: Aha.
1: Už moje máma byla lenochod a táta taky byl lenochod.
2: A babička?
1: Taky lenochod.
2: A děda?
1: No taky lenochod.
2: Aha, tak to jste nefalšovaný lenochod jako já.
1: Vy taky?
2: Já taky.
1: Je, to je pěkný.
2: A poslyšte, máte blechy?
1: Mám.
2: Vy taky? Já taky.
1: Na té, vemte si.
2: Děkuju, já mám svoje.
1: A jak jste se tu odsnul?
2: No tak já jsem trochu pospával na větvi a najednou to udělal. Rup a pup a už jsem letěl.
1: To je dobrý. Rup a pup a už jste letěl.
2: No právě. Rup a pup.
1: Rup a pup.
2: Já bych si trochu zdřímnul. A co vy?
1: Já taky.
2: Vy taky?
1: No já taky.
2: Tak dobrou.
1: Dobrou.
0: A usnuli oba jako špalci. Jenže pak to udělalo rup a pup a ten lenochod, co před chvílí letěl, letěl zas až na zem a ani se neprobudil. Horší bylo, co se stalo pak. Kde se vzala, tu se vzala, pod stromem se objevila anakonda. A pěkně velká a pěkně vyhládlá. No a věřte nebo ne, milá anakonda milého lenochoda spolkla jak malinu. Pak se olízla, pěkně se stočila a začala spokojeně trávit. Taková anakonda tráví

0: Ano, hádáte správně. Kde se vzal, tu se vzal. Z řeky Amazonky vylezl krokodýl. Ten strom totiž stál docela blízko u řeky. No a když ten krokodýl spatřil pod stromem tu lákavou tučnou kořist, opatrně se přisunul blíž, pak si milou anakondu nadhodil zubama, otevřel pořádně tlamu a potom ji polknul. Nechutnala špatně. Slastně přivřel oči a zívnul. Šlo na něj spaní. Slunce krásně hřálo a tak netrvalo dlouho a krokodýl usnul, jako když ho do vody hodí. Krokodýly jsou mimochodem velmi starý řád plazů. Pochází až z prehistorické doby, do které patřili i dinosauři. Tak. No a tak vám tam ten krokodýl krásně dřímal pod stromem a trávil, když tu, co se nestalo. Mezi stromy se cosi myhlo. Byl to jaguár. Asi vám nemusím dlouho líčit, co se stalo potom. Tedy vlastně to bylo hned. Jaguár udělal hop a skok a chramst a milého krokodýla sežral, než by smrk. Pak se protáhl, chvíli se točil dokola za svým ocasem, potom zavrněl, stočil se do klubička a spal jako kotě. K tomu je nutno poznamenat, že jaguár americký, Panthera onca, je jedna z největších kočkovitých šelem v Jižní Americe. Žije poblíž vody a stejně jako tygr je zdatným plavcem. Je to samotářský predátor, lovící různé druhy živočichů. Jeho skus je mimořádně silný, a to i v poměru k ostatním velkým kočkám, jako je lev, levhart nebo tygr. Tomu umožňuje lovit dokonce i krunýřem opatřené plazy. Takže jaguár si to pěkně pospává pod stromem s plným břichem a vy byste asi moc rádi věděli, co se stalo dál. No dobrá, tak poslouchejte. Kde se vzali, tu se vzali, objevili se nedaleko domorodci.
1: Chlapi, vidíte to, co já?
2: Kde?
1: No tamhle.
2: Tamhle?
3: Ale ne, tamhle.
2: Jo, tamhle. To je jaguár, chlapi.
3: Máme štěstí.
2: No, to teda jo.
1: Tak jen tiše, jdem na něj.
0: A tak šli. Nejdřív střelili několik otrávených šípů, to víte, jihoameričtí indiáni, pak po něm skočili a pevně ho svázali.
1: Tak chlapi, to vám teda řeknu, že tohle se nám povedlo. Ha, to je kořist, panečku. Z týhle šelmy si udělám náčelnický plášť.
2: A já čepici.
3: No a já trenýrky.
1: Tak platí, rozpárejte ho.
0: No a tak ho rozpárali. Nebylo to nic lehkého, funěli přitom a chvíli jim to trvalo. Jaké však bylo jejich překvapení, když uvnitř jaguára našli krokodýla.
1: No chlapi, vidíte to, co já?
2: Tamhle?
1: Ale ne, tadyhle.
2: Jo, tadyhle.
3: No tadyhle. Tak to je ten krokodýl přece.
1: No právě, panečku, to je kořist.
3: To tedy je.
1: A z tý já si udělám náčelnický kalhoty.
3: A já boty.
1: A já ten papásek.
3: No to by šlo.
1: Rozpárejte ho. A tak ho rozpárali.
0: A nebylo to vůbec jednoduché. Zase funěli a úplně se přitom spotili. Jaké však bylo jejich překvapení, když uvnitř krokodýla našli anakondu.
3: No ne.
2: No jo.
1: Vidíte to, co já?
3: Kde?
1: No tamhle.
3: Tamhle?
1: Ale ne, Ježkovi oči, tamhle.
3: Jo, tady.
1: No právě. No,
3: to je anakonda.
2: No právě.
1: Tak já si udělám náčelnický pásek.
2: A já rukavice.
3: A já čelenku.
1: Tak jo, tak ji rozpárejte.
0: A když ji rozpárali, vykulili oči. V anakondě totiž ležel

0: Zmiešený lenochod a mžourál.
1: No ne, chlapi, vidíte to, co já?
0: Kde?
1: No tamhle.
0: Tamhle?
1: Ale ne, tamhle.
2: Jo, tady, na mě dom dloby.
1: No, na mě taky.
0: A na mě taky dom dloby. A jsou tady.
3: A pak to udělalo bum a bác a lic, jak sebou všichni tři praštili.
0: A milej lenochod zamžoural, protřel si tlapkama oči a pak se vydal na cestu. Pomalu, pomaloučku se vyškrábal z anakondy, kterou spolkl krokodýl, kterého spolkl jaguár, kterého rozpárali domorodci a lezl po kmeni nahoru na strom, na tu větev, kde spal jeho kamarád, druhý lenochod. No a když tam dolezl, tak funěl námahou a přitom šťouchal do toho lenochoda kamaráda, aby mu pověděl, co všechno zažil.
4: Tomu nebudete věřit, co se mi všechno stalo.
2: A co se vám stalo?
4: No, já jsem vám spadl ze stromu až dolů.
2: Vážně?
4: Vážně.
2: Aha.
4: A jak jsem vám tam spát, tak jsem...
2: Nepovídejte.
4: Ale kdyby jen to...
2: Jo.
4: Vážně?
2: No právě.
0: A to už zase oba spali jako mimina. No a to je konec. To je konec té pohádky, toho příběhu o dvou lenochodech, co si ho vyprávějí Indiáni v Jižní Americe a teď už i v České republice. A já jdu taky spát.
5: Babi, je lepší pohádka o koníčkovi nebo o pejskovi?
6: No nevím, Jakoubku. Pohádka o koníčkovi by mohla být lepší než ta o pejskovi, ale na druhé straně by se ti možná líbila víc ta o pejskovi. Tady je dobrá rada, drahá.
7: Ale uděláme to jinak. Jestli uvidíš hvězdu v okně do zahrady, vybereš si pohádku o koníkovi. Jestli se však budou dívat hvězdy do okna na ulici, bude ti děda vyprávět pohádku o pejskovi, co říkáš?
8: Dobře to babička vymyslila, myslí si Jakoubek, moc dobře. A rychle se běží podívat k oknu, které vede do zahrady. Oči si může vykoukat, ale hvězdička nikde. Ještě, že je tu i druhé okno. To byl nápad udělat ve světnici dvě okna, každé na jednu stranu. Dnes bude pohádka o pejskovi. Jakoubek odhrne záclonu, kouká a ještě kouká, ale nemůže najít ani jedinou hvězdu. Je mu skoro do pláče.
6: Nic si z toho, Jakoubku, nedělej. Jak by mohly svítit hvězdy, když je nebe plné sněhu? Hvězdy jsou v něm schované jako v peřinách, schoulené k sobě, aby jim bylo tepleji. Až se sníh vypadá, bude hvězd v každém okně tolik, že je nikdo nespočítá. Honem utíkej do postele a počkej na dědu. Jen co si vypije lipový čaj, hned bude u tebe. A ty už začni, dědo, nebo ti za chvilku Jakoubek usne. Podívej se, jak zívá. Když chumelí, je vždycky tichoučko a ticho ze sněhu ukolébá k spánku dřív než pohádka. Celou ves ukolébá, celý svět se vším všudy.
8: Ale vždyť já už začínám. Už vím, o čem budu dnes Jakoubkovi vyprávět. Co pak si měl dneska k večeři? O vesnou kaši. No ano, nebo ne? Měl, nebo neměl, Jakube?
5: Měl.
8: Aha, a snědl si všechno?
5: Snědl.
8: Nelže, babičko.
6: Náš Jakoubek nikdy nelže, dědečku.
8: Aha.
6: Ani nenechal Micce talířek vylízat, jak mu chutnala. Ani jsem jeho talíř nemusela mít.
8: No pak máme vyhráno. Mám pro tebe povídání o koníčkovi. A proč právě o něm? No, uhádneš, Jakoubku?
9: No, protože koně rádi oves, proto jsou tak velcí a silní. Když budeš jíst ovesnou kaši, nikdo tě nepřepere a na vojně tě nezabijou. Tak to ti by asi tak velký jako ty, možná o kapánek menší, já ani nevím. A hrozně rád mlsal. Děvčátka bývají mlsnější než kočky, ale tenhle kluk by je všechny strčil do kapsy.
5: Ty holky nebo ty kočky?
9: Ej, ty jeden, že ty mě musíš pořád chytat za slovo.
5: Já už vím, dědo, to se jen tak říká. Už ti nebudu skákat do řeči, budu pěkně poslouchat.
9: No to bych také prosil. Jinak si nechám vyprávět pohádku já od tebe. Tak ten kluk, jak povídám, byl mlsný a býval by jedl jen samé dobroty. Hamba mluvit, kde pak bramboračku nebo hubovník, kde pak chléb s tvarohem nebo brambory na loupačku a kyselo.
5: A koláče? Dědo koláče měl rád.
9: Koláče, to je holenku jiná. Ty jsou sladké. Ty on jedl tuze rád. Ale teď už poslouchej, jak to bylo dál, protože pohádka o koníčkovi je dlouhá a ještě jsme se k ní ani nedostali. Jednou čekali hosty zdaleka. Vzácní hosté to byli. A maminka toho mlsounka pro ně upekla piškotovou bábovku s mandlemi. Pěkně ji pocukrovala, posypala vanilkou, že voněla široko daleko a postavila ji schladnout do okna od spíže. A víš, co ten kluk udělal? Milý kluk vylezl na okno, protože nebylo vysoko, a tu bábovku, co tak široko daleko voněla, ohryzal kolem dokola, jako myš. No to se ví, že na to maminka přišla, protože každá maminka vždycky na všechno přijde a rozhněvala se. Aby ne, co teď hostům nabídne? Kuna pamětnou a ještě mu vyhubovala, co se do něj vešlo.
5: A co se do něj nevešlo?
9: To si nechala na příště. Naříkala, co s ním má zatrápení a jak se tak zlobí, zařechtá pod oknem kůň. A jaký celý z marcipánu. Očimdel z mandlí, opratě z pendreku, sedlo z čokolády. Maminka se podivila, ale za chvíli se divila ještě víc, protože kůň promluvil lidskou řečí. A že prý si toho nezbedu odvede do cukrového království, kde vládne král Cukrkandl III. Za rok, že ho zase přiveze naspátek, až se nabaží dobrot a vyučí se cukrářem. Nejdřív se maminka rozmýšlela, protože toho kluka měla tak jako tak ráda. Ale kluk hned, že by jel, že by moc rád jel a že se zase vrátí, prosil a žadonil a znovu prosil, až maminka nakonec svolila. A tak kůň s klukem uhání přes devatery hory a devatery lesy a ještě také přes devatery řeky a pole, až se objevilo městečko jako malované a sladké zrovna k nakousnutí. Oblaka nad ním z cukrové vaty, chaloupky i zámek z marcipánu, květiny z mandlové směsi, stromy měly květy ze sněhové pěny, nábytek byl z čokolády na vaření, místo řeky protékala městem malinová šťáva, ptáci měli oči z rozinek a zobáčky z ibiškových pokroutek. Ve vzduchu létaly místo opravdických včel medové bombóny, no co ti mám povídat, bylo to království z cukru a samých dobrot. Koník zastavil u chaloupky, v ní bydlela babička, která se mlsounka ujala. Přinesla mu hrnek kaká se šlehačkou a talíř zákusků a pořád ho pobízela, aby jedl a pil, že až to všechno sní, přinese mu další zákusky. To se kluk měl. Dostal od ní i šaty z cukrového papíru, z knoflíky z atlasek a kokosových špiček. Žať lízl, kam lízl, všechno bylo sladké. Postel, židle, stůl, okno, ubrus, i talíř a lžíce. To bylo něco pro něj. Na domov si ani nevzpomněl. Jen když kůň pod okny spásal cukrovou trávu, vzpomněl si na maminku, ale honem se pustil do vanilkových rohlíčků, kokosek a sněhových indiánů. Spal v cukrové vatě a mlsal a mlsal. A pak to přišlo. Začaly ho bolet všechny zuby, potom i břicho a žaludek. A potom ho už bolelo všechno, takže nevěděl, co ho vlastně bolí, kde všude a co víc. Jednou za ním přišla babička z cukrového království a kluk jí prosí o kousek chleba. Kývla na souhlas a ve chvíli byla zpátky. Přinesla mu biskupský chlebíček s oříšky a rozinkami, politý kakaovou polevou. Takový nechci, fňuká kluk, chci opravdový, kmínový, se solí, třeba suchý. Takový u nás nikde nenajdeš, řekla mu babička s cukrovým čepcem na hlavě. Nezapomeň, že jsi v cukrovém království. Kluk se biskupského chlebičku ani nedotkal. Dostal velkou chuť na bramborovou polévku a na knedlíky se zelím. Babička mu však přinesla k obědu mísu kremrolí a dort s pařížským krémem. Udělalo se mu špatně jen při pomyšlení, že by to měl všechno sníst.
5: Jo, to já bych si dal.
9: Také bys raději sáhl po topince nebo po kousku suchého chleba, jen si nemyslí. Však také kluk z přemíry sladkostí onemocněl a babička musela zavolat doktora. Ten kluka proklepal, změřil mu teplotu a předepsal mu 3x denně prášek cukru a vrchovatou lžíci medu od lesních včel.
5: To přece předepsal mravenčí doktor polámanému mravenečkovi z obory. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis. 3x denně prášek cukru, bude chlapík jako rys. Učili jsme se to ve školce, dědo.
9: No, o tom já ovšem, Jakoubku, nic nevím. Já do školky nechodím. Ale za to velmi dobře vím, co předepsal doktor Sladorát z cukrového království Kloučkovi, kterému se začalo stýskat po mamince, po domově, po chlebě a soli. A to si pamatuj jednou pro vždycky. Lepší doma krajíc chleba, než v cizině kráva celá. To je svatá pravda. Ale teď, kde pak jsme nechali toho nešťastného kluka, co?
5: U doktora Sladoráda.
9: Aha.
5: Předepsal mu 3x denně prášek cukru a velkou lžíci medu, polívkovou.
9: No výborně, vidím, že jsi hlava otevřená.
5: Mám zavřenou hlavu, dědo.
9: Ale
5: sáhni si na ní.
9: Ale no tak dobrá. Snad se tak mnoho nestalo. Chtěl jsem říct, že nejsi hloupý. Tak půjdeme dál. Babička nese klukovi ten lék a on se pustí do pláče. Babičce bylo Kloučka trošku líto a tak zavolala koníka. Popásal se nedaleko na červené trávě a popíjel vodu z citronového či malinového potůčku. Už jsem zapomněl, jaká limonáda v něm tehdy právě tekla. Zařechtal a povídá, že je připraven plnit vůli své paní. Že učiní, co bude babička od něho chtít. Toho kluka zavez zpátky k mamince. Chřadne nám tu. Cukrářem se sice nevyučil, ale z mlsání je vyléčen na celý život. Teď bude jíst i špenát s bramborem, až se mu budou dělat za ušima boule.
5: Boule za ušima?
9: No to se tak říká, Jakoubku. Když někdo schutí jí, říká se o něm, že se mu dělají za ušima boule. A víš co, kuň? No, zařechtal a pádil klusem s klukem k domovu. Jel a jel, jede a jede, zastaví se až před tím domem, kde bydlila klukova maminka. To víš, také se jí po uličníkovi stýskalo. Právě na něj vzpomínala a on tady, my o vlku, vlk za humny.
5: Vlk? A nesežral ho?
9: Bá sama zvou sama, jaký vlk?
5: Jak si teď, dědo, říkal?
9: Tak ho, babičko, slyšíš, no, rozum bradu. Nepřestane mě chytat za slovo a nepřestane. Chtěl jsem říci, že na něho právě myslí a on je tu před ní. To bylo radosti. To bylo shledání. Nejprve musel jít k zubnímu lékaři, aby mu pospravil zkažené zuby. Bolelo to sice, ale kluk ani nešpitl. Natož, aby plakal. Byl rád, že je doma a jedl bramborové placky, škubánky, nudlovou polévku a bramboráky a pil k tomu vodu nebo mléko.
5: Nebo čaj.
9: Sladkého se ani nedotkl. Jen když měl svátek nebo narozeniny.
5: Jako já.
9: No, jako ty, vzal si kus piškotové buchty. Ale jen takhle maličký. Koníkovi dala maminka ošatku ovsa a trochu jetele. A tak mu to zachutnalo, že se už do cukrového království nevrátil. A od té doby se zpívá písnička o vraných koních. Ty ji, myslím, také znáš. Jednou si mi ji zpíval, pamatuješ?
5: Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mý. Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Já mám koně.
9: Potom už Jakoubek zívl, zavřel oči a spal. A jak tak spal a spal, venku zatím padal sníh. A padal...

0: Jakoubkovi koukal spod límce kousek látky s návodem, jak věc čistit nebo prát. Podobnou značku má dnes snad každá košile, šaty, svetr nebo kabát. Babička značku Jakoubkovi narovnala pod límec.
1: Počkej, co to tu máš za krkem? Nějaké křídlo či co, ještě bys nám uletěl, Jakoubku. Tak, už nám nikam neuletíš, to by tak bylo.
0: Jakoubek zpozorněl. Tak ono na pyžamu přece ještě něco je. O křídle dědeček nevyprávěl.
2: Dědo, co když na pyžamu ještě něco je?
3: Tiše, tiše, mě bolí v břiše.
2: Po čem?
3: Asi po tom rachu, co bude zítra k obědu.
2: Dědo.
3: V posteli nastalo hrobové ticho a největší osel promluvil Ška.
2: Co Ška? Kdo promluvil? A co říkal?
3: A ty jsi promluvil a to jsi neměl dělat. Řekl jsem přece, že promluví největší osel.
1: Ale dědečku, osel je hlupák a to náš Jakoubek není. No. Ten má za ušima, však víš.
3: To má.
2: A dědo, na pyžamu je ještě křídlo. Babička ho našla. Babička říkala, že tam je. Tady vzadu, za krkem.
3: Opravdu si to říkala, babička?
1: No jo.
3: Jakoubkovo pyžamo, že má křídlo? A jak pak, že už dávno neuletěl, co?
1: Tohle křídlo asi nelétá, dědečku, tak to bude.
3: Aha.
1: Naše štěstí, jinak bychom tu asi už dávno byli sami. No víš, Jakoubkovi se stýská po pohádkové knížce a po večerníčku.
3: No tak, tak dobrá, ale dnes už opravdu naposled. Jak pak se jmenuje ten kluk, co si o něm nedávno říkal, že škrábe jako kocour, Jakoubku?
2: Tomáš, dědečku.
3: Tak tedy, Tomášova teta Marie bydlí v domku obrostlém psím vínem. To ovšem neznamená, že by to bylo víno pro psy. Jen se to tak říká, Jakoubku, víš? Tahle teta Marie tuze ráda zpívá. Zpívá z not a tváří se, jako by chtěla spolíkat všechny notové klíče. Jezdí se k ní vlakem, jako k nám do Hajánek. Tomáš vezl teď růže a krabici bombónů. Teta mu uvařila kakao a na talířek narovnala vanilkové rohlíčky. Byly sice o něco menší než ty z cukrového království, ale Tomášovi chutnali i tak. Teta Marie hladila Tomáše po vlasech za ty růže a za ty bombóny. Pak si sladce vzdychla a řekla, dnes mi konečně přivezou křídlo. Když to teta Marie říkala, Tomáš div neskoprněl. K čemu asi teta potřebuje křídlo? Ptáci mají křídla k létání a mají dvě. Teta není pták a mluví o jednom jediném. A jak tak přemýšlí Tomáš o záhadě, zazvoní zvonek a teta vykřikla, křídlo, vezou mi křídlo. Dva muži vynášejí nahoru pomalu cosi velkého a pečlivě zabaleného. Tomáš zůstal stát s pusou do kořán. No tohle, že je křídlo. Teta začala s vybalováním a Tomáši pomáhal. Konečně před ním stojí velká černá lesklá věc, v které se Tomáš vidí skoro jako v zrcadle. A ta věc má opravdu tvar velikého křídla pohádkového ptáka. Teta zdvihla desku a prsty přejela bílé a černé klapky. Domem se rozezněly nízké i vysoké tóny a teta hraje a zpívá. A Tomáš sedí na koberci a poslouchá. Pod oknem se červenají tulipány, ptáci sedí na stromech a na keřích a také si zpívají. Když začala teta Marie zpívat Spí, děťátko, spí, odletěl Tomáš na podivném křídle tety Marie držíše snů a tiše spí a teta mu hraje a hraje. No tak to je všechno, Jakoubku. Ty teď na křídle odleť rychle z Hajánek do Hajan. Hajany jsou větší a mají tam i delší noc než my.

0: Snad jste už poznali, že má Jakub Filipa. Ale ne, není to jeho bratr, není to ani jeho kamarád. Jakoubek má sice hned několik kamarádů, ale ti se jmenují Zdeněk, Tomáš, David a Luděk. Má také ještě kamarádku a té říkají Kateřina. Ale Filip se nejmenuje nikdo. A přece má Jakoubek Filipa. Dědeček to řekl a byla to pravda. Mít Filipa znamená mít za ušima. A mít za ušima není nic jiného, než být chytrý, nebýt hloupý. A Jakub opravdu není hloupý. Má už pyžamko zapnuté na knoflíky, co vypadají jako míčky. Jde k posteli a za ním dědeček. Dnes ti vyprávět nebudu, Jakoubku.
1: Dědo, pověz mi ještě nějakou pohádku. Třeba jen takhle maličkou.
0: Co myslíš, babičko? Zaslouží si Jakub pohádku?
2: Pro mě, za mě, ještě mu něco málo, pověz. Dnes vyprávěl spíš on tobě, než ty jemu, a pak už je to stejně naposled.
0: No tak já mu tedy ještě něco řeknu, ale doopravdy už naposled. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že voda teče struhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se vyspali, kus chleba dostali, jako ten kluk, co pořád mlsal, a pak ho bolely všechny zuby. Tak co? Jak pak se ti líbila moje pohádka? Jakoubku? Tiše Bleška spí, kdo ji vzbudí, toho sní. A to je konec pohádek z bílého pyžamka.

0: Krtek a paraplíčko. Cestovat chodbičkami v podzemí je jako napínavá hra. Krtek totiž nikdy předem neví, kam ho zavedou. Jestli vykoukne na hřišti, nebo v brambořišti, v lese u studánky, nebo na záhoně mezi tulipány. A tentokrát...
1: Já tady jsem ještě nebyl!
0: Rozhlížel se kolem dokola a moc se mu tu líbilo. Tolik věcí na jedné hromadě. A jedna hezčí než druhá. Malované džbánky, korálky a starý mlýnek na kávu. Rourou od kamen se dalo prolézt jako tunelem. A pérové matrace, to je přece trampolína. Teprve když se Krtek do sytosti vydováděl, všiml si, že tu cosi nehraje. Ani jedna z těch krásných věcí nebyla celá. Byla otlučená, děravá, sprohýbaná, zkrátka rozbitá. A právě proto skončila tady, na smetišti, na skládce.
1: To pak se nic nedá spravit, to by se na to podíval.
0: Krtek si mezi rozbitými věcmi vyhlídl pruhované paraplíčko a dal se do práce. Sprohýbané dráty narovnal, látku přes ně přetáhl, vypnul a pořádně jí k drátům přivázal. Dost se u toho zapotil, ale nebylo to zbytečné. Paraplíčko najednou vypadalo zase jako nové. Však se taky Krtkovi za to odvděčilo. Když zafoukal vítr, plulo s Krtkem povětřím jako vzducholoď. A když vítr foukat přestal, snášelo se k zemi jako padáček. Krtek byl nadšením celý pryč. Krtku, pozor! Dívej se, kam padáš! Zaštěbetali do Krtkova radování tři ptačí bráškové. A bylo to varování v pravý čas. Krtek přistával rovnou do potoka. Prout mu už olízl levou zadní tlapku. Ani teď ho však paraplíčko nenechalo na holičkách. V poslední chvíli se obrátilo rukojetí nahoru a byla z něj rázem lodička. Rychlá a bezpečná, že jí mohl Krtkovi každý závidět. Jenomže, když je někdo doopravdy šťastný, vůbec netouží, aby se mu závidělo.
1: Pojďte se taky svést. Uděláme si lodičkový výlet.
0: Tři ptačí bráškové ochotně nastoupili, přidali se i žabky, okounějící u břehu, a nejspíš by se jim lodičkový výlet náramně vydařil, kdyby... Kdyby nejmladší z ptačích brášků neměl ten hloupý nápad, že klovne do knoflíku na rukojeti paraplíčka. Klovl a paraplíčko sklaplo. Co jiného mohlo dělat? Bylo totiž odjakživa naučené, že se tímhle knoflíkem zavírá. A žádné zavřené paraplíčko už nemůže dělat loď. Rychle klesá, klesá ke dnu. Tři ptačí bráškové se leknutím rozprchly na všechny strany. Krtek se však rozhodl zachránit pruhované paraplíčko stůj co stůj. I žabky mu vydatně pomáhaly. Na neštěstí však vším tím povykem a šploucháním probudili pod břehem kapra Jikrnáče. Byl to dobrák od kosti, ale měl nemožný kapří zvyk. Sotva protře oči, honem honem něco spolknout, honem honem něco sníst. Chňapl po paraplíčku a v mžiku z kapří uslintané tlamy koukala jen rukojeť.
1: Co teď?
0: Krtek samu sebou paraplíčko bránil, nechtěl je dát. A jak se o ně s kaprem tahali, cvakl knoflík, kterým se otevřené paraplíčko zavírá. Ono to však platí i naopak. Zavřené paraplíčko se v kapřím těle otevřelo. A kapr najednou vypadal jako podivná cizokrajná ryba. Velice se tím vyděsil. Začal rejdit jako bez rozumu od břehu ke břehu, tam a sem, až konečně narazil o kámen.

0: Smak!
1: Udělal knoflík na rukojeti a paraplíčko se poslušně zavřelo. A kapr je z chutí vyplivl. A už víckrát o žádném parapleti nechtěl ani slyšet. Za to krtek? S tím se samou radostí zatočil svět.
2: Paraplíčko, to jsem rád.

0: vylovil paraplíčko z potoka, prohlídl je, jestli si neublížilo, a radoval se jako, no, jako krtek, když dostane zpátky svou nejmilejší věc. Pruhované paraplíčko, které vlastnoručně spravil a které se mu za to odvděčuje, protože si dovede moc krásně hrát. Tentokrát se rukojetí chytilo stromu a udělalo krtkovi houpačku. Nejdřív se spolu houpali na nizonké větvi, pak na vyšší větvi, až nakonec na té nejvyšší. Je, odtud byl rozhled panečku, až na zelenou loučku za vsí. No, ale, co pak se to tam děje?
1: To se mi snad jenom zdá.
0: Uprostřed zelené louky za vsí, věřte, nevěřte, stálo pruhované paraple. Jakoby tomu krtkovu z oka vypadlo. Jenomže bylo veliké. Velikánské. A pod tím velikým parapletem pán v placaté čepici prodával melouny.
2: Kupte si melouny, kdo je koupí, neprohloupí. Mám nejlepší melouny na světě.
0: Krájel je melounovým nožem na úhledné dílky, za korunu, za dvě, za deset, a dětí kolem něho bylo jako smetí. A všechny si kupovali zelené půlměsíčky s červenou dužinou a všechny si náramně pochutnávali.
1: Ach, mít taky takový krám, aby si tam ke mně kamarádi mohli chodit pro meloun.
0: Krtek počkal, až pán v placaté čepici pod velikým parapletem zůstal na chvíli sám. A pak se k němu nesměle přiloudal.
1: Podívejte, pane, mám stejné paraple jako vy.
2: Prodavače melounů to rozesmálo. Máš stejné paraple, ale nemáš melouny, viď? Tak pojď, krtku, já ti jeden dám.
0: Což byl úplně nejlepší nápad. Zvlášť, když mu pán v placaté čepici půjčil taky melounový nůž, kterým si krtek mohl meloun rozkrájet na zelené půlměsíčky s červenou dužinou. Odnesl si dílky melounů pod své paraplíčko, pěkně je srovnal do řady a pak už stačilo jenom pořádně zahvízdat, svolat kamarády. A hostina mohla začít. V minutě tu byly tři ptačí drážkové i žabky z potoka. Dokonce přihopkal i zajíc, který na zelenou louku nikdy nechodil. Moc dobře totiž věděl, že tu za bukem číhává pejsek Brok. Postrach zajíců. Dneska však udělal výjimku a krtkův meloun šel zajícovi k duhu. Jako myšce, jako Ježkovi, jako všem krtkovým kamarádům. Jenomže pejsek Brok, postrach zajíců, byl na stráži ve dne v noci a na 100 honů ucítil každý zaječí chlup. A tak právě ve chvíli, kdy bylo hodování na zelené louce v nejlepším, hup, a skočil mezi zvířátka. Hup! A šel rovnou po zajíci. Zajíc však nebyl dnešní a upaloval do lesa, co mu nohy stačily. Možná by pejsek Brok zajíčka dohonil, ale ostatní mu schválně mátli stopu. Ježek a žabky a myška. Nejlíp se to však dařilo krtkovi s pruhovaným paraplíčkem.
1: Broku, tady jsem.
0: A pejsek Brok se dal nachytat.
2: Už tě mám,
0: zaňafal vítězně. Odklopil paraplíčko? Jenže marná sláva. Krtek se mezi tím stačil zahrabat a pod paraplíčkem zbyl jen kopeček hlíny.
1: Halo, tady! Tam ne, přece tady! Tady!
0: Když se pejsek Brok takhle spletl už nejmíň po desáté, mávl tlapou, a radši to nechal být. S čumákem až u země odtáhl domů do vsi. A Krtek se svými kamarády? Ti se honem utíkali schovat pod pruhované paraplíčko, protože právě začínalo pršet. Ale paraplíčko je ochrání. Na paraplíčko je spolehnutí. Inu, vlastnoručně spravená věc se každému odvděčí. A tím dneska končíme, Krtku. Tak se s posluchači pěkně rozluč.
1: Já vím, nemusíš mi napovídat. Ahoj, děti!
0: Ahoj všichni. A někdy možná naschledanou.

0: I byla jedna matička a té se narodil synáček a ten byl štěstím políbený. Toho času, kdy došlo k tomuto líbání, přibyl do té vsi král.
1: Buď zdráv, sedláku, projíždím jen krajem a žízeň mě trápí již od posledního rozcestí. Neměl bys trochu vody?
2: Ale zajisté, poutníku, napij se, vody máme dostatek.
1: A co pak je nového ve vaší vesnici, sedláku? Král vás netrápí?
2: I kde pak netrápí, ten ani neví, že naše vesnice existuje, ale brzy se to dozví.
1: Jak pak to myslíš?
2: Kovářově ženě se narodil synek. Štěstím políbený. A každý ví, že koho štěstí políbí, z toho se stane král a dostane královskou dceru za manželku.
0: To krále věru rozezlilo. Však to byl jeden z těch, co mají srdce černé jako noc.
1: To by tak scházelo, aby nějaký usmudlaný kovář získal můj trůn a mou dceru k tomu.
0: Ale svůj hněv opanoval a šel k rodičům toho chlapce.
1: Zdravím, kováři. Doslechl jsem se, že máte synka.
3: To máme. Co má být?
1: Koukám, chalupa na spadnutí, střecha by potřebovala opravit. Jste tak chudí, přenechejte mi vašeho synka, já se o něj postarám.
3: A proč bychom to dělali? O synka se postaráme.
1: Nebude to samozřejmě zadarmo. Za tyhle dukáty vyspravíte chalupu, za tyhle pořídíte nějaké koně a za tyhle novou výbavu do kovárny.
3: No což. Je to dítě štěstím políbené, tak se u vás určitě nebude mít zle.
0: Král hošíka položil do truhličky a jel s ním pryč. Jel a jel, až přijel k hluboké vodě.
1: Tak princezny se ti zachtělo a královského trůnu. Zkus to třeba ve vodní říši u Hastrmana.
0: Nelenil a nepohodlného nápadníka své dcerky hodil i s truhličkou do hlubiny.
1: Příště stěna, nic nebude.
0: Ale ta se nepotopila. Pěkně si plavala jako loďka a dovnitř se nedostala ani kapka vody. Dokolébala se až na 2 míle od hlavního města. Zrovna k nějakému mlýnu, kde se zachytila u náhodu. A byla to věru šťastná náhoda, že tam stál mlynář.
4: Saprlot, co pak je to za truhlici? Že by nějaký poklad?
0: Popadnul hád.
4: Tak pojď ke mně.
0: A přitáhnul si ji k sobě.
4: Pojď a ukaž, co v sobě skrýváš. No toto? Kluk jako buk. Máš toho chutěžký život, ale my se ženou se o tebe postaráme. Synka jako ty nám seslal sám pán Bůh. Postaráme se o tebe jako o vlastního.
0: A běžel čas, jak bývá jeho zvykem. Neúprosně a bez ustání.

0: Jednoho dne byla velká bouře a při tom blýskání a hromování zabloudil do mlýna sám král.
1: To je nečas. Dobří lidé, necháte svého krále přečkat to počasí pod vaší střechou?
2: Proč bychom nenechali, pane králi?
1: Jste dobré duše. Koukám, že i když staří, máte pěkného mladého kasníka. Je to váš vnuk?
2: I kdeže vnuk, výsosti? Je to nalezenec. Připlaval k nám před 14 lety v truhličce, která se zachytila u náhonu.
1: Cože? Truhličce?
2: Máme ho za vlastního syna, když nám pán Bůh vlastní nenadělil.
1: Tak říkáš, po vodě k vám připlaval. Zajímavé. Mlynáři, potřebuji poslat dopis své ženě. Myslíš, že by ho váš synek mohl doručit? Zaplatím mu rovné 2 zlaté.
2: I proč ne, pane králi?
0: A poručili hochovi, aby se přichystal. Král zatím napsal královně ošklivé psaní.
1: Jakmile tento hoch s tímto psaním dorazí, nech ho okamžitě popravit a pohřbít. A to vše se musí stát dříve, než se vrátím domů sám. Toť vůle má.
0: Inu, mají to králové ale podivné zvyky.
1: Nedávej ho z ruky, synku, a doruč ho královně do vlastních rukou.
3: Jak si přejete, pane králi?
0: Jinoch se vydal na cestu, ale při tom putování zakopnul o bludný kámen a k večeru se zamotal v jednom černém a hlubokém lese. A byla to věru šťastná náhoda.
3: No konečně, světelko. Už jsem si myslel, že přenocuji v lese.
0: A přišel k nějaké chalupě. Když vešel dovnitř, seděla tam u ohně stařenka.
4: Pro pána, kde ses tu vzal a co tu hledáš?
0: Polekala se, když ho viděla.
3: Jdu ze mlýna a nesu dopis paní královně, ale ztratil jsem se. Nemohu tu přenocovat.
4: Ubohý hochu, co tě nemá, dostal ses do loupežnického doupěte. Zabijí tě, až tě najdou.
3: Víte co, babičko, ať si mě třeba najdou, ať si mě třeba zabijou. Nebojím se, jsem tak unavený, že stejně nemohu dál.
0: Položil se na lavici a usnul, co by ho do hluboké vody hodili. Brzy na to přišli lupiči.
5: Babko, co to má znamenat?
6: Jo, co to má znamenat?
5: Od kdy je naše chalupa, pro každého potetného?
4: Ach, je to jen nevinné dítě. Ztratil se v lese. Vzala jsem ho sem z milosrdenství. Nese dopis paní královně.
5: Říkáš dopis? Tak si přečteme, co pak píše král paní královně.
6: To by mě taky zajímalo.
4: Ale synáčku, víš, že se cizí dopisy nemají číst?
5: Já jsem loupežník a mohu si dělat, co chci.
6: Jo, může si dělat, co chce.
1: Jakmile tento hoch s tímto psaním dorazí, nech ho okamžitě popravit a pohřbít. A to vše se musí stát dříve, než se vrátím domů sám. Toť vůle má.
4: Pro pána Jána, chudák kluk, neví, do čeho se žene.
5: Já jsem lotr, matko, ale na tuhle lotrovinu
6: to
5: nemám.
6: Fakt, že...
0: Saní na místě roztrhal. Vzal pergamen a napsal psaní docela jiné.
5: Má drahá, jakmile tento hoch s tímto psaním dorazí, čárka, nech ho okamžitě oženit s naší dcerou.
1: Jo.
5: A
1: já to bude sranda.
5: Vše se musí stát dříve, čárka, než se vrátím domů sám. Tečka.
6: Že se vy umíte pěkně stát.
5: A dolů toť vůle má.
1: To se král bude dívit.
0: A pak lupiči nechali hocha v klidu ležet až do rána. A když se probudil, dali mu dopis a ukázali mu správnou cestu.

0: královna, když ten dopis obdržela a přečetla.
1: Má drahá, jakmile tento hoch s tímto psaním dorazí, nech ho okamžitě oženit s naší dcerou. A to vše se musí stát dříve, než se vrátím domů sám. Toť
0: udělala vše, jak v něm stálo Inu. Znala podivné zvyky králů. Nechala vystrojit nádhernou svatbu a princezna byla s tím dítětem, štěstím políbeným, oddána, a protože ten chlapec byl krásný a milý, žila s ním ráda a spokojeně. Za nějaký čas se král vrátil z cest na zámek a viděl, že věštba se vyplnila.
1: Jak je to možné? V mém dopise bylo docela něco jiného.
0: Tomu královna podala psaní a řekla, že se může sám podívat, co v něm stojí.
1: Nech ho okamžitě oženit s naší dcerou. A to vše se musí stát dříve, než se vrátím domů sám. Toť vůle.
0: Král četl a poznal, že byl štěstím obelstěn. Zavolal si Jinocha.
1: Mládenče, co se stalo s dopisem, který jsem ti svěřil? A proč si královně donesl jiný?
2: O tom nic nevím, pane králi. Museli mi ho vyměnit loupežníci v noci, když jsem usnul v jejich chaloupce.
1: No to snad není možné. Dám ti tak jednoduchý úkol donést dopis a ty ho necháš vyměnit. Ale tak lehké to mít nebudeš. Ten, kdo chce moji dceru, mi musí z pekla přinést 3 ďáblovy zlaté vlasy. Teprve potom ti i já váš sňatek požehnám.
2: Ty zlaté vlasy přinesu, pane králi. Ďábla se nebojím.
1: Jen běž, hochu, běž. Z pekla a od ďábla se 3 zlatými vlasy se jak těživ nikdo nevrátil.
0: Rozloučil se a začalo se jeho velké dobrodružství. Kterého si dne dorazil do velkého města, kde se o strážce u brány?
3: Kdo pak jsi? Kam máš namířeno?
2: Jdu k ďáblovi pro jeho 3 zlaté vlasy.
3: Když je to tak, to by se ho mohl zeptat o radu.
2: A jakou radu potřebujete?
3: Na našem náměstí stojí studna, ze které od nepaměti pryštilo víno. Ale najednou vyschla a nikdo neví proč.
2: Zkusím a zeptám se.
0: A šel dál. Za nějaký čas přišel k jinému městu, kde se o strážce u brány opět vyptával.
4: Odkud tě sem vítr zavál a kam máš namířeno?
2: Můj tchán mě posílá pro 3 zlaté ďáblovy vlasy.
4: No to ti asi nemá moc v lásce, co? Ale mohl bys nám pomoci?
2: No, to by se vidělo.
4: Zkus se ďábla zeptat na naši jabloň.
2: A co s ní má být?
4: Každý rok nesla zlatá jablka a najednou nevyrazil ani lísteček.
2: Dobře, zeptám se o radu.
0: A šel dál. Šel mnoho dní, až přišel k široké řece, přes kterou musel na druhou stranu.
5: Chceš převést, mládenče?
2: No to se ví.
5: A kam pak máš namířeno?
2: Jdu pro 3 ďáblovy zlaté vlasy.
5: A nestratil bys za mě slovo?
2: To se ví.
5: Zkus se jej tedy zeptat, proč musím navěky jezdit sem a tam a nikdy nedojdu vysvobození.
2: Dobře, zkusím to.
0: Za tou vodou našel vchod do pekla. Mělo se to tam do černoty černé a smrdosti smrduté syrnaté. Pekelný pán nebyl doma, ale jeho stařičká matka si tam lenošila a byla jí dlouhá chvíle. Když uviděla Jinocha štěstím políbeného, pravila docela přátelsky.
6: Mladíku nešťastná, co pak pohledáváš tady v pekle?
2: Posílá mě sem pan král pro 3 zlaté vlasy. Pokud mu je nedonesu, neuzná svatbu s jeho dcerou, kterou miluju.
6: To není věru málo, co si přeješ, protože až přijde syn domů a najde tě tu, na místě ti zakroutí krkem. Tuze nesnáší lidské pokolení, ale je mi tě líto a zkusím ti pomoci.
2: To budete hodná, matičko, ale rád bych ještě věděl 3 věci. Proč je studna, ze které jinak příští víno vyschlá? Proč strom, který jinak nese zlatá jablka, nevyhnal ani lísteček? A proč musí převozník na věky jezdit sem a tam a nedojde vysvobození?
6: To jsou mi ale těžké otázky.
0: Pak ho proměnila v mravence a řekla.
6: Vlesi do záhybu mého kabátu, tam budeš bezpečí. Ale nevrť se a dávej pozor, co syn řekne, jakmile mu vytrhnu zlatý vlas.
0: Přiklopítal večer a s ním i pekel.
7: Čichám člověčinu. Koho to tu, matko, máš?
0: A jel se šmejdit po světnici jako 100 živočelých satanášů. To převrátil, jiné porazil a další překotil, až ho matka hubovala.
6: Zrovna jsem tu zametla a uklidila. A ty mi to tu zase přeházíš, čerte sakramenská. Nemáš to mnose nic jiného než člověčinu. Sedni si a jes, než ti to jídlo vystydne.
7: Ach, to byla dobrota, matko. Zdřímnu si a ty mě výskeš.
0: Položil jí hlavu do klína a přitom chrápal. Až se peklo otřáslo, tu pekelná matička popadla jeden zlatý vlas. Vytrhla ho a schovala.
7: Au, co to děláš, matko?
6: Ale, synáčku, měla jsem těžký sen, tak jsem ti vjela do vlasů.
7: Co pak se ti zdálo?
6: Viděla jsem studnu na náměstí, ze které jinak pryští víno. Ale teď byla suchá na trout. A v tom snu jsem si lámala hlavu, jak se to mohlo přihodit.
7: Jak bys to ty mohla vědět? Ve studni je kámen, pod kamenem ropucha. Jeden by musel tu ropuchu zabít, aby zase teklo víno.
8: A teď mě nech spát.
0: Matka ho uvískala až do dřímoty a chrápání. A pak mu vytrhla druhý vlas.
7: Au, co zase?
6: Ach, synáčku, to nebylo ve zlém. Zase jsem usnula a přišlo ti na mě tak podivné snění.
7: Co se ti zase zdálo tentokrát?
6: Viděla jsem strom, který býval obvykle obsypaný zlatými jablky. Ale teď na něm nebyl ani lísteček. Tak jsem si zase lámala hlavu, v čem to vězí.
7: Jak pak bys ty to mohla vědět? V kořenech hlodá krysa, velká jako pes. Musel by ji někdo zabít, aby strom zase nesl zlatá jablka. Ale takhle bude hryzat dál a strom uschne. Ale dej mi pokoj se svými sny.
0: Tak matička čertisko zase výskala, až ho ukonejšila ke spánku. Pak popadla třetí vlas a vytrhla.
7: Au, to bolí! To si říkáš, matka? Takhle mě neustále budit a nenechat odpočívat?
6: Kdo může za zlé sny, synáčku?
7: Co se ti to zdálo nyní tak zlého?
6: Viděla jsem převozníka, sedí ve své ločce, převáží lidi sem a zase tam a nemůže ven. Tomu jsem nerozuměla ani za mák.
7: Ten hlupák, kdyby dal tomu dalšímu, který bude chtít převést do ruky svoje bydlo a sám skočil na břeh, bude volný a ten druhý se stane převozníkem.
0: Teď měla pekelná matička tři zlaté vlasy a také na ně vymámila odpovědi na ty tři otázky. Tak ho nechala v klidu a on spal až do bílého rána. Když pekelný pán ráno odkvačil za svými ďábelskými intrikami, vytáhnula mravence ze šosu svého kabátku a dala mu zpět lidskou podobu.
6: Tady máš, chlapče, tři zlaté vlasy. A co jsi říkal k těm tvým otázkám, to jsi slyšel sám.
2: Ano, slyšel a dobře si zapamatoval.
6: Tak se ti dostalo pekelné pomoci a můžeš jít svou cestou.
2: Děkuji vám, matičko, za pomoc.
0: Když přišel k převozníkovi...
5: Už jsem myslel, že tě peklo pohltilo navěky. Máš pro mě radu od pekelníka?
2: Mám, to víš, že mám, ale převez mě nejdříve na druhou stranu. Pak ti řeknu, jak se osvobodí.
5: Dobrá tedy, nastup si.
0: A když byl na protilehlém břehu...
2: Až přijde zase

0: Proč je naše studna vyschlá?
1: To víš, že nezapomněl. Je to jednoduché. Ve studni sedí pod kamenem ropucha. To musíte najít a zabít. Pak zase poteče víno.
2: Zázrak všichni, stal se zázrak. Opravdu to pomohlo. Dobrá rada na zlato. A za tuhle máš zlato, které ti odnesou další dva oslíci.
3: A tak jinoch štěstím políbený, v kapse tři zlaté pekelnické vlasy a následován čtyřmi osly, co měli zlato i za ušima, dorazil domů ke své ženě, která se ze srdce radovala, když ho opět uviděla. A radovala se dvojnásob, když slyšela, jak se mu vedlo.
1: Pane králi, tady máte požadované tři zlaté vlasy a požehnejte naší svatbě.
4: No dobrá, dobrá, budiš je tady požehnáno, ale teď mi řekni, odkud pochází ty poklady?
1: Přejel jsem přes jednu velkou řeku a tam leží na břehu místo písku ryzí zlato. Člověk si tam může nabrat, kolik uveze.
4: Opravdu? Každý? I já?
1: Každý. I vy. Přes tu řeku převáží převozník. Stačí, když mu řeknete a na druhém břehu si můžete nabrat plné pytle.
4: No tak to se hned musím vydat na cestu.
3: Chtivý král vyjel takovým kalupem, že byl za pár dní u řeky. Zamával na převozník.
4: Hej, převozník, pospěš si, nemám čas na zbyt. Potřebuji co nejdříve na druhý břeh.
5: Už jsem u vás, zlácný pane, ani nevíte, jak dlouho na vás čekám.
4: Toto trvalo. No a teď rychle na druhou stranu.
3: A když připuli k protějšímu břehu.
5: Tady, chvíli mi podržte bydlo, než přivážu vor.
4: Jak vám to trvá?
3: Vyskočil na břeh a bylo to.
4: No počkat, co to má znamenat? Vrať se!
3: Od těch dob tam přiváží ten hříšný král. Pokud tam ovšem nepřišel ještě někdo hříšnější, a to bydlo si od něj nevzal.

0: Ta druhá pohádka se jmenuje O bílé váze a vypráví zase o dobrém pražském skřítkovi Kulíškovi, který tentokrát pomohl, aby ke svému štěstí přišel Tomášův bratr, hrnčířský tovariš Ondra. Bylo, nebylo, stalo se, nestalo, ale všechno to začalo v Praze na Kampě, kam hrnčíři vozili své zboží na trh. Kousek cesty za Břevnovem žil v domku ve Stráni starý hrnčíř se svou ženou a tovarišem Ondrou. Měli u domku dvoreček z chlívky pro kozu a prasátko. V kotcích bylo i pár králíků a po dvorku si vykračovali slepičky. Vzadu byla k domku jakoby přilepená hrnčířská pec a za ní už jen kousek políčka na brambory. Bylo to hospodářství nevelké, ale jistě hlady trpět nemuseli. Jednou z rána, když Ondra vyjížděl se svým vozíkem plným hrnčířského zboží na pražskou Kampu, kde se vzal, tu se vzal, přidal se k němu černý pejsek. Nebyl malý ani velký, ale hubený byl na kost a dobráckým pohledem žebral o něco k jídlu. Ondra mu začal domlouvat.
1: Běž si svou cestou, chlupáči. Bůh ví, komu si utekl a komu teď chybíš. Ale ty bys napřed něco na zub, co? Tak, abys hlady nepošel, dám ti kousek ze svého oběda. Vím, že bys radši kus masa z kostí, ale mám jen vdolky z povidly. Snad ti budou taky chutnat.
0: Pejsek cupital vedle něho a když spolknul poslední sousto darovaného vdolku, promluvil najednou k Ondrovu úžasu lidskou řečí.
2: Paf, paf! Děkuju ti, Ondro. Vidím, že jsi dobrý člověk, jako tvůj bratr Tomáš.

0: tobě se odměním dobrou radou. Až dnes přijedeš na kampu, rozděl se s jiným dobrým člověkem o zbytek oběda. Potom čekej, dokud na kampu nepřijede bohatý pán z hradu. Bude chtít vázu s rudou růží a když se zeptá, co stojí, tak mu odpověz. Jestli to má být dárek pro nemocnou ženu nebo dceru, dám vám ji zadarmo. On ti vázu stejně zaplatí a dobře se ti pak povede.
1: Na trhu se scházeli hrnčíři z celého pražského okolí. Každý se snažil, aby co nejvíce prodal a nějaký grošík utržil a rodinu uživil. Chodili sem ale i brusiči nožů, prodavači jehel a špendlíků, jiných potřeb pro pražské hospodyně. Ten den se nedaleko Ondrova vozíku objevila i mladá hezká dívka, květinářka. Přinesla na trh květiny v dřevěném vědérku s vodou a hned začala kolem jdoucím nabízet různé kytičky. Ondrovi se na první pohled zalíbila a zeptal se vedle souseda hrnčíře, cože je to za děvče. Dozvěděl se, že je to chudá holka a pracuje u jednoho zahradníka ze Strahova. Tomu také musí každý grošík za prodanou kytičku odevzdat a běda, jestli jich prodá málo.
2: To bych jí měl nějak pomoci. Ale jak?
3: Květinářko, přeji ti dobrý den a abys prodala hodně růžiček.
4: Děkuji, hrnčíři. Jen aby mi dnes v sluníčko všechny květiny nespálilo. A i tobě přeji, abys hodně prodal.
3: Děkuji. Tak, panstvo, kupujte. Máme nové hrnečky, malé i velké, talíře i čbánky. V našich korbelích pivo nesteplá, v našich rendlících se mléko nespálí. Račte si vybrat, můžete si všechno poklepat. Hrnce zvoní jak zvon a drží jak pohanská víra.
1: Na trhu byl neustálý křik. Někdo prodal více, jiný méně. Ondrovi se také moc nedařilo a viděl, že i květinářka prodala sotva pár kytiček. To už ale zvony z kostela od Mikuláše zvonily poledne. Kupci se z trhu vytráceli a i někteří hrnčíři své krámky balili. Ondra nepospíchal. Sáhl do vozíku a vytáhl svůj oběd v rendlíku. Byly to ty vdolky z povidly. Ale než se dal do jídla, zavolal.
3: Hej, květinářko, pojď blíž ke mně, do stínu.
2: Vždyť už si z toho sluníčka celá zemdlená. Tady ve čbánu mám ještě dobrou čistou vodu z naší studny. Napijem se, něco sníme a pokropíme i ta vaše poupátka.
4: Děkuji ti, hrnčíři, vody bych se ráda napila.
2: Tak se neupejpej, rozdělíme se. Ty si prodala jen pár kytiček, já pár hrnečků, tak jsme na tom stejně. Já jsem Ondra. Jak tobě říkají?
4: Jmenuji se Marie, ale maminka mi říkávala Maruško.
2: Já ti budu taky tak říkat. Tak si ber Maruško. Vidíš, že má mistrová mi dala vdolků dost?
4: Dám ti za to růžičku, abych nebyla nic dlužna. Třeba ti přinese štěstí.
1: Ondra poděkoval za růžičku a dal jí hned do jedné bílé vázičky s vodou. Potom pojedli vdolků, vodou je zapili, usmívali se na sebe a bylo jim dobře. Po chvilce na kraji kampy od Karlova mostu zahrčel kočár. A z něho vystoupil zřejmě bohatý pán. Pár lidiček, kteří se u mostu kolem kočáru naskytli, uctivě se před pánem klaněli. Ondra netušil, že je to sám královský rada. Pán došel až k Ondrovu vozíku.
5: Co stojí ta vázička s tou růží?
1: Ondra už chtěl říci, že je za jeden stříbrňák, ale v tom si vzpomněl na to, co mu ráno radil ten černý pejsek.
2: Jestli to má být dárek pro nemocnou ženu nebo dceru, dám vám ji zadarmo.
5: Ho, ty jsi mi divný, hrnčíř. Jak víš, pro koho tu vázu s růží potřebuji?
2: Nevím to, ale asi mi to nějaký dobrý skřítek pošeptal.
5: No, vidím, že nejdeš daleko pro chytré slovo. Tu vázu ale přece jen pro nemocnou choď koupím. Tady máš za ní dva stříbrné, jeden za vázu, druhý za tu růžičku. Za práci a krásnou věc jsem zvyklý platit.
2: Děkuji vám, vzácný pane. Ať ta vázička s růžičkou vaší milost paní ještě potěší a pomůže jí uzdravit.
5: Řečí se tedy opravdu nebojíš? Seš také tak dobrý v práci?
2: Pane můj, to zboží, všechno, co tu vidíte, je má práce. Jak mě to mistr Hrnčíř naučil, a to je nějaký umělec. Přijďte, udělám vám třeba zvláštní kus. Takový, jaký byste v celém království nenašel.
5: Mluvíš směle, Hrnčíři, abych tě za slovo nevzal. Zdali pak bys dokázal vytlačit a vypálit věc podle kresby.
2: Věřím si, pane. Co by to mělo být?
5: Váza z bílé hlíny, vysoká aspoň po pás, zdobená v glazůře barvou a zlatem.
2: Takovou, jakou dělají v zemi italiánské?
5: Právě takovou.
2: Můj mistr v té Itálii takové vázy dělal a naučil mě to. Máme ale malou pec, děláme jen malé vázy a jen v barvě bez zlata.
5: Nože, jestli bys to se svým mistrem dokázal, dal bych ti postavit velkou pec a bílou hlínu, barvy i zlato bych ti na tu vázu také obstaral.
2: Pak vám předem ručím za svou poctivou práci.
5: No tak pověz, kde tu vaši hrnčírnu najdu. Musím se napřed přesvědčit, zda jste opravdu tak zdatní, jak říkáš.
2: Máme dílnu i pec v domku ve Stráni za Břevnovským klášterem. Hrnčíře mistra Hlinku a mě, tovaryše Ondru, tam každý zná.
5: Dobře tedy, zítra zas takhle popolední mě čekej.
2: Maruško, slyšela jsi? Takové štěstí mi ta tvá růžička přinesla. Budu mít možná novou pec a velkou, krásnou práci. Nejraději bych tě samou radostí obejmul a hubičku dal.
4: Jen pomalu, milý Ondro. Přeju ti to štěstí, ale dnes máme ještě co prodávat. Růžičky mi pomalu i ve vodě ve vědru vadnou.
2: Víš, co, Maruško, uděláme? Když jsme prodali jednu vázu s růžičkou, proč bychom tak nemohli prodat i ostatní? Přinesu do váziček čerstvou vodu z kašny a ty do nich dáš všechny ty své kytičky. Budeme prodávat vázy s růží a růžičky i s vázou.
6: Za chvíli celá dlažba před Ondrovým vozíkem jakoby rozkvetla. Lidé se zastavovali a kupovali a brzy, už k večeru, jim zbyla jen poslední vázička s růží. Ondra řekl, že si ji vezme domů do své komůrky, aby mu stále připomínala Marušku. Poctivě se pak rozdělili o výdělek, slíbili si, že se zase na trhu sejdou a oba se vydali ke svým domovům. Druhý den ten bohatý pán opravdu za Ondrou do domku za Břevnov přijel. Když se přesvědčil, že jeho peníze nepřijdou na zmar, nechal jim během pár dní postavit novou velkou pec. K peci dodal i dost dříví a další potřebné věci, aby mohli s prací na velké bílé váze co nejdříve začít. Ondra se dal s chutí do práce a mistr Hrnčíř mu jen radami pomáhal, aby bylo všechno, jak má být. A než se týden sešel s týdnem, královský rada zase přijel. Ondra ho pyšně uvítal.
2: Vítáme vás a jen se podívejte, vzácný pane. Váza je hotová. Včera už vychladla a máte ji tu v celé kráse.
5: Opravdu? Barvy jsou na váze jako živé a zlaté zdobení v glazuře dobře drží. Váza je vysoká a štíhlá Je možná ještě lepší, než dělají ti italští kumštíři. Ondro, král bude mít radost, až mu řeknu, jakého má mistra hrnčíře a keramika ve své zemi.
2: Pro boha, pane, to jste mi neřekl, že chcete vázu pro krále.
5: A k čemu by ti to bylo? Stejně ti práci královsky zaplatí. To já už zařídím. Tady máš zatím 100 tolárků a brzy ti zadám další práci pro Pražský hrad.
1: Když pán odjel, zasedl Ondra znovu k hrnčířskému kruhu a dlouho do noci dál pracoval. Ze zbytku bílé keramické hlíny vyrobil 7 menších váziček, sice už bez zlata, ale v barvách stejně krásných, jako byla ta velká královská. To byla událost, když se Ondra zase po delší době objevil na kampě. Všichni hrnčíři se přišli na ty jeho krásné vystavené vázy podívat, ale Ondra se rozhlíží, kde zůstala jeho Maruška, květinářka. A konečně ji uviděl.
3: Dobrý den, Maruško. Jak šly kytičky na odbyt, když jsem tu nebyl? Svěříš mi je zase do mých nových váziček? Podívej se, jak se mi povedly.
4: Jsou krásné. Ráda do nich své růže přidám. Napřed mi ale řekni, kde jsi byl tak dlouho. Celé 3 týdny jsem tě tu vyhlížela. A ty nikde. Už jsem si myslela, že jsi na mě zapomněl.
3: Jak bych mohl zapomenout? Při každé váze, kterou jsem na hrnčířském kruhu hladil, myslel jsem na tebe. Můžu se ženit, Maruško. A jestli mě máš ráda, jako já tebe, vezmeš si mě za muže?
1: Jak by mohla Maruška Ondru odmítnout, když si na něj také od první chvíle myslela? A tak byla, jak se říká, ruka v rukávu. Když pak Maruška rozdělila své růžičky do 7 bílých váz, celá kampa se rozzářila krásou nevídanou. Kdo nekoupil, aspoň se zastavil a pohledem potěšil. A Ondra prodával.
3: Kupujte, kupujte, máme věci k užitku i potěše srdce. Čbány pro pány, královské vázy pro dámy, jen přistupte blíže, přivoňte k růžičkám a poslechněte si mé hrnečky. Zvoní jak rolničky.
1: Než se slunce na kampě přehouplo přes koruny stromů, měli skoro všechno prodáno. K večeru složili nyní už společně zbývající zboží na vozík a vyjeli. Vzali to malou zajížďkou na Strahov k zahradníkovi. Tomu Maruška odevzdala grošíky za prodané růžičky a řekla, že odchází a že už mu kytičky prodávat nebude.
4: Budu se vdávat.
1: A pak jeli domů na Břevnov.
2: U nás se ti bude líbit. Za domem máme i políčko, kde budeš moci kytičky pěstovat. A místa máme dost. Dám ti svou komůrku. Já mám teď dost místa na spaní u velké pece. Uvidíš, mistr Hlinka i paní mistrová jsou hodní lidé.
1: A svatba byla brzy. Přijeli na ní samozřejmě i Ondrovi bratři. Starší Tomáš se ženou Barborkou a mladší Honzík s jejich maminkou. I sousedi se přišli podívat a popřát novomanželům hodně štěstí. Vzpomínalo se a bylo, jak na svatbě má být, veselo a do zpěvu. A povídalo se také o pražském skřítkovi Kulíškovi, který se dobrým lidem v podobě zvířátek zjevuje a ke štěstí pomáhá. Až se jednou půjdete podívat na Pražský hrad, tak ta velká bílá váza zdobená barvami a zlatem, co stojí v královské komnatě, není z Itálie.
6: tu vytočil, vyzdobil a vypálil hrnčíř Ondra z domečku ve stráni za Břevnovem. Prý. Jenomže dnes už nikdo neví, jak to doopravdy bylo.

0: Štaflík a Špagetka pořádají slavnost. Už celý týden se Štaflík a Špagetka připravovali na svoji slavnost. Špagetka stříhal trávník, Štaflík chodil na štaflích a rozvěšoval lampiony na stromy. Také Vrána se starala, ačkoliv jí do toho nic nebylo. Létala křížem krážem po zahradě a připomínala psíkům.
1: Už jste poslali všem zvířátkům pozvánky? Máte připravený program? Jaká bude hlavní cena?
0: A hned se nabídla, že hlavní cenu obstará. Má totiž skvělý nápad. Poprosí paní Zajícovou, aby upekla mrkvový dort.
1: Je to její specialita,
0: tvrdila Vrána.
1: A je to taková dobrota, že už teď se mi zbíhají sliny v zobáku.
0: Všechna zvířátka se na slavnost těšila a už se nemohla dočkat. Každý si něco zábavného připravil. Bude se také závodit v běhu a nakonec bude ohňostroj. Starý jezevec si nechal vyprášit kožich, prý, aby si neudělal ostudu.
2: Chystá pro všechny nějaké překvapení,
0: roznášeli o něm veverky.
2: My už máme všechno nacvičené, ale je to zatím tajemství. Nemůžeme nic prozradit,
0: chlubili se. Všichni ale už dávno věděli, že veverky budou tančit. Křeček si dokonce vyčistil uši a ostříhal drápky, aby se mu líp hrálo na foukací harmoniku. Paní Zajícová upekla první cenu. Mrkvový dort. Měla však starost, aby její zaječátka s dortem něco nevyvedla. Přípravy byly v plném proudu, když se rozneslo, že žáby odřekly účast. Nacvičovali totiž sborový zpěv a nemohli se dohodnout, která bude dirigovat. Když neschody vrcholily, zasáhla Vrána.
1: Už se nehádejte, dirigovat budu já. Mám výborný hudební sluch a hudební vzdělání.
0: Přípravy na slavnost už byly u konce, když přišla další nečekaná pohroma. Žížaly měly schůzi a usnesly se, že jsou uražené, protože je na slavnost nikdo nepozval. Prý psi ještě uvidí, co jim udělají s trávníkem. Bude z něho oraniště. Vrána žížalám vzkázala.
1: Moc si nevyskakujte, holčičky. Mám pěkně dlouhý zobák a vyzobám vás z trávníku jako hozinky.
3: Uf, přece si nenecháme kvůli žížalám pokazit naši slavnost, rozhodl Špagetka. Slíbíme jim, že se mohou účastnit závodů kolem zahrady. A pozveme je osobně.
0: Slavnostní den nastal. Na zahradu přišli všichni pozvaní hosté. Štaflík vylezl na pódium, aby všechny uvítal, ale Vrána mu schovala papír, kam si napsal svoji řeč. A tak jenom zakoktal.
4: Tak, abych nezdržoval. Tak vás. Pěkně vítám.
0: Zvířátka zuřivě tleskala. Jenom Vrána se chechtala a pískala. První vystoupil jezevec. Připravil si básničku, ale měl hroznou trému. Uklonil se, začal, ale všechno popletl.
3: Polámal se mravenček, ví to každá bačkora, o půlnoci za telefon.
0: Zaškobrtl a zapomněl, jak dál. Zrudnul, motal se a přešlapoval z tlapky na tlapku. Štaflík, který seděl v první řadě, nebohému jezevci napovídal.
1: Doktora, mravenčího, doktora!
0: Jezevec špatně rozuměl nápovědě a brumlal.
3: Brambora, upečená brambora.
0: Všichni se smáli a jezevec v rozpacích utekl z pódia.
3: Honem, pospíšte si.
0: Pobízel Špagetka veverky, které měly vystoupit.
2: Už jsme seřazené, už běžíme.
0: Odpovídali veverky a vyběhli na pódium. Uklánili se a vůbec se nestyděli jako nešťastný jezevec. První veverka dala znamení křečkovi a ten spustil na harmoniku. Veverky zatančili tanec lesních víl. Trochu jim při tanci vadily ocásky, které se jim pletly mezi nožky. Přesto měli velký úspěch. Potlesk nebral konce. Žabí sbor vystupoval na lodičce, plující uprostřed jezírka. Vrána dala taktovkou pokyn a už se po hladině neslo mohutné a mnohohlasé. Kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Přetížená lodička se zvolna potápěla a žabí sbor mizel pod vodou. Jen dirigent Vrána v poslední chvíli uletěla.
1: Honem, honem! Teď je řada na nás!
0: Volali Štaflík a Špagetka a vyběhli na pódium. Štaflík, kouzelník, se za potlesku ukláněl. Špagetka mu podal kouzelnické nářadí, hůlku a klobouk. Pak Štaflík vyzval diváky.
1: Af, přistupte blíže. Uvidíte, co jste ještě neviděli. Koho dám do toho klobouku, zmizí. Kdo se hlásí?
0: Špagetka lákal zvířátka na pódium, ale nikdo neměl odvahu. Až malý zajíček se vytrhl mamince a přiběhl. Štaflík ho strčil do klobouku, poklepal hůlkou a klobouk byl prázdný.
5: Je, vydechla překvapená zvířátka. Zajíček je fuč.
0: A paní Zajíčková lomila packama, co ten uličník zase provedl. Vrána krákala.
1: Je to nějaký podfuk.
0: A letěla si klobouk prohlédnout zblízka. Také ji strčil Štaflík do klobouku a ukázal ohromeným divákům, že zmizela. Jen Špagetka věděl, že v klobouku je skrýš, kde jsou Zajíček i Vrána ukrytí.
1: Čary, máry, fuk!
0: Čaroval Štaflík s hůlkou dál a vytáhl z klobouku za potesku diváků Zajíčka i vystrašenou Vránu. Další program, závod v běhu, odstartovala Vrána. Nejrychleji vyběhly myšky. Pletli se ostatním běžcům mezi nohama. První zakopl jezevec a ostatní padali přes něj. To byla legrace. Než se všichni rozpletli, dostali se do čela závodu žížaly. Brzy je přeskákali žáby a už by zvítězili, kdyby žížaly nešvindlovali. Zkrátili si totiž dráhu svými chodbičkami pod zemí. U cíle byla mela. Žížaly se prali s žábami.
2: Vy padvadnice, kvák, kvák. Švindlířky prolhaný, kvák.
0: Volali rozlobené žáby.
2: Dejte nám první cenu, kvák, kvák, kvák, kvák.
0: Štaflík a Špagetka se vrhli mezi rozvášněné závodníky, aby zabránili pranici. Nikdo si nevšiml, že první cena, dort, mizí z pódia.
3: První cena je pryč, vykřikl Špagetka. Honem, za ní, tamhle utíká.
0: Rázem bylo po pranici a všichni se svorně vrhli za unikajícím dortem. No ovšem, byla to Vrána. Využila zmatku kolem, vlezla pod dort a pomalu s ním cupitala pryč.
2: Teostuda, teostuda,
0: naříkala chycená Vrána.
1: Když... Ale já mám makovový dort, tak ráda.
0: Vrána byla od dortu celá ulepená a pořád se olizovala.
1: Za trest nic nedostaneš,
0: rozhodl Štaflík.
1: První cenu dostanou všichni, dort rozdělíme.
0: Všichni Štaflíkovi zatleskali a pustili se do dortu. Byl už večer a tak rozsvítili lampiony. Zahrada potemněla a v altánku si zvířátka se Štaflíkem a Špagetkou zaspívala na dobrou noc.

0: Když někdo nechce udělat, co se na něm vyžaduje, obyčejně to odbude tím, že řekne, až naprší a uschne. Nebo udělá dlouhý nos a vykřikne tudlajs. Někde se říká, až bude za štyrák pětník. A někde dají levou ruku dlaní vzhůru, semle pod žaludek a prohlásí s vážnou tváří takovýhle fousy. Znám jednu vesnici za 7 serpentínami a 9 rigoli na jih od Prahy, kde v podobném případě říkávají, až opadá listí z dubu. První to tam řekl sedlák Čupera, a to už je hodně dávno. A já vám povím, jak a proč se tam to rčení zavedlo. Čupera pil, propil krávy, propil koně, propil žebřiňák, no zkrátka zadlužil statek, až se mu sousedi zdaleka vyhýbali. Báli se s ním zastavit, že by zase žebral o půjčku, hory doly sliboval a nic pak z toho nedodržel, jen se víc opil. Měl hezkou ženu, Julinku, s velikýma černýma očima. Kolikrát mu říkala, aby se rozhodl mezi ní a Kořalkou. Kolikrát ho křístila, když ho z hospody přinesli a posadili na hnůj na dvoře jako na trůn. Čupera teď právě šel přes své pole a myslil na Julinku. Kolem sebe viděl než zanedbaný úhor. Sousedu mu se to zelenalo, na jeho půdě bodláči a bejlí, husté jako větrolamy. Myslil na Julinku, jak ty její veliké oči samým pláčem ztrácejí oheň. Jak za svobodna chodívala s bradou z hůru a s přímým pohledem. A jak teď sedává s hlavou svěšenou, málo mluví a nikdy si nespívá. Mít peníze šel by se opít, aby zapomněl. Bylo vedro, ani lísteček se nehnul. Jak se tak Čupera loudá, všimne si, že kousek od něho se zvedl prach. Docela nepatrný vír prachu. Točí se to a tancuje čím dál rychleji. Narostlo to, až to bylo o hlavu větší než Čupera a srazilo mu to čepici. Pak to běželo k lesu. Čupera zvedl čepici, nasadil a pomyslel si, že parno tyhle kejkle s horkým vzduchem dělává. Jde dál a zase jako před chvilkou malý vítr točí se a tancuje. Tentokrát roste výš a výš, když už je jako hasičská věž, zafičí a porazí Čuperu do bodláčí. Mordiádry! Který čert mě tohle byl dlužen, mumlá Čupera. A to je dost, že jste si na mě vzpomněl, slyší hlas. Sloup prachu přestal vířit. Povalonku houstl, až zhoustl do postavy mladého chasníka v zaprášeném fráčku. Čupera hned věděl, čert. Pomohl Čuperovi na nohy a povídá mu, již dlouho vás pozovuji, jak si špatně vedete. Nechcete, abych vám pomohl s bojendy? Mluvil gramaticky správně, avšak s lehunkým cizím přízvukem. No, kdo by nechtěl pomoct s brindy, hlavně z takové brindy, v jaké byl Čupera. Je mi ne a jak? Navíc se Čupera nezmohl. Umluvili, že na Čuperových polích bude do rána pohnojeno, zoráno, zvláčeno, křížově zaseto a co třeba vyjednoceno. Aby to ve vesnici nebylo nápadné, čert zařídí, aby nad těmi pozemky ležela neprůhledná vlahá mlha. Za nějakou dobu ji čert zvedne a všechno se už bude zelenat. Sklízet bude ovšem Čupera sám, ale měl by si obstarat včas pomoc, protože klasy budou sypat čtyřnásobně. No, tak vám teda děkuju, pravil Čupera a měl se k odchodu. Chasník v zaprášeném fráčku se rozesmál. Nikuve, zadámo nehlabe, pane Čupevo. No, to je pravda, přimouřil Čupera oči. Co kdybychom se o úrodu rozdělili? Půl a půl. Ale pane Čupevo, hrozil čert ukazováčkem se špínou za nechtem. Pane Čupevo, z obilnin vy byste si vzal tu vrchní polovinu, víte? A já bych dostal tu spodní, víte? Koveny. Pro kovena koveny, že ano? A z brambor a z výpy byste mě zase dal tu vrchní polovinu, víte? Nač, není-liž pravda. Tuhle pohádku jsem, pane Čupeo, slyšel v roce 1911 v Předbovicích to bylo, ano, a vypověděl ji jistý pan Podlízka. Všechno, pane Čupeo, všechno. Leď zakovena, mě nemějteš. A co byste chtěli po chudákovi? Čuperu ta správná mluva nakazila. Nejsem liž vzhledem k neutěšené hospodářské situaci své oprávněn očekávat uvážené pozhovění. Jste liž, to je totiž jste. Po klienty v zaviněném úpadku máme zvláště výhodné termíny. Vy se nám, pane Čupelo, vy se nám upíšete kový. Svou vlastní ovšem. Smluvně se zavážete, že nám předáte to, o čem nevíte, že teď máte doma. Čuper uvažoval. Co by mohl mít doma, o čem neví? O Julince ví, o Almaře. Chlívy jsou prázdné, to ví taky. O krucifixu na chodbě ví, o holubníku. No zkrátka, když to stojí jenom trošku za něco, tak o tom ví. A o čem neví, to asi za moc nestojí. No tak platí. A když si proto přijdete, kdykoliv věk, abych byl doma, to budete, protože náš podnik z propagačních důvodů vám povolil prémii v podobě sázky. My si pro upsané přijedeme v sedle na prapodivném tvoru. Když se vám podaří, pane Čupelo, vyjet nám na poti, na ještě prapodivnějším tvoru, vyhrál jste a váš závazek se uší. Chcete podepsat? No mordě, to musím říct, totiž chtějí říci, to je kulantní, že ano. A podává mu smlouvu. Tedy to je. Čupera se pích do palce a podepsal. Zavířil prach a chasník byl v prachu. Když se Čupera blížil k chalupě, viděl, že před chalupou stojí plno bab a ženských. Přidal do kroku. Když vcházel, slyšel dětský pláč. Srazil se s porodní bábou ve dveřích. Je to kluk, pravila. Julinka ležela v posteli a vedle ní malá hlavička. Veliké Julinčiny oči, malá hlavička. Kanafasová duchna, věneček z kočiček, lampa. Vír prachu a v něm se to všechno točí. A mizí ve tmě a Čupera omdlel. Úroda byla obrovská. K Čuperovi přijížděli z okresního města odborníci, brali vzorky půdy. Po kraji se mluvilo o jeho metodách, opozice ve vídeňském parlamentu ho dávala za příklad panským statkům. Splatil dluhy. Pil sice, ale už ne tak často a ne tolik. Sousedi se mu přestali vyhýbat a s úrodou to měl Čupera rok od roku lepší. A přece u Čuperů něco vázlo. Julince se vracel oheň do černých očí, to je pravda, ale hlavu si nepřestala lámat. Často našla Čuperu, jak sedí a zírá do nikam. Často musela dvakrát i víckrát opakovat otázku, než ji odpověděl. Potom se obyčejně sebral a odešel do lesa nebo k vodě a našla ho tam pozdě večer. Ani nevěděl, že se setmělo. Předáte to, o čem nevíte, že teď máte doma. Posledních 5 let se Čupera bál. Každou hodinu, každou minutu té hodiny a každou vteřinu těch minut těch 5 let. Čekal, kdy si přijedou pro malého Jeníka. Když spal, tak je na půl oka. A když někdy usnul, zdálo se mu jenom o velikých černých očích, které nic nevěděli a nic netušili. Jednou seděl pod jabloně a klepla ho padavka do hlavy. Podívala se, odkud spadla, a vidí na větvičce navléknutý papírek a na něm načmáraná 2 slova. Za týden. Věděl, kolik uhodilo. V hlavě mu vyvstal divoký zmatek. Nevěděl, co dřív. Začal chalupu opevňovat a koupil si pušku. Pak nechal opevňování a chtěl s Julinkou a Jeníkem utéct. Ale kam a proč? Ptala se Julinka. Křičel na ní, nic lepšího v tom zoufalství nevěděl. Opil se, strašně se opil. Lidé myslili, že mu v hlavě přeskočilo, ale nejhorší bylo, že Jeník se ho bál a schovával se před ním za mámu. Týden uplynul a Čupera byl s rozumem v koncích. Vzal provaz, šel na hřbitov, že se oběsí. Ale ani na to už neměl sílu. Zřepl si na zem a dal se do pláče. Šla kolem hřbitova stará žebračka. Pompadůrka se jí říkalo. Byla moc stará a byla moc ošklivá. A lidé jí dávali spíš, aby už byla honem někde jinde, aby se na ní nemuseli koukat. Slyšela pláč za zdí, vešla na hřbitov a co prý se mu stalo? Čupra jí to všecko vyklopilo. To, co před lidmi stydil se na sebe říct, povídal žebračce. Snad proto, že ji nikdo v okolí za člověka nepovažoval. Bába ho vyslechla velmi pozorně.
1: Víš, Čupero, za to všecko můžeš poděkovat Rumu. Já bejvala za mlada v Brémách. Taky jsem si svoje vypila. Podívej se na mě. To, co tu teď stojí, udělal Rum z hezký holky. Já ti pomůžu.
0: A jak pak bys mohla?
1: Dnes má přijet čert na podivným tóru, je to tak?
0: Tak.
1: A čerti jezdívají od Budějic, z jihu. Vylezeš na strom a jak ho tamhle pod skalou zmerčíš, vyšvihneš se na mě a pojedeme mu naproti. A dřív ale přineseš med, peřinu a koňský vohon. Hoď sebou.
0: Nebylo času, aby se Čupera ptal na podrobnosti. Za chvilku byl spocený zpátky se vším, co baba potřebovala.
1: A na strom,
0: velela Pompadůrka. Zatímco se Čupera škrábal na jasan, baba se slékla, pomazala medem, rozpárala peřinu a, jak byla lepkavá, vyválela se v tom husím prachu. A už volá dolů Čupera, jede!
1: A na čem? No, je to malý, je to zrzavý. Mordie, liška, jede na lišce. to je toho, směje se Pompadůrka. Hen se bude divit.
0: Čupera slezl, vyhoupl se na příšeru, ve kterou se baba důmyslně proměnila a vyjeli čertovi v ústrety. To si Pompadůrka ještě dala koňský ohon do bezzubých dásní a vyvalila oči. Čert se nejenom divil, ale strašně se chechtal.
1: Vyhrál jste, pane Čupeo,
0: povídal, když se uklidnil a roztrhal smlouvu. Pak se obrátil k Pompadůrce. Ty si tímto dobovým skutkem smazala všechny hříchy s bojem. Gratuluji.
1: Však těch tolik nebylo,
0: pokusila se Pompadůrka o růměnec. Nechtěl bych je házet přes zeď, zasmál se čert. Vzepěl lišku a sválal k lesu. Lidé se hodně divili, že Čupera postavil Pompadůrce domek a že ji poslal na vlastní útraty do Poděbrad do lázní na rekreaci. Řekli si však, že od toho podivína se dá čekat lecjaké překvapení. Vždyť ze smutného Čupery se stal nejveselější chlapík z okolí. Zpíval od rána do večera, tancoval s Julinkou první u muziky a poslední šli domů. Pracoval jako lev, všechno pro Jeníka. A aby Julince zářili oči. V hospodě měli plakát, který císař pán ve své moudrosti rozkázal vytisknout a všude vyvěsit. Na tom plakátě malíř namaloval, jak se fůra převrhla a zabila kočího. A pod tím bylo napsáno, že tohle zavinila kořalka, že se proto nemá pít. A pod tím vším byla police a na ní byla jedna láhev kořálky vedle druhé, každá jiná a hlavně rum. Plakát stářím sežloutl, ale kořálky byly denně čerstvé. Bylo hodně mužský, kteří zvedali loket, když vchrstli do sebe panáka, ale málo kdo to uměl tak bravůrně jako Čupera. Teď, co mu s Jeníkem otrnulo, sedal pod tím plakátem čím dál tím častěji a čím častěji tím déle. Netrvalo dlouho a pil jako tenkrát, než potkal chasníka v zaprášeném fráčku. Pompadůrka opět chodila žebrotou, pole spustla, z Julinčiných očí se díval smutek a Jeník se styděl mezi děti a táty se bál. Čuperovi už na druh nechtěli nalít. Když moc křičel a vyhrožoval, popadli ho a vyhodili jako snop. Sebral se a loudal se domů. Přišel do mis, kde tenkrát vířil sloupek prachu. Rozhlédl se, nikde živé duše.
1: Čerté. Čerté.
0: Stál mu po boku, ten týž jako tenkrát, povídá. Po Ávě nám došel ceník s celou vadou nových nabídek a podává Čuperovi úhlednou brožurku. Vás by mohla zajímat stovánka 111, heslo hodiny ozvat.
1: Mě by mohlo zajímat jen jedno, pane reprezentante, uhlazeně pravil Čupera. Jak bych se totiž mohl odnaučit pít? Čert se zasmušil. Odnaučit pít? Vážený muži, to z dobých skutků ten nejlepší. Náš podnik však, jak je všeobecně známo, se specializoval, vekl bych, opačným směvem. Dám vám za to svou duši. Čert mlčel. Dlouho si sedláka prohlížel a pak se usmál. Nechcete mě opět vypéct si, jako tehdy s Madame Pompadour? To se vám v jeu povedlo. Dlouho jsem s tou pfýhodou vystačil. Dám vám svou duši a nechci prémii. Čert se posadil jako Turek a pravil. A to víte, že půjdete peklem, než se odnaučíte pít? Jen pot, slzy a kvef? Vážený Kofalo, tfy měsíce zaživa? A po smrti jste náš za pfet pokladu, že mi to správní rada schválí, neboť to se nedá považovat za běžný obchod. 3 měsíce dlouhá doba. Já nechci, aby kluk nebo Julinka, to je přirozené. Čas je komponent velice relativní, koeficient rychlosti pohybu na příklad tu hraje velikou roli, to je známo. Nemluvě o tom, že náš podnik má k dispozici zavízení, která naše tři měsíce skvátí na pozemské 2 hodiny. Chcete-li, začneme hned. Musíte ovšem opravdu chtít svou vůli, co složku. Musíte do podniku vnést vy. Jen vy a nikdo jiný než vy. A kdybyste si pro mou duši přišli? Lhůtu si určíte sám. Není to běžným zvykem sice, ale za tu pompadůku si zasloužíte výhody. A kdybyste tak myslel, pane Čupelo? No, řekněme tak, něco ho napadlo. Podíval se Čertovi do očí. Až opadá listí z dubu, jestli vám to vyhovuje. No, proč ne? Tak se Čupera upsal. Pěkně si sedněte, tak, pohodlně. Zavřete očička, pane Čupelo, tak. A teď otevřete, že to nebolelo. Čupera otevře oči a kouká jako blázen. Leží na bílé posteli, nad ním se sklánějí čerti, vymydlení v bílých pláštích a podivnou řečí si o něm povídají. Když mu spočítali všechny krvinky, co měl sebou, když vyzkoušeli tlak a posvítili na sítnici, vzali kladívka a klepali ho všelijak po těle. Ještě moc věcí s ním podnikali a do mnoha pater stěli a zase vyjeli ďábelským výtahem, než ho uložili a než mu řekli, že jen co přijde pan profesor. A za chvilku tu byl. V mysliveckém, jak je u čertu zvykem, pěkný člověk, docela malý. Dali tomu myslivečkovi papír plný čísel a šifer. Ten do toho jen takhle mrk. A hned poznal, že Čupera kůru snese, kývl hlavou a zase odešel, totiž odfrčel. A Čupera se začal odnaučovat. Zpočátku to nebylo tak zlé. Posadili ho do krásné nálevny, kde hráli cikáni, postavili před něho lahve, aby si vybral tu svou, pak mu nalili, hudba hrála a bylo veselo. Bylo tam plno lidí, i z města, fešáků, i z pustlých, herci tam byli, i vojáci, i úředníci, jako v hospodě. Když byli cikáni unaveni, nastoupila dechovka. A po ní kapela, co pro Rámus nebylo poznat, co vlastně hraje. A pilo se, kořálky se dolévaly, popelničky vyměňovaly a to všechno zadarmo. Nakonec je všecky spité naložili na nosítka a rozvezli po postelích. Ráno je vykoupali a do lomu lámat kámen.
0: A takhle to šlo den co den, noc co noc, lom, hospoda, lom, hospoda. Čupera už se z toho ze všeho mátořil. Po nějaké době ho zavolali do druhého patra a zase s ním prováděli mnoho kejklů. Na zítří mu přikázali, aby pomáhal zahradníkovi. Když dělal u zahradníka nějaký čas, a byl to divný zahradník, protože co vypěstoval, to hnedka sněd, poslal ho zahradník pro rum. Čupera rum přines. Zahradník si láhev dobře prohlédl, zátku proskoumal a vrátil láhev Čuperovi, aby ji donesl panu profesorovi. Čupera seděl sám v čekárně hodinu, dvě. Konečně profesor přišel, prohlédl si láhev, zátku, vrátil ji Čuperovi, aby ji donesl tam, kde mu ji dali. Než ji převzali, stejně důkladně ji prohlíželi. Tohle se opakovalo ještě dvakrát. Při posledním odevzdání už láhev moc neprohlíželi, kývli hlavou, a aby přišel do generálního inspektorátu kraj Čechy, dveře číslo 111. Tam za stolem seděl chasník v zaprášeném fráčku. Potřásl sedlákovi rukou a pravil: poslejte se, pane Čupero. Když ho Čupera poslech, pokračoval: teď už pít nebudete. Nebudete-li chtít, ovšem. Zatím vás vůle nenechala ve stehu, totiž ve štychu. Já se nebojím, nepochybuji. Nože, zde je kopie smlouvy. Až opadá listí z dubu, že ano, je to tak spávné, co? Tož mě jalo, užijte si pěkně a teď zavřete očička. Když je Čupera otevřel, seděl na svém poli a podle sluníčka to byly sotva dvě hodiny, co se rozhodl nepít. První slova, která doma pronesl, byla k Julince. Už nebudu pít. Podívala se na něho a usmála se. Viděl, že mu nevěří. Nezbylo mu, než se s tím smířit a dělat to, co lidé dělají neradi. Měnit slova v činy. Orál, sil, sušil seno, kosil, sklízel. Někdy si přitom zpíval, někdy klel, jako každý jiný. I do hospody zašel, ale nepil. Nepil. Na dožinkách tancoval s Julinkou, děvčata škádlil, hulákal a i se pral, ale nepil. Silovalo se k podzimu. Přešel podzim, stromy zahodili listí. Čupera seděl doma, kluka měl na klíně a říkal si v duchu, že by bylo dobře, kdyby měli holčičku k tomu klukovi, aby byli v domě dva páry Julinčiných očí. A najednou někdo zaťukal na okno. Kluk vyběhl a hned byl zpátky, že prý je venku pán v zaprášeném fráčku. Čupera si navlékl kožíšek a povídá Julince, že bude do večeře doma. Čím můžu posloužit, pravil venku starému známému. Ten beze slova vytáhl z brašny smlouvu a strčil sedlákovi pod nos. Dobrá, pravil Čupera, vezmeme to lesem. A ozloučit s paní Chotí a synkem se nechcete? Dost se divil čert. No ani ne, pravil Čupera a vykročil. Šli k lesu a Čupera se vyptával, jak to tam dole chodí, a na to a na ono. Vedl řeči, jako by se v salonu bavil. Když došli na kraj lesa, čert se zastavil a povídal: pane Čupero, vy jste mě velmi překvapil. Čekal jsem, že se budete ošívat a pohostit to odklad. A vy si vykvačujete do pekla jako na špacíl. Ale to je omyl, mladý muži, já nejdu do pekla. Já vám jdu jenom ukázat názorně to, co patrně ušlo vaší pozornosti, povídá Čupera. Račte se laskavě rozhlédnout po stromech. Zatímco ostatní listnáče mají holé větve, duby, jak račte vidět, mají listí, sice žluté, ale na větvích. A budou je mít až do jara. Víte, pane čerte, až na jaře vypučí nové dubové listí, pak teprve to staré opadá. Dub vlastně nikdy není bez listí. Dobrý den. Otočil se a šel domů. Čert stál jako opařený. Pak ho popad vztek a začal dubové listy rvát a cupovat. Nic s tím nedocílil, jenomže duby mají dodnes listy jakoby ožďubané. Čupera už nikdy nepil. Když po křtinách té holčičky s Julinčinýma očima hodovali v hospodě, nějací lupáci před něho postavili panáka kořálky, aby se prý také napil. Až opadá listí z dubu, odpověděl Čupera. Tak se to v tom kraji vžilo, to pořekadlo. Nikoliv to nepití.

Staré sedlo. Za časů roboty, kdy sedláci patřili pánům a páni si s nimi mohli dělat, co chtěli, byl u nás ve vsi jeden statek svobodný. Sedláci na něm jako páni, nikdo jim neměl co poroučet. A to se stalo tak. To panství patřilo cizímu hraběti odněkud až z Francie. Přijížděl na zámek sotva jednou za rok v létě. Jinak si vrchní celý rok dělal, co chtěl. Byl na sedláky jako kat. Ale jedno léto přijela s hrabětem jeho dcera a vnučka. Hezká, černooká holčička. Guvernantka nedala nějak pozor, dítě spadlo pod splavem do řeky a Martinu Jan je vytáhl dřív, než se dostalo pod splav. Celá ves byla vzhůru, na zámku běhali zděšení, ale když se holčičce nic nestalo, byla z toho velká radost. Martinu Jan byl veřejně pochválený, pan hrabě ho pohladil po hlavě a dal mu francouzský dukát. Hraběnka mu poslala nové šaty a holčička prstýnek byl ze zlata a měl pravý modrý kamének. Starého Martina, Janova děda, povolali do zámku. Pan vrchní ho ani nenechal čekat, oznámil mu, co pan hrabě poručil. Sedlák Martin bude s panem vrchním a všemi panskými úředníky obědvat jako pán u jednoho stolu, po obědě bude předvolán k panu hraběti, pan hrabě mu chce sám poděkovat a dát odměnu. Vrchní se tvářil kysele, když to Martinovi povídal. O Martinovi říkal celý zámek, že je rebelant. Byl 12 let na vojně, dokonce prý se stal kaprálem. Dobrý člověk to byl, ale jako hora, až z něho šel strach. Zámečtí páni úředníci se zle hněvali, že mají zasednout za stůl se selským chámem, jak říkali robotníkům. Ale panská vůle je panská vůle. Služebníka se neptá, jestli chce nebo nechce. Když přišel čas, bylo prostřeno v dolejší síni, pan vrchní sedl v čelo, Martin jemu po pravé straně, pojezdný po levé, ostatní podle svých hodností, lokaji počali roznášet polévku. Při polévce ještě všichni mlčeli. Když přišli pstruzy, už se osmělovali. Počali se sedláka ptát, jak to bylo, do očí se mu divili, po straně se chichotali. A když se napili, piva, vína bylo dost, počali si tropit ze sedláka žerty. Martin jedl vidličkou i nožem jako pán, až jim to bylo divné, odkud ty panské způsoby. Odpovídal prostě a bezbázně, snědl hodně, ale nepil. Vrchní napřed mlčel, potom, když ostatní žertovali, počal také. Povídá: Martine, vlasy už máš šedivé jako sníh a vousy ještě černé jako uhel. Čím to asi je? Všichni se uctivě rozesmáli, když pan vrchní zažertoval. Páni se holili, sedlá

Písař pochopil žert, dal pohlavek dál a tak jeden za druhým, až došlo na štolbu, ten seděl vedle Martina po pravé straně a dal mu pohlavek řádný. Martin vydržel, ani se nehnul. Po levé straně měl pana vrchního a tomu tu ránu nemohl dát dál. Rozhlédl se po pánech, viděl, jak se mu smějí, pravil. Na souvrati obrať, tak je to po selsku. A vytěl štolbovi jednu, až se svezl ze židle. Ostatní zmlkli. Štolba se sebral, měl už bez toho v hlavě, sedl, ani nemukal, už si dál nehrál. Vrchní honem vstal, skončil ten oběd, vzal Martina sebou, aby šel k panu hraběti. Lokaj otevřel bílé zlacené dveře, Martin vstoupil. U psacího stolu seděl malý, hubený stařeček v šedé paruce. Sedlák se mu poklonil hluboce. Pán volal francouzsky na komorníka, aby přišel překládat, co bude povídat. Ale Martin se poklonil znovu, povídá francouzsky. Messie, milosti, sloužil jsem 8 let v Belgii. Francouzsky umím, oui. Hrabě vyskočil jako na drátku a měl takovou radost, že Martina posadil do křesla a stěžoval si mu, jaký má na zámku nevzdělaný lid, nikdo neumí francouzsky. Hovořil s ním dlouho, ptal se ho na to vojenské tažení. Objevilo se, že byl tehdy velitelem pluku. Pak děkoval Martinovi, že jeho vnučku zachránil a ptal se ho, co si přeje za odměnu. Martin mu pravil, že pro sebe nechce nic, leda dětem. A když hrabě naléhal, požádal ho, aby mu dal pro nejstaršího syna staré sedlo. Hrabě zazvonil, kázal přivést písaře a poručil mu, aby vyhotovil zápis pro Martina Josefa na staré sedlo. Písař psal a psal, přitom se usmíval, jaké to mají ti cizí páni divné vrtochy. Dají psát zápis na opotřebované sedlo, jako by to bylo bůh ví co. A když byl konečně propuštěn, běžel to vyprávět ostatním. Čekali v jídelně, pili, kouřili, byli zvědaví, co ten sedlák s hrabětem pořídí. Když jim písař pověděl, že mu hrabě daroval staré sedlo, smáli se, až se jim třásla břicha nejvíc pan pojezdný. Hrabě zatím se bavil dál s Martinem a řekl, že by mu rád dal nějakou památku. Martin řekl. Hraběcí milosti, byl jste na té výpravě do Belgie velitelem. Rád bych, kdybyste mi dal na památku váš bílý klobouk, který jste přitom nosil. Hrabě poslal komorníka do šatny pro klobouk, dal mu ho a přidal ještě pytlík z dukáty. Mladá hraběnka nechtěla být na zámku ani den po tom neštěstí. Hned druhý den odjeli všichni se slávou do Francie. Vrchní se těšil, až vrchnost odjede, jak se na Martinovi sveze. Den po odjezdu vrchnosti poslal drába, aby dovedl Martina na zámek. Dráb přišel, že Martin není doma, odjel do města. K večeru přijede kočár, v něm pojezdný, bledý jako stěna. Vrchní nechápal, co se děje, ale pojezdný ho poučil. Bůh ví, co se to stalo, ale dnes ráno přijela ke mně do dvora komise se starým Martinem a jeho synem. Přikázala mi, abych se na hodinu stěhoval, že je mladý Martin na starém sedle pánem. A když jsem se bránil, pohrozil mi pan Půrkrabí, že mě dá zavřít. Oba dva seděli jako bez duše a nevěděli, co si o tom myslit. Až přišel písař, a když to slyšel, chytil se za hlavu. Pánové, vždyť pan hrabě dal Martinovu synovi na staré sedlo zápis. My jsme se smáli, že dostanou od

0: dřevěné sedlo a on zatím myslil dvůr staré sedlo, nejlepší dvůr z celého panství. Vrchní pochopil, že starý Martin na něho vyzrál. Když ho spatřil druhý den na zámku s bílým kloboukem od pana hraběte na hlavě, poznal, že je s jeho mocí konec. Vždyť sedlákův bílý klobouk znamenal svobodníka, kterému páni nemají co poroučet. Hrabětím kloboukem učinil Martinův dvůr svobodný. A svobodný zůstal až do zrušení robotů.
1: Jednou Křemílek a Vochomůrka seděli v trávě a přiletěl k ním komár. Takový tenký panáček. Lítá sem a lítá tam, až od toho těm dvěma píská v uších. Nakonec povídá:
2: bzz, to je muzika, co?
3: Taková tenká. Taková komáří.
1: Řekli Křemílek a Vochomůrka.
3: Když se vám má muzika nelíbí, tak to já vás píchnu.
1: Křikl komár a roztočil se jim kolem uší.
3: Dej si na nás pozor,
1: povídá Křemílek a zahrozil na komára prstem. Komár mu sedl rovnou na prst a už si chystá sosák. Vochomůrka smekl čepičku a komára do ní chytil. Komár byl pod čepičkou, ale nakonec Vochomůrka povídá:
3: přece nemůžu pořád chodit bez čepičky.
1: Tak komára pustili a znovu si sedli do trávy. Najednou někdo křikne:
3: cíprsk, achich, achich, cíprsk.
1: Po pasice běží ohnivý mužík a na každém kroku:
3: cíprsk, achich, achich.
1: Rojí se to od něho jiskrami, že už málem chytá tráva.
3: Co to vyvádíš?
1: Křikl Křemílek. Ohnivý mužík se zastavil, patou si vyryl do země důlek, aby nepodpálil, a skrčil se do něho.
3: Co bych vyváděl? Stůňu. Dostal jsem škrtavku.
4: Tak proč si nelehneš, když stůňáš?
1: Povídá Vochomůrka. Ohnivý mužík vzdychl, až se udělalo trochu kouře.
3: Proti škrtavce nic nepomáhá.
4: To je ale divná nemoc,
1: povídá Vochomůrka.
4: Tak co vlastně proti ní pomáhá?
1: Ohnivý mužík polikal jiskřičky.
3: To by se museli přivést 4 velké kameny. A musela by se z nich udělat taková komůrka. A já bych si do ní vlezl a vyškrtal bych se 60krát a byl by ode mě pokoj.
1: Křemílek s Vochomůrkou se rovnou rozběhli do chaloupky pro vozík. Křemílek táhl u oje a Vochomůrka strkal vzadu. Tak dojeli k hromadě kamenů.
3: Tyhle 4 jsou největší,
1: povídá Křemílek.
3: O jo, jenže kdo je unese, na to se musí chytře,
1: řekl Vochomůrka.
3: Ale jak?
1: Povídá Křemílek. Chvíli tedy kameny obcházeli, až Křemílek řekl:
3: asi je budeme muset docela obyčejně naložit.
1: V proutkách si nalámali sochory, každý snědl borůvku pro větší sílu a dali se do toho. Pot se z nich jenom lil, až měli klusko pod patami. Když kameny naložili, zapřáhli se k oji a jeli. Cesta byla skopečka a vozík jim div nevběhl na paty. Po rovině jeli pomaloučku a Křemílek byl samá starost.
3: Jen aby se nám ohnivý mužík zatím od škrtání neustonal.
1: Pak přijeli pod kopec. Táhli, až ve vozíku praštělo. Vozíku se ale nechce nahoru ani oloukoť. Založili kola klínem, pustili oj a Vochomůrka povídá:
3: chudák oj.